0: Marie Bousková naopak v osmi finále turnaje v Londýně končí Belgičance Mertensové podlehla 2x4-6.
1: Uzavírka na D8 na Ústecku a nehoda v Praze. Dálnice D8 s Ústí nad Labem do Drážďan za sjezdem na Děčín byla chvíli neprůjezdná. U tunelů před hranicemi na 83. kilometru průjezd zastavilo nadrozměrné vozidlo. Podle kamer se místem znovu projíždí. Naopak dálnice D35 z Litomyšle do Svitav po uzavírce už průjezdná, zatím omezeně na 199. kilometru se jede levým pruhem, zřejmě tam ještě odklízí následky srážky dvou osobních aut. V Praze na křižovatce u Bulhara se srazila dvě osobní auta. Ta nehoda omezuje průjezd na křížení Wilsonovy, Seifertovy a Husické. A na D1 u Ostravy je jen z půlky průjezdný Klimkovický tunel, kilometry 346 až 347. Jezdí se jen v části do Ostravy v obou směrech jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Projetý zátaras, utržená řadící páka, neúspěšná posila na motorce. Tak tohle jsou jenom střípky absurdních událostí, které zachycuje komando. Audio jízda děravými sázavskými silnicemi je inspirovaná skutečnými událostmi, divokou policejní honičkou. A o ní bude řeč ze studia Českého rozhlasu Plus. Zdraví Naděžda Hávová.
2: Hovory.
3: David Novotný, můj dnešní host, host dnešního hovoru, už se tady směje. Dobrý den.
4: Dobrý den všem, i tobě.
3: Musíme se přiznat, nebo musíme to otevřeně říct, já bych si nikdy netroufla ti tykat, ale ty jsi tak suverénně nastoupil, takže jsme si začali tykat hned u dveří do studia.
4: Jo, jo.
3: A máš to takhle se všemi?
4: Mě vlastně jako baví nějaká ta rovina. To tykání je poznamenaný tím soudružským tykáním. To mě na tom trošku jako vadí, ale moje takový moto nebo kredo je před nikým se moc jako nesklánět a nenechat nikoho, aby se sklánil před tebou. Takže vlastně ve chvíli, kdy vidím nějakého vrstevníka nebo někoho, koho si i můžu vážit nějakým jako způsobem a respektovat ho, tak stejně mě baví jako mu tykat co nejrychlejc. I když měl jsem ve svém životě samozřejmě tak respektovaný osoby, ke kterým jsem se dostával jako velmi postupně, a když mi třeba nabít tykání Pepa Sommer, tak jsem dlouho jako vlastně to nemohl. A pak už to byl Pepíček, jako pak už jako dobrý. A vždycky jsem mu tykat chtěl vlastně, jo. Ale to prostě nějak to bylo, nevím, jak to je, instinktivní strašně.
3: Já si trošku říkám, Davide, když takhle nastoupíš na režiséra, se kterým třeba začínáš zkoušet a už je úplně jedno, jestli na divadle, ve filmu, anebo tady v rozhlase, rovnou s tím, že mu tykáš, ty to považuješ za nějaký výraz rovný k rovnému, sympatii.
4: Jasně. A nemá on s tím režisér... nějakou neúctu může mít.
3: A já a se stalo hnedka... se to někdy?
4: No asi jo, ale vlastně teď si nedospomenu. Já myslím, že i mám takový renomé, takže vlastně trošku už podporuju to renomé. Je to vlastně takový lehce ješitný už, jako by to byla značka, ale přitom to značka není. Já opravdu někde v hluboko v kořenech to mám tak, aby jsem se z nikoho nepo a aby se nikdo jako nepozemně a jedeme z nějaký stejný jako startovací čáry a pojďme si říct, co nás jako na sobě zajímá. A pak se tak rozdělit a pak se sejít, no a tak dále.
3: Vraťme se zpátky k té novince, kterou je Komando. Je o divoké honičce v autě. Je divoká honička autem něco, co chlap chce?
4: To vůbec nevím, možná chlap jo, ale já teda nejsem úplně jako ten chlap chlapský. Já bych se bál a mě to vlastně jako úplně neláká. Ale chápal jsem ve chvíli, kdy jsem hrál jednoho z těch, tak chápal jsem, že podle toho, co on miloval za filmy a tak jako, že byl takový akčňák a byl to policajt, tak jsem chápal, že to je prostě něco, co si nemůže odpustit. Jo. On už na sklonku kariéry v podstatě a ta služba končila trošku a najednou zavonilo mu, šminklo tam nějaký autíko a hned měl chlupy nahoru. To já fakt, jako mně by se to nestalo. Mně stávají chlupy při jiných příležitostech, hold teda, no.
3: Vy jste se vezl s Filipem Březinou, ten hraje v komandu vašeho parťáka. Mm-hmm. Jaká to tedy byla jízda s Filipem?
4: No my se známe, my jsme se měli hodně načuchaný z televize, když jsme dělali Místo zločinu České Budějovice, tak tam jsem ho načuchal hodně. My jsme teda předtím točili, to jsme se ještě tolik nepoznali, protože byl ještě docela malej zahradnictví předtím a to byl takový jako fracoch a teď už se vyprofilovává v takovýho jako stepilouše a vlastně i pohádku jsme spolu dělali, no nějak nás to jako dává ten osud dohromady a je to sporták, to je na něm vidět, že on si nechá říct jako vlastně cokoliv. Takový dobrý česťák, jakože že s ním můžu jednat hodně, hodně na rovinu, takže hodně hrubě.
3: Tak dobře.
4: A on to dobře nese,
3: promiň. To se v komandu sneslo, o čem vůbec to komando je? Napsal to scénárista Jan Dvořáček na základě skutečné události. Já se přiznám, že si ten případ nebo ten příběh vůbec nevybavuju.
4: On to možná byl jeden z těch menších příběhů, jako sázavská policie, co to komu vlastně jako řekne, tak oni se tam starají, že jo, jako jestli někdo nevykrad klášter nebo něco takového. A on teda vlastně ten mladý kluk, ten Honza Dvořáček, měl nějakýho strejdu a nějakýho tátu, který to jako prožil a který mu to vyprávěl, takže on to má vlastně jako odvyprávěný, on s tím nějakým způsobem jako vyrost a protože se z něho stal pisálek a autor, tak to vzal a nějak to zhmotnil, no a to zhmotněný, jak my jsme převedli do dramatizace nějaký. Je to fakt jako takový rychlej, úderný příběh a není čas na nějaký jako velký přemýšlení.
3: Ona je to automobilová honička. Seděli jste v autě, natáčeli jste v autě?
4: Seděli jsme ve studiu, představovali jsme si auto, měli jsme to nastavený tak, aby se dalo sbírat vlastně mikrofonově i z předních sedadel, kde jsme seděli teda Filip jakože řídil, já jsem byl spolujezdec, ale tak jsme se tam nahejbali, když bylo třeba jako k šuplíku nebo k němu vzít mu volant, že to asi působilo velmi autenticky a živě. Jo, takže venku jsme natáčeli jenom úplný nějaký jako drobečky, když bylo třeba zabouchnout dveře nebo něco takového. Mm-hmm. To bylo připravené jako studiově.
3: Komando tedy z produkce Audiotéky, ale vy jste u nás v rozhlase jako doma. Já vás slýchám pravidelně na Radiožurnálu Sport. Navíc tady pořád natáčíte dramatizace četby. Tak jste v rozhlase jako doma? Je vám tady hezky? A zase netykám, vykám, tak já to budu střídat.
4: Jo, tak nás je tady možná jak víc, jako já mám po kapsách další Davidy a takže si to zasloužíme, to je jedno. Hele, ty si to udělej jak chceš a já si to udělám jak chceš a vlastně jako víš,
3: fajn,
4: já ti budu tykat. To je prostě Boža Zenkl z okresního přebu. Já vám budu tykat, vy mě vykat, nazdar, bazar, jako a nějak se k tomu postaví. Mě to vlastně jako baví, ono to rozstřelí prostě nějaký energie. Já když vejdu někam a jsem hnedle jako takovej familiární a drzej, tak ono se hned ukáže, jako kdo to chce a kdo to nechce a kdo ti bude. Jako
3: ale
4: to.
3: Jo, já to a chci, potom, akorát mi to nejde.
4: No, dobrý. A já potom jako zacouvám případně a jako to nějak uhladím a jo, to, na to já mám tam.
3: Tak zpátky k tomu, jestli je ti dobře a hezky v rozhlase.
4: No ano, je mi krásně v rozhlase. Jako mikrofon je můj kamarád a vlastně od dob, kdy mě to naučil Aleš Vrzák, šéf režisér těch dramatických věcí v Českých Budějovicích, kde jsme se potkali, kde vlastně on začínal, myslím, svoji jako režisérskou dráhu rozhlasovou a já jsem tam byl v divadle a vlastně mě přitáhl k nějaký první četbě, k nějaký první dramatizaci. Říkám, ne, básničky to mi nedávej. Shakespeare, ježišmar, jako to zajímá. To nikdy dělat nebudu. No, tak už jsem s ním udělal spoustu jako zajímavých věcí a máme se rádi těch x desítek let a kdykoliv, když on zavelí, tak já jsem jako v pozoru a mám tu husí kůži jako na to, že bude něco zajímavého. Bohužel jako z časových důvodů jsem už párkrát ho musel odmítnout, což mě strašně mrzí, ale prostě ano, od těch dob je, jako on mě možná naučil klidně, nebo byl jeden z těch prvních, kdo mě naučil mít rád mikrofon a chovat se k němu jako ke svýmu parťákovi a ne jako, že to je soupeř.
3: Mluvila jsem s Alešem a on mi vyprávěl o tom, jak jste loni spolu natáčeli pohádku. Nevím, jestli ta pohádka byla vaše první, protože vy jste spolu udělali celou řadu jiných věcí, ale možná, že pohádka o Smolíčkovi, Pacholíčkovi byla vaše první společná.
4: No je to možný, že to byla jako co se týká pohádky, tak možná první společná. Je to fakt možný. Daniela Fischerová, což oni jsou kamarádi, že jo, to je taková ta intelektuálská jako svoloč, která si něco usmyslí, pak to jako udělá, pak vám zavolá, jako jestli tam má dvě pohádky, no tak jsem tam vlez do studia, načet jsem dvě, vlastně Četa Káča ještě myslím, jo, a bylo to čupr. Ani by mě ale ve snu nenapadlo, že to je třeba první naše pohádka.
3: Na to vzpomínal i kvůli tomu, že říkal, že tvojí hlavní prací na Smolíčkovi Pacholíčkovi byly hlavně jezinky. Aha. Když se z nebezpečné jeskyně ozývala skrumáž hlasů, takže si prý moc hezky pracoval.
4: Je to možný, že jo? Ale mě to prostě jako baví. Jsou herci, který když jim dá vlastně jako režisér jim řekne, hele, tam to nech se inspirovat a udělej to, tak prostě se zarazí a řeknou, já potřebuji, abys mi řekl, co tam mám dělat, jako jo. A mě baví, když mám takovouhle volnou ruku a vidím zároveň na toho, kdo mi ten úkol dal, jak se u toho tváří, takže ho chci jako potěšit, pobavit, to je vlastně jako první posluchač je on, že jo, vždycky, ten režisér za tím sklem. Je pro mě jako vzdálený, já si představuju ty děti, protože je to pohádka, jak si představuju svoje děti, představuju si různý děti. A ano, a prostě začnu pracovat a pustím tam, čím mě inspiruje ten text. Nechci vlastně jako převalovat svoji energii ten text. Když se na mě valí z toho textu, tak tomu dodám, co si já myslím, že je třeba. Když se nevalí hold z textu, jak to přečtu, tak jak to... To je instinkt. Já fakt vůbec nevím, jako, jak to... Prostě pracuju.
3: A když se z textu nevalí, není to škoda, když ty to nechceš valit dál a nechceš to jako vylepšit?
4: No to já právě jako nevím. Nezdá se mi, že bych měl vylepšovat. Mi přijde takový sobecký nebo takový jako nadřazený malinko, jako víš co, a je to můj instinkt, třeba ten text na někoho jiného by valil tu energii, jo, a je to špatná chvíle a špatný čas a špatná osoba, tak řeknu, hele, tohle dej někomu jinému, jestli to má být nějaký pěkný, mě to nic pěkného jako nedává, tak to fakt jako dej někomu, komu to pěkný bude připadat a kdo si to jako užije, já vůbec nevím, jak bych tohle měl jako přečíst, třeba se může stát, jo, nechci to převalit něčím svým, abych nebyl jako víc než to, co no, si to zaslouží, víš co.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jdeme, no.
3: A mým hostem ve studiu dnes herec David Novotný. Já musím říct, že David, zatímco běží znělky, tak si to tady všechno komentuje. A ty si poznal toho muže, který nám načetl tu znělku.
4: Jo, Mára, ne? Mára Holí.
3: Hezky to čte.
4: Jo, on je takovej krasomluv, no. On je krasomluv, já to vím. On, když jsou dvě mil, tak tam udělá ráz a prostě je takový akuratesný. Ale umí být...
3: Dá
4: takový.
3: Se mluvení nějak nacvičit, nebo to člověk v sobě musí mít?
4: No hele, tak my jsme měli 6 let profesorku jevištní řeči, takže vlastně my jsme to museli trénovat. Ona jevištní řeč a rozhlasová řeč, dejme tomu, je malinko specifická a má nějaký pravidla, takže... Jako vlastně jo, na to jeviště se musíš vlastně jako naučit mluvit trošku jinak. A každý jeviště je navíc jiný. Jsme byli na zájezdě teď z Zlín Brno a každý to divadlo je vlastně jiný. A obě jsou jiný než to, jak si zvyklej to hrát vlastně jako doma. V tom svým, kde to jako ta inscenace vznikla. No musíš to furt nějakým způsobem přizpůsobovat, no.
3: A víš, Davide, v čem třeba ty máš nějaké limity nebo rezervy? V čem jsi dobrý? To víme všichni, tvoje síla je v hlase.
4: No to,
3: barvě, v té hloubce.
4: Ale já to prostě vůbec jako nevím, jo. Já už jsem se o sobě dočet, že jako nemám ten sexy mužský hlas. Já si myslím, že jsem tvárnej, že umím se přizpůsobit tomu, jako co dostanu za materiál a umím se přizpůsobit tomu, na čem se dohodneme s režisérem, jo. Jaký on má vhled do toho. Moje deviza je určitě nějaká autenticita, instinkt, půdovost, že se nechám překvapit. Já si nedělám poznámky do textu. Já mám text úplně bílej, protože potřebuju se nechat ještě do poslední chvíle
3: překvapovat.
4: No prostě, může nastat úplně nějaký jako impuls.
3: No co, a když tě tam překvapí třeba, nevím, čárka, interpunkce, středník. Ty to vyfrázuješ úplně jinak, než to ten text přeci potřebuje.
4: No tak to opravíme, že jo. Pokud jo. To jde, já nečet sem přímý přenosy, takže, že jo, udělá se druhej ten, řeknu, ježiš, tam jsem to přeci tak blbec. To nedává smysl, dobrý, musíme to vzít ještě jednou, jak to vememe ještě jednou. A moje energie si myslím, že si mě režiséři berou, protože umím jako navalit. No a zároveň to je i nedostatek. Když jsem unavený, tak ze mě nic nejde. A po ránu taky ne. To nedám.
3: A když jsi unavený, a přeci jenom musíš to dát. Protože ta frekvence ve studiu je přece jenom jedna. Dá se vůbec zamaskovat nějaká špatná nálada, možná ta únava, kocovina. Hele, dá se to nějak zamaskovat?
4: Možná se dá maskovat, ale mě to nebaví. Já jdu se všem jako na stůl. Mě to jako ne.
3: Takže zavoláš režisérovi a říkáš, dneska nepřijdu.
4: No, stane se.
3: i když je tam navázáno spousta lidí na to. Mistři zvuku, ruchaři.
4: Jasně, jasně. Zkusím to dát tak včas, jakože to. Často to podpořím nějakým zdravím. Stále se mi, že prostě záda mě nenechají vyspat. A jakmile se nevyspím, nenaspím nějakých těch 6 hodin, tak tu šťávu, tu kostku energie nemám. A když vím, že ve 2 musím do rádia a vím, že to tenhle ten režisér a že máme dobrý vztahy a to, tak to aspoň zkusím. Řeknu, nechceš mě tam jako, abych tam byl špatnej.
3: Jo.
4: Já si myslím, že by to nebylo jako dobrý.
3: A teď mi řekni, Davide, když máte něco roztočeného, ty se špatně vyspíš, záda cokoliv únava a víš, že druhý den přijít nemůžeš, že to nemůžeš dodělat. Jak si v hlavě necháváš ten hlas z toho předchozího dne? Jak to děláš, že ti to nevypadne, že u toho zůstaneš?
4: Ale on je většinou můj, to je prostě fakt jako můj hlas.
3: Tak u té postavy.
4: No, ale víš co, ta postava jsem já z x desítek procent, je to jako já. Nejradši používám svůj hlas, protože s ním umím nejvíc emocí, že jo. Je můj, takže můžu dolů, můžu nahoru. Když začnu někde dole prostě bručákovat nějakýho loupežníka, tak on už může mít jenom pár emocí. Dolů níž už než je, už moc nemůže, protože já už tam nic nemám, protože jsem ho nasadil jako hluboko. Nejlíp emoce umím zvládat jako ve své poloze přirozený a to můžu utíkat nahoru a můžu utíkat dolů. Nepotřebuji si úplně pamatovat. No a navíc jsou záznamy, že jo, takže on mi pustí, hele, ten Smolíček včera byl takovejhle, tak asi možná co, někde bylo něco, nepřehulil ses mi, nebo jo, dobrý, jak já si odkrychlám, no a ukáž Smolíčka, no tak to máme tady, dobře, no tak jo.
3: Je Davide hlas dědičný nebo ne? Jaký hlas má nebo měl tvůj táta?
4: On byl hlavně učitel, takže on musel vlastně taky nějakým způsobem trošičku exhibovat. Musel předstoupit před žáky a musel si zjednat nějaký respekt. Řekl bych, protože mám prej stejný nebo podobný hlas jako můj mladší brácha a já když poslouchám bráchu, tak tam slyším tátu, tak mám pocit, že hlas se nějakým způsobem dědí. Jo, takže nějaký rysy, protože to DNA, že jo, těch hlasivek asi a takovýho to, no. A tu energii, kterou táta musel zvládnout jako třídu, aby si zjednal klid a vlastně i doma, tak víš, co, jsem Husákovo dítě, já jsem vychovaný vlastně jako cukrem bičem, spíš bičem než cukrem, ale takže se u nás zvedal hlas. Znám ty podoby toho hlasu, takže ano, myslím si, že se dědí a takže jsem ještě zpětně teda jako vděčnej za to, za tenhle ten hlas.
3: Já se ještě musím zastavit u jedné blázniviny a to je rozhlasová hra Ptakopisk, kterou napsal David Drábek a režie opět Aleš Vrzák. Posluchači ji tedy mohli slyšet na Vltavě, já jsem poslouchala taky. A tahle hra, která se jmenuje Ptakopisk, nevím, proč David Drábek nazval...
4: Já to vím, proč.
3: Příběh o kolové bratrech Pospíšilových.
4: Ano, ano.
3: Tak řekni proč.
4: No, že to není ani fotbal, ani cyklistika, že jo? Že to je Ptakopisk, že to je kus něčeho, kus kachny a kus ptáka, jako víš, jako, že to může do vody a na to, že to si Češi vymysleli, aby pozbírali těch 20 zlatých.
3: No, ale to byl super marketingový tak.
4: No, vypadá to tak, no, ale oni to opravdu prejí tak jako na hele, ten, tak, víš to, David Drábek, jo? Jako, je to bláznivina. Já jsem se jenom bál, že kucí mluví moc brněnsky a my to neumíme, že budou stížnosti na to, jak si zase Pražáci, jako se si
3: no, já ještě musím dovolili. Bratry Pospíšilovi hraješ ty, no. Ondřeje.
4: Ne, počkej, oni jsou Jan a Jindřich, já hraju Jindru.
3: A Ondřej Vetchý hraje
4: Honzu. No. Ano.
3: Takže, že dva Pražáci,
4: no, dva Pražáci
3: si hrajou na Brňáky.
4: No právě, no. To jsem se trošku jako bál, že to asi bude. Ale byly ohlasy celkem jako v pohodě, si myslím. No, my jsme to nepřeháněli. Protože to
3: a tam jste se posadili na kolo? Tam vás Aleš Vrzák
4: posadil? Ne, on tam měl úplně solo den, kdy nabíral ruchy a měl tam v tom velkým studiu dva sourozence, který já jsem potom měl v tom svým pořadu jako na place, na Radiožurnál Sport, tak tam jsme se o tom taky bavili a okolový vůbec. Jo, no to víš, co všechno propojí. Mikrofon spojuje úplně. No.
3: Já jsem ráda, že nás dva dneska propojil.
4: To je všechno letem světem.
3: Letem
4: viď?
3: Světem. No, máme na to necelou půl hodinku, na to dnešní společné povídání. Jo, ale víš, kdy jsem si tě poprvé všimla?
4: To fakt jako netuším.
3: Tak to bylo ve filmu...
4: Porodnici.
3: No,
4: ne.
3: Tam jsme se nepotkali.
4: Ne, jo.
3: Ve filmu o rodičích a dětech,
4: okay.
3: Takže nejsi až tak úplně daleko. Tohle je český film režiséra Vladimíra Michálka. Já jsem si musela dohledat, z jakého je roku, a on už je z roku 2008. To měl premiéru. Vladimír Michálek ho natočil podle knížky Emila Hakla, tu já jsem předtím taky četla. No a teď už jméno, které tady dneska taky padlo, Josef Sommer. On už tady mezi námi není. V tom filmu vám hrál tátu. Trojská lávka, na které jste natáčeli. No tak ta už taky před lety spadla.
4: Ježišmarja, vidíš, no, jasně. No,
3: já si jenom říkám, uvědomuješ si, jak jste si byli s Josefem Sommerem podobní?
4: To si neuvědomuju, ale zase ten svět a ta příroda se o nás postarala a už v rádiu jsme spolu dělali spoustu věcí, kdy já jsem moje postava zestárla do hlasu Pepíka. To bylo třeba ve jménu Růže, kdy já jsem byl mladý a co, a on byl vypravěč a co z Melku, jo, ten malej mníšek, a zestárl jsem do jeho hlasu. Hrál mi tátu, myslím, že víckrát, jako tátu Macbetha, když jsem na Macbetha nebo prostě Macduffa, už si to nepamatuju úplně přesně, ale několikrát to takhle bylo, takže to musel někdo zvenku jako vidět. My jsme to asi jako neviděli, ale tam jsem ho začal milovat jako úplně definitivně, že vlastně náš přístup k práci

0: i díky vlastně jako mámě a díky tomu, že tenkrát se ještě myslím, že o dost víc četlo, teď už se poslouchá nebo se zrychlila ta doba, takže už není čas vlastně vyplejtvat ten čas na...
1: A co tvoje děti? Na jako poslouchají tě?
0: Určitě poslouchali spoustu těch pohádek, až to vlastně štve ty dospěláky, který to musí jako snášet s nima, protože to jako chtívali to dost dokola, ale teď už jsou v tom věku, kdy vlastně jako rodiče malinko jako...
1: Nepotřebuju.
0: No, mimo, jako mimo. Takže radši si poslechnou Lábus. Nebo tak. Takže já si poslezím do polštáře, ale co, jako je to jejich výběr. No.
1: Když ještě zůstaneme u toho audia, tak já se jako posluchač umím do audia neuvěřitelně zanořit. Úplně mě to pohlcuje a teď mě zajímá, jestli to máš totéž, ale z té druhé strany. Když jsi před tím mikrofonem, jestli se do toho dokážeš tak dostat, tak neuvěřitelně vmanipulovat, jako já na té druhé straně. Když potom stojím v tramvaji a mám sluchátka v uších a jenom tě bez hlasu poslouchám a vlastně vůbec netuším, co se kolem mě míjí a málem zapomenu vystoupit doma.
0: Já si myslím, že ten tlak je od nás všech na to, abys to takhle měla. Jo, a my to nemusíme mít úplně u toho mikrofonu, ale naším cílem je, aby ty jsi to takhle měla.
1: Mám to.
0: Ano, jasný, no. Protože víš co, my to nemáme dokonalý. My nemáme sluchátka na uších. Navíc poslouchat svůj hlas je divnější, než ty to určitě znáš, jako první setkání se svým hlasem, který ti přichází jako zvenku, je vlastně jako divný, než si zvykneš na to, jaký to je, zvykneš si na svoje houpání, na svoje intonace, říkáš jo, jo, jo, to jsem já, jasně, že jo, aha, tohle jsem, no, tohle, jasný, dobrý, a smíříš se s tím, no a vlastně slyšíš ty kolegy vlastně jejich hlasem, ty neslyšíš je už tak, neslyšíš tam ty to kvílení brzd, že jo, neslyšíš, ale musíš tam nějakým způsobem bejt. Ale myslím, že tam nemůžeme být tak dokonale, jako potom výsledně ten posluchač. Naším cílem je navést ho tam, udělat to co nejlíp tak, aby tam jako byl. Já si dokonce myslím, a to mě bavilo třeba, když jsem věděl, že sem jdu a budeme zmiňovat komando, že prostě my jsme tam seděli tři v autě, že jo? Bylo to jedno auto asi, ale pro všechny tři určitě jiný. My jsme to nekomunikovali spolu, jako jakým jedeme autem. My jsme věděli, jako 130, dobrý, no, ale tak každý si vzpomene na 130 nějak jinak, že jo? Barva, no, taková maková, víme, že máme málo benzínu, víme, že se nám utrhne šaltpáka a tohle to, ale vlastně nakonec jsi odkázaný na to, že tam sedí vedle tebe nějaký blbeček, ty seš blbeček a zádu taky nějaký blbeček a že to spolu musíte nějak jako dokupy a tady musíte listovat prostě čtyři stránky, odmluvit, to není jen tak, že jo? Tam to není malinkama písmenkama, tam prostě je dialog, takže ta pozornost není od nás, nemůže být taková, jako je tvůj fokus prostě jako v tramvaji, když máš sluchátka a můžeš si udělat tunelovej prostě poslech toho, co jsme ti doručili. No.
1: Já jsem se teď na tebe, Davide, napojila. Okay. Opravdu. Tak doufám, že jsi se trochu napojil i ty na mě.
0: Já jsem v pohodě, já se napoju rád.
1: A teď už se musíme zase rozpojit.
0: Fakt jo.
1: Protože je konec. Tak je konec dnešních hovorů. A mým milým hostem byl herec a taky moderátor radiožurnálu Sport David Novotný.
0: Poslouchejte rádio, promiň. No jasně, bude se mi dařit. Poslouchejte rádio, mějte představivost. Nashledanou.
1: Díky. A Naděžda Hávová se těší zase příště.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
6: Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš cestují na summit NATO odděleně a jejich koordinace zůstává kvůli vzájemným sporům nejasná. Kdo by měl ustoupit? Pavlína Nečásková se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraničí a bezpečnost, bývalého diplomata a ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Pavla Fischera.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. 14:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody a nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Británie uvalila sankce na 7 Rusů a 2 výzkumné ústavy spojené s ruským programem chemických zbraní. Zapojit se měli do vývoje toxinu epibatidínu a novičoku, použitých při otravě ruského opozičního lídra Alexeje Navalného a Britky Dawn Sturgisové. Evropská unie dříve ze stejného důvodu sankcionovala 6 Rusů. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. A zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku, spoluzaložil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Věnoval se taky popularizaci psychologie v médiích. Fotbalisté Spojených států hrají v osmifinále mistrovství světa v Seattlu proti Belgii. Podrobnosti přidá Adam Procházka.
8: 32. minuta, Spojené státy před malou chvílí vyrovnaly na 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
7: Vítěz se ve čtvrtfinále utká se Španělskem, které v Dallasu porazilo Portugalsko 1-0.
9: Nehoda v Praze a uzavírka na D1 u Brna. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav po nehodě a uzavírce na 199. kilometru opět plně průjezdná. Dálnice volné teď bez nahlášených nehod. V Praze na křižovatce u Bulhara omezuje průjezd strážka dvou osobních aut. Havarovala na křížení Wilsonovi, Seifertovi a Husické. Uzavírku policie nehlásí. A na D1 z Brna do Vyškova opravují úsek mezi kilometry 208 až 213. V obou směrech jsou dva zúžené pruhy, na Ostravu jeden vede v protisměru. Zavřený je v úseku nájezd na exit 210 Slavkov, směr Ostrava. Obě to jde po silnici do Rousínova a exit 216, nebo najet na D1 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Kolik by měl rezort školství dostat navíc v rozpočtu na příští rok? Brzdící ceny bytů i nájemného? Či 250. výročí americké nezávislosti? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
10: Ministryně financí Alena Schillerová během letních měsíců vyjednává s jednotlivými ministry o jejich rozpočtových požadavcích pro své rezorty na příští rok. Jak Schillerová řekla České televizi, oproti letošku požadují ministři přes 100 miliard navíc. O tom, kolik miliard navíc by měl do rozpočtu dostat ministr školství Robert Plaga, uvažuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
11: Když byl Robert Plaga poprvé ministrem školství ve vládě Andreje Babiše, vzrostly platy učitelů i výdaje na vzdělávání jako nikdy předtím a nikdy potom. Tož ovšem neznamená, že se mu to podaří teď zas, i když by to bylo nanejvýš žádoucí a pro budoucnost země blahodárné. Jenže se výrazně změnila doba i Babišova vláda. Platy učitelů v poměru průměrné mzdě v ekonomice se až do roku 2017 držely na úrovni 106%, tedy hluboko pod vyspělými zeměmi, kde jsou dlouhodobě kolem 130%. Za první vlády Andreje Babiše a Roberta Plagy pak do roku 2021 rychle rostly, až na 125%, nejvíc v historii. Jenže potom přišel kabinet Petra Fialy s ministrem školství Mikulášem Bekem a platy klesly na 108%. Politici mají všechna tato data a mnoho dalších pro své rozhodování ve studiích think tanku IDEA. Především o učitelských platech se v debatách o školských rozpočtech nemluví náhodou. Výdaje na něj jsou totiž jejich nejvyšší položkou a především právě lidé před katedrou zásadně ovlivňují kvalitu výuky. Oni jsou podle všech průzkumů domácích i mezinárodních rozhodující pro to, jak úspěšně i příjemně absolvují děti základní školu a jak jsou připraveny na další život. A platy, také důvěryhodnost a předvídatelnost jejich vývoje, mají podstatný vliv na to, kdo se hlásí na pedagogické fakulty, kdo jde opravdu učit, nebo zda naopak ti nejlepší přestupují jinam. Současná vláda slíbila, že na konci volebního období budou učitelské platy 75 tisíc korun, což je podle studie IDEA nikoli 130% průměrné hrubé mzdy, jak ukládá zákon, ale 122%. Robert Plaga situaci komentoval. Ideální rozpočet je ten, který naplní vládní programové prohlášení. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotni zaplatit. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun. Konec citátu. Experti z 26 organizací zabývajících se vzděláváním navrhli a oslovili premiéra a ministryni financí, aby rozpočet školství v roce 2027 byl minimálně o 50 miliard korun vyšší než letos. Výsledná částka 334 miliardy přitom odpovídá podílu HDP, který v průměru dávají na vzdělávání vyspělé země a k jehož dosažení se v programovém prohlášení zavázala vláda Andreje Babiše. To všechno zní správně a logicky. A teď jaká je politická realita? Požadavky na rozpočet 2027 budou enormní. Desítky miliard na obranu, zdravotnictví, víc půjde na důchody, na obsluhu státního dluhu, naplnění mnoha koaličních slibů. A k tomu vláda nemíní zvyšovat daně, ovšem schodek rozpočtu má také své limity. To je neřešitelný rozpor ve vládním programu od samého začátku. A současná koalice vzdělání nepřeje. Robert Plaga by tak měl rozumně sledovat dva hlavní cíle strategie vzdělávání 2030+, změnu výuky pro 21. století a snižování nemravných a ekonomicky ničivých rozdílů v přístupu ke vzdělávání. Když pohne s vysokými školami, jen dobře. Desítky miliard navíc pro školství na příští rok jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti země, nejen do životní úrovně, ale i do kvality demokracie. A spolu s obranou tak dává smysl vynaložit peníze na vzdělávání i za cenu vyššího zadlužení.
10: To byl komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentuje analytička Hospodářských novin Julie Hrstková a upozorňuje, nabídka bytů prudce vzrostla, zatímco jejich ceny i nájemné brzdí.
12: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr. Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby nepatrně. Přesto se podle statistiky prodejních nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou. Co se týká nájmu, tady je situace pro zájemce o bydlení ještě příznivější. Jak odpovídá výsledkům dat serveru Valuo.cz, v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení, za první čtvrtletí dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflace a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už 2. až 3. čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
10: Situaci na českém trhu s byty komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. Pouhých 16% voličů přišlo v sobotu na Slovensku hlasovat v referendu. Jeho výsledky jsou tak neplatné. Aby platné bylo, musí podle slovenské ústavy přijít k referendu nadpoloviční většina oprávněných voličů. A to se zatím stalo pouze jedinkrát před 23 lety při hlasování o vstupu Slovenska do Evropské unie. U mikrofonu je editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
13: Slovensko má za sebou 10. referendum ve svojí novodobé historii. Podle očekávání se ho ale zúčastnilo málo lidí a proto bylo neplatné. Tak úplně překvapivé to nebylo. Termín hlasování stanovil prezident Peter Pellegrini na víkend, kdy Slováci věnovali pozornost všemu možnému, jen ne politice. Ve východoslovenské Levoči se konala největší mariánská pouť v zemi, kam každoročně míří 10 000 poutníků. Zároveň probíhal folklorní festival ve Východné, který kdysi zavedli komunisté právě jako akci, která měla odpoutat pozornost od levočské náboženské pouti, avšak časem se z festivalu stala zavedená a oblíbená událost. Pro účastníky těchto akcí to znamenalo, že pokud by chtěli v ten den splnit svou občanskou povinnost, museli by si předem zajistit voličské průkazy a najít si nějakou vhodnou hlasovací místnost. Jinými slovy, museli by sami od sebe vynaložit velké úsilí a na místě je tak otázka, komu by se do toho chtělo. Takže vcelku logicky mělo toto referendum v čase začínajících prázdnin a dovolených jednu z nejnižších účastí vůbec, a to ačkoliv témata referendových otázek byla docela atraktivní. Občané měli odpovědět na to, zda podporují doživotní rentu pro premiéra a chtějí obnovit úřad speciální prokuratury a Národní kriminální agenturu, které v minulosti hrály klíčovou roli při odhalování korupce na Slovensku a po nástupu vlády premiéra Roberta Fica byly okamžitě zrušeny. Jinými slovy, svým hlasem mohli občané dát najevo, nakolik jsou znechuceni vládní politikou. I z tohoto hlediska vypadá pouze 16% účast jako poměrně velké fiasko. Předseda strany Demokrati Jaroslav Nať, který referendum inicioval a vedl kampaň na sběr podpisů, očekával, že k referendu přijde aspoň 20% občanů. Slabou útěchou mu může být, že drtivá většina z těch, co vážili cestu k volebním urnám, tedy více než 90%, dala najevo svůj nesouhlas s Ficovou politikou. Je dobře zmínit, že už za rok na podzim se konají na Slovensku parlamentní volby. Referendový výsledek je tedy varováním pro opozici, že nespokojenost občanů, o které se mluví na každém kroku a píše se o ní ve všech komentářích, ještě neznamená, že by dokázala natolik mobilizovat voliče, aby dorazili masově do hlasovacích místností. Pro koalici je to naopak zpráva, že pasivita občanů je velká a mnozí nevěří, že aktivní účast může znamenat změnu. Opozice si otestovala, že výsledky referenda odrážejí názor jen těch nejodhodlanějších Ficových odpůrců. Aby ale mohla pomýšlet na volební vítězství, musí ovšem dokázat oslovit i ty, kteří váhají nebo se za poslední roky stali vůči politice lhostejní. Jinými slovy, dospěli k názoru, že vhozením lístku do urny se stejně nic nezmění. A to je možná vůbec nejdůležitější poselství tohoto referenda. Už bez tak velká apatie ve společnosti se tak může ještě dál zvýšit. Pokud jde o referendum jako takové, zkrátka platí, že Slovensko není Švýcarskem. Tam se takto hlasuje celostátně několikrát do roka, k tomu ještě rozhodují občané v lidových hlasováních i o kantonálních a obecních záležitostech. Někde dokonce volí členy vlády nebo rozhodují o rozpočtu. Ne, že by ve Švýcarsku pokaždé přišli hlasovat všichni, co na to mají právo. Vždycky jich je ale rozhodně víc než nedávných 16% na Slovensku. Jedním z důvodů, proč to mají Švýcaři jinak, je, že při vší kritice svým politikům v zásadě stále ještě důvěřují. A politici zase vědí, že mají občany brát vážně. Proto je aktivně nabádají k účasti, a to i u témat, která jim jsou nepříjemná nebo jdou proti jejím cílům.
10: O dalším neplatném referendu na Slovensku hovořila editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková. Ve Spojených státech vyvrcholily oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Přijetím deklarace nezávislosti na začátku července roku 1776 přerušilo 13 britských kolonií v Severní Americe vazbu na Londýn a de facto založilo dnešní Spojené státy. 4. července byla deklarace poprvé vytištěna. Glosu k tomuto výročí připravil publicista a vydavatel Neviditelného psa Ondřej Neff a nazval ji Soft Power jako fialový prášek.
14: V sobotu slavili Spojené státy americké své 250. narozeniny. Jen to považte, čtvrt tisíciletí. V té době jsme byli pár let za polovinou 300letého úpění a doba temna u nás vrcholila. V celé Evropě se mohlo o občanských svobodách mluvit jen na tajňačku. Revoluce ve Francii se teprve chystala a tehdy 18-letý pozdější revolucionář Robespierre teprve objevoval spisy Jean-Jacques Rousseau. Tak tedy 4. července měli USA narozeniny. Třeba vám to přijde směšné, ale rád jim k svátku poblahopřeju. O existenci Spojených států jsem se dověděl jako malé dítě. Měli jsme doma kulatou škatuli s fialovými krystalky. Sypalo se to do vody a dělala se z toho limonáda. Od rodičů jsem věděl, že to rozdávala jakási UNRA. A série dětských proč mě dovedla až k Americe. Jak jsem rostl, rozšiřovala se poznání. U sousedů odebírali humoristický týdeník Dikobraz. Tenkrát probíhala korejská válka. Spojené státy tam byly oblíbené téma, ukazovali tam zemi, která miluje bombardování, věší černochy a lidé se tam opíjejí silnou lihovinou zvanou Coca-Cola. To bylo v tom Dikobrazu. Ale sousedovi starší kluci poskytli i jiný zdroj informací. Komiksy s Pepkem Námořníkem a psem Pluto, později kovbojky a učili mě píseň Ruty Šuty Arizona Texas. Jo, uteklo to, když se ohlížím, zjišťuju, že v polovině mého života do mě hustily nejhnusnější pomluvy o Spojených státech. Obrázek jsem si ale dělal z toho, čemu se říká soft power. Cože to je? V podstatě je to kulturní působení v tom nejširším slova smyslu. Kniha, filmy, muzika. Ale taky třeba džíny, svoje první, jsem získal v Polsku. To byl tenkrát velký zdroj americké soft power. V polském kulturním středisku v Jindřišské ulici v Praze jsem byl pečený vařený. Dodnes vzpomínám na pocit štěstí, když jsem si tam koupil svoji první rock'n'rollovou desku. Když pak se všechno změnilo a mohl jsem dokonce do Ameriky jezdit, zjistil jsem, že tehdejší soft power mě nešedila, že je to opravdu ta velká svobodná země, jak se o ní psalo. Že se tam taky těžce žije, to nějak té svobodě patří. Když otcové zakladatelé podepisovali 4. července prohlášení nezávislosti, věděli, že je nečeká procházka růžovým sadem. Dali světu příklad. Někdy ho s větším či menším úspěchem následovali. Tomáš Garrigue Masaryk by si jistě přál, abychom byli v tom rychlejší a úspěšnější, ale snažíme se. I na něho tedy vzpomínám, když možná pošetile blahopřeji velkému národu ke 250. svobody.
10: 250. výročí americké nezávislosti glosoval publicista Neviditelného psa Ondřej Neff.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A i v dnešní sváteční den připomeneme některé ze sledovaných komentářů uplynulého týdne, konkrétně budou dva. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To jsou témata komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
15: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k něm bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat. Tož není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model chatu GPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňováním toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Google digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. Protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
10: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. A ještě druhá slíbená připomínka sledovaného komentáře z uplynulého týdne. Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si podle oficiálních údajů ze včerejška vyžádala nejméně 3342 mrtvých a 16740 zraněných. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí, podle Organizace spojených národů jich ale může být na 50 tisíc. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
1: Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména takzvané Donroevovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroevovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
10: To byla publicistka Leona Šmelcová a jejím komentářem končí pondělní sváteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
16: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Česká delegace na něj ráno odletí z letiště ve Kbelích. Na tankeru u ománských břehů vypukl požár po zásahu neznámou střelou. Fotbalisté Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Domácí Američané hostí v osmifinále Belgičany. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s občasným deštěm, teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje ze kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
17: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
7: S Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Ankara kvůli summitu zpřísnila bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě dnes a zítra dohlédnou desítky tisíc policistů a vojáků. Turecko ve svém hlavním městě taky omezilo letecký provoz. Tanker v ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. To na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují. Vedení střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči zvažuje snížení kapacity na oboru praktická sestra. V posledních letech kvůli nedostatku uchazečů pravidelně vyhlašuje druhé kolo. Letos si po něm zůstalo 26 volných míst. Škola je zaplní z přestupů a studentů opakujících ročník. Ředitelka Lenka Francová by raději na úkor jedné středoškolské třídy sester rozšířila nabídku vyšší odborné školy o dentální hygienu.
18: Na těch voškách máme tady v podstatě akreditované jenom všeobecní sestry v kraji Vysočina. My nemáme žádnou jinou tady tuhle specializaci. Takže tohle bych viděla jako cestu zapojení vystudovaných středoškolských následně dalších sester tady v regionu. Protože když pak jde ta sestra studovat do jiného regionu, tak tam i zůstává.
7: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili gólem záložníka Mikela Merina v nastavení Portugalsko 1-0. Spojené státy hostí v Seattlu v osmifinále Belgii a utkání sleduje Adam Procházka.
8: Krátce před začátkem druhého poločasu Belgie vede nad domácími Spojenými státy 2-1. Jako první se v 9. minutě prosadil De Cattelar, ve 31. minutě z přímého volného kopu vyrovnal záložník Spojených států Tillman, no a potom svým druhým golem v zápase ve 33. minutě upravil na zatím konečných 2-1 opět svým druhým golem v utkání De Cattelar. Takže po prvním poločase Belgie vede nad Spojenými státy 2-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
19: A čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli nejhoršímu skóre.
9: Omezení na trase Litomyšl, vysoké mýto Hradec Králové a nehoda v Praze. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta jedou nadměrné náklady s doprovodem, zřejmě míří k D35 směr Hradec Králové.
20: Jsou to dva velký kamiony s velkýma tubusama, mají doprovod, veliký doprovod.
9: V Praze se na křižovatce u Bulhara zhruba před hodinou srazila dvě osobní auta. Následky omezují průjezd na křížení Wilsonovy, Seifertovy a Husické ulice. Místo nehody je podle policie s opatrností průjezdné. A na D1 u Ostravy je nové omezení. Klimkovický tunel mezi kilometry 346 až 347 je na Brno zavřený. Jezdí se jen v části do Ostravy. Obousměrně jedním průjezdem. Aktuálně plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2017 Ivana Denčevová a Hynek Pekárek v režii Michala Bureše. Společně s religionistou Martinem Chadimou budou hledat odpověď na otázku, zda byl Jan Hus prvním, kdo kázal proti papežovi. Ocitáme se v pražském kostele svatého Michala, píše se rok 1401.
2: Jak to bylo doopravdy?

0: Proto kdyby vám kdokoliv přikázal vykonat něco zlého, rozuměj hříšného, vy tak nečiníte, neboť máte poslouchat jedině Pána Boha, než kteréhokoliv člověka na tomto světě. I kdyby to byl prelát, nebo váš pán, nebo otec, a přikázal vám učinit něco proti Božímu přikázání, tak ho neposlechněte.
1: Mistře Jene,
0: čeho si žádáte?
1: Mistře, vy mne nepoznáváte.
0: Jeronýme, odpusť. To šero tady a ten tvůj fohus zmužnil si v cizině.
1: Poslouchal jsem vaše kázání.
0: A líbilo se ti?
1: Vám rozumí každý, učený mnich i trhovkyně.
0: Co jiného by měl kněz dělat, než přinášet svým ovečkám pravdu Božího slova a sytit jejich duše tak, jako Kristus sytil zástupy chlebem a rybami?
1: Někomu i ta nejlepší slova v ústech skřípou, jako by zuby drtil písek.
0: Jednou i ty staneš nakazatelně. Jaké to bylo v Oxfordu?
1: Něco jsem odtamtud přivezl. Tady.
0: Knížky? Ukaž. To jsou Wyclefovy traktáty.
1: Dialogus a trialogus. Sám se mi opisoval.
0: Chválím tvou píli, bakaláři. Ale buď obezřetný.
2: V pražském kostele svatého Michala se v roce 1401 setkal kazatel Jan Hus s Jeronýmem Pražským. Ten se vrátil ze zahraničí. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Jan Hus prvním, kdo kázal proti papežovi? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Kam zařadit oba pány, o kterých jsme slyšeli? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista doktor Martin Chadima.
3: Jan Hus a Jeroným Pražský patří mezi vrcholy české reformace. Tam paradoxně můžeme zařadit jak Konráda Waldhausera, což byl Rakušan, ale také Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova, Vojtěcha Raňku z Ježova. A oni byli jakýmsi styčným bodem mezi středověkem, který upadal, protože opravdu tam problémy byly veliké, a mezi nastupující renesancí. A asi by se sami dneska divili, kdyby zjistili, kam jsme je zařadili. Nicméně Jan Hus a Jeroným patří mezi reformátory české a musíme být na ně hrdi.
2: Kolik jim zhruba bylo let, abychom si dokázali představit, v jakém věku, v jakém pořadí se nám objevovali na světě?
3: Husovi v roce 1401 bylo zhruba 31, Jeronýmovi 20, 21 a byli to na svou dobu velice mladí lidé a byli to lidé, kteří hledali pravdu Boží a protože všechno se tehdy opravdu orientovalo na pravdu páně, jak říká naše standarta, to je to pravda páně vítězí, tak oni byli ti, kteří říkali, my z českého království uděláme Kristovo království.
2: Slyšeli jsme, že Jeroným Pražský z ciziny přinesl Wyclefovy spisy, které sám opsal.
4: Wyclefovy práce se v českém prostředí staly známými díky poměrně čilým kulturním kontaktům s britskými ostrovy. Dcera Karla IV. Anna byla manželkou anglického krále Richarda II. Wyclef navrhoval, aby se nápravy církve ujal stát, reprezentovaný panovníkem a šlechtou. Tato síla měla zbavit církevní instituce a jejich představitele přímého politického vlivu i pozemkového bohatství a vrátit je výhradně duchovní činnosti.
2: Napsal historik profesor Petr Čornej v Dějinách zemí Koruny české. O Wyclefových názorech se také můžeme dočíst v Dějinách Evropy psaných 12 evropskými historiky. Zajímavostí je, že mezi ně patřil také Jiří Grůša.
4: Podle Wyclefa představuje Bible jediné opravdové dogma a všechny ostatní texty jsou zavržení hodné. Písmo svaté je nejvyšší duchovní i světskou mocí. Na základě tohoto principu vystupoval proti bohatství kněží a klášterů, viděl v něm olupování chudých a upíral papeži právo vybírat poplatky. Jeho stoupenci se vzdávali hmotných statků, tito chudí kněží kázali po celé zemi. Po Wyclefově smrti v roce 1384 byli pronásledováni.
2: Opravdu byly Wyclefovy názory tak převratnými?
3: Já bych si dovolil nesouhlasit s jednou částí textu, kde se vlastně říká, že on měl Bibli jako dogma. Ono to není tak úplně pravdivé. On jenom říkal, že v tradici církve, protože byl katolík, musíme vnímat ty, kteří jsou vedeni Duchem Svatým. A to je to prisma, to je ten leitmotiv, který měl i Hus, kdy vlastně ty otcové říkali, dobře, a tak kdo rozhoduje o tom, že tě vede Duch Svatý? A Hus a Wyclef a Jeroným Pražský a další říkali, nás vede to, že my nehřešíme. My nemáme ty milenky, my nemáme ty peníze, my nemáme vlastně to, že bychom ubližovali těm věřícím, a to je důkaz toho, že nás vede Duch Svatý. Čili tradice ano, ale jenom ta, která je opravdu čistá, a Bible samozřejmě jako základ našeho života.
5: Co když ale hřešili, ani si to neuvědomovali a nemuseli to být ty skutky, které jste vyjmenoval?
3: U Wyclefa mě zaujaly dvě věci. První je, když Jeroným studoval v Oxfordu, tak zjistil, že oni sice všude měli na obrazech Wyclefa, že to je heretik, ale nechali ho na univerzitě jako obraz. To znamená, oni ho nerozbourali, oni ho nezničili, oni neřekli, už nikdy o něm nebudeme mluvit, oni tam měli ten obraz. A ti Angličané řekli, OK, byl to učitel Oxfordu, ale byl to heretik. Druhá věc, která mě zaujala, byl Jakoubek ze Stříbra. To byl velice radikální husita, který pod dojmem Wyclefa hlásal, že vlastně není žádná transubstanciace, plná přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, že vlastně tam je nějaká remanence, že to je napůl. A teď uvědomil si jednu věc. Ti věřící najednou nevěděli, jestli tam Pán Ježíš je nebo není. A protože byli nevzdělaní, tak přestávali chodit do kostela. A ten Jakoubek ze Stříbra, který je odborníky, včetně Čorné a Šmahela, vnímán jako veliký husita, řekl, nesmíme těm prostým lidem říkat úplně všechno, protože to jsou teologické pravdy, které oni nepochopí.
6: Eminence, přináším nové zprávy.
7: Byl jsi v betlémské kapli?
6: Ti kacíři se znají mezi sebou, příště pošlete někoho jiného.
7: Povídej, co se dělo.
6: Zase kázal.
7: Nehodný a neposlušný kněz tenhle Hus. Káže, ačkoliv mu to bylo zakázáno.
6: Prohlásil, že jediná autorita je pro něho Bůh a že k němu se odvolá.
7: Neslýchané.
6: A prý se chystá odvolat k papežskému stolci.
7: No jen, ať to zkusí.
6: V kapli přikázání vyzval takto dav. Odvolal jsem se proti arcibiskupovu rozkazu. Chcete se mne přidržeti?
7: Odpověděli mu?
6: Ano, chceme a přidržíme se. Tak volali.
7: Uvidíme, kdo bude mít poslední slovo. Jdi, ať na dvoře okamžitě navrší hranici.
6: Co zamýšlíte, eminence?
7: Číše mojí trpělivosti přetekla.
5: Ocitli jsme se v červnu roku 1410 a pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazumburku se dozvěděl o tom, že v Praze jsou Wyclefovy spisy. Nechal je spálit. A proč je nechal spálit, nám vysvětluje ve své historii české Eneo Silvio Piccolomini.
4: V té době byl pražským arcibiskupem Zbyněk příjmením Zajíc, pocházející ze slavné české rodiny, proslulý rozvahou a rozumem. Ten, chtěje předejíti klíčící pohromě, než se více rozzuří, rozkázal přinést k sobě Wyclefovy knihy a na radu učených mužů dal je veřejně spálit. Bylo jich prý více než 200 svazků, krásně psaných, zdobených zlatými puklicemi a v drahých vazbách.
3: Ale pozor, on nechává spálit i spisy filozofické, proti čemuž protestovala i univerzita v Oxfordu, která jinak vnímala svého učitele Wyclefa jako kacíře. Čili řekli bychom to takto, arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazemurka vylil dítě i z vaničku.

0: Hluboká společenská krize, v níž se české země ocitly na rozhraní 14. a 15. století, vedla k hledání cesty, jež by umožnila tíživé poměry překonat. Příčiny porušení řádu a společenské stability shledávala většina soudobých myslitelů v nedodržování závazných pravidel křesťanského života. Hlavní vinu za rozvrat a úpadek přisuzovali učenci i veřejné mínění církvy, která opustila apoštolský příklad, přestala pečovat o spásu duší věřících a dávala přednost svým mocenským a hmotným zájmům. Na způsobu řešení se v zásadě všichni kritikové neutěšeného stavu shodovali. Církev se musí vrátit co nejdříve ke svému původnímu poslání, šířit ideály Božího zákona a žít v souladu s biblickým přikázáním.
1: Popsal tehdejší situaci historik profesor Petr Čornej. Byl to nový recept na zlepšení dobových poměrů, který kazatelé nabízeli?
2: Já se domnívám, že církev, kněží, mniši tehdy v té době měli jeden veliký problém. Oni přestali jakoby věřit tomu, co vlastně hlásali. Všichni se živili tím, že byli stoupenci církve nebo zaměstnanci církve, ale málo kdo hlídal to, jak žijí. A ve chvíli, kdy váš představený arcibiskup, biskup nebo papež nežije podle Kristova evangelia, tak ty slabší povahy mají potom problém a řeknou si, no tak proč bych já jako řeholník, františkán, dominikán nebo kněz měl vlastně žít tímto způsobem, když vlastně moji představení takto nežijí.
1: Ale můžeme to takto zobecnit a přistoupit na to, že se to týkalo v rámci kolektivní viny všech?
2: Můžeme, já jsem velice dalek toho, abych hájil marxistickou historiografii, abych se tady zastal profesorů Macka a spol, kteří viděli všechno jako v těch společenských souvislostech, že lidé byli chudí, proto protestovali proti církvi. Ale pravdou je, že třeba když ten arcibiskup opravdu vydá přikázání, že kněží a studenti nesmí chodit do hampejzu, nesmí chodit do hospody. A pozor, oni nesmí třeba nosit špičky. To byly ty boty, které byly jakoby zašpičatěné, je známé u těch kašpárků. Tak je to dobová móda, když arcibiskup Zbyněk vydá příkaz, že chlapci a chlapy nemají nosit poklopce s hedvábnými šňůrkami. Tak to znamená, že tehdy ta doba a móda vedla k tomu, že oni skutečně jakoby byli hříšníky. A proč mimochodem nesměli chlapi nosit takové ty padáky s těmi šňůrkami? No protože dámy koukaly na to, jak je kdo bohatý podle toho, kdo jakou měl šňůrku. A pokud byla hedvábná, tak to byl bohatý člověk a dobrý ženich. Kam koukala dáma? Tam, kam křesťanka nekouká. A to bych chtěl říci, že ty arcibiskupovy výzvy, ty přikázání ukazují na to, že tam problém prostě byl. Když Wyclef hovoří o tom, že kněz ve smrtelném hříchu není knězem, tak je na můj vkus příliš radikální. On dokonce říká, že ani aristokrat nebo král nebo císař není skutečným císařem. To by znamenalo, že dneska úředník, který má nějaký morální problém, má milenku nebo krade nebo hraje nějaký hazard, tak vlastně není tím úředníkem. To je samozřejmě velice vyhraněná podoba určitého stanoviska. Nicméně Wyclef chtěl pojmenovat jednu věc. On říkal, pokud ti představitelé církve něco hlásají, tak tím buď žijí a pak se respektují, nebo tím nežijí a pozor, lid není povinen poslušnosti. A to byl ten problém, že Wyclef řekl, nemusíte poslouchat hříšného kněze, císaře, krále nebo aristokrata, což samozřejmě vedlo k anarchii.
0: Náboženství bylo takřka mluvou středověkého člověka. Jeho problémy sociální, politické, mravní nebylo možné formulovat jinak než v pojmosloví náboženství a řešit jinde než v rámci křesťanského světového názoru. Lidé byli potopeni ve své zbožnosti. Na druhé straně církev hluboké lidské víře nikterak nevycházela vstříc, pouze ji víc a víc zneužívala.
1: Slova Petra Hořejše z jeho toule k českou minulostí. Jaká byla každodennost středověkého člověka, o kterém dnes mluvíme?
2: Byla taková, jaká je vlastně dneska. Ti lidé chtěli nějakým způsobem přežít. Chtěli mít střechu nad hlavou, chtěli vychovat své děti, chtěli ideální budoucnost pro své děti, ale bohužel v té době ta mobilita, zejména ta sociální, byla tak nízká a malá, že pokud jste se někde narodili a nebylo to úplně ideální prostředí, tak jste měli velice malou možnost prorazit někam do světa.
1: Náboženství ale bylo jednoznačnou součástí a pravděpodobně tehdejší lidé by se velmi divili, jak žije člověk 21. století.
2: Pravdou je, že dnes, a mluvím o tom se svými studenty, řada těch lidí prostě měla jakési hodnoty, standardy, které vyznávali a které neopouštěli. Oni se báli trestu. Trestu, který má Pán Bůh na ně připravený, pokud zhřeší. Oni se báli toho, že pokud by přestali věřit, že vlastně by se stali jakýmisi outsidery před Hospodinovýma očima. Ale to, co těm lidem tehdy scházelo, a to je moje tcheze, to byla svoboda. Oni skutečně se nevymanili z toho diskurzu křesťanského, římskokatolického a nebyli schopni přemýšlet svobodně a to si myslím, že dnešní doba naštěstí má.
1: Kritici církve či papežství se ale objevovali již za vlády Karla IV.
2: Je to pravda. Prvními evropskými kritiky byl Jan z Jandunu, Michal z Cezeny, Marcilius Padovi. Ale důležité je pro nás, a na to můžeme být hrdí, že ta skutečná reforma, kdy vlastně ti kněží říkají, pojďme tu církev vrátit do té Bible, do toho prvokřesťanského mustru, vzniká v Čechách. Je krásným paradoxem, že první je Rakušan, Konrad Waldhauser, ale pak už přicházejí velcí Češi, ať už to byl Vojtěch Raňků z Ježova, který mimochodem byl prvním a posledním univerzitním představitelem pařížské Sorbony, nebo Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže a další.
0: Ve všem se šlechetný Milíč projevoval zcela jako druhý Eliáš. Opustil dvůr císaře Karla IV., kde byl neobyčejně vážen a oblíben, zřekl se všeho, co měl, a zcela se jal následovat Krista Ježíše, rozhodnuv se nést pohanění Ježíše ukřižovaného a raději být opovrženým v domě Božím, nežli přebývat v stáncích hříšníků s bohatstvím a v slávě dcery faraonovi. A tak věnoval se celé a pohotově službě Kristových chudých a kázání slova Božího. I obdaroval ho proto Pán Ježíš způsobem hodným úžasu, neboť v krátkém čase obrátil k pokání na 200 vykřičených veřejných nevěstek, nepočítaje v to jiné hříšníky obojího pohlaví, kteří se dali na pokání tajně. Jako Eliáš planul tento kněz hodný Boha tak velikou horlivostí pro Ježíšův zákon a pro jeho pravdu i sílu, a tak bez ustání a bez únavy bojoval s nesčetným množstvím falešných proroků, řeholníků, kněží a zejména znalců zákona a vzdělanců, že se pro pravdu téměř denně ocital v nebezpečí smrti. Mužně káral nejvyšší preláty, arcibiskupy a biskupy za to, v čem zjevně chybovali. Vyzbrojen horlivostí jako krunířem, napadl i císaře Karla IV., ukázal na něho prstem a řekl mu především, že on je ten veliký antikrist. V Římě na nejvyšším místě kázal biskupům a prelátům, že antikrist už přišel

0: ale oni skutečně změnili svůj život. Oni opravdu dodržovali křesťanské zásady, které na můj vkus mimochodem byly až příliš tvrdé, ale ukázali, že svým životem budou žít křesťansky.
1: Znali se sami mezi sebou, ovlivňovali se?
0: Jednoznačně ano, Jakoubek ze Stříbra byl přítelem Husovým, Jeroným byl přítelem Husovým, Matěj z Janova byl známým Jana Milíče z Kroměříže a mimochodem Jan Milíč z Kroměříže znal dobře Karla IV., kterého mimochodem označil za antikrista, ale Karel byl tak velká osobnost, že mu to odpustil.
1: A teď důvěrně známá scéna. 8. červen roku 1415, Kostnický koncil.
2: Mistře Jene, vy jste ve svém traktátu o církvi napsal s odvoláním na evangelium svatého Jana, že kardinálové nežijící v souladu s Kristovými přikázáními jsou zloději a lotři.
3: Tak jsem to nenapsal.
2: Vy jste nezachovával míru ani v kázáních, ani ve vašich spisech. K čemu tedy bylo potřebné nebo užitečné kázat lidu proti kardinálům, když žádný z nich tam nebyl přítomen?
3: Měl jsem za to, že v tomto koncilu bude větší dobrota a kázeň.
2: Na hradě Gottlieben si mluvil pokorněji.
3: Protože tam nikdo na mne nekřičel, ale tady mi všichni zpívají.
2: Jene Huse, chceš se podvolit rozhodnutí koncilu?
3: Chci.
2: Musíš si vybrat. Buď se vydáš na milost koncilu, nebo si vyžádáš k obhajobě svých tezí další slyšení. To ti bude poskytnuto. Mohl by ses však zaplést do ještě větších bludů.
3: Velmi rád se podrobím koncilu, pokud jsem v něčem pochybil. Proto prosím o další slyšení, abych mohl to, co jsem psal, náležitě vysvětlit.
2: Pak věz, že slovutní doktoři zde na koncilu tvrdí, že články vybrané z tvých knížek jsou bludy. Předně se musíš přiznat k bludům, které si držel. Za druhé je musíš odpřisáhnout, za třetí se jich veřejně zřeknout a za čtvrté vykládat, držet a kázat jejich opak. Tak se stane v příštím slyšení. Končím dnešní rozpravu.
1: Výsledek všichni známe, jaké další důsledky vyplývaly pro celý svět v souvislosti s reformním hnutím.
0: Kostnický koncil měl mnoho pozitivních stránek. První byla, že oni opravdu se pokusili reformovat církev, že ti, kteří odsoudili Husa, byli stoupenci velice moderní metody takzvaného filozofického nominalismu a že ti, kteří chtěli a odsoudili Husa a Jeronýma, si představovali, že Evropa má být křesťanštější. Problém je v tom, že Čechy paradoxně zůstaly oblastí, kde se křesťanství skutečně žilo. Tedy nejenom, že se o něm mluvilo, oni tak žili. A Evropa, která tak nežila, tak zasáhla.
1: Možná bychom mohli dodat bratrovražedné husitské války, které následovaly, ale vracíme se k tématu dnešního, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme se na otázku, zda byl Hus prvním, kdo kázal proti papežovi. Odpověď známe, jména souvislosti zazněly. Proč ale do značné míry zůstávají právě ti jeho předchůdci pozapomenutí a v tom širším povědomí zůstává především kazatel Jan Hus?
0: Ten důvod je jednoduchý. Když umíral Karel IV., tak se objevilo dvojpapežství. Když v roce 1409 zvolili nového papeže, definitivního, tak se objevilo trojpapežství. A Hus byl v Evropě nejhlasitějším kritikem toho, že vlastně papežství je hlavou ďábelského satana. Tři hlavy satana. A Hus říkal jednu věc. Církev má mít jednu hlavu. Pokud se nedohodnou hoši mezi sebou, hlavou je Ježíš Kristus. Hus byl vlastně teokrat.
4: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagramu. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Počet obětí pondělního ruského útoku na Kyjev a okolí vzrostl na nejméně 26, zraněných je téměř 90 lidí, informovali o tom ukrajinské úřady. Rusko zaútočilo na Ukrajinu skoro 70 raketami a 350 drony. Kyjev po náletech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky požádal spojence o rychlé dodání střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Dnes končí termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Dnes je už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost UpGates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. A na oběžnou dráhu má dnes dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Fotbalisté Španělska vyhráli v Dallasu nad Portugalskem 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Jejich soupeřem bude vítěz duelu v Seattlu mezi Spojenými státy a Belgií. Zápas vidí Adam Procházka.
1: 68. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií už 1-3. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Nové uzavírky na D4 na Písecku a noční práce na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D4 na exitu 63 Mirovice Tábor zavírají sjezdy i nájezdy. Směr Strakonice je zavřený sjezd, na Prahu pak sjezd i nájezd. Uzavírky kvůli opravám kruhových objezdů u dálnice potrvají do konce srpna. Dálnice teď bez kolon, nehody na nich hlášený nejsou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín od včerejška opravují spáry a trhliny. Mezi kilometry 42 až 45 je proto zavřený pravý pruh. Také tímto omezením projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Téměř 70% Čechů si myslí, že se dnes v Česku můžeme vyjadřovat tak svobodně jako před 10 lety, nebo ještě svobodněji. Podle čtvrtiny lidí se situace zhoršila. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Většina dotázaných je taky přesvědčená, že možnost vyjádřit svůj názor má mít přednost před ochranou jednotlivců nebo celých skupin lidí. Svědčí tyto výsledky o tom, že je stav svobody slova v Česku víceméně dobrý?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty k tomuto tématu jsou ředitel Občanského institutu publicista Roman Joch. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A taky filozof z Akademie věd Tomáš Koblížek. Dobrý den i vám.
6: Dobrý den, díky za pozvání.
4: Pánové, já vám na úvod položím úplně stejnou otázku, jakou slyšeli i dotazovaní v tom zmíněném průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. A sice, co se z vašeho pohledu za poslední desetiletí změnilo, pokud jde o svobodu slova v Česku? Pane Jochu.
5: Já si myslím, že Česká republika je stále na evropské poměry jednou ze zemí s největší legální svobodou projevu a slova, svobodou tisku. Já jsem tomu velice rád a mám podobný názor jako většina vašich respondentů, že za 10 let se u nás svoboda projevu nezhoršila, ale já bych ani neřekl, že nezlepšila, zůstala díky bohu, jaká byla, protože já vidím trendy v západní Evropě, které spíše chtějí omezovat svobodu projevu.
4: Pane Koblíšku, váš pohled na úvod, na to, co se stalo se svobodou slova v Česku za posledních 10 let, pokud vůbec něco?
6: Tak já budu souhlasit s tím, že Česká republika v současnosti zažívá něco jako blahobyt ohledně svobody slova. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. A není to jenom můj dojem, existují různé ukazatele nebo různá měření, která se věnují mezinárodnímu srovnávání úrovně svobody slova. A Česká republika se tady umístuje velmi dobře. V minulém roce jsme byli na 3. a 6. místě v tom světovém srovnání. Jinak ten index se jmenuje Index of Freedom of Expression a spravuje ho Univerzita v Göteborgu a v těch nedávných datech, která byla publikována asi před měsícem, se Česká republika umístila asi 8. ve společnosti zemí jako Finsko, Norsko, Švédsko, takže pokud jde o svobodu slova, taky jakoby objektivně vzato na tom rozhodně nejsme špatně.
4: Vraťme se k tomu našemu průzkumu pro Český rozhlas. Taky z něj vyplynulo, že pozitivněji tu situaci, co se týče svobody slova, vnímají voliči opozičních stran, nežli voliči vládních stran. Máte proto jako politolog nějaké vysvětlení, pane Jochu?
5: Voliči dnešní opozice, to znamená bývalé koalice, mají přesvědčení intelektuální, že u nás nějaká velká hrozba vůči svobodě projevu neexistuje. Naopak mnozí voliči této vládní koalice mají dojem, že nějaké zákeřné elity jim jejich svobodu tisku, svobodu projevu chtějí vzít. To znamená, můžeme se na to dívat tak, že jsou více paranoičtí, anebo možná více prozíraví. Já si zatím myslím, že moc důvodů k obavám naštěstí v této zemi nemají.
4: Pane Koblíšku, vaše vysvětlení tohoto rozdílu mezi voliči opozičních a vládních stran?
6: Moje vysvětlení je takové, že současné vládní strany vlastně v tom minulém období, když nebyly ve vládě, tak velmi často pracovali s narrativem, že zde právě je nějaký deficit svobody slova, že člověk nemůže říct všechno, že se nemůže svobodně vyjadřovat o migraci, LGBT a jiných tématech a že oni jsou těmi stranami, které tohle změní. Tak já si to vysvětluji tak, že jejich voliči na tohle slyšeli, že tady nějaký deficit ohledně svobody slova existuje a přijali ten názor za svůj.
4: A evidentně na to nějakým způsobem reagují i strany vládní koalice, protože si do svého programového prohlášení napsali, a já to teď ocituju přesně, zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. Tak pane Jochu, vy jste tady před chvílí řekl, že buď to jsou voliči vládních stran paranoidní, a nebo naopak prozíraví. Jaká je tato vláda, když si napíše takovouhle větu do programového prohlášení?
5: Myslím si, že je to hlavně signál jejich voličům, že reálně na zlepšování svobody projevu u nás moc toho nejde udělat, protože na ty evropské poměry máme skutečně značnou svobodu projevu. U nás podle trestního zákoníku je zakázaná podpora a propagace hnutí usilujícího o porušení práv skupiny občanů. To znamená, musíte chtít pozbavit nějaké lidi jejich práv, základních lidských práv, a to je trestné. A s tímto já nemám problém, ale v západní Evropě je trend zakazovat takzvaný nenávistný projev. A s tímto konceptem nenávistného projevu já už velký problém mám, a ten se týká toho, že jednak je velice svévolně definovatelný. Co je to nenávistný projev? Je to projev, který někdo zamýšlí jako nenávistný, nebo někdo jiný ho nezamýšlel jako nenávistný, ale nějaký člověk se cítí být obětí nenávisti. Takže já si myslím, že by nebylo dobré, kdyby jsme šli tou cestou, jakou se rozhodli jít mnohé západoevropské země.
4: Tak zdá se, že pan Joch teď místo mě předejmul, na čem vy dva se dnes asi především neshodnete. Vydržte ještě, pane Koblíšku, s tou reakcí a odpovězte prosím i my, i mě na tu otázku týkající se vládního programového prohlášení. Z vašeho pohledu zakročoval stát vůči svobodě slova v posledních letech, nebo byly situace, kdy to hrozilo?
6: Ne, já tohle beru prostě jako nějaký politický marketing, že se někdo tímhle způsobem vyjadřoval, že zde byl nějaký velký, že zde byly velké rezervy ohledně svobody slova. To jednoduše naprosto neodpovídá realitě a zmiňoval jsem ty indexy, které jsou jako docela jako pečlivě hlídány a ty ukazují, že my opravdu máme velmi vysokou svobodu projevu. A jen abych trošku ještě jako reagoval na to, co říkal pan Joch, nejsem si úplně jistý tím, že Evropa nebo že západní Evropa má nějaký problém se svobodou slova. hlasoval, protože na těch předních místech jsou hlavně evropské státy. Amerika je daleko, daleko za námi. Myslím, že úplně na vrcholu je Irsko, Dánsko, severské země a tak dále. Takže já myslím, že Evropa obecně rozhodně nemá problém se svobodou projevu. Můžeme se teďka hodně bavit o tom, jak bude třeba vypadat příští rok u nás ohledně veřejnoprávních médií a podobně, ale myslím, že jako aktuálně, jak Evropa, třeba západní nebo my, tak ohledně svobody slova tady nevidím nějaký velký deficit.
4: Dovolte mi, abychom ještě zůstali na české půdě a doprobrali, jaká je situace, co se svobody slova týče u nás. A rád bych to celé ilustroval na jednom příkladu, který, troufám si říct, známe tady úplně všichni, ať ta naše diskuse není abstraktní. Soud by měl právě v těchto dnech začít se zabývat obžalobou na hnutí SPD, a to kvůli podněcování k nenávisti, kvůli údajnému nenávistnému projevu. Týká se to 2 roky starých předvolebních plakátů. Vy jste, pane Jochu, napsal, že tady tohle stíhání považujete za, a teď vás cituju, projev neúcty vůči svobodě projevu. Proč?
5: Ano, protože se jedná o typický politický projev. A ze všech projevů ten, který má mít největší zákonnou a ústavní ochranu, je politický projev, ve kterém v demokracii konverzujeme o politických otázkách. Můžeme kritizovat vládní politiku a můžeme ve volbách požadovat změnu vládní politiky. A když si vzpomeneme na ten plakát, já bych řekl, je neslušný, je vulgární, je nehezký. Já bych se ho štítil.
4: Já ho tady možná připomenu. Oni byli 2 a jsou oba předmětem toho soudního řízení. Na tom prvním byl muž tmavé pleti s nožem a pod tím nápis nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na tom druhém plakátu, který je předmětem toho soudního řízení, byli vyobrazeni 2 romští chlapci s cigaretou a nápisem, teď cituju, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku.
5: Já ten první považuji za horší, protože je tam ten zakrvavený nůž, ale...
4: To jsem neřekl, že je zakrvavený.
5: Ano, je zakrvavený a proto ve veřejném prostoru působí drasticky a neslušně, ale když se podíváme, co je smyslem takovéhoto plakátu, to, co by podle mého názoru mělo být zahranou a určitě je zahranou podle platných českých zákonů, je požadovat genocidu nějaké skupiny lidí. Nebo ani ne genocidu, ale i omezení práv skupiny lidí. Ale smyslem tohoto plakátu není vyvolávání nenávisti k lidem tmavší barvy pleti, ale to sdělení je jasně antiimigrační. A to sdělení je, když se podíváme na zkušenosti v západní Evropě, některé typy imigrantských skupin, opět ne všechny, ale některé typy, mají vyšší násilnou kriminalitu, než je průměr dané populace. A proto je prozíravé, abychom limitovali legální imigraci z určitých částí světa, především Severní Afrika a Blízký východ.
4: Pane Koblíšku, vy naopak jste se tady k této plakátové kampani hnutí SPD svého času vyjádřil slovy, že to je, a teď vás taky cituju, zlom ve veřejné prezentaci rasismu. Není to ale tak, jak teď naznačoval Roman Joch, že v rámci politické diskuse i takovéhle ostřejší protiimigrační vzkazy musíme ustát?
6: Já myslím, že když se chceme bavit o svobodě slova nebo o svobodě projevu třeba v tomhle konkrétním případě, tak nejprve musíme hodně dobře pochopit, co je to vlastně za projev, co to bylo za plakát. A tady v souvislosti s tímhle plakátem by se dalo mluvit o něčem, co se anglicky pojmenovává jako fear speech, já to do češtiny přejmenovávám jako děsivá řeč. A je to vlastně nějaká technika, ke které čím dál víc už inklinují různé extremistické skupiny nebo krajně pravicová hnutí nejenom napříč Evropou. A to z jednoduchého důvodu, když někoho prezentujete nebo označujete za parazita nebo za odpad, jako třeba Donald Trump takhle se nedávno vyjádřil o somálských přistěhovalcích v Americe.
4: S tím parazitem asi narazíte na jiného českého politika, předpokládám?
6: Ano, samozřejmě. Ale to jsou projevy, které, a to se ukazuje v průzkumech, vlastně nemají takový dopad, než když někoho prezentujete jako hrozbu. To znamená, když někoho ponižujete veřejně, tak lidé to nechtějí vlastně tomu tolik naslouchat, než když vlastně někoho prezentujete jako hrozbu nebo jako nebezpečí pro společnost. Proto řada extremistických hnutí napříč Evropou přechází od nějakého otevřeného urážení k prezentování různých skupin jako hrozby a ukazuje se, že to má vlastně stejné dopady jako ty nenávistné
4: útoky. Dobře, rozumím vám, ale z jakého důvodu by kvůli tomuto plakátu mělo být politické hnutí před soudem?
6: Je to tak, že vlastně tady ten typ projevu opravdu svou nese nějaké újmy nebo škody. Ostatně vůbec jako v debatách o svobodě projevu se jako hranice svobody projevu bere to, že ten projev může způsobit nějakou vážnou škodu. A u projevu tady toho typu, které vlastně na základě určitého předsudku prezentují muslimy, židy, geje jako nějaké nebezpečí pro společnost, tak se ukazuje, že opravdu jako podněcují třeba přímé násilí vůči těmhle skupinám. Když vezmu to, co se stalo třeba v roce

0: 2018, myslím, že to bylo v Pittsburghu, útok na synagogu, tak se ukázalo, že ty útočníci byli pod vlivem právě tady té jakoby fear speech, tady těch děsivých projevů. Podobně ten útok v Christchurch na Novém Zélandu, kde zemřelo 50 lidí v mešitě, tak také ten útočník byl vlastně pod vlivem tady toho typu projevů. Takže je to nějaké jakoby nebezpečí, které tyhle projevy sebou nesou a někdo se vlastně rozhodne i tak ten projev vlastně veřejně publikovat. A ten soud se tím z tohle důvodu může zabývat.
1: Pane Jochu, připustil byste, že právě ty plakáty hnutí SPD, byť představitele tohoto hnutí, včetně Tomia Okamury, se brání, že jenom naplňovali svoji svobodu slova, připustil byste, že skutečně můžou někoho motivovat třeba i k násilnostem vůči reprezentantům těch skupin, které na těch dvou zmíněných plakátech byly vyobrazeny, řekněme, nelichotivě?
2: Nelze vyloučit, že nějaký člověk se dopustí násilí. A to znamená, nemůžu to vyloučit, protože my máme 10 milionů obyvatel a někteří z nich jsou regulérní blázni a někteří jsou extremisté. Ale vždycky...
1: No a není toto důvod, proč má smysl zabývat se tím i v trestně právním slova smyslu?
2: Ne, pokud jde o politický projev, protože bychom příliš zúžili mantinely legitimní politické diskuse o imigraci. A myslím si, že stále můžeme držet rozlišení mezi projevem, byť neslušným vulgárním projevem, a skutkem a činem. První rána pěstí, ani ne nějakou zbraní, má být velice přísně trestaná. To, když člověk ubližuje jinému člověku, to ve svobodné společnosti nemůžeme tolerovat. Ale pokud někdo řekne něco všeobecného, jako například, že část muslimské populace v západní Evropě má větší kriminalitu, než je průměr populace, tak je to statistická pravda. Já jsem zevšeobecnil, ale řekl jsem něco, co je statisticky pravdivé a proto takovýto projev by neměl být podle mého názoru vůbec postihován.
1: Pane Koblíšku, čím se znovu vracíme k té otázce, kterou už jsem vám kladl, jestli takovýhle projev z hlediska fungování demokracie ještě není v rámci toho, co bychom mohli označit za legitimní, byť třeba se vám, jak vás tak poslouchám, úplně nelíbila ta forma.
0: Já myslím, že nešlo jenom o projev, protože když použijete slovo projev, tak tím máte na mysli nějaký výrok, jímž vyjadřujete určité přesvědčení třeba určité skupině lidí. Ale tady nešlo jenom o nějakou expresi, o nějaké vyjadřování názoru, ale podle mě ten plakát má charakter nějaké výzvy. On vlastně jako prezentuje určitou skupinu jako někoho, vůči komu bychom se měli stranit, ve vztahu ke komu bychom měli být opatrní, koho bychom možná měli spíš odsunout stranou. A někdo to může dokonce číst tak, aha, takže oni jsou tak strašně nebezpeční, možná bych měl začít chránit tu společnost tak, že si také vezmu nějakou zbraň a budu proti ním bojovat. Takže důležité je v těch našich debatách si uvědomit, že tady nejde jenom o vyjadřování nějakých postojů, ale plakáty tady toho typu mají charakter výzvy a někdo na tu výzvu může slyšet a někomu se něco může stát.
1: Pane Jochu, vy jste se nadechoval na odpověď, poprosím o stručnost, ať se posuneme.
2: Ano, je tam výzva, ale já to nečtu jako výzvu k linčování. Ta výzva je, mějme restriktivnější imigrační politiku, hlavně vůči určitým regionům Severní Afrika, Blízký východ. A já si myslím, že ve svobodné společnosti, stejně jako v daňové otázce, v otázce imigrační politiky, je přípustné zastávat jakýkoliv názor.
1: Připomenu, že našimi hosty zůstávají publicista Roman Joch a filozof Tomáš Koblížek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Můžeme vlastně navázat na to, co jsme probrali na příkladu těch zmíněných plakátů hnutí SPD a zároveň se vrátit k tomu našemu průzkumu. Vlastně se mi zdá, že většina lidí vidí problematiku svobody slova trochu jinak než vy, pane Koblíšku, protože, já už jsem to tady říkal úvodem, má za to, že svoboda vyjádřit veřejně svůj názor by měla mít za všech okolností přednost, a to i v těch situacích, kdy hrozí, že bude uražena nebo nějakým způsobem jinak dotčena určitá skupina osob nebo jednotlivec. To není váš pohled, víte?
0: Já Bych se asi ještě zeptal těch respondentů znova, jestli se jakoby uvědomují všechna ta rizika, která se s těmi nenávistnými projevy pojí, protože samozřejmě nejde jenom o nějaké výroky, které se někoho dotknou, někoho zabolí, ale mají nějaké jiné konsekvence. Mimochodem, tedy kromě toho, že vás to může šokovat, když se stanete terčem nějakého nenávistného výroku, můžou být vlastně dvě ukrajinské dívky si povídají v metru, někdo vyskočí a zařve na ně něco nenávistného, tak to je samozřejmě ten případ, kdy jde o nějaký ten psychický dopad, nebo žijete v prostředí, kde se o vás tímhle tím způsobem mluví a to potom samozřejmě má nějaké jako hluboké psychické dopady, třeba může někdo dospět takž nějakým jako sebevražedným myšlenkám, jako bohužel to je jako jeden z dopadů třeba v nějakých těch věkových skupinách 13 a 14 let, někdo si uvědomí, že nemá typickou sexuální orientaci, ale zároveň žije třeba v nějakém prostředí, kde se o těchto lidech někdo vyjadřuje nenávistně, takže to je velmi, velmi vážný dopad, ale i když potom je ten člověk třeba nějak i psychicky odolný, že mu to nevadí, tak to neznamená, že pokud se akumulují nenávistné projevy na adresu Židů, Romů, Ukrajinců, tak ta skupina může v té společnosti ztrácet nějaké dobré postavení. Můžou mít ti lidé problém dostat děti do školky, dostat práci jenom z toho důvodu, že jsou to Ukrajinci, Romové, gejové nebo něco podobného. A takže já bych se třeba těch respondentů doptal jakoby znova, jestli i s tímhle povědomím jim přijde tak jako jednoduché neomezovat nenávistné projevy, protože já myslím, že je to něco, co by člověk na tu misku vach určitě měl položit.
1: Pane Jochu, není to takový nezamýšlený důsledek těch nenávistných projevů, anebo možná zamýšlený ze strany těch, kdo jsou jejich autory, že jsou z té veřejné diskuse vylučováni ti, kteří se stávají terči té nenávisti?
2: To je pak ale chyba nás, přihlížejících. Myslím si, že ten příklad s těmi dvěma ukrajinskými slečnami v metru byl velice dobrý a teď nějaký burán na ně začne řvát. Co máme udělat my ostatní jako zástupcové občanské společnosti? Máme se postavit a toho burana tam seřvat, chováš se špatně, děláš ostudu tomuto národu, jsou to dvě nevinné slečny, jsou u nás jako hosté, nebo hostky, pokud preferujete to slovo, chovej se slušně. To znamená, my se máme ozvat a seřvat toho, kdo se chová neslušně a uráží
1: lidi. Teď jste se do toho, pane Jochu, tak položil, já to vidím, protože se na mě obracíte, že vám věřím, že to běžně v tramvajích děláte.
2: No, nejde jenom o mě, jde o nás všechny, že toto má patřit k étosu svobodné a slušné společnosti.
1: Co víc udělat, než právě toto, apelovat na lidi, aby, když jsou svědky nějakého nepřístojného projevu na veřejnosti, tak aby se zastali té oběti, pane Koblíšku?
0: Tohle se neděje z nějakých nahodilých důvodů, ale já myslím, že velkou roli tady hrají autority. Tady se ukazuje, že pokud se nějaký významnější politik vyjádří nenávistně ve vztahu k určité skupině, tak nejde jenom o to, že tady zazní tady ten konkrétní výrok, ale on tím dává signál, že vyjadřovat se tímto způsobem je normální. A ten vliv toho výroku potom není takový, jenom že lidé původně neměli nějaké nenávistné postoje ve vztahu k Ukrajincům, Židům, Kromům a teď to slyší od té autority, tak to začnou říkat taky. Je to spíše tak, že lidé třeba už tady ty postoje mají a když vidí tu autoritu, že se takhle veřejně vyjádřila, tak se začnou veřejně vyjadřovat taky. To znamená třeba i v tom metru nebo na sociálních sítích nebo něco podobného. Takže já myslím, že ten hlavní problém nebo ten klíč k řešení toho problému je nějakým způsobem komentovat autority nebo upozorňovat autority na to, jakým způsobem se vyjadřují. Samozřejmě, že potom v tom metru my budeme hájit ty oběti, ale aby celé to prostředí vypadalo jinak, tak jde o to, jak my budeme se právě ozývat ve vztahu k tomu, kdo dokáže ty normy posunovat. A podle mě někdo, kdo vystaví tady ten plogát, tak je významným politikem a tu normu posune.
1: S tímhle apelem na autority, myšleno především asi politické nebo veřejně činné, s tím byste souhlasil, pane Jochu, předpokládám?
2: Ano, s tím bych souhlasil. Pouze mám dojem, že někdy je podceňovaná hrozba, ne že by zákony nějak trestaly projev, ale že mantinely legitimního politického projevu v důsledku konformismu a konformity ve společnosti budou příliš těsné. Že toto vnímám jako mnohem větší hrozbu. Můžeme odsuzovat plakát SPD a na tom bychom se i shodli, že není příliš slušný. Ale mě napadá jiná věc, která se stala. Stala se v druhé polovině 30. let 20. století v Británii, kdy jeden poslanec jménem Winston Churchill měl reputaci radikála, ba až válečného štváče, protože tvrdil, že Hitler není normální německý státník, ale je to mimořádný německý státník, velice nebezpečný muž, a chtěl apelovat, aby se Británie vyzbrojila. A vtedy měl Churchill špatnou reputaci, tak veřejnoprávní médium britské BBC mělo direktivu, že toho Churchilla by moc neměli zvát před ten mikrofon. Naštěstí byla to svobodná země, takže jeho názory publikovaly různé noviny, různé deníky, ale na BBC měl útlum několik let a ve fatální situaci, kdy hlas volající na poušti varoval Brity, podívejte, toto může skončit velice špatně, velkou válkou, druhou velkou světovou válkou, tak tento člověk, protože mantinely legitimní diskuse byly tak úzké, neměl přístup do toho nejžhavějšího média té doby, což byla BBC.
1: Jenom bych řekl, že Český rozhlas takové mantinely pro zvolené politiky nemá a zve všechny, pakliže přijmou pozvání. Pane Koblíšku, nejsme dnes svědky něčeho na způsob toho, co teď popsal v narážce na Winstona Churchilla Roman Joch, že lidé se bojí třeba vyslovit některý názor, uplatňují na sebe jakousi autocenzuru, možná bychom mohli říct, protože se bojí, že když se vysloví, když řeknou to svoje menšinové stanovisko, anebo naopak většinové, ale neslušné, takže by za to pak nějakým způsobem mohli být popotahováni.
0: Já neznám žádný průzkum, který by tohle ukazoval. Já jsem tady už zmiňoval ty průzkumy, které teda ukazují, že ohledně svobody slova jsme na tom velmi dobře. A abych řekl pravdu, mě v tomhle jakoby procesu komunikačním víc zajímají trochu ty terče, než ti mluvčí. Že se někdo obává na někoho zaútočit nebo vyjádřit nějaký nenávistný názor ve vztahu k Romům nebo k Ukrajincům. Já vlastně jako nevím, jestli tohle je problém svobody slova. Já si naopak myslím, že pokud někdo tady ty výroky neformuluje ve veřejném prostoru, tak to naopak svobodě slova nebo svobodné diskuzi prospívá. A to z jednoduchého důvodu, že nenávistné projevy jsou vlastně způsobem, jak někoho můžete umlčet. Můžete zaútočit právě třeba na novináře nebo na vědce, ale právě také na člena nějaké skupiny z toho důvodu, aby z toho vytlačil z toho veřejného prostoru. Když se na něho jako útočí, on nebude mít takovou tendenci se veřejně k něčemu vyjádřit. Takže ve chvíli, kdy vlastně jako bude míň zaznívat nenávistných projevů v nějakých debatách, tak to rozhodně není něco jako co by bylo na škodu svobodné debatě, ale jako něco, co právě ten prostor nechává volnější.
1: A u toho skončíme pro dnešek s filozofem Tomášem Koblíškem a publicistou Romanem Jochem. Pánové, děkuju vám oběma, že jste si udělali čas a přišli k nám sem do Vzletu.
2: Díky moc.
0: Díky za pozvání.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
5: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
4: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
5: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
4: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
5: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
4: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
3: Do divokých a pestrých devadesátek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločinu. Cyklus 90kové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa a dnes bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo s občasným deštěm, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
7: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
6: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Šéf Elizejského paláce Emmanuel Macron se dnes v Damašku sejde s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou. Bude tak prvním západoevropským prezidentem na návštěvě Sýrie od tamního předloňského převratu. Oba politici spolu jednali už loni v květnu v Paříži. Macron už včera vyzval ke svobodné, rozmanité a mírové Sýrii. Po schůzce se Šarou odletí do turecké Ankary na summit Severoatlantické aliance. Francouzský odvolací soud dnes vynese verdikt v procesu se šéfkou nacionalistických poslanců Marine Le Penovou. Ta se odvolala proti loňskému rozsudku za údajné zneužívání unijních peněz na europoslanecké asistenty. Le Penové hrozí až 4 roky vězení a zákaz kandidatury v prezidentských volbách v příštím roce. Politička vinu odmítá. Jez Mazourov na řece Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku je nesízný. Někdo do něj dal mohutnou železnou traverzu, která brání proplutí. Vodákům tam hrozí zranění. Místo musí nebezpečně objíždět anebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka mohlo dojít k porušení zákona.
8: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sízná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
6: S majitelem jezu se nám ani přes opakované snahy spojit nepodařilo. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu přehráli Portugalsko 1-0. Vítězný gól dal v první minutě nastavení střídající záložník Španělů Mikel Merino. Domácí Spojené státy nastoupily v Seattlu proti Belgii a podrobnosti přidá Adam Procházka.
9: Chvíli skončil, Belgie postoupila do čtvrtfinále, protože Spojené státy porazila 4-1. Dvakrát se prosadil útočník Charles de Cattelaar, Belgie byla v celém zápase lepší. Spojené státy sice v prvním poločase srovnali, ale potom se Belgičani dostali zpátky do vedení a to už nepustili, takže opakuji, Belgie porazila Spojené státy 4-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemy. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se naopak loučí Marie Bousková.
10: Roční práce na D4 na Písecku a uzavírka na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D4 pozorně na exitu 63 Mirovice Tábor. Pohybují se tam lidé a technika. Zavírají sjezd na Strakonice a na Prahu sjezd i nájezd. Uzavírky kvůli opravám kruhových objezdů u dálnice potrvají do konce prázdnin. Dálnice teď plynulé průjezdné i na D1 z Brna do Vyškova. Je v nově opravovaném úseku úplná uzavírka. Zavřený bude zhruba měsíc. Nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Oběd to můžete po silnici do Rousínova a exit 216. Případně se dá najet na D1 na exit 210 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, jen ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ke konci června na 5 desítek odborníků z oblasti lidských práv na protest proti reorganizaci zanechalo práce pro vládu. Nelíbí se jim, že vedoucí úřadu vlády jejich dosud fungující týmy rozdělila na různá ministerstva. Jak tato reforma a rezignace expertů dopadne například na péči o ohrožené děti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Dobrý den.
12: Dobrý den vám i posluchačům.
11: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin rezignovalo k 30. červnu. Vy hned ze 3 výborů. Pro práva dítěte, pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí. Proč? Co bylo pro vás tím hlavním důvodem?
12: To je velmi jednoduché, už to nedávalo smysl. Vlastně to, proč jsem v těch výborech byla, bylo, že jsem chtěla chránit práva dětí, velmi zranitelných dětí, dětí, které doma zažívají násilí. A v tom novém uspořádání jsem měla pocit, že bych dělala jenom nějakou stafáž, vlastně stafáž věcím, které už nechrání lidská práva a vlastně přispívají k nějaké demontáži institucí, které mají chránit demokracii.
11: Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených a romských záležitostí z gesce úřadu vlády po 3 ministerstva rozhodla v polovině května. Mm-hmm. Proč vlastně k tomu došlo a jak to podle vás tu ochranu zranitelných v Česku oslabí?
12: Já možná ještě jenom k té první otázce dodám, že vlastně část kolegů v těch výborech zůstává. Mm-hmm. Ale to, v čem nejsme vůbec v rozporu, je, že tenhle krok vlády je nešťastný. Oni jenom zvolili vlastně jiný způsob reakce a vlastně snaží se práva těch zranitelných skupin chránit zevnitř. Mm-hmm. Domnívají se, že to půjde. Já tenhle názor nezdílím, ale plně respektuju to jejich rozhodnutí. Moc jim držím palce, ale to, co sdílíme, jsou vlastně obavy o to, jaké budou dopady na ochranu práv těch nejzranitelnějších, v mém případě například dětí, které doma zažívají násilí. Protože zatím to v těch výborech, a byla to dlouholetá, mnohaletá práce, vlastně ty výbory fungovaly pod vládou 30 let a vytvořily se tam skupiny, kde se setkávali jak odborníci z ministerstev, přímo z praxe, z akademické sféry a dohromady jsme tvořili velmi funkční celek. Když si to představíte prakticky, třeba byl covid a na ministerstvu neměli šanci zachytit, co se děje v rodinách. Ve statistikách se jim to tam objevilo až někdy za 2-3 roky, kdežto my v Locice jsme dobře věděli, že nám děti bouchají na dveře, říkají, že už doma nemůžou vydržet. Měli jsme s nima šílené telefonáty, věděli jsme, jak moc se ta situace horší v rodinách už teď a mohli jsme třeba na výboru vlády dělat opatření, kde jsme to těm ministerstvům říkali a oni na to mohli reagovat. reagovat. Tadle možnost teď zmizí, protože v okamžiku, kdy už nebudeme sídlit na úřadu vlády a úřad vlády je ten, který vlastně koordinuje všechny ty ministerstva, ale na jedno ministerstvo, tak když si představíte třeba příklad konkrétní teď z praxe. V médiích se objevila například informace, že nám vzrůstá ukrajinská kriminalita. Přitom z dat víme, že to je nesmysl, protože ve vězeních je 19 tisíc lidí a jestli je 453 z nich Ukrajinců, tak to vlastně znamená to, že to číslo je velmi marginální, ale nám se ozývají děti, které jsou tady z Ukrajiny, které například mají tatínka na frontě, zemřeli jim sourozenci, jsou ve velmi náročné situaci a najednou volají na naší krizovou linku nebo se ozývají i do dalších organizací a říkají, mě ve škole říkají, že jsem zločinec, mě říkají, ať vypadnu, ať přestávám ničit českou zemi. A já si umím představit, že tohle by bylo téma na výboru, které bychom společně řešili a v rámci těch jednotlivých rolí vlastně hledali možnosti, jak tu situaci dětí zlepšit. Aktuálně, když vlastně nositelem téhle myšlenky je ministr, pod kterým mají sídlit tyhle výbory, tak si neumím představit, jak by to mohlo probíhat. Notabene, když mám živou zkušenost ještě z posledního výboru, kterého jsem byla účastná a to musím říct, že byla vlastně velmi smutná zkušenost. Já s těmi lidmi skutečně spolupracuji léta a probíhalo to ještě v těch stejných kulisách na úřadu vlády, ale už bylo o přesunu finálně rozhodnuto a už tam se dělo to, že například lidem z ministerstva chodili SMSky, jak mají hlasovat. A oni ještě říkali, já jako ta a ta osoba bych hlasovala jinak. Teď to bude takhle, skončilo jednání a lidé, kteří tam byli za ministerstva, šli hned na kobereček k panu ministrovi, co na těch výborech říkali. To skutečně není demokratické prostředí, kde by se otevřeně dali hájit práva dětí.
11: Vedoucí úřadu vlády Tindebarta tvrdí, že ten nový model je lepší a že bude velmi dobře fungovat. Snažila jste se v tom novém řešení hledat nějaká pozitiva?
12: Ano, zkoušela jsem o tom přemýšlet z mnoha hledisek, mimo jiné i z toho manažerského, protože už více jak 10 let vedu poměrně velkou organizaci a nedává to smysl. Hovoří se o úsporách. Každé stěhování, každé změny stojí hodně peněz a zde se lidé nepropouští, pouze se přesouvají, takže tam náklady jenom porostou. Organizačně to bude vlastně velmi neakceschopné, roste administrativa, úřad vlastně zmocněnkyně pro lidská práva nebude mít pod sebou nikoho, kdo by mu pomáhal. Vlastně jediná logika, která se nám tam podařilo objevit, byla ta, že kolegové ze Slovenska měli podobnou zkušenost, že tam, když začínala demontáž demokratických institucí ve slovenské společnosti, tak to začínalo podobným způsobem. Že se vlastně zneaktivnily skupiny, které se zabývaly aktivně ochranou lidských práv, byly navázané na úřad vlády. Šlo to úplně stejným způsobem. Já se domnívám, že jdou o systémové kroky, které mají přispět jako ke snížení demokracie v České republice a mají připravit půdu k tomu, aby třeba neziskový sektor byl vnímaný ne jako někdo, kdo pomáhá, ale jako někdo, kdo škodí. A už to trošku začíná, mám obavu, protože některým těm slovům, které zaznívají vlastně ze strany politiku vůči neziskovému nebo nestátnímu sektoru, opravdu ze srdce nerozumím, kde berou svoji podstatu.
11: Předseda spolku Dětí úplňků Petr Třešňák tvrdí, že vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Jak si to vysvětlujete tím, co jste teď řekl?
12: My máme vlastně podobnou zkušenost. Děti obecně a děti, které jsou ohrožené, politici o nich velmi často mluví, ale velmi málo dělají na jejich ochranu nebo k tomu, aby zlepšili jejich situaci. Ty výbory byly vlastně místem, kde se dala udělat taková ta mravenčí práce, kde opravdu se tříbily názory, diskutovalo. Například to, co se podařilo, já, když jsem začínala ve výboru pro prevenci domácího násilí, tak bylo takový úzus, že dítě, které je pouze svědkem násilí mezi rodiči, tak není ohrožené, nebylo tak vnímané policií, ve zdravotnictví, pod všemi těmi agendami. A vlastně v těchto drobných diskuzích se to posunulo tak daleko, že dnes už si nikdo netroufne říct, že dítě, které je svědky násilí mezi rodiči domácího násilí, nebylo ohrožené. A tato možnost vlastně tu agendu ovlivnit ovlivňovat tímhle způsobem, takhle systematicky chránit ty práva dětí, zmizí. A zkušenost tím, že by politici naslouchali odborníkům napřímo, mám úplně stejnou jako pan Třešňák.
11: V radách a výborech jste působili zdarma, ale přesto se možná nabízí otázka, opravdu je lidskoprávní agenda tak rozsáhlá, aby si vyžádala tolik expertů?
12: Ano, a ono se to netýkalo jenom jednání těch rad a výborů, tam jsme dělali i mnoho práce mimo. Dělali se různé analytické materiály, strategické plány, spousta věcí se připravovala, existovaly tam pracovní skupiny, které vytvářely například postupy, společně se pracovalo třeba na postupech a dalších věcech. Té práce vlastně, která nebyla placená, bylo poměrně hodně, ale dalo by se taky klást otázka, proč jsme to vlastně dělali. Já vám na ní moc ráda odpovím. Já jsem dětský terapeut a vlastně celý svůj profesní život, už je to 25 let, pracuji s dětmi, které jsou týrané nebo zneužívané. A vlastně po nějaké době jsem zjistila, že nestačí těm dětem poskytovat pouze terapii, ale že pokud se budou nadále pohybovat v systému, který je dál nechrání, je jim dál ubližováno, když je ten případ řešen, jsou způsobem, který jim ubližuje, vedeny výslechy, celé to nefunguje dobře, tak samotná terapie nestačí. A proto jsem šla do těch vládních výborů, abych pomáhala měnit ten takzvaný systém, ten způsob, jak s těmi dětmi zacházíme jako v celku, právě proto, aby se s dětmi dala jednou dělat dobře terapie, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc, aby mohly být konečně v bezpečí a mohla začít jejich léčba.
11: Rozhodli jste se těch 53 expertů a expertek pro společnou rezignaci. To znamená, že to byla svým způsobem koordinovaná protestní akce?
12: Já myslím, že na začátku se každý rozhodoval sám za sebe a nejenom sám za sebe, ale i za své klienty, které v těch výborech zastupuje. A znovu bych tady zdůraznila, že všichni, troufnu si říct, že všichni účastníci těch vládních výborů, s kterými já jsem byla v kontaktu, jsou naprosto jednotní v tom, že ta situace je šílená, že ta změna organizační nepřespěje k něčemu dobrému, jenom jsme zvolili různé způsoby reakce. Část z nás se rozhodla rezignovat, protože nevěříme na to, že by se ta situace dala nějakým způsobem změnit k lepšímu zevnitř. Část lidí se tam rozhodla zůstat a, jak jsem říkala, hrozně mají můj respekt a moc jim držím palce. Část lidí je v těch výborech, protože jsou tam delegováni za různá ministerstva a uvidíme, jak ti se v tom budou posléze cítit.
11: Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková označila přesuny agent za nejdramatičtější a takřka nevratný zásah do jejich fungování za posledních 30 let. S tím asi souhlasíte?
12: Naprosto. Vlastně mizí odbor lidských prác úřadu vlády. A když to řeknete takhle, tak je jasné, jak silný signál to vlastně je.
11: Hostem 20 minut radiožurnálu je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal minulý týden v kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem kárnou žalobu na soudkyni, která rozhodla o vydání dítěte z pěstounské rodiny do péče biologického otce závislého na drogách a částečně nesvéprávného. Považujete to za adekvátní?
12: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a že ten postup je potřeba dobře vyšetřit a potrestat lidi, kteří selhali, ale neměli bychom zůstat pouze u toho. To, proč k takovému selhání mohlo dojít, je hluboká a systémová záležitost. Za tu dobu, co já vedu Centrum Locika, takových dětí zemřelo 60. My ty případy známe některé, hodně jsme o nich mluvili, ale zatím ta reakce vždycky byla jenom taková, že se o nich psalo v novinách, ale neděly se vůbec žádné změny. Já doufám, že ten případ Viktorka bude jiný, protože všude v zahraničí takové tragické úmrtí dítěte a může se to stát a bohužel si musím říct, že asi se to pravděpodobně dít bude, ale vždy by to mělo vést k tomu, že se sejdou odborníci, všichni ti, kdo vlastně zabezpečí děti, ručí a zkusí se znovu vymyslet ten způsob tak, aby ochrany dětí, aby fungoval lepší, aby se takové vlastně zmenšilo riziko, že se tyto případy budou dít. V České republice víme všichni dlouhodobě, že systém sociálně právní ochrany dětí nefunguje dobře a nikdo zatím neměl politickou odvahu s tím něco udělat. A teď nemluvíme o nějaké dílčí změně zákona, ale mluvíme skutečně o hloubkové práci tak, aby existovaly na datech jako založené postupy, které jsou předvídatelné, všichni je musí dodržovat a existovaly služby, které budou skutečně chránit děti, které budou dostupné v každém kraji.
13: Asi bude nutné se k tomu vrátit, ale když se bavíme o tomto konkrétním případu, opatrovnická soudkyně prý si ale žádnou vinu nepřipouští.
12: Já vlastně nemám přístup k tomu spisu, některé ty informace, které zaznívají v médiích. Já vždycky říkám, že sociálně právní ochrana dětí není jaderná fyzika a už selským rozumem se dá usoudit, že to rozhodnutí zřejmě nebylo v zájmu toho dítěte. Mě ale více zajímají ty důvody, proč vlastně paní soudkyně byla v situaci, že vůbec takovéhle rozhodnutí mohla udělat. A vím, že vlastně v podobné situaci můžou být další soudci, další odborní pracovníci, že ten systém v současné době hodně funguje vlastně na není nastavený profesionálně a hodně funguje na nějakém nadšení těch lidí na tom, že dělají věci nad úroveň toho, co by měli řada těch lidí víc než z nějakých jako na datech založených postupech vychází z toho, co oni si myslí, že pro to dítě je dobře z nějaké osobní zkušenosti třeba ze svého dětství a to je v roce 2026 už neudržitelný stav. Jsme skutečně v tomhle tak 50 let za vyspělým světem, kde už ty věci fungují jinak a všichni v Čechách jako vědí, jak by to mohlo fungovat dobře, jenom potřebujeme nějakou politickou vůli, která nám pomůže ten systém změnit k tomu, aby děti už zbytečně nemuseli umírat.
13: No, minister tady se chystá systémové změny. Zákon chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy. Jejich členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace. Takže to by asi mohla být účinná cesta.
12: Já si myslím, že to je úplné minimum. Ono to bezpečí dítěte vlastně i dnes v tom zákoně je definované, je skryté pod tím nejlepším zájmem dítěte, kde pro každého člověka je jasné, že tam to bezpečí spadá. Je ale potřeba, aby soudci měli k dispozici nejenom ty nástroje, ale například i služby v kraji, které s těmi dětmi budou opravdu intenzivně pracovat, budou pracovat i s tou rodinou, budou dávat třeba zpětnou vazbu na týdenní bázi, jak se ta práce daří. A ty mezioborové týmy, to je, myslím, jako důležitý krok, po kterém my voláme už vlastně léta.
13: No ale nevrací se ministrův návrh trochu k tomu systému, který vedoucí úřadu vlády právě zrušila, tedy aspoň ke snaze o mezioborové ukotvení?
12: Sociálně právní ochranu dětí nemůžete dělat dobře bez úzké mezioborové spolupráce. V současné době je tam kladená celá řada překážek. Například my máme daleko přísnější ochranu dat, než po nás vyžaduje Evropská komise. Vlastně není téměř jako mezioborová spolupráce zatím je jako pro nadšence, kteří se o to velmi snaží a v tom stávajícím systému se pro ní snaží najít cesty. Je potřeba ji dobře legislativně ukotvit a samozřejmě je to na úrovni nejenom toho konkrétního případu kraje, ale mělo by to být i na celorepublikové úrovni, kde právě ty vládní výbory byly takovým základem toho, aby ta mezioborová spolupráce mohla dobře fungovat. A on je to moderní trend ve všech oborech, nejenom v ochraně dětí, ale například i v adiktologii, v lidských právech všude. Vlastně dává to velký smysl, že lidé, kteří pracují s jedním klientem, si sednou k jednomu stolu a dají hlavy dohromady a vymyslí jednotný postup ideálně i ve spolupráci s tím klientem, tak aby všechno dobře fungovalo.
13: A je na místě uvažovat o centrálním řízení OSPOD, jak navrhuje resort spravedlnosti?
12: Určitě je na místě, aby ty OSPODy měly jednotné metodické vedení a hlavně jednotné předpisy. Pro nás není tak důležité změna té struktury, ale tady chybí obsah. Tady nejsou, v zahraničí se tomu říká guidelines, jsou to vlastně velmi detailní postupy, kde ten pracovník má velmi malou míru toho, co může rozhodnout sám. Je tam celá řada vyhodnocovacích nástrojů a tady vlastně chybí ten obsah. My se trochu obáváme, aby se neznikl pouze nový úřad, který dál nebude mít ten obsah a zároveň je tam potřeba velmi odpracovat hodně komunikace s lidmi v krajích, vytvořit ty mezioborové týmy, kde ty lidé se musí sejít, dobře si definovat svoje role, říci, jak v zájmu těch dětí postupují. Takže určitě sám úřad to nespasí, ale pokud vytvoří ten obsah, který všichni pracovníci OSPODu v krajích nutně potřebují, tak my budeme jedině rádi.
13: A jak něčemu komise pro nepřirozená úmrtí dětí, která působí na ministerstvu práce?
12: Mohla by být. My jsme potom velmi dlouho volali, protože všechny moderní systémy takovouhle komisi mají a přesně v případě, jako je Viktorka, mají zafungovat a ten systém vlastně znovu nastavit tak, aby fungoval lépe. Ale ukazuje se, že to současné nastavení té komise není ideální. Ona nemá přístup ke všem materiálům, nepracují tam špičkoví odborníci z toho oboru. Je to více jako politická záležitost, kde jsou reprezentanti institucí než odborníci. A my velmi doufáme, že dojde k lepšímu legislativnímu ukotvení té komise a k změně jejího fungování. Mělo by to být vlastně nějaký stálý orgán, který dohlíží nad kvalitou toho, jak ty věci fungují, a tak to zatím rozhodně není.
13: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je dnes ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Vy upozorňujete, že o její potřebě se mluví dlouho a že do analýz se vložilo 100 milionů. Proč poslední pokus o reformu spadl pod stůl?
12: To bych také ráda věděla. Poslední pokus probíhal zhruba před 2 lety. Bylo do toho zapojených přes 4 návrh.

0: organizacím. Přitom existuje na MPSV takhle tlustý katalog inovativních služeb, které jsou otestované pro fungování v České republice. Například je tam taková logická věc, jako že můžete vzít do pěstounské péče nejenom miminko, ale i třeba spolu s ním mladou maminku, která se o něj ještě neumí starat. A vlastně ta pěstounská rodina podporuje tu mladou mámu v tom, aby se o to dítě uměla dobře postarat a zároveň to dítě je v absolutním bezpečí, protože jsou tam dva další dospělí lidé a celá řada dalších jako úžasných inovativních služeb, ale není je možné uvést do praxe kvůli v současné podobě zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Vlastně je to ostuda.
1: Do 4 let by měl vzniknout úřad pro rodinu a ochranu dětí. Je tohle správná cesta? Potřebujeme takový úřad?
0: Já už jsem se vlastně na to snažila odpovědět v té otázce před tím, že strašně záleží, jaký obsah bude mít. Nepotřebujeme nový úřad, ale nutně potřebujeme ty jednotné postupy.
1: No, náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová tvrdí, že jde o největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Co to teda přinese, ten nápad, se kterým přišli?
0: Na to bude důležité se potom ptát paní náměstkyně. Ono to má zatím velmi jako rozmazané obrysy, jak by takový úřad měl fungovat. Já rozumím té snaze sjednotit metodické vedení, protože v současné době skutečně to řízení OSPODu nedávalo smysl. Máte tam asi 2800 lidí, kteří nemají jednotné řízení, vede každý ten OSPOD vede tajemník na úřadu, který nerozumí té agendě vůbec, je to úředník a zároveň mají dvě nepřímá metodická vedení, jedno z kraje a jedno z MPSV, někdy můžou jít i proti sobě a ty lidé vlastně jsou v situaci, že vlastně rozhodují podle sebe, my tomu říkáme dveřní právo, že strašně záleží na tom, na jaké dveře zaklepete. I na tom jednom úřadě nejsou často jednotné postupy, velmi záleží, na kterou konkrétní pracovnici ta rodina narazí a to je určitě potřeba změnit. Jak konkrétně bude ta změna domyšlená v té vizi MPSV, to já zatím bohužel nevím a moc držím palce, aby to dopadlo dobře.
1: Vyzval jste vládu k vytvoření týmu odborníků z praxe, legislativců a zástupců obětí, kteří by návrh změn připravili.
0: Ano.
1: Byla jste vyslyšena?
0: Zatím o tom nevím. Jestli ano, takže nevím o tom, že by takový tým vznikal, ani nikdo z mého okolí do něj nebyl pozván. A vzhledem k tomu, kolik odborníků vlastně z téhle oblasti odchází z poradních orgánů vlády, by to bylo velmi žádoucí.
1: Upozorňujete, že v Česku chybí forenzní pediatři, potom propojení informací trestního a opatrovnického řízení nebo sdílení údajů mezi pracovníky různých oborů. Jak tohle řešit? To je možná zase na příští pořad.
0: Máte pravdu, že už nám na to asi nezbývá čas. Forenzní pediatr je někdo, kdo umí vyšetřit i velmi malé dítě a říct, s jakou pravděpodobností se na něm spáchal trestný čin, ale to dítě vyšetřuje velmi citlivým způsobem. Typicky fungují třeba u dětí po znásilnění nebo po nějakém sexuálním útoku a umí zároveň tomu dítěti potvrdit to, že je to dítě v pořádku, umí ho dlouhodobě sledovat. Vlastně v zahraničí běžně spolupracují s policií i s podobnými centry, jako je Centrum Locika. My máme slíbeno od kolegů v Londýně, že by kolegy v České republice uměli vyškolit, ale zatím nemáme politickou vůli k tomu, aby taková pozice v Čechách vznikla.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelkou Centra Locika Petrou Vinčovou. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Naschledanou a jenom jsem chtěla říct, jestli máte nějaké potíže s násilím vy nebo ve svém okolí, nebojte se do Centra Locika ozvat. Přes všechny ty věci, které jsem říkala, jsme tady pro vás.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Kauza celá je velmi nedůstojná. Myslím si, že to hrozí nějakou ostru.
4: Nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
5: Ve mně nebouchají slzy.
6: Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
7: V takhle vyhrocené situaci ještě Česko před velkým summitem NATO nebylo. Do Ankary na setkání představitelů 32 států Severoatlantické aliance tento týden míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, prezident Petr Pavel a také ministři zahraničí a obrany. Vysvětlovat navíc budou muset nedostatečné obranné výdaje Česka, které jako jedna z mála aliančních zemí zatím nedosáhlo ani 2% HDP na obranu. Stalo se Česko v NATO černým pasažérem? Dostane na summitu vyčiněno od amerického prezidenta Donalda Trumpa? A co v praxi znamená částečné stahování amerických vojenských sil z Evropy? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z bruselské centrály NATO a se mnou je tu velvyslanec Česka při NATO David Konecký. Vítejte po čase opět v bruselských chlebíčcích.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
7: Pane velvyslanče, vy v posledních týdnech a měsících intenzivně pracujete na přípravách Česka na ten summit. Tak s kým v Praze ty přípravy koordinujete? S kým jste za poslední dny nejvíce komunikoval?
5: Ta obsahová příprava summitu je zcela standardní, tak jak to máme obecně nastaveno. Naše instrukce pro mě a vlastně pro celou delegaci chodí přes ministerstvo zahraničí, které potom zajišťuje tu koordinaci, ať už v rámci ministerstva zahraničí nebo meziresortní. Takže jsou to kolegové z ministerstva zahraničí, ale samozřejmě vzhledem k tomu přesahu, ten summit není pouze o věcech, které se týkají ministerstva zahraničí, ale primárně o tom se dostaneme o věcech, které se týkají ministerstva obrany, ale také ministerstva vnitra, například samozřejmě ministerstva financí a samozřejmě úřadu vlády, protože v téhle té chvíli je bezpečnost celovládní záležitost, tak samozřejmě zajišťujeme prostě jak informovanost, tak potom instruování, které musí odrážet něco, čemu se říká celovládní přístup.
7: Nezmínil jste prezidentskou kancelář?
5: Tu jsem nezmínil. Bavíme se o obsahové přípravě summitu a znovu říkám, my máme naše instrukce od ministerstva zahraničí, které oslovuje všechny nezbytné subjekty.
7: Jak vy osobně vnímáte to, že se musíte chystat na ten výroční summit v takto napjaté, v takto rozhádané atmosféře? Je to pro vás nepříjemné?
5: Já jsem na ministerstvu zahraničí 25 let a za tu dobu už jsem zažil spoustu situací, jak u nás v Praze, tak zde v Bruselu, kde jsem byl několikrát vyslán. A s různými věcmi, tlaky a stresy se myslím umím velmi dobře vyrovnat. To, co je pro mě naprosto klíčové, je, abychom tady v Alianci působili jako spolehlivý a důvěryhodný spojenec. Tohle je naprosto klíčová věc, která vám vlastně umožňuje se na potom obsahových přípravách toho summitu důvěryhodně podílet, protože pokud bychom nebyli vnímaní jako důvěryhodný a schopný spojenec, pak by nám samozřejmě nikdo nenaslouchal a naše schopnost ovlivnit směřování Aliance a ovlivnit ten obsah toho summitu by byla omezena, případně nulová, ale takovéhle situaci nejsme, takže samozřejmě některé věci, které jsou jinak, než byly v minulosti, řešíme nově, ale že by to mělo vliv, znovu říkám, na obsahovou přípravu summitu, to znamená to, jak se formují pozice České republiky na summit, tam já žádnou změnu necítím.
7: Čili máte pocit, že zatím ta důvěryhodnost Česka těmito tahanicemi vnitrostátními neutrpěla a ptají se vás třeba na tu situaci tady vaši alianční kolegové?
5: No, ze židle, v které sedím já, důvěryhodnost České republiky neutrpěla. České republice je nasloucháno vystoupením, které my máme, je nasloucháno, podaří se nám prosazovat věci, například do deklarace summitu v Ankaře, což je ten hlavní relativně krátký dokument, který bude zveřejněn jako výstup summitu NATO v Ankaře. Jsme prosazovali určité věci a některé se nám tam podařilo prosadit, to znamená, myslím, že jsme důvěryhodný spojenec, já tam žádné problémy necítím. Kolegové se samozřejmě zajímají o to, co se děje u nás, ptají se mě, jsou zjevně velmi dobře informováni a já jim na to odpovídám. A je to vlastně velmi standardní věc, protože tak, jak se například mění vlády, tak, jak se objevují určité vnitropolitické diskuze nebo témata, které normálně předtím nebyly přítomné, tak se o to kolegové zajímají. Já to samozřejmě dělám i ve vztahu k jiným zemím. Je to poměrně standardní část.
7: Nutno říct, že my spolu tento rozhovor přetáčíme ve středu odpoledne a ta situace je samozřejmě velmi turbulentní. V tuto chvíli stále není jasné, jaké funkce budou premiér a prezident na summitu plnit, kdo se jakého jednání bude účastnit. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne a jak se to vyjasní do začátku toho summitu, pokud se to vůbec nějak vyjasní. Ale ráda bych se zeptala obecně, jak to na summitech v praxi vypadá. Víme, že ten summit má dvě části, úterní neformální večeře a středeční formální jednání. Tak jak to v praxi na místě vypadá, kolik tam za ty jednotlivé členské státy je lidí, jak vystupují a tak dále?
5: No, v praxi to na summitech vypadá trošku jinak, než to vypadalo v minulosti. A ta nová tradice byla zahájena minulý rok na summitu v Hágu, kdy se z těch summitů, což byly původně takové delší, opravdu jako plně dvoudenní události, které měly víc zasedání a dalších zasedání, tak se stala taková jako velmi koncentrovaná schůzka, která opravdu v té klíčové formální části, která je klíčová pro ten chod NATO, to znamená tam, kde se schvalují nějaké dokumenty, tam, kde se přijímá veřejné prohlášení, tam, kde se určuje ten formální směr aliance, tak to je opravdu jenom jedna schůzka, která bude tedy ve středu 8. července dopoledne a té předchází takzvaná sociální neboli společenská večeře, která je vždy organizovaná tím hostitelskou zemí. Takže v Hágu to byl královský pár a zde je to turecký prezident Erdogan. Takže má to takovou jako neformální část, která se samozřejmě dá využít a je využívaná pro řadu obsahových debat. Ale vzhledem k tomu, že se bavíme opravdu o vysoce postavených nebo nejvýše postavených politicích, zástupcích těch svých zemí, tak obvykle se na té neformální společenské části debatují témata, která jdou daleko za alianci. Jsou to prostě jako nejvyšší představitelé svých států, kteří mohou mít určité například bilaterální nebo regionální nebo jiné priority, které potom jako i neformálně probírají s těmi svými protějšky, tak to je to, co se děje na té společenské večeři. No a druhý den to je opravdu taková ta debata, která je velmi jasně zaměřená na alianční témata. Bývá tam omezený prostor pro vystoupení v řádu několika minut. Obvykle vystoupí všechny země v určitém pořadí. Debata je řízená Markem Rutem, který také, já jsem zažil těch summitů už víc i v minulosti, tu debatu řídí trošku jiným způsobem, takovým jako interaktivnějším. Ono jako zvenku to není vidět a vlastně to nikdy takhle zvenku vidět nebude, ale on opravdu jako občas do té debaty vstupuje nebo něco komentuje, což musím říct, že tu debatu činí takovou jako zajímavější a pro udržení pozornosti všech zúčastněných i jednodušší, protože obvykle jste v místnosti, kde je umělé osvětlení, většinou to bývá na výstavištích nebo nějaká speciální kongresová centra a tím, jak prostě ty přípravy běží už několik dní, tak samozřejmě řada těch lidí je unavených a dělá trošičku problém udržet vlastně plnou pozornost těch několik hodin, kdy tam sedíte a musíte vlastně pozorně zapisovat. Takže například Mark Rutte, což je velmi zkušený politik, který seděl na řadě evropských rad a dokáže si to představit, tak vlastně i svým způsobem jako pomáhá průběhu.
7: Která z těch částí je z vašeho pohledu důležitější?
5: No, prochod aliance jako takové, pokud se na to dívám čistě z organizačního hlediska, je samozřejmě důležitější ta druhá formální část, protože z ní vychází určité dokumenty, které my teďka připravujeme, drtivá většina z nich je připravených. Drtivá většina těch dokumentů je neveřejných, to znamená, my je nezveřejňujeme, ale jsou v nich obsaženy úkoly, na základě kterých potom tahle organizace funguje vlastně další rok až do příštího summitu. Jsou tam věci, které se mají splnit, směry, kterými se máme vydat. Tohle je vlastně to místo, na kterém se zadává ten budoucí směr.
6: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
7: Ať už tedy za Českou bude mluvit kdokoliv, tak už teď je jasné, že bude muset vysvětlovat, případně obhajovat nedostatečné výdaje Česka na obranu. Připomínám, že loni bylo Česko mezi třemi státy NATO, které jako jediné nedosáhly ani na hranici 2% HDP, což byl tedy výsledek vlády Petra Fialy z ODS, ale ani letos za Babišovy vlády ta situace nebude lepší. Tak očekáváte, že to Česko v Ankaře, jak se říká, schytá od amerického prezidenta Donalda Trumpa, případně od generálního tajemníka Marka Rutteho?
5: No to, jakým způsobem budou vystupovat ty účastníci, kteří tam budou sedět kolem toho stolu, to já předvídat nedokážu. To, co dokážu předvídat, je zaprvé tady v Alianci je už od roku 2014 nastaveno očekávání, že nejpozději v roce 2024 budou všichni spojenci nejméně na 2%, nebo dosáhnou 2% výdajů na obranu. Tam je samozřejmě, a ta věc byla v Čechách komunikovaná velmi intenzivně, takže já to nebudu dál rozebírat, ale je tam rozdíl, který byl definován, opravdu ale jako definován na summitu v Hágu minulý rok mezi tím, čemu se teď v té alianční hantýrce říká core defense spending, to znamená ty opravdu jako tvrdé výdaje na obranu, což má přesnou metodiku, a pak něco, co se jmenuje podpůrné bezpečnostní výdaje do výše 1,5, to znamená, to jsou ty 3,5 a 1,5, ta známá formule 5% složená ze 3,5 a 1,5%. No a když vlastně my přicházíme na ten summit v Ankaře, tak přicházíme tam jako země, které za prvé mají ten velký závazek do roku 2024 být na 2% a potom jsou vlastně jako v situaci, kdy se tenhle ten závazek přelil a trošku se jako víc přesněji definoval v Hágu a bylo stanoveno, že každá z těch zemí má mít nastavenou výdajovou křivku, která v roce 2035 končí na 3,5%. Nebo nejpozději v roce 2035 na 3,5%. Tohle je vlastně jako obecný rámec, se kterým ty země jdou. Za prvé a za druhé, na stole tam bude ležet dokument, v kterém budou prostě tahle čísla shrnutá, včetně těch výhledů, co se týče perspektivy do roku 2035. Samozřejmě tenhle ten dokument musí být primárně naplněn těmi členskými zeměmi, to znamená členské země posílají tyhle ty svoje, tahle ta svoje čísla. My jsme naše čísla taky odevzdali, oni v té tabulce budou. A to, co je důležité zmínit pro ten dnešní rok, ale neplatí to jenom pro Českou republiku, ale platí to pro jakéhokoliv spojence, ten účet za dnešní rok se uzavírá prostě na konci roku. U obranných výdajů je základní pravidlo, které říká, obranné výdaje jsou započítatelné pouze tehdy, pokud v tom roce byly vydané, to znamená učiněné. Musíte opravdu jako provést nějakou platbu, někam převést jako peníze.
7: Plány se nepočítají.
5: To znamená, plán jako takový není možné do těch čísel započítat, ale samozřejmě, a to je věc, která vlastně trošku mluví proti zjednodušování dívat se pouze na ta čísla. Ta čísla jsou důležitá a samozřejmě pro jednání, jako je toto, budou na stole a jsou velmi jednoduše interpretovatelná. Je vidět, jakou máte výdajovou křivku, je vidět, v jaké chvíli, v jaké se nacházíte pozici, je vidět to srovnání s ostatními zeměmi, ale na druhou stranu existuje ještě něco, co se jmenuje výstavba schopností nebo cíle výstavby schopností, k čemu se ty peníze mají používat. A to je vlastně druhá strana té samé mince.
7: Nicméně všichni budou na tom summitu koukat i na tu tabulku, kde Česko vyloženě svítí, protože, jak jsem říkala, je mezi třemi zeměmi, které na 2% nedosáhly, ani letos nedosáhnou. Navíc premiér Babiš na poslední vládní tiskové konferenci tak taky zmiňoval, že lídři vlastně mluví v pořadí od těch největších přispěvatelů po ty nejmenší, takže o to víc to tam vynikne. Neobáváte se, že to následně tedy Česko od amerického prezidenta schytá, protože já si třeba vzpomínám, že loni v Hágu se Donald Trump pustil do Španělska, do premiéra Pedra Sancheze. Španělsko tehdy mělo také poměrně nízké výdaje na obranu a navíc trochu dělalo problémy s tím schválením nového cíle. Tak nečeká takový osud letos i Česko?
5: Za prvé nebudu spekulovat o průběhu summitu, myslím, že je to zbytečné. A za druhé, komunikace ohledně obranných výdajů, výše obranných výdajů je věc, která v Praze běží. A za třetí, opravdu platí, že tohle je výsostně politické rozhodnutí. V konečném důsledku je to výsostně politické rozhodnutí. Rozpočet České republiky je zákon, který se schvaluje v parlamentu a je to prostě výsledek politického procesu a politického rozhodnutí. A znovu říkám, obranné výdaje pro každého spojence za ten konkrétní rok se hodnotí až ex post, to znamená až ex post můžete vědět, jaká byla teda vlastně konkrétní výše těch výdajů. A druhá věc, protože to je procentní vyjádření, jak se vyvíjel hrubý domácí produkt té země.
7: Uvidíme, je pravda, že v celkovém kontextu ty české nedostatečné výdaje jsou samozřejmě důležité symbolicky, ale celkově je to tak trochu kapka v moři, protože ostatní spojenci evropští i Kanada loni masivně ty výdaje navyšovali, a to o 20% oproti roku 2024, takže je možné, že to Česko se v tom tak trochu ztratí. Někteří spojenci už se blíží i novému cíli, který si státy stanovily v Hágu, jak jste o tom mluvil, 3,5% HDP přímo na vojenské schopnosti, 1,5% potom na související výdaje typu infrastruktury. Tak které země jsou takový největší premianti mezi členskými státy NATO?
5: No tak jsou samozřejmě, jsou známy, jsou to země z východního, takzvaného východního křídla aliance, to znamená baltské země a Polsko, to jsou opravdu země, které v porovnání k hrubému domácímu produktu dávají na té tvrdé obranné výdaje už 5% nebo velmi blízko 5%. Na druhou stranu, pokud se člověk podívá na ta čísla, až budou zveřejněna v Ankaře, protože obvykle se ta tabulka aktualizovaná, protože probíhá dohlašování různých výdajů, zveřejňuje v Ankaře, tak z ní bude vidět, že pokud vezmeme jako minimum ten velský závazek 2% a uděláme si například umělé pásmo mezi 2 a 2,5% a rozdělíme si to takhle, tak uvidíte, že v tomhletom pásmu se pohybuje ještě celkem hodně spojenců. Nevím to číslo úplně přesně, ale řekl bych, že takových 40% spojenců bude stále v tomhletom pásmu, ještě v nejbližších letech. Na druhou stranu, znovu říkám, a to je vlastně důležité tady pro nás, ty peníze jsou opravdu pouze prostředek k budování schopností. A vy jste avizovala na začátku, že se budeme bavit o těch amerických schopnostech, které Američani poskytují Evropě, a probíhá proces, který se anglicky jmenuje burden shifting, česky asi přesun břemene na evropské spojence Kanadu. To je to, co jsme celkem intenzivně komentovali minulý rok. To je to, co opravdu reálně probíhá. Probíhá to úspěšně a k tomuhle přesunu břemene jsou prostě potřeba obranné výdaje. To jsou věci, které prostě zapadají do sebe a v konečném důsledku musí každého zajímat, co jsme schopni reálně postavit. Ne to, co má kdo napsané na papíře.
7: Už se to přesouvání břemene neboli stahování amerických vojenských sil z Evropy nějakým způsobem projevilo v praxi?
5: Už se v praxi projevilo. Byla to věc, která byla komunikovaná v minulých týdnech. A z mého pohledu je to vlastně poměrně pozitivní věc, řekl bych. Způsob, jakým to rozhodnutí bylo učiněno. Opakovaně se mluví o tom, že americký prezident Trump je velmi nepředvídatelný, že může ohrozit naši bezpečnost nějakým nepředvídatelným rozhodnutím, ale tohleto rozhodnutí, které padlo v minulých týdnech, za prvé nepředvídatelné nebylo a za druhé, co se týče těch konkrétních kontur, bylo učiněno zcela zjevně po velmi hluboké analýze, která zahrnovala jak to, co jsou Američani schopni vlastně reálně poskytovat, to znamená, oni vztáhli tu svou analýzu ke své vlastní realitě, tak realitě schopností ostatních spojenců. Jo? Evropa a Kanada, tohle je teď vlastně ten způsob, jakým se Američané na Alianci dívají. Evropa a Kanada od ní očekávají prostě mnohem intenzivnější a v konečném důsledku převzetí odpovědnosti za konvenční odstrašení a obranu v Evropě. A když se podíváte na výsledek toho procesu, tak ten ukazuje, že to americké rozhodnutí opravdu stojí na poměrně přesné a detailní analýze, protože Američani, nebo Spojené státy americké a my tedy jako taky, vlastně každý spojenec, díky těm procesům, které tady v NATO existují, máme velmi přesný vhled do toho, jak jsou na tom ostatní spojenci, co mají za schopnosti. A nejvyšší alianční velitel v Evropě, což je americký generál Grinkevich, tenhle ten vhled má naprosto detailní. Jo, ale současně je to i nejvyšší americký velitel v Evropě, to znamená velí všem americkým vojskům, která jsou v Evropě, a tím pádem on je ten, který v sobě spojuje tuhletu naprosto klíčovou schopnost analýzy. A výsledek toho procesu, se kterým Američani přišli před pár týdny, který byl oznámen, že Američané mění svůj příspěvek do něčeho, co se jmenuje NATO Force Model, což je model sil aliance. De facto je to něco, kdybyste chtěla vědět, co to je armáda NATO, tak tohle je vlastně ono. Jo? NATO Force Model je de facto armáda NATO, protože když si to chcete jako velmi zjednodušeně představit, je to tabulka, v které je napsáno, co který stát dává v dané chvíli k dispozici aliančnímu veliteli. Pokud by potřeboval provést odstrašení nebo obranu Evropy, tak tohle je tabulka, kterou si otevře a vidí, jaké síly má k dispozici. Tuhle tu tabulku Spojené státy modifikovaly, určité schopnosti z té tabulky vyjmuly, což je závazek, to znamená, ten závazek tam v této chvíli není a znamená to pro evropské spojence tyhle ty výjimuté síly nahradit. Celá ta věc, tak jak proběhla a jak byla oznámena, tak je vlastně jako poměrně pozitivní a měla by vést k tomu ujištění, že Američani zůstávají velmi tvrdí ve svých požadavcích vůči Evropě, že ten přesun toho břemene musí proběhnout, ale zároveň ten způsob, kterým se to dělá, neznamená, že se snižuje naše bezpečnost v Evropě. To je, myslím, taky velmi důležité.
7: No a abychom si to dokázali představit v praxi, tak o jaké konkrétní schopnosti tedy Evropa přijde? O jakou techniku? O jaké vojenské jednotky?
5: Konkrétnější bohužel být nemůžu, vzhledem ke klasifikaci těch procesů, ale je nutné upozornit ještě na jednu věc. On existuje rozdíl mezi tím modelem sil aliance a přítomností těch sil jako takových. To znamená, například americké síly, které jsou v Evropě, ne všechny nutně musí být v každou jednotlivou chvíli napsané v té tabulce, tak jak jsem o ní mluvil, v tom modelu aliančních sil. To znamená, dělat rovnítko mezi tím, že Američani něco vymazali z té tabulky, která představuje závazek, a z toho, že tyhle ty síly mizí z Evropy, není přesné. A současně to neznamená, že by v případě potřeby například Spojené státy americké tyhle ty síly nepoužily na obranu Evropy. To, co oni říkají tím svým rozhodnutím, de facto znamená, vzhledem ke zkušenostem, které jsme učinili primárně ze zásahu vůči Iránu, přehodnotili jsme určitý počet schopností, které si myslíme, že jsme schopni v každém případě Evropě poskytnout. Svým způsobem to dává Evropě najevo, je možné, že budeme schopni poskytnout víc, tak jako každý jiný spojenec, ale je z našeho pohledu racionálnější a solidnější vám říct, že vzhledem k našim posledním zkušenostem musíme změnit tohleto číslo a tím pádem vy máte možnost, protože my vidíme, že vy ty schopnosti máte, jste schopni ty schopnosti do toho modelu vložit a tím poskytnout tomu aliančnímu veliteli jistotu, že ty síly opravdu k dispozici budou. Takhle vlastně jako je konstruovaná logika celého toho procesu. Takže dělat jako přímé rovnítko mezi tím, že například Američani řekli, něco už nebude dál k dispozici, že to znamená automatický přesun těch sil někam jinam, ať už do Ameriky, do jiného regionu, není přesný.
7: Mohou se tedy evropští spojenci i nadále spolehnout na Američany, že v případě krize, v případě napadení nějakého členského státu, Amerika splní své závazky a přijde na pomoc?
5: Zcela jednoznačně. Tahle organizace je na tom postavená. My jsme o tom ujišťováni na každém summitu. Summit v Ankaře nebude jiný. Bude to summit, z kterého opravdu vyjde velmi jednotná a pro naši zemi, která na to staví svoji obranu, je to jeden z pilířů naší bezpečnosti a obrany, na tom staví prostě svoji bezpečnost, bezpečnost občanů, tak tohle je výborná zpráva a je to zpráva, která není umělá. Prostě my vidíme nejenom z té nejvyšší úrovně, ale i ze všech ostatních úrovní, že tady prostě probíhá velmi seriózní proces, který nás ujišťuje opakovaně v tom, že v případě potřeby prostě aliance splní to, co má, to znamená článek 5, kolektivní obrana, a budeme se bránit. Tohle je opravdu organizace, která je velmi seriózní, ale opět je velmi seriózní v tom, že je to organizace kolektivní obrany. To znamená, my jsme opravdu zaměřeni na obranu svého vlastního teritoria, svých vlastních obyvatel. Tahle organizace nemá jakékoliv agresivní plány, nikomu nevyhrožuje, je opravdu zaměřena primárně na své vlastní území a bezpečnost svého vlastního obyvatelstva.
7: Já jsem v úvodu avizovala tu otázku, jestli Česko není tak trochu černým pasažérem, a vycházím z toho samozřejmě, jak jsme se bavili, že ty obranné výdaje jsou zatím skoro nejnižší v rámci celé Severoatlantické aliance. Zároveň ani česká pomoc Ukrajině není nějak závratná. Česko je jedna z mála zemí, které se stále nezapojily do toho programu PURL, což je ten program nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Tak je nebo není Česko černým pasažérem?
5: Česko černým pasažérem není, a já to říkám se vší seriózností a vážností, protože já jsem osoba nebo představitel, který by to pocítil jako první. Protože já jsem stálá tvář České republiky zde v NATO a já bych byl ten první, komu by spojenci zprostředkovaně ta organizace dala pocítit, že Česká republika prostě se dostává do pozice černého pasažera. Já to necítím. Myslím, že i historie našeho přístupu k alianci ukazuje, že my vždycky v konečném důsledku budeme spolehlivý spojenec. Já o tom nemám jakoukoliv pochybnost. Máme řadu opravdu skvělých schopností, ať už je to v oblasti speciálních sil, kybernetiky, pasivní sledovací systémy. Máme opravdu jako výborné, řekl bych, špičkové renomé mezi spojenci a já bych byl ten první, kdo by to zde pocítil. Druhá věc, co se týče Ukrajiny, Česká muniční iniciativa, to je teď ten hlavní vektor naší pomoci Ukrajině.
7: Do které ale nenaléváme žádné vlastní peníze.
5: Je stále zmiňovaná jako naprosto klíčová věc, kterou ostatní spojenci oceňují jako naprosto unikátní, nenahraditelnou konstrukci. A to je v této chvíli ten vektor naší pomoci. A znovu říkám, jak Ukrajinci, tak spojenci, tak vlastně alianční představitelé opakovaně zdůrazňují, že tohle je opravdu klíčový příspěvek k pomoci Ukrajině. Takže na začátek vaší odpovědi, já bych byl ten první, kdo by to cítil. A já opravdu říkám, že v takové situaci nejsme.
7: Hostem bruselských chlebíčků byl velvyslanec Česka při NATO David Konecký. Díky moc za rozhovor a na viděnou v Ankaře.
5: Děkuji a budu se těšit.
7: A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Díky za poslech. Nalaďte si nás zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás také ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a iRozhlas. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
6: Český rozhlas Plus.
8: encyklopedie.
9: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
10: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicilinu a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicilinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
9: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
10: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
9: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začal se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
10: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílal na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
9: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firm došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněním skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
10: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
9: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
10: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často, měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
9: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Je poslední den pro zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou v Turecku výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce, a to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
11: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
8: Pavel do Ankary odletí během rána. Vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Ankara kvůli summitu zpřísnila bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě dnes a zítra dohlédnou desítky tisíc policistů a vojáků. Turecko ve svém hlavním městě také omezilo letecký provoz. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Nabídce byly celkem tři typy, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
12: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
8: Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost AppGates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci nebo v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky. Kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
13: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
8: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
14: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
8: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. A novým lídrem cyklistické Tour de France po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předběhl i v celkovém hodnocení.
15: kolony na D1 v Ostravě a nehoda na Břeclavsku. Dálnice D1 v Ostravě směr Polsko stojí, na Brno zatím pomalu popojíždí. Omezením mezi exity 361 centrum a 354 Poruba jedou tři nadměrné náklady s doprovodem. Už jsou na konci omezení a dálnice bude průjezdná v obou směrech. Kolony by se mohly rychle rozjet. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí nákladní auto s defektem. 73. kilometr na krajnici už za šipkou a silničáři na cestě k vozidlu sbírali na krajnici kusy pneumatiky. A na Břeclavskou trase Velké Pavlovice Kobylí havarovalo osobní auto. Nehodu taky omezený průjezd čekejte v Bořeticích poblíž obchodu Coop. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 24. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
16: Letošní prázdninové měsíce patří na Plusu devadesátkám. Pestré události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo si je pamatují, tak těm, kteří je nezažili, a taky těm, kdo už raději zapomněli. A dnes nás čekají reprízy dvou mimořádně úspěšných sérií Českého rozhlasu. Už za chvíli to bude jeden z dílů seriálu Kellner. Ale ještě předtím se na devadesátky podíváme optikou nejmocnějšího muže českého podsvětí. Udržoval kamarádské vazby s kmotrem Františkem Mrázkem a říkalo se, že Mrázek se od něj naučil řemeslu. Podle manželky Marie byl ale rovným chlapem, i když v divokém podnikatelském prostředí si servítky nebral. Antonín Biela. Zemřel 14. dubna 1996 rukou najatých vrahů. Kdo měl zájem na jeho smrti? V dokumentu, který ocenila porota soutěže Prý Bohemia Radio, na něj vzpomíná manželka Marie Bělová.
17: Posloucháte dokumentární trilogii
18: Té noci pes neštěkal.
17: Díl první.
18: Krok přes práh.
19: Dům s masivními mřížemi na kraji úval ještě nese stopy po dvou protitankových střelách, které na něj kdosi vypálil. V roce 1995. Nikdy se nezjistilo, kdo. Za domem je opuštěný kotec po Rottweilerovi Cliffovi. Měl chránit majitele a hlídat dům. Útočil na všechny, kteří nepatřili k jeho lidské smečce. Jen té osudné noci neštěkal. Otevřít mi přichází drobná 77letá žena, Marie Bělová.
20: Já tady být nemůžu. Na mě všechno padá tady. Tady je nábytek po mackovi, po mimrtvým klukovi. Tam je jídelna po mimrtvým mužovi a já budu šťastná, až vás nevypadnu.
19: Se ti uleví. Doufala, že čas to spraví, ale nezlepšilo se to. A tak se dům prodává. Ještě než ho opustí, chce vyprávět, jak všechno sama viděla. Vše, co plnilo stránky novin a zpravodajské relace. Šokující smrt, pátrání a vyšetřování čtenáře a diváky zabaví, jenomže ona to musela žít. Tento dokument si neklade za cíl objasnit a plně popsat život a skutky Antonína Běly. Je to pohled ženy, která to prožívala.
21: Jseš ochotná mluvit tak, jak to opravdu bylo a nezastírat nic?
20: Ne, rozhodně. Tak,
21: ale musíš si být vědomá toho, že nebudeš říkat příjemné věci.
20: Já jsem si smířená, protože jsou to hajzlové.
19: Je to příběh ženy, která vstoupila do jiného světa, do světa spojeného s podsvětím. Marie Bělová si občas zapisovala to, co prožila, něco jako deník. A to nám umožní vrátit čas.
0: Můj sen byl stát se novinářkou. Cítím, že každý den musím něco napsat, tak alespoň drásám tyhle řádky. Zvětšnit okamžiky, které žiju, a uchovat tak alespoň střípky uplynulého času.
19: V roce 1964 potkala Marie, tehdy ještě Procházková, svou osudovou lásku.
0: Dělám v porcelánce a stýkáme se s drobnou cikánečkou Toninkou. Občas chodívám i k ním. A jednou k ním přijel bratranec Tonda z Prahy. Až mě zamrazilo. Krásnej chlap jako hora. Díváme se na sebe jako okouzlení. Tak přesně tomu se říká láska na první pohled.
20: A první věta, co řekl můj muž. Ne, že bych byl cukrář, ale vy jste teda bomba. A prostě takhle jsme se seznámili.
0: A pak už se začíná odvíjet to, čemu se říká osud. Ještě jsem stihla udělat ty přijímačky na novinařinu, ale do školy jsem nikdy nenastoupila. Mým celoživotním osudem bude Tonda Běla. Tonda, zvaný všemi blízkými Jarda.
1: No ale tatínek to nevydechal.
20: Tatínek ne. Táta byl inženýr, právník. On měl dva tituly, protože maminka si přála právníka.
1: Bylo to těžké se rozhodnout mezi svojí rodinou a rodinou svého muže?
20: No, tak já jsem se nerozhodovala. Pro mě byla moje rodina moje maminka, protože tu jsem milovala. S tátou jsem si, táta byl ke mně krutej. Ale díky bohu, teď mu děkuju, protože mě naučil bojovat. Jo, on mě připravil do života. Já jsem ve 14 letech psala všema 10 na stroji. Těsnopis jsem uměla, jo. Můj táta mě vedl jinak. A teď najednou jsem si vzala Bělu, že jo. Se mnou přestal mluvit. Moji rodiče nebyli na svatbě.
0: Vzpomínám si na moment, kdy jsem odcházela od našich z domova. Stojíme ve dveřích a táta mi říká: Mařenko, ještě máš jednu nohu doma. Ale jestli dáš i tu druhou nohu přes práh, tak se tě zříkám. A já ten práh překročila. A v ten moment jsem patřila jinam, do jiné rodiny. Mezi Romy, kteří mě, kromě mého muže, nikdy nepřijali. Přizpůsobovat jsem se musela ve všem.
20: To je úplně jiný život. To je jiný svět. Oni byli fajnoví lidi, jo? Oni byli vždycky odstrkovaní Romové. Neměli vlastně domov, vždycky byli vyhazovaní. Teď si představ, když ty lidi to museli vnímat, jo? A měli taky svoji důstojnost, svoji hrdost. Já je i chápu. No, ale dovedou být úlisný, ale vždycky oni jsou k sobě věrní, jako co se týče vztahu, drží rodinu, neskutečně teda. Ale ty druhý, to je pro ně povel.
19: Antonín Běla, kterého rodina Bůh ví proč nazývá Jardou, měl podnikatelskou duši, což byl za socialistické totality problém. A tak začal soukromničit jako překupník nedostatkového zboží, pašovaného ze zahraničí, půjčoval peníze a především vexloval. Ne, že by sám postával před tuzexem a nabízel bony nebo valuty, ale měl na to lidi. A taky dbal na to, aby měl dobré vztahy s policií a tehdejšími politiky. Věděl proč. Nedostatkové zboží chtěli za socialismu všichni. Ale ani dobré známosti na patřičných místech nezabránili tomu, že se Antonín Běla v 70. letech ocitl ve vazbě za pašování. A v nejnevhodnější chvíli, protože na cestě bylo první děcko a plánovali s Marií svatbu.
20: On byl ve vazbě, protože prodával se svým strýcem, taky německým Romem, který jezdil z Německa, a prodávali ty dukátové prstínky. No, tak to byl provozovatel můj manžel. Tento jsem dovážel, ten německý Rom, a Jarda to tady prodával. A za to byl ve vazbě. No a já jsem šla za vyšetřovatelem, a jsem za ním zajela, říkám, podívejte se, Já jsem jedináček, můj táta je právník, moje máma je starožitnice a já prostě nepřežiju a neunesu, abych porodila dítě za svobodna. A já si ho musím vzít, prosím vás, buďte lidský a dovolte mi to. Já vám slibuju, že až si pro něj přijdete, že on nastoupí. On říká, no tak dobře, tak já to nějak zařídím. On ho opravdu pustil. A tak jsem byla šťastná a to byl právě ten Silvestr. My jsme se brali na Silvestra. Svatba byla úžasná. Napekly se husy a slepičí polívka byla. No a vzali jsme se, no a po novém roce přišli policajti pro něj, jo. A Jarda Marunodi pro vodu. No a já poslušně šla, že jo. S tím bříškem a šla jsem. A on herc na policajti s vodou. A nikam nejdu, abyste věděli, protože já tady mám ženu těhotnou a ten policajt říká, pane Běla, prosím vás, musíte. Právě proto, že máte ženu. Vždyť si přitížíte. A on pak už se naštval a říká, já už jsem unavený, tak kluci jdem. No ale osvobodili ho z toho, protože tenkrát to by byl trest jak hrom, dítě polejba.
3: Útok na veřejného činitele.
20: No, ale oni to jako přešli, protože oni viděli, že to bylo lidský, jo? Že to bylo od nás. Tak viděli tu bojovnost a tu lásku.
19: Uctívaný, ale i obávaný Antonín Běla. Nepřehlédnutelný a respektovaný, kdekoliv se ocitl. Dokud žil s rodinou v západních Čechách, karlovarští muži zákona ho vyslýchali mnohokrát jako podezřelého z řady trestných činů. Nejzávažnějším podezřením byla vražda policisty v souvislosti s ozbrojeným přepadením pošty v Praze na Těšnově v roce 1974. K tomu se dochovaly desítky metrů šanonů policejních spisů.
4: Gang ozbrojenců přepadl 8. března 1974 poštu a ukradl 47 tisíc korun. Pronásleduje je policista a začíná střelba v ulicích Prahy. Mladý policista končí na zemi se smrtelným zraněním. Případ nikdy nebyl oficiálně objasněn, až postupem let vychází najevo, že několik kriminalistů na západě Čech, kde Antonín Běla žije, s podsvětím spolupracuje. Drží nad nimi ochranou ruku a mají z toho finanční nebo jiný prospěch. Za peníze třeba pachatelům půjčují kriminalistický odznak nebo likvidují jejich konkurenci. Gang se staral také o to, aby byli policisté kompromitováni a tím se cítili zavázáni zamlčení. Například jeden kriminalista byl opit a do postele mu dali děvče takzvaně pod zákonem. Fotka dvojice v posteli pak přiměla váhavého policistu s podsvětím spolupracovat. Nám pak chyběly důkazy, abychom Bělu dostali k soudu. Prohlásil někdejší šéf oddělení vražd Josef Lotes.
19: Sféry Bělova obchodního zájmu byly široké. Od vexlování přes půjčování peněz, provozování hospody, pašování, prostě všechno, z čeho plynuly peníze. Rodinu zaměstnával prodejem nedostatkového textilu a tak se Marie Bělová, dcera právníka, musela společně se svou tchýní postavit za prodejní stánek.
20: Je to hrůza, můj nejhorší krok byl tam vsoupit.
3: Tam byla, do té rodiny, jo?
20: To byla jediná moje chyba, protože já jsem si s nima nerozuměla. My jsme se neměli rádi s mojí tchýní. Ona mě strašně potřebovala, protože já jsem všechno vyřizovala, když jsme jezdili prodávat, že jo. Teď šok pro mě, když jsem prodávala za stánkem, to byl šok, teď v Karlových Varech, teď tam mě všichni znali. Tam ona řekla, musíš si stoupnout a prodávej. Jo.
3: A co si prodávala?
20: Takový ty výrobky, co jsme jako vyráběli sami. To byly na černo švadleny, které šily. Jo. Já jsem to vždycky svezla. No a pak se to prodávalo. Jenomže já jsem měla svůj styl, svoje nápady, já jsem s nima pracovala, rozumíš, protože já jsem jiný člověk a jsem původem židovka a ve mně to obchodnictví je.
19: Už v té době začal Antonín Běla spolupracovat s mafiánem Františkem Ráskem. Tohle je citace z knihy Jaroslava Kmenty Kmotr.
4: Běla prožil s Mrázkem svá nejlepší podnikatelská léta za komunismu. Bělova rodina tehdy obchodovala hlavně s oblečením a vynášelo to obrovské peníze, protože Bělova manufaktura zásobovala trh nedostatkovým zbožím ze západu. Běla si uměl poradit se vším.
0: Moje nová rodina neuznávala vzdělání. K čemu to prý je? Tchýně se neumí ani podepsat, ale má velké slovo. Každou chvíli mi od ní přiletí facka. Já to Jardovi ani neříkám, protože pak by mě mlátila celá rodina. Ještě, že se stěhujeme do Úval. Já se zařekla, že kromě mého muže a obou synů v našem baráku žádného Bělu nechci. Jedině, když si přijde jako každý druhý půjčit peníze.
19: Revoluční rok 1989 znamenal prudký zvrat i v mafii. Hroutí se nejen vláda, ale i bezpečnostní složky státu. To nahrává i budoucím mafiánským bosům. Ti se už od začátku snaží udržovat dobré styky s novými politiky a tak mnozí finančně podporují i občanské fórum. 90. léta umožnila divoké podnikání na hraně zákona i za ní. Běla si pozvolna vybudoval pověst romské autority a začal být ve svých kruzích vnímán jako člověk, který v podsvětí rozhoduje a soudí.
20: On mě opravdu do ničeho nezatáhl. Do ničeho.
5: Ale ne. Přece jenom chodila k vám spousta lidí.
20: No, chodila. Každý den.
5: A ty jsi musela zaslechnout něco z toho, co si tam povídali, nebo?
20: Tak pak.
5: Ne.
20: Já mám dole přece ten pult. A teď na tom poutě jsem měla ty přístroje, jo? Oni si tam chodili pro kafe a pak chodil s těma lidmi.
5: Takže ty jsi nevíš třeba, o čem mluvili, ne?
20: Ne,
5: vůbec ne.
20: On mě nikdy do ničeho nezasáhl. Akorát jednou koupil nějaký marky nebo dolary, já už teď přesně nevím. A přišla domovní prohlídka a jeho odvezli. To byl Jára Malinkej a já jsem věděla, že tam má takový sešit s klientama nějakýma svýma, jo. Tak jsem si sedla, pomalu jsem přes to Járu to vyndala a dala jsem to na sebe a celou tu dobu jsem držela Járu.
5: To znamená, dal jsi to počaty někam, jo?
20: No, takhle pod triko a vzal jsem si Járu a držela jsem. On měl za totálu vecáky svoje zaměstnance. A ty mu každý den odevzdávali. A on, když s někým opravdu dělal, tak vždycky se všichni měli dobře, proto mu říkali mafia. Že?
0: Svým lidem můj muž říkal chábr. To je v galerce něco jako parťák, můj kolega. A takovýmu chábrovi, byl to třeba vexlák, zařídil byt, koupil mu auto. Občas se ho ptali, Jardo, proč to děláš? No a on, protože to jsou mý lidi a protože by mi jinak dělali ostudu. Ale taky byl krutej, protože nesnášel drogy. Jednou si v Plzni všimnul, jak jeden z nich šňupe drogu. Strašně se rozčílil. Ptal se ho, kolik to bylo gramů? On říká, 3. Tak Jarda řekl, přidáme k tomu nulu. A ty půjdeš 30 kilometrů vedle auta pěšky, až pojedeme na Prahu.
20: Oni dostali takový strach, že mu se nedalo zalhat. Já jsem brečela, tak mi řekl, že jsem pitomá, že vůbec nevím, co je galérka. Já říkám, no tak to nevím, to máš pravdu. No a...
5: A proč jsi brečela?
20: No, bylo mi ho líta toho kluka.
5: Jo, takhle.
20: No, jak on mučil 30 kilometrů vedle auta. A on měl třeba známý na prokuratuře, můj muž. On měl vysoko postavený lidi okolo sebe.
5: No, tak by asi nemohl dělat bez nich to, co dělal.
20: Já nevím, co dělal přesně, ale on mě opravdu do ničeho nezatáhl.
5: A ty ses neptala?
20: Ze začátku jsem se zeptala, on řekl, Maruno, to jde mimo tebe.
5: Yeah.
20: A já tě mám moc rád. Já jsem se naučila mít takovou tu jeho krutost, jo, za ty léta. On prostě řekl, no, kvůli tomuhle jsem si ji vzal, že drží holka, ale nesmí nic vědět.
4: Wikipedie. Antonín Běla je vnímaný jako romský šéf podsvětí s kontakty s rusky mluvícími mafiány. ale těžké zločiny mu policie za jeho života neprokázala.
20: On dovedl být krutej a já jsem vždycky těm lidem pomáhala, jo. Já ti řeknu jednu příhodu. On konal, on byl soudce prostě. A tady byli taky, nemůžu jmenovat ty lidi. No a přišli sem a že podved nějaký člověk, tady na něj čekali. A oni říkali, Tondo, my to tady u tebe chceme vykonat, doma nemůžeme, máme děti. A...
1: Vykonat co?
20: Že to člověka musí tady zbít. Že ho musí dobít, že je podved. Můj muž s tím neměl vůbec nic společného.
1: Říkal, takže oni za ním šli jako za autoritou, jo?
20: No, a on říká, jo, kluci, můžete, protože opět je potřeboval, jo, na kšefty, nebo prostě potřeboval. A já jsem šla jako vyné smetí a šel jsem tady na roh a on jel, já jsem ho zastavila a říkám, mamazej naspátek, neptej se mi mamazej. Ale litovala jsem toho člověka, ať udělal cokoliv.
1: Ty jsi šla ven a varovala si ho, ať sem nechodí, jo?
20: Ať sem nechodí, protože to by bylo hrozně. Teď jsem se vrátila jako z toho smetí a... No a teď o nič můj muž je Kalič.

0: 90. léta otevření hranic. Svoboda pro všechny i pro mafiány. Kvete obchod se zbraněmi, přes hranice oběma směry proudí drogy. Počet vražd se zdvojnásobuje, počet loupeží narostl pětinásobně. Vytvářejí se zločinecké skupiny a jejich praktiky přitvrzují. Paní Marie o těchto věcech nechce moc mluvit.
1: Tři druhy lidí jsou. Schopný, neschopný a pak schopný všeho. A můj muž byl schopný všeho. Mimo zabíjení, to je jasný. Jako co oni o něm říkali noviny, to jsou prostě blafy. Jo. Ale dovedl bej krutej a dovedl bej i dobrej. A víš co, já nevím. On byl na člověk, no. On dovedl tak překvapit dobrotou, že si nechápala. A v zápětí tak zlobou, že si taky nechápala. Jo.
2: To muselo být peklo, ale takový život.
1: Peklo, no. To byla šikana.
2: A říkala jsi někdy, že už to neuneseš?
1: No, říkala. Já jsem jednou od něj odešla. On mě mordoval duševně svojí žárlivostí, jo. To byly...
2: A sama si říkala, že ti bylo přitom nevěrný.
1: Cože?
2: Sama si říkala,
1: Ježišmarja, ty by se sem nevešly. Protože on byl živočich v sexu. No a on se musel vyřádit jinde. Já ho i chápala, já mu to povolila. Ale vycítila jsem to, že je mi nevěrnej. A i jsem zažila spousta žen, který jsem přišli třeba těhotným. On říká, prosím tě, Maruno, vyhoď jí. On potřeboval to ze sebe dostat, no. To libido nějaký nebo co. Já jsem strašně trpěla. Já jsem byla vlastně šikanovaná celý život.
0: Výpověď syna Jaroslava.
3: Rodiče se milovali, i když to navenek vypadalo, že se nenávidí. Otec hodně pil, matku byl a byl jí nevěrný. Matka o odchodu jeden čas uvažovala, ale dostala mrtvici. Otec jí koupil pugét růží a zůstali jsme dál v tom prokletém domě. Bráchu Marcela otec vyhodil, nechtěl se dívat, jak se ničí drogama. Otec dál jezdil do bordelů a bral mě sebou. I tam jsme měli drogy, ale jen proto, že jsme se bavili.
1: Po revoluci, já říkám, Jardo, pojď, uděláme si podnik v Praze. A on, ne, já jsem Plzeňák a já chci prostě v Plzni. No a tam jsme si udělali ten Lyon. Postavil tam úžasný podnik, úžasný. Bavorský styl, jo, kytičky za oknem. To byla restaurace, na jichlub a nahoře penzion. A já říkám, Jardo, když máš restauraci, tak nemůže v tom být bordel. A on říká, omyl, Marunko. My tady budeme mít jenom Němce. Čech sem nepůjde. Němec se chce najíst dobře, pak se dobře pomilovat a pak si lehnout dobře. Prostě luxus. A opět měl pravdu. Pozor, bordel dáma musela být. Teď ty holky se tam měly, to se nedá vůbec povídat, protože to byl jeho kšet. Jo? Já jsem měla barák a on měl Plzeň. Holky vyfintil a takhle házeli na německých hranicích, házeli vizitky. No. A měli jsme plnej bar.
0: Začátkem 90. let se začala Běla scházet s Františkem Mrázkem. Občas prý spolupracovali a Bělův syn Jaroslav začal chodit s jeho dcerou. Ani Běla, ani Mrázek to neviděli rádi. Citace z knihy Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
3: Když se v podsvětí vyslovilo Bělovo jméno, zavrtávali se do země strachy i ti nejotrlejší zločinci. Běla byl muž na špinavou práci a Mrázek ho měl docela rád. Poradil si se vším. Jednou potřeboval jeden chlápek vyřešit problém s ukradeným kamionem, ve kterém bylo zboží za miliony. A tam, kde nekonala policie, konal Běla.
0: Z výpovědi poškozeného.
3: Ukradli nám tehdy ve firmě nákladní auto, které jsem naložil cigaretami a alkoholem. Mělo to cenu 2 miliony. Jeden zaměstnanec nepřímo doznával, že to udělal. Právníci společnosti šli na policii v Praze 3. Ale tam to odmítli řešit, že to je obchodně správní spor, ať si to vyřešíme sami. Někdo tenkrát navrhnul, kde nemůže policie, tam zařídí spravedlnost Běla. Do té doby jsem ho neznal. Běla přijel se dvěma muži a dotyčného člověka zatkl a odvezl ho. Domluvili jsme si cenu za vyřešení problému 200 tisíc korun. Druhý den jsem si přijel do Úval pro ukradené auto i s nákladem a zaplatil jsem domluvenou částku.
2: Já si pamatuju, že jsi říkala, že sem k vám chodilo strašné množství lidí.
1: No, chodilo. Já jsem dělala 3 chody denně.
2: A co to bylo za lidi?
1: Podnikatele, za totálu to byli politici, různý vrstvy lidí. Od vexáků za totálu po, já nevím, protože můj muž byl obchodník, můj muž nebyl žádný zločinec. On byl organizátor, jo, on ved, on všechno řídil, jo.
2: Jak si mám představit ten druh obchodu?
1: On levně koupil a draze prodal. To bylo po revoluci, jo. Dráž prodal, ne draze, dráž. To byly ty divoký 90. leta, to každý prostě, byla ta privatizace, že jo. Teď a se chtěli obohatit v tom oboru, který znali ty politici, jo. No a ty všechny Jarka znal? Já ho nesmím jenom chválit, protože on byl strašně žárlivý na mě, strašně. Přitom chtěl, abych měla zástěrku, abych vařila, abych obskakovala ty lidi, jo. Ale žárlivý byl a on byl empatický, můj muž.
2: Ty pořád o něm mluvíš zamilovaně.
1: To byl jediný můj mužský, já jsem mu v životě nezahla. A můj muž byl prostě, to byla ta jiskra. No, já ho miluju i nenávidím.
4: V příštím díle vám Marie Bělová povypráví o povaze svého muže, o jeho podnikatelských činnostech a o vazbách s Františkem Mrázkem, takzvaným kmotrem českého podsvětí. Uslyšíte také, proč tu noc, kdy se do domu Bělových vloupalo popravčí komando, neštěkal hlídací pes.
5: Posloucháte 90kové léto na plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Přišla sametová revoluce a po ní chaos. Češi ve velkém trhali stranické knížky a záhy na to kupovali ty kuponové. Petr Kellner ale nechtěl být jako ostatní, nechtěl být jedním z tisíců drobných akcionářů. A tak se z neznámého prodejce kopírek stává díky privatizaci prakticky přes noc milionář.
7: Zítra projevíme svou touhu po demokracii, svobodě a míru.
8: Podzim 1989. Československo se nadechuje do svobody.
9: Komunistická strana chvíli vzdoruje, ale nakonec kapituluje.
8: A pak to jde hodně rychle. Češi i Slováci hromadně trhají stranické knížky, vrací se ohromení z cest na západ nebo i do Ameriky a už brzy pod stromečkem najdou dárky, o kterých se dlouhá léta mohla většina z nich nechat jenom zdát. Walkmany, počítače, automatické pračky, opravdové rifle nebo panenky Barbie.
10: Pro opravdovou Barbie od Mattela.
9: Všechno se děje překotně a ve velkém nadšení z toho, že železná opona po dlouhých 4 desetiletích konečně padla.
8: Česko se chce co nejrychleji otevřít západu i ekonomicky. Nejdřív je ale třeba zbavit se systému plánovaného hospodářství.
9: Tou cestou k tržní ekonomice má být kuponová privatizace. První knížky z kupony si můžou Češi a Slováci koupit na podzim 1991.
11: Dnes oficiálně začala kuponová privatizace.
12: Kuponová knížka a kuponová známka jsou k dostání na téměř všech poštách u speciálních.
8: Den po Vánocích v roce 1991 vzniká první severočeský investiční fond. Předsedou představenstva je Petr Kellner. Základní kapitál akciové společnosti činí 100 000 korun československých.
5: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kellner. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Epizoda 2. Reklama na devadesátky.
13: Tak jsme sa začali baviť na tému, no ono to patrí, no to je štátne, na čo som ja povedal, no štátne, čo je štát? Štát nie je nejaká tretia osoba. Štát to vlastní v mene svojich obyvateľov.
8: Za duchovní otce privatizace dneska označujeme ekonomy Tomáše Ježka, Jana Švejnara a Dušana Třísku. Byl u toho ale třeba i Gabriel Eichler, toho času hlavní mezinárodní ekonom Bank of America a později zakladatele investiční společnosti Benson Oaks Capital.
13: No tak jim to rozdajte. A to si Dušan Číska do dneska pamätá, že ten koncept, že čo, akože rozdá, lebo sa rozmýšľalo, tak ideme to predávať. Ja hovorím, ne, to patrí ľuďom.
8: Koupit si za 1035 korun československých knížku plnou kuponů, v podstatě akcí jednotlivých firm, a prodat ji tomu, kdo o ní měl zájem a byl ochotný zaplatit větší peníze, možná vypadalo jednoduše. Otázka je, jestli lidé vůbec rozuměli tomu, jak to celé bude fungovat a jestli měli představu, jak v tom můžou svoje peníze zhodnotit.
13: Já jsem mal zkušenosti právě z Maďarska, které bylo před námi v tom čase, a trošku z Polska, ale Polsko bolo tak trošku pred nami a trošku za nami. A môj názor bol, že im to trvá strašne dlho, dokedy oni to rozpredajú, tak to už bude 20 rokov, lebo som videl, jak tieto mechanizmy pracujú. Takže som povedal, že keď toto chcete, tak to bude trvať 20 rokov. Asi myslím, že Československo má na to, aby sa tá transformácia zmeniť ďaleko rýchlejšie.
14: Tady byla dána přednost legitimitě toho procesu, že teda státní vlastnictví všichni si mohli sáhnout, ale předpokládalo se, že ta držba nebude dlouhodobá a dojde ke koncentraci vlastnictví. Co tam
8: Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin.
14: Přičemž ono zase těch možností, jak ten převod provést, zas nebylo nekonečné množství. Ono jich je pár a každá má nějaké výhody a slabá místa.
12: Ve většině případů je vyhlášení veřejné soutěže v rozporu se zákony i vyhláškou.
15: Tam ty akcie z důvodu technického provádění kuponové privatizace se ohřejí bohužel až jeden rok.
16: Jsme se samozřejmě poučili. V průběhu té prvé vlny se vlastně vyvíjel celý ten systém.
12: Velkou příčinou problémů, myslím si, Fondu národního majetku jsou nezaplacené podniky.
16: Výrazně nespokojeno bylo pouze 5% lidí.
14: Nelze říct, že by tedy hospodářské a politické elity v 90. letech byly neschopné, nevědoucí nebo naivní, ale zkrátka volili mezi nějakými cirka 4 možnostmi, co by se dalo dělat, a nakonec je svérazně nakombinovali. Co tam u toho bylo překvapující a co se neočekávalo v těch kruzích architektů, je právě tedy ten úspěch investičních fondů, jakým způsobem oni dokázali akumulovat tedy ty kupony běžných občanů.
9: Petr Kellner byl připravený vstoupit do kuponové privatizace. Mimo jiné i díky milionům Štěpána Popoviče z teplického Sklo Unionu. A v tu dobu se taky potkává s Ladislavem Bartoníčkem.
17: Bylo to tak, že jsme se prostě potkali nezávazně.
8: Ladislav Bartoníček se s Petrem Kellnerem a PPF spojil na dlouhá léta. Ostatně po smrti Petra Kellnera to byl právě on, kdo firmu dočasně vedl. Dnes už v PPF nepůsobí, ale ze své kanceláře mimochodem pořád vidí na PPF Gate v Dejvicích.
17: Prostě si s někým povídáte o tom, co by se dalo dělat nebo ne, ale jaké jsou příležitosti. Pak jsme se bavili hlouběji a začali jsme si malovat nějaké business plány. Tak to vzniklo.
8: Dušan Tříska například v roce 2015 pro server Peníze.cz řekl, že za jedny z hrdinů kuponovky by označil Kellnera s Bakalou. Prý si říkal, že tohle by mohli být ti správní dravci, kteří se na trhu prosadí. A v rozhovoru Tříska popisoval třeba i to, že Kellner chodil v kraťasech na semináře, které k privatizaci pořádali.
17: Bylo privatizováno několik tisíc podniků. První, co jsme museli zajistit, bylo etablovat ty kuponové fondy, ty fondy promovat, zajistit, abychom získali důvěru těch diků, se jim říkalo.
14: Ty investiční fondy, které nakonec akumulují skoro 3/4 všech těch kuponů, což je neuvěřitelné číslo.
9: Jakub Rákosník.
14: Tak jako sehrály pozitivní i negativní úlohu, tak jak to v lidském světě ostatně bývá. Jo. Že to, že se z toho stala taková masová akce, skutečně jako národní spektákl, kterého se účastní takřka všichni, tak to si skutečně dovolím přisuzovat tedy marketingovým aktivitám těch investičních fondů.
9: Reklamy na kuponovku na vás vykoukly zamkli pokaždé, když jste zapnuli televizi. A důvěryhodnost jim dodávaly i známé herecké tváře, jako Jaromír Hanzlík nebo třeba Rudolf Hrušínský nejmladší.
8: Byla to asi první velká tuzemská reklamní kampaň a Češi na ní slyšeli. I když asi moc nerozuměli, jak vlastně celá kuponová privatizace funguje. Reklamy toho totiž oni samotné moc neřekli.
9: Zjevně stačilo ukázat, že z kuponové knížky se děti u vánočního stromečku můžou radovat víc než z vysněných hraček.
17: Druhá část práce byla, jak nejlépe investovat.
9: Vladislav Bartoníček.
17: Se snažili zanalyzovat a prohlédnout maximum těch podniků, které byly v nabídce, a snažili jsme se mezi nimi najít ty, které byly z nějakého důvodu zajímavé, které měly perspektivu. A kombinovali jsme, řekněme, nějakou klasickou ekonomickou moudrost se snahou získat maximum informací o té, které společnosti, jestli má nějaká zajímavá aktiva a tak dále. A skončili jsme s poměrně velkým počtem firem v tom portfoliu.
8: Kellnerovi a jeho lidem ale bylo brzy jasné, že s takhle velkým počtem podniků, kde má PPF relativně malé podíly, se bude hospodařit obtížně.
17: Takže dalším krokem pak bylo to množství těch podniků zredukovat a dostat se na nějaké rozumné množství, které se dá obhospodařovat, řídit a kde zároveň bychom měli větší podíl a nějaké slovo.
18: Ten projekt byl výborný, ale staly se věci, které se staly po kuponové privatizaci, co nám...
9: První polistopadový ministr české vlády pro správu národního majetku Tomáš Ježek takhle před pár lety vzpomínal na českou ekonomickou transformaci v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.
18: To, co neblahého stalo, se stalo těsně po skončení kuponové privatizace. To je v momentě, kdy se už rozdali ty akcie, které byly předmětem kuponové privatizace, začalo se s tím obchodovat a to se začalo obchodovat v prostředí velmi špatné legislativy a nedozoru nad kapitálovým trhem a tam se stalo mnoho špatných věcí. 5 let ten trh fungoval bez dozoru, bez vynucování pravidel a to se samozřejmě podepsalo potom na těch výsledcích.
13: Nikdo nemal žádné zkušenosti být akcionár.
9: Gabriel Eichler.
13: A to samozřejmě dalo příležitost mnohým lidem, aby to nějako, kteří byli schopnější, rychlejší, mudrejší, alebo víc ambiciozní, s tím něco spravit a potom došlo k tým všelijakým záležitostiam, o kterých víme, spojené s kuponovou privatizací.
8: Dneska se na tu dobu díváme jako na divoké devadesátky. Pozdější minister financí Ivan Pilip to nicméně popisuje jako takové osahávání terénu.
9: Co nebylo zakázáno, bylo povoleno.
19: Ta doba byla zvláštní. Jo. Všichni jako zkoušeli, obě ty strany vlastně zkoušeli, co se jako může, a pak se řeklo, počkejte, tak tohle už je snad přece jenom moc. Jo. Zejména to byla otázka těch fondů. Protože takový to pochopení, že přece mám-li fond, tak ten jeho majetek je těch lidí, co tam dali peníze, případně tehdy ty kupony, a ne mu, já za to mám nějaký poplatek. No tak ta byla teda jako velmi, velmi tenká a ta pravidla pro to nebyla, takže to, že ty správci fondu si pak sami sobě někde to prodávali, byla masová, ale ta pravidla na to nebyla, protože zkrátka ta země byla tak jako zdevastovaná tou absencí těch normálních mechanismů tržní ekonomiky, že to opravdu vznikalo za pochodu a nebylo úplně možné to mít všechno připravené, prostě tady napsat zákony a jet. Na to byla ta ekonomika příliš velká, příliš pestrá, že jo, ty formy podniků, možností privatizace, nedostatku kapitálu a tak dále. Takže z toho ale bych byl jaksi tolerantnější při hodnocení některých kroků, než kdyby někdo něco podobného udělal dneska nebo před 3 lety.
20: Samozřejmě, že Petr Kellner byl jako tvrdý chlap. Někdo by řekl žralok.
8: Prostě... Vladimír Mlynář byl původně novinář, na přelomu tisíciletí pak minister informatiky a následně šéf komunikace PPF.
20: Jasně, ale tak on taky působil ve světě, který byl tvrdý, jo. Jak jednou říkal, no, že dáváme rány, no my taky spoustu ran dostáváme. A prostě vzešel jako opravdu z ničeho a prošel těma devadesátkama, kdy tady prostě ti ostatní z devadesátek, jako typu, já nevím, pan Kožený nebo Stehlík, tak ti všechno probendili, prostě všechno zbankrotoval, všechno je pryč, hodnoty pryč a vlastně já jsem přesvědčen, že Petr Kellner je jakási reklama na 90. léta a kapitalismus. Protože
8: takhle,
20: jako...
8: Petr Kellner sice všechno neprobendil, ale zase se nemůžeme tvářit, že na co PPF šáhla, to se povedlo.
21: Vývoj a výroba obráběcích strojů, to je nejstručnější možná charakteristika akciové společnosti Tajmax ZPS.
9: Do strojírenské firmy ZPS Zlín PPF při kuponové privatizaci vstoupila kvůli osobním vazbám Milana Maďariče s šéfem zlínské strojírny Radomírem Zbožínkem.
0: On stál v čele tradingu. Trading měl za úkol zhánět práci zejména v Německu pro ZPS v době, kdy ZPS ztratila všechny východní trhy. A bylo nutné sehnat nějakou práci a tam se docela dobře Milan osvědčil. V tom 91. v Německu poznal svého partnera, se kterým založil firmu Impromat.
9: O rozhovor jsme žádali i Milana Maďariče, nakonec na něj ale nepřistoupil.
3: V 90. letech firma ZPS rostla, nakonec se ale dostala do dluhové pasti a bylo třeba ji restrukturalizovat.
0: A právě z iniciativy PPF celou restrukturalizaci převzalo KPMG a musím říct, že ta práce byla opravdu na vysoké profesionální úrovni. V dubnu 98 Petr Kellner osobně letěl do Bielefeldu, do centrály té firmy Gildemeister, řekněme v té době evropská jednička v obráběcích strojích, a jednal s šéfem představenstva, doktorem Kapicou, o prodeji ZPS směrem k Gildemeisteru a ani toto jednání nedopadlo. Z jakých důvodů, nevím, nebyl jsem u toho a on tam byl sám.
3: ZPS kvůli velkým dluhům skončila v konkurzu.
0: Pro všechny to vyhlášení konkurzu byl šok, samozřejmě pro PPV a Petra Kellnera osobně taky.
9: Radomír Zbožínek nicméně dodává, že do této situace se ZPS nedostalo nějakým špatným manažerským rozhodnutím ze strany PPF nebo Petra Kellnera, jak spekulovala některá média.
3: A i když dlouho Kellnerovi vyčítal, že se do fabriky nikdy nepřijel osobně podívat, už tehdy podle něj v českém podnikatelském prostředí vynikal.
0: Ta agenda pro jednání těch statutárních orgánů byla rozsáhlá a ty jednání byla velmi dlouhá, ale tam se i projevoval styl rozhodování Petra Kellnera. On byl obklopený opravdu velmi profesionálními odborníky, rád poslouchal jejich názory, jak v oblasti ekonomie, nebo velice dbal na právní stránku věci. To byla neskutečně silná stránka. On to, řekl bych, do tehdejšího biznisu přinesl, jsou tam přesvědčeny. Druhá věc, a to byl jeho velký přínos, oslovil z těch renomovaných auditorských firm KPMG a ty zástupci KPMG se jednání v tom 96-97 zúčastnili i jednání jak představenstva, tak dozorčí rady a pohled KPMG na ekonomiku, na biznis, na hodnotu majetku, na hodnotu akcií byl úplně jiný, řekl bych objektivnější, než v té době v 90. letech bylo zvykem. On při jednání se neprojeval nějak razantně, vždycky hodně naslouchal, ale pak řekl závěr, který platil za skupinu PPF, to nikdo nerozporoval.
3: V objemu firem, do kterých PPF při privatizaci vstoupila, se samozřejmě nedalo očekávat, že všechny budou v dobrém stavu, nebo že nakonec všechny podobné nákupy skončí úspěšným exitem PPF.
9: Ostatně takto se Petr Kellner v roce 1997 setkal s Richardem Benýškem, který vyhrál výběrové řízení na finančního ředitele Přerovských strojíren, firmy, ve které sehrál úlohu krizového manažera.
20: Doteďka si to pamatuju, protože já jsem byl vlastně mladý brko, že to mi bylo 29 a všude, kde jsem chodil, tak tam byli prostě takový ti kapitáni všeho míra a podobně a najednou jsem prostě přišel a přivítal mě vysoký, hubenej kluk, o trochu starší jak já. Tenkrát ještě kouřil, tak tam jako pokuřoval a já jsem si tenkrát řekl tak, jo, jako tady chci pracovat, jako pro ně chci pracovat, protože to je stejná krevní skupina
1: a pro mě je to jako důkaz toho, že naopak ten život mám prostě před sebou, jak manažerský, odborný, a že prostě můžu něčeho dosáhnout.
9: Do PPF Richard Benýšek nikdy přímo nevstoupil. Pro Petra Kellnera ale dlouhá léta hrál roli zlého policajta.
3: Ostatně se mu začalo říkat Pitbull z Hané.
9: On sám o sobě mluví jako o profesionálním darebákovi.
2: To je jako z mafiánského filmu.
9: Důkazy o tom, že by překračoval zákon, ale dohledat nelze.
1: Tak já jsem 25 let dělal profesionálního darebáka, jo? Takže vždycky to bylo něco, kde jste prostě musela z někoho, kdo nechtěl něco zaplatit a podobně, tak jakým způsobem to vyřešit, nebo že to bylo v jiné hospodářské situaci, než si všichni mysleli, a vy jste to musela vyřešit. A to byla opravdu jako doba, kdy lidi nebyli zvyklí na exekuce. Vlastně tenkrát to vymyslela moje bývalá tisková mluvčí, když jsem byl v O2 aréně. Protože ona říkala, hele, já nebudu novinářům furt vysvětlovat, jakože děláš restrukturalizace a diverzifikace a divestice a podobně, oni vůbec nemají tušení, co to znamená. Jako řekneme, že jsi profesionální darebák a to každý pochopí. Takže to...
9: Pitbull, profesionální darebák, to znamená, že kde Petr Kellner neuspěl, tam poslal Richarda Benýška?
3: Benýšek to popisuje tak, že prostě pro Petra Kellnera byl v určitých momentech zajímavým biznesovým partnerem.
1: Náhodou vás prostě někde potkal a většinou taková duchaplná otázka byla, Richarde, děláte teďka něco, že? A já jsem mu stejně duchaplně odpověděl, ne nic, jako tady prostě piju kafe. A to mě řekl, tváříte se nějak spokojeně, co kdybychom udělali takový deal, tady mám toto a toto. Už mě to nebaví, obtěžuje, ti lidi mě prostě štvou, mají pocit, že si se mnou můžou jakoby prostě hrát, jako vy jste ten, který ty věci umí udělat podle sebe, a pojďme se domluvit, že já vám to třeba prodám, nebo si to v nějaké podobě převezmete a podobně, a jako dělejte si s tím, co chcete, nicméně musí to vést jako k nějakému cíli. No, on to tenkrát řekl, dobrý příměr, právě Vladimír Mlynář před těma x lety, on říkal, no, jak poznal manažer PPFky, že má neúspěšný projekt. No, že přijde do práce a ve dveřích se dozví, že ten jeho projekt patří Benýškovi, jo. Jako byl jsem tam fakt oblíbený, jo.
9: Navzdory některým neúspěchům kuponová privatizace PPF a Petra Kellnera opravdu raketově vystřelila. Poprvé ukázal svoje analytické schopnosti, na které odkazují snad všichni, se kterými jsme o něm mluvili.
22: Působil velmi analyticky. Buď to máte intuitivní, anebo rozumový vstřebávání informací.
3: Roman Češka v 90. letech vedl Fond národního majetku.
22: Na mě působil jako skutečný člověk velmi rozumový, který všechno musel mít vyargumentované, všechno nějak rozmyšlené, spočítané. A určitě měl velmi systematické myšlení. To bylo vidět, že uměl dobře definovat problém. A určitě měl nějakou svoji vizi. Při nejmenším od České pojišťovně nám ji dokázal odprezentovat a přesvědčit nás, že je ten pravý.
9: Protože právě koupě České pojišťovny dostala Petra Kellnera do extraligy.
23: Česká pojišťovna se brzy stane ryze soukromým ústavem.
24: Největší pojišťovací ústav v zemi, který obhospodařuje 40% trhu.
23: Vláda prodá 30% státní podíl v pojišťovně jejímu majoritnímu vlastníkovi, finanční skupině PPF.
24: Státu tedy nezbývalo nic jiného, než se dohodnout s PPF na co nejpřijatelnějších podmínkách.
25: Ta cena více než 50% nad úrovní trhu současného.
24: To je přibližně 3 miliardy a 900 milionů celkem pro Fond národního majetku.
26: Ten výsledek jeho byl skutečně mimořádný, toho, co vybudoval, a jistě můžeme diskutovat o tom, jestli mu v tom stát v určité pojišťovně a pak asi i v jiných věcech hodně otevřel dveře, málo otevřel dveře, ale dokázal toho využít k tomu, aby tu firmu a tu skupinu skutečně vybudoval a dovedl na mimořádnou úroveň. A druhá věc je, že za ním jaksi nejsou žádní kostlivci typu vyloženě jako zkrachovalých bank, vytunelovaných firem. A to zpětně vzato je třeba hodnotit jako pozitivní, a to asi s tím jménem PPF zůstává dodnes. Čili bylo to takové, ano, jeli určitě vždycky na hradu toho, co bylo v té době možné, ale zase si myslím, že podnikatelsky oni byli přesně tím, co byl tehdy zájem, aby se vytvořily nějaké silné české podnikatelské skupiny.
5: Kellner na cestě k miliardám. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Všechny díly a doprovodný obsah najdete na webu plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Aaron Gurevič byl světoznámý ruský historik, medievalista, který se zabýval obdobím středověku. Narodil se v roce 1924 v Moskvě. Pocházel ze sekularizované židovské rodiny. Studia na Moskevské státní univerzitě dokončil v roce 1946. Studium během války nebylo vůbec jednoduché.
6: Ve svých pamětech vzpomíná, že kromě přednášek musel denně chodit do továrny, protože většina mužů byla v té době odvedena na frontu. Několik měsíců spal jen pár hodin denně, což se podepsalo na jeho zdraví. Až do smrti pak trpěl bolestmi hlavy.
4: Gurevičova vědecká dráha je spjata s Institutem všeobecné historie Akademie věd Sovětského svazu, který vedl od konce 60. let až do roku 1992. Vyučovat na univerzitě nemohl, protože jeho knihy byly považovány za nemarxistické. Odezvy se dočkali jen v zahraničí.
6: Gureviče formovaly především práce francouzských historiků Georges Dubyho a Jacquesa Le Goffa. V době, kdy ještě nebyly k dispozici české překlady jejich děl, to byl právě Gurevič, kdo myšlenky těchto autorů zprostředkoval české odborné veřejnosti.
4: Revoluční byla zejména jeho práce Kategorie středověké kultury, která vyšla v Praze v roce 1978. Přestože zemřel v roce 2006, jeho knihy nestárnou. Svědčí o tom i nedávné první české vydání jeho knihy o roli jedince ve středověké společnosti.
7: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místočinu.
10: Místočinu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místočinu, tak ten případ jde do háje.
7: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Ex libris.
11: Padouch nebo hrdina. I tak by se dal v nadsázce charakterizovat 600-letý spor o osobnost Jana Žižky.
5: Mladí radikální demokraté v něm viděli přívržence republikanismu, lidového vůdce, stoupence myšlenky slovanské vzájemnosti a revolucionáře.
11: Jak se vyvíjel pohled na jednu z nejvýznamnějších postav naší historie, shrnuje v knižním eseji Spory o Jana Žižku historik Petr Čornej.
5: Ex libris, dnes po 20. hodině na Plusu.
12: Dobré ráno, 6 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: V turecké Ankaře začíná summit NATO. Šéf aliance Rutte očekává od spojenců konkrétní plány navyšování výdajů na obranu. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. A soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Je úterý 7. července. Dobré ráno u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
13: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet. After years of underinvestment, we are producing real capabilities. Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy na to zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
12: Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
14: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
12: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné anebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Odvolací soud v Paříži odpoledne rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala. Le fonctionnement démocratique
16: de notre pays. Lídrině nacionalistického národního sdružení v Lievan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mezi Čechy je stále oblíbená platba balíku na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jenže, jak upozorňuje společnost Upgate, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují anebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval třeba prodejce Živina, potvrzuje ředitel této firmy Martin Kudera.
17: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
12: Některé e-shopy v Česku už platbu dobírkou vůbec nenabízejí. Na Plusu máme taky dopravu. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno se teď zdržíte v koloně od Holubic z 212. kilometru k Rohlence na 206. kilometr. Je to asi na čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště. Kolona ze 3. kilometru je od Kněživevsi asi na 5 minut. A provoz vázne v Novopatské v Praze před omezením v Kbelské ulici od sjezdu na Černý most zdržení 10 až 15 minut. Dobře, dojďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasný. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě až 22 a vát má mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Tolik zprávy.
15: Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Co říkají časové řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuze nebo nasledování politiky? Raději rezignujeme. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
15: Interview Plus.
18: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Česko zažívá vlnu veder a já k tomu ocituji z vašeho nedávného výzkumu ve STEMu. Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Zároveň se ale lidé bojí, že odvratem od fosilních paliv schudneme. Co to podle vás říká, že dotazovaní na jednu stranu chtějí zastavit klimatickou změnu, ale zároveň to vylučují?
0: Tak jako u mnoha dalších klíčových problémů naší společnosti je dobré vždycky odlišit podstatu věci, to znamená probíhá klimatická změna a způsoby jejího řešení. A právě to napětí mezi tím samotným problémem a formou a cestami řešení je velmi rozporuplné. A tady je klíčová role politiků, aby uměli tyhle ty dvě stránky věci skloubit, vysvětlit, no a aby se také zajímali o to, čemu lidé případně nerozumějí, o čem mají pochybnosti a pokusit se nějakým způsobem s touto informací pracovat. Od toho máme sociologické výzkumy, není potřeba dvakrát improvizovat, zejména ne nad složitými strategickými problémy.
18: Promiňte,
0: a můžeme si zjistit, jak to vlastně
18: jak to
0: je.
18: No dobře, tak mluvíte o podstatě věci. Řeší podle vás tenhle klimatický rébus a tu podstatu věci současná vláda správně a řeší ho vůbec?
0: To je otázka, na kterou my prostřednictvím sociologických výzkumů úplně přímou odpověď nedáme. Víme jenom z toho napětí, kterým jsme začali, že tady je zásadní úkol, priorita, kterou stanovila Evropská unie a takový jako polovičatý vyhýbavý postoj, který v podstatě řeší jenom část nebo menší část těch problémů a nechává řadu otazníků. A tady právě nastupuje potřeba na tom pracovat. Lidé nejsou hloupí, jak víme z výzkumu veřejného mínění. Neumějí hovořit ve vzletných termínech, ale jsou poměrně praktičtí, chápou, že věci, zejména ty zásadní a strategické, se nevyřeší hned, že je potřeba narýsovat nějakou cestu k tomu řešení. My tady máme vytyčeny nějaké roky, kdy máme dosáhnout určitých cílů. Ale co to prakticky znamená? Lidé chtějí vědět, že politické vedení státu má jasno v hlavě a má jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A tady ta pochybnost je obrovská.
18: Když na tu pochybnost navážu, tak zdá se mi, že část toho rebusu je úzkost. Je to úzkost toho, že schudneme, že ty klimatická opatření, že budou přehnaná, že nás budou příliš mnoho stát. Tak já se ptám vlastně, jestli nemáte dojem, že ten strach z přehnané reakce, za kterou draze zaplatíme, se dá vlastně využít jako politický nástroj. Jestli to není ta podstata věci.
0: Ano, a já bych ještě na tu vaši otázku podotknul úzkost a strach tady a teď. Pokud nevěřím, že tady existuje dlouhodobá rozmyšlená strategie, která se uskutečňuje v dílčích postupných krocích, že je v jednotlivých krocích zabudována solidní zpětná vazba, abychom uměli vyhodnotit, čeho jsme dosáhli, jaké nezamýšlené důsledky ty jednotlivé kroky měly, tak v podstatě v takové malodušnosti lidé sice nerozumějí většinou té odborné stránce věci, ale chtějí mít alespoň pocit, že ti, jak oni by řekli nahoře, vědí, co dělají a mají to rozmyšlené. A pokud tu důvěru nemají, tak zároveň prostě nemají důvěru v budoucnost. Kdyby měli, dejme tomu, důvěru v budoucnost, tak si řeknou dobře, omezí to životní úroveň tady a teď pro nás, ale pro naše děti to bude prostě podstatné, umožní to žít v situaci, ve které bez toho, té zelené strategie by naše děti žili divný život, ale oni tu důvěru nemají, že to je rozmyšlené, takže ta touha po jistotách je vlastně jiným slovem výraz bezradnosti. Nevěřím-li v budoucnost, chci jistoty radši tady a teď, protože nevěřím tomu, že ta věc je dobře vymyšlená, a pokud je dobře vymyšlená, nechápu, proč mě ji nevysvětlí.
1: No, vy jste několikrát zmínil slovo důvěra. Je to pojem, s kterým sociologie pracuje, předpokládám.
0: No, samozřejmě.
1: No a není součást toho problému, že se u nás, podobně jako ve Spojených státech, lidi odklánění od mínění odborníků, prostě někdo jim vysvětlí, že to, co říkají odborníci, je pravděpodobně nějaké cinklé, zaplacené, a ať už jde o očkování nebo klimatickou krizi?
0: No, pokud ty názory odborníků jsou zahaleny do takového vědeckého metajazyka, případně v pojetí politiku je tam takový ten úřední žargon, tak ti lidé si pod tím nedovedou nic představit. A solidní politik, zejména když chce prosadit něco, o čem ví, že a priori k tomu důvěra není, jako je například k té zelené strategii, tak musím hledat cesty, jak to těm lidem přiblížit. A to, co zjišťujeme, a pomáhají k tomu sítě, ale do toho sociální sítě a do toho nechci zabředat, v té povrchnosti se vlastně ztrácí pro ty lidi ten smysl. Oni si potřebují i ty obecné strategické dlouhodobé cíle přeložit do své každodennosti.
1: A když se dostanu přímo k vám, tak když slyšíte politiky mluvit o zeleném šílenství v souvislosti s klimatickou změnou, co to ve vás vyvolává, úzkost nebo důvěru?
0: Vyvolává to ve mně pocit nechuti, bych řekl. Jo? Protože jakmile něčemu dáte takové nálepky, jakmile vypustíte do prostoru něco, co je propagandisticky velmi snadno zneužité, tak v té situaci nejistoty, něčemu nerozumím, se jako tonoucí stébla chytám takových těch hutných, silných vyjádření zelené šílenství. Já sice úplně přesně nevím, co to je, ale je to takový šťavnatý a vlastně mě to umožňuje nepřemýšlet do hloubky o té věci, protože se ani nikdo nesnaží mi to vysvětlit.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Jsme svědky sporu mezi prezidentem a vládou, do něhož zasáhl ústavní soud. Má v téhle souvislosti význam, jakou znovu důvěru k prezidentovi, vládě nebo ústavnímu soudu lidé mají?
0: Určitě. Já bych to dokonce posunul do obecnější roviny. Důvěra v instituce a prezident a vláda je prostě jako instituce, to není osoba Petra Pavla, ale to je the presidency institut, instituce prezidentství bohužel v celém polistopadovém vývoji neblaze neseme to dědictví bolševického režimu a desetiletí totalitních režimů v tom, že instituce obecně jsou vnímány jako něco vnějšího, nepřátelského, co člověka v podstatě omezuje. Je to jakási vrchnost, kterou tam někdo nasadil a cíl jejího působení je vlastně nějakým způsobem prosazovat tu specifickou vůli těch lidí, kteří za tou institucí stojí. Přitom samozřejmě z hlediska sociologie je důvěra v instituce obecně velmi důležitá, protože tam, kde člověk nestačí sám svými silami a nestačí v okruhu svých přátel, své rodiny prosadit věci, tak potřebuje prostě nějakou institucionální pomoc. Ta instituce je vlastně lidský výtvor, který umožňuje řešit věci, na který by člověk z té běžné perspektivy nedosáhnul. A nedůvěra v klíčové instituce je v podstatě svazující. Já to dám na příkladu prostě z naší polistopadové historie. Vláda nebývá dvakrát populární, premiéři také nebývají nějak oslnivě populární, ale když vlivem okolností, třeba zvládnutými povodněmi, popularita premiéra vzroste, tak v našem případě až na 80%, tak mám takové okénko příležitosti, kdy můžu prosadit i složitý, nepopulární věc.
1: Dostanete kredit důvěry a ten pak proměním.
0: Ano, a ten pak proměním v pokles té důvěry posléze, protože se jedná o nepopulární opatření, ale když neudělám nic, to znamená, nebudu dělat věci nepopulární, popularita poklesne stejně.
1: No a jak si tedy vysvětlujete, že vláda útočí na instituce a s poměrně vysokou důvěrou veřejnosti, kromě ústavního soudu je to Česká národní banka nebo veřejnoprávní média, ale vládní podpoře to neubírá důvěru voličů?
0: To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že je potřeba, aby mezi jednotlivými institucemi existoval určitý soulad.
1: No ten tady není.
0: Ten tady zjevně není a navíc v podstatě to odporuje vidění politiky běžných lidí. My si ze svých daní platíme politiky, to jsou, Angličan by řekl, veřejní služebníci, a jejich povinností je vzájemně se domluvit. Za to si je platíme. A pokud oni nám v médiích, v přímém přenosu a na sociálních sítích dávají ostentativně najevo, jak vzájemně se nesnášejí.
1: To mluvíte o současné situaci?
0: Tak mluvím o současné situaci, ale ona to není jenom současná situace, to už se s náma táhne řadu let. Tak je to něco, jak podle lidí ta politika vypadat nemá. Takže to je zásadní problém. A je to vlastně zpronevěření se smyslu a cíli veřejné správy, veřejné politiky, fungování státu a tak dále. No a otázka, jestli se jednotlivé rozpory projevují bezprostředně v postavení vlády a v popularitě vlády.
1: Co myslíte vy v současné situaci?
0: To veřejné mínění není zbrklé. Ta představa taková populární, že se něco stane, my to známe například z Ameriky, kdy před projevem prezidenta, po projevu prezidenta se provedou výzkumy a tam se ta čísla výrazně hýbají nahoru a dolů, protože ten dopad je bezprostřední, krátkodobý. U nás je veřejné mínění ostražité. Nic není tak horké, jak se to uvaří. Oni se neshodnou. První skeptická námitka je, Bůh ví, co zatím všechno je. Nebudu dělat zbrklé soudy, počkám si, až tomu trošku jako porozumím. A takže ta reakce není během dnů, ale spíš během měsíců. Oni ty mlýny melou, ale melou velmi pomalu.
1: Čili když vláda antagonizuje, rozporuje to, co dělá ústavní soud nebo prezident, tak vy nespráskne to ruce, neřeknete si, že to je pohroma, řeknete si, to veřejné mínění je stabilnější než to, co vidíme v médiích?
0: Ano, stoprocentně. Ta pěna dní, která uvádí vlastně celý ten mediální proces, tak potřebujete ze všeho udělat sled jednotlivostí, sled jednotlivých událostí. A lidé by to sice mnohdy neuměli nazvat, ale to důležité je, jaké procesy, to soustavné působení probíhá za těmi jednotlivými událostmi. A nemluvím o rozhlase nebo televizi, ale na těch sítích. To jsou střípky jednotlivostí, které se skládají a pokud někdo je umný manipulátor, tak z těchto prvků a výkřiků sestaví tu pěnu dní.
1: Já mám pro vás příklad pěny dní. Hned se k ní dostaneme, jenom ještě řekněte prosím, jestli zjišťují průzkumy v posledních letech nějakou tendenci, která vás vysloveně, vás osobně zneklidňuje, znepokuje.
0: Mě zneklidňuje už řadu let to, že proměny naší společnosti ztratily dynamiku. Když vezmu celý polistopadový vývoj těch 35 let, tak my těch posledních 15 let v zásadě dost bezradně přešlapujeme na místě. Jakoby jsme ztratili úběžník, jako bychom ztratili cíl. A podporují to výroky politiků, kteří budou říkat, že se politika bude řídit jenom pragmatickými zřeteli, že hodnotová politika sem nepatří. A já se domnívám, hluboce jsem přesvědčen, že do solidní politiky hodnoty patří a musí být toho konstitutivní, tedy základní součástí. A mě takovéto zpovrchnění debaty veřejné nebo dokonce absence jakékoliv veřejné debaty o důležitých věcech, když už se debatuje, tak velmi povrchně, klouže to po povrchu a vlastně se to dostává mimo ten hlavní mediální proud. Vy samozřejmě dobře víte, že složité problémy se mnohdy nedají ani nastolit v médiích, protože než vysvětlíte, jak ta složitá věc
1: tak
0: je.
1: Tak už se nová pěna dní.
0: Tak
1: nová
0: už je,
1: věc na hraní.
0: Ano, a hlavně nemáte ten dlouhý formát. Pořád se všechno zkracuje, dělají se z toho klipy, dělají se z toho takový jako krátký vstupy a to je vše.
1: Tak já vám nabídnu něco, co asi označíte za pěnu dní. Abychom pochopili, jak děláte sociologické průzkumy, včetně bleskových, tak si vezmeme za příklad vypískání Oty Klempíře a Petra Macinky z motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici, to jste asi slyšel. Ta zřejmá námitka je, že motoristům jde o upoutání pozornosti, takže se méně mluví o střetu s prezidentem nebo o tom, co se děje na ministerstvu životního prostředí. Přesto je to pro vás jako pro sociologa, tahle, řekněme, je na dní, jak jste to nazval, něčím zajímavé?
0: Zajímavé, ale hlavně varovné, protože zakrajete to důležité a podstatné těmi jednotlivostmi. Budeme se bavit o tom, jestli diváci byli pod vlivem alkoholu, co udělalo vedro a prostě svádím na cestě celou interpretaci té věci.
1: Čili bavíme se o nepodstatných věcech, zatímco společnost přešlapuje na místě, jak jste řekl, těch 15 let.
0: Ano. Jo, to je takové šidítko, které umožňuje, to je taková invalidní berlička, kterou někteří politikové intuitivně a jiní zcela cíleně a záměrně prostě jako dávají tomu běžnému člověku takovou každodenní hru a zítra to zase překryje něco jiného. A vlastně to umožní, abychom mohli nerušeně vládnout a aby nám do toho nikdo zbytečně nemluvil. Lidi se baví těmi hloupostmi, které jí předestřeme.
1: No jak to může pokračovat podle vás?
0: No, to je otázka. Pokud se jako veřejnost nevschopíme a pokud nezjistíme proměny, že

0: je jako signál toho, že tohle to se děje s českou společností? Měl byste něco po ruce?
1: Teď přemýšlím, co by bylo takový výrazný. No, vezměme si například, a teď úplně odbočím, postoj Čechů k euru. Kdo pak by si vzpomněl, že v letech 2005-2006 pro zavedení eura bylo přes 50%, 51% naší veřejnosti. Byl to náš závazek po vstupu do Evropské unie. A pak systematickými dílčími kroky jsme se dostali do takové zabetonované situace, že pro euro stabilně v posledních letech je nějaký 17-19% prostě obyvatel, nikam se to nehejbe, odborníci si můžou říkat, co chtějí, biznis a podnikatelé si také mohou říkat, co chtějí, no ale my máme naši korunu rádi.
0: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Pane Hartle, říkám si, to, jak popisujete dnešní dobu, že na to sociologie tak nějak musí reagovat. Třeba Andrej Babiš má jenom na Facebooku 600 tisíc sledujících. Dá se říct, že to je taky rychlý sociologický průzkum podle toho, kolik mu tam dají lidé lajků nebo takzvaných, nebo o čem debatují pod těmi jeho příspěvky?
1: Já bych rád řekl, že to je hledisko zcela zavádějící. A dám příklad z minulosti, kdy si mi jeden redaktor z rozhlasu položil otázku, jak výrazné vítězství zaznamenají protievropské strany. A já jsem říkal, to je velmi jednoduché, pohoří, protože nebudou mít vůbec nic. A z druhé strany se ozvalo, a vy už jste takový starší člověk, vy asi nesledujete sociální sítě, protože byste věděl, že ten protievropský tón je zcela jednoznačný a dominující. A já jsem říkal ano, týká se to na sítích a ve skutečnosti to bude jinak. Bylo to přesně tak, jak jsem říkal, protievropské strany pohořely, ale rád bych si představoval, že to je tak jako v začátku sítí, ale ten problém je, že i ta hlavní mainstreamová média čerpají z těch sítí svoji inspiraci. Pokládají to za jakési, třeba pokřivené, ale přesto zrcadlo, a než vyrazit mezi lidi a namáhavě se jich ptát, tak si sjedu, co je prostě na síti.
0: Snažíme se v Českém rozhlase jinak.
1: Ano, to je dobře. Já taky mám Český rozhlas rád, ale vlastně takhle se ten tón nepřímo přenáší i do těch hlavních médií, protože alespoň to nastoluje tu agendu a vlastně nikdo si nedovolí ten hlavní proud té agendy nějakým způsobem popřít. A to, kam jsem chtěl dospět, je, že jsem byl rád, že takzvaný zdravý selský rozum se nedá opít těmi sociálními sítěmi. A teď je mi z toho trochu úzko, protože si myslím, že krůček po krůčku ty sociální sítě získávají na relevanci. A v názorech politiků a těch různých politických marketérů, kterých se objevilo jako hub po dešti, tak ty mají sociální sítě za alfu omegu všeho.
0: Hostem Interview Plus byl zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
1: Ano, těšilo mě.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Bylo 6:30, dobré ráno.
3: Český rozhlas Plus. We'll be right back.

0: turecké Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Za Česko tam poletí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Toho vláda do delegace zařadila až po předběžném opatření ústavního soudu. Původně kabinet s Pavlovou účastí nepočítal, prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. O té ústavní soud teprve rozhodne. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisu republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. V Iránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šíitského islámu. Večer pak Chamenejího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek. Tady je ranní doprava na Plusu, na D1 směrem z Vyškova na Brno začíná kolona před sjezdem na Holubice na 213. kilometru, k Rohlence na 206. kilometr, zdržení 20 minut. Na D2 před Brnem popojíždí kolona v obou pruzích ze 3. kilometru od sjezdu na Modřice, zdržení 10 až 15 minut. Kamiony v pravém pruhu se zastavují nárazově už z 9. kilometru a zdrží se výrazně déle. Dobře dojeďte. Bude oblačno a zataženo ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, občas déšť anebo přehánky, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. To byly zprávy a tady už je na Plusu repríza názorů a argumentů.
1: Kolik by měl rezort školství dostat navíc v rozpočtu na příští rok? Brzdící ceny bytů i nájemného, či 250. výročí americké nezávislosti. Nejenom tato témat rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Ministryně financí Alena Schillerová během letních měsíců vyjednává s jednotlivými ministry o jejich rozpočtových požadavcích pro své rezorty na příští rok. Jak Schillerová řekla České televizi, oproti letošku požadují ministři přes 100 miliard navíc. O tom, kolik miliard navíc by měl do rozpočtu dostat ministr školství Robert Plaga, uvažuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
3: Když byl Robert Plaga poprvé ministrem školství ve vládě Andreje Babiše, vzrostly platy učitelů i výdaje na vzdělávání jako nikdy předtím a nikdy potom. Tož ovšem neznamená, že se mu to podaří teď zas, i když by to bylo nanejvýš žádoucí a pro budoucnost země blahodárné. Jenže se výrazně změnila doba i Babišova vláda. Platy učitelů v poměru průměrné mzdě v ekonomice se až do roku 2017 držely na úrovni 106%, tedy hluboko pod vyspělými zeměmi, kde jsou dlouhodobě kolem 130%. Za první vlády Andreje Babiše a Roberta Plagy pak do roku 2021 rychle rostly, až na 125%, nejvíc v historii. Jenže potom přišel kabinet Petra Fialy s ministrem školství Mikulášem Bekem a platy klesly na 108%. Politici mají všechna tato data a mnoho dalších pro své rozhodování ve studiích think tanku IDEA. Především o učitelských platech se v debatách o školských rozpočtech nemluví náhodou. Výdaje na něj jsou totiž jejich nejvyšší položkou a především právě lidé před katedrou zásadně ovlivňují kvalitu výuky. Oni jsou podle všech průzkumů domácích i mezinárodních rozhodující pro to, jak úspěšně i příjemně absolvují děti základní školu a jak jsou připraveny na další život. A platy, také důvěryhodnost a předvídatelnost jejich vývoje, mají podstatný vliv na to, kdo se hlásí na pedagogické fakulty, kdo jde opravdu učit, nebo zda naopak ti nejlepší přestupují jinam. Současná vláda slíbila, že na konci volebního období budou učitelské platy 75 tisíc korun, což je podle studie IDEA nikoli 130% průměrné hrubé mzdy, jak ukládá zákon, ale 122%. Robert Plaga situaci komentoval. Ideální rozpočet je ten, který naplní vládní programové prohlášení. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotni zaplatit. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun. Konec citátu. Experti z 26 organizací zabývajících se vzděláváním navrhli a oslovili premiéra a ministryni financí, aby rozpočet školství v roce 2027 byl minimálně o 50 miliard korun vyšší než letos. Výsledná částka 334 miliardy přitom odpovídá podílu HDP, který v průměru dávají na vzdělávání vyspělé země a k jehož dosažení se v programovém prohlášení zavázala vláda Andreje Babiše. To všechno zní správně a logicky. A teď jaká je politická realita? Požadavky na rozpočet 2027 budou enormní. Desítky miliard na obranu, zdravotnictví, víc půjde na důchody, na obsluhu státního dluhu, na plnění mnoha koaličních slibů. A k tomu vláda nemíní zvyšovat daně, ovšem schodek rozpočtu má také své limity. To je neřešitelný rozpor ve vládním programu od samého začátku. A současná koalice vzdělání nepřeje. Robert Plaga by tak měl rozumně sledovat dva hlavní cíle strategie vzdělávání 2030+, změnu výuky pro 21. století a snižování nemravných a ekonomicky ničivých rozdílů v přístupu ke vzdělávání. Když pohne s vysokými školami, jen dobře. Desítky miliard navíc pro školství na příští rok jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti země, nejen do životní úrovně, ale i do kvality demokracie. A spolu s obranou tak dává smysl vynaložit peníze na vzdělávání i za cenu vyššího zadlužení.
1: To byl komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentuje analytička Hospodářských novin Julie Hrstková a upozorňuje, nabídka bytů prudce vzrostla, zatímco jejich ceny i nájemné brzdí.
4: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr. Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby nepatrně. Přesto se podle statistiky prodejních nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou. Co se týká nájmu, tady je situace pro zájemce o bydlení ještě příznivější. Jak odpovídá výsledkům dat serveru Valuo.cz, v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení za první čtvrtletí, dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru Novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflaci a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už druhé až třetí čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
1: Situaci na českém trhu s byty komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. Pouhých 16% voličů přišlo v sobotu na Slovensku hlasovat v referendu. Jeho výsledky jsou tak neplatné. Aby platné bylo, musí podle slovenské ústavy přijít k referendu nadpoloviční většina oprávněných voličů. A to se zatím stalo pouze jedinkrát před 23 lety při hlasování o vstupu Slovenska do Evropské unie. U mikrofonu je editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
5: Slovensko má za sebou 10. referendum ve svojí novodobé historii. Podle očekávání se ho ale zúčastnilo málo lidí a proto bylo neplatné. Tak úplně překvapivé to nebylo. Termín hlasování stanovil prezident Peter Pellegrini na víkend, kdy Slováci věnovali pozornost všemu možnému, jen ne politice. Ve východoslovenské Levoči se konala největší mariánská pouť v zemi, kam každoročně míří 10 000 poutníků. Zároveň probíhal folklorní festival ve Východné, který kdysi zavedli komunisté právě jako akci, která měla odpoutat pozornost od levočské náboženské pouti, avšak časem se z festivalu stala zavedená a oblíbená událost. Pro účastníky těchto akcí to znamenalo, že pokud by chtěli v ten den splnit svou občanskou povinnost, museli by si předem zajistit voličské průkazy a najít si nějakou vhodnou hlasovací místnost. Jinými slovy, museli by sami od sebe vynaložit velké úsilí a na místě je tak otázka, komu by se do toho chtělo. Takže vcelku logicky mělo toto referendum v čase začínajících prázdnin a dovolených jednu z nejnižších účastí vůbec, a to ačkoliv témata referendových otázek byla docela atraktivní. Občané měli odpovědět na to, zda podporují doživotní rentu pro premiéra a chtějí obnovit úřad speciální prokuratury a Národní kriminální agenturu, které v minulosti hrály klíčovou roli při odhalování korupce na Slovensku a po nástupu vlády premiéra Roberta Fica byly okamžitě zrušeny. Jinými slovy, svým hlasem mohli občané dát najevo, nakolik jsou znechuceni vládní politikou. I z tohoto hlediska vypadá pouze 16% účast jako poměrně velké fiasko. Předseda strany Demokrati Jaroslav Naď, který referendum inicioval a vedl kampaň na sběr podpisů, očekával, že k referendu přijde aspoň 20% občanů. Slabou útěchou mu může být, že drtivá většina z těch, co vážili cestu k volebním urnám, tedy více než 90%, dala najevo svůj nesouhlas s Ficovou politikou. Je dobře zmínit, že už za rok na podzim se konají na Slovensku parlamentní volby. Referendový výsledek je tedy varováním pro opozici, že nespokojenost občanů, o které se mluví na každém kroku a píše se o ní ve všech komentářích, ještě neznamená, že by dokázala natolik mobilizovat voliče, aby dorazili masově do hlasovacích místností. Pro koalici je to naopak zpráva, že pasivita občanů je velká a mnozí nevěří, že aktivní účast může znamenat změnu. Opozice si otestovala, že výsledky referenda odrážejí názor jen těch nejodhodlanějších Ficových odpůrců. Aby ale mohla pomýšlet na volební vítězství, musí ovšem dokázat oslovit i ty, kteří váhají nebo se za poslední roky stali vůči politice lhostejní. Jinými slovy, dospěli k názoru, že vhozením lístku do urny se stejně nic nezmění. A to je možná vůbec nejdůležitější poselství tohoto referenda. Už bez tak velká apatie ve společnosti se tak může ještě dál zvýšit. Pokud jde o referendum jako takové, zkrátka platí, že Slovensko není Švýcarskem. Tam se takto hlasuje celostátně několikrát do roka, k tomu ještě rozhodují občané v lidových hlasováních i o kantonálních a obecních záležitostech. Někde dokonce volí členy vlády nebo rozhodují o rozpočtu. Ne, že by ve Švýcarsku pokaždé přišli hlasovat všichni, co na to mají právo. Vždycky jich je ale rozhodně víc než nedávných 16% na Slovensku. Jedním z důvodů, proč to mají Švýcaři jinak, je, že při vší kritice svým politikům v zásadě stále ještě důvěřují. A politici zase vědí, že mají občany brát vážně. Proto je aktivně nabádají k účasti, a to i u témat, která jim jsou nepříjemná nebo jdou proti jejím cílům.
1: O dalším neplatném referendu na Slovensku hovořila editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková. Ve Spojených státech vyvrcholily oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Přijetím deklarace nezávislosti na začátku července roku 1776 přerušilo 13 britských kolonií v Severní Americe vazbu na Londýn a de facto založilo dnešní Spojené státy. 4. července byla deklarace poprvé vytištěna. Glosu k tomuto výročí připravil publicista a vydavatel Neviditelného psa Ondřej Neff a nazval ji Soft Power jako fialový prášek.
6: V sobotu slavili Spojené státy americké své 250. narozeniny. Jen to považte, čtvrt tisíciletí. V té době jsme byli pár let za polovinou 300letého upění a doba temna u nás vrcholila. V celé Evropě se mohlo o občanských svobodách mluvit jen na tajňačku. Revoluce ve Francii se teprve chystala a tehdy 18-letý pozdější revolucionář Robespierre teprve objevoval spisy Jean-Jacques Rousseaua. Tak tedy 4. července měli USA narozeniny. Třeba vám to přijde směšné, ale rád jim k svátku poblahopřeju. O existenci Spojených států jsem se dověděl jako malé dítě. Měli jsme doma kulatou škatuli s fialovými krystalky. Sypalo se to do vody a dělala se z toho limonáda. Od rodičů jsem věděl, že to rozdávala jakási UNRA. A série dětských proč mě dovedla až k Americe. Jak jsem rostl, rozšiřovala se poznání. U sousedů odebírali humoristický týdeník Dikobraz. Tenkrát probíhala korejská válka. Spojené státy tam byly oblíbené téma, ukazovali tam zemi, která miluje bombardování, věší černochy a lidé se tam opíjejí silnou lihovinou zvanou Coca-Cola. To bylo v tom Dikobrazu. Ale sousedovi starší kluci poskytli i jiný zdroj informací. Komiksy s Pepkem Námořníkem a psem Pluto, později kovbojky a učili mě píseň Ruty Šuty Arizona Texas. Jo, uteklo to. Když se ohlížím, zjišťuju, že v polovině mého života do mě hustily nejhnusnější pomluvy o Spojených státech. Obrázek jsem si ale dělal z toho, čemu se říká soft power. Cože to je? V podstatě je to kulturní působení v tom nejširším slova smyslu. Kniha, filmy, muzika. Ale taky třeba džíny, svoje první, jsem získal v Polsku. To byl tenkrát velký zdroj americké soft power. V polském kulturním středisku v Jindřišské ulici v Praze jsem byl pečený vařený. Dodnes vzpomínám na pocit štěstí, když jsem si tam koupil svoji první rock'n'rollovou desku. Když pak se všechno změnilo a mohl jsem dokonce do Ameriky jezdit, zjistil jsem, že tehdejší soft power mě nešidila, že je to opravdu ta velká svobodná země, jak se o ní psalo. Že se tam taky těžce žije, to nějak té svobodě patří. Když otcové zakladatelé podepisovali 4. července prohlášení nezávislosti, věděli, že je nečeká procházka růžovým sadem. Dali světu příklad. Někde ho s větším či menším úspěchem následovali. Tomáš Garrigue Masaryk by si jistě přál, abychom byli v tom rychlejší a úspěšnější, ale snažíme se. I na něho tedy vzpomínám, když možná pošetile blahopřeji velkému národu ke 250. svobody.
1: 250. výročí americké nezávislosti glosoval publicista Neviditelného psa Ondřej Neff.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A i v dnešní sváteční den připomeneme některé ze sledovaných komentářů uplynulého týdne, konkrétně budou dva. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To jsou témata komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
7: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k něm bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat. Což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model ChatGPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Google digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. Protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
1: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. A ještě druhá slíbená připomínka sledovaného komentáře z uplynulého týdne. Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si podle oficiálních údajů ze včerejška vyžádala nejméně 3342 mrtvých a 16740 zraněných. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být na 50 tisíc. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
5: Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména takzvané Donroevovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroevovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
1: To byla publicistka Leona Šmelcová a jejím komentářem končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
8: Sedmá hodina je tady a s ní první Ranní Plus po svátcích. V úterý 7. července vás u něj vítají Renata Kropáčková
9: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
9: A na která témata bychom vás chtěli napoutat? Dokážou evropští členové aliance na summitu v Ankaře, že to myslí s přebíráním odpovědnosti za svoji obranu vážně?
8: Jaký vzkaz poslali Íránci světu okázalým pohřbem zabitého vůdce Chameneího?
10: Íránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chameneího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder.
9: A co vyvolalo v regionu i jinde odpálení střely z čínské jaderné ponorky?
8: O zprávy se nejdřív neomylně postará Ondřej Látal.
0: Přeju dobré úterní ráno. Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu anebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
11: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
0: S Babišem ráno odletí taky ministr zahraničí Petr Macinka, s motoristů ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Nabídneme detaily po zprávách. Včerejší ruské masivní útoky na Kyjev a jeho okolí zabily 620 lidí, skoro 90 je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit NATO řekl, že chce s aliancí jednat o lepší podpoře ukrajinské protizdušné obrany.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít dostracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1,7 milionu korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová anebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace anebo řemeslníci. Zvláštní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Opozice návrh kritizuje. Třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy EET zpochybňuje.
13: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. To na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují. Odvolací soud v Paříži odpoledne rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
14: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pracovníci Krkonošského národního parku rozmisťují na dvoračkách a v okolí Rychorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak ochránit vzácné sacánky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí, protože ji okusem ničí hospodářská anebo lesní zvířata. Vysvětluje to pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
15: Máme teď spoustu rostlin, které nekvetou, protože ta zvěř je ožírá a nemají dostatečnou vitalitu k tomu kvetení. Takže tak ty klícky nám umožní, že třeba příští rok, že ne hned, ale ten další rok jednak rostlina zesílí a časem i vykvete a vyplodí.
0: Ve zprávách na Plusu máme taky dopravní informace. Na D1 směrem z Vyškova na Brno začíná nesouvislá kolona před sjezdem na Rousínov na 218. kilometru. Pomalu se jede až k Brnu do omezení na 196. kilometr, zdržení asi 40 minut. Na D2 před Brnem popojiští kolona v obou pruzích ze 3. kilometru od sjezdu na Modřice, zdržení 10 až 15 minut. Kamiony v pravém pruhu se zastavují už na 12. kilometru a zdrží se výrazně déle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás teď zdrží asi 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Písnici až k Ořechu. Celý úsek je na víc než půl hodiny. A provoz vázne na příjezdech do omezení v Kbelské ulice v Praze v obou směrech. V Cínovecké začíná kolona za sjezdem na Zdiby a z Novopatské zasahuje kolona až na okruh k dálnici D11. Zdržení obousměrně 15 až 20 minut. Dobře dojďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, teď ráno a pak taky dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
9: A to v čase 7 hodin a 8 minut. Přejeme vám klidné ráno. Na výroční summit NATO do Ankary dnes míří lídři 32 členských států aliance. A za Česko rovnou dva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. A také ministři obrany a zahraničí. Spojencům budou muset vysvětlovat, proč Česko patří mezi jediné tři země, které dosud nedosáhly ani na 2% hrubého domácího produktu investovaných do obrany. Právě investice do posílení alianční obrany schopnosti budou hlavním tématem summitu. Dění přímo v Ankaře sleduje naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
9: Tak novou hranici 5% výdajů na obranu si státy NATO stanovili před rokem na summitu v Hágu. Jak generální tajemník aliance Mark Rutte hodnotí ten pokrok, kterého za ten rok spojenci dosáhli?
16: Rutte na pondělní tiskové konferenci tady v Ankaře zněl poměrně spokojeně. Já připomínám, že státy si stanovily, že toho nového cíle 5% HDP na obranu mají dosáhnout do roku 2035. A v rámci těch 5% má být 3,5% přímo na posilování aliančních armád a zbytek pak na související výdaje. No a podle generálního tajemníka státy za jediný rok dosáhly obrovského pokroku a už nyní investují průměrně 4% HDP na obranu. Pokračuje Rutte.
17: Očekávám, že tady v Ankaře členské země poskytnou jasný, konkrétní a realistický plán k dosažení cíle 5% HDP na obranu. Zatím sledujeme působivé pokroky. Evropští spojenci a Kanada už investují přibližně 4% svého HDP do obrany a bezpečnosti. To je zásadní navýšení investic, jak do výdajů na samotnou obranu, tak do oblastí souvisejících s bezpečností.
16: Tento pozitivní trend ale samozřejmě neplatí úplně pro všechny a jsou i tři státy, které zatím nedosáhly ani na minulou hranici, respektive minulý cíl NATO, a to jsou 2% HDP do obrany, a je to konkrétně Slovinsko, Albánie a Česko. Přičemž premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už avizoval, že ani letos se nepodaří na tu 2% hranici HDP dosáhnout. V Ankaře proto zřejmě bude muset ten český přístup vysvětlovat.
9: No, jaká jsou tedy celková očekávání od summitu, který právě dnes začíná v Ankaře?
16: Tak hlavním tím tématem budou právě investice do obrany a čeká se, že tedy členské státy budou mluvit o tom, jak postupně je dále navyšovat. A už před summitem v posledních dnech také některé členské státy oznamovaly různé investiční projekty. Například Nizozemsko se chystá uzavřít partnerství s Belgií v oblasti protivzdušné obrany a s Británií v oblasti námořních pravidel. Další investice se chystá oznamovat také Německo. Tématem summitu bude přirozeně také situace, jak na na Blízkém východě, tak na Ukrajině. A Mark Rutte už včera na tiskové konferenci vyzval spojence k další podpoře Kyjeva, protože podle něj se nyní Ukrajině daří měnit dynamiku na bojišti. No a lídři to jednání tady v Ankaře samozřejmě využijí také pro celou řadu bilaterálních schůzek. Například turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se má dnes sejít také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
9: No, Česko, jak jsme řekli, na summitu bude zastupovat jak premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, tak prezident Petr Pavel. Už je jasné, jak budou mít rozdělené role?
16: Prezident i premiér odlétají do Ankary dnes ráno z Prahy dvěma různými vládními letadly. Spolu s Babišem letí také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Hlavou té delegace, české delegace, je premiér Babiš, který má tedy Česko zastupovat na obou hlavních částech summitu, tedy na dnešní neformální večeři, kterou pořádá v Královském paláci turecký prezident Erdogan, a také na středečním formálním jednání. Oba ministři i prezident se pak mají účastnit různých doprovodných akcí. Petr Pavel má vystoupit dnes na Mnichovské bezpečnostní konferenci, respektive na akci, kterou pořádá Mnichovská bezpečnostní konference, a také pravděpodobně i na fóru obraného průmyslu NATO, ale v tomto ohledu ještě není úplně ten jeho program jasný. A také má Petr Pavel v plánu některé bilaterální schůzky.
9: Zdeňko, jaká je těsně před zahájením summitu v Ankaře atmosféra?
16: Tak je to podruhé v historii, co Turecko hostí na summit NATO, a po celé Ankaře to tu připomínají billboardy a plakáty, které tedy mají vítat ty účastníky summitu už při cestě z letiště. Toho summitu se účastní 32 lídrů Severoatlantické aliance, to znamená, že jsou extrémně vysoká bezpečnostní opatření. Město je plné policistů a vojáků, kteří tu mají v úterý a ve středu dohlížet na bezpečnost, mají být skutečně 10 000. A už teď už od včerejšího dne v podstatě non-stop krouží ve vzduchu vrtulníky, a v neděli také policie zatýkala lidi, kteří demonstrovali proti tomu pořádání summitu.
9: Tak dá se říct, obležené Ankary se přihlásila naše zpravodajka Zdeňka Traktová. Zdeňko, děkujeme, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
9: A tomuto tématu, tedy summitu NATO v Turecku, se budeme věnovat už po 7:30 s bývalým nejvyšším zástupcem Slovenska při NATO Pavlem Mackem a také po 8:00 s dvěma bývalými ministry zahraničí Cyrilem Svobodou a Tomášem Petříčkem.
8: Teď je 7:14, posloucháte Úterní ranní plus. V Iránu dnes pokračuje pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Toho na konci února zabili americko-izraelské údery. Denního rozloučení s Chamenejím, který stál v čele země přes 30 let, se účastní miliony lidí. Včera zaplnili ulice Teheránu při pohřebním průvodu. Iránské vedení očekávalo, že vyprovodit rakev s ostatky Alího Chamenejího přijde až 20 milionů lidí. Podle iránistky a arabistky Lenky Hrabalové se dá jen těžko odhadnout, kolik lidí se piety účastnilo dobrovolně.
18: Oni tam ty lidi svážejí, oni ty lidi motivují, oni dávají volno. Takže je otázkou, kolik těch lidí opravdu přišlo dobrovolně. Ale my nesmíme zapomínat na to, že část Iránců, nezanedbatelná část Iránců, režim opravdu podporuje.
8: Údery, které zabily Alího Chamenejího a několik dalších členů jeho rodiny, byly začátkem současné války na Blízkém východě. Irán tak pohřbívá Chamenejího zhruba 4 měsíce od jeho smrti. Podle zahraničně politického analytika Milana Slezáka režim s pohřebními obřady čekal na příměří.
10: Iránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chamenejího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder. Ostatně Iránci se ujišťovali o tom, že Američané či Izraelci na ně v době těch smutečních průvodů nezaútočí.
8: Centrem státního pohřbu byl do včerejška Teherán. V noci na dnešek se rakev s Chamenejím přesunula do posvátného města Kom. V dalších dnech ale bude převezena i do dvou iráckých měst, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodě Iránu. Rozsáhlé obřady mají podle iránistky a arabistky Lenky Hrabalové i politický rozměr.
18: Tento pohřeb tak vlastně není jenom jako náboženským obřadem nebo nějakou tou tryznou, ale je taky vlastně politickou událostí nebo demonstrací moci toho režimu, který vlastně ukazuje svoji kontinuitu, ukazuje to, že nebyl poražen, nebyl zničen.
8: U rakve z Chamenejího ostatky, která je zahalená do iránské vlajky, se od pátku vystřídalo několik významných představitelů režimu. Iránský prezident, předseda parlamentu a vedoucí iránského vyjednávacího týmu,
19: nebo třeba velitel iránských revolučních gard, který se doposud držel v ústraní a veřejně nevystupoval. V některých proslovech umělců a významných osobností se objevily výzvy k pomstě nebo k zabití amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří Iránci taky v davu nesli symbolické červené prapory. Jejich význam vysvětlil analytik Milan Slezák.
10: Ten symbolizuje nevinně prolitou krev, krev mučedníků, a na těch praporech ještě k tomu se objevil nápis volající právě po pomstě za Alího Chameneího.
19: I přesto, že se takové výzvy neobjevují poprvé, nedá se podle analytika vyloučit, že by mohly mít negativní vliv na právě probíhající mírová jednání. Josefína Báčová, Český rozhlas.
9: A teď si můžeme srovnat hodinky, je 7:45 a téměř 2 minuty navíc. Čína provedla taktickou zkoušku svých balistických zbraní. V Tichém oceánu vypustila ze své ponorky mezikontinentální raketu dlouhého doletu. Podle velení čínské armády byla střela celou dobu letu plně pod kontrolou a dopadla do přesně vyznačeného liduprázdného místa v oceánu. Okamžitě po testu se ale ozvaly Austrálie, Nový Zéland, Japonsko nebo Tajvan. Proč? Tak to už je otázka pro našeho zpravodaje v Asii, Davida Jakše. Dobré ráno do Soulu.
20: Dobré ráno. Tak podle americké armády Číňané vypustili tu mezikontinentální střelu, kterou osadili cvičnou hlavicí nedaleko svého pobřeží ve Žlutém moři. Při podobných zkouškách se to běžně dělá, že se tedy nasadí ty cvičné hlavice, a tentokrát to bylo z ponorky třídy Tin. Těch má momentálně čínské námořnictvo v aktivní službě celkem 6. Ta střela přiletěla nad zvláštními ekonomickými zónami celkem 4 tichomořských států, no a nedaleko dalších dvou nakonec dopadla, jak už jste říkali, na hladinu Tichého oceánu. Peking označil test za úspěšný, zdůraznil, že se zachoval korektně, protože tu vojenskou zkoušku včas dopředu oznámil. Nicméně ty jmenované státy, tedy Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a také Tchaj-wan, už vyjádřili své znepokojení. Podle nich je to jasný důkaz stoupající vojenské přítomnosti Číny v Pacifiku a povede to ke zhoršení bezpečnostní situace v celém regionu.
9: No právě námořnictvo, včetně jaderných ponorek, se stává docela obávanou složkou čínské armády. Daří se Pekingu jeho modernizace?
20: Ano, daří. Čína prakticky už dokončila kompletní modernizaci svého letectva, no a s úspěchem prodává své stíhací letouny do řady zemí Asie a Afriky, no a teď je prioritou právě námořnictvo. Severoatlantická aliance uvádí, že Peking má momentálně v plném nasazení celkem 6 jaderných ponorek, dále 5 až 7 útočných a skoro 60 diesel elektrických strojů. Peking tahle čísla samozřejmě nekomentuje, nicméně sladění námořnictva a raketového vojska je dlouhodobě jeho prioritou. Čínská osvobozenecká armáda věří, že ta modernizace námořnictva nakonec bude stejně úspěšná jako modernizace letectva. Vy jste hovořili o tom, že už protestovalo Japonsko, svou nevoli vyjádřila už také Jižní Korea a popravdě řečeno ohrožení to vnímá i Austrálie nebo Indonésie.
9: No a o jaké dohody se vlastně opírá ten zatím relativní vojenský klid v oceány? Ono je to přece jenom obrovské území a i silné vlivné státy tam dlouhodobě dodržují klid zbraní a vojenských testů tam bývá málo.
20: Ano, to je pravda. Na to, jak je ten indopacifický region obrovský, rozlehlý, tak skutečně těch vojenských testů a zkoušek zbraní je tam relativně málo. Novozélandské ministerstvo zahraničí oznámilo, že ta zmiňovaná čínská balistická střela dopadla do oblasti, která je součástí území, kde od roku 1986 platí zákaz zkoušek jakýchkoliv jaderných zbraní. To je takzvaná dohoda z Rarotongy. Ta má celkem 3 části, 3 kapitoly, no a Peking tuhle dohodu dobrovolně ratifikoval o rok později, v roce 1987. Podle dohody ale nejde jen o vyloženě jaderné zkoušky, zapovídá se v ní i třeba vyhrožování nebo jenom zastrašování zemí v téhle oblasti. No a Austrálie ta šla ještě dál, ta tuhle čínskou zkoušku označila za destabilizující, Japonsko v ní vidí důkaz stoupající vojenské přítomnosti Číny v regionu, no a třeba kancelář tchajvanského prezidenta, tak tam mluví o rychle rostoucích ambicích Pekingu v Tichomoří.
9: Tak tolik náš pravdy v Asii, konkrétně teď v Soulu, David Jakš. Davide, děkuji, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
16: 9,5 minuty před 7:30, krátce k tomu hlavnímu, co přináší dnešní den. V Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Za Česko ráno odletí do Ankary prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš, který z rozhodnutí vlády českou delegaci povede a bude na obou hlavních akcích summitu, tedy na dnešní neformální večeři pro nejvyšší představitelé 32 členských zemí i na středečním jednání Severoatlantické rady. A sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat návrhem na obnovení EET.
9: No teď nahlédneme na stránky zahraničních novin a začneme francouzským deníkem Le Monde. Tam se uvádí, že francouzský premiér Sébastien Lecornu v pondělí ustál hlasování o nedůvěře své vlády, které vyvolala strana zelených. Příčinou hlasování byl způsob, jakým vláda jednala v době nedávné vlny veder, která zabila více než 2000 lidí.
16: Návrh na vyslovení nedůvěry přišel podle deníku Le Monde po mimořádně teplém květnu a rekordní 11denní vlně veder na konci června. Strana zelených v souvislosti s vedry vládu obvinuje z nedostatečné dlouhodobé přípravy na dopady klimatických změn a vadí jí, že současná vláda nepřijímá dostatečná adaptační opatření. Za vysoký počet obětí tak podle zelených nejsou zodpovědné jen vysoké teploty, ale také nedostatečná připravenost státu na podobně extrémní situace.
9: Pro vyslovení nedůvěry ale hlasovalo jen 132 poslanců, především ze strany zelených a krajně levicového hnutí Nepodajná Francie. K přijetí návrhu přitom bylo potřeba nejméně 289 hlasů, podotýká deník Le Monde.
16: Sám premiér už před hlasováním obvinil opozici z politického zneužívání tragických následků veder a označil návrh za součást předvolebního boje před blížícími se prezidentskými volbami v roce 2027. Současně ale přislíbil, že vláda předloží nový zákon zaměřený na lepší přizpůsobení země dopadům klimatických změn. Dočtete se v deníku Le Monde.
9: A teď se podíváme na stránky německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Tam se uvádí, že Německo spustilo neobvyklý boj s extrémní krajní pravicí. Nová kampaň Recht gegen Rechts, ona je to taková jazyková hříčka, neboli právo proti pravici, v češtině to už tak nezní, tak ta začala registrovat nacistické kódy, slogany a názvy obchodu jako ochranné známky.
16: Máš Recht, Tomáši, v češtině to tak nezní. Ačkoliv je v Německu používání nacistických symbolů zakázané, extremisté tyto symboly stále častěji využívají v podobě různých zkratek a šifrovaných výrazů. Příkladem může být zkrácení jména Hitler na pouhé Hitler. Tento a mnohé další kódy se pak objevují na oblečení, doplňcích i dalších produktech prodávaných prostřednictvím internetových obchodů. Prodej podobného zboží následně představuje významný zdroj příjmů některých extremistických skupin.
9: No, Hitler, tak to je v podstatě jako ve staroslovenštině, tam taky neznamenaly samohlásky nic. No ale pojďme dál, organizátoři nové kampaně ve spolupráci s odborníky proto teď vytipovali nejpoužívanější zašifrovaná označení a nechali je zaregistrovat u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví. Jakmile se ochranná známka stane platnou, internetové obchody ji už nemohou bez souhlasu používat. V opačném případě jim hrozí soudní spory i finanční náhrady škody.
16: Deutsche Welle na závěr dodává, že podle autorů projektu se novými opatřeními podařilo omezit prodej části extremistického zboží a zároveň upozornit veřejnost na existenci nenápadných symbolů a kódů, které krajní pravice používá.
9: Zbývá jenom málo času, ale o tuhle zprávu vás nechceme ochudit. Po vítězství anglické fotbalové reprezentace nad Mexikem na mistrovství světa ve fotbale zůstali v pondělí doma statisíce školáků. Podle předběžných dat do škol v Anglii přišlo přibližně o 332 tisíc žáků méně než před týdnem. O kuriozní situaci informuje deník Guardian.
16: Důvodem absence žáků byl čas začátku zápasu, který kvůli nepříznivému počasí v Mexiku začal až ve 2 hodiny ráno britského času. Trenér anglické reprezentace navíc před utkáním s nadsázkou vyzval rodiče, aby dětem napsali omluvenku a nechali je zápas sledovat. Tak jestli potřebují podpis, ať se obrátí tedy na trenéra anglické reprezentace.
9: No ale zase ukazují lásku k fotbalu a Anglie je kolébka fotbalu. No tak se s tímhle ukončíme pro tuhle chvíli přehled zahraničního tisku a jde přejdeme na další téma. Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si na ně ale vybírá svoji daň. Kardiologové upozorňují, že anabolitka zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jenom o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
3: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
21: Musel jsem podstoupit operaci srdce po těch 22 letech zneužívání.
3: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce. Sám přitom dříve věřil, že když bude dodržovat doporučení zkušenějších kulturistů, vážným následkům se vyhne.
21: Já jsem si myslel to, že mám za sebou takový trenéry, který tomu tak rozumějí, že se mi nemůže nic stát.
3: První zdravotní komplikace přišly až po 15 letech.
21: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaké

0: operaci. Měl jsem to asi fakt za 5-12.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
2: Nejenom, že vedou k rozvoji zvětšení příčně pruhovaného svalu, to, co vlastně ty sportovci chtějí, ale zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval, kde ale ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Anabolické steroidy podle kardiologa Vladimíra Tuky zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Dlouhodobě navíc potlačují vlastní tvorbu testosteronu.
2: Uživatel steroidních anabolik v okamžiku, kdy přestane je užívat, tak najednou nemá svůj testosteron a trpí takhle sekundárním hypogonadismem, což se může projevit jako totální ztrátou energie.
1: Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
2: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast rekreačních sportovců, mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, jaké mixy dostávají, v jakých dávkách to užívají a bohužel se to právě kombinuje pak s dalšími látkami, což ten život těchto malých sportovců může výrazně ohrozit.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Půl minutky před 7:30 vám ale poskytneme bezpečnou dávku informací, co vás čeká dál po zprávách. Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení EET, znovu budou jednat taky o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tak si to všechno shrneme s reportérem, co nás čeká dnes ve sněmovně.
4: A ještě jedno téma, při objednávání po internetu Češi stále využívají dobírku, zboží si objednají a zaplatí až při převzetí, jenže pro e-shopy je takový postup často nevýhodný, co s tím dělají, ale jak je to zase na druhou stranu výhodné pro nás zákazníky.
3: 7:30, zprávy přináší Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
6: V Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 států členských zemí, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hlavními body jednání budou zvyšování obranných výdajů, podpora Ukrajiny a nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v alianci. O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Detaily chystáme v Ranním plusu po zprávách. Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuze o kontrole zbraní. Americké ministerstvo zahraničí tak reagovalo na včerejší čínský test mezikontinentální střely. Peking je odpálil s maketou bojové hlavice z jaderné ponorky v Tichém oceánu. Podle něj šlo o součást každoročního vojenského cvičení. Po večerním útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli dva lidé. Oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hryhorov. 4 zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. Tady jsou ranní informace z dopravy. D1 směrem z Přerova na Brno je za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru neprůjezdná po zahoření kamionu. Na místě už zasahují hasiči, požár uhasili, dálnice ale zatím stále neprůjezdná. Poslední volný sjezd je u Kroměříže na 258. kilometru. Na D1 směrem z Vyškova na Brno začíná kolona za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Pomalu se pak jede k Rohlence na 206. Zdržení na 20 až 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz před sjezdem na letiště. Nehoda, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás zdrží 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Vestec k Ořechu. Celý úsek je teď na víc než půl hodiny. A na východní části Pražského okruhu čekejte kolony v obou směrech. Směrem na Lanový most je kolona od Černého mostu k Průmyslové na půl hodiny. Ve směru na D10 je kolona od sjezdu na Běchovice až do Novopatské před omezení v Kbelské ulici. Zdržení 20 minut. Dobře dojeďte. Bude oblačno, je zataženo teď ráno a pak taky dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní Plus.
4: A dnes s Renatou Kropáčkovou a Tomášem Pavlíčkem. Teď je právě 7 hodin a 33 minut. A jdeme k tomu hlavnímu tématu dnešního rána. Severoatlantická aliance stojí tento týden před klíčovou zkouškou své důvěryhodnosti a budoucí životaschopnosti. Lídři aliance se scházejí v Turecku. A šéf paktu Mark Rutte mohl prohlásit, že evropské státy NATO a Kanada zvýšily loni o 20% své výdaje na obranu. Což je vodou na mlýn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ale ten stejně prohlásil, že většinu vojenských výdajů nese jeho země. Evropané budou muset Spojené státy přesvědčit, že dokážou větší rozpočty proměnit ve vojenskou sílu dostatečně rychle a převzít odpovědnost za bezpečnost kontinentu. My zveme do vysílání generál poručíka v záloze a bývalého nejvyššího zástupce Slovenska při NATO Pavla Macka. Dobrý den.
7: Dobrý den, Prem.
4: Tak co se týče zvyšování výdajů na obranu, tak diplomaté tvrdí, že to je příběh, který se dá vyprávět. Ale bude to americké straně, která pořád dominuje vojenským kapacitám aliance, bude jí to stačit?
7: Spojené štáty budú chcieť jasnú garanciu a jasné reálne plány a reálne kapacity. To znamená, už nebudú spokojní s tým, že krajiny prislúbia nejaké percento výdavkov. Oni chcú vidieť reálne bojové prostriedky, ktoré vie aliancia nasadiť. Chcú vidieť jednotlivé infraštruktúrne projekty. Chcú vidieť rapidný rast európskeho obraného priemyslu a schopnosť vlastne rýchlo zásobovať boisko. To znamená, všetky tie parametre, ktoré vychádzajú z toho obraného plánovania a NATO budú chcieť Spojené štáty vidieť v reálnych kontúrach, nie v číslach finančných, ale v tých kapacitách a v schopnosti Európanov robiť niečo ako prvú líniu obrany minimálne v tej konvenčnej hrozbe a pri odradzovaní alebo odstrašovaní.
4: No ale je pravda, že tá koordinace úplne nesedí, že Američané by se chtěli z Európy stáhnout rychleji, než je kontinent schopný vybudovať vlastní síly?
7: Jednoznačne je to vidieť, pretože ani ten systém plánovania na to, kde sa plánujú tie jednotlivé ciele síl pre krajiny, nie je prispôsobený na nejaké náhle, rýchle zmeny. My vidíme také dva trendy v americkej politike. Na jednej strane Pete Hegseth, ako minister obrany, by chcel radikálnejšie a rýchlejšie sťahovať americké síly z Európy. Na druhej strane vidíme Marco Rubio, že je za koordinovaný postup. Uvidíme, ktorý tento prístup preváži, ale v každom prípade súdržnosť aliancie a dôvera v rámci aliancie si vyžaduje postupný, koordinovaný postup a to znamená aj zmenu toho balansu, to znamená Spojené štáty najprv by sa sústredili na východné krídlo a následne by postupne znižovali svoje konvenčné kapacity v Európe, ktoré by plynule nahrádzali európske krajiny.
4: No tak vy ste říkal, že v podstate Američané chtějí, aby Evropané už dali na stůl prostě konkrétní projekty, to, jak se jim daří přetavit ty vojenské výdaje ve skutečnou válečnou sílu, ale nakolik je to obtížné a co tomu brání především?
7: Je to zložité v tom, že na to, abyste dokázali urobiť takýto dramatický nárast vojenských výdavkov a kapacít, potrebujete aj priemyselné kapacity, preto jednou z hlavných tém bude aj posilňovanie robustnosti vojenského priemyslu. To sa dá dosiahnuť napríklad dlhodobými kontraktami pre výrobcov, lebo aj napriek tomu, že beží v susedstve konflikt, tak tí výrobcovia čakajú dlhodobé objednávky, nezvyšovali výrobu napríklad tých protileteckých rakiet. To znamená, bude sa musieť výraznejšie posilniť tá priemyselná produkčná kapacita, alebo tá potom garantuje to, že tie prísľuby a tie peniaze, ktoré dokážeme nejakým spôsobom vyčleniť, sa dokážu aj realizovať do reálnych kapacit.
4: No a nejde jenom o ty výrobní kapacity, ale to, co si Evropa musí pořídit, aby skutečně dokázala hrát tu roli toho odstrašení a převzít tu obranu kontinentu, zvláště třeba před ruskou hrozbou, tak co jí v tomhle směru nejvíc chybí?
7: Európa potrebuje mať plné portfólio tých základných konvenčných kapacít na to, aby sa dokázala brániť tejto hrozbe a aby mohla používať Spojené štáty ako strategickú rezervu. V prvom rade musí Európa si doplniť svoje strategické prieskumné prostriedky. Európa ide výrazne posilňovať ochranu vzdušného priestoru, niečo ako protiraketový a protiletecký štít, ktorý je veľmi riedky v Európe. Potrebuje posilniť svoje prostriedky ďalkových palieb, alebo teda rakety stredného a dlhšieho dosahu, ktorými by dokázala zasiahnuť ciele v hĺbke území protivníka. Toto sú všetko spôsobilosti, ktoré momentálne majú výlučne Spojené štáty. No a plus k tomu musí si posilniť aj svoju schopnosť strategickej prepravy. Zároveň bude stále potrebovať podporu Spojených štátov, ale toto je niečo, čo by umožnilo Európe okamžite konať bez ohľadu na to, ako dlho bude trvať spojencom cez Atlantik sa dostať na podporu Európy sem na kontinent.
4: A jenom veľmi krátce na závěr vás poprosím, které projekty v tomhle směru jsou nadějné, tedy to zahuštění, dejme tomu ty protiletecké obrany a dejme tomu ty rakety dlouhého a středního doletu a tak dále.
7: Tak momentálne bežia spoločné projekty v Európe práve na tieto raketové prostriedky, kde v podstate vedúcu úlohu berú Nemci. Takisto sa bavíme o európskom šilde alebo o európskom protiraketovom dážniku, kde sa má postupne inštalovať tento systém. No a z priamo čisto európskej proveniencie je to tá protidronová stena, ktorá ale musí byť integrovaná do NATO, aby sme nevytvárali paralelné štruktúry medzi EU a NATO.
4: Tolik generál poručík v záloze, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska při NATO Pavel Macko. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, za vaši analýzu. Naslyšenou.
7: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
3: 7 hodin 39 minut se v úterním Ranním plusu vydáme do České sněmovny. Poslance totiž čeká další nabitý den. Zhruba za hodinu a půl se sejdou na mimořádné schůzi, na které projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Vládní návrh míří do druhého čtení. A znovu by se dnes taky měli zabývat změnami rozpočtových pravidel. Tuto novelu jim totiž vrátili s výhradami senátoři. Podrobněji to probereme s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
3: Vojto, co čekat od té mimořádné schůze k elektronické evidenci tržeb?
8: Debata se o tom ještě určitě povede, ostatně ten návrh míří do druhého čtení, takže poslanci budou předkládat a obhajovat své pozměňovací návrhy. Opozice nicméně zatím znovu zavedení elektronické evidence tržeb neobstruovala, je to tedy jiné než při tom někdejším prvním pokusu Andreje Babiše prosadit elektronickou evidenci tržeb. To první čtení, když jsem se díval, tak trvalo zhruba nějaké 4 hodiny, takže obstrukce to opravdu nejsou. Ministerstvo financí si od toho návrhu slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky 14 miliard korun do rozpočtu každý rok. Opozice nicméně ty pozitivní dopady zpochybňuje, ten návrh kritizuje, obává se, že na některé živnostníky to může dopadnout tvrdě. Navíc taky připomíná, že koalice spolu s tím chce zavést taky slevu na studenta nebo školkovné, vrátit tyto slevy daňové, a to tedy znamená, že ty přínosy podle opozice nebudou do rozpočtu natolik pozitivní, jak si koalice slibuje. Dnes tedy jde o mimořádnou schůzi, jak zaznělo, nemůže tedy vystupovat úplně každý poslanec předtím, než se otevře program, to by mohlo to jednání urychlit. Taky připomínám, že koalice chce u elektronické evidence tržeb stihnout před letní pauzou sněmovny ještě i třetí čtení, takže v těch následujících 14 dnech by ten návrh mohl sněmovnou projít kompletně.
3: Poslanci dnes taky budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech, protože novelu jim vrátil Senát s výhradami. Stojí si koalice za tímto návrhem?
8: Stojí, je to pro ní prioritní tisk, to projednávání nicméně na rozdíl od té elektronické evidence tržeb může být opravdu velmi dlouhé. Je to věc, která ve sněmovně vyvolává velké debaty, může to tak být dnes třeba do večera, do noci. Ostatně předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá s těmi dlouhými opozičními projevy počítá.
9: Opozice avizovala, respektive především ODS, že je to věc, o které bude chtít velmi intenzivně mluvit. My to respektujeme, ale jsme připraveni samozřejmě tu vratku přehlasovat, protože pro nás je to důležitý zákon, potřebujeme je k sestavování rozpočtu, takže určitě má naši prioritu.
8: To, že bude opozice znovu k návrhu vystupovat, potvrzuje i místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS.
10: Budeme vystupovat a je to pro nás jedna z nejdůležitějších, nejkritičtějších legislativních norem, které tady zatím prošly, která ovlivní stav veřejných financí na mnoha léta dopředu. Je to vlastně to, že vláda si vyprazňuje ty právní normy tak, aby se mohla bezbřeze zadlužovat.
8: Dnes tedy tak ve sněmovně můžeme čekat dlouhý den.
11: Připomeň, Vojto, o co v tom návrhu přesně jde?
8: Jde vlastně o to, co všechno se bude počítat do limitu schodku státního rozpočtu. Ministerstvo financí Alena Schillerová, ministryně financí, navrhuje, aby se nezapočítávaly nově taky dopravní stavby podle liniového zákona. To podle opozice ovšem budou vysoké desítky miliard a varuje proto před nekontrolovatelným zadlužováním. Nicméně Alena Schillerová upozorňuje, že bez této změny by bylo v podstatě nereálné sestavit rozpočet na příští rok, a to kvůli tomu, co schválila Fialova vláda v Evropě. Ona mluvila o tom, že by ten schodek musel být v příštím roce zhruba o polovinu nižší, což je podle ní nereálné. V tomto duchu se ta debata vedla i v Senátu. Tam má opozice, respektive opoziční strany, většinu, čili ten návrh kritizovali. I tam Alena Schillerová ten svůj návrh obhajovala. Nakonec to ale tedy dopadlo tak, že se ten návrh vrátil do sněmovny. Budeme tedy sledovat, co se dnes bude dít. Každopádně, jak zaznělo, koalice je odhodlaná Senát v tomto případě přehlasovat.
11: A Vojto, ještě na závěr, jak to s jednáním sněmovny bude v příštích týdnech? Školní prázdniny už jsou v plném proudu, co ty sněmovní?
8: Ty se možná už taky blíží, mohly by začít zhruba za dva týdny právě po tom případném schválení elektronické evidence tržeb. Nicméně teď tento týden jsou svolené třeba tři mimořádné schůze, podobně to může být ještě ten další týden. Zkrátka dohání se to zpoždění z minulých měsíců, takže uvidíme, jestli to za těch 14 dnů skutečně na léto ta pauza začne.
11: Tolik náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky moc, naslyšenou.
8: Naslyšenou, hezké ráno.
12: A my teď krátce před 7:45 sledujeme dění v biznisu. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červnu. Analytici předpokládají, že meziroční inflace klesla a dostala se pod 2% díky uklidnění situace na Blízkém východě.
11: Kanada si vybrala německou společnost TKMS jako dodavatele až 12 konvenčních ponorek. Kanadský premiér McCarney to označil za největší vojenskou zakázku v historii své země.
12: A samotná německá vláda plánuje od příštího roku zvýšit spotřební daň na lihoviny o 20%. Podle agentury DPA s tím počítá příslušný návrh zákona, který schválil kabinet kancléře Friedricha Merce. Dobírka je mezi Čechy stále oblíbeným způsobem, jak zaplatit za balíky z internetových obchodů. Jenže, jak upozorňuje společnost Updates, pro e-shopy znamená velká rizika, zvlášť pokud si zákazníci zboží objednají, ale nepřevezmou. Kvůli nevyzvednutým zásilkám už proto někteří obchodníci dobírku zdražují. Detaily má redaktor Michal Forst. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
12: Jak moc Češi využívají platby na dobírku?
13: Častěji než lidé ve většině západních zemí. Tam už dominují platby kartou předem. Například u dopravce GLS je podíl dobírek v Česku stále asi 19%. A ještě o něco vyšší podíl je hlásí Paketa Group, do které patří třeba zásilkovna. Říká jí mluvčí Ondřej Luštinec.
14: Podle našich dat za dosavadní měsíce roku 2026 tvoří zásilky placené dobírkou v Česku zhruba čtvrtinu všech zásilek.
13: Češi využívají dobírku hlavně při prvním nákupu, kdy třeba e-shop ještě neznají a chtějí si ověřit, že zboží opravdu přijde. Dodává za společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, marketingový ředitel Michal Benacky.
15: Nejčastěji k ní přistupují právě u prvních nákupů, nebo pokud v nich e-shop z nějakého důvodu nebudí důvěru. Proto je ostatně důležitá práce se zákaznickými recenzemi. Existuje ale skupina zákazníků, kteří prostě dobírku používají ze zvyku, bez jiného konkrétnějšího důvodu. Ty ani jiné a modernější způsoby platby příliš nepřesvědčí.
13: Z analýzy Upgates vyplývá, že záleží taky na segmentu zboží. Dobírka je častější spíš u levného neoriginálního zboží než u designových a luxusnějších produktů. Všeobecněji ale e-shopy nemají úplně v oblibě kvůli nevyzvednutým zásilkám.
12: No jak velké komplikace to pro e-shopy znamená?
13: Internetový obchod musí zboží připravit a doručit přes dopravce, kterému za to zaplatí. Když se pak zákazník rozmyslí a zásilku si nepřevezme, tak nejen, že prodejce přijde o peníze ze zakázky, ale musí taky proces dopravy opakovat, naskladnit, a to je pro ně nevýhodné, vysvětluje Michal Benacky.
15: Podíl nevyzvednutých dobírek je v řádu jednotek procent. Pro e-shopy jde ale o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
13: I proto teď některé e-shopy dobírku zdražují. Například prodejce kosmetiky Green Manicure zvýšil cenu doručení na dobírku z 39 na 45 korun. A ceny upravoval taky internetový obchod Živina, potvrzuje jeho ředitel Martin Kudera.
16: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
13: A třeba český prodejce sportovních brýlí Viv letos na jaře službu dobírky ze stejných důvodů zrušil úplně. Podle Jakuba Lorence z vedení Viv tratil e-shop asi 300 korun na jednu objednávku. Přiblížil, že třeba jen výplňový a obalový materiál vyšel na 25 korun. Doprava pak stála asi 80 korun, to stejné i s vrácením. Přidávaly se taky náklady na zaměstnance, kteří museli zboží znovu vrátit na sklad a zaevidovat. Celkové ztráty e-shopu šly podle Lorence do 100 tisícových částek. Současné zvyšování cen pravděpodobně od dobírky odradí další zákazníky. Zájem o ní v posledních letech soustavně klesá. Ještě před pandemí COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka. Teď je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek.
4: No ale já tady mám potřebu se zastat dobírek, protože pro zákazníky je to pořád přece jenom výhodné, když dodavatel zásilku nepošle, tak nemusím platit nic. No ale teď mi to chtějí stížit. Tak o tom nás informoval Michal Forst. Děkuji, naslyšenou.
13: Díky, naslyšenou.
11: Tomáš se nás už teď přestane dobírat. V 7 hodin 49 minut se podíváme totiž na zahraniční politickou scénu. O politické budoucnosti francouzské nacionalistické političky Marine Le Penové dnes rozhodne odvolací soud v Paříži. Lídrni krajně pravicové strany Národní sdružení soud loni odsoudil kvůli zneužívání unijních peněz. Le Penová je favoritkou prezidentských voleb, které budou příští rok v dubnu. Soud by ale kandidaturu mohl zakázat. V Paříži je náš reportér Marcel Faltis. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
11: Marceli, jaký trest Marine Le Penové hrozí?
17: Nejzásadnější pro Le Penovou bude, jestli pařížský odvolací soud potvrdí zákaz kandidatury do veřejných funkcí. Rozsudek pětiletého zákazu být zvolena si politička vyslechla loni na jaře a pokud dnes tedy soud tento zákaz potvrdí, tak se může Le Penová rozloučit s účastí v prezidentských volbách příští rok v dubnu. Je také možné, že Le Penová dostane pouze trest odnětí svobody s tím, že by se ho odpykala v domácím vězení. Nacionalistická politička ale už dřív řekla francouzské televizi BFM, že pokud by měla nosit elektronický náramek, tak kandidovat nebude. Podle ní by to prakticky znemožnilo účastnit se prezidentské kampaně, protože by zkrátka musela žádat soudce pokaždé, kdyby chtěla víc domů, kdyby se chtěla účastnit například nějakého mítinku s voliči. Existuje také možnost, že odvolací soud potvrdí jak zákaz kandidatury, tak trest odnětí svobody. Deník Le Monde píše, že nejpravděpodobnější bude, že si Le Penová zřejmě vyslechne zákaz kandidovat na další dva roky a bude to tak pro ně znamenat konec prezidentských ambicí.
11: Jak na to lídrině krajně pravicového národního sdružení reaguje?
17: Le Penová podle francouzských médií v posledních měsících změnila rétoriku a tolik neútočí na nezávislost justice jako po odsouzení loni v březnu. Jak napsal třeba deník Le Monde, tak politička na setkání s voliči v severofrancouzském Lievám před pár dny působila smířeně s tím, že se první ženou v Elizejském paláci zřejmě nestane. Le Penová na tom setkání sice očekávaný verdikt označila za ohrožení pro francouzskou demokracii, protože podle ní rozhodnou soudci místo lidí. Ten meeting ale využila spíš proto, aby podpořila svého stranického kolegu, šéfa strany Národní sdružení Jordana Bardelu. I podle zdrojů z Národního sdružení jsou i skalní příznivci Le Penové míření s tím, že zkrátka jméno Le Penová příští rok do uren házet nebudou a bude to Bardela.
11: Co bude dnešní verdikt znamenat pro politický život ve Francii?
17: Ať už dnes zazní jakýkoliv verdikt, tak jisté je to, že ve Francii dnes začne volební kampaň k prezidentským volbám. Jejichž první kolo vláda vyhlásila na 18. dubna příštího roku. Marine Le Penová by se sice mohla proti rozsudku odvolat ke kasačnímu soudu, ten by ale rozhodoval dalších několik měsíců a Le Penová už naznačila, že by této možnosti nevyužila. V případě jejího odsouzení to bude totiž šéf strany Národní sdružení Jordan Bardella, kdo bude na prezidenta kandidovat. sledovat a podle francouzských médií, například průzkumu, který se nechal zpracovat deník Le Figaro, má velkou šanci, že by v Elizejském paláci usednul právě on a Francie by sice neměla první prezidentku ženu, ale měla by prvního otevřeně nacionalistického a protiimigračního prezidenta. Bude to důležité i pro další politiky z celého stranického spektra, ať už se jedná o lídra nepodrobené Francie Jean-Luca Mélenchona nebo expremiérů Attala a Filipa, kteří všichni už kandidaturu potvrdili a dneškem pro ně bude jasné, proti komu se budou muset vymezit.
11: Soud političku loni odsoudil v kauze fiktivního zaměstnávání asistentů v Evropském parlamentu. O co v tom případu přesně jde?
17: Marine Le Penová čelí obvinění, že mezi lety 2004 a 2016 společně s dalšími členy Národního sdružení využívala peníze určené na asistenty poslanců Evropského parlamentu k financování zaměstnanců strany. Le Penová sice během odvolacího procesu připustila, že někteří pracovníci této strany byli z prostředků skutečně placeni. Ona sama to ale označila za administrativní chybu a zároveň skritizovala Evropský parlament s tím, že ji na údajné nesrovnalosti nikdy neupozornil, a to i přesto, že měl smlouvy o zaměstnávání k dispozici.
11: Tolik z Paříže náš reportér Marcel Faltis. Já jen dodám, že k tématu se vrátíme po 9. hodině v Ranním plusu. Díky, Marceli, naslyšenou.
17: Díky, hezký den.
12: Přesný čas za 6,5 minuty bude 8 hodin. Za posledních 50 let zachránilo očkování podle Světové zdravotnické organizace více než 150 milionů životů. Vědci se snaží vakcinaci stále inovovat, hledají očkování proti dalším nemocem a bádají i nad novými kombinovanými vakcínami. O budoucnosti očkování mluvila s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlípkem naše vědecká redaktorka Andrea Skalická.
18: Kam podle vás očkování do budoucna směřuje?
19: Myslím, že očkování směřuje jednak k moderním vakcínám cestou těch RNA vakcín, který prostě umožní lépe ovlivňovat imunitní systém. A to nejsou jenom nádorová onemocnění, ale ukazuje se, že tady může být vazba i na demenci, na Alzheimerovu chorobu a tak dále. Takže to je velká budoucnost, že prostě díky očkování budeme správně ovlivňovat imunitu, která je velmi navazbená na tyto nemoci. Další věc, kam to směřuje, je snaha připravovat i kombinovat vakcíny, tak aby se nemuselo všechno píchat zvlášť, ale aby to bylo prostě v jedné stříkačce, když to tak řeknu, protože někdy ten mix, ten koktejl paradoxně pak nefunguje, když se to dá odděleně.
18: A hledají se také nové cesty, jak vakcíny aplikovat?
19: Už se tady zkoušelo celá řada věcí, ať už aplikace na sliznice, do kůže, dokonce bylo období, kdy se zkoušelo do potravin, že to budeme polikat a tak dále. Pořád zatím ještě vede aplikace do svalu. Ale možná, že právě s těma nanotechnologiema se tady otevřou další možnosti a zkoušejí se třeba ty mikrojehličky. Je to de facto návrat k tomu počátku, protože první očkování proti pravým neštovicím bylo, že se takovým ostrým kopíčkem popíchala, porušila kůže a do ty porušené kůže se aplikovala ten roztok ty vakcíny a ona se vstřebala a fungovala. Proto ty lidé očkovaní mají na rameni takovýto kolečko z několika vpichů. Bylo to do jisté míry nekomfortní, bolestivý, ale velice účinný. Jo. A teď jako se vyvíjí třeba mikrojehličky, udělají podobnou funkci, to jsou třeba právě ty náplasti, kdy si člověk na záda nalepí náplast, kde budou ty mikrojehličky s tou očkovací látkou, bude to tam několik dní nosit, nebude to prakticky vnímat, že ty mikrojehličky jsou tak nepatrný a tím se oočkuje.
18: Jak blízko jsme téhle praxi?
19: Já si myslím, že to je ještě pořád velká budoucnost, protože zatím se spíš hledají nové vakcíny, ale těch studií, které by zkoumaly nové cesty podání třeba mikrojehličkama nebo vdechováním inhalací, zatím ještě tolik není.
18: Na kterých vakcínách věci aktuálně pracují?
19: Je jich jako celá řada. Pořád se třeba pracuje i na vakcíně proti malárii. Určitě se nezastavil ani vývoj vakcíně proti HIV AIDS, i když tam zatím ta léčba je úspěšnější než ta vakcína. Velká budoucnost jsou protinádorové vakcíny, na nich se určitě intenzivně pracuje, případně nové infekce, které tady budou. No.
18: A které vyvíjené protinádorové vakcíny vypadají podle vás nadějně?
19: Za mě poměrně nadějná, jak ty vakcína proti karcinomu pankreasu slinivka břiše. Ta léčba a nebo operace tohoto onemocnění jsou velice složité a ta doba přežití u pacientů s karcinomem slinivky břišní se sice postupně zlepšuje, ale pořád je nesrovnatelně horší než u jiných nádorů. A ta vakcína tady se v tuto chvíli vyvíjí, zkouší a to si myslím, že je velice nadějná cesta. A potom i třeba vakcína proti karcinomu plic.
18: A kdyby tyto nadějné vakcíny teoreticky mohly být v klinické praxi?
19: Ono se to těžko odhaduje, protože potřebujete minimálně takzvané klinické fáze 3. První na malém počtu lidí, druhá na větším, třetí na největším počtu lidí, sledují se různé parametry. Pokud se třeba v té druhé fázi najednou zjistí, že ta účinnost tam není taková, jak se od toho čekalo, tak se zase vracíme na začátek. Takže nedá se úplně odhadnout, za jak dlouho u těch nadějných vakcín dojdeme až do toho finále, kdy se bude registrovat, ale jsem přesvědčený o tom, že třeba v horizontu 5 let, maximálně do 10 let tady přibude celá řada dalších a dalších vakcín.
1: Dodává předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: A poslední 2,5 minuty před 8 strávíme na unikátní planetární stezce na Opavsku, která se znovu rozšiřuje. Vznikla před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru vzdáleností ukazují sluneční soustavu. Od té doby se stále rozrůstá, ale to dokonce překročí hranice opavského okresu. Další zastavení vzniklo v Hrabini u Národního památníku druhé světové války.
20: Ať neohnem kotví, postavíme to teďka, musíme to tam přesunout a...
21: No, buduje se první vlastně ze 7 nových rozšíření planetární stezky opavské.
22: Těžká nerezová lavice se musí upevnit přímo před památníkem na kopci. David Slosarčík je z Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukazuje miniaturní kuličku i s popisem. Je to zmenšenina dalšího vzdáleného tělesa.
21: A je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake.
22: Tady se píše, že je po Plutu nejjasnější trpasličí planeta v Kuiperově pásu. To už je taková podrobnější astronomie.
21: Tak samozřejmě, ať si ten návštěvník odnese i nějaké zajímavosti ohledně té samotné planety.
22: Začalo to před 20 lety Sluncem, to je koule u opavské radnice. Merkur najdete opodál u divadla a tak dál v poměru vzdáleností 1:627 milionům. Stejně tak jsou v poměru i velikosti těles. A sáhli jsme i po planetkách, říká jeden z tvůrců stezky Petr Pavlíček.
23: Teď v tomto systému jsou 3, Opavia, Silesia a Černohorsky.
22: A taky už jsou i měsíce?
23: No, máme 4 měsíce u Jupitera, původně byl u Země. Ten byl první.
22: A 10 dál po Makemake v Hrabini přibude dalších 6 tabulí s modelem, popisem a nákresy. Prozrazuje plány na celé léto David Slosarčík.
21: Něco vznikne v dolní oblasti Vítkovic, u planetária Ostravského. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald.
22: Což je za Ostravou směrem na Karvinou?
21: Ano, musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
22: Přibudou další trpasličí planety a za Ostravou to bude hranice heliopauzy, kde už slunce ztrácí vliv. Obejít nebo objet na kole celý model, potom už bude výletem na celý den. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
12: Tak jestli tahle stezka překročí hranice opavského okresu, tak možná překročí i hranice sluneční soustavy a třeba galaxie a nakonec by se mohla dostat i do Brna nebo do Prahy. Přejme ji, ať se rozšiřuje co nejvíc.
3: Osm hodin v úterý 7. července otevíráme další dějství Ranního plusu. A to jmenovitě Renata Kropáčková
12: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
12: A na jaké náměty bychom vás chtěli naladit, jak bude vláda Andreje Babiše vysvětlovat na summitu na to, že Česko patří ve výdajích na obranu k nejhorším členům?
3: Kolik dostávají poradci premiéra a kdo mezi nimi vede?
12: A co znamená, že Hamas oznámil rozpuštění svého vládního orgánu v pásmu Gazy?
3: Než zodpovíme tyto otázky, pomůže vám k základní orientaci ve světovém i domácím dění Ondřej Látal.
6: Přeju dobré ráno. V turecké Ankaře začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
24: Předseda vlády a prezident letí do Ankary 2 vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary zde Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: V Ranním plusu přidáme další kontext z českého úhlu pohledu hned po zprávách. Poslanci se už za hodinu vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
0: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
6: Opozice pozitivní dopady elektronické evidence tržeb zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné anebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla více než 1000 osob. Informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce anebo nuceného žebrání.
2: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopje, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
6: Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei. 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout super tajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Tady jsou zprávy úterního ranního plusu, přejeme dobrý den. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
7: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
9: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
7: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
16: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si vždycky vyzvednou.
7: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
10: Návrh jako se 10x10x 11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
25: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
26: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
25: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
6: O půl hodině další dopravní informace ve vysílání Ranního plusu. Na D1 směrem z Přerova na Brno se za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru po požáru kamionu projíždí už levým pruhem. Kolona z 258. kilometru je na 20 až 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás zdrží asi 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici k Ořechu. Celý úsek pojedete až 40 minut. Na východní části Pražského okruhu teď ráno čekejte kolony v obou směrech od Černého mostu. Směrem na Lanový most je kolona k Průmyslové ulici, v opačném směru pojedete pomalu až do Novopatské před Kebelskou. Obou směrně se zdržíte asi půl hodiny. V Praze je výrazná kolona na magistrále směrem do centra Prahy. Zastavíte se za sjezdem na Pankrác a za Nuselský most pojedete 20 až 25 minut. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, teď ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní plus.
12: A teď máme 8 hodin a 8 minut. Jak víte ze zpráv, světoví státníci se už dnes sejdou v turecké Ankaře, aby jednali o budoucnosti Severoatlantické aliance. Na české politické scéně se poslední týdny a měsíce řešilo hlavně to, kdo bude na summitu Česko reprezentovat a v jaké roli. Vláda nepočítala s účastí prezidenta, ten se obrátil na ústavní soud a nakonec uspěl. Jeho role je ale zatím stále nejasná. Podrobněji to probereme s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Krásné ráno.
12: O čem tedy budou zástupci Česka na summitu 1?
4: Na summitu se budou řešit hlavně výdaje na obranu. Tam je ale Česko v nevýhodné pozici. Je totiž jednou ze tří zemí, která neplní svůj závazek a loni nevydala na obranu ani dohodnutá 2% hrubého domácího produktu. A splnit závazky vůči NATO se Česku pravděpodobně nepodaří ani letos. Kromě toho by měla aliance probírat téma podpory Ukrajiny, která se brání ruské vojenské agresi. Projednávat by se měl návrh na poskytnutí v přepočtu zhruba 1 bilionu a 690 milionů korun Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Podle Andreje Babiše z hnutí ANO sice Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na finanční pomoci podílet.
12: No a kdo je tady nakonec součástí delegace?
4: Českou účast na summitu povede premiér Andrej Babiš z ANO. O tom rozhodla vláda minulý týden. A po zásahu ústavního soudu je v delegaci i prezident Petr Pavel. Připomenu, že to soud nařídil předběžným opatřením. O samotné kompetenční žalobě se teprve rozhodne. Prezident původně počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. To ale vláda neodsouhlasila. Ještě dodám, že už za chvíli odletí z kbelského letiště v Praze premiér. Ten mluvil před odletem o tom, jaký ho čeká program.
8: Budu mít bilaterální jednání dneska s nizozemským premiérem a zítra s bulharským, slovinským a slovenským prezidentem. A samozřejmě ten summit NATO bude v znamení prezidenta Trumpa.
4: Babiš před odletem do Ankary taky zopakoval, že vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu.
12: O něco později z kbelského letiště vzlétne i letadlo s prezidentem. Už je jasné, kdo půjde na které jednání?
4: Z programu premiéra vyplývá, že Babiš půjde na obě hlavní akce, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezident Petr Pavel dřív mluvil o tom, že si sám rozhodne, na které části summitu půjde. Avízo se ale o prezidentovi nezmiňuje. Pavel nabízel Babišovi schůzku ještě před odletem. Podle předsedy vlády k ní ale není důvod. Andrej Babiš naopak prezidenta ještě vyzval, aby se summitu nakonec přece jenom neúčastnil.
8: A já si myslím, že v zájmu České republiky, aby skutečně tenhle nesmyslný spor, vlastně, který nás poškozuje a je zbytečný, aby zkrátka nepokračoval. Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti a nejlepší bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
4: Takový návrh ale prezident odmítl.
11: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý, a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
4: Premiéra v delegaci doprovodí taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
12: Tak to byla Veronika Šlajzová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
12: No a našimi hosty jsou teď dva bývalí ministři zahraničí, Ciro Svoboda, ředitel diplomatické akademie, v minulosti též poradce premiéra Andreje Babiše. Dobrý den.
1: Dobrý den.
12: A Tomáš Petříček, poradce prezidenta Petra Pavla. Dobrý den i vám.
13: Krásné ráno.
12: Pane Petříčku, je dobře, že Petr Pavel nakonec s největší pravděpodobností na summit NATO pojede, i když nebude vedoucím delegace, jak předpokládal, protože třeba podle reportérů Respektu mu značná část poradců doporučovala, aby za těchto okolností nejel.
13: Myslím si, že v této situaci už pan prezident musí jet, má již připraven podle mého názoru program, včetně nějakých bilaterálních jednání, takže myslím, že by to bylo takto na poslední chvíli už zbytečné gesto svoji účast rušit, byť samozřejmě je to nakonec na rozhodnutí pana prezidenta.
12: No, premiér Babiš prohlásil ve sněmovně, že vláda si nepřeje, aby byl prezident přítomen v Ankaře. Podle předsedy vlády poškozuje Českou republiku. Pane Svobodo, myslíte si, že ji opravdu poškozuje?
1: Tak poškozuje nás tam na místě samém ten konflikt. Teď mluvíme o Ankaře a já doufám, že to, že tam jedou oba dva, že to zvládnou. Nejhorší by bylo, kdyby se tam přetahovali o nějaké bilaterální schůzky a kdyby v jiné země říkají, podívejte se, tak kdo tady jedná, neznamený prezident, no premiér, to se myslím u těch bilaterálních schůzek. Pokud jde o ty zasedání oficiální, tam je vlastně rozhodnuto, je ještě teda to vedlejší forum, které se týká obranného průmyslu, tam možná půjde pan prezident Petr Pavel, netuším. Teď záleží na tom, jak se to tam zvládne. A
12: no ale podle mě můžu vás přerušit na chviličku, no. Protože opravdu pan premiér mluvil osobně o tom, že předseda, tedy prezident, poškozuje Českou republiku. Tak vy myslíte, že má pravdu? Případně čím by prezident poškozoval?
1: Tak musíte se podívat prizmatem priorit vlády. Tahle ta vláda je koaliční a chce, aby se jednoznačně podporovalo to, co tato vláda prosazuje. Na to má každá vláda má právo. A vláda má dojem, teď mluvím o dojmu vlády, že prezident republiky, když je v zahraničí, tak dokonce se vyjadřuje kriticky ke své vlastní vládě, ke své zemi a poukazují na příklady, které se staly v minulosti a nemají důvěru v to, co udělá prezident republiky. No a v tomto ohledu vláda říká, to poškozuje nás, my chceme, aby zněl jenom náš hlas, protože my jsme vláda, my jsme odpovědnost vůči poslanecké sněmovně. Takže to v politice chodí, s tím se nám dělá.
12: A pane Petříčku, poškozuje v tomhle směru tímhle způsobem, jak popisuje Cyril Svoboda prezident Petr Pavel Českou republiku?
13: Nemyslím si, jsme parlamentní demokracie s hlavou státu. Každá ústavní instituce má svoji samostatnost a svoji roli. A já jako chápu, že premiér Babiš by si představoval, že budeme prostě vládní demokracií, kde vláda rozhoduje, vláda jedná, vláda zastupuje, ale tak to prostě naše ústava nefunguje. A nemyslím si, že by prezident republiky v tomto sporu či svojí účastí na summitu NATO Českou republiku nějak poškozoval. Myslím, že to ukazuje spíše to, že prostě potřebujeme stále pracovat na tom, abychom nalezli cestu, jak jako republika, jak jako političtí reprezentanti této republiky se shodnou na těch klíčových otázkách, jako je třeba otázka bezpečnosti naší země.
12: No a jak byste, pane Petříčku, hodnotil ty podmínky, které vláda pro účast Petra Pavla na summitu stanovila? Rozumí prezident i vy tomu, že je v souladu s jejím rozhodnutím, že prezident je členem delegace a ne jejím vedoucím?
13: Myslím, že uvidíme nakonec, o čem a jak rozhodne ústavní soud. Myslím, že může to také být součástí toho nálezu. V tuto chvíli myslím, že se ukazuje, že vláda prostě nechce s prezidentem najít tu dohodu, byť prezident Pavel opakovaně s premiérem Babišem chtěl jednat, nabízel možnost nějakého konstruktivního řešení, tak aby to právě i navenek nevypadalo, že jsme nejsme schopni se dohodnout.
12: No, co říkáte těm podmínkám vy, pane Svobodo, je standardní, aby prezidentova delegace čítala jen 4 lidi a ministr zahraničí určoval, kdo mezi nimi smí být a kdo ne, a že tedy se prezident nezúčastní ani jedné z těch hlavních událostí v roli tedy šéfa delegace, tedy neformální večeře zasedání Severoatlantické rady, a možná, že prezident nakonec bude sedět ve druhé řadě až?
1: Tak samozřejmě to je nešťastné, že také dopadlo, ale pořád musíme ještě vzít do úvahy to, že obě dvě strany mají pozici žalobce a žalovaného u soudu. A to znamená, že také se i chovají jako spory, jako strany, které jsou v zásadním sporu, který teď řeší soud, a každý, kdo vede spor u soudu, tak chce u toho soudu vyhrát a nechce dělat nějaké kroky, které by soud vykládal nějak jinak. Takže musíme se to dívat i tím, že tam jedou teď ve strany, které zároveň mají pozici žalobce a žalovaného. No tak já tady vůbec mě nepřekvapuje, že tady soulad není, vůbec mě to nepřekvapuje. Já teda si myslím, že je to nedůstojné, aby prezident republiky seděl někde v druhé řadě. Doufám, že tomu nedojde, ale to nechme na nich, jak to předvedou.
12: Počkejte, a proč samém. Si myslíte, že by k tomu, jak si, že doufáte, že to nedojde? Tak myslíte si, že prostě si to vyřeší tím, že tam třeba pan prezident nepůjde vůbec, nebo jak by se to vyřešilo?
1: No to netuším. Jenom chci říci, že teď také musíme se na to dívat i jako na pohled z dvou procesních stran. Kdyby ta žaloba tu nebyla a nejeli tam osoby, které jsou v zásadním soudním sporu, kde prezident republiky je žalobce a vláda je žalovaná, tak by to možná vypadalo všechno jinak. Musíme taky vidět i ten politický rozměr.
12: Ano, tak pane Petříčku, myslíte si, že ta role prezidenta, kterou někteří označují za marginalizovanou, tak je daná opravdu tím soudním sporem, jak říká pan Svoboda?
13: Já se omlouvám, já myslím, že už tady opět velkou část toho rozhovoru věnujeme tomu sporu samotnému. A na pozadí toho sporu vlastně úplně zapomínáme na to, o čem ten summit Severoatlantické aliance bude. A vlastně i ty vládní aktéři, místo aby nám představili, co teda bude politika České republiky na tom summitu, jak se chce vypořádat s tím, že prostě, jak říká pan premiér Babiš, dostaneme sodu a kartáč, jaké jsou možnosti třeba využití právě i role prezidenta v tom, abychom tu sodu nedostali. Myslím, že tady bohužel by měly ty strany být schopny se odprostit od toho, že tady probíhá nějaký soudní spor. A soustředit se na to, že tady je prostě podstata toho summitu, podstata toho jednání, kde se bude řešit základní strategické otázky, které mají význam pro alianční bezpečnost, alianční vztahy nebo vztahy uvnitř aliance,
12: rozumím,
13: vztahy s Ukrajinou, a to se prostě bohužel neřeší v České republice dneska.
12: Ale přece jenom zase je to součást toho sporu a tu kompetenční žalobu k ústavnímu soudu podal pan prezident. Proto je to tedy otázka soudního sporu, která narušuje tyhle okolnosti toho samotného summitu.
13: No, já se obávám, ale že ty okolnosti toho summitu byly narušovány už tím, že vlastně vláda odmítla účast prezidenta Pavla a že vlastně se nevedla debata o tom, co je podstata vůbec toho summitu. Tady se vede spor o naše domácí ústavní role, nikoliv o strategickou bezpečnostní debatu, která se vede v alianci. Ta odtrženost je prostě zarážející.
12: Tak teď k tomu, co se skutečně na summitu fakticky bude probírat, tedy mimo jiné výdaje na obranu. Česko patří mezi 3 země, tuším, které jediné nedosahují ani minimální hranice 2%, a premiér Babiš tvrdí, že to bude schopný prezidentu Trumpovi vysvětlit díky, jak říká, skvělým vztahům s americkým prezidentem. Čili jak to bude, pane Svobodo, pan premiér vysvětlovat, a může právě ten jeho, jak pan premiér říká, blízký vztah v tom hrát roli?
1: Tak já samozřejmě netuším, co bude říkat pan premiér, co tam bude a jak bude vysvětlovat a komu bude vysvětlovat českou pozici. To se dovíme až následně, zda se to podaří nebo nepodaří, jak se to podaří. Ale to, že premiér má určitě lepší vztahy s prezidentem Trumpem, to určitě lepší má než prezident republiky, to nepochybně ano, aspoň pokud jde o veřejné výroky. Takže tohleto posuďme až podle výsledku. Teď jenom spekulujeme, tak já doufám, že sami dopadne dobře, že dojde k závěrům, které budou prospěšné pro celou alianci, a hodnoťme potom výsledek. Teď dopředu spekulovat, komu se co podaří, těžko. Ale mě zaráží to, co říká kolega Petříček. Víte, mě zaráží to říct, dejte se, ať se vláda oprostí od té žaloby, ať se to prostí, ale to říká žalobce. No to je těžké, víte, když podáte nějakou žalobu a potom řeknete, oprosti se od toho, jdi od toho pryč, buď velkorysý, no to víme, že v lidském životě je velmi složité.
12: Tak na závěr se zeptám pana Petříčka, jestli ví o tom, jaký program má tedy prezident Petr Pavel, protože například ministr zahraničí vlastně dnes ráno říkal, že netuší, s kým se setká a jaká tam bude vlastně jeho role.
14: Myslím, že pan prezident chce oznámit sám svůj program. Myslím, že má plánované některé bilaterální setkání a určitě tady, myslím, že proběhne plnohodnotná účast prezidenta. Chce přispět k tomu, aby Česká republika byla dobře zastoupena na summitu. Myslím, že tady na rozdíl od pana Svobody si myslím, že by se ústavní činitelé měli být schopni odprostit od svých sporů, pokud jde o zájmy České republiky.
12: Panové, já vám děkuji oběma za tenhle rozhovor, tuhle diskusi. To byl Tomáš Petříček, poradce prezidenta Petra Pavla, a Cyril Svoboda, ředitel diplomatické akademie. Oběma díky. Naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
3: 8 hodin 22,5 minuty, krátký přehled hlavních zpráv. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. Za Česko míří do Ankary premiér Babiš s ministry obrany a zahraničí Zunu a Macinkou a dalším vládním speciálem také prezident Petr Pavel. Babiš neví o žádné koordinaci s Pavlem před summitem NATO, není s ním v kontaktu. Macinka netuší, jaký bude mít hlava státu v Turecku program. A tanker v Ománském zálivu Hormuzském průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár, hlášené oběti nejsou. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi USA a Íránem panuje zvýšené napětí.
12: No, pro váš kompletní přehled teď nabízíme pohled na stránky domácích novin. Deník N přináší článek s názvem Vláda má scénáře, jak si poradit s odchodem expertů na lidská práva. Autoři textu upozorňují, že v reakci na změny, které v uplynulých týdnech prosadila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta, odešlo z vládních lidskoprávních rad zhruba 5 odborníků.
3: Z hnutí ANO i od expertů zaznívá, že řešením situace může být změna statutů vládních rad. Ty definují náplně jejich práce a určují jejich složení. Detaily zatím nejsou známy. Podle informací deníku N se ale zvažuje, že by některé rady měly méně členů. Další možnost je, že by volební období všech členů rad bylo jednotně 4 roky a korespondovalo by s volebním cyklem vlády, tedy se sněmovními volbami.
12: Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková deníku N řekla, že ke změnám statutu docházelo už v minulosti. Podle ní je klíčové zachovat poměr lidí ze státní správy a občanské společnosti tak, aby síly byly vyvážené a hlas občanské společnosti nebyl umlčen a přehlasován.
3: Deník N na závěr článku připomíná, že rady v předchozích letech upravovaly chyby v zákonech o dětském ombudsmanovi, domácím násilí nebo redefinici znásilnění. Podílely se ale také na zákazu fyzických trestů na dětech, řešily změny v trestním zákoníku nebo posílení ochrany obětí předsudečného násilí.
12: Obraťme list. Hospodářské noviny si všímají průzkumu mezi řemeslníky, který v první polovině června provedl server nejřemeslníci.cz. Web, který propojuje nabídku s poptávkou, zajímalo, jaké profese mají nejvyšší výdělky. O kolik za poslední rok řemeslníci zdražili a kolik jich má problém sehnat do firmy zaměstnance.
3: Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že v posledním roce zdražili svou práci více než 2/3 oslovených řemeslníků. Příjmy pokrývačů, klempířů nebo elektrikářů v současnosti převyšují průměrnou mzdu v ekonomice. Jejich hrubé výdělky se podle ankety pohybují nejčastěji v rozmezí od 51 do 70 tisíc korun. Asi 8% řemeslníků pak podle Hospodářských novin uvádí,
15: že jejich průměrné měsíční výdělky přesahují 110 tisíc korun.
12: Samozřejmě klempířů s malým K. I přes nadprůměrné příjmy chybí v oboru lidi. V průzkumu, který citují Hospodářské noviny, uvedla víc než polovina řemeslníků, že má problém najít kvalitního řemeslníka. Řada z nich se s ním potýká dlouhodobě a s tím pak souvisí i fakt, že přes 40% podnikatelů nemá dostatečnou kapacitu a musí proto odmítat zakázky.
15: A ještě krátký pohled do deníku Právo, jehož redaktoři se vypravili do Karlových Varů na festival. Místo na filmy se ale zaměřili na údajnou každoroční festivalovou drahotu.
12: S příjezdem tisíců návštěvníků se pravidelně objevují stížnosti, že restaurace využívají zvýšeného zájmu a během festivalu zdražují. Srovnání Práva však ve vybraných podnicích takový trend letos nepotvrdil.
15: Redaktor Práva porovnal ceny ve stejných restauracích a občerstveních v centru města 19. června a pak během uplynulého festivalového víkendu a zjistil, že z porovnávaných 37 položek se cena nezměnila ani u jedné. A s touhle dobrou zprávou odkládáme pro tuhle chvíli domácí tisk.
12: No, ale kdyby tam přišel třeba 1. května, tak by to vypadalo jinak. Tak, teď máme 8 hodin a 26,5 minuty, jste na vlnách Ranního plusu. Amfiteátr Bludník v zámeckém parku ve Strážnici na Hodonínsku nejspíš čeká kompletní přestavba. Na pódiu se tam při každoročním festivalu setkávají folklorní soubory z celého světa a nejenom oni. Jen letos je sledovalo 30 tisíc lidí. Železobetonová konstrukce podle expertů dosluhuje a do několika let bude potřeba ji nákladně opravit anebo zbourat. Národní ústav lidové kultury na místě plánuje úplně nový amfiteátr zhruba za 200 milionů korun.
17: Největší problém je v tom, že ten stadion má už za sebou půl století. Byl postavený v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak ne.

0: této stavby.
1: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
0: Vzhled se v zásadě nezmění. Trošku chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně. To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
1: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
0: Můžeme se do ní pustit teprve chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené, aby jsme se do toho mohli pustit. Potom už to bude prostě otázka 2-3 let zbourat, postavit nové.
1: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
2: Musíme něco udělat s amfiteátrem, který se jmenuje Bludník. A co se stane? Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionů korun. Protože podpora lidového umění a folkloru je pro mě a pro naši vládu priorita.
1: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: V 8 hodin 30 minut jsou na řadě zprávy, které dnes připravuje Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
5: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vládní delegace tak podle něj neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Kancelář prezidenta už uvedla, že Pavel svůj program představí ještě před odletem, teď dopoledne. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisu republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. V Iránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šíitského islámu. Večer pak Chamenejího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. Tady je čerstvá doprava v Ranním plusu. Na D1 směrem z Přerova na Brno se za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru po požáru kamionu projíždí už levým pruhem. Kolona z 257. kilometru je teď asi na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás zdrží 20 minut. Pomalu se před letištěm jede taky směrem z Prahy, od Evropské to na 15:15. Na východní části Pražského okruhu čekejte kolony v obou směrech. Směrem na Lanový most je kolona od Novopatské k Průmyslové ulici. Ve směru na D10 se popojíždí už ze Štěrboholské spojky. Od Štěrbohol až do Novopatské před omezení v Kbelské ulici. Zdržení obou směrně 35 až 40 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici k Ořechu. Celý ten úsek pojedete až 40 minut. Dobře dojeďte. Úterý bude oblačné až zatažené, teď ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasné. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 18, na Šumavě naměří až 22 stupňů.

0: stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: 9:03 vám dobré ráno a dobrý poslech přejí Tomáš Pavlíček a Renata Kropáčková. Palestinské hnutí Hamas rozpouští svůj vládní orgán v pásmu Gazy. Podle agentury AFP to označuje za krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru. Právě s tím totiž počítá mírový plán, se kterým Hamas i Izrael souhlasili v loňském roce a který oficiálně ukončil boje vedené od roku 2023. Nevyřešená ale dál zůstává třeba otázka odzbrojení, které islamistické hnutí odmítá. My to teď probereme s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Sledujeme podle vás aspoň náznak toho, že by se Hamas skutečně do budoucna mohlo vzdát vlády nad pásmem Gazy?
3: Tak náznak svým způsobem je to určitě, ale je to prostě velice komplikované, protože těch podmínek, které má splnit Hamas, je celá řada, jsou ale i podmínky, které má splnit také Izrael a neplní je. A teďka jde o to, jaká bude vlastně posloupnost těch kroků na obou stranách. Hamas, když jste zmínila to odzbrojení, neříká, že se nikdy neodzbrojí, ale třeba říká, komu by ty zbraně vlastně měl odevzdat a že by to měl být ten vládní výbor. Takže je tam jasná snaha Hamásu samozřejmě odzbrojení oddalovat, ale zároveň musíme si uvědomit, že je i pod tlakem těch blízkovýchodních aktérů, kteří to příměří dojednali, kteří jsou jakýmsi jeho garantem, což je zejména Egypt, ale také Katar a Turecko.
2: Je tedy to rozpuštění vládního orgánu možné považovat za pouze symbolický krok, jak řekl tamním médiím nejmenovaný izraelský představitel?
3: Nemyslím si. Prostě ano, je jasné, že Izrael to bude vždy zpochybňovat, protože Hamas mimo jiné také řekl, že je to krok, který má odhalit, jak oni řekli, výmluvy a záminky, zbavit Izrael výmluv a záminek k porušování toho mírového plánu ze strany židovského státu. My samozřejmě nevíme, co přijde. Obecně uspořádání v Gaze má na starost takzvaná Rada míru, kterou loni ustavil americký prezident Donald Trump. V jejím čele je Nikolaj Mladenov, bulharský diplomat. A ta Rada míru řekla, že důležitější než sliby jsou činy, takže skutečně jde o to, co teď bude dále následovat, do jaké míry to, že Hamas formál rozpustil tuto vládu a řekl, že vlastně ti její činitelé, úředníci, ale dál budou muset vykonávat správu Gazy, než přijde ten nový, ten překlenovací národní výbor pro správu Gazy, tak jestli k tomu dojde, to my vlastně nevíme. Jinými slovy, to včerejší rozhodnutí Hamásu automaticky neznamená nějaký posun dál, nicméně bez tohoto kroku by ten posun vlastně možný vůbec nebyl.
2: No a jaké fázi je teď vlastně správní a vládní přechod k tomu Národnímu výboru pro správu pásma Gazy, jak jste o něm mluvil? Kdo teď v té palestinské oblasti reálně vládne?
3: No tak musíme si uvědomit, že Gaza, tedy pruh území orientovaný od severu na jih, je rozdělený na dvě části. Když začalo příměří, tak Izrael ovládal 53% východní polovinu Gazy, řekněme. Nedávno premiér izraelský Netanyahu řekl, že cílem je zabrat 70% Gazy. Jinými slovy, Izrael dále a dále zabírá území a stlačuje vlastně tu oblast Gazy, kterou obývá naprostá většina Palestinců. Což Palestinci říkají, je jasné porušování příměří prostě ze strany Izraele. Od příměří loni v říjnu bylo také pozabíjeno, ale i povražděno Izraelem přes 1000 Palestinců, z toho stovky civilistů. V západní, řekněme, části Gazy dále vládne Hamas, o tom se teď bavíme, který samozřejmě utužuje svoji vládu, slyšíme neustále o popravách skutečných i možná domnělých kolaborantů. Prostě to, co mělo osvobodit Palestince, ta válka, říkalo se, bude svržen, zničen Hamas, tak se nestalo. Naopak Hamas vlastně využil toho válečného stavu a ta jeho diktatura, řekněme, pokračuje dál, ale jenom na necelé půlce území. Zbytek naplno okupuje izraelská armáda.
2: Obě strany právě se pravidelně obvinují také z porušování toho příměří. Jaká teď v oblasti vládne humanitární situace, co víme o životě běžných lidí?
3: No tak ten mechanismus, ten mírový plán, řekněme, měl stanovit jasně i třeba přísun humanitární pomoci do Gazy, to všechno vlastně kontroluje Izrael. Izrael má pod palcem i přesun zboží, ale také lidí třeba mezi Egyptem a pásmem Gazy, i to kontroluje Izrael na dálku. Jsou samozřejmě zase stížnosti, a to nejen ze strany Palestinců, ale i humanitárních organizací nadnárodních, které prostě říkají, že ten přísun potravin a humanitárního materiálu není takový, jaký byl stanoven. Izrael argumentuje, že prostě žádný hladomor už v Gaze v tuto chvíli nehrozí. Takže je jasné, že pokud vidíme 2 miliony lidí v Gaze z velké části žijící pořád v nouzových přístřeších, táborech a tak dále, čteme zprávy humanitárních organizací o riziku vypuknutí nakažlivých chorob, epidemií v těch táborech a tak dále, tak to rozhodně je daleko horší, než to bylo před válkou. A to se bavíme jenom o té humanitární, zdravotní, tedy stránce věci, na kterou se ptáte.
2: Tolik Přetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
4: A tento rozhovor dozněl 9:09. Za poradce zaplatil letos úřad vlády 1 700 000 korun. Nejvyšší částku dostala poradkyně premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO pro svobodu projevu Natálie Vachatová. Úřad jí vyplatil 370 000 korun, konkrétně bere 1150 korun za hodinu. Zjistil investigativní tým Radiožurnálu podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Podrobnosti teď přidá ve studiu Kristýna Šopfová z investigativního týmu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak za co Vachatová tu odměnu dostala?
5: Na úvod je možná nutné říct, že dosud žádný premiér poradce pro svobodu slova neměl. Za co přesně odměnu dostala, není ale úplně jasné. Vachatová nám řekla, že pomáhá s přípravou zákonů a zpracováním evropské legislativy do českých předpisů. Zmínila třeba nařízení o digitálních službách. Napřímo jí ale úkoluje i premiér.
6: Máte tu i další věci, které zasahují, ať už přímo nebo nepřímo, do svobody projevu v České republice a v těchto oblastech. Se mu snažím radit, plus tedy mám ještě úkoly, kterými jsem přímo pověřená premiérem, ale nejsem si úplně jistá, zda o nich mohu mluvit.
5: Pověření podle svých slov dostala třeba v souvislosti s přípravou zákona, podle kterého by měly neziskové organizace povinně hlásit své zahraniční vazby a další interní údaje pod hrozbou milionových pokut. Server Seznam zprávy zapojení Vachatové odhalil z digitální stopy, kterou v dokumentu ze svého počítače zanechala. Vachatová ale trvá na tom, že dělala jen korekce návrhů, které jí dal poslanec Jindřich Reichl z PRO. Vachatová do konce loňského roku působila jako analytička v neziskové společnosti pro obranu svobody projevu, ve které kritizovala média i boj proti dezinformacím. Média nedávno upozornila i na to, že v minulosti byla také aktivní na Facebooku, konkrétně ve skupině Přátelé Ruska v České republice. Její vazby na Rusko také řešila sněmovní stálá komise pro činnost BIS kvůli biznesu jejího bratra v Rusku. Bezpečnostní riziko ale komise nezjistila.
4: No tak v tomhle případě, pokud vám neřekla, co tam přesně dělá, tak to zase využila své svobody neprojevu. No ale co další poradci premiéra, kolik zaplatil úřad vlády jim?
5: Po Vachatové dostala nejvíc hlavní manažerka Hnutí ANO a právnička Michaela Pobořilová, která spolupracuje s Babišem už 8 let. Její odměna byla 313 000 korun. Babišovi radí se zákony a připravuje podklady na vládu. Vliv má ale také na personálie ve státních firmách, protože je členkou výboru pro personál. Nominace. Pobořilová ale na dotazy nereagovala. Zhruba 250 000 pak vyplatil úřad ekonomovi Jaroslavu Ungermanovi, který je klíčovým Babišovým spolupracovníkem v ekonomických a sociálních otázkách. Ani ten ale nechtěl přiblížit, v čem přesně premiérovi radí. Naopak pneumolog Jiří Votruba, kterému naslouchá premiér ve zdravotnictví, ten nám řekl, že řeší s premiérem onkologickou prevenci, objíždí s ním nemocnice a připomínkuje zákony, které mají vliv na zdraví populace, třeba z hlediska hygieny. Jeho půlroční odměna byla bezmála 163 000 korun. Ostatní poradci dostali potom méně než 100 000 korun. Výše odměn nám, jak už zaznělo, poskytl úřad vlády na základě informačního zákona.
4: A vysvětlil právě úřad vlády, za co poradci peníze dostali?
5: To je právě to. Ohledně konkrétních úkolů poradců nechtěla zacházet do detailů ani mluvčí Karla Mráčková.
7: Jedná se obvykle o odborná stanoviska, analýzy a přípravy a případně plní další úkoly.
5: Premiérovi radí 11 lidí, což je stejně, jako měla loni vláda Petra Fialy. Často už jsou to osoby, se kterými Babiš spolupracoval už dříve, někteří navíc pracují pro ANO a honorář proto nemají. Celkové výdaje za poradenství jsou podobné jako za Fialovy vlády. Za první polovinu loňského roku to bylo asi 1,5 milionu korun, v posledním půlroce Fialovy vlády to byly 2 miliony. A víc informací najdete na webu irozhlas.cz.
4: No, přišla nám to tady představitel Kristýna Šopfová z investigativního týmu. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: 8 hodin 43 minuty vám představíme nejnovější události na politické scéně doma i v zahraničí. Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do Ankary řekl, že se zúčastní dnešní večeře lídrů na aliančním summitu. Vláda na ni delegovala premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Babiš před dnešním odletem řekl, že neví o žádné koordinaci s Pavlem před summitem, není s ním v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka také netuší, jaký bude mít hlava státu v Turecku program. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek z NATO dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit v Ankaře to řekl premiér Babiš. Samsung ve svém druhém čtvrtletí podle předběžných údajů zvýšil provozní zisk 19krát na rekordních 89,5 bilionů wonů. Pohání ho zájem o umělou inteligenci. A ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127 let staré vraždě v Polné na Jihlavsku, za kterou byl odsouzený Leopold Hilsner. Podnět ke stížnosti dal advokát Lubomír Miller.
4: Ale my tušíme, vlastně dokonce víme, co píší zahraniční média. Teď vám z toho přineseme počet. Bruselský server Politico informuje o nově zveřejněném obvinění vůči demokratickému kandidátovi do Senátu za stát Maine, Grahamu Platnerovi. Ten měl v roce 2021 sexuálně napadnout svou tehdejší partnerku. Sám Platner ale všechno obvinění odmítá a označuje je za nepravdivá.
2: Podle výpovědi ex-partnerky přišel opilý Platner do jejího domu, nereagoval na její opakované odmítání a donutili k sexuálnímu styku. Žena incident na policii nenahlásila kvůli šoku a obavě z případných následků. O události ale podle politika v následujících letech opakovaně mluvila se svou terapeutkou, bývalým partnerem i několika dalšími lidmi.
4: Platner už prostřednictvím svého volebního štábu veškerá obvinění důrazně odmítl. Ve svém prohlášení uvedl, že nikdy nikoho k sexu nenutil a podle jeho slov jde o koordinovanou snahu poškodit jeho kampaň krátce před důležitým volbami. Podobná obvinění pak označil za součást politicky motivovaných útoků ze strany jeho odpůrců.
2: Případ ale přichází jen několik týdnů poté, co se v médiích objevila svědectví několika dalších žen, které právě Platnera obvinili z nevhodného nebo hrubého chování.
4: Graham Platner letos zvítězil v demokratických primárkách a v nadcházejících volbách se má utkat s republikánskou senátorkou Susan Collinsovou. Nová obvinění tak mohou výrazně ovlivnit jednu z nejsledovanějších kampaní ve Spojených státech, dodává server Politico.
2: Britská veřejnoprávní BBC si všímá prohlášení lídra britské strany Reform UK Nigela Farage, který odmítá obvinění, že porušil pravidla pro oznamování finančních výhod poslanců. S obviněním před časem přišel deník The Sunday Times, podle kterého Farage před svým zvolením do parlamentu využíval podporu svého dlouholetého spolupracovníka George Cotrella, aniž by ji následně uvedl v registr zájmu.
4: A Cotrell podle deníku financoval mimo jiné pracovníky zajišťující Farageovu osobní bezpečnost a nebo správu jeho sociálních sítí během předvolební kampaně. Farage měl taky využívat nemovitost poblíž Buckinghamského paláce, kterou si jeho spojenec pronajímal. Podle britských parlamentních pravidel přitom musí nově zvolení poslanci přiznat všechny finanční zájmy i nepeněžní výhody, které obdrželi během 12 měsíců před svým zvolením.
2: Farage, který všechna obvinění odmítá, ve svém prohlášení uvedl, že zvažuje právní kroky proti listu Sunday Times a celou kauzu označil za snahu politického establishmentu poškodit jeho stranu.
4: BBC dodává, že nejde o první případ, kdy se Farageovo financování dostává pod drobnohled. Britský parlament totiž už v minulosti zahájil šetření kvůli darů v hodnotě 5 milionů liber od významného sponzora strany Reform UK. A s tímhle konstatováním už zahraniční noviny v tuhle chvíli chvíli odkládáme.
2: A 8:45 vyrážíme v Ranním plusu na tábor. Poslat děti na letní tábor nemusí být úplně levná záležitost, jak se i letos mohli přesvědčit někteří rodiče. Zatímco ceny nekomerčních táborů zůstaly zhruba stejné jako loni, ty komerční zdražily meziročně asi o 5%. Částky za ně se pohybují od 8 do 10 tisíc korun. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže a my teď máme ve vysílání jejího předsedu Aleše Sedláčka. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Na úvod, mohli bychom upřesnit ten rozdíl mezi komerčním a nekomerčním táborem? Je tam v pořadateli?
7: Komerční tábor zpravidla pořádá cestovní kancelář nebo nějaká agentura a ten tábor je zpravidla organizovaný s vyšším zázemím, s vyšším stupněm zázemí, to znamená většinou je tam nějaká ubikace, je tam zajištěný placený personál, většinou jsou tam placení kuchaři, kuchařky. Zkrátka je to tábor, který se blíží třeba tomu, když jdou děti někam s rodiči. Oproti tomu ty tábory nekomerční jsou tábory organizované například organizacemi dětí a mládeže nebo domy dětí a mládeže. Jsou to tábory většinou s nižším standardem, kde se vyskytují dobrovolníci, kteří třeba s dětmi celoročně pracují, což opět zase ty tábory zlevňuje.
2: Proč letní tábory zdražují a tedy proč ty komerční? Zvedají se náklady na energie, na dopravu, případně na personál, to těm nekomerčním ne?
7: Tím nekomerčním se ty náklady zvedají také, ale protože tam ty lidé pracují zdarma, tak se to nepromítá tolik. Takže když se podíváte, tak byl nějaký drobný růst mest, byl růst paliv. Zase na těch táborech, které jsou jednodušší, tak máte paliva méně. Není tam třeba zásobování každý den, nebo třeba doprava se odehrává hromadně vlakem a nemusíte hradit autobus, který na tábory. To znamená, to jsou věci, na kterých se nechá ušetřit a potom se to může projevit i v ceně tábora.
2: Mění se tím pádem také zájem o tábory, přibývá třeba rodičů, kteří už si prostě nemohou dovolit poslat děti na tábor?
7: Ne, zatím se podle našeho zjištění tyto skutečnosti do zájmu o určité typy táborů nepromítá. My si to vysvětleme tím, že pořád ještě jsou tábory u nás nejlevnějším způsobem, jak děti mohou v létě někam odcestovat a něco zažít. A je to také tím, že máme docela propracovaný systém podpory rodičů, ať už je to od zdravotních pojišťoven, odborových organizací, nadační příspěvky. Zkrátka obce se někde podílejí na podpoře svých občanů. Aktivní města, systém, kdy rodiče mohou žádat, aby děti měly příspěvek na tábor. Čili existuje tady poměrně velký společenský zájem na tom, aby děti se mohly letních táborů účastnit a je to považováno za něco, co těm dětem může pomoct, jak co se fyzického zdraví týká, tak co se týká duševního zdraví.
2: Jak moc o téhleté podpoře rodiče, které by na ní mohly dosáhnout, vědí, kolik vlastně mohou získat, jestli můžete uvést třeba nějaký příklad.
7: Je to různé. V některých městech poskytují třeba až 1500 korun na tábor. Ty nadační příspěvky se pohybují okolo 1000 korun na tábor. U odborových organizací to může být třeba ještě o něco více. Zaměstnavatelé v rámci benefitů mohou zaplatit až třeba celou cenu tábora, kdy tábor je oprávněným nákladem v zaměstnaneckém benefitu. Čili ten rozptyl je poměrně značný, jak když si vezmete, že ta cena toho tábora levnějšího je třeba někde okolo 3,5 tisíc korun, tak poskládáním takovýchto příspěvků může dojít k úhradě až podstatné částky, ne-li celé.
2: Jaká je teď obsazenost letních táborů? Je možné ještě v průběhu prázdnin sehnat volná místa?
7: Pravidla to možné, ale až na ty srpnové termíny. Ty červencové termíny jsou žádanější a proto se i víc táborů odehrává v červenci. Nějaká volná místa na srpen se ještě najít dají, ale samozřejmě musí se hledat.
2: Ještě na závěr mi řekněte, jaké jsou trendy v tématech, které třeba tábory nabízejí, protože se většinou hraje třeba nějaká celotáborová hra, anebo je to nějak tematicky zaměřené, jsou různé tábory taneční, nejenom ty třeba skautské nebo klasické, ale prostě tematicky, co vede?
7: Já si myslím, že tady je zajímavé, že ono je to vlastně jako pořád stejné. Že i když někde uslyšíme nějakou reklamu, že teď je nějaký trend takový, tak když se na to podíváte potom z vrchu a vidíte to někde nebo máte srovnání s těmi minulými lety, tak ono je to pořád podobné. Máme tady takový ten segment těch táborů kulturní, kde se rozvíjí pohyb, kde se rozvíjí divadlo, tábory vzdělávací, kde se rozvíjí jazyky, kde se rozvíjí technické dovednosti, ale úplně to gro máme těch úplně obyčejných táborů na hezké lidském místě, v přírodě, kde se hraje nějaká celotáborová hra, kde se podporuje dobrodružství, kde se podporuje spolupráce a přátelství a není to potřeba balit do žádných velkých motivací, protože je to prostředí, kam se ty děti zkrátka těší.
2: Tolik předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Děkuji vám, naslyšenou.
7: Díky taky, naschledanou.
2: A my v této tématice ještě pokračujeme. Hádky rodičů, první lásky, strach z táborů a soustředění nebo prostě nuda. To jsou některé z obav, které děti a dospívající mají v létě. I během prázdnin se proto obracejí s žádostmi o pomoc na odborníky a o tom budeme více mluvit s Michalem Forstem z domácí redakce. Dobrý den.
8: Dobrý den. O prázdninách odpadá stres ze školy, špatných známek nebo šikany. Stále ale na prvním místě děti nejčastěji řeší psychickou nepohodu, úzkosti, deprese a sebepoškozování, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
9: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kdy děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené s rodičem rozvedeným, na kterého třeba nejsou tolik zvyklí a najednou s ním mají trávit vlastně více času, než obvykle v průběhu toho roku školního.
8: I o prázdninách se ale děti na odborníky obracejí zhruba stejně často jako ve školním roce. Denně řeší Linka bezpečí asi 500 hovorů, e-mailů a zpráv.
2: Děti tráví přece jenom víc času doma o prázdninách. Řeší třeba taky častěji hádky s rodiči?
8: Ano, to je jedno z velkých témat, které je často trápí, potvrzuje Píšová z Linky bezpečí.
9: Je takový pocit, že vlastně se odjede na dovolenou a ta rodina se bude mít skvěle, že si to strašně užije a najednou třeba vyplavou různé jako konfliktní situace, kdy místo toho, aby si to ta rodina užívala, tak s tu dovolenou tak nějak jako prohádá. V podstatě chtěli by si ty prázdniny užít a místo toho zažívají vlastně obavy třeba o vztah rodičů nebo pocit, že vlastně se chtějí vrátit a už tam s nima nebýt.
8: Kromě toho samozřejmě některé děti řeší i nudu nebo samotu, protože nemají o prázdninách třeba tolik programu nebo jim chybí běžný režim.
2: My jsme před chvílí mluvili o tom, jak děti jezdí na různé tábory nebo soustředění. Podle dat České rady dětí a mládeže jich každý rok vyrazí na tyto akce asi 300 tisíc. Jak připravit děti na tábor, na soustředění, prostě tam, kde jsou bez rodičů?
8: Domluvit například, jak často být s dítětem v kontaktu, posílat pohledy nebo třeba na tábor zavolat. A to obzvlášť, pokud je dítě introvertní nebo má z odloučení úzkost. Odjíždět by taky vždy měly děti dobře poučené o intimitě, upozorňuje klinická psycholožka Zora Dušková z dětského krizového centra.
10: Poučené dítě je ochráněné dítě. Pokud rodiče učí děti o těžkých momentech, které děti mohou zažít komunikovat, tak výrazně zvyšují šanci, že se jim to dítě svěří, pokud se mu něco nepříjemného přihodí.
8: Připomíná ale, že sexuální násilí na dětech páchá nejčastěji někdo z blízkého okolí. Dušková proto apeluje na rodiče, aby věděli, komu své dítě svěřují. A to i v rodině a mezi známými.
2: Na co dalšího by měli rodiče o prázdninách ještě dávat pozor?
8: Dobré je taky vědět, kolik času a jak tráví děti na internetu, upozorňuje Dušková. Velkým tématem je taky pornografie, ke které se děti v kyberprostoru velmi jednoduše dostanou a měli by na takovou situaci být připravené. S nepříjemným zážitkem se kromě rodičů můžou svěřit třeba kamarádům nebo i vedoucímu na táboře nebo soustředění. Ti dokážou poradit, co dál.
2: Tolik Michal Forst z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
8: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
4: No a teď máme zajímavost. Nakonec hodiny bolivější věci a ochránci zvířat slaví velký úspěch. Poprvé v historii země se jim totiž podařilo do divočiny úspěšně vypustit v zajetí chovaného jaguára. Samice jménem jaguára, no to není zase tak invenční, to jako kdyby se kočce říkalo kočka s velkým K. No ale tato samice předtím strávila v zajetí 2 roky. Její příběh ale vyvolává pochyby i mezi komunitou ochranářů. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
4: Tak jak se na záchranu stanici mladá samička vůbec dostala?
11: Ono to tehdy 8měsíční osiřelé mládě se právě k záchranářům dostalo uprostřed sezóny lesních požárů. To bylo v létě 2024. Šlo to vůbec o nejničivější takové období v historii země. Plameny tehdy spálily na 10% celého bolivijského území. Jejím přechodným domovem se pak stala asi tisícihektarová rezervace Ambueary v centrální části země. Tamní pracovníci sice mají už bohatou zkušenost se záchranou opic, ptáků i jaguárů. Biolog Ivan Marquez ale pro deník Guardian řekl, že ta malá jaguara změnila historii ochrany jejího druhu, a to nejen pro samotnou záchranou stanici, ale i pro celou Bolívii.
4: No a jak se tedy dařila péče o mladou kočkovitou želmu?
11: Ta malá jaguara se na tu stanici dostala zdravá, během vyrůstání si zachovala přirozený respekt z lidí a dokonce se sama naučila lovit menší kořist. Její ochránci si ji taky příležitostně přikrmovali mršinami zvířat, která srazila auta u přilehlé cesty. V průběhu času navíc začala jevit i znaky zdravého pohlavního dospívání. Začala se totiž zajímat i o jaguáří samce, kteří do té rezervace měli volný přístup. V přímém kontaktu s nimi byla podle ochránců víc než 600 krát. Klíčové bylo taky vybudování umělého jaguářího jezírka, i to pak výrazně pomohlo k jejímu zdravému vývoji. Takhle to popsali její pečovatelé na sociálních sítích.
12: Nejdřív nový prostor pozorovala s opatrností a neodvažovala se ho příliš prozkoumávat, ale postupně zvědavost zvítězila nad strachem a začaly je vést její přirozené instinkty. Dnes se pohybuje s větší jistotou, s lehkostí prozkoumává vodu a nadále posiluje dovednosti, které bude potřebovat k samostatnému životu. Každý krok, každý objev a každý pokrok je krokem kupředu. Každý pokrok je přibližuje o kousek blíž k návratu do volné přírody.
11: No, byla řeč o vodě a ta je taky vedle toho hustého porostu pro jaguáry životně důležitá. V řekách nebo močálech taky loví, například kajmany, kapibary, někdy i anakondy. Ta stavba byla tak pro zdravý vývoj zvířete klíčová, ale ochranářům taky udělala, řekněme, čáru přes rozpočet. Stále je v přepočtu víc než 1,5 milionu korun.
4: Takový pěkný jaguáří bazének, ale zase se to vyplatilo. Ale kolik stála ta kompletní péče o osiřelou jaguárku?
11: Její pečovatelé tuhle tu cenu vyčíslili na v přepočtu asi 2,5 milionu korun. Do té částky je započítaná i její cesta letadlem a lodí do jejího konečného bydliště v Národním parku Noel Camp Mercado na východě Bolívie. Právě ta vysoká cena budí rozpaky u některých ochránců a biologů. Například podle výzkumníka Damiana Rumize by bylo efektivnější například vzdělávat strážce národních parků anebo studovat prostředí pomocí fotopastí. Podle ochranářů z Intivara Yasi se ale podstatná část investic ještě vrátí.
4: No to ještě ani nevědí, kolik stojí třeba medvědárium tady v pražské zoo, které se teď staví. Tak tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Jirko, děkuji a naslyšenou.
11: Hezké ráno.
2: I v 9 hodin vám dělá společnost Ranní Plus v úterý 7. července a jeho dva moderátoři Renata Kropáčková
4: a Tomáš Pavlíček.
1: Český rozhlas Plus.
4: Kostce, o čem bude řeč v téhle půlhodině, může politickou mapu ve Francii překreslit soud s Marine Le Penovou.
2: Začíná dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. Je o ně zájem?
4: A jaký biznis je filmový festival v Karlových Varech?
2: Biznisem Ondřeje Látala jsou dnes dopoledne zprávy.
0: A přeju hezký den. Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary. Z kabelského letiště odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra pak jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
13: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
0: Česko je jednou ze tří zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek vydávat alespoň 2% hrubého domácího produktu na obranu. Na summitu NATO v turecké Ankaře se dnes prezident Petr Pavel plánuje zúčastnit neformální večeře lídrů členů aliančních zemí. Řekl to před odletem s tím, že večeři organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
14: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
0: O účasti prezidenta na summitu v předběžném opatření rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO se ale Pavla snažil přesvědčit, aby na setkání světových lídrů nejezdil. Poslanci se vracejí k debatě o znovu zavedení EET. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace nebo řemeslníci. Z vlastní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Opozice návrh kritizuje. Třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy elektronické evidence tržeb zpochybňuje.
15: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje ta vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné anebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
16: Le fonctionnement démocratique de notre pays.
17: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: V Radním plusu k tomu chystáme další podrobnosti, uslyšíte je chvíli po zprávách. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. Na lodi potom začalo hořet. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Iránská státní televize uvedla, že na tanker, který vezl zemní plyn z Kataru, zaútočil Teherán. Udělal to potom, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje ale tuto informaci nepotvrdili. Tady jsou další dopravní informace na plusu. Na D1 směrem z Přerova na Brno se za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru projíždí po požáru kamionu levým pruhem. Kolona z 256. kilometru vás teď zdrží 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vám zabere asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště ještě po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici k Ořechu. Celý úsek pojedete až 40 minut. Na východní části Pražského okruhu čekejte taky kolony, a to v obou směrech. Směrem na Lanový most je kolona od Novopatské k Průmyslové ulici na půl hodiny. Ve směru na D10 se po pojíždí od Průmyslové do Novopatské ulice před Kbelskou. Je to tam taky až na 40 minut. Pomalu pojedete na jižní spojce ve směru na Smíchov. Auta se zastavují u sjezdu do Vídeňské ulice. Po pojíždí se až do Strakonické ke Dvoreckému mostu, kde se v omezení jezdí jenom jedním pruhem, zdržení 25 minut. A silný provoz je teď dopoledne taky na magistrále směrem od D1 do centra v Prahy. Zastavíte se za sjezdem na Pankrác a za Nuselský most pojedete 20 až 25 minut. Dobře dojďte. Dnes bude oblačno, je zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností taky bouřky. Teploty přes den 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: 7 minut po 9. hodině vám dobrý poslech přejí ještě jednou Renata Kropáčková a Tomáš Pavlíček. Zákaz kandidovat do veřejných funkcí 4 roky za mřížemi nebo domácí vězení s elektronickým náramkem. To vše hrozí nacionalistické političce Marine Le Penové, která dnes se stane před odvolacím soudem v Paříži. Verdikt v kauze zneužívání peněz určených na europoslanecké asistenty bude mít zásadní dopad na prezidentské volby, které se ve Francii uskuteční příští rok v dubnu. Le Penová o prezidentský mandát 3x neúspěšně usilovala a počítala, že se opět o to pokusí. Já teď ve vysílání zdravím analytika Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktora Daňka. Vítej, dobré ráno.
18: Hezké ráno.
2: S jakou pozorností Francouzi sledují tuto kauzu? Připomeň stručně, o co přesně v ní vlastně jde.
18: No samozřejmě s obrovskou, vlastně od loňského jara je to obrovská kauza. Marine Le Penová se snažila vlastně to, co bylo stíháním, vyložit jako politickou kampaň proti její osobě, jako snahu zneužít justici, aby se právě nemohla účastnit veřejných funkcí. V té kauze jde o to, že ona byla hlavou, řekněme, takového schématu, který vyváděl peníze z Evropského parlamentu na financování národní politické kampaně, což je zakázané. Europoslanci mají poměrně štědrý přístup k penězům na vlastní podporu v poslanecké činnosti v rámci evropské politiky, ale ona činila to, že tyto peníze nevyužívala na evropskou politiku, ale na domácí kampaň, což je tedy v příkrém rozporu. Šlo v přepočtu víc než 120 milionů korun, tedy opravdu velká částka, a tyto peníze de facto defraudovala podle francouzské justice, ale ona to samozřejmě vidí jinak. Takže to, jak to odvolací řízení dnes dopadne, to bude opravdu definiční moment pro budoucnost francouzské politiky.
2: Podle toho, co jí hrozí, je zřejmé, že jsou politické dny Marine Le Penové sečteny. Smiřuje se s tím, že se patrně nestane první ženou v Elizejském paláci, jak o tom snila?
18: Ona o tom sama tak mluví. Říká, že pokud by měla odejít s jakýmkoliv trestem, pokud nevyjde z toho řízení osvobozena, nebo pokud nebude tady veškeré obvinění z ní sňato, tak že nebude nadále kandidovat, a v tom případě by se kandidátem v prezidentských volbách stal korunní princ národního sdružení.
2: Jordan Bardella.
18: Přesně tak, Jordan Bardella, a tím pádem právě proto o tom mluvím jako o definičním momentu, ale opravdu těžko předvídat, jak to nakonec všechno dopadne. Ten příběh je opravdu velice spletitý.
2: Je jasné, už když prezidentské volby se vlastně konají až příští rok v dubnu za 9 měsíců, tak jsou předmětem debat už teď, že jedno z těch míst postupujících do druhého kola připadne kandidátovi pravicového národního sdružení?
18: No, jasné, do dubna se může stát ještě lecos, ale zatím v průzkumech veřejného mínění Jordan Bardella dosti jasně vede. S kolem 35% hlasů zatím v těch průzkumech získává dosti stabilně, s velkým náskokem za kýmkoliv dalším. A i kdyby to byla Marine Le Penová, tak by to asi dopadlo velice podobně. Takže ta šance, že by kandidát národního sdružení mohl opět být vítězem prvního kola nebo dostat se do druhého kola, ta je dost vysoká. Otázka, jak bude vypadat to druhé kolo, zda se do druhého kola dostane například někdo z toho umírněného středu a zda se zopakuje něco podobného, jako jsme viděli v těch předchozích dvou obdobích s Emmanuelem Macronem, kdy se z té kampaně ve druhém kole stane vlastně všichni proti Marine Le Penové nebo všichni proti Jordanu Bardellovi případně, anebo zda se tam dostane případně třeba Jean-Luc Mélenchon, což je také možnost, také poměrně vysoko favorizovaný v průzkumech, tedy kandidát krajní levice, a v tom případě opravdu těžké předvídat, jak by se zachovali středoví voliči, kdyby si měli vybrat mezi dvěma extrémy.
2: Je na evropské úrovni, Viktore, už nyní znát, že se ve Francii čeká výměna na nejvyšším postu, že Emmanuel Macron už lidově řečeno stříhá metr, že už teď nemůže kandidovat. Neoslabuje to jeho pozici mezi evropskými lídry nebo třeba u šéfky Evropské komise?
18: Já bych řekl, že paradoxně to jeho pozici posiluje, protože celkem zjevně se Evropská unie, členské státy, Evropská komise snaží
3: dotlačit tu důležitou klíčovou agendu tak, aby byla dojednána a schválená ještě ideálně před koncem roku, včetně třeba víceletého evropského rozpočtu, anebo alespoň do dubna, do května, protože je tady právě ta nejistota, kdo stane v Elizejském paláci následně, zda to nebude právě někdo z těch dvou extrémů, z krajní levice nebo z krajní pravice, a to by mohlo znamenat dost velké potíže pro Evropskou unii, pro její usnášení schopnost, zejména v těch otázkách jednomyslnosti, zejména ve vztahu třeba k Rusku nebo k víceletému finančnímu rámci. Takže naopak bych řekl, že Emmanuel Macron je teď na koni, protože s ním ostatní státy chtějí spolupracovat, dokud je ještě jistota toho, že je ve Francii lídrem někdo, s kým se dá jednat.
2: Tolik analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji moc, měj se hezky, naslyšeno.
3: Díky, hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus, i teď 3 minuty před 9:45. Každý den vyrážejí evakuační týmy ukrajinských dobrovolníků a zvláštních policejních oddílů Bílí andělé evakuovat civilisty ze zón válečného konfliktu v Donbasu. S nasazením vlastního života zachraňují životy jiných. Do Družkivky v Doněcké oblasti Ukrajiny se k ním vydal i náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
19: Не, не будемо заїжджати на 33-й дом.
20: S neunavným a nebojácným ukrajinským dobrovolníkem Vladem Jožikovem začínáme naši cestu pro obyvatele ostřelované Družkivky v nedalekém Kramatorsku, kde máme sraz se zvláštní policejní jednotkou Bílých andělů.
21: My znamenáme.
20: S některými z nich se známe už od dob evakuace civilistů z Avdijivky a dalších měst Doněcké oblasti. Je to sehraný tým profesionálů, který nás se zbraněmi a druhým pancéřovaným autem doprovodí do Družkivky. Obléct neprůstřelné vesty, zkontrolovat zbraně. Čtyřproudovka do Družkivky. Sítě proti FPV dronům chrání pouze 2 pruhy ze 4, a to v opačném směru, než právě jedeme. Míjíme ohořelé vraky vojenských i civilních aut. Ta zasáhly drony na nechráněných úsecích nebo ty, kterým se podařilo proniknout dírami v sítích. Žádná ochrana tady není stoprocentní, ale pocit strachu je díky sítím trochu menší. Pípání detektoru signalizuje, že v našem okolí se pohybují drony. Jsme v Družkivce, ve čtvrti rodinných domků, na kopci nad městem. Vlad říká, že je to nejnebezpečnější část Družkovky. A tady už nás vyhlíží pan Viktor i s taškami a dalšími věcmi, které si bere z rodného domu. Vyrážíme na další adresu pro další lidi, ale po pár metrech se spod auta ozve exploze. Vidím pronikavý záblesk. No a tím naše cesta končí.
4: Teď jsme dostali trošku zásah.
20: Rušička dronů odrušila i můj rekordér, takže nahrávka z vozu je zvukově rozbitá.
22: Mina je rušila.
23: To jak by snízu bachnula.
4: Mda.
24: Musíme se pořádně dívat pod nohy. Oj. Pravděpodobně jsme najeli na minu.
25: Eta mina, dron. Vidíš, byl by dron a švédky a dron nebyl.
24: A, to byla mina. Tahle díra v asfaltu, kterou jsme přehlédli. A zrovna uřbitova.
25: Konkrétně nepoňuji.
24: Naštěstí to pancéřované auto vydrželo, ale nevím, jak pojedeme dál.
20: Nacházíme roztrhanou levou přední pneumatiku a poškozenou přední část auta.
25: Ne, trávku stav.
20: Vlad se pokouší nastartovat, ale nejde to.
25: Nemáme
20: se ani moc kde schovat. Kolem mohou být další miny nebo nevybuchlá munice. Policisti vyběhli hledat pomoc druhého auta a my s panem Viktorem trávíme nekonečné dlouhé minuty v křoví a horku. Zavolat se nikam nedá, protože tady je veškerý signál rušený.
4: Co dělat v této situaci? To je těžké rozhodnutí, jestli se jít schovat do toho prázdného domu, do jeho trosek, ale tam může být nějaká nevybuchlá munice nebo nějaká nástraha.
26: Živý i vysilý.
4: Oj, jde to blízko, vidíte, o tom.
5: Drony se tady prohánějí jako komáři. Nikdy není jasné, čí ten dron je.
6: Podvíhajte se, ребята.
7: Dva.
5: Pomoc nakonec přijela, ale tím dobrodružství neskončilo, protože naše nepojízdné auto stálo poměrně dlouho na jednom ničím nechráněném místě. Všiml si ho jeden z ruských dronů.
6: O, dron, chlapci.
5: Policisti se s ním se ctí vyrovnali.
6: A jak ty poněl, že to ty?
5: Jen se potom v autě zpět nemohli dohodnout, komu z nich se létajícího zabijáka podařilo sestřelit. Ale to vůbec není důležité. Hlavně, že všichni vyvázli živí a zdraví. Z Drožkivky Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A jen doplním, že rozšířenou verzi reportáže najdete v průběhu dne na našich stránkách i rozhlas.cz.
2: 9 hodin 17,5 minuty, teď okamžitě předáváme informace, které se týkají dnešního dne. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Novinářům to řekl v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně 4 bilaterálních schůzek. Maloobchodní tržby v Česku v květnu zrychlily, meziroční růst na 4,7%, v dubnu po revizi vzrostly o 0,8%, meziměsíčně se ceny zvýšily o 1,3%, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. A letošní úroda hlavních obilovin na Slovensku podle prvního odhadu statistiků klesne meziročně o 17%, řepky bude méně skoro o 8%.
4: Vojenskou uniformu od dneška oblékne víc než 1100 plnoletých středoškoláků. Armáda pro ně už po třetí uspořádala dobrovolné vojenské cvičení. Vybrat si mohli z 10 útvarů po celé republice, včetně hradní stráže. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády. Absolventi budou mít po skončení cvičení status vojáka v záloze. Od rána studenti rukovali třeba v kasárnách v Prostějově, odkud se hlásí reportérka Lenka Kratochvílová. Dobré dopoledne.
9: Dobré dopoledne, tady do Prostějova přišlo celkem 52 chlapců a 17 dívek, o 20 studentů více než loni. Teď aktuálně absolvují všechna nezbytná školení, administrativu, zdravotní prohlídku. Nafasovat musí taky výstroj ve skladu a odpoledne už zamíří na Libavou, kde ve srubovém táboře v Počtátě mají absolvovat celý ten nepřetržitý vojenský výcvik, který potrvá měsíc. Jak jsem mluvila s instruktory, kteří ho budou řídit, čeká je naprosté odstřížení od dosavadního života. Cvičení se koná i o víkendech a oni nemůžou opustit tábor. Mobily si můžou zapnout vždy až večer po zaměstnání. Pokud cestování nebo turistiku dosud řešili jen s jejich pomocí, tak tady dostanou papírovou mapu a bozulou a budou se učit úplným základům topografie. Naučit se mají taky zvládat náročné situace v terénu. Čekají je kurzy zdravovědy, seznámí se se zbraněmi, naučí se střílet z útočné pušky Bren a z pistole. Absolvováním toho kurzu se armádě ale k ničemu nezavazují. Automaticky se ani nestávají členy aktivních záloh. Záleží na jejich rozhodnutí. Letos v rámci 10 posádek v Česku narokovalo 1150 studentů. O 300 více než loni.
4: Tak to byla z prostějovských kasáren Lenka Kratochvílová. Děkuji, naslyšenou.
9: Pěkný den.
4: A kolik studentů dorazilo do areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, ví reportér Milan Soldán. I vás zdravím.
10: Do kasáren Vícenice právě u náměštské základny dnes dorazilo 128 nových branců, což je opravdu radikální nárůst. Já jsem tu byl loni, kdy se tady cvičení konalo poprvé a to jich přijelo 60, takže ten nárůst je více než dvojnásobný. Plnou třetinu z toho pak tvoří dívky, až mě to překvapilo, těch je tady 38. No já jsem se ptal těch nově příchozích nebo těch studentů na motivaci, která je k tomu vede. Často zaznělo, že si prostě to chtějí vyzkoušet, že chtějí si potvrdit, jakou mají nebo nemají fyzičku, sáhnout si třeba i na dno. Zazněl tady i názor, že si chtějí konečně ochutnat disciplínu. No a někteří mi také říkali, že plánují pokračovat v armádě i dál, chtějí se třeba stát vojáky z povolání nebo členy aktivních záloh. Tady ve Vícenicích je čeká měsíc, stejně tak jako na Libavé si všechno okusí a všechno to skončí 31. července, kdy budou mít slavnostní nástup a složí vojenskou přísahu.
4: Z Náměšti nad Oslavou se přihlásil Milan Soldán. Díky, naslyšenou.
10: Naslyšenou, hezký den.
2: 9 hodin 21,5 minuty se v Ranním plusu přesouváme na západ Čech do Karlových Varů. Skoro 7minutový potlesk v plném sále hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové. Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá i její 13. komnatu, která je hodně tajemná. Takhle hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům jako Helena Třeštíková dostane jen málo kdo.
7: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
8: To víš jenom ty, to je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
7: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
11: Ženský úděl.
7: Ženský úděl.
12: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
13: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
21: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí.
12: Máme rádi už takových 40 let, kdo jsme na ní vyrostli, a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám husí kůži, teda.
13: Potlesk trval přes 6 minut.
21: Zaslouženě.
12: Skromná holka do teďka, a kaž by to ještě dlouho zpívalo.
22: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali, a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
12: Takže to máme hodně pod kůží a já tady miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější, a samozřejmě precedens, no, desky doma ještě vinily, takže to.
27: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten zestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala, nevěděla jsem ani, co jako skrývá ta její osobnost a ten její příběh, takže o to víc mě to asi překvapilo příjemně, že to bylo takový turbulentní, ale zároveň jako místama i dojemný, a vůbec jsem neměla tušení, že vlastně čím všem si takhle prošla za ten svůj život, za tu svoji kariéru, takže a Barbora. Já jsem taky Bára jako ona, no.
7: Já říkám, že to je film ne o celebritě, ale o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka.
8: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Mám pocit, že jsem žila jen tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
28: Nový dokument Bára Basiková půjde do kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: No, v podobném tématu pokračujeme. Obrat českého audiovizuálního průmyslu v loni překročil 11 miliard korun. Zásadně pomohly filmové pobídky. Údaje zveřejnila asociace producentů v audiovizi, která varuje před nejistotou kolem financování České televize, která je významným investorem domácí tvorby. Podle asociace bylo od konce března navíc uzavřeno podání nových žádostí o pobídky. Podle Státního fondu o audiovize bude od září příjem žádosti obnoven, ale pobídky bude fond obnovovat, až na ně získá peníze ředitel asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer. Pro pořad Nic osobního, prostě biznis upozorňuje právě na klíčovou roli pobídek v dobrém výsledku české audiovize.
29: Je tam znatelný nárůst proti roku 2024, což je teda stabilizací toho pobídkového systému, nejen zvýšením pobídkových procent, ale tím, že ten systém je přehlednější, stabilnější. Ta novela mu garantuje nějaký objem a samozřejmě je nějaká kapacita trhu. Asociace producentů odhaduje na nějaký 2 miliardy vyplacených pobídek, ale samozřejmě postupně to jako roste, a stejně jako roste ten trh, tak budou růst i ty objemy jako projektů. Takže ještě jako porosteme, ale vlastně jsme na nějakým jako, řekl bych, jako limitu kapacity trhu, to znamená, kolik je tady ateliérů, kolik je tady štábů, ale samozřejmě to s dlouhodobýma investicema který ty pobídky přinášejí, jako mírně poroste, náš odhad je třeba 10% ročně. Ale to by mělo být v souladu s tím, jak zároveň poroste v objem toho státního fondu audiovize, který je na ty jako objemy trhu jako navázaný.
0: Mm-hmm. A jenom stručně, když se zeptám na konkurenci ze zahraničí, tak koho vlastně vy, jako filmaři vidíte jako největší konkurenci, pokud je právě o ty státní pobídky?
29: V našem regionu, tak samozřejmě Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltský země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhání v těch jako nabídkách pobídek. Británie do toho hodně šlepe, Francie zlepšila pobídkový systém, dává víc peněz. Samozřejmě Amerika, Kalifornie, Georgia, z podstatě států má pobídkový systémy, aby se tam udrželi tu produkci, uvažuje se tam o nějakých federálních pobídkách. Takže ta konkurence je globální, ale bezprostředně kolem nás, v našem regionu, je to asi samozřejmě klasicky Maďarsko.
0: No a když jste mluvil o těch procentech, tak u nás to procento té pobídky je 25.
29: U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme totiž ale velkou výhodu, že ten náš systém je vlastně i přes nějaký tady výkyvy zavření jako velmi stabilní a rychlej. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek jako dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů. Samozřejmě by bylo skvělý, kdybychom tady měli 30, 35%, 35%,

0: limunský stávky, tak u nás to nebylo tak skokový, ale i tyhle ty investice jako narostly. A já bych tomu jako neříkal stagnace, myslím, že ten trh se jako naplnil, že porosteme pomalejším tempem, než teď při tom jako nárůstu těch investic. Myslím si, že je tam ještě velký potenciál jako zahraničních koprodukcí, které ještě můžou nějakých dalších 20-30% jako investic jako dovést ze zahraničí. Neporostem tak rychle jako doposud, ale v nějakým řádu jako třeba 5-10% ročně, myslím, že porostem.
1: Tak tolik Vratislav Šlajer.
2: A tím uzavíráme dnešní Ranní plus. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Tomáš Pavlíček
1: a Renata Kropáčková.
3: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Je půl desáté.
3: Český rozhlas plus. Zprávy.
5: Na summitu NATO v turecké Ankaře se dnes prezident Petr Pavel plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů aliančních zemí. Řekl to před odletem s tím, že večeři organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
6: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hagu.
5: O účasti prezidenta na summitu v předběžném opatření rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO se ale Pavla snažil přesvědčit, aby na setkání světových lídrů nejezdil. O změně rozpočtových pravidel znovu jednají poslanci. Novelu do sněmovny vrátili senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Detaily chystáme už ve zprávách v 10.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuze o kontrole zbrojení. Americké ministerstvo zahraničí tak reagovalo na včerejší čínský test mezikontinentální střely. Peking ji odpálil s maketou bojové hlavice z jaderné ponorky v Tichém oceánu. Podle něj šlo o součást každoročního vojenského cvičení. Čína o testu předem informovala Austrálii i Japonsko. Obě země ale taky vyjádřily obavy z čínského zbrojení. Po večerním útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli dva lidi. Oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hryhorov. Čtyři zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní anebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
7: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. K anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
8: Popisuje družici Kostka, konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
9: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
8: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice Cimer má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
5: Na Plusu máme taky čerstvou dopravu, skoro 4 minuty po 9:30. Dobré dopoledne. Na D1 směrem z Přerova na Brno se za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru projíždí po požáru kamionu levým pruhem. Kolona z 256. kilometru vás teď zdrží asi 10 minut. Na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Přelouč na 78. kilometru srazilo nákladní auto s dodávkou. Projíždí se teď jenom jedním pruhem. Kolona ze 76. kilometru vás zdrží 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 brzdí provoz omezením před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru vás teď zdrží asi 20 minut. Na východní části Pražského okruhu čekejte kolony v obou směrech. Ve směru na Lanový most je kolona od Novopatské k Průmyslové ulici, tam je to na 25 minut. Ve směru na D10 se popojíždí z jižní spojky od Lanového mostu až do Novopatské před omezení v Kbelské ulici a tam je to až na 40 minut. V Praze na jižní spojce ve směru na Smíchov se auta zastavují u sjezdu na Pankrác, popojíždí se až za Barandovský most ke Dvoreckému mostu, kde se v omezení jezdí jenom jedním pruhem. Zdržení teď asi podle dostupných informací na 25 minut. Silný provoz je taky na magistrále směrem od dálnice D1 do centra Prahy. Zastavíte se za sjezdem na Pankrác a za Nuselský most pojedete 20 až 25 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno, je zataženo, dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností to budou i bouřky. Teploty přes den 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách většinou kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu se bude večer měnit na severozápadní a místy se slábne. To byly zprávy. Na Plusu pro vás teď máme úterní pro a proti.
10: V Ankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Česko na něm bude reprezentovat jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Petr Pavel. Byť si vláda účast hlavy státu nepřála, musela ji umožnit. Hlavou delegace je ale premiér Babiš. Budou čeští představitelé na summitu vystupovat jednotně? Co chtějí při jednáních se spojenci prosazovat? A jak se projeví, že Česko neplní svůj závazek ve výdajích na obranu?
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda výboru pro obranu, poslanec zvolený z hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: A člen výboru pro obranu, poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den i vám.
13: Dobrý den.
10: Pane Reichle, jak velký problém to pro Česko je, že na summitu bude patřit k té menšině zemí, které neplní svůj závazek a nedávají na obranu ani ta 2% HDP?
12: No, rozhodně je to otázka, která se tam diskutovat bude, to je zřejmé, ale jak už řekl jeden člověk, který je tam obeznámený s těmi vnitřními procesy, tak Donald Trump tam bude mít v ruce dva papíry. Na jednom bude seznam těch, kteří mu nepomohli při jeho operaci v Iránu a na druhém bude seznam těch zemí, které neplní 2%, teď bude záležet, který ten papír pro něj bude důležitější. Já osobně si myslím, že to bude skutečně ten papír ohledně toho Iránu, protože toho nazlobilo velmi, ale každopádně za sebe jasně říkám, že v tuto chvíli s ohledem na to, jaký máme rozpočet, což jsme zdědili po předchozí vládě, ty mandatorní výdaje a tak dále, tak si prostě jednoduše nemůžeme dovolit ta 2%.
10: Dobře, my to ještě rozebereme v průběhu dnešní debaty. Pane Žáčku, už z vašeho pohledu, jak velký problém to je, že Česko na tom summitu bude vystupovat jakožto země, která neplní svoje závazky?
13: Já to vnímám, že ten problém už je tady. Mimochodem skrytě to avizoval při odletu i Andrej Babiš jako premiér, kdy řekl, pokud si na mě Trump vzpomene, tak se potkáme a pozdravíme, čili je pryč ta doba v prosinci, kdy mu volal. Já mám takovou pracovní teorii, že si splet chtěl zavolat Madurovi a zavolal Babišovi. To já říkám spíš lehkým tónem.
10: Problém nejsem si jistý, jak jste tomu dospěl, ale nechme to asi stranou.
13: To byl ten den, kdy měl být ten útok na první útok na Venezuelu. Dělám si z toho legraci. Ale tohle je vážná věc. věc. Domnívám se, že bude platit to i to. Trump bude pracovat s oběma seznamy a myslím si, když bude potřebovat, tak napadne a osolí to i těm, kteří nedosáhli ani těch 2%, a stejně tak se bude věnovat těm, kteří ho nepodpořili v Iránu. Mimochodem to jsme také my, protože do dneška ten radar, který údajně Babiš slíbil veřejně, tak tam stále nefunguje.
10: Zaměřme se teď na ten druhý papír, tedy na seznam zemí, které neplní svůj alianční závazek, na kterém je i Česko. Deník N napsal, že jsme dostali od Američanů jasnou radu, abychom na summitu nevysvětlovali, proč neplníme svoje závazky, a místo toho to napravili, protože prezident Trump to právě nebude tolerovat. Tak soudě podle toho to vypadá na nějakou kritiku na adresu Česka.
12: Tak já bych zaprvé chtěl poznamenat to, že opravdu neberu informace deníku N za příliš relevantní, to zaprvé, tím se rozhodně nehodlám
10: řídit. Premiér Babiš je nevyvrátil a zareagoval na to slovy, že Česko není americká kolonie, takže předpokládám, že ta informace k němu doputovala v nějaké podobě.
12: No, tak logicky premiér Babiš zareaguje na otázku, kterou dostal. Já za sebe říkám, že deník N nepovažuji za příliš relevantní médium. Každopádně na tu otázku já odpovídám úplně stejně. My nejsme žádná kolonie, my prostě nejsme v pozici, aby nás tam někdo káral jak malého kluka. Situace je taková, že ta 2% jsou výsledkem nějakého lobby zbrojařských firm, proto na to ta Amerika tolik tlačí, protože samozřejmě ví, že čím více se bude utrácet za obranu, tím více budou inkasovat příjmy americké zbrojařské firmy.
10: A nepotřebujeme, pane Reichle, 2% na svoji vlastní obranu?
12: Já si to nemyslím z jednoho prostého důvodu, protože neexistuje přímá úměra mezi výší výdajů na obranu a na zbrojení a obrany schopností státu. Za současné situace my ty zbraně, které si kupujeme, když vidíme tu situaci na bitevním poli, jak na Ukrajině, tak v Iránu, tak si nekupujeme zbraně, ale muzejní exponáty. V roce 2035, až budeme dostávat ty F-35, tak už se bude válčit úplně jiným způsobem.
10: Pane Žáčku, tak není důležitější, než kolik dáváme na obranu, co přesně nakupujeme, do čeho přesně investujeme?
13: Já bych dodal ještě jednu věc, ono to není o Trumpovi, ale o evropské bezpečnosti jako takové. My tímto postojem spolu s Albánií a Slovenskem podrýváme evropskou bezpečnost.
10: Tedy s těmi zeměmi, které nedávají 2%
13: přesně
10: svého hrubého domácího.
13: Čili to má politicko-bezpečnostně vojenskou rovinu. My tím společně neplníme to hlavní, co je proti Rusku, to znamená odstrašení, protože nejdřív musí politická vůle vyjádřena finanční prostředky a vyjádřena vojáky a technikou, který umí s tou technikou zacházet. A tohle všechno u nás není možné. Jsou to spojité nádoby, jak výběr té techniky, ta modernizace. Podívejme se, jak dlouho mají působit na nadbojišti F-35, ty letouny páté generace. Takže a bude jich tady několik set hájit a odstrašovat to východní křídlo, tak aby Rusko se nic nedovolilo.
10: Tedy podle vás má Česko úplně jasno v tom, do čeho by mělo investovat, pokud je o obranu?
13: Já si myslím, že armáda měla vždycky jasno. My tady máme obrovskou tu, jak tomu říkáme, mírovou dividendu. Už x vlád prostě nedalo té armádě, co jí bylo přislíbeno. Armáda na to připravovala rozpočty. A ty rozpočty byly na reálné konkrétní projekty, ať už modernizaci nebo infrastrukturu.
10: Když jste řekl, že x vlád nedalo armádě to, co potřebovala, tak mezi ně počítáte i bývalou Fialovu vládu.
13: Ano, samozřejmě vlády předtím, to je věc dvou dekád, takže my dneska se vezeme a bohužel na to naskočil i Andrej Babiš v letošním roce, kdy nemusel, a příští rok to bude šroubovat s tím zakolísáním tohoto roku, které způsobí a bude se dlouhou dobu střednědobě prostě řešit, bude to muset skokově navyšovat příští rok.
10: Pane Reichle, když vy jste tady jakožto koaliční poslanec řekl, že 2% hrubého domácího produktu na obranu dávat nemusíme, že to nepotřebujeme, tak jste vlastně v rozporu s tím, co dnes ráno ještě před svým odletem do Ankary oznámil premiér Babiš, že ty výdaje v rezortu obrany, který vede váš ministr, se v příštím roce zvýší tak, abychom právě ta 2% plnili.
12: To jsem rozporu, ale to je můj dlouhodobý postoj. Já se tím vůbec netajím, protože v současné době, jak už jsem říkal, kupovat prostředky, železo, se kterým se zcela jednoznačně za pár let válčit nebude, je vyhazování peněz. Nic jiného. Podívejte.
10: Nemá to funkci odstrašující vůči Rusku, jak připomínal pan poslanec Žáček?
12: Já vždycky, když slyším o tom odstrašení, tak se mi zvedají všechna obočí, která mám na svém obličeji. Prostě já nechci nikoho
14: odstrašovat. Máte jenom dvě jako každý.
12: Přesně tak. Jak to byla takový slovní obrat. Podívejte se, ta realita je taková, že velká část toho, co dáváme, jsou prostě zálohy. Jestli si někdo myslí, že zálohovými faktorami někoho odstrašíme, tak opravdu ne. A i kdyby to nebyly zálohové faktory, tady prostě celá ta retorika o tom odstrašování mně přijde jako absolutní nepochopení toho z té současnosti. Každý, kdo kdy odstrašoval, každý, kdo kdy se pustil do závodu ve zbrojení, tak buď to skončil ve válce, nebo skončil v ekonomickém
14: krachu.
12: Čili
14: svoji obranu kvůli válce na Ukrajině Česko posilovat nemusí.
12: Já jsem přesvědčen, že bychom měli si stavět obranu pro sebe, nikoli proti někomu, to za prvé, protože ta obrana musí být postavená také na tom, abychom byli připraveni pomáhat, naše armáda byla připravena pomáhat při živelných pohromách a dalších takových situacích. A za druhé, a to je to nejpodstatnější, abychom si skutečně v tuto chvíli nakupovali prostředky, se kterými se bude válčit za 5 let, a ne prostředky, se kterými se válčilo před 15 lety. Dnes už na Ukrajině vidíme v podstatě jenom drony, rakety, protivzdušnou obranu, tam žádné tanky, BVPčka, to už se tam vůbec nepohybuje a za 5 let bude dominovat... Jenom poslední větu, za 5 let bude dominovat tomu vojenskému prostředí nebo jakýmkoliv těm konfliktům umělá inteligence a různé robotické prostředky, to znamená kupovat v tuhle chvíli supakaty, opravdu kupovat exponáty do muzea.
14: Čímž, pane Žáčku, se obloukem vracíme k té otázce, zda Česko z dlouhodobého hlediska v rámci investic do obrany dává peníze na to, do čeho peníze má smysl dávat.
13: Já bych reagoval na to, podívejme se na historii NATO, kterou pan kolega Vintyně nezná. To odstrašení zde bylo do roku 89, respektive 91, a Západ válku ani nevyvolal, ani nezahájil a stejně vyčerpal toho největšího nepřítele, čili Sovětský svaz, který prostě kleknul na kolena a díky tomu se pak staly ty události, díky jim tady žijeme i v svobodě a tak dále. Dneska jsme v podobné situaci, kdy je zde agresor velmi silný, který má velmi silný vojenský potenciál, ukazuje to na Ukrajině, byť tam nedosahuje i díky tomu, jak se Ukrajinci brání těch úspěchů, které by chtěli. My se samozřejmě musíme připravovat na budoucí konflikt, který bychom rádi, aby nenastal, ale musíme být tak silní. Proč vypukla ta válka na Ukrajině? Protože jsme byli slabí, protože jsme nedostatečně dávali najevo tu vůli potom po té obraně a potom odstrašení.
14: Čili... A co říkáte na tu obavu pana Reichla, abychom si nenakupovali zbraně, které za 5, za 10 let už budou zastaralé?
13: Naštěstí o tom nerozhodují politici, co se má nakupovat. Naštěstí o tom rozhodují experti v NATO. To, že my dneska diskutujeme tady o 2%, tak to je projednáno vojáky, to je projednáno vojenskými experty, je to vypočteno tak, abychom byli schopni v případě potřeby uhájit to východní křídlo. Mimochodem i ty F-35 budou součástí toho, co třeba Ukrajina není schopna dneska eliminovat, to znamená těch raketových útoků spoza z hlubokého ruského zázemí. Tím my budeme moci odstrašit, aby a případně zabránit tomu, aby rakety netrefovaly Prahu, Varšavu, Berlín a další evropská města. Myslím si, že se na to, a jsem o tom přesvědčen, jako člen delegace do NATO, v komunikaci s vojáky a s civilními představiteli, dalšími poslanci, tak se připravím na ten budoucí možný konflikt, který by ale nastat neměl, protože budeme silní, abychom odstrašili.
14: Pánové, já bych teď byl nerád, aby se ta naše dnešní debata zvrhla v debatu o F-35, protože tomu jsme pro a proti dělali mnohokrát.
13: Na to je komplexní, to není jenom o F-35, není to jenom o dronech.
14: Rozumím. Pane Reichle, proč vy nevěříte expertům, které máme v naší armádě a kteří jsou při centrále v Severoatlantické alianci, kteří samozřejmě mají co říct k tomu, do čeho by armáda ta které země měla investovat?
12: Ale podívejte se, já vždycky tohle odvolávání se na experty, tomu se také jenom usmívám. Jsou experti, kteří vám řeknou A, jsou experti, kteří vám řeknou B, žádný konsenzus na tom neexistuje. Každopádně stačí se podívat na to, co se děje v současné době v Iránu. Američané s Izraelci mají obrovskou technologickou převahu a přesto v tom konfliktu prohráli. Prohráli na hlavu, to je naprosto evidentní v tuto chvíli.
14: Co z toho vyplývá pro Česko?
12: Proč prohráli? Proto, že v současné době už nerozhoduje technologická převaha, rozhoduje ekonomická udržitelnost vedení toho konfliktu. To znamená, že Iránci posílají drony za $1,000 a proti tomu startují patrioty za $1,000,000.
14: To je co prostě z toho vyplývá pro Česko?
12: To je to, co říkám já, že v tuto chvíli kupovat si předraženou techniku, kupovat si Leopardy, kupovat si CV90, BVPčka, kupovat si tady F-35 je prostě zastaralý model. Každou tu F-35 sundá dronový roj, který bude stát toho oponenta 10 000
14: dolarů. Myslíte si, že stíhačku F-35 sundá dron?
12: Dronový roj. Ano, to znamená, to je ale ověřitelný fakt, takže já jenom ještě doplním jednu věc k tomu odstrašování, protože to je to nejdůležitější.
14: Nechte pana Reichla, pak máte tam zareagovat.
12: My jsme byli zaprvé, já tu historii znám velmi dobře, je to můj koníček, my jsme byli v roce 1962 na pokraji třetí světové války při té kubánské krizi, kdy se právě ty země navzájem odstrašovaly, a ten problém v současné době je v tom, že už se nepíše rok 85, kdy evropská ekonomika i americká ekonomika byly extrémně výkonné. Naopak ty ekonomiky v tuto chvíli, zejména v Evropské unii, značně pokulhávají, dodýchávají, a v tuto chvíli ten model bude obrácený. V tuto chvíli, pokud se pustíme do závodu zbrojení, tak to ekonomicky zničí Evropu, nikoliv Rusko. To je ten největší problém, na který upozorňuji.
14: Tak pane Žáčku, neinhibují třeba i naši ekonomiku ty investice do obrany?
13: Já se domnívám, že naopak to naší ekonomice pomáhá, že to je věc, která pomůže nakonec i zvednout a obnovit evropskou schopnost třeba v obranném průmyslu. Ty finanční prostředky, které do ní z evropské úrovně i na národní úrovni půjdou, budou prostě obrovské. Ano, bude to pro obranný průmysl, ale to je podle mého názoru premisa budoucího míru vývoje, budoucí stability, udržení míru ve světě a taky ekonomického rozvoje. Tím spíše, když víme, že Američané se prostě stěhují do Indo-Pacifiku, aby zabránili případné agresi komunistické Číny, asi nejenom na Tajván, tak my musíme se o vlastní bezpečnost postarat sami, jinak to dopadne špatně. Znovu opakuju, my jsme byli slabí, my jsme nevysílali ty signály, jaké jsme vysílat měli. Tím myslím Evropu a NATO pod vedením třeba demokratických prezidentů, a proto vypukla, proto si Putin dovolil tak brutálně zaútočit na Ukrajinu, a to v podstatě není jenom útok na Ukrajinu, to je prostě útok proti Evropě. Tak to musíme brát, tak to bude NATO. A to A nebo B, tady máme buď skupinu A, a to jsme my v rámci NATO s posilováním východního křídla, a skupinu B, a to je prostě Rusko, které si hraje svoji hru slábné. Myslím si, že to není ta superpower, jako to bylo na začátku. Myslel si, že Ukrajinu dobyde velmi rychle. Dneska je závislý na Číně a na Severní Koreji. Nicméně pro nás z toho plyne, že i po skončení případném toho konfliktu nebo dočasném musíme být silní a musíme být schopni odstrašit. Nebojte se toho slova.
14: Neoslabí nás ty závody ve zbrojení, jak to nazývá pan Reichl?
13: Já si myslím, že Západ, který prostě funguje na principu tržního kapitalismu, a ukázalo se to ve Spojených státech během první světové války, pak obnova, druhá světová válka a obnova, tak by to být prostě nemělo. Je to pro nás priorita, je to prostě věc, která udrží mimochodem i ten kapitalismus, i ten svobodný demokratický řád ve světě. Je to prostě nutnost. Jak se máme jinak bránit proti těm autoritativním či totalitním režimu, které sami o sobě zdrojí a mají ty imperiální...
14: Pane Reichle, tak nesměřuje Evropa k tomu, a možná v tom duchu se ponese i ten dnešní a zítřejší summit, že o svoji bezpečnost se bude muset výhledově starat úplně sama. A není ta vaše námitka proti investicím do obrany v souladu s tím, o co, jak říkáte, že vám jde, a to je posilování ekonomiky? Nemůžou tyto investice nakopnout český obranný průmysl?
12: Přesně obráceně tomu samozřejmě. V momentě, kdy my budeme investovat, a bohužel velmi často investujeme do zahraničí, to není o českém obranném průmyslu, my tady takové ty výrobní kapacity nemáme.
14: Počkejte, nemáme české zbrojovky?
12: No, nemáme tak velké, určitě prostě ty zásadní investice, které jdou, tak jdou do Lockheed Martinu, jdou do Rheinmetallu, jdou do Švédska na ty BVPčka, a nikoliv do českých zbrojovek. To znamená, zcela jednoznačně masivní část toho rozpočtu jde do zahraničí, z čehož nebudeme mít vůbec žádný prospěch. Ale o to primárně nejde. Primárně jde o to, že jakmile postavíte ekonomiku na válečné ekonomice, což bohužel v současné době Evropa činí, tak se tím střílíte do vlastní nohy. Ještě jednou připomínám tu realitu. V době, kdy se uzbrojil Sovětský svaz, tak Německo rostlo tempem 4-5% HDP ročně. Dnes je to 0%, 4 roky za sebou. To znamená, že ta Evropa skutečně pokulhává a nemá na to, aby investovala takové prostředky do obrany, a z hlediska odstrašení už teď dáváme 7x víc peněz do obrany než Rusko. Tak když budeme dávat 8x víc, tak už jako v tu chvíli už to Rusko bude odstrašené. Vždyť je to naivní. Mír se nedojednává tím, že si koupíte víc zbraní. Mír se dojednává.
14: Podle vás odstrašuje Evropa Rusko dnes víc než dost?
12: Já znovu říkám, z mého pohledu prostě to není o žádném odstrašení, protože odstrašení žádné válce nezabrání. Nikdy v historii nezabránilo žádné válce odstrašení. Vždycky zabránilo válce diplomatické jednání a to, že si prostě dokázali ti lidé sednout k jednomu stolu. To bylo konec konců v roce 62 u té karibské krize, kdy navzájem si sice odstrašovali až na půdu, ale kdyby si nakonec chruščovské nedym nesedli a nedomluvili se, tak jsme tady měli třetí světovou válku.
14: Pane Žáčku, tak neměl by být větší prostor i pro diplomacii v určitý moment?
13: Já si myslím, že ta diplomacie běží za scénou. Jednání podle mého názoru probíhají i v těch největších krizích, jenom o nich prostě nevíme, ale znova, o čem byla studená válka? Studená válka byla o odstrašení. Síla to byla v tom, že se Sovětský svaz neodvážil zaútočit bezprostředně na členské státy NATO. O tom to celé je. Z toho my jsme poučeni.
14: Krize, kterou znovu vzpomenul pan poslanec Reichl, nehrála roli i diplomacie nakonec?
13: A to samozřejmě hrála, ale zase si řekněme, kdo to vyvolal. Zase předchůdce Ruska, Sovětský svaz. Teď ten tam, Hručov tam nechal dovést ty rakety, které vlastně změnili poměr sil i na západní hemisféře, západní polokouli bezprostředně několik desítek mil od Spojených států. Čili to byla akce a reakce. To si myslím, že bylo něco jiného, ale v Evropě prostě válka nevypukla díky tomu, že na to bylo silné. A dneska my se vracíme k tomu modelu. A tak to mimochodem ty plánovači na to říkají, vracíme se k tomu modelu, který zde fungoval do roku 89.
14: Než budeme pokračovat a než se z historie vrátíme do současnosti, tak připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl a poslanec ODS Pavel Žáček.
11: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: V mandátu pro členy té delegace, která míří za Česko do Ankary, tak stojí, a teď cituju, že je na místě hovořit o přesunu odpovědnosti za bezpečnost a obranu Evropy, jakož i za pomoc Ukrajině od Spojených států směrem k evropským spojencům. Konec citátu. Souzníte s ním, pane Reichle?
12: No, já jsem přesvědčen, že NATO rovná se Spojené státy americké v současné době v Evropě. Fakticky kromě Polska neexistuje armáda, která by byla jakýmkoliv způsobem akceschopná a konkurenceschopná už jenom třeba ukrajinské armádě. To je jednoznačný fakt.
14: Souzníte s tím, co jsem teď citoval?
12: Já znovu říkám, nesouzním s tím, protože bez Spojených států ta Evropa v současné chvíli prostě nemá šanci jakýmkoliv způsobem se kolektivně bránit, jelikož ty kapacity tomu absolutně neodpovídají. My, když se podíváme do Francie, do Velké Británie, to už je jenom stín těch původních armád, které tady byly. Proto znovu říkám, že je na čase se přestat tady na sebe dívat skrz nějaké ploty a cenit na sebe zuby, ale daleko více jednat a být rozumnější v rámci té politiky a ne prostě neustále vytvářet tady atmosféru blížícího se konfliktu. To je věc, která je z mého pohledu naprosto zřejmá. Já bych chtěl, aby vyhrála racionalita a ne to neustále prostě zastrašování jeden druhého, protože to prostě nikam nepovede a skončí to válkou.
14: Pane poslanče Žáčku, já nějak tak tuším, že tady paradoxně vy souzníte s tím mandátem, který si pro členy delegace vláda schválila na summit v Ankaře.
13: Já si myslím, že nemohla jinak, protože taková je realita. Američané míří jinam, skončí to tak, když už jednou nabízeli Sakéra, čili vrchního velitele sil NATO, dokonce předat evropskému generálovi, nevím, kdo by to byl, Němec, Francouz, Brit, nevím. Já jsem rád, že to je stále Američan, ale prostě ty jejich kapacity míří jinam. Amerika dneska už není v takové pozici, aby byla schopná vést 2,5 či 1,5 konfliktu. Musí se soustředit na obranu míru a udržení toho mezinárodního řádu v Indo-Pacifiku a proto nám všechno odpovědnost předává. Proto nám Spojené státy vyčítají. Vy jste se víc věnovali budování sociálního státu než obraně Evropy. Už není to Trump, mimochodem, to říkali i demokratičtí prezidenti, věnujte se obraně. Dneska na to nemáme čas, ta situace evidentně a odpočítávají to Číňané, komunistická Čína. Nechci strašit, prostě takhle to vyhodnocují Američané a proto nám předhazují tu evropskou válku, za kterou považují tu Ukrajinu a pokud bychom my nepodporovali Ukrajinu, tak ta předsunutá obrana prostě Evropy může padnout a budeme bezprostředně konfrontováni na východním.
14: Co přesně by z toho mělo pro Česko vyplývat, že tedy že bychom ta měli odpovědnost se přesune na Evropu a tedy i na Česko?
13: Proto jsem předtím říkal, že my tím nejenom vysíláme určitý signál a evidentně si toho je Trump vědom, protože mluví mluvil s generálním tajemníkem Rutem a teďka si není jistý, jestli se na něj vůbec, jestli na něj padne zrak toho nejvyššího, to znamená prezidenta Trumpa. A on ví prostě proč, protože jedna věc je vztahy k Trumpovi a druhá věc je podrývání evropské bezpečnosti, podrývání toho, co Američané předávají na naše bedra, to znamená obranu toho východní křídla. A proto to musí být vyjádřeno financemi a proto to musí být vyjádřeno vojenskými kapacitami a schopnostmi, to je prostě jasné.
14: Opět se tady, pane Reichle, vracíme k tomu, zda by Evropa neměla převzít odpovědnost za svoji vlastní bezpečnost.
12: Já znovu říkám, v současné době je to o tom, že Spojené státy jsou hegemonem, co se týče toho zbrojení. Evropa může převzít odpovědnost za svou bezpečnost v momentě, kdy bude ekonomicky výkonná. To v současné době není. Ta kombinace s Green Dealem, který ničí evropskou ekonomiku a s masovou migrací, prostě vyústila
14: to. Což je tedy váš pohled?
12: No to tak je, to je fakt. Podívejte se na to, jakým způsobem Evropa ztrácí v oblasti ekonomiky, kdy ještě v roce 2004 měla podíl přes 30% na světovém HDP, dnes už to není ani 20%. To je naprosto objektivní fakt. Prostě Evropa od doby, kdy se pustila do tohoto nesmyslného projektu, tak začala ekonomicky dodýchávat a čím jste ekonomicky slabší, tím jste samozřejmě slabší.
14: Nemáme už čas na to, abych se vás doptal, která čísla toto dokládají, tak věřím, že se k tomu dostaneme v některém z příštích Pro a proti. Hosty toho dnešního byli místopředseda výboru pro obranu, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl. Díky, že jste si udělal čas.
12: Děkuji za pozvání.
14: A taky člen zmíněného výboru, poslanec ODS Pavel Žáček. Díky i vám.
13: Hezký den.
14: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
5: Tady je Plus v 10 hodin.
15: Český rozhlas Plus.
5: Prezident Pavel se na pozvání tureckého prezidenta zúčastní neformální večeře na summitu NATO. Inflace v Česku v červnu zpomalila a Čína hlásí nejméně 10 obětí po silných bouřích. V úterý 7. července jste si naladili zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Prezident Pavel má v Ankaře naplánované taky alespoň 4 bilaterální schůzky. Zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde. Vláda podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba hazarduje s bezpečnostní země. Řekl to v reakci na začínající summit NATO v turecké Ankaře. Podle něj kabinet zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků sporem s prezidentem Pavlem.
16: Místo toho, aby jsme tady řešili, jak to máme udělat, aby jsme byli ten důvěryhodný spojenec, tak tady celé měsíce sledujeme nedůstojný a trapný cirkus Andreje Babiše a Petra Macinky o tom, jak vyšoupnout prezidenta Petra Pavla z té účasti na summitu.
5: Spojenecké závazky dávat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před odletem na summit řekl, že na 2% dosáhne kabinet příští rok, kdy výdaje na obranu zvýší na 36 miliard korun. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Poslanci se vrátili k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
15: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
5: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je taky zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Chupej. 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od pozítří zasáhnout supertajfun Baví. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Přelouč na 78. kilometru srazilo nákladní auto s dodávkou. Projíždí se teď jenom jedním pruhem, kolona ze 76. kilometru vás zdrží 10 až 15 minut. V Praze popojíždí dlouhá kolona před omezením v Kbelské směrem z Novopatské ulice. Nesouvislá kolona je kvůli tomu už z jižní spojky od Lanového mostu. Celkem se zdržíte 40 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 vázne provoz stále před omezením u letiště. Kolona z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky vás zdrží kolem 15 minut. A provoz vázne taky na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Směrem z Pankráce je kolona od budovy soudu na 20 minut, směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu a je to na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno a zataženo, dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností to budou i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus a teď taky Vinohradská 12.
17: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
18: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory.
19: Často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál.
20: V poslední době takových zařízení přibývá hlavně na jižní Moravě.
21: Obchází systém a vyhýbají se tak kontrole ze strany oficiálních institucí.
22: Jeden z provozovatelů pro Radiožurnál pochybení odmítl.
23: Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu.
17: Podávání léků bez předpisu, nedostatek soukromí, v minulosti myši nebo zápach výkalů. Veřejný ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis a neukazuje na širší problém v péči o stárnoucí populaci? Ptám se Aleny Hesové, naší brněnské reportérky. Dnes je úterý 7. července. Dobrý den, Aleno, zdravíme vás do Brna.
24: Dobrý den.
17: Veřejný ochránce práv znovu, už po několikáté nutno říct, upozorňuje na nelegální domovy důchodců v Česku a teď jmenuje například Mutěnice, Svitavy, Budějovice, že v nich, v těchto městech, ty domovy jsou. Co znamená nelegální domovy důchodců? Co si mám pod tím představit?
24: Tak úplně nejjednodušší definice je ta, že nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ono je to vlastně taková šedá alternativa k těm registrovaným domovům pro seniory nebo domovům s pečovatelskou službou, které jsou mnohdy plné, mají dlouhé pořadníky a lidé často potřebují toho seniora umístit hned. No a kde je díra na trhu, tak tuhle tu díru na trhu se povedlo těm nelegálním provozovatelům vlastně zaplnit.
17: A vy mluvíte o tom, že to je teda šedá alternativa, že jsou tedy nelegální tyhle ty domovy. Proběhly tam některé kontroly, které inicioval sám ombudsman. Například ve Svitavách, tam mají nábytek pokrývat skvrny, možná od moči. Jsou tam loupající se stěny, jsou tam deky propálené od cigaret. Klienti, kteří jsou právě v těchto domovech a v tomto konkrétním domovu, tak dostávají mimo jiné obědy, které jsou z rozmixovaných francouzských brambor a čočkové polévky v lahvičce od vody Rajec. To se píše v závěrečné zprávě z té kontroly. Tak to má vypadat ve všech těch centrech?
24: Já bych řekla, že z těch zpráv vyplývá, že Svitavy na tom byly vlastně nejhůř. Konkrétně tam se šla i podívat moje kolegyně Barbora Soukupová z redakce z Pardubic. Ona si tam sama všimla nějakých lidí, kteří postávali venku, pravděpodobně klientů, kteří tam pokuřovali. Oni sami tvrdili, že se tam o ně dobře starají. Potom taky zaznamenala jednu pečovatelku a když se potom chtěla dostat k vedoucímu toho zařízení, no tak ten jí tvrdil, že je to vlastně jenom ubytovna.
0: Všechny věci řeším s orgánama tady ve Svitavách.
24: Jo. Když si ho ale chtěla nahrát, tak to on už se okamžitě odmítl vyjadřovat.
1: Vyjádření novinářům nechcete?
0: Komunikuju s úřadama.
1: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama?
24: Potom tam máme ty Budějovice, tam byl problém hlavně se soukromím. Kancelář veřejného ochránce práv upozornila na to, že tam nejde zamknout koupelna, že na záchodech je jenom závěs, že klienti jsou vlastně přebalovaní před ostatními lidmi. A že ti ležící klienti se dlouhodobě třeba vůbec nedostali ven. No a potom tam byly ty Mutěnice u nás na Hodonínsku, což byl takový rodinný dům, tam byly problémy hlavně v podávání léku. Já bych možná ještě dodala, že ten proces kontroly je poměrně dlouhý. Třeba v těch Svitavách neohlášené kontrole byly v červnu 2024, v Budějovicích potom v lednu 2025, v Mutěnicích v březnu 2025, takže ten proces je opravdu dlouhý. Kancelář ombudsmanky se snaží vlastně nakontaktovat ty provozovatele, řešit to i z hasiči a podobně.
17: Vy jste mluvila teď o kanceláři ombudsmanky a já předtím o veřejném ochránci práv, tak jenom na vysvětlenou. Oni se v posledních dnech totiž vystřídali. Stanislav Křeček skončil a teď nově je ombudsmankou Eva Kostolanská, takže ne, že by se nám to pletlo, ale některé ty kroky jdou za ombudsmanem, některé už za ombudsmankou, tolik na vysvětlení a určitě na to narazíme ještě v průběhu téhle epizody. Jinak, vy jste zmiňovala, že v těch Mutěnicích byly problémy například s podáváním léku. Já jsem se díval do těch zpráv, abychom byli konkrétní, tak personál tam měl lidem podávat psychofarmaka bez předpisu. Jak si to vůbec může ten personál dovolit?
24: Tak na místě to vysvětlovali lidem z kanceláře ombudsmana, takže je uklidňují, když jsou rozrušení. Já budu citovat, že kdyby někdo šílel, tak to tam takhle mají. Mně se podařilo potom nakontaktovat provozovatele Pavla Neničku, což je lékař, který byl vyloučený z lékařské komory. Při tom prvním telefonátu hned po zveřejnění té zprávy od ombudsmana on všechna pochybení popřel. Podle něj je to kampaň proti jeho zařízení, respektive možná i proti ostatním podobným zařízením.
2: A celé je to děláno jenom tak, aby stát, ti úředníci zakryli vlastní chybu.
24: Dokonce mě pozval na návštěvu, abych se to tam prohlédla. Nakonec si to ale rozmyslel. My jsme spolu potom ještě telefonovali. On tvrdí, že se vlastně starají dobře, že on má spoustu zkušeností jako lékař a že tam vlastně žádný problém není.
2: Jo, máme tady zdravotní péči zajištěnou, chodí sem rehabilitační sestřičky a jinak máme tady kvalifikované pečovatelky. Takže fungujeme absolutně na jedničku.
24: On vlastně připouští, že takováto zařízení vlastně pomáhají v tom, že navyšují kapacity, které jsou v těch registrovaných domovech pro seniory prostě nedostatečné.
2: A ti, kteří vlastně zřizují ta neregistrovaná zařízení, tak zachrání vlastně to, co vzniklo. Jo, tlumí se, jinak ty lidi by vůbec nebyl tam dávat.
17: Pardon, tento konkrétní lékař, to je tedy provozovatel toho centra v Mutěnicích konkrétně. Je to jeho biznis?
24: Ano, je to tak.
17: Je to jeho biznis, to znamená, vždycky to je tak, že to je nějaká soukromá iniciativa a je to domov důchodců, který funguje na trhu se službami pro seniory.
24: Ano, je to tak. V podstatě se dá říct, že většinou fungují jako spolky. Oni na to mají živnostenské oprávnění, ale nemají ho přímo na provozování sociálních služeb. Ale je to třeba na ubytování, na stravování, na nějakou zdravotní péči a podobně. A ti klienti obvykle bývají členy toho spolku. To znamená, že nejsou klienti domova pro seniory, ale klienti toho daného konkrétního spolku. Ono, ten biznis spočívá i v tom, že tím, že taková zařízení nejsou registrovaná, tak nepodléhají třeba úhradové vyhlášce, to znamená, nejsou omezeni maximální možnou částkou, kterou si můžou za jednotlivé ty služby účtovat. Každopádně já, když jsem našla některé domovy pro seniory, které nejsou registrované a mají webové stránky a třeba tam mají ceníky, tak ty ceny nebyly nějak výrazně vyšší než třeba ty v těch standardních registrovaných zařízeních.
17: Samozřejmě teď se to netýká úplně těchto konkrétních zařízení, kde byly nalezeny ty problémy, ale přeci jenom v momentě, kdy skutečně my víme, že domovy důchodců, ty registrované, jsou přeplněné v České republice, tak když říkáte, že to je šedá alternativa, která našla jakési slepé místo na trhu, nepomohlo by to, kdyby takovou iniciativu možná stát třeba lépe kontroloval, ale která by existovala, která by pomáhala právě umístit rodinám své blízké, které nemohou nikam jinam dostat, protože všude jinde je plno?
24: Tak pravděpodobně pomohlo. On vlastně i sám zástupce ombudsmanky Vít Alexander Šorm připouští, že pokud se takové zařízení vlastně zavře, což je mimochodem velmi složitý proces, protože vlastně krajský úřad, i když tam přijde na kontrolu, nemůže ho zavřít, může ho v podstatě jenom upokutovat, tak musí se ti klienti někam umístit a není kam je vlastně dát.
3: Pokud dochází k neoprávněnému poskytování sociálních nebo i zdravotních služeb, tak je to námět pro kontrolu krajského úřadu případně.
24: Takže určitě by to samozřejmě byla alternativa, tím pádem by se ale museli změnit celostátně ta pravidla pro to, jaká zařízení jde nebo nejde registrovat.
3: V některých horších případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
24: A na

0: narážíme tam na to, že tahle zařízení často bývají třeba v rodinných domech nebo třeba ve starších upravených bytových domech a je tam problém, že oni nesplní požární předpisy. Třeba jsou tam uší dveře, muselo by dojít nějaké jako ohromné rekonstrukci. Bývá tam třeba i trochu méně personálu, není tam třeba 24-hodinová služba, nebo není tam těch sester nebo pečovatelek tolik v daný okamžik. To znamená, zvýšily by se jim náklady, takže těch úprav by muselo být opravdu hodně moc a je to jako obrovský zásah vlastně do změny systému těch pobytových sociálních služeb.
1: A zároveň je teda otázka, ptám se na to na kvalifikaci personálu, protože znovu se vrátím k tomu mutěnice podávání lidem léku bez předpisu. To je přeci závažný asi prohřešek, nebo není?
0: Ano, tak samozřejmě každý lék by měl být předepsaný lékařem. Co vyplývá z těch zkušeností ombudsmana za těch 11 let, co tyhle ty kontroly dává, tak v téhle oblasti je vlastně takový asi největší problém, zároveň největší ve smyslu, že je nejčastější. Jde o to, že léky by měly podávat i sestry, někde třeba tvrdí, že ty léky jim sestra nebo lékař přijde, nachystá jim je na celý den a pečovatelky je potom jenom vlastně podávají. Problém opravdu je zdravotnický personál dostat kamkoliv, nejenom do domovů pro seniory, ale třeba i do nemocnic. A hlavně oni často dělají podle ombudsmana zákroky, které by vůbec dělat neměli, protože na to nemají tu správnou kvalifikaci. Jsou to nějaké převazy, výměny kanyl a podobně, na což by se opravdu měla zavolat kvalifikovaná zdravotní sestra.
1: Vy jste říkala, že mutěnice logicky tady u vás na Hodonínsku, že jsou, tak jsou tam i některé jiné nelegální domovy důchodců. Je to jediné centrum v těch mutěnicích, nebo jich je tam víc?
0: Je jich víc na Hodonínsku a Kyjovsku, to je taková oblast, řekněme, kde se jim opravdu daří těmto zařízením. Je to opravdu dáno tím, že tam ta místa v oficiálních zařízeních jako kriticky chybí. Mě to třeba potvrdila radnice v Kyjově, která za posledních 10 let zaznamenala zhruba 45 takových zařízení, z níž většina funguje dál, neskončila, to znamená stále se jakoby přidávají další, není to tak, že by jedno skončilo, nahradilo ho jiné, to je spíš takový ojedinělý případ. Já jsem byla na několika takových místech, a byla jsem třeba v Kyjově přímo, kde to vlastně vypadalo jako takový bytový dům, opravený, krásně zrekonstruovaný. Mě tedy na první pohled okamžitě zaujalo to, nebo zaujalo, všimla jsem si na první pohled toho, že tam vlastně není žádná velká reklama, žádný velký název, že obvykle je tam opravdu jenom taková cedulka na dveří s nějakými základními informacemi, s kontaktními údaji nebo s názvem, případně třeba s návštěvními hodinami. Zrovna v tom Kyjově měli vlastně kameru, zvonek, já jsem si zazvonila, představila jsem se, že jsem z Českého rozhlasu, všechno jsem to samozřejmě přiznala. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Chtěla jsem mluvit s někým, kdo to tam provozuje.
2: Jo, dobře.
0: A paní ředitelka nebo provozovatelka, tak když jsem řekla, o co mi jde, tak ta už mi potom vlastně vůbec nechtěla odpovídat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Já jsem si ale nevšimla žádných jakoby viditelných nedostatku, které jako lék můžu posoudit, že by tam byla nějaká špína nebo něco, bylo to tam jako hezké, uklizené. Všimla jsem si vlastně pečovatelek v takových oděvech, připomínaly opravdu sestřičky nebo pečovatelky ze standardních domovů s pečovatelskou službou. Pak jsem byla v takovém větším rodinném domě v Miloticích, naproti kostelu. Tam mě pustili zaměstnankyně vlastně na chodbu.
3: Vodu nebo kávu napijeme?
4: Ne, děkuju.
0: Byli na mě moc milé a když jsem jim řekla, co mi jde, tak mi zavolali po jejich telefonu nějakou paní Andrejku.
5: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu.
0: Tato tam má na starosti a když jsem opět řekla, o co mi jde, tak telefon položila, už se mi nepodařilo nakontaktovat. Což je samozřejmě problém, ten kontakt, protože většinou nemají webové stránky, když se k nějakému kontaktu dostanete, tak je tam číslo na mobil, které nikdo nebere nebo už neexistuje třeba, což je možná takové varování, když někdo hledá domov pro své blízké, tak tohle je takové typické poznávací znamení, stejně jako název. Většinou jsou to názvy typu poklidné stáří, krásné stáří a podobně.
1: To znamená, vy, když zmiňujete ty příklady těch domovů, ve kterých vy jste se byla podívat, vy jste tam neviděla nic podobného, co zaznamenali ty kontroloři veřejného ochránce práv, znovu připomenu, loupající se stěny, deky propálené od cigaret, skvrny možná od moči, anebo to, co zmiňovali už ve zprávách v minulých letech, protože zprávy jsou už 11 let staré klidně, že v několika zařízeních dokonce narazili na zápach výkalů nebo na myši. Na něco podobného vy jste nenarazila?
0: Na to jsem nenarazila, ale většinou jsem opravdu skončila jenom na chodbě. V tom jednom zařízení jsem z té malinkaté chodby viděla do jednoho pokoje, kde byly minimálně 3, myslím možná i 4 postele, což mimochodem taky není úplný standard. Většinou v těch registrovaných zařízeních se klade důraz na to, aby klienti byli ubytováni po jednom, po dvou. Tady těch lidí bylo víc, byl tam takový jakoby úzký prostor, takže si třeba vůbec neumím představit, jak by s tou velkou postelí, pokud ti lidé byli imobilní, by je jako vyvezli ven, aby se dostali nějak na vzduch, to si úplně jako třeba neumím představit. Ale žádný zápach jsem opravdu nezaznamenala nebo nějaké takovéhle porušení, ale jak říkám, ty kontroly ombudsmana, ty jsou samozřejmě mnohem důkladnější, nejsou předem ohlášené a mají zkušenosti opravdu z různých míst. Zároveň bych tedy doplnila, že i kancelář veřejného ochránce práv říká, že ne všechny zařízení plošně musí být špatné.
4: Úplně automaticky to, že to zařízení není registrované, ještě nemusí znamenat nutně špatnou péči.
6: Kristýna Boušková, právnička z kanceláře ombudsmana.
4: Poměrně často se také setkáváme s tím, že v těch zařízeních bývá...
0: Neříká, že by se tam všude nějak špatně zacházelo s těmi seniory nebo měli nějakou špatnou péči a upozorní na to, že tam opravdu většinou pracují lidé, kterým jde o blaho těch lidí.
4: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často.
0: Ale že opravdu jsou tam třeba ta rizika v té zdravotní péči a podobně, problémy s tou kontrolou.
4: Chybí tam často třeba prevence podvýživy a setkáváme se i s dalšími problémy.
0: Nedodržování třeba nějakých hasičských předpisů a podobně. Vůbec si nebudeme představovat, co by se stalo, kdyby byl nějaký požár nebo něco podobného.
1: Ale třeba ten režim v takovém domově důchodců je velmi podobný tomu, jako známe z těch legálních, těch běžných, těch domovů s pečovatelskou službou a podobně.
0: Tak slibují to takhle třeba na webových stránkách, pokud ty webové stránky mají. Oni často mají ten popisek i takový velmi, řekněme, že jsou velmi opatrní v tom popisku. Já z jednoho takového zařízení budu citovat. Domov klidného stáří je určen především seniorům přibližně od 65 let, kteří hledají klidné a bezpečné bydlení a zároveň chtějí být součástí menší komunity. Což úplně na první dobrou nezní jako domov pro seniory. Mají tam třeba napsáno, poskytujeme celodenní péči s ohledem na individuální potřeby, zajišťujeme nejen kompletní zdravotnický servis, ale také příjemné a klidné prostředí. To znamená, i třeba ty zdravotnické služby tam slibují. A ono zjistit, jak se s těmi klienty zachází, to je vlastně strašně komplikované, protože já jsem se k ním nedostala. Většinou jsou to lidé ve stavu, kdy už třeba, řekněme, nejsou natolik schopni bojovat za svoje práva. Ombudsmanovi často říkají, že jsou tam spokojení. To samozřejmě může být dáno tím, že nemají srovnání, neví, jak to v takovém zařízení má vypadat, nebo mají třeba strach, co by se s nimi stalo, kdyby si postěžovali. Ale zároveň to samozřejmě může být i pravda, že ti lidé tam jsou spokojení. No a v některých případech, což mi zase potvrdili třeba starostové, tam často jsou lidé, kteří třeba nejsou tak často navštěvovaní ze strany svých příbuzných a podobně. To znamená, v normální situaci by za ně bojoval někdo blízký, což se třeba tady tolik nestává.
1: No současně ale, když říkáte, že potíže mohou nastat v případě, že je potřeba nějaká lékařská péče, tak ale v ten moment, stejně jako kdyby to byl legální domov důchodců, tak v ten moment se asi organizuje nějaký převoz do nemocnice na ošetření, ne? V tom se to asi neliší, nebo?
0: Ano, v tom se to v podstatě neliší. Kontaktovala jsem konkrétně vedení kyjovské nemocnice, kde mi potvrdili, že se jim stává, že někteří ti klienti se jim vlastně vrací opakovaně s podobnými problémy, že tam stráví mnohdy třeba několik dní z toho měsíce a že naráží na spoustu problémů třeba v tom, že chybí nějaká anamnéza u těch klientů nebo nějaká konzistentní informace o podávaných lécích, o nějaké diagnóze nebo předchozí léčbě, což samozřejmě těm lékařům v té nemocnici tu péči komplikuje. Oni takové pacienty mívají i několikrát do měsíce, často mají nějaké chronické nemoci, oni zmiňovali infekci, dehydratace, nějaké srdeční selhání, komplikace kvůli cukrovce a podobně. Většinou je třeba do týdne propouští, ale některé ty stavy by třeba mohly v tom registrovaném zařízení zvládnout s pomocí zdravotníků. Některé samozřejmě třeba ne a je nutné opravdu zavolat tu záchranku. Není to určitě tak, že kdyby tomu klientovi bylo zle, takže mu jakoby nepřivolá nikdo pomoc.
1: Záchranka mimochodem teď vyjížděla i do jednoho z podobných zařízení na Kladensku spolu teda s policisty, protože klienti tam měli být podle zpráv, které mám z médií, bez jídla. jídla a bez péče. Nic takového se u vás na Jižní Moravě neděje? To byl výjimečný případ?
0: Byl to spíš výjimečný případ. Já minimálně o takovém na Jižní Moravě nevím. Několik let zpátky měla policie podnět od nějakého příbuzného, který si stěžoval na to, že v takovém podobném zařízení jeho příbuznému amputovali nohu a jak se to mohlo stát a podobně. Nakonec se ale opravdu zjistilo, že on měl nějaké zdravotní problémy, že ta amputace byla nutná a že vlastně ten člověk, který si stěžoval, ho 2 roky vůbec nenavštívil a neměl vůbec zájem o to, co se s ním děje, jaký ten jeho zdravotní stav je. Nicméně samozřejmě, kdyby došlo nějakým závažnějším problémům, nějakému týrání a podobně, tak by to bylo řešeno jako v podstatě trestný čin, zabývala by se tím policie, ombudsman by na to taky upozorňoval, o tom určitě není pochyb.
1: Kolik takových domovů v Česku je?
0: To se vůbec vlastně nedá kvantifikovat. Samozřejmě, kdyby nějaký registr měli, bylo by to rozhodně jednodušší. Nicméně veřejný ochránce právě přesvědčený, že tahle zařízení se vlastně vyskytují po celé České republice, že opravdu hodně jich přibývá na Jižní Moravě, ale nemusí to být jenom tím, že třeba je nedostatek těch kapacit. Ono to může být i tím, že úřady jsou aktivnější v téhle oblasti, starostové na to víc upozorňují, to znamená, že se snaží to aktivněji řešit. My jsme zmínili region Kyjovská, Hodonínská, kde jich bylo 45, to znamená, to jsou nějaké třeba i stovky lidí, kteří se tam můžou vlastně vyskytovat a ta jejich péče není pod nějakou pravidelnou kontrolou.
1: Co pak těm poskytovatelům podobných služeb, co jim hrozí?
0: Oni riskují pokutu až 2 miliony korun a ta pokuta je vlastně takový, řekněme, nejúčinnější nástroj, který ti úředníci z kraje mají. Oni se opravdu můžou pokusit upokutovat toho člověka a to zařízení. Může se vlastně ta pokuta vztahovat na to zařízení opakovaně nebo na tu osobu, která ho provozuje. Nicméně jinak oni fungují na tom živnostenském oprávnění, i když by vlastně neměli tyhle služby v rámci tohohle oprávnění nabízet. Jeden takový případ se vlastně i dostal k soudu, bych zmínila, byl to spolek v obci Práče. Oni nejdřív po kontrole ombudsmana někdy v roce 2021 tvrdili, že oni vůbec nic nelegálního nedělají, ale nakonec to zařízení opravdu řešila policie a podle těch posledních informací, které mám, tak ona případ uzavřela, předala ho státnímu zastupitelství ve Znojmě a teď ho řeší Znojemský soud a ta obžaloba se vlastně týká toho, že měli vykonávat bez příslušného živnostenského oprávnění služby sociální péče. Takže i takový závěr třeba může mít případ, na který upozornil ombudsman a řeší se jakoby dlouhodobě několik let, ale dospěl vlastně do fáze, že se dostal před soud.
1: A záměrem teď státu je, aby ty spolky něco takového vůbec nedělaly, aby v tomhle odvětví nepodnikaly, anebo aby se zpřísnily ty kontroly, aby se zlepšila ta poskytovaná péče v těch domovech, ve kterých je třeba špatná?
0: Tak úřady i ombudsman vlastně shodně tvrdí, že cílem není represe. Cílem je na tu situaci upozornit a řešit ji. A ta řešení můžou být různá. Může to být třeba to, že se opravdu tyhle ty nelegální černé domovy pro seniory legalizují. Oni k tomu ty provozovatele opakovaně vyzývají v případě těch posledních 3 případů medializovaných, tedy Mutěnice, České Budějovice a Svitavy. Se to ale nestalo. No a samozřejmě další krok, pokud se tedy nechcete registrovat nebo to neuděláte, tak jako nefungujte. No a to nefungování samozřejmě, pokud to neudělají dobrovolně, což se obvykle nestává, tak tam opravdu potom přichází ten krajský úřad, který vyrukuje s těmi pokutami. Nicméně těch kontrol, mluvili jsme 45 zařízení na Hodonínsku, za rok a půl třeba krajský úřad v Brně, pod který spadá celý Jihomoravský kraj, udělal ty kontroly 4. Ale to je trochu nepoměr číselný, jakoby 45 v jednom regionu, 4 kontroly v celém Jihomoravském kraji.
1: Vy, když jste se teďka tomu tématu věnovala, byla jste v těch domovech a povídali jsme si teďka o něm, vy si myslíte, že se teď po té zprávě ombudsmana něco změní, když za ty léta, znovu říkám, v podstatě jenom na to upozorňuje, ale ten biznis funguje dál?
0: Tak je tady jistá jiskřička naděje, protože zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm, on teď vlastně i sbírá data od těch krajských úřadů, ve kterých ho zajímá, jaké s touhletou problematikou mají zkušenosti a začíná je analyzovat. No a jakmile je bude mít analyzované, tak chce navrhnout nějaké legislativní opatření. Zatím není konkrétnější, ale to by snad mohl být nějaký přínos v téhle oblasti, ale obecně samozřejmě mluvili jsme o té případné legalizaci, možná o nějakém zmírnění pravidel pro tu registraci, ale takovéhle, řekněme, inovativní velké řešení, tak to zatím na stole v nejbližší době určitě není. Přitom je jasné, že populace stárne. Do 15 let se zvýší počet seniorů nad 80 let víc než dvojnásobně, alespoň to takto spočítal Ústav zdravotnických informací a statistiky. A kapacity domovů pro seniory nestačí už teď.
1: Tak moc díky, že se tomu věnujete.
0: Není zač.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu dnes o černých domovech pro seniory, jak je sama nazvala, mluví.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Dobré dopoledne, 10:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit taky na summitu v projevu, který schválila vláda. Prezident Petr Pavel se dnes na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře zúčastní business fora obraného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany. V době návštěvy francouzského prezidenta se v syrském Damašku ozvalo několik explozí v blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elizejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Šarou. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Na oběžnou dráhu má dnes vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Máme taky dopravní informace 2 minuty po 10:30. Na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Přelouč na 78. kilometru řeší nehoda dodávky s nákladním autem. Projíždí se jenom jedním pruhem a kolona ze 76. kilometru vás teď zdrží 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 brzdí provoz omezení u letiště. Kolona je proto už ze 6. kilometru, zdrží vás teď asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně u nájezdu od Písnice na 5. kilometru. V pravém pruhu se srazilo osobní auto s kamionem, blokují pravý a připojovací pruh. V koloně od sjezdu na Jesenici se zdržíte asi čtvrt hodiny. A velmi silný provoz je teď před omezením v Gbelské směrem z Novopatské v Praze. Nesouvislá kolona hlavně kamionů je jak na okruhu, tak na jižní a Štěrboholské spojce. Zastavují se už na D1 u Průhonic na 6. kilometru. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť a nebo přehánky a teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Politikům vyčítám mnohé, vyčítám jim to, že nezvládnou nebo nekomunikují tak, aby to bylo srozumitelné. Vadí mi, že jsou úspěšnější politici velmi často ti, kteří lžou, než ti, kteří nelžou. A přál bych se, aby politici měli vizi, aby byli stateční, aby se vydali z toho, čím chtějí prospět téhle zemi, nebo jestliže nemají čím, tak mají opustit svou pozici. Konec citace. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je autor předchozích věd a taky čerstvý držitel ceny Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, pan Ondřej Vetchý. Vítejte, Ondřej, hezký den.
4: Dobrý den.
3: A hezký den u Osobnosti Plus vám přeje taky Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
3: Nemáte někdy, Ondřej, s takovou smutek, bych řekla, smutek z toho, že všechna vaše přání směrem k politikům zůstávají stabilně nevyslyšena?
4: Tak já už jsem se na to trochu zvykl. Já minulý týden jsem se podíval právě na projevy pana Karla Kienla, pana Dinsbíra, pana Havla, pana Baťeka a byl jsem ohromen. A když jsem si sestavil časovou osu, že fakt uběhlo asi jenom 25 let a ten propad kultury politický je tak obrovský, tak se mi to jevilo, jako kdyby to bylo z docela jiné galaxie.
3: Takhle detekoval, nebo vypřemýšlel jste, čím to je, že od takové té první, druhé garnitury, která byla v naší politice, jsme se dostali až tam, kde jsme?
4: Ono se je důležité taky asi uvědomit, že velikánská část lidí, která zažila normalizaci, nebo snad ještě dál, tak už tady není. Myslím, že se obyvatelstvo jako v české kotlině proměnilo. Ti přímí pamětníci ubývají a řekl bych, že ta ukotvenost v té demokracii, docházení, umožnění, aby lidem docházelo, jak křehká, jak závislá na každodenní péči demokracie je a že ta demokracie bude tak dobrá, jako budeme dobří my, občané této země, jako by tohle to vypadlo z čehosi normativního a mám pocit, že se to lidem asi málo připomínalo, že v lidech vznikl dojem, jak jsme zalití tukem a konzumem, že ta demokracie bude fungovat sama od sebe. Nebude. Nebude a s každým příchodem člověka, který... abyste věděli, já jsem třeba tak naivní, že jsem několika politikům, kteří mě kdysi poprosili, proto abych je podpořil ve volbách, tak jsem řekl dobře a mám na vás jednu prosbu. Vy máte právnický vzdělání, zkuste vymyslet zákon, který nějakým způsobem navýší trestní sazbu pro politiky v okamžiku, kdy budou selhávat, kdy budou krást prokazatelně, kdy nedodrží to, co slíbili. A pojďme to udělat třeba na bázi, já nevím, třeba vlastně zrady. Že v okamžiku, kdy já nebudu mít žádnou zodpovědnost za kroky, který udělám v té politické funkci, tak když se dostaví třeba, dejme tomu, třeba 5-10letý trest, tak se zbavíme oportunistů, zůstanou jenom psychopati a pak lidi, kteří nemají důvod se třeba prostřednictvím politiky obohatit nebo promasírovat ego.
3: Ale nemyslíte si, a teď rozšířím ten náš pohled z Česka taky do zahraničí, že prostě dobrý politik byl ten, který bez ohledu na existenci jakýchkoliv represí a zákonů prostě chtěl zevnitř udělat to nejlepší upřímně s tou zemí. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo, to je normální, ale jakoby, nechci připomínat stále dokola toho Churchilla, ale prostě politici typu Churchilla už definitivně zmizeli z té země, je to tak?
4: Tak já jsem takový politiky u nás zaznamenal, jako ve 20. století, došlo mi, že, nebo jsem si skoro jistý, že v okamžiku, když nastoupil německý nacismus k moci v Německu a Německo zašlo odstrašovat, ohrožovat země okolo sebe, tak jsem si jistý, že kdyby v té době žil třeba prezident Masaryk, tak by jsme bojovali, jsem si jist, že by se válka vyvíjela docela jinak, celá druhá světová válka, možná i celé 20. století a všechno následný, ale jsem si jist, že stejně jako Alois Rašín byl ve své době člověkem, který byl obtížnej, když pominul boj, tak ho odstavili, nebo určitě by ho odstavili, ale v těchto letech by ho znovu povolali. A to bývají většinou krizový okamžiky té země, kdy tito muži, stejně jako byl Winston Churchill, tak se vrací, a aby tu situaci zvládli a s naprostou nesmlouvavostí, vehemencí jsou schopni dohlídnout důsledky svých konání. Myslím si, že nám chybí politici, kteří jsou ochotní, když pomine tu vizi, kterou jste zmiňovala, převzít tu odpovědnost ze všem všudy. I za to, že budou nepopulární. Oni tam nejsou, protože byli populární.
3: Vzpomenete si na jednoho výrazného českého politika v té polistopadové éře, který podle vás byl statečný, měl vizi a nesl zodpovědnost, kromě Havla, to neříkej, tady je mimo hru.
4: Já jsem tam zaznamenával spíš takovou jakoby korektní slušnost. Když je člověk slušnej, tak je evidentní, že chce sloužit, jo? Když je schopen, protože jak jsem četl, zrovna zmíním pana Havla, protože on tam definuje to, kdo by tu politiku měl dělat. A on tam mluví o tom, že politika není špinavá, ale je to prostředí, který špinavce láká. Ale že si je jistý, že člověk, který má empatii, elementární slušnost, cit, vkus, že to jsou, že ví, co má kdy říct, naopak ví, kam nejít, není-li to důležitý, nebo kam naopak jít a co udělat. Takže ten obraz politiku, který máme před sebou dnes, naprosto nejenom, že nekoreluje s tím, s tou jeho představou, ale je v přímém protikladu. A bojím se, že slušní lidi do politiky jít prostě nechtějí.
3: No, pardon, mohu
4: no,
3: do toho
4: musíte.
3: Říct. No, problém zdá se, že není v těch politicích, ale v těch voličích. Prostě ti voliči se nám postarali všem o to, aby současná politika byla taková, jaká je.
4: Souhlasím, Baronko, s tím rozdílem, že myslím si, že je to i důsledek vládnutí minulý vlády. Ta velká očekávání, který jsme měli od té vlády, a ona totálně selhala, ne, totálně nemůžu říct, ale špatně komunikovala. Ta komunikace pro mě byla úplně zásadní. Když někdo se mnou nebude komunikovat a budu neustále masírovaný ze všech stran, jak to dělají blbě, a nebudu mít čas se zabývat věcma, politikou, nebudu třeba politický člověk, tak přinejmenším mě to ovlivní. A my ještě musíme počítat s tím, že máme v zádech ještě obrovský jakoby informační zájmy a kanály, třeba z Ruska, který masíruje veřejné mínění, a v součinnosti s tím, že něco je neprůkazný, a s tou obrovskou masáží, která na nás útočí ze všech stran, tak pak není divu, že lidi prostě, jsme se o tom bavili, že prostě pro část lidí je uvěřitelnější fakt to a úlevnější, že náš svět řídí úzká skupina lidí, jako jsou třeba ilumináti, a že představa, že nás někdo řídí, je pro ně víc uklidňující a akceptovatelnější, než že žijeme v chaosu světa a každý máme odpovědnost za vlastní životy.
3: Ale nemusíme jít rovnou k iluminátům. Vy sám říkáte, že úspěšní politici patří více k těm, kteří lžou.
4: Ano.
3: A i v momentu, kdy to nějak vyjde najevo někde, tak to jakoby v nových časech v uvozovkách není žádné břemeno.
4: Ne, naopak mají ti voliči teď pocit, ten jim to nandal.
3: No.
4: A ten argument, že lžou, není pro ně vůbec validní. No.
3: Takhle přemýšlíte o tom, co s tím? Máte nějaký výhled na lepší zítřky?
4: Tak myslím si, že bychom měli takhle. Uvidíme, co ta stávající vláda splní pro svý voliče. Uvidíme. Je asi prací opozice, ale asi i občanské společnosti, aby poukazovala na to, že tohle není normální, co dělají, že slíbili něco dočisté jiného. A až třeba to proběhne, nevím, jestli doslouží celý mandát vládní, anebo ne, ale pak by se měly asi skládat účty, a jestli ti voliči nebudou reflektovat to, že ty sliby, který, na základě kterých ty svoje politiky volili, že tomu nedostáli, tak tam si budeme muset udělat asi definitivní představu, je-li svět posunut tak, že už to vlastně je jedno, co oni říkají a dělají, a že ta animozita, kterou tady, to, jak se k sobě politici obecně chovají, s tou arogancí, s tím absolutním nerespektem jednou k druhému, jak nedodržují pravidla, tak vlastně pro nás občany, je to jaksi něco, že ten segment politický od sebe odstrkujeme. A já jsem právě nabádal k tomu, aby jsme se začali, protože ta naděje, demokracie má tu sílu, že vlastně my můžeme komunikovat, učit se komunikovat mezi sebou na občanské platformě v každodenním životě tak, aby jsme, dokážeme, že jsme lepší než ti politici, a jak jsem tam zmínil, pojďme to udělat i politikům navzdory, protože nefunguje-li politika, musíme být političtějšími občani, no.
3: Ondřej Vetchý ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ondřej, jak vy jste říkal, že bychom měli u politiků sledovat rozpory mezi tím, co slíbili a tím, co plní, tak napůl v žertu říkám, jestli by nebylo lepší, kdyby právě neplnili nic. Protože. Jestli by nebylo lepší, aby se na ty sliby prostě vykašlali. Co myslíš?
4: No, to oni ty sliby říkají, protože ta zahraniční politika naprosto netransparentní napříč politickýma stranama, nesjednocená. Mně strašně chybí, že si nevytyčíme nějaký cíle, kterých se budeme držet bez ohledu na to, kdo zrovna bude vládnout. Absolutně to chybí. To znamená, že často ti politici z těch jednotlivých stran, jejich narrativy a prohlášení směřují jen a jen k jejich voličům. Oni jakoby nedbali na to, že jaká je skutečnost. Oni si chtějí ty voliče ochočit a pak si je chtějí udržet. A mě tohle strašně...
3: Jasně, ale tohle je normální. Že? To chce každá politická strana.
4: To není normální.
3: Ne, jako v politickém prostředí to...
4: Ne, ale pro mě politika reprezentuje něco jiného. Tohle není normální na žádný platformě.
3: Jasně, ale to, že politik vstoupí do vlády, jakýkoliv, a přemýšlí, jak nestratit své voliče, to prostě to předvedl názorně například předchozí premiér Petr Fiala, když neudělal ty reformy, které původně slíbil, protože se bál, co by na to ti voliči.
4: To je absurdní, protože to je, vemte si, že budete mít třeba vynikajícího operatéra, třeba dejme tomu na chirurgii, a vy, protože je vynikající operatér, tak z něj uděláte třeba primáře. No a on od toho okamžiku přestane operovat, protože se bude bát, že přijde o tu funkci, když něco zkazí. Ale oni tam byli nominovaní právě proto, aby to dělali.
3: Já jsem myslela, že řeknete, že Petr Fiala měl zůstat operatérem.
4: Operátorem možná. No, ne, je to jako bez pochyby. Petr Fiala je pomohl se vznikem komise vládní k ďáblickému hřbitovu. Tím, že má vzdělání historický, naprosto dopochopil to, že jestliže se v dnešní době všechno relativizuje i historie, tak pochopil a tím je udělal radost, že se může naše vztahování se k naší minulosti, ale i budoucnosti odvíjet právě od doby, kdy jak odbojáři proti nacističtí, tak proti komunističtí, tak se nedají relativizovat, protože je naprosto evidentní, kdo stál na správné straně a kdo ne. Že to je pro náš pocit sebeurčení strašně důležitý. No, takže myslím si, že tohle chápe, ale už třeba některé věci neúplně, jako by měl pocit, že všichni uvažují jako on, jako by měl pocit, že je banální vysvětlovat lidem elementární věci, ale když to politik nedělá, tak si vytvářejí ty lidi vlastní narrativy, vlastní doktríny a vzdalují se od toho člověka, který by je měl vést, edukovat o všech svých krocích, o svých motivacích, o záměrech a neustále je seznamovat s tím, co dělá.
3: Jak nesete po spoustě svých aktivit směrem k Ukrajině před nekonečnou řadou varování před Ruskem? Jak nesete ten fakt, který oznámil teď aktuálně Andrej Babiš, že prostě nebudeme plnit ta kritéria pro Severoatlantickou alianci, pokud je o financování zbrojaři?
4: Tak já furt doufám, že to řekl jenom ve vztahu ke svým voličům, že to plnit bude. Teď pro Bůh, když jsme součástí, jako jsme ukotvení v institucích v celoevropský a v celosvětový, a když nebudeme plnit ty svoje závazky, tak prostě, jak jsme to tady už citovali, Když si přišli pro komunisty, tak jsem jim nepomohl. Já jsem nebyl komunista. No, pak si přišli pro Židy, já jsem jim nepomohl, protože...
3: Pro odboráře.
4: Jasně, protože jsem nebyl Žid, pak si přišli pro odboráře. Já jsem nebyl odborář. Pak si přišli pro katolíky, já jsem nebyl katolík, no. A pak si přišli pro mě, ale už tam nebyl nikdo, kdo by mi pomohl.
3: Řekněte mi jenom, v okamžiku, jestli by to Andrej Babiš opravdu v podstatě dělal jako trolling směrem ke svým voličům, a pak by to nakonec tam dohodil na tu obranu, ty peníze, tak tam je to jasné. Ale co by se stalo, kdyby to neudělal?
4: Tak on o sobě tvrdí, teďka prohlásil, že bude dělat pragmatickou politiku, ne hodnotovou. A tohle je prostě pragmatická politika, že dostojíte svým závazkům a jakmile si jim dostojíte, tak budete, nepojedete černým pasažérem, budete součástí a pak si můžete dělat svoje věci.
3: Někdo to nazval, tenhle postup, totiž neplnění těch závazků směrem k Alianci, to nazval jako výrazné snižování bezpečí Česka. Vidíte to takhle stejně?
4: No tak to přeci, my jsme v té Alianci, protože si nás v minulém století vzali dvakrát bez ptání, nikdy jsme nebyli takhle silně ukotveni a máme obrovskou naději a představa, že ji probandíme jenom proto, že budeme chytračit, mně přijde při nejmenším nezodpovědná, ale je to jako dětský přístup, dětský chování, naprosto nedospělý, no. A to my nemůžeme potřebovat.
3: No, myslíte si, že tenhle styl politiky, a není jenom český momentálně, běží to všude možně, totiž, že budu říkat voličům, že nebudu posílat tolik peněz na obranu, ale na důchody, a že se všichni budeme mít dobře a tak dále. Víte, o čem mluvím? O té populistické větvi. Tak se ptám jenom, jestli si myslíte, že odejde v dohledné době tato populistická politická větev, anebo ještě vydrží po vzoru, já nevím, Donalda Trumpa taky.
4: To by museli ty politici chtít začít říkat pravdu. To by museli reflektovat jakou geopolitickou situaci, v které se nacházíme. To by museli skutečně vtahnout veřejnost do reálného světa, v kterém žijeme. A v okamžiku, kdy to udělají, tak jsem si jist, že většina obyvatel České republiky je v tom podpoří. A já bych si přál, aby to bylo napříč všema stranama, aby na tomhle našli konsenzus a nenacházeli na tom témata, který v slušného člověka vůbec nenapadnou a pracují s nima jako s faktem. Jo, někdo vymyslí jako díru na trhu a teď s tím pracuje jako politik. No ale co kdyby se stalo tohle? Ale to slušného člověka vůbec nenapadne. Prostě. Takže já jsem si skoro jist, že si lidi, kteří nějakým způsobem chtějí žít v České republice, tak to po těch politicích budou vyžadovat.
3: No a není to tak, že ti politici v momentu, kdy takhle budou těm voličům otvírat normální svět, tak o ty voliče přijdou?
4: No tak oni přijdou. Já jsem tak naivní, že jsem navrhoval to, že bych politikům umožnil pouze jedno období, s tím, že se vydají absolutně ve prospěch této země, pak budou nahrazeni někým jiným a oni s tím vědomím, že už nebudou moct kupčit s těmi voliči pro příští úspěch, takže poslouží této zemi v plný míře, bude to mít kontinuální navazující na sebe směřování a přesto nejde vlak.
3: A víte, proč to neprojde?
4: Vím.
3: Protože nechtějí ty voliče přijít.
4: Přesně tak, to je to samé jako komunisti, když vyhráli volby, tak první, co udělali, tak zrušili demokracii, aby ty volby už nikdy neprohráli.
3: Přesně. Já
4: ještě poslední věc, já jsem teďka viděl Milana Mikuleckýho a Jakuba Landovskýho, mluvili o geopolitické situaci a bylo to tak erudovaný. Já bych je konfrontoval s těma politikama. Mě vadí, když v těch diskuzních pořadech je politik, druhý politik a pak je odborník a druhý odborník. Na ty už skoro nikdo nekouká. Ale já bych je konfrontoval s odborníkama, kteří budou uvádět věci na pravou míru. Oni budou muset na to reagovat, reflektovat. A jsem si jist, že třeba nemají takový znalosti jako třeba tyhle kluci, ale že to na ně zapůsobí a nám bude garantovat, že když tam bude nějaký politik, který má svůj elektorát, tak se díky němu setká i s odborníkem, který ty věci odprezentuje.
3: Mimochodem, když se zmínil jméno Jakuba Landovského, ano, našeho bývalého velvyslance u NATO, tak nás všichni tady překvapil, když byl v tomhle studiu na téhle židli, jako sedíte vy, před několika měsíci nebo týdny. A přesvědčoval nás, že výdaje na obranu té nové vlády jsou v podstatě v pohodě. Tak jsme si říkali, že to je zvláštní, speciálně u něj. Ne?
4: A já nevím, kolik uváděl tehdy, taky nevím, jestli nevycházel z těch parametrů, který přislíbila třeba minulá vláda. No a mezi tím uběhl nějaký čas, říkáte-li měsíce, tak kdybyste ho pozvali znovu a zeptali se, jak teďka ty čísla seděj Jakubovi, který ho moc zdravím, ho mám moc rád, a tak to, jak ty čísla korelujou s tím, co předjednala ta minulá vláda a k jakýmu došlo navýšení nebo naopak snížení.
3: Když mluvíme o zbraních, o zbrojení, tak nemůžu na závěr nezmínit tu vaši obří aktivitu, kdy jste, stále to děláte samozřejmě, dovážel drony, celá vaše skupina D, projekt drony Nemesis, tak jste je na Ukrajinu odvážel, ale konce minulého roku tam došlo k nějakému temnému mráčku.
4: Ten mráček tam už na těm byl rok a půl předtím. Ten
3: ale,
4: byl se,
3: ale byl, se, byl zveřejněn.
4: Ne, a, byl zveřejněn průběžně.
3: Takže a byl to mrak spíš, to se
4: no,
3: shodne.
4: No, je to pořád mrak, který to, jakoby, jak, ty, když jsme byli pozvaní na odprezentování na Pražském hradě dárku pro Putina, právě, že byla poptávka po dronech, protože to Rusko mělo drtivou převahu, tak jsme tam byli pozvaní, jsme tam přišli, a tam v podstatě pan Vondráček, který bere ten dárek pro Putina, tak nás v podstatě, my jsme se to chtěli zúčastnit, chtěli jsme tomu prospět, já jsem byl ochoten se stát tváří, ale oni měli jiný priority, takže nás nereflektovali příliš. No a když tomu nedošlo, tak jsme se pokusili to udělat sami, jako sbírku veřejnou a k tomu jsme si najali, protože to bylo pod kuratelou jak vojenského zpravodajství, tak vojenské policie, tak jsme s plnou důvěrou chtěli pomoct sami. Kdyby jsme věděli, jak se to bude vyvíjet, tak bychom možná to úplně neudělali, protože jsme, podařilo se na muselský kousek, vybrali jsme obrovské množství peněz a skutečně 17 000 dronů se dopravilo v té nejtěžší době pro Ukrajinu a myslím si, že jim pomohlo v určitý fázi eliminovat tu obrovskou ruskou převahu.
3: Ale já jenom připomenu, že v té době na konci roku tak padala taková silná slova jako razie, blokace peněz.
4: No to se vůbec, oni nám teda ty peníze samozřejmě zablokovali, ale nás jako skupiny D se to vůbec netýká. My tam vypovídáme.
3: Já bych dokončila tu otázku jenom. Takže prostě razie, blokace peněz, trestní oznámení, podezření kolem dodavatelů a tak dále. Ale řadu měsíců poté nikdo není obviněn. Chápu to dobře?
4: Chápete to úplně správně.
3: Takže kdo to celé spískal, si myslíte?
4: Ne? No, tak já, když se podíváme zpětně, kdo první přišel s těma spochybňováníma na naši iniciativu, tak se tam neustále objevuje paní ministryně Černochová. Nevím, jakou měla motivaci, to zřejmě se musí ona vyřešit se svým svědomím a pak třeba s pánem Bohem.
3: Takhle. Evidentně to jde, ale musím se stejně zeptat. To
4: my věříme, že žijeme v zemi, kde si nikdo nemůže objednat trestní stíhání.
3: Ale to stačí. Jediný ministr jediné vlády na to, aby v podstatě přivázal koule na nohu všem lidem, co dělají něco smysluplného.
4: No, těch iniciativ tam byla celá řada. My dokonce sami nad rámec toho, co jsme dělali, jsme si nechali udělat forenzní audit, aby ty útoky vůči nám přestaly, aby jsme naprosto legitimizovali to, co děláme. Udělala to jedna z největších firm na světě, nadnárodní, a pochválila nás, jak dobře to děláme. Nic tam nebylo, nikdo z naší skupiny si nikdy nevzal ani korunu, to je to nejhorší. Naopak jsme tam sami peníze posílali, no a pokud vím, tak teď je prověřována ta skupina, ta dodavatelská, ty výrobci, nebo ti kolegové, kteří jsou odborníci. Jeden z nich je světová kapacita a druhý je hrdina válečnej a jsou to, jeden byl reprezentant vojenského zpravodajství a druhý vojenský policie, jo. Takže je to o to absurdnější.
3: Ondřej Vetchý, čerstvý držitel ceny Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost byl dnešním hostem. Vy jste nešťastný, že už to končí?
4: No to nějak rychle uteklo, jsme si nic neřekli, ale rád jsem vás věděl a zdravím moc posluchače, mějte krásný den a i ty následující, držte se. A budeme k sobě schovat líp na ulicích, budu vás zdravit a vy mě a usmívat se.
3: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Interview Plus.
5: Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš cestují na summit NATO odděleně a jejich koordinace zůstává kvůli vzájemným sporům nejasná. Kdo by měl ustoupit? Pavlína Nečásková se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraničí a bezpečnost, bývalého diplomata a ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Pavla Fischera.
0: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: Dobré dopoledne, 11 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda podle premiéra Babiše přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% hrubého domácího produktu. Ukrajina od summitu NATO v Ankaře očekává hlavně pomoc v obraně před ruskými balistickými raketami. A soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Příjemný den u zpráv úterního Plusu přeje Ondřej Látal. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit taky na summitu v projevu, který schválila vláda.
6: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
2: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Včerejší ruské masivní útoky na Kyjev a jeho okolí zabily 26 lidí, skoro 20 je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit NATO řekl, že chce s aliancí jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít do ztracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Odvolací soud v Paříži odpoledne rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
8: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železo-betonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun. Popisuje to ředitel Martin Šimša.
9: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
2: Doprava na Plusu na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Přelouč na 78. kilometru řeší nehoda dodávky s nákladním autem. Projíždí se jenom jedním pruhem, kolona ze 76. kilometru vás zdrží 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se u nájezdu z Písnice na 5. kilometru srazilo osobní auto s kamionem, blokují teď pravý a připojovací pruh. V koloně od sjezdu na Jesenici se zdržíte asi 20 minut. Velmi silný provoz je taky v Novopatské před omezením v Kbelské ulici. Nesouvislá kolona hlavně kamionů popojíždí jak na okruhu, tak na jižní i Štěrboholské spojce a zastavují se už na D1 u Čestlic na 8. kilometru. Dobře dojeďte. A bude oblačno až zataženo, teď dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť a nebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus.
10: Nic osobního.
11: Prostě biznis.
10: Jana Klímová.
11: Petr Šimůnek.
10: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
11: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska? Už po 60. ovládl Karlovy Vary Mezinárodní filmový festival. Podíváme se, jak je to velký biznis a kdo festival hlavně platí.
10: Probereme také, jak je velký filmový průmysl v Česku, z čeho hlavně žije, kdo jsou největší producenti a distributoři filmů a jaké filmy jsou trháky v kinech.
11: Petře, ty teď sedíš ve studiu v Karlových Varech, kde festival začal, ten 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak je to pro zajímavost velký podnik uspořádat takový festival? Kolik je na to potřeba peněz?
10: Tak vlastně můžeme říct na začátku, že to je největší kulturní akce v Česku, nic většího se v Česku nekoná. Přes 260 milionů korun je rozpočet letos a ten rozpočet roste v posledních letech, ale on se mění s tím, jak se měnila taky majetková struktura celého festivalu, k tomu se dostanu možná za chvilku, ale kdo těch 260 milionů zaplatí, část radí stát, ministerstvo kultury, kraj a město, tu daleko větší část ale musí uhradit sponzoři.
11: Já jsem se dívala pro zajímavost, kolik platí stát a loni uzavřeli nějakou 3letou smlouvu, takže dostávají necelých 50 milionů ročně.
10: Je to tak a souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku. Je to největší kulturní akce v České republice a nejprestižnější taky z mezinárodního pohledu. Je to áčkový filmový festival, kterých není ve světě mnoho. Ten karlovarský je takový menší mezi nimi, ale je to pořád, má to razítko toho festivalu renku A, i proto ministerstvo kultury přispívá 47 milionů korun ročně. K tomu se musí ještě připočíst peníze od kraje a od města, ale myslím si, že tak, jak znám Vary a jak sem jezdím 30 let, tak se to Varům mnohonásobně vyplácí a speciálně i proto, že ten festival v poslední době nezůstal ojedinělou akcí ve Varech, ale díky novému majiteli toho festivalu se tady dějí věci přes celý rok a to je to, co tomu regionu a městu pomáhá nejvíc.
11: A ten festival, když jsi zmínil majitele, tak dříve samozřejmě víme, že za ním stál Jiří Bartoška, respektive za firmou Film Service Festival Karlovy Vary, mám pocit, že se jmenuje. Jak je to teď, tedy kdo vlastně tu firmu vlastní a potažmo tedy kdo organizuje ten festival?
10: Od Jiřího Bartošky tenhle festival koupil Rockaway, investiční skupina, která vyčlenila a začala budovat speciální takovou nohu, ruku, já nevím, jakou končetinu mám říct, která se jmenuje Rockaway Art a která právě v Karlovarský festival koupila. Vedle toho koupila taky Colors of Ostrava a Design Block a buduje takovou kulturní část té investiční společnosti s tím, že do těch všech festivalů investuje nemalé peníze a samozřejmě je používá na networking, ale taky, jak sami proklamují, chce taky dát společnosti něco zpátky, aby se zkrátka tyhle velké značky v české kultuře mohly rozvíjet dál.
11: No a za Rockaway stojí kdo?
10: Jakub Havrland je hlavním majitelem a je to jedna z největších finančních nebo investičních skupin v České republice. Je to taková investiční skupina dravější, mladší, zaměřená na technologie, má například jeden z největších kryptofondů na světě, ne v České republice, ne v Evropě, ale na světě, a profiluje se především přes tyhle technologicky pokrokové věci a teď vlastně investuje taky do té kultury.
11: Pojďme se podívat, kdo jsou vlastně ty sponzoři, protože jsme říkali, že to má rozpočet 260 milionů, stát dává 50 necelých, pak samozřejmě tady ty kraje, město, ale to hlavní leží na sponzorech, tak kdo to je?
10: To hlavní, a řekněme si, že už tam není jeden jediný generální, nebo jak říkali, geniální partner, ale těch partnerů je víc a ti hlavní partneři platí plus minus 10 až 11 milionů korun ročně. Jsou to třeba Innogy, Vodafone, ČES, nově Allwyn a Rohlík. To jsou ti nejznámější a největší, kteří se profilují v Karlových Varech.
11: Jako vyplatí se to, já nevím, Innogy prodává plyn, jo, ČES elektřinu, Vodafone telefony.
10: Jestli to dává smysl, se ptáš.
11: No, proč jdeš sponzorovat filmy?
10: Třeba Innogy je dlouhodobě spojená s českou kinematografií a dává peníze právě sem, je to jejich rozhodnutí, jak zase dávat společnosti něco zpátky, a vybrali si zkrátka film jako to odvětví, do kterého budou ty peníze dávat, ale není to altruismus, jo? Jako je to, musíme to vidět tak, že všechny tyhle ty firmy, které jsme vyjmenovali, jsou takzvaně B2C, business to customers, to znamená, že
11: mají koneční zákazníky.
10: Přesně tak,
11: jo?
10: Že mají koneční zákazníky, mají jich 10 000, 100 000, je to klasický retail, a tady ve Varech se oficiálně protočí nějakých 10 až 15 tisíc registrovaných účastníků akreditovaných, kteří chodí na filmy, ale ten festival přiláká těch lidí daleko víc, 20-30 tisíc každý rok v tomhle festivalovém období, a pro tyhle lidi mají tyhle firmy samozřejmě připravené svoje nabídky a je to pro ně zajímavé. Mají zkrátka velké soustředění lidí na jednom místě, podobně jako když jedou na Colors of Ostrava, a proto tady ve Varech vidíš velký stánek Rohlíku nebo Vodafone VIP Lounge a tak dále a tak dále. Jako, takže není to altruismus, je to velká marketingová akce pro ty firmy.
11: Ale když jsi zmiňoval ČES a geniální partner, což byla, myslím, jeho, že jo, taková jako marketingová větička právě ve Varech.
10: Já si myslím, že ji vymyslel Jiří Bartoška, skoro bych se o to vsadil.
11: Tak nedá mi to tedy nepřipomenout, že ČES to sponzoroval dlouhá léta, vlastně 16 let až do roku 2018, kdy teda se tahle štědrost jako přerušila. Mimochodem, tehdy on na to dával 20 milionů korun, jako v těch letech, jo. Proto byl geniální partner, si jako z dnešního pohledu, co to bylo tehdy za peníze. Ale ten jeho výpadek tehdy, v tom roce 2018, to bylo jako mimochodem velká bouře kolem toho, protože ten ČES to, že už nebude teda geniální partner, geniálně oznámil asi 3 měsíce před začátkem festivalu. A víš, co se stalo tehdy?
10: No, já to právě nevím, ale byla to jako bomba, která vybuchla úplně náhle a nikdo nechápal, co se děje. Tak co se dělo, ty to víš?
11: No, tak já jsem o tom tehdy psala něco a zjišťovala, a bylo to teda trošku bizarní, často zdůvodňoval tím, že prostě zjistil, že musí šetřit, že se jako výsledky nevyvíjejí tak dobře, jak si myslel.
12: ČES už dál nebude podporovat Karlovarský filmový festival. Generálním partnerem byl 16 let.
13: Ta situace na energetických trzích, kdy se to projevuje i do našich hospodářských výsledků, nás nutně vede k tomu, že omezujeme naše sponzorské aktivity.
14: Já věřím tomu, že 53. ročník proběhne normálně a že nikdo nepozná, že jsme se dostali do této patové situace.
10: A na to si vzpomněl 3 měsíce před začátkem.
11: No, já jsem se dívala potom zpětně, tak vydělal 10 miliard čistýho, no. Bylo to teda méně než v předchozím roce a v tom dalším, ale jako OK.
10: A co zatím teda bylo?
11: Hlavně se spekulovalo tehdy o politických nebo zákulisních tlacích kolem toho, jo, protože na Hradě byl prezident Miloš Zeman a ten k filmařům typu režisér Marek Najbrt, který na Cenách český lev vyzval lidi v přímém přenosu, aby nevolili Zemana za prezidenta. Stejně tak Zeman dlouhodobě nesnášel Jiřího Bartošku nebo se s ním nemusel, protože připomenu, že Jiří Bartoška se zapojil kdesi do kampaně proti podlézavosti Zemana k Číně třeba, což mu samozřejmě Miloš Zeman nezapomněl. A šéf ČES dlouholetý Daniel Beneš, tak byl stejně jako Zeman dřív sociální demokrat a s Milošem Zemanem měl dobré vztahy. Mimochodem ho zachránil před tlaky od Andreje Babiše tehdy, Daniela Beneše ve funkci, takže já bych si tipla, že tohle to tam opravdu hrálo velkou roli.
10: Já si pamatuju akorát ty následná jednání, protože ta byla, jestli se to dá říct, jako frenetická, protože 3 měsíce před festivalem, když ti vypadne 20 milionů, tak je to strašná rána. A tehdy festival zachránili noví sponzoři, jako třeba Akolej.
11: Já si pamatuju, že jeden z prvních, kdo oznámil, že jim dá peníze, to takový odvážný, protože nikdo nevěděl, co se děje. Vlastně bylo jasný, že tam je nějaká politika kolem toho. Byl už zesnulý taky František Štěpánek, majitel Sokolovské uhelné.
10: Tak tam to dávalo logiku, protože to je sousední firma.
11: Kraj, no.
10: Přesně tak, takže tam to dávalo jasnou logiku. Já musím říct to, co jsem postřehl po tehdejším odchodu ČEZu, tenkrát to dramaticky změnilo kulturu celého festivalu, protože když tam ČEZ byl jako ten hlavní partner, tak jako můry na světlo se sem sletali různí lobbysté,
11: politici
10: a tak dále.
11: Bylo to hodně spojované.
10: Ano.
11: Bylo známé, kdy poslanci nebo ministři se nechávali třeba platit pobyt na festivalu a různé vstupy na VIP akce, že jako novináři jsme kolem toho kroužili.
10: Tohle to je zajímavá věc, protože mě tohle to zase tak strašně nepohoršuje, když se vrátíme na začátek. A víme, že stát do toho dává plus minus 50 milionů z ministerstva kultury plus kraj plus město, něco dalšího. Takže sem přijedou politici a někde bydlí a mají vstupenky do kina. To mi nepřipadá jako nějak zvláštní, protože je to prostě placené zdaní. A když zmiňujeme ty VIP akce, ty se neplatí. Na VIP akce, které se tady konají každý den a je jich dokonce několik a jsou to opravdu velké mejdany, nebo jak to říct, ale velké kulturní akce, ty jsou jako invites only, prostě jenom prozvané, ale nic neplatíš, musíš dostat tu pozvánku.
11: No jasně, tak jim platili třeba ten pobyt jako nějakým luxusním hotelu a podobně, že jo?
10: No, festival má třeba celý hotel PUP zabukovaný a že tam je jeden pokoj pro ministra kultury, to mě osobně teda fakt nepohoršuje.
11: Máme tu druhé téma a to je filmový průmysl v Česku. Není moc velký vlastně, ale zároveň ani zanedbatelný. Podle nové výroční zprávy Asociace producentů audiovize byl loni obrat audioprůmyslu v Česku přes 11 miliard korun, což je tedy asi o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. A nejvíce na tržbách podílí zahraniční produkce, které jezdí do Česka točit filmy nebo reklamy. Loni to byla víc než polovina veškerých tržeb tuzemské audiovize, a to 6,6 miliardy, takže je to opravdu velmi významné, ty zahraniční produkce. Pak další části, které spadají do toho celého průmyslu, tak jsou samozřejmě produkce českých filmů a seriálů a také právě reklamy. No a pokud jde o ty zahraniční produkce, ty loni narostly asi o 1 miliardu a dařilo se jim i proto, že se ten systém podařilo konečně vyjednat tak, aby se zlepšil tedy systém státních pobídek pro ty produkce. Je to systém, kde jim stát tedy vrací filmařům část výdajů, když točí u nás a zaměstnávají tu místní firmy. Prostě biznis a biznis to je. Ostatně o tom svědčí to, že pro letošní rok byly ty státní pobídky vyčerpané během prvních 3 měsíců a teď se zase celý systém zastavil, protože se to prostě přenastavuje a cílem má být, aby byly ty pobídky na 3 roky, dalo se s tím počítat dopředu, protože ty velké produkce samozřejmě plánují x let. Mimochodem, že jako nejde o žádné malé peníze, tak máš představu třeba, kolik stát dává formou pobídek?
10: Vůbec nevím, ale myslím si, že se to bude pohybovat v řádek jednotek miliard, něco takového.
11: No, je to 1,5 miliardy zhruba. Cílem je právě, co se snaží asociace navýšit to do roku 2028, by to mělo vycházet, že půjde do toho průmyslu asi 2 miliardy na takzvaných jako vratkách, vlastně, co se filmařům vrací. A ty už jsi to zmiňoval, ty pobídky jsou fakt důležité kvůli konkurenci okolních zemí, která ještě dřejší, což mi potvrdil ředitel asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer.
15: Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltské země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhání v těch jako pobídkách. U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme totiž ale velkou výhodu, že ten náš systém je velmi stabilní a rychlý. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů.
11: No a Petře, pro představu, jak je velký filmový průmysl celosvětově?
10: No právě, aby jsme to dali do nějakých kontur Česko versus svět, tak globální kina jsou dnes biznis za 33-34 miliard dolarů ročně. Po covidu se tahle industry zpamatovala, ale pořád nejsou zpátky na vrcholu z toho předcovidového roku 2019, kdy se ještě chodilo normálně do kina a pak na to lidi trochu zapomněli, to bylo 42 miliard dolarů. Ale růst se vrací, lidi chodí do kina, ale spíš samozřejmě se přesouvají ty tržby na ty streamingové platformy typu Netflix, HBO a podobně a tam pořád plynou desítky miliard dolarů ročně. Takže celá ta industry roste pořád, ale je strašně zajímavá otázka, co s tím udělá do budoucna AI a jestli na tom budou šetřit nebo jestli bude té produkce víc, nevím.
11: No určitě AI, ale zároveň i jak se, když jsi zmiňoval ty digitální platformy, streaming, obojí, tady ty věci ovlivňují celý ten průmysl. A AI, pokud já jsem se tak bavila s filmaři, tak zatím asi nejvíce projevuje v reklamě. A jak se třeba na AI producenti dívají, tak o tom jsem si povídala právě taky s Vratislavem Schleierem.
15: Jedno je to samotné generování toho videoobsahu, což tak jako je vlastně hrozně zmiňovaný a znají to vlastně jako běžní uživatelé, že si vypromptujou nějaký krátký video. To samozřejmě jde, ta kvalita se zlepšuje každým týdnem, ale to vlastně pro projekty dlouhodobého typu jako filmů, seriálů těm divákům jako nestačí. Tam ty nároky jsou mnohem vyšší. To AI se mnohem víc přesouvá do toho jako backendu, to znamená optimalizace nějakých jako procesů, směřuje k tomu, že bude optimalizovat třeba výrobu triků. Ale vypadá to, že se taková ta jako velká panika, že se začne všechno generovat, to se úplně nestane a že spíš bude o nějakou jako optimalizaci.
10: A mě by teda teď zajímalo, když jsme se bavili o kinech, kdo vlastně na tom českém trhu panuje, kdo jsou největší distribuční firmy, kdo nám láduje ty filmy a vybírá?
11: U nás je to celkem přes 50 firem a vůbec největší na trhu, pokud je o tržby za filmy v kinech, tak je podle statistiky Unie filmových distributorů za loňský rok společnost Falcon, podnikatele Pavla Vodičky s tržbami přes 500 miliardy korun. A tahle firma mimochodem produkovala, třeba distribuovala známé filmy s Bartoškou, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel, ale hlavně tedy ona má distribuci amerických firm a jejich filmů, jako je Sony Pictures nebo Disney a loni do kin také Falcon právě dodal dvojku v návštěvnosti tržbách a to Zootropolis, Město zvířat. Dvojkou na českém trhu je potom Cinemart, která opět zastupuje dvě hollywoodská studia Universal a Paramount Pictures. Tady je majitelem Aleš Tříska a jeho tři manažeři. A trojkou je Vertical Entertainment s majiteli registrovanými na Maltě, jak jsem se dívala. Mm-hmm. A tahle firma mimochodem dodala loni vůbec nejúspěšnější film z americké produkce v českých kinech. To byla produkce Warner Bros. A víš, co to bylo? Nejúspěšnější film v kinech?
10: Já vůbec nemám páru, nechám se podat.
11: Já jsem to taky nevěděla.
10: Romantická komedie nějaká?
11: Ne. Byl to Minecraft film. But the call of the mines was too strong. So one day I started digging and digging. Jinak Falcon a Cinemart mají historicky nejúspěšnější filmy podle tržeb v Česku a to byly, víš co?
10: No to nevím, zahraniční Avatar. Filmy v Česku.
11: Avatar, The Way of Water a Bohemian Rhapsody taky.
10: A tak tam jsem přispěl, na Avatara ne, ale Bohemian Rhapsody jsem viděl dokonce dvakrát.
11: A třetí od Cinemartu, tak tady už se dostáváme do českých vod a to je komedie, myslím, že Ženy v běhu.
10: Ženy v běhu, tak ty jsem neviděl a asi neuvidím. Ale jak si stojí české filmy v téhle konkurenci?
11: Docela dobře. Asi největší v českých filmech je u nás, pokud je o distribuci, částečně produkci Bonton Film, jinak je to celkově čtyřka na tom trhu. A jejím majitelem je Martin Palán. Pro představu, ta firma má roční tržby přes 300 milionů a je zisková. V roce 2024 to bylo 22 milionů. A Bonton měl loni druhý nejúspěšnější český film v kine. Nevíš, věď?
10: Vůbec, já se začínám stydět. Ale
11: komedie na plech, já jsem to taky neznala, jo. A vůbec první tedy z těch českých filmů v kinech bodoval Vyšehrad 2, taky komedie dodaná bioskopem, a třetí byl Job, což je pokračování Gimplu od Tomáše Vorla. Tak z toho asi vidíš, že pokud jdou Češi na český film, tak jak to asi mají, což mi potvrdil i Martin Palan právě z Bonton filmu.
16: Český divák stále preferuje komedii. V uplynulém roce, tedy v roce 2025, to byly spíše nekorektní komedie a pokračování úspěšných předloh.
11: No, ale můžeme dát Čechům i nějaký intelektuálnější trošku kredit, musím říct, protože předloni dominoval třeba z českých děl v kinech film Vlny.
17: My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, vlži nestojíte.
10: A zaplať pambu, to ten jsem viděl, aspoň se teď se vracím trochu do hry.
18: Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jako by nic nenašli.
11: Ten distribuoval také Bonton film a měl návštěvnost skoro milion lidí, jo. Ve srovnání s loňským vítězem Vyšehrad 2, ten měl 500 000 diváků.
10: No tak jako myslím, že ve srovnání s Vyšehradem taky pojednával o trochu důležitějším tématu a myslím si, že dnešní politici by se zrovna na Vlny mohli podívat, aby věděli, jak důležité jsou veřejnoprávní média.
11: A jinak z hlediska ocenění loni, že budoval pan Nikdo proti Putinovi, taky z distribuce Bonton filmu, ale přesně komerčně tak, to nějak úspěšné nebylo, myslím, co mám informace.
10: Ale má Oscara.
11: Přesně tak.
10: No a jak je vlastně kino důležité pro distributory ve chvíli, kdy máme doma všichni Netflix nebo HBO a prostě kecneme si do gauče a zapneme to a je hotovo, proč chodit do kina?
11: Je to pořád velmi významné. Loni se v kinech prodali lístky za 2,3 miliardy korun. Ale je pravda, že ten kinotrh stagnuje třeba nebo klesá. Loni meziročně návštěvnost klesla o víc než 3%, ale pořád to bylo přes 12 milionů diváků dohromady. A naopak samozřejmě sílí tržby z prodeje přes ty digitální platformy. A třetí nohou pro ty distributory třeba i v příjmech jsou příjmy z licencí právě pro televize. No a jak vlastně ty kina a platformy fungují vedle sebe, tak to mi popsal Martin Palán.
16: Obecně platí, že pravděpodobnost, že titul bude úspěšný v následné distribuci po kině, je větší, pokud je úspěšný v kinech, ale ta přímá úměra neplatí. A ani neplatí přímá úměra té výtěžnosti, protože můžete mít film, který je v kinech úspěšný, ale stál 100 milionů. A tak abyste pokryli rozpočet 100 milionů, tak potřebujete těch diváků doopravdy hodně. To znamená, z pohledu biznisu je daleko lepší mít velmi levný film, který v kinech udělá nadstandardní neočekávané číslo a potom se to sledovanost násobí i na platformách a v televizích.
11: No, jinak Česká televize taky musíme zmínit, je dost důležitý koproducent českých filmů a tady je otázka, to jsem zaznamenala i z hovory s některými lidmi z filmového průmyslu, že je otázka, jak se vlastně to ořezávání peněz, pokud bude veřejnoprávní média platit stát, tak jak se to projeví, ale nic, pojďme na závěr, už jsme u konce. My jsme se jednou bavili, že máš rád zápasy MMA, veď?
10: No, dívám se na ně, nedávno jsem měl Jiřího Procházku u sebe doma.
11: Ty jo, tak mám pro tebe dobrou zprávu, jo.
10: Jaká je ta zpráva?
11: Protože ve Varech má premiéru film Bojovník.
19: Dostal jsem nabídku na zápas.
20: Záleží na tom, za kolik vykupuju starý železo.
11: Který Bonton film posílá do kin letos v srpnu.
21: Vrcholom zápasu legend bude souboj, který prepíše historii.
10: Tak já se půjdu podívat konečně.
11: Je to pro něj velká věc, jak říká Martin Palan.
16: To je titul, na kterém jsme pracovali plynulých 7 let a od něj máme velká očekávání. Je to jeden z nejdražších komerčních titulů vlastně všech dob a pro nás nejdražší produkce, kterou jsme zatím realizovali. Rozpočet se pohybuje přes 70 milionů korun.
22: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
10: Ale já se samozřejmě vždycky dívám na to, kdo je nejúspěšnější, dělám si ty žebříčky miliardářů a tak. Tak jaký je nejúspěšnější film český všech dob? Podle návštěvnosti, podle toho, co lidi baví.
11: Ale je to Tankový prapor.
10: Tankový prapor?
11: No, ze začátku 90. let.
10: Pro pamětníky,
11: dohromady
10: ale...
11: to vidělo přes 2 miliony lidí.
10: Většina z nich už dneska nežije asi. Ne, loubí vtip, já samozřejmě jsem ho viděl taky. A podle tržeb?
11: Podle tržeb jsou to Ženy v běhu, o kterých jsme mluvili. A za tenhle film dali lidi za lístky do kina 213 milionů korun.
10: Neuvěřitelná věc, ženy v běhu jsem vůbec neviděl, nevěděl jsem o nich a vidíš, nejúspěšnější film podle tržeb, ale když se díváme na sledovanost, co myslíš, co je nejsledovanější věc na světě zrovna teď?
11: Asi myslíš fotbal, veď?
10: Je to fotbal, samozřejmě. To trapné vystoupení českého týmu vidělo třeba skoro 2 miliony lidí, 1,6 milionu lidí, náš zápas s Jihoafrickou republikou v televizi a online, ale když se podíváme zpátky na, protože čísla aktuální o tomhle mundiálu ještě nejsou úplně k dispozici, a když se podíváme zpátky 4 roky do Kataru, tak celé to klání fotbalové sledovalo 5 miliard lidí, ano. 5 miliard lidí to vidělo a v finále vidělo 1,5 miliardy lidí Messi versus Francie a každý pátý člověk na planetě a myslím, že se to letos bude opakovat. Nemyslím ten zápas Messi versus Francie, protože ani si nepamatuju ten pavouk, jestli to vůbec bude, ale já bych byl rád, kdyby Argentina byla ve finále, ale 100% to zase budou miliardy lidí, které to uvidí.
11: Dobře, a my jim to nezávidíme, protože my si dáme nějaký intoužský film ve Varech.
10: Ne, já se budu dívat normálně na fotbal.
11: Jo, no, výborně. Tak jo, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek.
10: Ano, dneska je to všechno. Těšíme se zase příště při poslechu našeho pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
11: Příjemný poslech Plusu přejí
10: Petr Šimůnek
11: a Jana Klímová.

0: na Plusu.
1: Půl dvanácté.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Na summitu NATO v turecké Ankaře se prezident Petr Pavel plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů aliančních zemí. Řekl to před odletem s tím, že večeři organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu. V době návštěvy francouzského prezidenta se v syrském Damašku ozvalo několik explozí z blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elizejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Sharou. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově anebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní anebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech měl premiéru český film Dvě deci tuše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Anja Geislerová. Skoro 2 minuty po půl dvanácté máme taky dopravu na Plusu. Na dálnici D1 směrem z Přerova na Brno se za sjezdem na Kroměříž na 254. kilometru projíždí po požáru kamionu jenom levým pruhem. Kolona z 256. kilometru vás zdrží asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D1 se zastavují kamiony v pravém pruhu u sjezdu na Čestlice na 8. kilometru. V koloně následně jedou před Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojkou až na Novopatskou před omezení v Kbelské ulici. Pro kamiony zdržení více než hodinu, osobní auta projedou výrazně rychleji. Pomalu se teď dopoledne jede obousměrně před sjezdem na letiště. Směrem do Prahy je kolona z 5. kilometru dálnice D7 od Středokluk. Směrem z Prahy od Evropské ulice. Zdržení obousměrně kolem 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště jsou u nájezdu od Písnice na 5. kilometru havarovaná auta už v připojovacím pruhu. Nesouvislá kolona stále začíná už před sjezdem na Jesenici. Zdržení kolem 15 minut. A provoz vázne na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to v obou směrech. Směrem z Pankráce začíná kolona před Nuselským mostem, směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu. Obousměrně je to teď na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte. A dnes bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností bouřky, teploty přes den 26 až 30, na severu a severovýchodě republiky kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy a začíná Interview Plus.
2: V turecké Ankaře začal summit NATO. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš. Zúčastní se i prezident Petr Pavel, jak vládě uložil v předběžném opatření ústavní soud. Jaká bude prezidentova role? Nehrozí Česku protokolární fópa? I o tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
2: A vítám také senátora, bývalého diplomata a někdejšího ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Pavla Fischera, který je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká bude v Ankaře role prezidenta Pavla?
3: My o tom víme jenom málo, ale z těch tiskových zpráv z dnešního rána vyplývá, že tam prezident je na pozvání tureckého partnera, hostitele toho summitu, takže bude se účastnit večeře, povede neformální jednání, má tam mít dokonce i nějaké dvoustranné rozhovory a další program.
2: No, jak už jste říkal, prezident ráno oznámil, že tedy půjde na tu neformální večeři lídrů zemí NATO. Je tam na pozvání tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Vláda na večeři nominovala premiéra Babiše. Tak není to trochu matoucí?
3: Je to hodně matoucí a tohle všechno jsme si mohli ušetřit.

0: ošetřit, kdyby Andrej Babiš namísto toho blokování nebo omezování výkonu práv nebo povinností, ústavních povinností vůči prezidentovi dělal svoji práci. To znamená, aby se s ním například sešel. O tu schůzku, jak známo, měl prezident zájem už na jaře a dokonce neodpovídal ani na dopisy hlavy státu. To vidím jako selhání předsedy vlády.
1: No i pan premiér psal ale prezidentovi dopis před pár dny, kde ho žádal, aby nejel na ten summit, aby byl jeho slovy rozumný, ale na to také nebylo zodpovězeno.
0: Víte, moc znamená odpovědnost. Na jedné straně má Andrej Babiš moc měnit zákony, například o střetu zájmu nebo o veřejnoprávních médiích. A to tak, aby mu nekřížili cestu. Na druhé straně ale má odpovědnost za bezpečnost státu a za to, aby se tady koordinovala zahraniční politika. A on v tom nic nedělá. Neodpovídat prezidentovi na dopisy je prostě skandál. To muselo skončit před ústavním soudem a to, že se vlastně nedůstojně řešilo složení delegace místo reálných problémů, například výstavba obranných schopností v České republice, tak vidíme z toho, že to, co dělá Babišova vláda pro obrany schopnost České republiky nebo ve prospěch připravenosti na krize komplexního charakteru, včetně těch válečných, takže tady vláda vlastně zaspala. My tady řešíme hlouposti.
1: No, k tomu všemu se dostaneme. Ještě ale k té neformální večeři. Proč podle vás turecký prezident zasáhl? Mohlo to pozvání z turecké strany přijít nezávisle na české vládě, třeba i s vědomím toho, jaký spor se v Česku odehrává?
0: Je to velmi pravděpodobné. Turecký lídr je velmi zkušený politik, ostřílený v těch mezinárodních vztazích. Turecko je dneska velmoc. Je na dotyku těch nejhorších krizí v našem okolí, jak s ruskou agresí vůči Ukrajině, protože to je černomorský stát, tak s Iránem nebo se Sýrií, kde se také bojovalo. Turecko zkrátka si uvědomuje, že Evropa je v nebezpečí a že spojenci musí spolupracovat. I proto to muselo zřejmě tureckým představitelům připadat jako špatný vtip a proto se rozhodl, a teď spekuluji, turecký prezident pozvat našeho prezidenta zkrátka, aby tam nechyběl.
1: No, zmiňoval se také určitá bilaterální jednání, které by tam pan prezident měl vést. Zatím není jisté s kým, to je stále ve vyjednávání. V médiích se ale pár dní objevuje to, že by se chtěl setkat třeba s německým kancléřem Friedrichem Mercem nebo s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Kdyby na to skutečně došlo, jak to podle vás bude brát vládní tábor?
0: Úplně standardně. Je obvyklé, že na velkých akcích máte několik vysokých ústavních činitelů a každý z nich má vlastní program. Tohle je standardní věc, která se děje běžně na summitech nebo na valném shromáždění OSN. To je velká rutina. Ale jak si to bude brát Petr Macinka osobně, který z toho zdá se udělal casus belli, tedy téma k vyhlášení války s prezidentem, tak to já věru nevím. Mně jeho výroky připadají jako nezralé, jako nebezpečné a jako podlamující schopnost České republiky reagovat na probíhající krize. Podívejte se, Rusko dneska v noci podniklo brutální útoky na Kyjev. V jakých dalších kulisách by si měl premiér a jeho ministři uvědomit naši nebo svoji spíš odpovědnost? To je přeci skandál.
1: No ale předpokládám, že obsahem jednání bude agenda NATO. Budou mít ti světoví lídři, kteří by se s panem prezidentem teoreticky potkali, zájem hovořit právě s ním, když není vedoucím delegace?
0: Podívejte se, ono to může být pro premiéra Babiše pokořující a pro jeho ministry také. Oni, představte si tu situaci. Bude večeře, oni budou se držet svých židlí, kde mají svoje cedulky se jmenovkami, ale ten největší hrozen zájmu a účastníků půjde k prezidentu Petru Pavlovi, protože ho zkrátka znají a respektují jeho autoritu. A k té Ukrajině zpátky, Ukrajina je jedním ze tří nejvýznamnějších témat celého summitu. Podpora Ukrajiny není žádná charita. Náš ministr o tom mlčí už půl roku a to je ve funkci ministra obrany a to by měl mít v popisu práce právě v téhle době prohlubovat spolupráci v obraně s Ukrajinou. A on to nedělá. Takže My vlastně tam máme vládu, která nedělá svoje úkoly, která neplní svůj program, respektive neplní svoje závazky vůči Severoatlantické alianci. I proto předpokládám, že zájem o Petra Pavla bude o to vyšší.
1: No, když říkáte, že to bude pokořující, tak ale on by to asi neměl být závod, kdo se s kým potká. I premiér Babiš tam bude mít určitá bilaterální jednání, pokud vím, tak se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinem nebo se slovenským premiérem.
0: No, já to ani nechci komentovat. Pokud si slovensky chtějí popovídat, tak ať to udělají, ale na té mapě spojenců a spojeneckých zemí máte mnohem významnější země, například významnější, protože plní svoje závazky 2%, respektive 3,5% na obranné výdaje plus další. Slovensko to je s odřenýma ušima, jestli vůbec. To znamená, mně se zdá, že Andrej Babiš nás tady se svojí vládou bavil jako určitý iluzionista a nikoli jako státník. Kdyby totiž stát řídil jako firmu, tak by to znamenalo, že nás dneska vede k nepřátelskému převzetí. On vlastně nedělá svoji práci právě v době, kdy stoupá napětí a zhoršuje se bezpečnostní situace. I proto je ten summit v Ankaře vlastně velmi důležitý.
1: No, když ale říkáte, že kolem pana prezidenta by mohl být ten hrozen státníků, kteří se s ním chtějí potkat, proč by s ním ale měli chtít jednat, když on vlastně není tím, kdo rozhodne, tedy jak se Česko postaví ke své bezpečnosti?
0: Protože mají zájem o jeho analýzu, protože mají zájem o jeho zkušenosti, protože si všimli, že jeho výroky nejsou vždycky marketingově dokonalé, ale z hlediska obranných analýz nebo strategie to sedí. Zeptejte se ukrajinských vojáků, jakého státníka mají, pro koho mají respekt. A možná uslyšíte s překvapením, že to nebude na prvním místě prezident Zelenský, že to bude Petr Pavel. On zkrátka má autoritu u těch, kteří vědí, jak těžké je bránit svoji zemi. A proto si myslím, že bychom měli s ním zacházet spíš jako s esem v rukávu a nikoli jako na nějaké těch obrázcích od Josefa Lady, kde vidíme, že probíhá právě hospodská rvačka. Mám pocit, že tohle nám vláda mohla vlastně ušetřit.
1: No, je pro prezidentskou kancelář náročné domluvit různá separátní jednání, když je nějak nebo ona se nějak nekoordinuje s vládou, jak jsme slyšeli dnes na tiskové konferenci premiéra Babiše?
0: Není, to je rutina. Tam se nemusíte ptát ve Strakově akademii paní Tunde Bárta, jestli se může prezident nebo někdo jiný s někým sejít, tak to přeci vůbec není. Ale máte pravdu, že v Ankaře například bude velmi složité sehnat dneska hotelový pokoj. My jsme Turecko nedávno navštívili jako senátoři a už tehdy bylo jasné, že ty ceny za pokoje se vyšplhají na možná desetinásobky běžných cen. To znamená, a nebudou k dispozici volné pokoje.
1: Tak čili předpokládám, že to má pan prezident zařízené.
0: Počkejte, ale ta logistika možná může být právě kamenem úrazu, protože nemáte dost vyblokovaných pokojů, respektive nemusí to být v nejbližší vzdálenosti od místa jednání. A na tomhle je potřeba pracovat vždycky ve shodě dopředu, a ta shoda u nás, promiňte mi, vůbec nebyla.
1: Myslíte tím, že to bylo na poslední chvíli vlastně po rozhodnutí ústavního soudu, kdy akreditovali i pana prezidenta část delegace?
0: Jenže vemte do úvahy jako přitěžující okolnost, že Petr Macinka velmi dobře ví, jak náročné mohou být tyhle summity. Má ředitele kabinetu, kterého kdyby se zeptal, tak ten mu vysvětlí, že to dělat na poslední chvíli nám může velmi ublížit i z hlediska dobré pověsti České republiky. Proto vláda České republiky vlastně ublížila naší pověsti u našich spojenců už jenom tím, jaké brikule tady vyváděla. A to ještě vůbec nemluvíme o těch výdajích na obranu, které seškrtala, ostatně přesunula některé výdaje například na dotace zemědělcům, což považuji za skandál. To je vlastně okrádání naší armády. A dobře víte, že ten stabilní rozpočtový rámec je pro plánování v důležitých projektů pro obranu republiky mnohem důležitější než nějaká deklarace na poslední chvíli, kterou dneska slyšíme od premiéra.
1: A může Česko nějak poškodit to, že bude prezident na té oficiální části summitu sedět v druhé řadě, jak už se o tom několik dní spekuluje?
0: Já jsem na ty summity jezdil. To znamená, tam nemáte mnoho prostoru ani si pohodlně sednout. Máte opravdu málo času na to se vyslovit, respektive vést dialog. Tam se vůbec neřeší, kdo kde sedí. Tam se řeší, co má za sebou a co přináší. A já mám obavu, že všichni dobře pochopí, že naši vládní představitelé zkrátka vytvořili problém, který vůbec nemusel být.
1: Hostem Interview Plus je senátor, předseda výboru pro zahraničí a bezpečnost a někdejší diplomat Pavel Fischer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Když jste říkal, že to může vyvolat i tato vlastně nezvyklá sestava nebo její rozložení určité komplikace organizátorům summitu, tak nebylo by tedy na místě, aby prezident řekl, že na něj nakonec nepojede, tak jako žádal premiér?
0: Víte, premiér ho požádal o to, aby nejezdil teprve před týdnem. Do té doby se vlastně schovával před tím jednáním. A v tom je to legrační. Andrej Babiš na jedné straně vyzývá Zelenského a Putina, aby spolu jednali. Na druhé straně není schopen ani odepsat na hrad nebo se sejít s prezidentem. To není hodno nejvyšších ústavních činitelů. A pokud se navzájem drží v šachu do poslední chvíle, tak to má svoje náklady, respektive svoje problémy, které to způsobí. Ale promiňte, není na Petru Pavlovi, aby řešil problémy Andreje Babiše, který vyvolal možná někdo z těch, kdo jsou vlastně tak trochu za extremisty v této vládě.
1: Já mám tady dvě citace. Jedna je od Radka Vondráčka z Hnutí ANO. Ten prohlásil, dialog nejde nahradit a už v žádném případě tím, že budou podávány žaloby. A Cyril Svoboda dnes v našem vysílání uvedl, že součástí delegace jsou dvě procesní strany. Jedna žalující a druhá žalovaná a od toho je těžké se oprostit. Tak přece jenom nepřispěla žaloba Pražského hradu k ještě větší eskalaci té situace.
0: Já nevím, mě se Pražský hrad neptal na názor a já nejsem ani ústavní...
1: Já se vás na něj ptám.
0: Já nejsem ani člen ústavního soudu, víte, ale já mám za to, že když se díváme do historie naší republiky, tak tam máme významné dílo, které se jmenuje Budování státu a to napsal Ferdinand Peroutka. A já mám pocit, že v současné době asistujeme něčemu pod taktovkou Andreje Babiše, co je spíš bourání státu. Vždyť koordinace zahraniční politiky mezi našimi nejvyššími ústavními činiteli probíhala i v dobách těch nejtěžších konfliktů mezi prezidenty a vládou nebo parlamentem. Kdo ji zrušil? No, Andrej Babiš. Zavázal se, že ji bude nadále osobně zabezpečovat, ale ten svůj závazek porušil, nesplnil. Nikdy se s prezidentem od té doby k zahraniční politice nesešel. My žijeme v nějakém iluzorním světě. Já jsem se na to téma ptal finského prezidenta, když tady byl na návštěvě a ve Finsku finský prezident každý týden se setkává s premiérem a s ministry, aby koordinovali obranu a bezpečnost a zahraniční politiku a dokonce se schází i s příslušnými výbory v parlamentu, osobně prezident, aby měli společné analýzy, respektive společný plán, co budou dělat, protože žijeme v nebezpečném světě. U nás se to ale vůbec neděje. To je rozpad, to je vlastně bourání toho, co činí stát silným. My jsme totiž všichni z ústavy jako ústavní činitelé povinni spolu spolupracovat a proto se i ta ústavní moc u nás dělí mezi prezidenta a vládu, mezi dvě komory parlamentu, mezi soudní systém, který má také vlastně dvě větve. A pokud tohle přestaneme dělat, tak vlastně porušujeme náš závazek vůči naší republice.
1: No ale tyto schůzky v minulosti mezi právě premiérem, předsedkyní poslanecké sněmovny, předsedou senátu v minulosti také za Miloše Zemana jednu chvíli neprobíhaly.
0: Protože byl tak nemocen, že nebyl schopen ani stát z postele a měl pyžámkové dny. Promiňte mi, já bych z toho nedělal vědu. Ta koordinace probíhala už v minulém století. Něco o tom vím a byl jsem u toho za Václava Havla. Tam se řešil třeba už jenom kalendář. Tam se řešily důležité cesty. A věřte mi, Václav Klaus s Václavem Havlem spolu neměli nějaké líbánky. To byl normální politický střet, vedený velmi tvrdými prostředky. Ale to, co dělá Andrej Babiš dneska, je ještě něco úplně jiného.
1: No, když prezident říká, že chce vědět, jak bude vláda informovat na summitu NATO o české bezpečnostní situaci a jak budou informovat samozřejmě i spojenci, co tím říká? Znamená to, že kabinetu Andreje Babiše nevěří?
0: Ne, já bych z tohohle nedělal vědu. Mě by taky zajímalo, jak budou vysvětlovat, že nedali dostatek peněz na obranu a že přesunuli ty prostředky, které už tam byly připraveny v tom rozpočtu na rok 2026, jedná se o nějakých 21 miliard, že je přesunuli na jiné priority. No jakou větší prioritu máte mít v době, kdy vám za humny zuří válka? A vy musíte ty věci stavět postupně. To se nedá přeskočit, to se nedá uplatit, to se nedá zvládnout nějakou účetní operací. Pro našeho protivníka nebo nepřítele, chcete-li, když takhle budeme mluvit o Rusku, jsou naše účetní operace legrační. My musíme ty schopnosti vybudovat. My nemáme lidi, my nemáme personál, my nemáme strategické zásoby, my nemáme legislativu pro krize komplexního charakteru. To všecko musí dělat vláda. Ona to nedělá a řeší, promiňte mi, blbosti v situaci, kdyby se s tím prezidentem měli dohodnout. Vždyť ze Strakovky na Hrad to je 10 minut cesty pěšky a s houkačkou ještě kratší doba. Jak je možné, že si premiér nenašel čas na prezidenta? Mě to hlava nebere.
1: No ale když se vrátím k tomu výroku pana prezidenta, ono to trošičku naznačuje, že si možná pan prezident myslí, že něco budou říkat vládní představitelé v Ankaře a něco jiného v Česku. Je to tak?
0: A víte, že to tak možná bude? Já když jsem četl ten mandát, ty pozice, které zveřejnila Česká televize a které se týkají jednání České republiky nebo vlády České republiky v Ankaře, tak jsem si uvědomil, že by nás ale měli o tom informovat, protože tam jsou docela důležité závazky, ke kterým se hlásíme, respektive ke kterým se jako Severoatlantická aliance hlásíme. No a já mám za to, že to tady tedy bude velmi zajímavé a důležité potom návratu z Ankary, k čemu došli a také, co s tím chtějí dělat. Mám za to, že v parlamentu budeme mít hodně práce si najít čas právě na to, aby nám jak ministr zahraničí, tak ministr obrany nebo premiér osobně přišli vysvětlit, k čemu vlastně se zavázali. To jsou důležité věci, které by měli vědět nejenom ti, co sedí v parlamentu, ale dokonce občané České republiky, protože to bude mít zcela zásadní dopady. Nejenom na náš rozpočet, ale třeba i na to, jaké priority se u nás budou řešit. Obrana je dneska prioritou číslo jedna. A pokud to Andrej Babiš dělat nebude, tak nepochopil, v jak složitém světě dneska si žijeme.
1: Hostem Interview Plus je senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Andrej Babiš prohlásil na svém facebookovém profilu, když použije jeho slova, že zřejmě dostane na summitu kartáč a sodu. Má pravdu?
0: Já vůbec nechápu, proč to říká. On má odpovědnost, on má všechny pravomoci, on má všechny informace, i ty nevěřejné, které tady nesmíme ani znát nebo je nahlas říct. A on dopředu říká, že dostane vynadáno. To vypadá...
1: No, protože ví, že ty závazky nesplnil.
0: To vypadá jako uličník, který prostě nesplnil svoje domácí úkoly. Vždyť on ručí za celou zemi. On přísahal věrnost České republice. Takhle se chová nevěrník, který prostě ví, že má průšvih. Ale promiňte mi, oni jsou u vlády už 6 měsíců a dokonce teď jsem slyšel, že budou prý zpátky navyšovat nějaké peníze v našem obranném rozpočtu. No to mi tedy vysvětlete. Jak je možné, že to dělá na poslední chvíli, to je překotné zvýšení výdajů, které se často nedá ani zprocesovat. A co udělají, až se vrátí zpátky? To nám to zase zruší a sníží ty peníze. Vždyť to je jako hokynářství, ale obrana státu a správa státu, to je přeci úplně jiná disciplina. Andrej Babiš se chová, jako kdyby nepochopil, že má za to všecko osobní odpovědnost.
1: Já to ještě doplním. Premiér před odletem řekl, že vláda v příštím roce navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a dosáhne tak naplnění závazku 2% HDP na obranné výdaje v příštím roce. No, nemůže to být tak, že prostě na poslední chvíli ustupuje Andrej Babiš?
0: Mně to spíš připomíná nějakého roztržitého důchodce, který jde okolo pokladny v supermarketu a ještě si tam koupí věci, které vlastně ho ani na začátku nenapadly, že by měl domů přinést. Takhle uvažuje roztržitý člověk a nikoli stratek. Musíte si vzít obranu a bezpečnost občanů České republiky jako absolutní prioritu. Dát tomu tah strategický a pak to je vidět. Pro Andreje Babiše to je jenom nějaká proměna a mně se zdá, že v Severoatlantické alianci platí vztahy určité férovosti, předvídatelnosti, že to je také klub státníků. Ale v tomhle klubu Andrej Babiš, který nedokáže ani odpovědět prezidentovi po několik měsíců na jeho dopisy, tak se mi zdá, že nemá vlastně nepochopil, že tam splatí i pravidla, která nejsou úplně psaná. K těm 2% na obranu, to už jsme měli splnit přeci dávno. Dneska už musíme být na více než 2%.
1: Ale nesplnila ani předešlá vláda, tedy v jejím čele.
0: Samozřejmě,
1: ale
0: je to hrubá chyba Petra Fialy a osobně Jany Černochové, protože jak dobře víme, tak se ty proměnné mění do poslední chvíle a oni by měli bývali navýšit to úsilí tak, aby tam byla rezerva. Oni si žádnou rezervu neudělali a teď máme z toho problém, který je opravdu mezinárodní. Máte pravdu, ta chyba jde i za minulou vládou. Ale Andrej Babiš není poprvé premiérem této země. A můžeme si vzpomenout, jak tehdy hauzíroval z výdaje na obranu. Sebral jí 10 miliard, jenom proto, že ho o to požádalo KSČM. Takhle Andrej Babiš tehdy přistupoval k obranným výdajům. Proto musíme být ve střehu a vlastně se včas ozvat, abychom potom neříkali, že nám vynadali ti ostatní. Vždyť to je v zájmu České republiky a našich občanů. Žádný kartáč to nevyrovná. Vždyť to je legrační, jak uvažuje Andrej Babiš. Jako kluk, který nese domů špatné vysvědčení a bojí se to ještě doma říct rodičům.
1: Ale tehdy také byla jiná doba, nebyla válka na Ukrajině a k těm obranným výdajům takhle nepřistupovala pouze vláda Andreje Babiše, ale dá se říct téměř celoplošně většina evropských států.
0: Máte pravdu, ale kdybychom byli spravedliví, tak kdybychom byli bývali jako Česká republika, dávali 2% po celou tu dobu a neškrtali, tak dneska jsme v úplně jiné situaci. Ten vnitřní dluh je u nás tak rozsáhlý. Podívejte se do skladů. Kolik tam máme munice pro naše tanky, pro naše ozbrojené transportéry, pro naše letadla? Spláčete nad výdělkem. A to je ale výsledek hospodaření minulých vlád, přesně jak říkáte. Takže ten problém je systémový, celospolečenský. Když dneska Andrej Babiš mluví o tom, že dostane kartáč, mně to přijde jako provokace.
1: No, sám jste zmiňoval, že jedním z těch hlavních témat summitu bude také pomoc Ukrajině. Měl by se tam projednávat návrh na poskytnutí 70 miliard eur zemi napadené Ruskem pro letošek i pro příští rok. Česko podle Andreje Babiše nebude tento záměr blokovat, ale nebude se ho účastnit. Jak to budou přijímat ostatní členové nebo členové aliance, spojenci?
0: Pomoc Ukrajině to není charita. To není žádná charita, protože pomáhat Ukrajině znamená, že investujete do naší vlastní bezpečnosti. Ukrajina má dneska nejzkušenější ozbrojené síly a je v našem zájmu, abychom se od nich učili a přebírali od nich ty zkušenosti, respektive technologie, které obstály přímo na tom bojovém poli. Pokud si tohle zapovíme a řekneme, že Ukrajině nebudeme pomáhat, ale nebudeme to blokovat, tak jsme černí pasažéry na druhou, protože to znamená, že celá Evropa pochopila, že bez bezpečné Ukrajiny budeme žít ve velmi nebezpečném světě a investuje do toho sama. Pokud ale Andrej Babiš tohle odmítá, tak mně to přijde přinejmenším jako podraz, jako neférové a jako zastírání skutečnosti. Ukrajina je dneska skutečně strategické místo na mapě, od kterého se odvíjí bezpečnost nejenom naší republiky, ale celého regionu. Na Ukrajině v Kyjevě dneska stojí frontu zástupci států arabského poloostrova, aby mohli čerpat zkušenosti a navazovat spolupráci například v elektronickém boji nebo v bezpilotních technologiích, v dronových technologiích. Česká republika tam není. A tohle by měli občané České republiky vědět. Máme to na Ukrajinu blízko, byli jsme tam jako jedni z prvních. A vláda Petra Fialy a Andreje Babiše to maří a vlastně způsobuje, že se odcizujeme těm, kteří dneska potřebují naši pomoc. Mně to přijde nejenom neférové, mně to přijde velmi nebezpečné.
1: Pokud vím, tak podobný postoj bude mít na summitu určitě i Slovensko, také nechce blokovat, ale nechce se toho finančního obnosu nějak na něm participovat. Vy jste ale na těch summitech, pane senátore, také v minulosti byl. Tak mě právě zajímá, jestli tam může vyvstat takový tlak proti těmto postojům, že třeba Andrej Babiš změní názor, jako teď vlastně oznámil, že se bude navyšovat i rozpočet ministerstva obrany.
0: Já mu nevěřím, dokud to neuvidím, že se to děje. To znamená, pokud on dneska říká, že navýší obraně rozpočet, tak já nevidím záruku, že to nezmění, až se vrátí a nebude zase přispívat těm, co pěstují řepku, nebo co mají benzinové pumpy, on má benzinovou pumpu, nebo co mají biznis ve zdravotnictví, vždyť on podniká ve zdravotnictví. To je systémový problém velkého střetu zájmu, který u něj vidíme a kdy nevíme dopředu, proč o některých věcech rozhoduje tak nebo onak a často tam vidíme opravdu na první pohled střet zájmu. Takže tohle bych si tedy nejprve ověřil. Ale máte pravdu, že ten tlak může být velký a že vláda bude souhlasit s něčím, co svým voličům dokonce dopředu zatajila. A mě to bude zajímat, co bude vláda České republiky říkat po návratu z Ankary. Je to totiž v zájmu bezpečnosti občanů České republiky.
1: Hostem Interview Plus byl senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Děkujeme za váš čas.

0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel.
4: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty.
3: Poslanci ve druhém čtení projednávají znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
5: Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem.
3: Fotbalisté Belgie a Španělska prošli na mistrovství světa do čtvrtfinále. Na průtahu náchodem popojíždí v obou směrech dlouhé kolony a bude oblačno i zataženo na severu místy přehánky teploty do 30 stupňů. Je úterý 7. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
6: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
4: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
6: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
7: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
6: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
3: Podnikatelé v Česku by mohli znovu evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který projednávají ve druhém čtení poslanci. Ve sněmovně reportérka Adéla Burešová.
8: Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní má předloha narovnat podnikatelské prostředí. Výjimku z EET by mohli mít živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Vrátit by se podle Schillerové měly taky některé daňové slevy.
9: Návrat školkovného, slevy na studenta nebo odstropování benefitu pro zaměstnance, a to i vybraných zdravotních.
8: Státnímu rozpočtu má přinést EET podle ní každoročně až 14 miliard korun. To podle opozičních starostů, ale kvůli návratu daňových úlev nepůjde, pokračuje poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
10: Je schizofrenní a chybné téměř všechny peníze, které se na EET vyberou, okamžitě na druhé straně rozpustit za různé předvolební dárečky.
8: Výtky k návrhu má také opoziční TOP 09. Z předlohy chce vypustit evidenci bezhotovostních plateb. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
11: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
12: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
11: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
13: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
11: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemí COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli může Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
14: Le fonctionnement démocratique de notre pays.
15: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení vedení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
0: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize i kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Už za necelou hodinu bude mít na Mezinárodním filmovém festivalu premiéru český film Dvě deci tuše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Anja Geislerová.
16: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakými lidma.
17: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a vzal jí básně ve francouzštině.
18: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádrokarton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen neboli Od knížky k plátnu a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varu přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede tři snímky a převezme křišťálový glóbus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
3: První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavili tým Vyspace z Vysokého učení technického Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
19: Kostka Oasis Alpha. Separation confirmed.
20: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
21: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
22: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
21: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
23: Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole play-off je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké. Obránce Tim Ream mluvil po zápase v Seattlu o tom, jak výkony domácí reprezentace ovlivnily zájem Američanů o fotbal.
24: Je to přirozené, čím dál dojdete, tím zaujmete víc lidí. Věděli jsme, že tenhle vliv díky dobrým výkonům máme na holky a kluky, kteří nás sledovali. Nemyslím si ale, že bychom teď zklamali. Tahle cesta byla úžasná a my se musíme zaměřit na to, abychom nové talenty i dál inspirovali.
23: V 18 hodin nastoupí v osmifinále Argentina proti Egyptu, ve 22 hodin pak Švýcarsko proti Kolumbii. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
25: Na D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí kolona od Čestlic z 8. kilometru u Průhonic, na 6. bourali v pravém pruhu 2 kamiony. Na pražském okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice. Problémy s napojením mají i osobní auta. Mezi nákladními soupravami musí kličkovat. Na silnici 33 na průtahu Náchodem v Pražské ulici vyšetřují nehodu. Průjezd komplikovaný. V obou směrech dlouhé kolony od Jaroměře popojíždí z úrovně Vysokova. Téměř hodinu se sunou kamiony z polské strany. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno, je zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. A vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
1: V jaké pozici budou na dnes zahajovaném summitu NATO státy, které neplní závazky k výdajům na obranu? Co je dnes představený program Bezpečné léto pro děti? A jaké dozvuky by mohl mít zásah disciplinární komise fotbalové FIFA, která na světovém šampionátu odložila jednomu z amerických hráčů trest za červenou kartu? V turecké Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí NATO začíná dvoudenní summit, který se zaměří na posílení obrany schopnosti evropských států aliance. Česko je spolu se Slovinskem a Albánií jednou ze tří zemí NATO, které loni nesplnili alianční závazek vydávat na obranu nejméně 2% HDP. Premiér za hnutí ANO Andrej Babiš dnes před odletem zopakoval priority, s nimiž vládní delegace na summit míří a uvedl.
4: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
1: Do Ankary odletěl přes původní nesouhlas vlády a na základě předběžného opatření ústavního soudu i prezident Petr Pavel. Dnes se zúčastní Business fora obranného průmyslu a jednání, které pořádá Mnichovská bezpečnostní konference. Oproti vládnímu plánu bude také na pozvání tureckého prezidenta přítomen i na neformální večeři s lídry členských zemí aliance. A zítra se zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout i další vládní postup v oblasti obrany, jak poznamenal před dnešním odletem. Na summit.
5: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
1: Naším hostem je Jan Jireš z Centra transatlantických vztahů při pražské Cevro univerzitě, bývalý vrchní ředitel obranné politiky na ministerstvu obrany a bývalý vedoucí obranného úseku stále delegace České republiky při NATO v Bruselu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Jak mimořádná bude letošní vrcholná schůzka aliance, pokud jde o samotnou agendu summitu nebo vztahy mezi Spojenými státy a evropskými partnery NATO?
6: Tak já si myslím, že za této americké administrativy je naprosto klíčový každý summit NATO, protože na každém z nich se zaprvé může stát něco příšerného, to znamená nějaká nová roztržka ve vztazích mezi Spojenými státy a zbytkem aliance. A zároveň každý ten summit řeší ty základní věci o vztahu mezi Spojenými státy a Evropou, které jsou klíčový pro budoucnost Evropy. Takže tento letošní summit bude stejně důležitý, jako byl ten loňský v Hágu.
1: A dá se předpokládat, že předmětem jednání bude především výše dalších výdajů na obranu, naplňování závazků z loňského summitu v Hágu, podle kterých by měly postupně směřovat ke 3,5, respektive tedy k 5% HDP, nebo otázka na jaké konkrétní obranné plány, na jaké projekty se vynakládají?
6: No, bude to oboje. Ten summit má, řekněme, tři hlavní témata. Za prvé výdaje na obranu, investice do výstavby vojenských schopností. Za druhé obranný průmysl a to, jakým způsobem zvýšit kapacity obranného průmyslu. A za třetí pokračující vojenská podpora Ukrajiny. To jsou ty hlavní tři témata. To první je samozřejmě z hlediska fungování NATO nejdůležitější a řekl bych, že se ještě rozpadá do takových dvou podtémat. Za prvé je to teda realizace toho závazku z loňského summitu v Hágu, to znamená, jak jste řekl, dostat se na tu nově odsouhlasenou úroveň 3,5% HDP na výstavbu vojenských schopností do roku 2035. A samozřejmě spojenci a zejména Spojené státy americké budou očekávat od zúčastněných zemí, že budou demonstrovat, jakým způsobem se k tomuto závazku staví, jak to mají naplánováno a jak té nové úrovně investic do obrany chtějí dosáhnout. Ale zároveň tam vlastně bude stejně důležitá věc, která se týká toho postupného přebírání odpovědnosti za obranu Evropy Evropany. To znamená, to je něco, s čím přišli Američané už začátkem loňského roku, to znamená jednoznačně od té doby to říkají, že Evropané, evropští členové NATO musí převzít téměř úplnou zodpovědnost za konvenční obranu Evropy. No a předpokládám, že toto bude hodně rezonovat na tom summitu v Ankaře dnes a zítra, to znamená, jak přesně Evropané budou přebírat zodpovědnost za svou obranu od Američanů.
1: Generální tajemník NATO Mark Rutte upozorňuje, že evropské státy a Kanada loni výdaje na obranu navýšily. K tomu cíli zákského summitu zevně zatím nesměřují klíčoví členové aliance Británie a Francie. V jaké pozici tedy budou jejich delegace v jednání s americkým prezidentem Trumpem?
6: Myslím si, že když se dneska podíváme na Evropu, na evropské členy NATO a podíváme se na to, jakým způsobem přistupují k těm závazkům, respektive k té zodpovědnosti za obranu Evropy, tak tam vidíme dvě oblasti, které jsou, řekněme, od sebe oddělené tím svým přístupem. Jedna oblast je, řekněme, širší region Baltského moře, to znamená Polsko, pobaltské státy, celá Skandinávie, ale i Nizozemsko a Německo. A to je vlastně oblast Evropy, která jednoznačně se rozhodla, že to vezme vážně a dramaticky navyšuje výdaje na obranu podle toho závazku z Hágu z loňského roku. Tam jsou země, které už dneska dávají v letošním roce třeba 3,5% HDP na obranu. Nejsou to jen pobaltské země a Polsko, ale třeba, jak jsem řekl, i ty skandinávské země. No a pak je v zásadě celý zbytek Evropy, kam patří i Česká republika. Británie a Francie jsou samozřejmě jakožto bývalé velmoci v trošku specifickém postavení. Tam je nějaká širší historie komplikovaných vztahů s Trumpovou administrativou. Britský premiér Starmer je v zásadě na odchodu. Francouzský prezident končí příští rok, takže to má i tuto dynamiku. A myslím si, že třeba vztahy s Francií a Británií v poslední době, myslím, ze strany Spojených států jsou velmi komplikované třeba kvůli válce v Iránu, kdy ty země se stavily kriticky k té iránské válce.
1: A pokud je o státy, které loni nedosáhly v obranných výdajích ani na 2% HDP, premiér Babiš před několika dny pronesl, že česká delegace, teď doslova cituji, dostane na summitu sodu a kartáč. Vyslyšel podle vás věrně, co vyslance české vlády v Ankaře čeká, nebo alianční partnery, včetně Donalda Trumpa, může uklidnit příslib, že vláda příští rok ten 2% závazek splní?
6: Myslím, že může platit oboje. To znamená, za prvé, myslím si, že je v zájmu České republiky, aby česká delegace v Ankaře dostala kartáč. Protože samozřejmě potřebujeme skutečně do naší obrany investovat a aliance je právě vhodným prostředím pro to, aby tam ten kartáč byl použit na to, aby ty členské země, které to zanedbávají nebo na to kašlou, tak aby se srovnali do latě a začali něco dělat. Zároveň ale samozřejmě je důležitá, může být podstatné, pokud ta reprezentace naší země dokáže nějakým způsobem spojencům věrohodně odprezentovat svoje plány do budoucna. To znamená říct, OK, tak z nějakých důvodů třeba letos to nešlo, ale prostě věrohodně vám tady doložíme, že od roku 2027 budeme na 2% a výš. To samozřejmě může sehrát nějakou roli a myslím, že ty dva faktory tam hrajou roli společně.
1: Donald Trump by se měl v Ankaře sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. On opakovaně po intenzivních ruských náletech na Kyjev žádá spojence, aby přispěli k posílení protivzdušné obrany Ukrajiny a Američany vyzývá, aby Ukrajině udělili licenci na výrobu raket do systému Patriot. Dočká se Zelenský zásadnějšího příslibu v tom bodě a může uspět i s tou další žádostí?
6: Může se to stát. Donald Trump miluje vítěze, miluje aktéry, o kterých se domnívá, že jsou na koni, že vyhrávají, že jsou silní. A to v posledních týdnech Ukrajina do určité míry je, nebo aspoň v některých oblastech to tak je. Vývoj na bojišti vlastně tomu nasvědčuje, že Ukrajina je v mnohem silnějším postavení než třeba před rokem. A to je něco, co se Donaldovi Trumpovi líbí. Zároveň ukrajinský obranný průmysl dneska už dokáže vyrábět poměrně širokou škálu obranných prostředků i v té oblasti protivzdušné obrany. To znamená, Ukrajina je dneska méně zranitelná a méně závislá na západní podpoře, než byla před rokem nebo dvěma. Ta konkrétní otázka, na kterou jste se ptal, to znamená žádost o licenční výrobu prostředků protivzdušné obrany. Ano, samozřejmě může k tomu dojít a je potřeba, aby prezident Zelenský předložil prezidentu Trumpovi nějaký návrh dealu, který Trump bude považovat za výhodný pro Spojené státy.
1: Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při Cevro univerzitě v Praze. Děkuji vám. Naschledanou.
6: Těšilo mě, naschledanou.
1: Bezpečné léto, to bylo téma dnešní tiskové konference ministerstva vnitra, představilo vládní program Bezpečné dětství zaměřený na prevenci násilí na dětech, bezpečnost v online prostředí, duševní zdraví a vytváření bezpečného prostředí pro děti. Kromě ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO vystoupili také expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová a národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková. Poslední jmenovaná je s námi ve spojení. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Jak se liší, co se našeho tématu týče, podle vás, prázdninové období od školního roku?
7: O prázdninách děti vlastně ztrácají ten pevný bod, kterým je pro jejich život škola. My v České republice máme povinnou školní docházku, takže děti do školy do určitého věku chodit musí. Tím pádem dokážeme sledovat vlastně všechny děti v naší populaci, a všechny děti se mohou dovolat přes školu pomoci. Velkými partnery jsou právě pro nás učitelé, protože to jsou právě ty identifikační body, kteří mohou odhalit různé negativní a sociálně patologické jevy, mohou odhalit to, že je některé dítě ohroženo nějakou negativní zkušeností. A potom ve spolupráci s dalšími orgány, jako je třeba i orgán sociálně právní ochrany dětí, nebo za nás policie, nebo i třeba městská policie, může potom docházet vlastně k oznámení a řešení ve spolupráci.
1: A to teď v létě tady chybí.
7: Jo, o prázdninách tento vlastně kontaktní bod nám chybí, ale s určitým způsobem se přesouvá z učitele na třeba vedoucí na táboře nebo na příměstském táboře, případně na trenéra na sportovním soustředění, protože ty děti samozřejmě tam jsou určitou dobu, navážou kontakt, získají důvěru v ty dospělé, kteří tam o ně pečují a můžou se jim svěřit. Naopak to dochází k tomu častěji, protože ta důvěra vlastně k oddělovému vedoucímu je mnohem častější než důvěra k učiteli. Takže my i ze spolupráce vlastně s krizovými asistenčními linkami, jako je třeba Linka bezpečí nebo Linka pro rodinu a školu, víme, že během prázdnin se naopak množí volání právě od těch táborových vedoucích, kteří chtějí poradit, jak s takovou situací mají nakládat. Učitelé tam už se cílí i na nějaké vzdělávání, přípravy, co s takovou situací dělat, pokud se jim dítě svěří nebo odhalí některý sociálně patologický jev. Ty vedoucí na to nejsou tak připraveni, proto samozřejmě ta volání na ty linky jsou častější.
1: A na čem hlavně je založen ten preventivní program Bezpečné dětství?
7: Ten preventivní program je vlastně standardní strategie vlády. Obsahuje opatření a úkoly pro několik rezortů. Jsou to rezorty, které právě mohou zajistit bezpečné prostředí pro děti. Jednak je to teda ministerstvo vnitra, potom je to ministerstvo práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, i ministerstvo spravedlnosti a úřad vlády. A ta opatření vlastně cílí do oblasti jednak teda, jak jsem říkala, té detekce a následné intervence, kdy vy potřebujete to dítě, které je ohrožené, dostat do nějakého systému služeb, které mu pomohou z té situace ven, ale současně jsou tam i aktivity, které míří do prevence a velký právě preventivní potenciál mají ty krizové linky. Současně samozřejmě mohou být i tím identifikátorem, protože i ty linky, když se dozvědí z těch volání třeba o páchání trestného činu, tak sami potom oznamují na policii. No, je to takový provázaný systém vlastně vytváření toho bezpečného prostředí kolem dětí.
1: A jak říkáte, je to problematika, která se řeší meziresortně. Není na škodu, že agenda přešla z úřadu vlády na ministerstvo vnitra, což kritizovala řada expertů?
7: Ten program vlastně je založený na spojení násilí v blízkých vztazích s bezpečnostní politikou státu. Protože když to násilí v blízkých vztazích vlastně vylejete z těch blízkých vztahů, to znamená z rodin, tak vám potom moderuje samozřejmě bezpečnost celé společnosti. Je to klasicky třeba v těch školách. Jo? Dítě, když žije v domácím násilí, potom si nějaký moder chování nese do školy a v té škole se vlastně projeví. To znamená, že už jste venku z těch blízkých vztahů a jedná se tady opravdu o vnitřní bezpečnost státu. Proto vlastně ten program šel do gesce ministerstva vnitra, ale ta vlastně koordinace mezirezortní v podstatě funguje. Ono je ta koordinační role vlastně na ministerstvu vnitra, ale ty gesce a ty odpovědnosti spadají do těch různých rezortů.
1: Ano, to už jste vysvětlila. Dobře, děkuji za vysvětlení. Tak... Kateřina Bělohlávková, národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti. Děkuji vám. Naschledanou.
7: Naschledanou a děkuji za pozornost.
1: K týmům, které na fotbalové mistrovství světa postoupili do čtvrtfinále, se dnes nad ránem našeho času zařadili Belgičané, když v americkém Seattlu porazili jasně poměrem 4-1 domácí tým. Za Američany přitom neskóroval muž, na kterého byla upřena zvláštní pozornost. Útočník Von Belgen. Ten nastoupil díky rozhodnutí disciplinární komise Mezinárodní federace FIFA, která mu změnila automatický trest na jeden zápas za červenou kartu na podmínku s odkladem na jeden rok. Poté, co Donald Trump označil za podezřelý a velmi neférový verdikt brazilského rozhodčího, který poslal Balogna ze hřiště v předchozím zápasu proti Bosně a Hercegovině. Rozhodnutí FIFA naopak bylo podle Trumpa brilantní. Důrazně se proti němu ale vymezila Evropská unie UEFA. Víc teď se sportovním novinářem Stanislavem Hrabětem. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Prezident FIFA Gianni Infantino potvrdil, že mu volal prezident Trump, ale prý mu vysvětloval, že jednotlivé orgány fotbalové federace jednají nezávisle. Jak důvěryhodná je tedy verze, že i disciplinární komise rozhodla o pozastavení trestu pro amerického útočníka bez intervence Infantina nebo jiných špiček FIFA?
8: No, velice nedůvěryhodné. Tohle věc, která se stát neměla, která naprosto znevažuje fotbalový šampionát a vůbec organizátora FIFA v očích celé veřejnosti celého světa. A vlastně bych to rozdělil na dvě věci, to znamená trest či netrest a pak nějaká intervence, byť možná nejmocnějšího může světa prezidenta Spojených států a v obojí je špatně. V žádném případě si nemyslím, že ten trest, takhle, může se stát, že disciplinární komise dojde k názoru, že vyloučení bylo neoprávněný, byť je tam VAR, ale i VAR je pouze lidský a teda omylný, a že to udělá někdo jiný a podobně, jak to hráče omylostní. Ale ten bylo prokázaný, že ten hráč fauloval a měl automaticky stát a žádné jiné věci se neměly vůbec do toho dostat.
1: Snažili se to rozhodnutí nějak vysvětlit zástupci disciplinární komise FIFA nebo sám Infantino?
8: Sami víme, že jak komise rozhodčí, tak disciplinární komise je velice strohá vůči mediálním výstupům, aby jim co vysvětlovali. FIFA si to velice hlídá. Já jen upozorňuji, že člen disciplinární komise je i náš odborník Martin Procházka, bývalý sekretář, generální sekretář FAČRu, ale po volbách teda už samozřejmě pod této funkci nepůsobil, ale disciplinární komise je. A když jsem se s ním naposledy bavil, tak říkal, že odlítá, myslím, že do Miami, kde sedí disciplinární komise a budou dělat ty věci v tom playoff, v těch vyřazovacích prošetřovat. Ale samozřejmě všichni jsou vázáni mlčením, všichni nějakým způsobem od tiskový dvor, takže z té praxe, co udělá FIFA, tak ona skoro nic nevysvětluje.
1: A je podobně bezprecedentní protest, který vůči FIFA znesla Unie evropských fotbalových asociací proti omilostnění amerického hráče, když vyjádřila, cituji, zděšení na takovým nepochopitelným a neospravedlnitelným rozhodnutím.
8: Bezprecedentní bezesporu je, ale je bezprecedentní, protože nic takového tady nikdy nebylo. Byly tady věci, poukazovalo se, že třeba Ronaldo byl vyloučen a pak byl omilostněn, ale to bylo na základě odvolací, každý má právo se odvolat, stál z věcí zápasů, stál jeden, další mu byly proměněny v podmínku. V praxi normálně je, že ten hráč si má aspoň půlku, a si říká, odsedět, pak může požádat o nebo prominutí, možná i prominutí, ale převedení na podmínku. A to, co se stalo, je tak vrstevník, ale to mistrovství světa je dneska prapodivný. Vemte si, že Messi udělá faul, který je jednoznačně na červenou kartu proti Alžírsku. Chápu, ten člověk je výjimečný, je to výborný hráč, slušný. Chápu, že by třeba nemusel dostat ani další trest a nebyl ani vyloučený. Takže prostě ta politika do tohohle mistrovství světa se tak vkrádá, že samozřejmě není divu, že divák začíná mít vůči této organizaci jako velice nedůvěrné podezření.
1: Zbývá nám poslední minuta našeho rozhovoru. Může mít to všechno ještě nějaké větší dozvuky? Je tou aférou vážně podlomená autorita Gianniho Infantina, který vyvolal vlnu kritiky po té, co konce minulého roku přijel Trumpovi v formě medaile nově vyhlášenou cenu míru FIFA?
8: No nesmírně vážně. Ono už se několikrát poukazuje, že by fotbal měl věc fotbalisti, jo. Takže vemte, že vlastně Gianni Infantino celou tu dobu připravoval kandidaturu po Sepu Blatterovi. Jak víme, Sepp Blatter byl hokejista a novinář předtím. Před ním byl předsedou FIFA Joao Havelange, což byl plavec. Takže konečně připravovalo, že by teda měl Platini jakožto fotbalista převzít tu nejvyšší organizaci. A samozřejmě fotbalista uvažuje, proč na tom hřišti stál. Ví, že to fauluje, že to není, že to třeba chtěl udělat, ale tresty zaslouží, uvažují, bych řekl, sportovně fotbalově. Když to Gianni Infantino je švýcarský právník, nesmírně vzdělaný chytrý člověk a stejně jako další právník, který vede UEFA, Slovinec Čeferin, uvažují spíš trošku jinak než fotbalisti.
1: Dobře, novinář Stanislav Hrbě, děkuji, musíme se rozloučit, mějte se.

0: a navyšování výdajů na obranu. Prezident Pavel před odletem potvrdil, že se zúčastní dnešní neformální večeře a že má v Ankaře naplánované taky alespoň 4 bilaterální schůzky. Ropný tanker plující pod vlajkou Saúdské Arábie zasáhla poblíž Hormuzského průlivu neznámá střela. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje z oblasti námořní bezpečnosti. Ve stejné oblasti krátce předtím úder poškodil i katarskou loď Naskapalněný zemní plyn. Íránská státní televize později uvedla, že na ni zaútočily íránské síly poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje v Teheránu ale tuto informaci nepotvrdili. Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou do Německa. Rozhodnutí dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Líbichová má ve své vlasti nastoupit do vězení, návratu se bránila. Její případ vyvolal v Německu debatu ohledně zákona o sebeurčení. Ten umožňuje úřední změnu pohlaví prohlášením na matrice. Původně byla Líbichová odsouzená ještě jako muž. Podle tamních médií tuto možnost účelově využila, aby se vyhnula mužské věznici. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požárů, může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od dnešního poledne až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Pohled na dopravu na D1 z Ostravy do Brna. Komplikace za Kroměříží na kilometru 254 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má asi 2 kilometry, zdržíte se 10 minut. A v Praze komplikuje dopravu omezení ve Kbelské. Jede hodně kamionů z jihu na sever a fronty nákladních aut začínají už na D1 u Modletic a pokračují přes spojky až na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské ulice. Osobní auta projíždí výrazně rychleji. Navíc v koloně na D1 je i nehoda u Průhonic, 2 kamiony v pravém pruhu. Přejeme šťastnou cestu. Odpoledne bude převážně oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, velmi výjimečně i s bouřkami. Teploty se tam budou pohybovat kolem 24 stupňů, jinde vystoupají na 26 až 30 stupňů a místy bude foukat čerstvý nárazový vítr o rychlosti až 55 km za hodinu. Tolik zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
1: O summitu NATO, o úpravě jednacího řádu poslanecké sněmovny, o zásahu amerického prezidenta do průběhu mistrovství světa ve fotbale. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
1: Růst výdajů na obranu, posílení vojenského průmyslu a podpora Ukrajině. To patří mezi hlavní témata summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Vzhledem k osobní účasti amerického prezidenta se očekává kritická a bouřlivá diskuse o jednotlivých problémech. Budou v této souvislosti vůbec někoho zajímat spory o složení české delegace? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
3: Dobrý den.
1: Zdění kolem summitu v České republice by se mohlo zdát, že zásadním tématem je složení naší delegace, kdo povede delegaci, kdo se čeho zúčastní. Bude to vůbec někoho zajímat?
3: Myslím si, že v dané situaci v podstatě si sám odpověděl už tím výčtem témat, která summit musí řešit. A nejenom tato témata budou podstatná, protože to, co v současné době asi trápí Evropu nejvíce a čeho se nejvíce obává, je právě postoj amerického prezidenta Trumpa, s čím na summit přijede a jestli se podaří udržet dále jednotu NATO. Protože to je samozřejmě to pro Evropu v této době klíčové. V této chvíli by se samozřejmě těžko bez svého amerického dlouhodobého spojence bránila. Trump

0: ovšem dává najevo dlouhodobě, že se Severoatlantickou aliancí není spokojen s tím, že, jak tvrdí, Spojené státy musí doplácet na evropskou obranu a vlastně se starat o evropskou obranu. V určitém ohledu měl pravdu, nyní ale Evropa se snaží Trumpovi ukázat, že opravdu se o svou obranu chce postarat. Generální tajemník NATO Mark Rutte předkládá vlastně jeden návrh za druhým už před summitem a jedno ujištění za druhým, například, že spojenci v NATO investují v příštích 5 letech více než 40 miliard dolarů do svých schopností obrany proti dronům, že vlastně aliance posílí své letecké kapacity a samozřejmě tady jde hlavně o ty evropské spojence. Ovšem zároveň Evropa v rámci toho chce posilovat i svůj obranný průmysl a mnoho těch věcí zajišťuje z vlastních zdrojů, což se Trumpovi tolik nemusí líbit, protože on hlavně by chtěl, aby Evropa nakupovala americké zbraně. To, co chce po svých spojencích, vlastně řekl v oválné pracovně Marku Rutemu před časem, buďte prostě lojální, já chci jen vaši lojalitu, nepotřebujeme vaše peníze, nepotřebujeme nic, máme zdaleka nejsilnější armádu na světě, ale chceme prostě lojalitu. Do toho tady je samozřejmě otázka Grónska, která také vyvolává stále obavy. Před odjezdem na summit jeden vysoce postavený americký představitel podle CNN předeslal, že zatím jediným řešením, na které jsme v této věci přišli, je převzetí Grónska Spojenými státy. Nicméně budeme nadále zkoumat i jiné možnosti, jak tyto záležitosti řešit. To znamená, že přece jenom Trump se nevzdal Grónska a možná i ten summit na to využije k tomu, aby na evropské spojence tlačilo.
1: To byl Petr Schwarz.
0: Díky, naslyšenou.
1: Poslanecká sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem ztížit možnost obstrukcí. Novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
2: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal spor o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Jedna cesta, jak vše urychlit, ale existuje. Její souhlas nynější opozice, nebo aspoň její většiny. A k tomu došlo. Za symbol můžeme považovat už to, že k předkladatelům návrhu patří šéf poslanců ODS Marek Benda. Úpravy sice nepodpořili lidovci, TOP 09 a část členů dalších klubů. Souhlas 110 ze 136 přítomných poslanců je ale výmluvný. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostě prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se Novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším Babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
1: To byl Lukáš Jelínek. Americký prezident se v posledních dnech živě zajímal o dění na fotbalovém mistrovství světa. Svědčí o tom jeho telefonát s předsedou FIFA. V něm požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace o přezkoumání faulu, za který dostal americký útočník červenou kartu. FIFA změnila v rozporu s dosavadní praxí útočníkovi jednozápasový trest na roční podmínku a umožnila mu nastoupit v osmifinále. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Bylo to tehdy zcela šokující. Když se na přelomu let 2020-2021 ukázalo, že dosluhující neboť ve volbách poražený americký prezident Donald Trump tlačí na státního tajemníka Georgie, aby pro něho dodatečně našel 11 780 hlasů, čili o jeden víc, než v jižanském státě činil rozdíl mezi Trumpem a vítězným Joem Bidenem. Znělo to neuvěřitelně, ale z telefonátu existovala nepopiratelná nahrávka. Není nic špatného přiznat, že jste se přepočítali, zapracujte na tom, říká na ní Trump. Jenomže to státní tajemník Raffensperger jasně odmítne a odpoví prezidentovi, že vychází ze špatných dat. Jak ovšem známo, Trump stejně dál masíroval své voliče narrativem o kolosálním podvodu a ty nejradikálnější pak nepřímo poslal 6. ledna zaútočit na Kapitol. A nyní se člověk může s nadsázkou říkat, že kdyby tehdy byl georgijským úředníkem šéf Světové fotbalové asociace Gianni Infantino, nejspíš by po Trumpa skutečně zapracoval. Jak to evidentně učinil v minulých dnech, když mu prezident požádající země mistrovství světa také zavolal. Aby vrcholná organizace FIFA změnila názor na to, že v utkání s Bosnou za ostrý faul kvůli podle Trumpa hroznému brazilskému rozhodčímu vyloučený střelec amerického mužstva Folarin Balogun nemůže nastoupit v osmifinále proti Belgii. Jak stanovují regule mistrovství? Po vyloučení následuje stopka na příští zápas. Respektive to stanovovali do Trumpova telefonátu, protože po něm FIFA servilně prezidentovi vyhověla a Balogun hrát směl, což samozřejmě vyvolalo nejen ve fotbalovém světě obrovský poprask. Trump hovor s Infantinem přiznával, neviděl na něm vůbec nic špatného a na své sociální síti funkcionářům FIFA gratuloval. Udělali jste správnou věc a napravili jednu velkou křivdu. Historka je to příšerná po více stránkách. Že by snad americké mužstvo milost z nejvyšších sfér odmítlo, bylo nemyslitelné, de facto by tak Trumpovi plivlo do očí. Takže Balogun ve střed evropské noci z pondělí na úterý nastoupil, ale hrál matně, jako celý tým, který si od Trumpem pobouřených Belgičanů odnesl prohru 4-1. Podle mnohých dvojnásobně spravedlnou. A bude se rozebírat, jestli do té doby kvalitní mužstvo USA fatálně nepodlomila právě situace nastala po Trumpově gestu mocenské arogance a Infantinově služebné vstřícnosti. To jistě možné je. Stejně jako je možné čekat od Trumpa v podstatě kdykoliv cokoliv a že i ty nejabsurdnější věci bude přitom on považovat za jediné správné. Záleží pak ale na tom, jak k ním kdo přistoupí, pokud jako Infantino Trumpovi fanfáry znějí naplno. Což je vysoce aktuální vzhledem k právě začínajícímu summitu NATO v Ankaře, kde mimochodem kvůli výdajům na obranu očekává premiér Babiš od Trumpa kartáč. Jak sám řekl s užitím termínu z 90. let, kdy na rokování širšího vedení ODS kartáčoval podle něj méně výkonné funkcionáře Václav Klaus. Ale Trump spíš bude dorážet na celou evropskou větev aliance. Již má mimochodem za zlé, že mu nepřispěchla na pomoc, když zaútočil na Irán. Společně s Izraelem, který v NATO není. Ale Trump, jak jsme viděli na fotbalovém příkladu, chce, aby bylo všechno po jeho. Jak to má ale vypadat, je v mnoha případech nepředvídatelné.
1: To byl Ondřej Konrád.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Komunikace s umělou inteligencí se stává čím dál tím více součástí běžného života. Není proto překvapením, že se týká rovněž duševního zdraví lidí. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
5: Co dnes udělá velké množství lidí, když si chtějí ve vedrech koupit klimatizaci? Co udělají, když se dohadují, jak rychle doletí raketa na měsíc? Po čem sáhnou, když je začne bolet ucho? Co udělají, když mají napsat motivační dopis nebo nějaký obyčejný dopis? Správná odpověď, mnoho lidí se dnes zeptá umělé inteligence, nechá si to napsat umělou inteligencí a ti lidé zhusta také umělé inteligenci věří, dají na ní. Stejnou metodu zřejmě volí mladí lidé, když je sevřou úzkosti, dostanou se do stresu, zužují je psychické potíže. Nejdou k psychologovi, nevyhledají terapii, ale obrátí se na ChatGPT nebo další AI chatboty, tam se svěří, odtud očekávají pomoc a radu. Doba se změnila. Dřív by se svěřili přátelům, rodičům, sourozencům, farářovi, blízkým lidem. V době sociálních sítí je mobil a tablet první místo, kam se část z nás obrátí. Často jsou mladí lidé vystresovaní ze zkoušek a státnic. Chmurná je ale i situace, ve které žijí. Obklopuje je nejistota, jak se budou jejich životy vyvíjet. Vnímají, jak se extremizuje společnost i klima. Děje se to u nás, v Německu, v Americe. Jako by ani nebylo kam utéct, kam se uchýlit. Že mladí nejdou za psychologem či terapeutem má i jiný důvod. Těchto odborníků je kritický nedostatek a terapii si často studenti musí platit. Některými platí rodiče, ale i placených terapeutů je málo. Takže se nakonec ChatGPT nebo jiná AI nabízí jako východisko, je po ruce. Server Forum 24 upozornil na monitoring duševního zdraví vysokoškoláků, na kterém spolupracovala Univerzita Hradec Králové. Víc než 65% studentů uvádí nízký well-being, 45% projevuje známky středně těžké až těžké úzkosti. Více než polovina vykazuje symptomy středně těžké až těžké deprese a u téměř poloviny studentů bylo identifikováno významné riziko sebevražedného chování. Stejný trend platí mezinárodně. Duševní zdraví mladé populace je dlouhodobě zhoršené. Pandemie covidu to ještě posílila. Většina duševních poruch startuje před 24. rokem věku a vysokoškolské prostředí se ukazuje jako klíčové pro včasnou diagnózu a nabídku podpory. Krize duševního zdraví mládeže postihla i Spojené státy. Loni tam 18% dospívajících ve věku 12 až 17 let zažilo epizodu těžké deprese a 40% z nich se nedostalo žádné péče. Podle studie americké výzkumné organizace RAND Corporation z roku 2025 využívá generativní AI chatboty při psychických obtížích přibližně každý osmý mladý Američan. Zdrcující většině z nich přišly odpovědi umělé inteligence užitečné. U nás taková studie zatím neexistuje. Autoři té americké ale varují, že umělá inteligence není schopna nahradit ani terapii, ani psychiatrii. Pomůže jen v základní orientaci při problémech. Využívání AI vyvolává obavy zejména u uživatelů s intenzivními klinickými potřebami. Jednoduše řečeno, vážné psychické potíže umělá inteligence nevyřeší. Člověk pak potřebuje odbornou lidskou pomoc.
1: Hovořil Martin Fendrich. Ukrajinský prezident zvažuje na podzim uspořádání prezidentských voleb. S odvoláním na své zdroje to píše web Ukrajinská pravda s tím, že to zaznělo na jeho setkání s bývalým šéfem armády, dnes velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii, Valeriem Zalužným. Ten měl na schůzce v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
6: Zápletka s případnou volbou nového ukrajinského prezidenta je o to zajímavější, že Zelenský se od řádného termínu voleb v roce 2024 ohánil tím, že jejich uspořádání za válečného konfliktu podle zákona není možné. Proč tedy najednou otočil? Jistě ne proto, že v nedávné minulosti na něj naléhal jak Donald Trump, tak Rusové. Ti svorně tvrdili, že jeho výkon úřadu je nelegitimní. Jaké jsou tedy vyhlídky Volodymyra Zelenského, pokud se letos na podzim volit bude? Bývalý oblíbený filmový komik, který se ve své nejslavnější roli z obyčejného učitýlka stává hlavou státu, tuto svou filmovou roli v souboji s Petrem Porošenkem v roce 2019 zopakoval i v reálu. Byl tehdy pro ukrajinské voliče jednoduše lákavější variantou. Opravdově však jeho hvězda zazářila 24. února roku 2022, kdy po věrolomném vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nejenže svou vlast ani národ neopustil a nevyužil nabízeného amerického letadla pro únik do bezpečí, ale zůstal v Kyjevě a stanul v čele celonárodního odporu. V tomto okamžiku se stal miláčkem národa a jeho opravdovým vůdcem. Pravdou ovšem je, že stupeň jeho obliby postupem času přirozeně klesal, což pro něj byl další důvod, proč se opřít o zákon a řádným volbám se po dva roky vyhýbat. Jeho hlavní protihráč, nejvyšší armádní velitel generál Valerij Zalužný, se naopak po celou dobu svého válečného působení, tedy první dva válečné roky, mezi obyvatelstvem těšil stále a vysoké oblibě, hlavně pro své skromné vystupování, které bylo občas v prudkém protikladu s nesporným až komediánským fanfaronstvím prezidenta, který jakoby se chvílemi nedokázal vymanit ze své původní bubliny. Nemluvě o korupčních skandálech, které se kolem něj dnes množí. Proto také Zalužný jako největší Zelenského sok skončil v Nobel diplomatickém vyhnanství v Londýně. Jak by skutečný prezidentský souboj těchto dvou mužů mohl skončit, ukazuje důvěrná statistika. V prvním kole by Zelenský asi o 4 až 5 % zvítězil. Nadpoloviční většinu hlasů by však nezískal. Přišlo by kolo druhé a tam už by se vítězem o stejná procenta stal Zalužný. Takže si v klidu počkejme, jak to celé nakonec dopadne. Ale ať už finále bude jakékoliv, historické zásluhy o stát a o hrdinský odpor Ukrajiny v boji s ruským agresorem Volodymyru Zelenskému nikdo nevezme.
1: To byl Libor Dvořák. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
7: V centru našeho jiholondýnského městečka je potkáte skoro vždycky. Někteří ke své činnosti potřebují stánek polepený plakáty, 6 zaměstnanců a hlásnou troubu. Jiným stačí tepláky, tričko, tenisky, které buď koupili za 5 liber, anebo jim je někdo dal, a neúnavný hlas. Věřte tomu nebo ne, ti nejubožejší pouliční kazatelé jsou ze všech nejnebezpečnější. Když nepočítám samozvané horlivce, kteří si prostě nemůžou pomoct, musí trávit život na nároží a chrlit na kolem jdoucí své poznatky o Bohu, a těch není mnoho, je takový týpek nejspíš najatý pohůnek, lákající zoufalce do jednoho z kostelů, které tu vysávají ty nejchudší z nejchudších. Ilegální imigranty, vesměs z Afriky, kteří už nevěří, že jim povolení k pobytu a práci dokáže opatřit někdo jiný než sám Bůh. Chlapík, kterého jsem viděla a slyšela hřímat v naší čtvrti, neměl mnoho posluchačů. Ať mával Biblí sebe víc, kolem jdoucí to nezajímalo. Neříkal ostatně nic poutavého, jen donekonečna opakoval se sotva srozumitelným přízvukem, že Ježíš přijde, musíme věřit v Ježíše, Ježíš je naše spása. Staršího bělocha, který se u něj zastavil a ptal se, jakého vyznání přesně je, si křiklou nevšímal. Jen dál mlel svou, jako by mu do krku vopedovali gramofon s jednou jedinou deskou. Když jsem k němu přišla já a požádala ho o lístek s adresou kostela, kterých měl týpek plnou kabelu, jen něco zamručel, možná dělal, že nerozumí. 10 vteřin na to ale strčil lísteček do ruky paní tmavší barvy pleti, co vlekla 4 tašky s proviantem z toho nejlacinějšího obchodu. Vyslaný špion, můj skoro manžel K, dorazil na místo patřičně ošuntělý. Oslovil Ježíšova zástupce brácho a dostal od něj celou hrst papírků. A po naučení, že každý pravý věřící, co do kostela přijde, si tenhle papírek musí přinést sebou. Jinak ho dovnitř nepustí, dodal a výhrůžně zakoulel očima. To dávalo smysl. Každý papírek byl označený 4-ciferným rukou psaným číslem. To byl určitě kód tohohle chlapíka. Čím víc papírků s jeho číslem se vrátí do kostela v rukou ulovených oveček, tím víc tenhle týpek dostane zaplaceno. Ani tak to nebude žádná sláva. Další investigativní činnost jsme provádět nemuseli. Na papírku byla adresa kostela, který K dobře zná a vyhýbá se mu. Věřící v něm povinně platí 10. A to zdaleka není všechno. Platí se na kostel, platí se při příchodu, platí se při odchodu. Každou chvíli je kázání přerušeno a vybírá se na tohle nebo tamto. Navíc si můžete objednat církevní služby. Vigílie vás přijdou na 200 liber, vyhánění zlých duchů na 300. Příslib života věčného není zadarmo. A naděje na dobrý život tady, v Anglii, je prostě k nezaplacení.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: 90. léto.
8: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Běly.
9: On uměl vydělat peníze, můj muž, jo. Ale ne podvodem, jo. On tam dohodil. Víte co, on nikdy nikoho nepodved. Nikdy jsem neviděla za celý můj život, aby někdo přišel a vydíral ho. Akorát s tím Ráskem měl. To pak dopadlo špatně.
4: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
10: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Čínské a ruské námořnictvo zahájilo společná vojenská cvičení ve Žlutém moři. U úterních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
11: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
10: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutého jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Ruté na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře informoval o tom, že země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye. Rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu, taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, že v jakém stavu veřejné finance přebrala. Koalice je tak připravená Senát přehlasovat. Momentálně poslanci projednávají ve druhém čtení návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Námořní síly Číny a Ruska zahájily společná vojenská cvičení u východočínského pobřeží, oznámila to čínská armáda. Do mise s názvem Joint Sea 2026 se zapojí ruské raketové křižníky, fregaty a ponorky. Čína do Žlutého moře pošle raketové torpédoborce a bojové lodě. Síly obou zemí budou trénovat zachycování střel v moři i ve vzduchu. Délka cvičení zatím není jasná. Už v pondělí čínská ponorka v Tichém oceánu odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Podle Pekingu to byla běžná součást vojenského cvičení. Japonsko, Austrálie nebo Tchaj-wan ale vyjádřili obavy. Zahraniční obchod Česka skončil v květnu s přebytkem 9,9 miliardy korun. Meziročně byl o 1 miliardu nižší. Vyplývá to z předběžných dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Kladný vliv měl obchod se stroji, elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkový výsledek měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Krátký pohled na dopravu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru spadl na dálnici strom. Hasiči jsou na místě a vybočuje se. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony postávají od Pražského okruhu z 12. kilometru až do Prahy do omezení Vekbelské ulici. Osobní auta projíždí rychleji a silný transitní provoz je i na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti. Kolony kamionů se táhnou od Modletic, od sjezdu z dálnice až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu. Po zbytek dne má převládat oblačno, až zataženo na severu a severovýchodě. Může lokálně občas pršet a výjimečně se objeví i bouřka, proto tam bude chladněji kolem 24 stupňů. Jinde naměříme 26 až 30, ale místy bude foukat čerstvý vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy a teď už nasleduje pořad, jak to vidí.
12: Dobrý den, přeje Zita Senková. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor v souvislostech. Svůj prostor dostane Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Zajímat mě bude váš pohled na mandát české delegace na summitu Aliance. Zda si na něm, či spíše po něm, aktéři několika měsíčního sporu podají ruce. Zda nový zákon o státních zaměstnancích přispěje k větší flexibilitě státní správy. A co Američanům v současnosti říkají ideje, na kterých před 250 lety vznikly Spojené státy. Přeji nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
12: Turecké Ankaře dnes večer začne summit Severoatlantické aliance. Česko na něm podle premiéra Andreje Babiše, který vede naší delegaci, dostane sodu a kartáč kvůli neplnění výdajů na obranu, řekl to včera. Vládní koalice nicméně ještě před summitem se dohodla na zvýšení výdajů ministerstva obrany v roce 2027 z letošních zhruba 1,7 na 2% HDP. Ministrině financí Schillerová počítá s tím, že rezortní výdaje v příštím roce vzrostou téměř o 36 miliard korun. Tak co nás čeká v Ankaře, paní Dvořáková?
13: Tak já si nemyslím, že by celý svět sledoval o tom, jak se náš pan premiér nebo naše vláda hádá s panem prezidentem a snaží se vlastně posunout i ty postupy nebo ty pozice těch jednotlivých ústavních aktérů, byť samozřejmě tomu asi pozornost bude věnována a možná spíš ze strany takových těch bulvárních médií, které budou sledovat, jak se kdo na koho podíval a jak kdo komu podal ruku nebo nepodal ruku. Ankara má velký význam, kromě teda těch výdajů, kde se očekává, že Česká republika bude kritizována, to je předpoklad poměrně dost realistický, tak tam se samozřejmě bude jednat o mnoha dalších věcech, o kterých my tady příliš nehovoříme, protože se pořád bavíme o tom, kdo tam pojede, jak tam pojede, kdo bude ve vedení. A o něch 2%. A tam si myslím, že bude také hodně důležité, jaké stanovisko bude mít Česká republika, nebo jak se zapojí do těch jednání. Tam budou se vyjednávat i zbrojní zakázky, tam se bude jednat samozřejmě i o třeba posilování vzdušné obrany a věci tohoto typu, které jsou samozřejmě velmi důležité.
12: Nicméně o té atmosféře v české delegaci už opět lecos napověděl krátký briefing, který se konal před několika málo minutami před odletem té vládní části delegace. Pan premiér a oba ministři, kteří ho doprovázejí, pánové Macinka a Zuna, byli také přítomni za několik minut. Když vysíláme nyní v premiéře, by měl mít svůj briefing i prezident Petr Pavel. Premiér nyní řekl, že neví o žádné koordinaci s prezidentem před summitem, že s ním není v kontaktu. Ministr zahraničí Macinka řekl na krátkém briefingu před pár minutami, že panu prezidenti, cituji, drží palce, ať si to tedy summit v Ankaře užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů. Tak jak to na vás působí, paní Dvořáková? Mimochodem všichni teda odlétají odděleně dvěma vládními speciály.
13: Já jsem si, když jsem sledovala tyto různé diskuse a vystoupení některých našich politiků, tak se mě vybavila slova Tomáše Garrigua Masaryka, když hovořil o problému, který jsme dokázali vyřešit, a to jsou dvě vesnice, Kocourkov a Hulvátov. A já mám obavy, že se v těchto vesnicích vlastně pohybujeme velmi silně. Toto je naprosto nesmyslné. Ta skutečnost a ještě jako být pyšný na to, že se některé věci nekoordinovaly, že se nebyla snaha, aby Česká republika na takto významném zasedání, aby vystupovala nějakým způsobem jednotně, koordinovaně, aby využila určité expertízy, znalostí, přemýšlela o tom, kde, co, jak může být i v těch neformálních jednáních. Tak si myslím, že opravdu ukazuje, že ten problém Kocourkova a Hulvátova u nás nějak přetrvává hodně dlouho.
12: A jak rozumíte tedy motivům toho celého sporu?
13: Já si myslím, že to je možná pro psychologa jako odpověď, protože dobře, politickou racionalitu to nemá, ani politologickou. Lidé se nemusí mít rádi, nemusí spolu chodit na kafe, ani na pivo, nebo kamkoliv. Ale jestliže se reprezentuje Česká republika, tak by vláda měla koordinovat a měla se snažit vlastně maximálně využít potenciál, který je v této zemi.
12: No a skončí řečeno vašimi nebo Masarykovi teda slovy Kocourkov a Hulvátov po tom summitu, summit skončí ve čtvrtek, tak udělají aktéři, řekněme, po něm tlustou čáru, podají si ruce.
13: Já si myslím, že ne, protože Kocourkov a Hulvátov je bohužel něco, co hrozně dlouho vytrvává a je nyní posilována tahle ta logika. Takže já mám obavy, že nás budou čekat další takovéhle konfrontační linie, které jsou nesmyslné, poškozují Českou republiku a ubírají vůbec jakousi důstojnost. Tam je to prostě jako, jsme směšní, asi tak.
12: Lze říct, koho případně celý tento spor nějakým způsobem posílil, nebo naopak, z vašeho pohledu?
13: Tak prohrála Česká republika, to se dá říci jednoznačně. Jestli nějaké preference někomu stoupaly, jako je vidět jenom zatím, ale já jsem dost opatrná u preferencí, pokud jsou krátkodobé, nebo ta jednou za měsíc, vždycky důle sledovat trendy, zejména u malých stran, a vypadá to, že u motoristů ta popularita poklesla. Ten důvod je zase ten, že vlastně lidé chtějí v té politice profesionály. Oni snesou ve volební kampani, to berou jako takové divadelní představení, tak snesou lecos a třeba to berou, tohle je vtipný a to se mu povedlo a zasmíjí se a podobně. Ale poté, když někdo je v politice, tak očekávají profesionální chování. A to si myslím, že motoristé v tohle chvíli příliš teda neprokázali.
12: Často se v komentářích objevuje tvrzení, že vlastně to, co sledujeme na české politické scéně, už souvisí nejenom s předvolbní kampaní před říjnovými komunálními volbami a volbami do třetiny Senátu, ale vlastně už i s prezidentskou přímou volbou, která se uskuteční až za 2 roky. Teda ten řádný termín.
13: Je to možné, ale je to dlouhodobější horizont. Co se týče těch místních voleb, které nás čekají, tak tam, pokud pomineme velká města, Praha je obec, takže je také vlastně jako volena v těchto místních volbách a tam určitě bude vidět, že se promítnou, ty výsledky budou velmi relevantní, Brno, další statutární města, kde ty volby probíhají. Ale v těch běžných obecních volbách tam spíše voliči volí podle toho, jak ho znají, co se těm lidem podařilo v těch menších obcích, je to jednoznačné.
12: Co si, paní Dvořáková, myslíte o zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to schválila sněmovna?
13: Tak schválila to v zákonu, není to změna teda ústavy v tomhletom směru, je to jakoby interpretace té ústavy a zase ukazuje to prostě spíše na takovou tu nenávistnou kampaň, tyto věci tam byly dávány, je snaha omezit pravomoci prezidenta, je snaha, aby nebylo jakékoliv vyvažování moci. Já osobně jsem byla proto, aby když byla přímá volba, aby se upřesnily pravomoci prezidenta, třeba jmenování členů Národní banky, kde prezident je může jmenovat bez vlastně jakékoliv další konzultace, je to jenom čistě jeho pravomoc. Takže byla jsem proto, ale politické strany se prostě nedohodly, takže máme tu některé ty věci dost vágně napsané. Ale ty kroky, které se teďko dělají, opravdu spíš nesvědčí o tom, že by byla snaha racionalizovat nějak ty vztahy nebo upřesnit, aby nedocházelo k nějakým třenicím zbytečným. Uvidíme, jak se rozhodne ústavní soud, protože to rozhodnutí ústavního soudu teď bylo jenom předběžné opatření a uvidíme, jak ústavní soud bude potom reagovat na tu kompetenční žalobu prezidenta.
12: A myslíte si, paní Dvořáková, že ta kompetenční žaloba, až tedy ústavní soud ji posoudí a rozhodne, což by mohlo nastat zhruba v září podle spekulací nebo dostupných informací, tak udělá jasno nebo půjde pouze v uvozovkách o tento spor, jaksi o dozvuk Ankary?
13: Ústavní soud musí rozhodovat vždycky v otázce, která je mu dána. Nemůže říkat, prezident může tady v této oblasti toto a nemůže v jiné oblasti něco. On musí se vyjádřit k tomu otázce zastupování státu navenek, to je jedna věc. A k tomu může mít potom i v tom rozhodnutí a zdůvodnění, potom by mělo vycházet se celkově z charakteru prezidentské moci, jak je definován celkově v té ústavě, že ty argumenty musí být podloženy zase celým ústavním systémem. Ale konkrétně bude rozhodovat podle mého názoru tedy o té otázce, co vlastně znamená to zastupování státu navenek.
12: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: Vláda prosadila nový zákon o státních zaměstnancích, dotkne se zhruba 70 tisíc úředníků. Paní Dvořáková, byla novela nutná?
13: Já si myslím, že novela byla nutná, ale byla nutná úplně v jiném smyslu, než jak ta novela proběhla.
12: Tak v jakém?
13: Ten zákon o státních úřednicích je vlastně svým způsobem dost nedokonalý z hlediska nezávislosti úředníků. Ponechává i v tom, jak to bylo přijato velmi dramaticky. Vlastně v tom roce 2015, projednávalo od roku 2014, tak ona ponechává prostor pro politické vlivy, které by tam být neměly. Kdy se musí jasně rozlišovat, co je rozhodnutí vlády jako politikum a co je potom administrativní řešení a postupy. A byla vnímána, nebo byl ten zákon přijímán vlastně, protože hrozilo, že přijdeme o evropské dotace. A já si myslím, že už v tuto chvíli se také velmi sleduje, jak ta novela vlastně probíhá, protože ono to dále více rozmělňuje nezávislost státní správy. Mm.
12: Přispěje podle vás, paní profesorko, ta novela zákona o státních zaměstnancích k větší flexibilitě, tak jak si to alespoň slibuje vládní koalice?
13: Pokud pod flexibilitou vnímáme to, že můžeme někoho vyhodit bez jakýchkoliv problémů, nebo snáze ji vyhodit, tak ano.
12: Vidíte tam to riziko?
13: No, samozřejmě to riziko tam je, protože končí jako jakési pojistky, které tam byly, byť nebyly příliš dokonalé. Já bych jenom chtěla říct, že ten zákon už se měnil, už ho měnila i předchozí vláda způsobem, který nebyl úplně ideální. To bylo to navýšení těch politických náměstků. Pokud si stěžujeme na byrokracii a stěžujeme si, že prostě úředníci strašně řeší zbytečnosti a tak dále, občan je zahlcen různými povinnostmi, tak to může poslanecká sněmovna udělat velmi jednoduše. Může zjednodušit náš systém. Legislativní systém. To zná projít zákony, podívat se, kde co je nadbytečné. Protože ten úředník se musí držet zákonů. A jestliže zákony po něm chtějí, že má od občana vyžadovat prostě tisíce věcí a tisíce razítek, když to přeženo samozřejmě, tak ten úředník nemůže dělat nic jinak, koná v rozporu se zákonem. Takže místo, aby tedy poslanci si řekli, ano, chceme snížit tady legislativu, což by bylo, nebo tu zátěž byrokratickou, což by bylo racionální, tak pojďme a proberme si teda tu současnou legislativu a dojdeme k závěru, kdy a jak můžeme některé věci zjednodušit. A to by bylo určitým způsobem řešení, které by se snížilo tu byrokratickou zátěž. Ale touhle cestou se nejde, naopak i ten zákon o státní službě je zase přijímán, teda o zaměstnancích nyní, protože je to změna, je přijímán v situaci, kdy jde o poslanecký návrh. Byť byl připravován někde samozřejmě už i na úřadu vlády, ale
12: ano,
13: není připomínka. Ano, ale nebyl připomínkován. Nám se může stát, že budeme mít zákon o zaměstnancích, který souvisí samozřejmě s celou řadou dalších zákonů, kde běžně se to připomínká je z jiných rezortů a to tady neproběhne. Takže se dá očekávat, že ten zákon bude umožňovat a více ovlivňovat úředníky, ale zároveň může být i to, že vyvolá další nějaké problémy. Není to opravdu dobrá cesta a mě nějak líto, že dneska mluvíme o takových jako negativních věcech, ale bohužel je to problém. Ta realita je taková.
12: Paní Dvořáková, podle kritiků ta změna zákona nyní teda o státních zaměstnancích by mohla vést k privatizaci státní služby.
13: Ona posiluje ten rozměr, ten způsob myšlení politiků, který mají tady, a řekla bych, že skoro bez ohledu na to, kdo je momentálně u moci.
12: Jaký je ten způsob myšlení?
13: Ano, ty politici se domnívají, že ten stát je jejich. Oni se domnívají, že ten stát je jejich a oni když vládnou, takže jsou vlastníci toho státu. To není pravda. Proto musí být nezávislá státní správa, protože ten stát není jejich. Tam musí být do určité míry autonomní a říkám, politická rozhodnutí, jaká bude výše daní, jaký budou sociální dávky a podobně, to jsou politická rozhodnutí. Ale poté ta implementace nebo expertní stanoviska, které se třeba dávají vládě, tak to jsou věci, které musí vznikat nezávisle a ne tak, že pod tím tlakem nutíme vlastně státní zaměstnance, aby vykonávali přání politiků a tím vytvářeli vlastně velký prostor pro korupci.
12: Kdo ten způsob myšlení politikům, jak jste to teď popsala, paní Dvořáková, jim vyžene z hlavy?
13: Já si to nedokážu představit, protože skutečně je to přetrvávající. Je to přetrvávající prostě pocit, že když jsme u moci, tak můžeme úplně všechno. A zase přiznejme si, že mnohdy při některých korupčních kauzách se ukázalo, že to prostě spadlo na naprosto nevinné úředníky, kteří se dostali pod tlak a byli pod tlakem něco podepisovat. To je prostě hrozně špatně. Samozřejmě vždycky je nutné to mít nastavený rozumně. Nejsou to úředníci, kteří rozhodují o politických otázkách, ale musí se to přesně rozlišit. A toto rozlišení tady není. A zase je to ten Kocurkov a Hluvátov.
12: Abychom byli aktuální, tak paní Dvořákové, jenom dodám zprávu právě z briefingu pana prezidenta, zúčastní se večeře lídrů na summitu Severoatlantické aliance, řekl to před chviličkou, před svým odletem. Ještě jedna věc, která se týká úřadu vlády, vládní rady, poradní orgány vlády opustili desítky expertů, kteří se zabývají lidskými právy nebo menšinami, reagovali tak na změny, které prosadila šéfka úřadu vlády Tünde Bártha. Lze už paní Dvořáková nyní říct nebo možná odhadovat, nakolik by to mohlo ovlivnit fungování těchto poradních orgánů?
13: Já mám bohužel obavy, že to ovlivní hodně, protože ti experti většinou to dělali i řekněme někdy zdarma, někdy působili na nějaké částečné úvazky, ale hlavně tam jde o to, že ta agenda, která odchází z toho úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, nikdy není součástí jenom jednoho ministerstva. Je to komplexní přístup. Tam není možné si říci, že otázka závislostí, třeba drogových závislostí, že je otázkou jenom ministerstva zdravotnictví, nebo že to je otázkou jenom ministerstva vnitra. Je to otázka samozřejmě i sociálně, to otázka ministerstva školství. To jsou věci, které jsou vždycky propojené a pokud nefungují propojeně a dělají se jednotlivé akce, byť třeba se může říct, že nejsou špatné, tak ten dopad je malý a někdy může být i opačný, než jaký je úmysl.
4: Jak to vidí?
12: Pokračujeme v rozhovoru s ředitelkou Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, profesorkou Vladimírou Dvořákovou. Americký sen je zpět, řekl Donald Trump v projevu k 250. výročí nezávislosti Spojených států amerických. Připomeňme, paní Dvořáková, na jakých ideích, konceptů vznikly.
13: Válka za nezávislost a vyhlášení nezávislosti je strašně zajímavé téma i z hlediska politologického, nejenom historického, a já jsem se tím zabývala hodně, hodně dlouho. Je to vlastně vyhlášení nezávislosti bylo něčím, co nikdo na počátku konfliktu nechtěl. Nikdo k tomu nesměřoval. Na začátku konfliktu byla velké vítězná válka, velké vítězství Velké Británie, něčem, co u nás mluvíme o sedmileté válce, ale tam se odehrávala na americkém kontinentě francouzsko-indiánská válka. Získávají Kanadu, kromě jiného. Ale najednou zjistili, že v pokladně už nejsou peníze a že musí vybírat daně. A že musí získávat ty finanční prostředky, ale že tam musí, taky to není stabilní, musí tam držet armádu. A začal se postupně vyhrocovat konflikt s kolonisty a ten konflikt byl zajímavý tím, že velmi dlouho ho kolonisté drželi na právním základě britské. Oni vycházeli vlastně z tradic britských, ze takzvané slavné revoluce a pořád říkali, nás nemáte, nemůže nám britský parlament dávat zákony. Oni chtěli takzvanou domácí vládu, že prostě budou uznávat panovníka, ale vlastně budou jinak prostě samostatní. Je zajímavé, že Británie se potom poučila. Tak to pak šla Kanada, takhle šla Austrálie. Takýmhle způsobem postupně se ty země proměňovaly. Ale v té době se rozhodli pro neústupnost a ten konflikt se vyhrotil. A pak je taky zajímavé sledovat to z hlediska dynamiky. My víme, že teď, když se něco stane, tak to vidíme skoro v přímém přenosu. Tehdy něco se stalo, to slavné bostonské pití čaje, to asi znají skoro všichni. A co se stalo? Guvernér napsal dopis. Tento dopis poslal lodí do Británie. Tam to projednali. Rozhodli se přijmout jako nějaká opatření. Mimochodem hrozně tvrdá opatření. Sepsali to, dali to na loď, vrátilo se to zpátky. A tam už byla úplně jiná atmosféra. Ta reakce byla velmi, velmi jakoby podivná. Takže tam ten průběh byl velmi zajímavý vojensky, ani se to nezmiňovalo, pak nakonec té nezávislosti přispěla i francouzská armáda s Lafayettem v čele a pro ty Francouze to bylo taky zajímavé. Oni zjistili, že ty myšlenky, které původně vycházely vlastně z francouzského osvícenství, se dají v praxi realizovat. Lafayette patřil mezi ty, kteří útočili na Bastilu ve Francii o pár let později.
12: Co v současnosti podle vás Američanům říkají právě ty hodnoty, na kterých vznikaly Spojené státy americké? Rovnost, svoboda jednotlivce, slova, náboženského vyznání?
13: No, některé ty hodnoty se tam objevují, některé hodnoty se objevují potom až v listině práv při přijetí ústavy, ale právo na život, svobodu a hledání štěstí, což je myšleno majetek, možnost ekonomicky vlastně se chovat, myslím si, že zůstává v té paměti Američanů. To, co vidíme, že jakýsi odstup, bylo ta legalita. Vyhlášení nezávislosti už se vůbec nebaví o parlamentu, ale říká, co všechno dělal ten britský panovník jako špatně. A vyčítá se mu, že neumožňoval jednání s němu, činil soudce závislými. A to jsou všechno tohleto věci, které hrály jako velkou roli potom při vytváření toho amerického systému. A myslím si, že dodnes, když sledujeme některá rozhodnutí a vlastně některá Trumpova rozhodnutí, že třeba soudy se snaží vystupovat v tomhle směru nezávisle, ta otázka té rovnosti je také jako velmi, velmi důležitá.
12: Z dnešního pohledu, paní Dvořáková, co by v současnosti měly nebo mohly Spojené státy americké oslavovat? Možná právě i v kontextu toho výročí nezávislosti.
13: Tam je samozřejmě tak 250 let je hodně moc a je tam zajímavé, že vlastně ten národ americký se vytvářel velice, velice dlouho. Ta identita americká, oni v době nezávislosti se vnímali spíš jako, že jsou Virginiané nebo New Yorkčané podle toho, v jakém státu zrovna žili. Až v polovině 19. století O'Sullivan napsal takovou stať a hovoří o Americe jako o národu vzniklém z národů. Což je hrozně zajímavé, protože si uvědomuje, že ta Amerika vlastně na základě toho přistěhovalectví vlastně se vytváří ten samostatný národ. Myslím si, že tohle je myšlenka, která třeba současná administrativa příliš nebere, naopak je tam velká snaha omezit možnosti občanství. V tuto chvíli třeba Donald Trump chce, aby děti narozené na území Spojených států platil tam vždycky právo jus solis, aby vlastně nezískávali občanství, pokud jejich rodiče nejsou také Američani. Takže je to složitější, ten distanc a co se z toho vybírá, je opravdu rozdílné. Hodně se hovoří třeba o náboženské tradici, ale ta válka za nezávislost byla velmi sekulární. Většina z těch lidí, co se tam podíleli, byli deisté, kteří nespochybňovali stvoření světa, ale už ty další věci nábožensky vlastně nebyly příliš založeny. Donald Trump z toho vyzdvihuje tu náboženskou otázku.
12: Během čtvrt tisíciletí se americká společnost zásadně proměnila, co občany Spojených států aktuálně nejvíce spojuje a co rozděluje.
13: Je to, vlastně v té době byl velký spor o tu budoucnost Ameriky, nebo dvě rozdílné vize. To, kterou zmínil Donald Trump, americký sen je zpět, American Dream, to byla představa Thomase Jeffersona, že Amerika bude založena těch drobných podnikatelích, farmářích, řemeslnících, kteří budou svobodní, nebudou ekonomicky závislé na někom. A byl dost ve sporu s Alexandrem Hamiltonem, který měl tu představu už tu ty Ameriky velké, finanční, podnikavé. Ta vize, teda řekněme, hamiltonovská se více prosadila, byť dodnes tam zůstává ta tradice třeba těch farmářů, těch jakoby rodinných firem a podobně.
12: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Já vám děkuji za váš čas, vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
13: Krásný den.
12: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
10: Dobré odpoledne, je půl druhé.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Premiér Andrej Babiš z ANO a prezident Petr Pavel přiletěli do Ankary na summit Severoatlantické aliance. V turecké metropoli by se dnes měli zúčastnit neformální večeře, kterou hostí turecký prezident Erdoğan.

0: Barbory Kudláčkové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Centrála na případu spolupracovala se slovenskou policií. Obviněným hrozí až 10 let vězení. V čínské provincii Kansu zasypal sesuv půdy 33 lidí. Nejméně 5 z nich zemřelo. 16 lidí záchranáři dokázali včas vyprostit. Po zbylých 12 stále pátrají. Stejný horský region zažil masivní sesuv půdy i v roce 2020. Vynutil si tehdy evakuaci více než 70 tisíc lidí. V karlovarské Matony aréně začalo natáčení hokejových scén připravovaného filmu Lajna konečně film, který navazuje na populární seriál. První záběry vznikly na zimní olympiádě v Miláně. Ve snímku diváci uvidí známé postavy, včetně trenéra Luboše Hrouska v podání Jiřího Langmajera i jeho partnerku Denisu, kterou hraje Hana Wagnerová. Premiéra filmu v kinech je naplánovaná na letošní 31. prosinec. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 z Ostravy do Brna vázne provoz za Kroměříží. Na 254. kilometru pracují silničáři, navíc vyprošťují kamion po noční nehodě. Kolona má asi 2 kilometry, zdržíte se 10 minut. Na D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy z Brna u Pruhonic na 6. kilometru řeší nehodu dvou kamionů v pravém pruhu a náhle se vybočuje. A silný transitní provoz je na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti. Kolony nákladních se táhnou od Modletic, od sjezdu z dálnice až ke sjezdu na Ořech. Přejeme klidnou jízdu. Dnes může na severu a severovýchodě, v noci pak i jinde občas pršet. Zítra už má být převážně slunečno, zpočátku ještě na jihozápadě s rozdívajícím deštěm. Teploty dnes vystoupají až na 30 stupňů. Zítra bude kolem 23, ale na jižní Moravě až 27 stupňů. A po oba dny může místy foukat čerstvý vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. A po zprávách už má slovo Lucie Vopálenská, začíná Věda Plus.
1: Přeji hezký den. Vítejte u poslechu našeho vědeckého magazínu, ve kterém se věnujeme poznání na poli výzkumu a inovací. A co vám nabídneme dnes, tedy v úterý 7. července? Na oběžnou dráhu Země dnes přibyly miniaturní družice s českou a slovenskou stopou. Na české kostce se podíleli studenti. Více kombinovaných vakcín nebo podání očkovací látky přes mikrojehličky. I tak by mohla vypadat budoucnost očkování. Rychlejší cesta ke svalům může skončit na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů

0: celé klubko různých částic. Některé jsou malé, rychlé a neškodné, jiné jsou těžké, pomalejší a mohou provrtat do vás docela slušnou díru. Ta vlastnost, že ty lehké jsou zároveň rychlejší a ty těžké jsou zároveň pomalejší, je perfektní v tom, že my, když právě ten detektor zachytí tu lehkou složku, tak to může považovat za takový předvoj té těžké složky.
1: No a Martine, k čemu je dobré toto zkoumat?
2: Do budoucna by čeští odborníci chtěli sestavovat něco jako předpověď kosmického počasí. Ale nebude to předpověď ve smyslu zítra budou bouřky nebo zítra bude jasno na slunci. Bude to spíš takové bouřkové varování pro oběžnou dráhu ve stylu na poslední chvíli pozor, něco se žene, tak aby družice stihly na poslední chvíli vypnout kritické přístroje, které by mohly utrpět po sluneční bouři, nebo aby se mohly otočit, řekněme, zády ke slunci, aby toho záření schytali méně. Jenomže k tomu, aby bylo možné tohle předpovídat, tak je potřeba napřed velmi dobře znát ty první příznaky. Známe to z pozemských bouřek, když se před bouřkou z nenadání zvedne vítr, když začnou padat první kapky, tak je jasné, že ještě máme nějakou chvíli na to, abychom se schovali před tou velkou průdrží mračen, před blesky a hromy a tak podobně. No a na družici Marína je teď taková pokusná meteostanice, která by měla ostatní varovat.
1: Martina, ještě si dovolím jednu svou osobní takovou doplňovací otázku, jak jsi mluvil o českých radioamatérech. Úplně jsem to nepochopila. Můžeš říct si o malinko víc, jenom jakým způsobem jim ta družice, ta kostka může nějak pomoci? Co ti radioamatéři vlastně budou
2: můžou
1: moci
2: k ní
1: dělat?
2: vyslat svůj signál a ona bude sloužit jako takzvaný opakovač, to znamená, že jim to s takovou jako ozvěna jim ten signál pošle zpátky. Takže můžou si buď to vyzkoušet, jak dobře se ten signál šíří do kosmu a zpátky, anebo ho může zachytit zase někdo jiný na dalších částech země koule, které nejsou v přímé viditelnosti.
1: A to mohou dělat radioamatéři prostě na
2: celého
1: zemi,
2: světa, celého světa zdarma, i když asi je lepší se informovat přímo u tvůrců téhle té mise, aby tam nakonec nebyl příliš velký rádiový přetlak, nějaká fronta, aby se tam neudělala.
1: Dodává Martin Srb z naší vědecké redakce, se kterým jsme mluvili o československých vesmírných novinkách. Díky za to a pěkný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Vědu Plus. Za posledních 50 let zachránilo očkování podle Světové zdravotnické organizace více než 150 milionů životů. Vědci se snaží vakcinaci stále inovovat. Hledají očkování proti dalším nemocem a bádají i nad novými kombinovanými vakcínami. O budoucnosti očkování mluvila s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlípkem naše vědecká redaktorka Andrea Skalická.
3: Kam podle vás očkování do budoucna směřuje?
4: Myslím, že očkování směřuje jednak k moderním vakcínám cestou těch RNA vakcín, který prostě umožní lépe ovlivňovat imunitní systém. A to nejsou jenom nádorová onemocnění, ale ukazuje se, že tady může být vazba i na demenci, na Alzheimerovu chorobu a tak dále. Takže to je velká budoucnost, že prostě díky očkování budeme správně ovlivňovat imunitu, která je velmi navazbená na tyto nemoci. Další věc, kam to směřuje, je snaha připravovat i kombinovat vakcíny, tak aby se nemuselo všechno píchat zvlášť, ale aby to bylo prostě v jedné stříkačce, když to tak řeknu, protože někdy ten mix, ten koktejl paradoxně pak nefunguje, když se to dá odděleně.
3: A hledají se také nové cesty, jak vakcíny aplikovat?
4: Už se tady zkoušelo celá řada věcí, ať už aplikace na sliznice, do kůže, dokonce bylo období, kdy se zkoušelo do potravin, že to budeme polikat a tak dále. Pořád zatím ještě vede aplikace do svalu. Ale možná, že právě s těma nanotechnologiemi se tady otevřou další možnosti a zkoušejí se třeba ty mikrojehličky. Je to de facto návrat k tomu počátku, protože první očkování proti pravým neštovicím bylo, že se takovým ostrým kopíčkem popíchala, porušila kůže a do ty porušené kůže se aplikovala ten roztok ty vakcíny a ona se vstřebala a fungovala. Proto ty lidé očkovaní mají na rameni takovýto kolečko z několika vpichů. Bylo to do jisté míry nekomfortní, bolestivý, ale velice účinný. Jo. A teď jako se vyvíjí třeba mikrojehličky, dělají podobnou funkci, to jsou třeba právě ty náplasti, kdy si člověk na záda nalepí náplast, kde budou ty mikrojehličky s tou očkovací látkou, bude to tam několik dní nosit, nebude to prakticky vnímat, že ty mikrojehličky jsou tak nepatrný a tím se oočkuje.
3: Jak blízko jsme téhle praxi?
4: Já si myslím, že to je ještě pořád velká budoucnost, protože zatím se spíš hledají nové vakcíny, ale těch studií, které by zkoumaly nové cesty podání třeba mikrojehličkama nebo vdechováním inhalací, zatím ještě tolik není.
3: Na kterých vakcínách věci aktuálně pracují?
4: Jejich jako celá řada. Pořád se třeba pracuje i na vakcíně proti malárii. Určitě se nezastavil ani vývoj vakcíně proti HIV AIDS, i když tam zatím ta léčba je úspěšnější než ta vakcína. Velká budoucnost jsou protinádorové vakcíny, na nich se určitě intenzivně pracuje, případně nové infekce, které tady budou. No.
3: A které vyvíjené protinádorové vakcíny vypadají podle vás nadějně?
4: Za mě poměrně nadějná, jak ty vakcína proti karcinomu pankreasu, slinivka břišní. Ta léčba a nebo operace tohoto onemocnění jsou velice složité a ta doba přežití u pacientů s karcinomem slinivky břišní se sice postupně zlepšuje, ale pořád je nesrovnatelně horší než u jiných nádorů. A ta vakcína tady se v tuto chvíli vyvíjí, zkouší a to si myslím, že je velice nadějná cesta. A potom i třeba vakcína proti karcinomu plic.
3: A kdyby tyto nadějné vakcíny teoreticky mohly být v klinické praxi?
4: Ono se to těžko odhaduje, protože potřebujete minimálně takzvané klinické fáze 3. První na malém počtu lidí, druhá na větším, třetí na největším počtu lidí. Sledují se různé parametry. Pokud se třeba v té druhé fázi najednou zjistí, že ta účinnost tam není taková, jak se od toho čekalo, tak se zase vracíme na začátek. Takže nedá se úplně odhadnout, za jak dlouho u těch nadějných vakcín dojdeme až do toho finále, kdy se bude registrovat, ale jsem přesvědčený o tom, že třeba v horizontu 5 let, maximálně do 10 let tady přibude celá řada dalších a dalších vakcín.
3: Dodává předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě sahají někteří lidé po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, ovšem tělo si za ně vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu a může to vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde pouze o problém vrcholových sportovců. Stále častěji se to totiž týká i běžných návštěvníků fitness center.
6: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
7: Musel jsem podstoupit operaci srdce po těch 22 letech zneužívání.
6: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce. Sám přitom dříve věřil, že když bude dodržovat doporučení zkušenějších kulturistů, vážným následkům se vyhne.
7: Já jsem si myslel to, že mám za sebou takový trenéry, který tomu tak rozumějí, že se mi nemůže nic stát.
6: První zdravotní komplikace přišly až po 15 letech.
7: Měl jsem hrozný problémy, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzický aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama. Poté se to samozřejmě rozjelo víc, že už jsem musel třeba z toho nejslavnějšího závodu, na který jsem se dostal, jsem už musel odstoupit.
6: Potíže tehdy ještě Petr Vaniš nepřičítal srdci.
7: Myslel jsem si prvotně, že to je vyhozený žebro, tak jsem šel za svou známou fyzioterapeutkou, která mě zkusila to žebro nahodit, ale říkala mi, že žebra mám v pořádku. A další 2 dny jsem šel na kamery, že mi napíchli tepnu, poslali tam kameru a za další 3 dny jsem musel podstoupit operaci. Měl jsem to asi fakt za 5-12.
6: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
8: Nejenom, že vedou k rozvoji zvětšení příčně pruhovaného svalu, to, co vlastně ty sportovci chtějí, ale zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval, kde ale ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
6: To ale není jediné riziko. Anabolické steroidy podle kardiologa Vladimíra Tuky zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Dlouhodobě navíc potlačují vlastní tvorbu testosteronu.
8: Uživatel steroidních anabolik v okamžiku, kdy přestane je užívat, tak najednou nemá svůj testosteron a trpí takhle sekundárním hypogonadismem, což se může projevit jako totální ztrátou energie.
6: Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
8: Kde vidím jako zásadní problém, tak je oblast rekreačních sportovců, mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, jaké mixy dostávají, v jakých dávkách to užívají a bohužel se to právě kombinuje pak s dalšími látkami, což ten život těchto malých sportovců může výrazně ohrozit.
6: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Jak jste slyšeli v předchozí reportáži, užívání anabolik dnes není pouze záležitostí vrcholového sportu. Proniká i mezi amatéry a rekreační sportovce. Jak se ovšem liší srdce zdravého sportovce od srdce člověka, který dlouhodobě užívá anabolika? Na to se naše reportérka Karolína Burdová zeptala vedoucí lékařky Centra sportovní kardiologie nemocnice AGL Třinec Podlesí Bogny Jiravské Goduly.
9: Sportovní srdce a srdce, které je poznamenáno anaboliky, vypadají na tom ultrazvuku srdce prvně velice podobně. Obě varianty jsou prostě zvětšené srdce. Ale rozdíl, který mají pro samotného uživatele, tak ten je obrovský a je právě v tom, jak pracují.
6: Pojďme tedy být konkrétnější, jak ty srdce pracují.
9: Právě když se koukneme na to sportovní srdce, tak v ten moment je výsledek toho zbytnění, že to srdce je trochu větší, tak právě je dán tím pravidelným tréninkem. Tělo postupně se přizpůsobuje té zátěži a ten srdeční sval zesilí přímo proporcionálně a jeho funkce, což je podstatný, i ta schopnost čerpat tu krev a pak v té druhé klidové fázi zase se uvolnit, tak zůstávají zachovány. Jde právě o zdravou takzvanou adaptaci.
6: A jak pracuje to srdce člověka, co užívá anabolické steroidy?
9: To roste nepřirozeně. To znamená, stěny té levé komory zesílí, ale dutina je menší a hůře prokrvena. Srdce sice vypadá, že je zvětšené, ono je zvětšené, ale může být zvětšené disproporcionálně. No a i když to vypadá silnější, tak ve skutečnosti ale si musíme uvědomit, že to srdce hůř pracuje. A to je právě obrovský problém pro toho uživatele. A taktéž to srdce je na tom hůř v té klidové fázi. Takže vidíte, že ačkoliv na první pohled to vypadá obdobně, tak tam ta podstata je úplně jiná a přínos nebo spíš riziko pro uživatele je úplně jiné.
6: Dá se u člověka, který s užíváním anabolik přestane, očekávat alespoň částečná náprava těchto změn, nebo jde o nevratné poškození?
9: Záleží především na tom, kdy člověk s tím přestane. Čím dříve člověk přestane s užíváním, tím je větší šance, že to srdce se vrátí k normálu. A co si myslím, že je dobré si zapamatovat pro starovnice, že vysadil jsem a tedy jsem v pořádku, bohužel neplatí. Část těch stop, které jsme tam zanechali, prostě může zůstat až do konce.
6: Anabolika se dnes dostávají k mladým lidem i mimo vrcholový sport. Co by podle vás pomohlo v praxi nejvíc tomuto trendu zabránit?
9: Pokud by stačila nějaká jedna věc, nějaký vypínač, který bychom cvakli, udělali jednu věc a v praxi by to pomohlo, že to prostě nebudou používat mladí lidé, tak v ten moment by to bylo skvělé, ale to pochopitelně neexistuje. Takže když se podíváme na normální život, a tady si dovolím říct ne na Instagram, který může být ideální, ale život ideální není, tak v ten moment jistě je vhodné si uvědomit, že kombinace je to, čím můžeme přispět k zlepšení situace.
6: Máte na mysli osvětu?
9: Na jedné straně to bude osvěta, tam je to mladých lidí, kdy ti lidé skutečně berou ty informace, pak druhý pilíř smysluplná regulace změn, aby ten přístup nebyl k tomu tak jednoduchý. A co je za třetí, tak já si myslím, že to je právě vliv vrstevníků, influencerů a pak jako lidí, kteří se pohybují v okolí mladých lidí.
6: Dodává Bogna Jiravská Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie nemocnice AGL Třinec Podlesí. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a konkrétně Vědu Plus. Od zdraví se teď v dalších minutách přesuneme někam úplně jinam, nechť zbystří ti z vás, kdo mají rádi kočky. Bolivijští vědci a ochránci zvířat slaví velký úspěch. Poprvé v historii země se jim totiž povedlo do divočiny úspěšně vypustit v zajetí chovaného jaguára. Samice jménem Jaguara předtím strávila v zajetí 2 roky. Její příběh však vyvolává pochyby i mezi komunitou samotných ochranářů. No a s podrobnostmi už přišel do Studia Plusu Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Vítej.
10: Dobrý den.
1: Pověz na úvod, jak se vůbec na záchrannou stanici ta mladá samička dostala?
10: Tehdy 8měsíční osiřelé mládě se k ochranářům dostalo uprostřed sezóny lesních požárů v létě 2024. Tehdy šlo o vůbec nejničivější takové období v historii celého státu. Plameny tehdy spálily na 10% celého bolivijského území. A jejím přechodným domovem se stala asi 1000hektarová rezervace Ambue Ari v centrální části země. Tamní pracovníci sice mají už bohatou zkušenost se záchranou opic, ptáků a jaguáru, podle biologa Ivana Markéze, ale který to řekl deníku Guardian, právě malá jaguara změnila historii ochrany jejího druhu. A to nejen pro samotnou záchranou stanici, ale právě i pro celou Bolívii.
1: No a jak se tedy dařila péče o tuto mladou kočku Vitoušelmu?
10: Té péče si jaguářice ideálně vůbec neměla všimnout a to se i dařilo. Na tu stanici se totiž dostala zdravá, během vyrůstání si zachovala přirozený respekt z lidí a dokonce se sama naučila lovit menší kořist. Její ochránci ji taky příležitostně přikrmovali mršinami zvířat, která srazila auta u přilehlé cesty. No a v průběhu času navíc začala jevit i znaky zdravého pohlavního dospívání. Začala se totiž zajímat i o jaguáří samce, kteří mají do rezervace volný přístup. V přímém kontaktu s nimi byla podle ochránců více než 600krát. A klíčové bylo taky vybudování umělého jaguářího jezírka. I to výrazně pomohlo k jejímu zdravému vývoji. Takto to popsali její pečovatelé na sociálních sítích.
11: Nejdřív nový prostor pozorovala s opatrností a neodvažovala se ho příliš prozkoumávat, ale postupně zvědavost zvítězila nad strachem a začaly je vést její přirozené instinkty. Dnes se pohybuje s větší jistotou, s lehkostí prozkoumává vodu a nadále posiluje dovednosti, které bude potřebovat k samostatnému životu. Každý krok, každý objev a každý pokrok je krokem kupředu. Každý pokrok je přibližuje o kousek blíž k návratu do volné přírody.
10: Právě voda je totiž vedle hustého porostu pro jaguáry životně důležitá. V řekách nebo močálech taky loví, například kajmany, kapibary a někdy i anakondy. Stavba tak byla pro zdravý vývoj toho zvířete klíčová, ale ochranářům taky udělala, tak říkajíc, čáru přes rozpočet. Stála je totiž v přepočtu 1,5 milionu korun.
1: Tak můžeme závěrem říci, kolik tedy stála kompletní péče o tu osiřelou jaguáru?
10: To vyčíslili její pečovatelé na zhruba 2,5 milionu. Do té částky je započítaná i cesta letadlem a lodí do jejího konečného bydliště, Národního parku Noel Kemp v Mercado na východě Bolívie. A právě ta vysoká cena budí rozpaky i u některých ochránců a biologů. Například podle výzkumníka Damiana Rumize by bylo efektivnější například vzdělávat strážce národních parků nebo studovat prostředí pomocí fotopasů. Podle ochranářů z Ambue Ari se ale podstatná část investic ještě vrátí.
1: A tolik Matěj Kolář z zahraniční redakce. Díky. Teď k jinému tématu. Na Slovensku ji říkají růžová hraběnka. Marii Henrietu Chodkovou se na dlouhá léta, na desetiletí téměř zapomnělo. Dnes její odkaz v Dolní Krupé nedaleko Trnavy připomíná nové rozárium.
12: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. A všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
13: Vytvorila v podstatě, co víme, druhé nejbohatší muzeum, alebo druhé nejbohatší rozarium na světě, co se týká počtom druhou růží.
12: Mária Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
13: Poslala tam furmanov s vozmi a dověsli z Krupiny v podstatě 2000 sadění.
12: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
13: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalogy, vyšlechtila vlastní růžu Fenomena Ignis.
12: A růže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
13: Oni aj napríklad vyšlechtili rúžu Maria Henrieta na jej počest. To je asi najpěstovanější růža v rozáriu.
12: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
13: A jedinou pamiatkou takovou reálně fyzickou, čo sa nachádza alebo sa nachádzalo, sú také malé porcelánové pliešky, označovacie a tak aj kto ju vyšlechtil aj túto, tak presne takto ako to robila Henrieta Choteková, tak toto je robené i teraz.
14: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
13: A ty růže jsou stále při něj. Že to není nic, že nikdo se s tím nehrál, to prostě přirozeně opadává.
12: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Tak tolik z dnešní Vědy plus. Teď je přesně 14 hodin a začíná Odpolední plus s Lucií Vopálenskou.
5: Český rozhlas plus.
1: Turecká Ankara hostí summit NATO. S čím tam jede nová maďarská politická garnitura? Co stojí v Česku za snížením inflace, která se pohybuje na úrovni 1,5%? A proč se Kuba stále častěji potýká s vícedenními výpadky dodávek elektřiny? To jsou naše úvodní témata, ale nejprve zprávy. Dnes je má na starosti Monika Vrchotová.
15: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazku a navyšování výdajů na obranu.
16: Lídrem české delegace je Babiš. Ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
17: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
16: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
18: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
16: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
15: A summit NATO bude tématem odpoledního plusu hned po zprávách. Poslanci opět debatují o znovu zavedení EET. Vládní návrh míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace nebo řemeslníci. Zvláštní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Opozice návrh kritizuje. Třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzer z ODS přínosy EET zpochybňuje.
19: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
15: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Růst

0: spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku, tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
1: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize i kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Dění na Kubě podrobněji rozebereme v našem následujícím vysílání. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Epidemie žloutenky typu A v Česku propukla předloni. Loni bylo nakažených nejvíc od roku 1984. V Hrabini na Opavsku přibylo další zastavení unikátní opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planeta vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny slunce v centru Opavy. Stezka se tak prodlouží až za Ostravu. Podle Davida Slosarčika ze Slezské univerzity připomíná nové hrabiňské zastavení jednu z nejmenších planet.
2: Je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald. Tak to máme naplánováno a musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
0: Na Plusu teď míříme na silnice. Na Pražském okruhu je zastavený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici je těžká nehoda 3 kamionů. Na dálnici přistává vrtulník a provoz na letiště je zastavený. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se brzdí před kolonou u Vyškova na kilometru 226 a zdržení pak do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. A ještě dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště před 2. kilometrem se zdržíte ze 4. kilometru 10 minut. Šťastnou cestu! Středa bude slunečná a větrná, bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech se ale ještě v první polovině dne udrží zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty zítra 20 až 25, na jihu Moravě až 27 stupňů a přechodně bude foukat čerstvý vítr, který bude mít místy v nárazech až 55-kilometrovou rychlost. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A to téměř 8 minut po 14. hodině. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská. Jak jste slyšeli ve zprávách, v Turecku začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Do Ankary už dorazila i česká delegace. Dění na místě může rozhodnout mimo jiné i o dalších vztazích mezi Maďarskem a Spojenými státy. Summit je totiž první příležitostí pro setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s novým šéfem maďarské vlády Péterem Magyarem. A více si o tom teď povíme s Ladislavem Novákem, kolegou ze zahraniční redakce. Vítej.
5: Hezký den.
4: Tak očekává se, že Péter Magyar okouzlí Donalda Trumpa podobně jako Viktor Orbán?
5: Očekává se, že to pro Maďara bude velká zkouška, jak setkání s Trumpem pojmenoval například maďarský finanční server Econom.x. Čeká se, jestli zafunguje nějaká osobní chemie mezi nimi, což může určit ty budoucí vztahy. Americký prezident sice opakovaně v předvolební kampani podpořil Viktora Orbána, zaslal tuším dokonce dvě videa, dopis, ve kterém vychvaloval Orbána jako silného lídra, poslal do Budapešti J.D.ho Vence v rámci kampaně svého viceprezidenta. Orbán byl Trumpův velký evropský spojenec a přítel. Šéf Bílého domu ale často své partnery v případě porážky rychle opouští a jak píše server 24HU, Maďar má něco, čím může Trumpovi imponovat a to je drtivé volební vítězství, které má na svém kontě a taky pozornost, které se teď Maďarovi dostává, což jsou podle serveru věci, kterých si Trump právě velmi váží.
4: No a mají Maďar a Trump naplánované nějaké jednání v Ankaře?
5: Z veřejně dostupných informací spolu žádnou schůzku domluvenou nemají. Očekává se ale, že se setkají v kuloárech, protože dosud se osobně neměli příležitost potkat.
4: S jakými dalšími cíly přiletěl Péter Magyar na summit do Ankary? Co si vůbec od něj za Maďarsko slibuje?
5: Maďar chce hlavně obnovit důvěryhodnost Maďarska mezi spojenci. Po vládě Viktora Orbána chce potvrdit, že jeho země je pevnou součástí Západu a zodpovědným členem aliance. Na sociálních sítích oznámil, že chce být konstruktivním, spolehlivým, ale také kritickým partnerem. Maďarsko bude v Ankaře tak jako ostatní země řešit zejména otázku zvyšování výdajů na obranu. Země sice plní 2% HDP, ale další zvyšování až na 5%, jak se dohodlo loni v Hágu, to už může být pro Budapešť skutečný problém. Maďarsko se totiž potýká s velkým deficitem, který letos může přesáhnout až 7% HDP. Maďar dokonce minulý týden obvinil bývalou Orbánovu vládu, že výši skutečného deficitu veřejných financí zatajila a také nová vláda navíc utopí spoustu veřejných peněz v plnění předvolebních slibů, takže na tu obranu toho tolik nezbyde.
4: No ale v Ankaře se bude řešit především Ukrajina. Změnila se nějak pozice Maďarska vůči dodávkám zbraní této napadené zemi? Připomínám, že Viktor Orbán vojenskou pomoc Kyjevu odmítal.
5: Maďarsko ani za nové Maďarovy vlády nechce na Ukrajinu posílat zbraně. V Maďarsku to bylo roky předmětem politického boje a dodnes to zůstává velmi citlivou otázkou. O to těžší ale může být ta Maďarova snaha vystupovat v Ankaře jako spolehlivý spojenec. Server Econom.x předpokládá, že Maďar dá partnerům najevo, že sice přímé dodávky nechystá, ale zároveň už jeho země nehodlá blokovat a komplikovat ten společný postoj NATO vůči Ukrajině. Jak by mohlo NATO přistupovat k Maďarsku za nové vlády? To naznačil už v květnu generální tajemník aliance Mark Rutte, který chválil Budapešť za plnění jejich závazků, jiných závazků, než je Ukrajina. A to třeba za maďarský podíl na misi KFOR v Kosovu nebo za hostění předsunutých pozemních jednotek aliance na svém území.
4: Tak v předvečer jsme se maďarskému aspektu ankarského summitu NATO věnovali s Ladislavem Novákem ze zahraniční redakce. Díky za to a hezký den.
5: Naslyšenou.
4: Teď se ve vysílání Odpoledního plusu přesuneme poněkud dále. Konkrétně na Kubu, která se postupně vzpamatovává z masivního výpadku elektřiny, jenž 10milionový ostrov postihl v neděli. Příčiny stále nejsou známé. Elektřina je zatím dodávána kritické infrastruktuře, jako jsou nemocnice nebo centra pro výrobu potravin. Dodám, že z výpadky proudu se Kuba potýká dlouhodobě a situace se ale ještě zhoršila po té, co loni na podzim Spojené státy v sousední Venezuele zatkli tamního vůdce Nicolase Madura. Prezident Donald Trump totiž zakázal vývoz venezuelské ropy na Kubu a pohrozil cly každé další zemi, která by chtěla ostrov zásobovat. No a dění na Kubě teď probereme s odborníkem na Latinskou Ameriku Martinem Rejem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak pane Reji, poslední, kdo na ostrov dovezl ropu, bylo Rusko. Agentura AP píše, že šlo o 730 tisíc barelů v březnu, ale země je spotřebovala už na konci dubna. Znamená to, že od té doby je Kuba úplně bez vnějších dodávek ropy?
6: Ona má nějaké svoje možnosti, které jsou velmi omezené, a pak tu a tam Spojené státy umožňují jakési humanitární dodávky, tedy zásoby mají, nemám informace, že by teď připlula nějaká velká dodávka do země, takže v podstatě můžeme říct, že jsou téměř bez ropy, pokud tam nehovoříme o těch, řekněme, malých zásobách a nějaké úplně minimální vlastní produkci.
4: No a jsou takřka úplně bez ropy v podstatě především na základě konání amerického prezidenta Trumpa, nebo na to má vliv i mají vliv nějaké jiné aspekty, třeba že Kuba prostě není dobrým obchodním partnerem?
6: Určitě je tam ten vliv Spojených států naprosto zásadní. Ono to je hlavně zapříčiněno skutečně tou situací ve Venezuele, která navíc teď má své starosti kvůli zemětřesení, ale i předtím tam v podstatě nastala změna, sice ne taková, že by došlo ke změně vlády ve Venezuele, ale došlo u té v podstatě stejné vlády bez Nicolase Madura k tomu, že začala být více vstřícná vůči Spojeným státům, a to i v té otázce Kuby, tedy už nedochází k tomu, že by z Venezuely přicházela ropa na Kubu. A to v podstatě je pro Kubu úplně klíčové ze dvou důvodů. Za prvé, že jí to zásobovalo a pomohlo vlastně řešit tu situaci na ostrově. A za druhé, Kuba mohla přeprodávat tu ropu a vlastně s tím ještě vydělat. Tedy tyto dva efekty najednou nejsou a Kuba mimo jiné, proto je v opravdu velké krizi.
4: Takže byste řekl, že Americe, Spojeným státům se jejich tlak vyplácí, že třeba i Kuba začíná pod tímto tlakem směřovat ke změnám. Já tím narážím na balík ekonomických reform, který kubánský parlament schválil ve druhé půli června.
6: Ano, je to tak. Skutečně se Spojeným státům daří, ale teď je otázka, jestli je to čistě, řekněme, taková nějaká virtuální věc, anebo jestli k těm změnám opravdu dojde. Protože to stejné u té Venezuely, kdy zatím nejsme schopni úplně přesně vyhodnotit, jestli tedy ten únos Nicolase Madura a ten tlak Spojených států opravdu něco změnil k lepšímu, třeba pro běžné občany ve Venezuele. Možná to ani není zájem Donalda Trumpa, on spíš jako chtěl v podstatě mít úspěch v zahraniční politice a potenciálně vyjednané lepší obchodní podmínky. Co se týká té Kuby, také tam Kubánci samozřejmě vědí, jak na Donalda Trumpa případně působit, ale zároveň nestratit veškerou moc, který aktuálně slibují americké administrativě, že budou provedeny ty reformy, ale zatím je to v podstatě něco, co je pouze na papíře. Aha. Zefektivnění státní správy, umožnění, řekněme, soukromého podnikání, co dosud nebylo možné. Rozumím. a tak dále, uvidíme.
4: Říkáte uvidíme. Na druhou stranu, jestliže režim schválil třeba rozšíření soukromého podnikání, transformaci státních podniků na akciovky nebo podporu zahraničních investic i mimo spolupráci se státem, tak on neexistuje žádný harmonogram pro tyto změny, nebo z druhé strany, když se na to podíváme, tak třeba není možné, že lidé to vezmou jako něco, co se odteď smí, tak začnou sami si to vynucovat?
6: No, pořád je tam to podstatné, a to je ta kontrola státu a ta moc toho státu, a o to se rozhodně Kubánci a kubánský režim nenechal připravit. To znamená, oni jak pořád očekávají, že budou mít silný monopol na tu politickou stránku věci. Někdo to přirovnává ke čínskému či vietnamskému modelu, ale tam je trochu rozdíl v tom, že to jsou silné ekonomiky, kubánská nikoliv. a tam pořád vždy ten stát může zasáhnout, pořád může sankcionovat, pořád může zakazovat. Tedy zda se všechny ty změny, které byly odsouhlaseny, nestanou jenom jakýmsi argumentem pro Spojené státy a opravdu budou prováděny, i přesto, že je harmonogram, jak říkáte, to nedokážeme teď vyhodnotit.
4: Mm-hmm. Dobrá, jak velkým lákadlem hypoteticky může být Kuba pro zahraniční investory? I vzhledem třeba k těm obřím výpadkům, protože to jsme ještě nezmínili, možná se na výpadcích podílí také vůbec stav té energetické sítě na Kubě. Může být Kuba lákavá?
6: Přesně jak říkáte, ty výpadky většinou způsobují i nějakou jako neschopnost nebo neúdržbu té sítě. Pozorujeme to i v jiných zemích, ty takzvané blackouty v Jižní Americe nejsou, nebo v Latinské Americe nejsou výjimkou. A Kuba může být lákavá, ale je potřeba alespoň nějaká minimální jistota té stability, že ten režim třeba potom ty investice nezačne znárodňovat, že prostě je tam bezpečí pro ten podnikatelský sektor a zatím se zdá, že tuto jistotu, řekněme, nemají ty podnikatelské subjekty a nehrnou se do Venezuely a navíc do Venezuely vlastně také, ale na Kubu také. A obě tyhle země nevykazují žádnou jistotu pro investory, proto je to celé složité. A navíc na Kubě ještě absentuje jeden velký příjem a to je turismus. Krom toho, že se bojí investoři, bojí se i turisté a proto ta Kuba zažívá o to větší krizi, protože ten příjem z turismu vypadl.
4: No já si ještě dovolím dodat, že prezident Miguel Díaz-Canel řekl, že jde o reformy k nápravě chyb, ale stále budeme bránit socialismus. Takže tady opravdu uvidíme, jestli to půjde nějak dohromady s tím údajně povoleným podnikáním. Pro tuto chvíli moc krát děkuji. To byl Martin Rej, odborník na dění v Latinské Americe. Mějte se hezky naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání, hezký den.
4: Ve 14 hodin 19,5 minuty se vracíme na domácí půdu. Technici v Třinci montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový speciální robot, první svého druhu v Česku. A ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Ramena robota za vteřinu stihnou dva úkony.
7: Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny, která trochu připomínají mizí tykadla.
8: Ty ramena se posouvají zhruba dva úkony za sekundu. Před robotem je kamera, která snímá zloženie materiálu a podle toho ona vie vyhodnotiť, který materiál má do ktorej bunky vyhodit.
7: Šéfmontér Juraj Nemeš má na starost kompletaci celé linky.
8: Tento robot je momentálně prvý v Čechách a na Slovensku, který se osádza do takéto technologie. Oproti tomu, co máme optické, tak ty vystřelují vzduchem.
9: Ale to znamená, že ten vzduch tím pádem on může přibrat i něco jiného vlastně, když to ano, ten robot právě, si přesně hrabne.
8: Ano, právě, že tam to je troška jiný princip.
9: Jak dlouho to třeba trvá takovou linku zkompletovat?
8: Hrubá montáž je na tak 3 měsíce, potom ještě jsou tam nějaké dolaďovačky.
7: Přesnost dotřízení má být až 98%, jak pokračuje projektová manažerka Eva Konečná z odpadové společnosti Smolo.
10: Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil, ono se tomu říká ztracený materiál, nedetokovaný, a to znamená na konci lze zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení a těch komodit může být až 7. To znamená všechny plasty, které občan vytřídí a vyhodí do žlutých popelnic. Takže tenhle odpad nebo tyhle ty nádoby plus samozřejmě pytlové svozy, ty jsou na vstupu.
7: Souběžně z montáží linky pokračují i stavební práce, teď už hlavně venku?
11: Ano, hlavně venku, probíhají úpravy terénu, příprava na silnější váhu, která dříve nebyla, administrativní budova, parkování pro zaměstnance a pro techniku a další věci. Budou tady velké ozleněné plochy, počítáme i s výsadbou rozchodníku na střeše budovy.
7: Dodává mluvčí společnost i Dorota Havlíková. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
4: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Teď je na řadě ekonomika. Ve sněmovně probíhá druhé čtení návrhu zákona o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil předlohu schválit, ale nepodpořil žádný z pozměňovacích návrhů. Těch se zejména od opozice sešly 40. Maloobchodní tržby v květnu rostly rychleji, než analytici čekali. Podle údajů Českého statistického úřadu zrychlili meziroční růst na 4,7%, zatímco trh očekával růst kolem 3%. Důvěra lidí vůči trhu se projevila častějšími nákupy, nejvíc na internetu. A zahraniční obchod Česka skončil v květnu přebytkem 9,9 miliardy korun. Meziročně byl o miliardu nižší. Kladný vliv měl obchod se stroji, s elektronickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkové saldo měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Inflace v Česku zvolnila. Vyplývá to z předběžných odhadů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Spotřebitelské ceny byly v červnu meziročně vyšší jen o 1,5%, zatímco v květnu to byly 2% a 1/10. Co táhlo inflaci dolů, to zjišťoval kolega redaktor Dominik Hron z domácí redakce. Dobrý den.
12: Pěkný den.
4: Tak Dominiku, můžeme ta čísla opravdu hodnotit pozitivně? Je to dobrá zpráva?
12: Podle ekonomů ano. Červnová inflace je dokonce podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu jedna z nejnižších v první polovině letošního roku. Nižší byla zatím jen v únoru, kdy se pohybovala okolo 1,4%. Inflaci i tentokrát mírnily hlavně ceny potravin, které i díky levnějším energiím klesly meziročně o víc než 3%. A další důvod přidává analytik Raiffeisen Bank Martin Kron.
13: Druhým faktorem jsou také nižší ceny zemědělských výrobců, které nám klesají v meziročním srovnání dokonce více než dvouciferným tempem v těch posledních měsících a také velmi dobrá úroda z minulého roku, což se nám projevuje právě na těch cenách potravin.
12: V létě je teď mnohem dostupnější ovoce a zelenina, proto jsou levnější. Podle Krona jsme mohli zlevnění pozorovat taky u másla a mléka. Ceny potravin jsou každopádně rozkolísané, třeba naopak vajíčka nebo alkoholické nápoje a tabák oproti loňskému červnu zdražily. Mimo jiné kvůli zvýšení spotřební daně na líh a tabák.
4: No a co ceny pohonných hmot? Jaký měly vliv na červnovou inflaci?
12: Pohonné hmoty byly v červnu pořád asi o 15% dražší než před rokem. V tom meziměsíčním srovnání ale opět sledují ekonomové pozitivní vývoj. Ceny ropy na světových trzích výrazně poklesly, třeba severomořská ropa Brent se opět pohybuje okolo $70 za barel, dodává za Raiffeisen Bank Martin Kron.
13: Vlastně když se podíváme na nějaké meziměsíční srovnání, tak očekáváme, že ceny pohonných hmot poklesly zhruba o 8%, takže tohle určitě je pro spotřebitele dobrá zpráva.
12: Litr nafty v Česku se po začátku konfliktu prodával i za 50 korun, teď je to asi 36 korun. Pomohla vládní opatření, která zastropovala marže na čerpacích stanicích a snížila spotřební daň u nafty. Podle posledních informací mají tato opatření platit do 19. července.
4: No a dá se čekat, že tento příznivý vývoj ovlivní vývoj měnovou politiku České národní banky?
12: Člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler přiznal, že červnová 1,5% inflace je lepší výsledek, než předpokládali starší odhady centrální banky. Zároveň ale dodává, že ceny služeb, kam patří třeba nájmy nebo ceny v restauracích, pořád rostou meziročně o 4,5%.
14: Nastavení měnové politiky České národní banky reflektuje jednak stále zvýšený a příliš nespomalující růst cen služeb, ale také odhad inflace na horizontu měnové politiky, když nebude v tom protiinflačním směru působit zmíněný vývoj cen potravin a energií.
12: Tam už je podle Seidlera meziroční dynamika cen u horní hranice tolerančního pásma. Nedá se tedy předpokládat, že by centrální banka v nejbližší době měnila základní úrokovou sazbu. Naposledy ji zvyšovala v červnu o 0,25% na 3,75% právě kvůli obavám z rostoucí inflace.
4: Tak s dobrými zprávami přišel do studia Plusu Dominik Hron z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
12: Hezký den.
4: Festivalové Karlovy Vary mají několik tváří. V noci hýří hudbou, tancem a veselím diváků. Ráno se ale vše uklidní a do ulic vyrážejí úklidové čety, aby bylo zase všechno nablýskané a nachystané na festivalové i lázeňské hosty.
15: Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
15: Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady hlavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
16: Samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odhánět ty lidi z těch laviček, aby měli nějaký komfort a klid.
15: To proto se to musí dělat brzo ráno.
16: Brzo ráno. Ale.
15: Když ještě festivalový hosté spí.
16: Přesně tak.
15: Tak Daniel si musí přivstat.
16: No.
15: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
16: No, jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat. To je ten největší problém.
15: A hluk pak asi taky?
16: To taky, ale vesměs lidi si už zvykli. Tak jsme lázeňské město, občas tu akce jsou a prostě na to si člověk... Je to prostě součást tohohle Karlových Varů.
15: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno. Řekněte mi křestní jméno.
17: Laslo Vlad.
15: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
17: Já všechno. Všechno uklidím.
15: Kolik vám je let? Laslo.
17: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
15: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
17: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
15: A máte rodinu ještě na Ukrajině?
17: Dceru, dva vnuka i zjať. Manželka zemřela.
15: Při válce?
17: Ne, 2008.
15: A jste tady sám?
17: Už sám.
15: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenu.
18: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
15: Milan vytahuje kalíšek, festivalový logo.
18: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
15: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uklízí se, málo turistů.
18: Chodíme sem pravidelně, ale pokaždý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž v České televizi, jestli to můžu zmínit, o Grand Hotelu Pup v Toulavce a byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme.
15: A stíháte i filmy?
18: Na filmy moc nechodíme, protože viděl jste tu frontu ráno už u termálu, tak to je jeden z důvodů.
15: Abyste nemuseli stát frontu.
18: Já nesnáším fronty. Uh-huh.
15: Takže vás láká akorát potom se projít po tom festivalovém městě,
18: jo?
15: S tou atmosférou.
18: Jo, uh-huh. Víceméně ano. Uh-huh.
15: Tak si to užívejte.
18: Vy taky.
15: Díky moc. Díky. Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
19: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
20: Je 14:30 a čerstvé zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
21: Český rozhlas Plus.
0: Pěkné odpoledne. Francouzský odvolací soud uložil Marine Le Penové 3 roky vězení za zneužití veřejných prostředků. Z toho 1 rok bude muset nosit elektronický náramek a 2 roky stráví v podmínce. Zároveň soud rozhodl, že Le Penová nesmí vykonávat veřejnou funkci po dobu 45 měsíců a musí zaplatit pokutu 100 000 eur. Zemřel náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj za motoristy Filip Endal. Bylo mu 51 let. Resort o tom informoval na sociálních sítích. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zemřel náhle v noci na dnešek. Endal měl na ministerstvu na starost oblast bydlení, regionálního rozvoje a taky veřejné investice. Předtím působil v soukromém i veřejném sektoru. Vedl například regionální centra státního fondu podpory investic. Evropský úřad pro boj proti podvodům rozbil síť, která prodala přes 200 000 padělaných kondomů.

0: financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Chupej a 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout supertajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Na řadě je doprava. Na Pražském okruhu zůstává zastavený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Jesenici. Havarovaly 3 kamiony. Na dálnici přistává vrtulník. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy i z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se jede pomalej od Kývalky z kilometru 182 a také od Vyškova z kilometru 220. Jsou to hlavně kamiony a na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště se zdržíte mezi 2. a 4. kilometrem 10 minut. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. V noci může místy občas pršet, zítra už jen zpočátku na jihozápadě Čech, jinak bude zítra polojasno až jasno. Noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 12, zítra naměříme 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů a dál bude foukat čerstvý a místy i silnější nárazový vítr. Tolik zprávy a teď nás čeká Klub 40.
1: Mně se rozpadalo manželství, takže to byl jeden z těch jako předělů určitě. Nastalo takové prosévání toho nejbližšího okruhu. Taky jsem měl třeba kapelu, která v té době fungovala jako terapeutická skupina. Byla situace, kdy člověk mohl třeba upadnout do nějakých krátkodobých vztahů, úplně jako ze samoty a z té frustrace. Mezi tou 40 a teď skoro 50 jich odpadlo docela hodně.
2: Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
3: Dobrý den, tady je Ivana Veselková a zdravím vás při poslechu série Klub 40. V dnešním díle je mým hostem farář církve Československé husitské Petr Wagner. Petr je taky můj kolega z Českého rozhlasu. Pro Radio Wave tady připravuje spirituální pořad Hergot a je taky spoluautorem zábavné a osvětové série Buchty o Bibli. V rozhovoru s ním chci probrat hlavně specifika jeho povolání, farář, to, jak se tam třeba pro mě osobně docela úzce stírá hranice mezi osobním a profesním životem a taky s ním chci probrat, jak je obtížné, když se vám kolem 40 rozpadne manželství a zásadní partnerský vztah a třeba co mu pomohlo tuhle krizi překonat. Petře.
1: Ahoj.
3: Moje klasická otázka na úvod. Když se tě někdo zeptá, kolik je ti let a ty řekneš tu číslovku, tak jakou číslovku řekneš a jaký máš u toho pocit?
1: Řeknu číslovku 49, těsně před 50 a pocit u toho mám, že teda mi nepřijde, že mi bude za chvilku 50. Měl jsem dojem, že 50-letý lidi už jsou starý. Mm-hmm. Takhle si úplně nepřipadám.
3: Takže jsi měl pocit, že 50-letý lidi už jsou starý a zároveň ti jako přijde, že to uteklo rychle?
1: Mezi 40 a 50 to podle mě uteklo extrémně rychle.
3: Protože mně třeba osobně připadalo, že to uteklo i poměrně rychle mezi, dejme tomu třeba 35 a 40, takže mám ještě teď očekávat, že k 50 se to ještě bude zrychlovat.
1: Myslím, že jo, no. A po 50 asi ještě víc.
3: Tak to si možná řekneme v nějakém dalším pořadu klub 60 nebo klub 80, jestli se tam dostaneme. Ale mě by zajímalo otázka specificky pro tebe, protože ty jsi farář.
1: Ano.
3: A to není úplně časté povolání. A moje taková asi hodně zkreslená představa je, že když máš takovéhle duchovní povolání, tak máš automaticky nějaký recept i na nějakou tu jako životní spokojenost, což samozřejmě není pravda, protože to je asi něco podobného, jako kdybych si myslela, že když jsi zubař, tak nikdy nebudeš mít zkažený zub. Samozřejmě, že budeš někdy. Ale stejně mám takovou jako představu, že když jsi farář, tak bys měl mít ten recept na to, jak i v krizi středního věku nemít krizi, tak jak ty ten věk vnímáš v kontextu toho svého hodně specifického povolání faráře?
1: Asi to bude jiný typ krize středního věku, protože u nás farářů to bude taky hodně závislé na tom, kdy člověk přišel do služby a jak moc se třeba přiblížil vyhoření, nebo jestli ho má za sebou. A někteří chodí do služby teda hned po fakultě, někdo jde na praxi ještě během studia a někdo třeba se dostane k té plné službě až jako ve zralém věku. Já měl třeba vikáře, který přišel do duchovenské služby, když mu bylo právě 50. A je teda pravda, že on vydržel sloužit do 90 asi, jo? Takže měl docela dlouhou kariéru, ale myslím si, že dost se to proměňuje právě, kam se člověk dostane ve fázi té farářské služby. A to ještě závisí na tom, jestli třeba vystřídal vícero náboženských obcí nebo vícero míst působiště, nebo pořád zůstává na tom jednom.
3: A když to vztáhneme specificky na tebe, tak ty si teda na tu svou cestu faráře nastoupil v kolika letech? A řekl bys, že jsi tam měl nějaký propad nebo vyhoření, anebo že to je něco, co tě buď mine, anebo tě to teprve čeká?
1: Mně bylo 26, když jsem šel na praxi a vlastně měl jsem základnu na sboru, kde jsem zůstal doteď, takže to je už docela jako hodně let. Jenom jsem to měl zpestřeno během let, že jsem vždycky k tomu měl ještě nějakou jinou náboženskou obec, nebo dvě třeba, takže jsem trošku si vyvětral hlavu z toho, ale stejně cítím, že už jsem dlouho na tom samém místě a že jsem třeba naplno nezažil jiný typ služby než služby na vesnici s vymírajícím a skoro vymřelým sborem. Že to vlastně neznám, jak by to mohlo být nějak jinak. A vlastně si říkám, jo, po té 50 tohle by bylo dobrý změnit, protože se mi třeba už pak nebude chtít nic měnit a tak.
3: Tady tu touhu po změně si někdy lidi právě spojují s tím takzvaně středním věkem nebo krizí středního věku nebo právě třeba plus minus tou 40, že se tam občas děje, že lidi i poměrně radikálně třeba mění kariéru. Když uvedu nějaký hodně extrémní příklad, tak jsem slyšela o někom, kdo byl velice finančně úspěšný právník a právě po 40 začal chovat slepice a odstěhoval se z velkého města na vesnici a začal úspěšně taky chovat slepice. Tak myslíš, jako, že ty jsi jenom v tomhle trochu opožděný ve smyslu, že ty máš teď tendenci měnit tu kariéru kolem 50 a že to je něco, co jiný lidi zažívají kolem 40?
1: Já jsem zcela 100% opožděný, jo, protože kolem 40, kdy tohle lidi běžně prožívají, což vím od kamarádů a tak dále, tak já jsem prožíval úplně jinou turbulenci životní, kterou teda vlastně taky někdy lidi kolem 40 řeší, ale mně se rozpadalo manželství, takže to byl jeden z těch jako předělů určitě, jo, ale myslím si, že jak jsem se pozdě oženil po 30, nebo to je relativní, co je pozdě, ale dejme tomu, je to jako už větší věk. A jak jsem najednou měl spoustu dětí, protože jsem 3 vyženil a pak bylo ještě jedno, tak vlastně to období mezi 33. rokem a 40. byl strašný fofr. Dělo se tam všechno možný, včetně toho konce. No a tím pádem teda ale to odstředilo taky moje myšlenky na jiné věci, protože já jsem moc nepřemýšlel o tom, že bych se nějak třeba posunul ve službě. Bylo to spíš otázka udržení toho, jestli v té službě vůbec vydržet, jestli to dává smysl, jestli mě někdo nebude káznit za ten rozvod tím, že mě trošku odstaví třeba a bude se po mně chtít, abych chvilku nikde nesloužil a našel si nějakou jinou zábavu lomeno zaměstnání a tak dále. Takže teď jako tu opožděnost bych potrhl, ale myslím si, že je to ještě navíc ta padesátka, že je fakt předěl, jestli teda fakt opravdu něco změnit, tak je to možná ta poslední dekáda, kdy se to dá udělat.
3: Takže bys neřekl, že to je ta čtyřicítka, že často se ten střední věk nebo to období po čtyřicítce uvádí jako takový ten čas, kdy si lidi říkají, tak jestli něco mám změnit, tak teď ještě mám na to sílu, pokud samozřejmě si to můžu dovolit kvůli financím, zdraví a tak dál, že vůbec mám to privilegium, že můžu něco měnit, tak to někdy mají lidi tendenci spojovat s tou čtyřicítkou, ale ty z pohledu někoho, komu je 49, bys to posunul ještě teda do té 50.
1: Jo, ale je vidět zase, že nad tím uvažuju už v nějakých jako konturách, že to nebude změna, totální obrat, ale že vlastně chci něco udělat s tím, co už si myslím, že nějak vím, o co jde.
3: Když se vrátím v čase zpátky k té čtyřicítce, protože přeci jenom plus minus 40 a ty krize týkající se středního věku jsou to téma, kterým se tady chceme primárně zabývat, tak ty jsi říkal, že v tu dobu si neměl tak úplně kapacitu řešit pracovní záležitosti, protože si řešil vlastně krizi jiného typu, která ale taky někdy kolem toho 40. roku věku lidi potkává a to je nějaký jako rozpad nějakého vážného partnerského vztahu nebo rozpad manželství, tak jak třeba vzpomínáš na tuhle dobu, nebo jako jak se to vůbec tenkrát dalo, jako nejsi říct přežít, možná spíš jako prožít?
1: No, určitě to bylo složitý a těžký a tím myslím pro obě strany, taky pro děti, ale kdybych to měl tak jako ze své perspektivy, tak se taky dost ukázalo, jaký okruh lidí má kolem sebe člověk, kdo s ním zůstane, kdo má odvahu mu třeba říct, že udělal chyby a který, a přesto s ním zůstane, a kdo s ním se přestane úplně bavit a opustí ho takhle, tak to nastalo takové prosévání toho nejbližšího okruhu. Bylo dost zajímavé, kdo tam vlastně zůstal a kdo nějakým způsobem byl zároveň schopen všechno neodkejvat. Že já třeba nemám moc rád kamarády kejvače, naštěstí jich nemám tolik, tak to je fajn. Takhle jsem to prožíval já a dost to otřáslo taky mojí nějakou sebedůvěru, sebevědomím ohledně toho, co jsem schopný zvládnout nebo co jsem schopný překonat a tak. No.
3: A řekl bys, že třeba pro tebe specificky ten rozvod byl v něčem obtížnější právě proto, že pocházíš z toho církevního prostředí, že třeba by to tam lidi v uvozovkách víc řešili, než lidi, kteří jsou třeba bez vyznání nebo nepřináleží k žádné církvi.
1: Určitě se to tam víc řeší. Nemůžu si stěžovat, že bych třeba měl kolem sebe nějak extra zákonické prostředí a sudičské, dejme tomu, ale určitě se to víc řeší, je to víc téma a víc se klade ta otázka, co potom teda s tou službou. A jestli se to nemá nějak přeformátovat, jestli toho člověka neodstavit, nebo tak.
3: A řada lidí, kteří právě někdy kolem té čtyřicítky projdou třeba tím rozchodem nebo rozvodem s někým, s kým do té doby jako trávili poměrně dost času nebo hodně let, tak to popisují i tak, jako kdyby se najednou potom zase ocitli někde jako na začátku nebo v nějakém bodě nula a v nějakým trochu váku, kdy najednou začnou teda řešit, co je ta jejich identita nebo ta jejich role, když už nejsou najednou třeba manžel nebo něčí partner. Tak jak ty si tohle vlastně vnímal? Jako přišlo ti, že jsi v bodě nula, nebo že se ti něco zhroutilo a začínáš někde od začátku, nebo jsi to měl nějaký jinak úplně?
1: Úplně čistá nula to nebyla, protože tátou člověk, když už jednou je, tak jim zůstane tak, jak tak. A s tím bylo potřeba nějak počítat. Pak nastalo spousta let vyjednávání, jak to otcovství v tom vztahu vlastně bude vypadat. Jak se dohodneme, jak častý bude se vidět s dětma nebo s kterýma a tak dále. Ale ten návrat, který úplně jsem nenesl dobře, bylo vlastně do způsobu fungování podobně jako na koleji, na studiu, protože jsem šel do podnájmu. Kamarád to komentoval, že je to takový centrum Kaštánek, protože nás tam bydlo víc jako singles v té době, ale singles, kteří už byli takzvaně v letech, že jim bylo třeba 30 plus, že jo, nebo takže to bylo hrozně zvláštní prostředí, protože všichni jsme byli, nebo téměř všichni jsme byli nějakým způsobem nabouraní a sešli jsme se v jednom baráku. Mm-hmm. A tak někdy to bylo fajn, že měl člověk s kým sdílet tu svoji neveselou situaci, a někdy to bylo strašný, protože se násobily ty naše traumátka a ty chmury, takže no, ale to bylo trošku jako těžký, ale zároveň chci tady vyjádřit velký vděk za to, že bylo kam jít, a má jedna z těch kamarádek, jako to byl vlastně jejich rodinný dům, jejich rodiny, a ta to umožnila, aby jsme se tam vůbec takhle jako sešli. A aby jsme tam fungovali. Ona tam taky žila v tu dobu a nějak to dala, no, což bylo docela odvážný od ní.
3: Ale to mi přijde docela zajímavý koncept, jakože se v nějaký nelehký životní situaci, kdyby třeba i hrozil nějaký pocit velké osamělosti, takže se sestěhuješ nebo minimálně bydlíš v nějakém obydlí s víc lidmi, kteří jsou třeba v podobné situaci, protože asi to musel být docela velký zlom z toho, že bydlíš s manželkou, s dětmi v nějaký domácnosti, která jako hodně asi žije, bzučí a tak dál. Není tam asi moc jako ticha a klidu. A teď najednou teda se rozejdeš a máš se odstěhovat někam sám do pokojíčku a tam poslouchat tikot hodin na stěně.
1: To bylo asi hrozný, no. To uznávám. Takhle v tomhle tom to splnilo asi nějakou roli, ale musím teda říct, že já jsem neměl nikdy nouzi o sociální síť kamarádů a tak dále, a taky jsem měl třeba kapelu, která v té době fungovala jako terapeutická skupina, jako že bylo kam jet, kde to sdílet, kde ještě zároveň mít nějaké jako další jako mechanismy toho sebeošetření, protože ta tvorba dost pomáhá, když se na něčem dělá společně, člověk přijde dost často na jiný myšlenky. Takže kapela a tohleto společenství v centru Kaštanek mě dost pomohlo překlenout nějaký ty klíčový roky první.
3: A to se opravdu jmenovalo Centrum Kaštánek?
1: Ne, to tomu nebo... tak zlegrace říkám.
3: Já tomu tak říkáš...
1: byl to prostě rodinný dům a tenhle ten náš společný kamarád to tak okomentoval, dal tomu tu nálepku. No.
3: Jo, Centrum Kaštánek, jakože to je třeba nějaká aluze na Klokánek, nebo
1: jo,
3: že to má takový hezký, hřejivej název.
1: Přesně Centrum tak, to se zároveň ten Kaštánek, no, jako... Prostě tak byli jsme v problémech, tak jo. Myslím, že to na to sedělo.
3: Mm-hmm. Dobře, a teď ty teda spolu bydlíš někde v tom domě, je ti, dejme tomu, plus minus někde kolem 40, projdeš touhle jako zásadní změnou, a teď mě třeba zajímá to, jak jsi to jako řešil, nebo jak jsi k tomu přistupoval, včetně třeba toho, kdy jsi znovu nějak pozbíral sílu na to se třeba znovu s někým seznámit, protože potom, co se člověk s někým rozejde, takzvaně se třeba nějak spálí nebo nějaký dlouhodobý vážný vztah nevyjde, tak podle mě zvlášť potom třeba po 40, jako není úplně jednoduché někam znovu jít se srdcem takzvaně na dlani se seznamovat.
1: No není, no. Zase člověk musí, nebo mně se tehdy asi osvědčilo, že jsem se zase spolech na nějaký ty kamarádský kruhy a čekal, že z toho něco třeba vyplyne. No a že získám nějaká doporučení nebo tak podobně. Ale jako je fakt, že jako v nějakým vztahu partnerským normálním se usadit už jsem pak po třeba 2 letech cítil potřebu nebo roce a půl, protože mám dojem, že na mě lezly hodně jako špatný jako myšlenky nebo nenosný, řekněme, že bych se mohl v tom jakoby dost jako rozpadnout. A,
3: jako, že ti nedělalo dobře být sám úplně.
1: No, moc mi to nedělalo dobře a moc mi taky nedělali. Prostě to byla situace, kdy člověk mohl třeba upadnout do nějakých krátkodobých vztahů úplně jako ze samoty a z té frustrace a vlastně by to mělo jenom jako špatný dopad na kvalitu těch vztahů a asi by to nestálo za to, no.
3: Že bys měl pocit, nebo že jsi měl pocit, že ta osamělost by tě mohla nutit k tomu navazovat nějaký jako povrchní, rychlý známosti,
1: jo,
3: jenom
1: jo.
3: Z důvodu toho, aby člověk nebyl sám.
1: Přesně tak, no. To je to největší riziko, že jenom ze samoty a z toho smutku vnitřního, že člověk tak akorát zkazí nějaký roky někomu dalšímu nebo měsíce třeba.
3: A ty často zmiňuješ tu důležitost té své sociální sítě nebo těch kamarádů, těch vztahů, tak tam by mě zajímalo, jestli ty na ně kladeš důraz takhle kontinuálně nějak celou dobu, nebo jestli třeba právě i s tím přibývajícím věkem po té 40 se to nějak proměnilo.
1: Myslím si, že to je důležitější. mám příležitost ve sboru pozorovat seniory a oni opakovaně mluví o tom, že je pro ně strašně důležitý třeba to naše miniaturní sborový prostředí, protože mají mezigenerační kamarády, se kterými jsou v každotýdenním kontaktu, nebo třeba dvakrát týdně, nebo i víc. A že je to něco, co tu jejich kvalitu hrozně zvyšuje, protože spousta lidí na starou už po 70 jsou hodně osamělí. Jsou tam třeba ty dvojice, co si lezou na nervy, jako už mají děti dávno z baráku, a oni teda dost opakovaně jako verbalizují to, že je strašně důležitý, že jsou v kontaktu, že ten okruh je větší, než je běžný, že jejich sousedí nemají tolik známých a nemají tolik možností taky jako se udržovat mentálně čerství, protože tam dochází samozřejmě k výměnám informací a náš sbor není nikdy jako koncipován úplně pasivně, že by tam lidi chodili nabrat moudro od pana faráře, taky dost často nemají moc co, že jo? A že to je hodně o tom sdílení, že jo? Takže oni to hodně jako, hodně to potrhlo a já tomu věřím absolutně. Myslím si, že je to čím dál důležitější a ještě je důležitější, že už se postupem času taky protříbí, kdo s tebou skutečně zůstane v tom životě. Mm-hmm. A někdo je z tebe otrávený, no tak už si tě tam jako dál nepouští, protože ho zklameš v nějakých jako zásadních životních rozhodnutí. Někdo nedá rozvod, někdo třeba nedá tvoje jiný postoje, kteří se postupem času taky nějak vytříbějí u nás, u křesťanů, případně u farářů, jsou rozdělující témata, jak se kdo staví k LGBTQ problematice, jak se kdo staví k uprchlíkům, jak se kdo staví k válce na Ukrajině, jak se kdo...
3: A tak to asi i u nevěřících, ale taky, no, možná u vás tam tomu ještě přibývají nějaká, dejme tomu, ta duchovní
1: je to tak, no,
3: témata.
1: Protože když stojíš špatně, tak to znamená nejenom to, že jako, že máš špatné názory, ale že vlastně duchovně něco chybí.
3: Jo, že se
1: nejsi
3: to...
1: ten správný farář, když třeba
3: že se to přelívá...
1: nechceš odsoudit homosexuály, tak to nejsi jako ten správný farář.
3: Takže třeba to, co by nevěřící lidi se jako pohádali, já nevím, v hospodě a řekli by si, tak o tomhle se dál nebudeme bavit, ale budeme spolu chodit na ryby, tak u vás se to jako může přelít do mnohem širších vod.
1: Jo, úplně se přestane chodit na ryby třeba. A řekne se, už s sebou nikdy na ryby nepůjdu. Hmm. No, takhle to je, no.
3: Takže se to může i teď nějak víc jako selektovat, že některá ta přátelství ti mohou i jako odpadat.
1: Jo, odpadlo mezi tou 40 a teď skoro 50 jich odpadlo docela hodně.
3: A jak to máš třeba s navazováním po 40 těch nových přátelství? Protože já jsem zrovna tohle téma v klubu 40 řešila s herečkou Terezou Hoff. Mm-hmm. A došli jsme k tomu, že po 40 je to třeba výrazně těžší navazovat nová přátelství, než když je člověku 20, protože kromě toho, že jsi nějak třeba víc vyprofilovaný, tak taky máš i méně času, protože třeba se staráš o rodinu, nebo už pečuješ o rodiče, nebo máš hodně práce. Takže je to v něčem i těžší navazovat nová kamarádství a přátelství po 40.
1: No asi je, ale zase bych to neviděl tak beznadějně, protože si myslím, že je to stejně o tom, jak je člověk třeba otevřený a tak. A myslím si, že možná, že tam nastává to, že se člověk zdráhá navazovat ty přátelství, kde je třeba větší věkový odstup nebo propast, jak tomu říct, rozdíl, jo. Já nemám díky práci faráře, nemám problém se kamarádit teda s někým třeba starší než mý rodiče, protože to o tom, jakým způsobem jsme schopni spolu něco sdílet a komunikovat. A zase mám taky dojem, že tím, že pracuju s dětma ve škole, čím náboženství, takže mě vlastně baví se kamarádit s těma dětma, protože mi to taky dává smysl, oni mi zase dávají jiný typ zpětný vazby a tak dále. No.
3: Takže jsi jako rozšířil ten perimetr, že mnoho z nás se kamarádí převážně s lidmi nějak plus minus podobného věku.
1: No nebude to kamarádství asi takový jako s vrstevníkama, ale to neznamená, že to není, nebo že je to zbytečně. Je to podle mě doplňující právě element v tom životě. Já jsem to někde, myslím, dokonce čet nějaký rady pro seniory. Jo.
3: Už
1: dopředu. A tam se radí seniorům, kamaraďte se s kamarádama svých vnoučat. Překvapí vás, že skutečně oni se s váma třeba budou chtít dát do řeči, jenom je tam vzájemný ostych kvůli třeba dvougenerační mezeře, ale ono se zjistí, že třeba to normálně funguje a že dost často vás můžou překvapit. A taky teda jako je to podle mě dobrá rada, aby se z člověka nestal nerudnej dědek nebo bába, protože když bude mít přátelé mezi dětma v úrovni svých vnoučat, taky bude taky víc chápat a bude mít jako před naštvaný a tak dál.
3: ty možná díky tomu svýmu založení třeba nad tím nějak uvažuješ častěji, ale přemýšlíš někdy víc o smrti, jako čím bys byl starší, protože já jsem tak třeba do 35 určitě nad tím jako nijak nepřemýšlela a pak někdy kolem 40 se to začalo lámat ve smyslu, že jsem si začala občas říkat, no kolik ještě mám času a co ještě stihnu a co už nestihnu a to mě třeba do té doby nikdy nenapadalo.
1: Jo, no určitě nad tím přemýšlím často. Často myslím na tu konečnost a tak dále, proto jestli po 40 byla moje otázka dělat jenom to, co mě opravdu jako baví a zajímá, tak teď je moje otázka dělat jenom to, co je důležitý.
3: Po 40 se ti to zlomilo v to, že jsi řekl, že budeš hlavně soustředit energii do toho, co tě zajímá a co tě baví. Mm-hmm. A teď se to ještě posunuje zase do jiné úrovně, že se chceš soustředit na to, co je důležité.
1: Jo, hodně si to zvědomuju. Musí mě to zajímat a bavit, ale ještě navíc to být důležitý, což pravděpodobně omezí to pole působnosti, ale mohlo by se to nějak jako protříbit právě.
3: No a co je teda teď? Z pozice někoho, komu je 49, co je podle tebe to důležité?
1: Myslím si, že je pořád důležitý, když už jsem farář, tak být farář a zkvalitnit a prohloubit tuhle, tu, jako tu duchovní část. To znamená především teda dělat na sobě, aby měl člověk z čeho jako brát, ale za druhý jako věnovat se i tematicky věcem, který souvisejí s tím podstatným, no, s, já nevím, se smyslem života nebo s orientací na ty správné věci v životě a tak dále. A to může člověk dělat skrz prostředky, který si už do té doby nějak oťukal, ale něco třeba mu jde víc a něco míň, takže já se budu přeorientovat na to, co mi přijde nosný, důležitý a co mi jde líp.
3: Je tohle i jeden z těch důvodů, proč se zvrátil zpátky do školy, protože ty chodíš na teologickou fakultu?
1: Je to jeden z těch důvodů, jako vědomí rozhodnutí pro to, že jsem si říkal, teď je ještě ten čas, že taky si můžu říct, že chci přijímat, že chci nabírat ještě nějaké jako vědomosti a chci se zlepšovat a ono se mi může přestat chtít, to může přijít kdykoliv téměř, ale teď ještě se mi chce, tak je potřeba to chytit.
3: No. Že teď ještě můžeš být takovou houbou, která ještě nasává máš pocit, že až budeš ještě starší, tak už budeš jenom houbou, která se ždíme?
1: No já bych doufal, že budu pořád ještě jako nasávat, tak, ale je pravda, že musí už taky člověk jako to nějak, já prostě na tu fakultu taky vzpomínám a teď znovu se rozpomínám hodně v dobrým, jo. A já mám dojem, že by člověk měl něco jako vydat ven taky z toho, co tam dostal.
3: Jako vrátit zpátky.
1: Vrátit to zpátky do oběhu a snad jakoby třeba Hergot je jeden z těch plodů.
3: Ten můj pořad
1: v rozhlase, kde ty přístupy a ty témata se snažím vracet, ale třeba se ukážou ještě nějaký další možnosti a na to se chci teďka soustředit, no.
3: Tak díky tady za návštěvu v klubu 40, ale kdybys měl ještě závěrem všem, kdo poslouchají a ať už čekají na 40, nebo jim bylo 40, ať už mají třeba zrovna krizi a smutek, anebo třeba se zrovna nacházejí v nějakým úplně krásným období svého života, tak kdyby si měl něco vzkázat za Petra z klubu 40, tak co by to bylo?
1: Nepropadat bez naději.
3: Díky Petře za návštěvu v klubu 40.
1: Já taky děkuju za pozvání.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.

0: Je 15 hodin, pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas plus.
0: Podaří se ukrajinskému prezidentovi Zelenskému na summitu NATO vyjednat posílení protivzdušné obrany? Čím ministryně financí Alena Schillerová odůvodňuje znovu zavedení elektronické evidence tržeb? A jakou formu trestu uložil francouzský odvolací soud Marine Le Penové za zneužití veřejných prostředků? To jsou hlavní témata této půlhodiny, ale nejprve nabízíme zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Přeji klidné odpoledne. Prezident Petr Pavel se na summitu NATO v turecké Ankaře plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů aliančních zemí. Organizuje ji turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
3: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
2: Summitu NATO se budeme v Odpoledním plusu detailněji věnovat hned po zprávách. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců, což ji může vyřadit i z prezidentských voleb plánovaných na příští rok. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Z 3letého trestu odnětí svobody bude muset Marine Le Penová 1 rok nosit sledovací zařízení a 2 roky stráví v podmínce. Případ se týká zneužívání peněz z rozpočtu Evropského parlamentu na fungování zaměstnávání členů Národního sdružení. Detaily přidá náš zpravodaj ve Francii v našem následujícím vysílání.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
4: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
5: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
4: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miroslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Po jednání řekl, že se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V kauze čelí obvinění 18 lidí. Kromě Ludvíka i třeba bývalý náměstek ředitele motolské nemocnice Pavel Budinský nebo advokát Miroslav Jansta. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. 7podlažní objekt postavený v 60. letech minulého století čeká renovace interiéru i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
2: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen, který propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má Česko 2, román Cestou špendlíků nebo Jehel spisovatelky Zuzany Říhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven. Podle autora by mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
7: Ty lokace, možná ta hudba, možná ty devadesátky, jsou obrazově zajímavý, už to umějí ty filmaři, takže myslím si, že tohle by pro ně mohlo být zajímavý. Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority. Pak tam vyprávím, jak jsem skončil vlastně v zahraničí, stal jsem se zpravodajem úplným omylem a do dneška se tím vlastně živím.
2: Krátký pohled na silnice na Pražském okruhu zůstává zastavený. Provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Jesenici řeší tragickou nehodu 3 kamionů. Z D1 se nedá na okruh sjíždět. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu celkově na 15 minut a v Praze se plní magistrála. Ve Vilznově se 10 minut popojíždí od Bulhara k muzeu a 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu. Zítra bude na jihozápadě Čech zpočátku ještě velká oblačnost s doznívajícím deštěm, jinak bude středa slunečná, místy větrná a teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až 27, na horách pak kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A pokračujeme 7 minut po 15. hodině. Státy NATO v příštích letech podle generálního tajemníka aliance Marka Rutteho posílí své vojenské letecké kapacity a nakoupí nové průzkumné letouny. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde začíná dvoudenní maraton jednání na summitu lídrů 32 států Severoatlantické aliance. O průmyslových kapacitách jednají představitelé členských států i zbrojovek na fóru obranného průmyslu. V Ankaře je český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a i prezident Petr Pavel. A my máme na místě reportérku Danielu Brichtovou. Přeji pěkné odpoledne.
8: Krásné odpoledne z turecké Ankary.
0: Tak já dodám, že na místě už by měl být i americký prezident Donald Trump v každém případě. Co zatím, Danielo, summit na to přinesl?
8: Summit NATO tady v turecké Ankaře odstartovalo právě fórum obranného průmyslu, kde vystoupili na úvod představitelé Turecka a právě generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Ten poukázal i na to, že v loňském roce evropské státy a Kanada skutečně zvýšily své výdaje na obranu. Cíle vydávat 2% HDP loni dosáhlo 29 zemí. Mezi třemi státy, které zůstaly pod touto hranicí, je i Česko. Jaké další plány mají členské státy NATO v oblasti investic do obrany, přibližuje právě ve svých slovech Mark Rutte.
9: Během dne spojenci a průmyslové podniky z obou stran Atlantiku odhalí nové významné obranné projekty a podepíší smlouvy v hodnotě doslova miliard dolarů. Tyto miliardy jsou investovány do naší bezpečnosti, posilují naše ekonomiky a podporují statisíce nových pracovních míst. Budou to dobře utracené peníze.
8: A tedy, jak už bylo řečeno, tak tady v Turecku je i americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal jeho turecký protějšek Erdogan. Trump se má večer zúčastnit večeře s lídry. Tam mimo jiné zamíří jak česká hlava státu Petr Pavel, tak i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
0: Ano, oba v Ankaře nakonec Česko zastupují. Vy jste přicestovala s předsedou vlády. Jak vypadá Babišův program a komunikuje s prezidentem Petrem Pavlem?
8: Ano, premiér Andrej Babiš zamířil z letiště právě na to obranné fórum s celou vládní delegací. Její součástí je také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a šéf rezortu obrany Jaromír Zuna za SPD, kterého doprovází vládní zmocněnec pro záležitosti NATO Jakub Landovský. Předseda vlády má naplánovaná také bilaterální jednání, dnes například s premiérem Nizozemska. To prezident Petr Pavel z letiště odjel na akci Mnichovské bezpečnostní konference, kde například prohlásil, že Česko je tak trochu trochu obětí svého velkého benefitu. Je uprostřed NATO obklopené spojenci, takže má falešný pocit bezpečí. A lidé necítí tlak bezpečnostních hrozeb tolik, jak obyvatelé Pobaltí nebo Rumunska. Každopádně program obou státníků se má, jak už jsme zmínili, protnout na té neformální večeři a té se bude účastnit i právě americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné ani zda budou oba čeští politici sedět u jednoho stolu nebo jaký bude zasedací pořádek. Nicméně postup a program spolu nijak nekonzultovali. Zítra ráno pak prezident plánuje účastnit se pracovní snídaně s dalšími státníky a bezpečnostními experty Globsec. Oba se pak zúčastní i zasedání Severoatlantické rady, což je právě ten hlavní program summitu. Vystoupit s projevem by ale měl premiér Andrej Babiš jako vedoucí české delegace.
0: Tak tolik Daniela Brichtová, naše zvláštní zpravodajka v turecké Ankaře. Díky za aktuální informace a naslyšenou.
8: Krásné odpoledne.
0: V dalších minutách téma neopouštíme. Připomenu, že hostem ankarského summitu NATO je i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. No a jedním z hlavních témat bude nepřekvapivě podpora Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruským útokům. Naším hostem je teď analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek, bývalý generální konzul v Rusku. Hezký den přeji.
10: Hezké odpoledne.
0: Tak pane Votápku, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se už včera vyjádřila, že Ukrajina potřebuje hlavně posílení protivzdušné obrany. Žádá ji i Volodymyr Zelenský, pochopitelně. Může podle vás Kyjev v Ankaře očekávat nějaký posun v tomto směru? Mohou tam padnout nějaká konkrétní rozhodnutí o obchodech nebo přinejmenším politické závazky?
10: No, já se obávám, že co se týče dodávek raketových systémů, které už jsou někde na skladech, tak ty sklady, že jsou v zásadě vyčerpány i díky té nešťastné válce v Perském zálivu. Takže hlavně půjde o to, jaké licence uvolní západní výrobci pro to, aby si mohla Ukrajina ty rakety postavit sama, případně jaké podniky, ať už společné nebo západoevropské, se vybudují na území Evropy, tedy mimo území Ukrajinu, tak, aby jsme mohli Ukrajinu v těch následujících letech zásobovat a sami sebe samozřejmě zásobovat. Takže to jsou takové jaksi dvě různé cesty, jak pomoci Ukrajině, ale obávám se, že ani jedna z nich nepřinese výsledky v krátkodobé perspektivě. Momentálně se Ukrajina prostě dostala do velmi nepříjemné situace, kdy jí chybí především ty protirakety do systému Patriot, což významně oslabuje jejich protileteckou obranu.
0: No a pochopila jsem vás správně, že tedy potřebné střely do systému Patriot Západ, jak si teď momentálně vůbec nemá, že je všechny vystřílel anebo už poslal na Ukrajinu, anebo přeci jen něco ještě má, plus jaká je šance na tu licencovanou výrobu Patriotů, o kterou Volodymyr Zelenský ve svém projevu před asi hodinou, půl hodinou požádal.
10: Já doufám, že ta šance na licencovanou výrobu je veliká, protože prostě to zaplatíme a ti výrobci na tom nebudou tratit. Dneska celý svět potřebuje podobné zbraňové systémy, takže se snad nebudou bát toho, že by jim ta ukrajinská výroba ujídala z nějakého globálního koláče. Takže já ty šance vidím vysoké. A co se týče první části vaší odpovědi, já se obávám, že ty sklady jsou opravdu už do značné míry vyčerpány nebo vyprázdněny. Nikdo vám samozřejmě neřekne, jestli Dánsko má na skladu ještě 100 nebo 1000 tady těch raket, protože to je prostě tajná informace. Ale to, že například tedy Holandsko řeklo, že dál silně podporuje Ukrajinu, ale že jim tedy už rakety do Patriotu posílat nebude, protože prostě nemůže. To znamená, že buď nemá vůbec žádné, nebo má nějaké takové to technologické minimum, které si prostě musí ponechat na vlastní obranu.
0: No, Severoatlantická aliance bude mít od příštího roku prý kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony děl střeleckých granátů ročně, uvedl dnes v Ankaře Mark Rutte. No a mě by zajímal ještě ten letošní rok. Může Ukrajina ještě letos očekávat nějaké dodávky nebo nějaký posun? Protože, jak řekl Zelenský, v Ankaře Evropa potřebuje balistické systémy, Ukrajina je potřebuje a to už teď, dnes.
10: Ano, a ještě jednou, tady teď se bavíme o dvou různých věcech. Bavíme se o dělostřeleckých granátech, kde ta situace už není tak napjatá, jak byla v minulých letech. Tam se podařilo dosáhnout jakési parity mezi ruským agresorem a Ukrajinou, takže tam ta situace není tak dramatická, mimo jiné proto, protože velkou část obrany, teď na sebe převzali drony na místo tedy přímo dělostřelectva, ať už střední nebo dalekého dostřelu. A ta druhá část se vlastně vrací k té otázce, na kterou jsme si odpověděli dvakrát. Obávám se, že pro Ukrajinu nemáme dobré zprávy. Výrobní kapacity jsou jaksi na hraně svých možností a po světě je obrovské množství různých zemí, které si urychleně doplňují zásoby, protože se prostě bojí buď ruské agrese nebo čínské agrese. A proto se pro tu Ukrajinu toho zbyde mnohem méně, než by si Ukrajina zasloužila. Ano, Ukrajina brání celou Evropu, měli bychom jí vlastně poslat toho, co nejvíc, ale stejně tak rozumím, jak si tomu té pozici jednotlivých národních vlád, členských států NATO nebo Evropské unie, že určité technologické minimum si musí nechat i pro svoji obranu, protože nikdy nevíte, kdy se vám na vaše území zatoulá nějaká ruská raketa, letoun nebo dron.
0: Teď se zeptám z trošku jiné strany. Podle agentur by se státy NATO mohly zavázat k vojenské podpoře Ukrajině ve výši 70 miliard eur už v letošním roce a v nejméně stejné výši i v příštím roce. A je v tom započtena i tedy evropská pomoc. Slovensko, ale i Česko přitom avizovali, že nepřispějí, že takový závazek nepodpoří. Je toto podle vás hotová věc, nebo se ještě na tom může něco změnit? Například pod vlivem žádosti Volodymyra Zelenského, protože Rusové v posledních dnech a týdnech masivně útočili na Kyjev a i na další města. Jsou tam desítky mrtvých civilistů.
10: Máte pravdu, ty ruské barbarské útoky určitě v očích Západu posilují pozici Ukrajiny. Je ale otázka, jestli stejná úvaha, která je založena na nějakých hodnotách, na nějakých morálních principech, platí i pro našeho pana premiéra, tam si tím vůbec nejsem jistý. Jestli bohužel on při odletu do Ankary řekl, že vláda nehodlá tedy se podílet na této pomoci a přitom se tvářil, jako, že je dostatečný jaksi úspěch to, že ji nebude blokovat, no tak to už by bylo opravdu smutné. A to, že na ní se nehodlá podílet a že se nehodlá podílet ani na řadě dalších projektů, které by pomohly Ukrajině i nám, to má potom ten smutný dopad, že na takové NATO Summit Defense Industry Forum, který se koná teď vedle toho summitu v Ankaře, tak prostě tam naše plečka není. Naše delegace sice může sedět v publiku, v hledišti, může se koukat a poslouchat ty projevy jednotlivých státníků, ale ty země, které momentálně tam dali nějaké, dejme tomu, 3 miliardy dolarů na různé projekty, které mají konec konců pomoci Ukrajině i celé Evropě, no tak prostě Česká republika se tam nepodílí. Jinými slovy, my se furt, jako, my se tady v Čechách jakoby vedeme diskuzi o tom, jestli 2% ano nebo ne, ale to už je dávno odehraná písnička. Jádro aliance, všechny rozumné státy už se dávno o tady té věci nebaví a baví se o tom, jak vybudovat průmyslové kapacity k tomu, aby jsme posílili naší obranu, náš evrobranný průmysl, ano. Aby jsme byli mimo jiné schopni vyrábět třeba rakety.
0: Rozumím, ta debata je jinde, uvidíme.
10: Uvidíme, a my zaostáváme a zůstáváme tam trčet jako kůl v plotě.
0: Uvidíme, jak bude pokračovat debata v Ankaře. Tolik analytik Vladimír Votápek, bývalý konzul v Petrohradě. Díky za váš čas.
10: Naslyšenou. Potěšením. Naschledanou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Fotbalisté Spojených států i přes prezidentský zásah z hůry končí na domácím mistrovství světa. Porážce 1-4 s Belgičany nezabránil ani Folarin Balogun, původně distancovaný útočník, kterého Mezinárodní fotbalová federace na poslední chvíli omilostnila. Americký prezident Trump i šéf FIFA Gianni Infantino poté přiznali, že si kvůli tomuto případu telefonovali. Ze způsobu, jakým se nejlepší střelec jejich týmu Balogun nakonec dostal na hřiště, byla rozmrzelá i řada Američanů. V New Yorku s nimi mluvil náš zvláštní zpravodaj na turnaj.
11: I spoke to Johnny, who's highly respected. Yes, I asked for a review.
12: Donald Trump veřejně přiznal, že prezidentovi FIFA zavolal a požádal o přezkoumání případu. Sportu prý velmi dobře rozumí a Balogan podle něj při zákroku před vyloučením v utkání s Bosnou vůbec nefauloval, natož aby prý měl kvůli tomu vynechat ještě i další zápas. Za vygumování červené karty pak Trumpa chválí i republikánský senátor z Texasu Ted Cruz, podobně se vyjadřuje ministr zahraničí Marco Rubio, kdežto ze světa je slyšet bouře nevole. Belgická asociace, Evropská fotbalová unie, politici, fotbaloví fanoušci. Padají slova o politické korupci ve fotbale a okamžitě vznikají parodické fotky či videa zobrazující rozhodčího zápasu s Belgií coby Trumpa nebo americké federální agenty zatýkající přímo na hřišti belgické reprezentanty. Náladu z dobře rozjetého šampionátu mají rázem zkaženou i někteří američtí fanoušci. Ve fanzóně u Rockefellerova centra v New Yorku potkávám Joe'a v dresu národního týmu. Říká, že Baloganův nečekaný návrat do sestavy je hořkosladký. Se sportem podle něj tohle rozhodnutí FIFA nemá nic společného a nepovažuje ho za správné, i když jinak by byl samozřejmě rád, že Američané mohou hrát v nejsilnější sestavě. Takhle by prý ale postup byl s kaňkou a cítí v tom americké zneužití politické moci. Taky Alexis chodí po New Yorku v dresu americké reprezentace a myslí si, že Donald Trump by se do fotbalu neměl míchat.
13: Mělo by to být spravedlivé pro všechny země. A ne, že se vychází vstříc hostitelům, protože se do toho zapojí prezident. Nechceme přece, aby se pak říkalo, že jsme postoupili díky politice. Trenér by měl Balogana nechat na střídačce. Máme i jiné dobré hráče. A Trump by se měl starat o mnohem důležitější věci.
12: Rahul má na sobě americký dres s 20, tedy právě s Baloganovým číslem a jménem. A co by první Američan, se kterým se o tom bavím, má z návratu svého idolu na hřiště čirou radost. Červenou kartu ze zápasu s Bosnou považoval za diskutabilní a okolnosti, za jakých se Baloganův trest měnil, ty neřeší. V New Yorku není úplně snadné mezi fotbalovými fanoušky potkat někoho, kdo by podporoval zásah prezidenta Trumpa do případu Balogan. Ale když chcete jít tak trochu najisto, stačí se vypravit do Trump Tower, Trumpovy věže, ve zdejších obchůdcích s upomínkovými předměty, s trumpovskou tematikou. Nakupuje Greg, který přijel z Kolorádu. A dokonce říká, že má na zápas vsazeno a že je čtvrtinový Belgičan. Pokud jde o Trumpovo zapojení do případu, považuje to Greg i přes telefonát Trump Infantino za rozhodnutí FIFA a opakuje to též, co říkal sám prezident, tedy že červená karta byla nespravedlivá. Americký tým, který v předchozích zápasech hrál s lehkostí a budil naději na historický výsledek, působí najednou dost bezradně a dělá školácké chyby. V české restauraci v budově newyorského konzulátu sleduje přenos utkání ze stěny Václav Havel v nadživotní velikosti a taky skupinka Američanů. Steven říká, že bydlí nedaleko a tak se sešli právě tady, dali si české pivo a teď se rozcházejí domů poněkud roztrpčení výkonem amerického týmu. Až doteď na něj byli během šampionátu hrdí, ale proti Belgii hráli Američané podle Stevena bojácně a byli horší, takže ani letos nepřekročili svůj stín. A veškerá snaha o omilostnění nejlepšího střelce nakonec nehrála roli. I s Baloganem v sestavě nám Belgičani nakopali zadek, povzdychne si ještě mladík v americkém dresu. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: A v 15 hodin 23 minuty se v odpoledním plusu vracíme na domácí půdu. Poslance opět zaměstnává elektronická evidence tržeb. Návrh vládní koalice na znovu zavedení EET od příštího roku projednává sněmovna ve druhém čtení, a to na mimořádné schůzi. Do systému by všechny platby měly od ledna nahrávat obchody, restaurace a nově i řemeslníci. A další informace ze sněmovny teď přidá naše reportérka Adéla Burešová. Hezký den.
14: Hezké odpoledne.
0: Tak Adélo, jaká debata se teď kolem znovu zavedení EET ve sněmovně rozvinula?
14: To druhé kolo projednávání už je u konce a návrh je tak před závěrečným schvalováním, ještě předtím ale projednají výbory. Tomu vládnímu návrhu se poslanci dnes věnovali zhruba 4 hodiny, během nich načetli připravené pozměňovací návrhy, 5 jich měla třeba opoziční TOP 09, ten nejzásadnější je podle předsedy jejich poslanců Jana Jakoba vyškrtnutí evidence bezhotovostních plateb z návrhu.
15: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
14: Toto tvrzení odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je současný návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje i na nejnovější platební metody.
16: Pokud bychom z evidence vyřadili všechny bezhotovostní kontaktní platby, připravili bychom stát o významnou část analytických dat a výrazně bychom oslabili schopnost účinně odhalovat šedou ekonomiku.
14: Pozměňovací návrhy připravili taky opoziční starostové, těm v návrhu vadí třeba návrat některých daňových slev. Je podle nich nereálné, aby v případě, že se tyto slevy vrátí, tak EET státu přinese odhadovaných 14 miliard korun. Proti předloze je pak opoziční ODS, ta EET označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům.
17: Adelo, a prosím shrni ještě, s čím ten vládní návrh tedy počítá?
14: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat tedy na obchody, restaurace a nově i ty zmíněné řemeslníky. Zvláštní režim takzvané EET off by pak mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. To byl koaliční kompromis, na kterém trvali motoristé a SPD. Jak jsme řekli, tak obnovit by se měly i některé slevy, a to konkrétně třeba na studenta nebo školkovné. A zároveň se má snížit i daňová sazba na nealkoholické nápoje v restauracích, a to z 21 na 12%.
17: Sněmovny se přihlásila Adela Burešová. Moc za to děkujeme, naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
17: Pařížský odvolací soud zkrátil zákaz Marine Le Penové kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. To znamená, že by se mohla příští rok ucházet o post prezidenta, prezidentky. Jinak ovšem soud vinu Marine Le Penové v kauze zneužití veřejných prostředků potvrdil. Vůdkyně francouzských nacionalistů tak bude muset například rok nosit elektronický náramek. Za takových podmínek přitom politička už dřív kandidaturu odmítla. A z detaily z Paříže je teď ve vysílání Marcel Faltis, dobrý den.
18: Dobré odpoledne.
17: Tak Marceli, s jakým trestem od pařížského odvolacího soudu Marine Le Pen nakonec odešla?
18: Trest má dvě zásadní roviny. Tou jednou je, že zákaz být zvolena do veřejné funkce soudkyně zkrátila na 15 měsíců a tím, že trest běží už od loňského března, kdy si Le Penová rozsudek poprvé vyslechla, by tak mohla politička v klidu kandidovat na prezidentku příští rok na jaře. Podstatné je, že Le Penová ale dostala i trest odnětí svobody na 3 roky, 2 roky sice podmíněně, ale 1 rok domácího vězení s elektronickým náramkem. Krajně pravicová politička už dřív odmítla, že by se za takových podmínek účastnila volební kampaně. Kromě toho musí Le Penová taky uhradit pokutu skoro 2,5 milionu korun.
17: No a je tedy jisté, že Le Penová opravdu kandidovat nebude?
18: Těžko říct, odvolací soud jí to dnes umožnil a rozhodnutí tak nechal na ní. Le Penová ale tvrdí, že by se nemohla svobodně účastnit kampaně, že by musela o každou návštěvu mítinku z voliči žádat soudce o povolení a že by tak zkrátka nemohla dělat kampaně naplno. V uplynulých měsících taky otevřeně podporovala svého nástupce, šéfa strany Národní sdružení Jordana Bardelu, který by mohl kandidovat místo ní. Zda nakonec Le Penová změní názor a do voleb půjde, a to i za cenu komplikací, anebo jestli předá žezlo Bardelovi, to zatím tedy nevíme, a na jejich rozhodnutí se ještě budeme muset počkat. Jisté je ale to, že oba mají například podle průzkumu, který se nechal zpracovat deník Le Figaro, velkou šanci stát se prezidentem nebo prezidentkou Francie.
17: No a jak na ten rozsudek dnes Marine Le Pen vůbec reagovala?
18: Le Penová si vyslechla soudkyni s kamenou tváří, po přečtení rozsudku se zvedla a odjela od soudu v centru Paříže do sídla strany Národní sdružení v 16. obvodě v Paříži. Pronásledovali davy reportérů, ale Le Penová nic neřekla. Jediný, kdo rozsudek okomentoval, byl její právník, který rozsudek označil za dobrý start a možnost kandidovat na prezidentku příští rok označil za důležitý bod. Sama Le Penová se poprvé k tomu rozsudku rozsudku vyjádří dnes večer v 8 hodin v televizním rozhovoru.
17: No a pověsme, jak podstatný ten dnešní rozsudek vůbec je.
18: Rozsudek je naprosto klíčový, protože Le Penová více než rok od března loňského roku, kdy byla odsouzena, čekala na to, až soud rozhodne, jestli bude tady moc kandidovat na prezidentku nebo ne. A ten den přišel dnes. Je to taky důležité pro ostatní kandidáty, kterých už se o křeslo prezidenta uchází několik a kteří jsou zvědaví, proti komu se budou muset v kampani vymezit, ať už se jedná třeba o lídra levicové strany Nepoddajná Francie, Jean-Luca Mélenchona, nebo bývalých premiérů Gabriela Attala nebo Eduarda Filipa. A ti všichni budou zřejmě s očekáváním sledovat to dnešní večerní vystoupení Le Penové v televizi, ve kterém by mohla nastínit, kam se bude dál ubírat její politická kariéra, jestli půjde do voleb i s elektronickým náramkem, anebo jestli to bude její stranický kolega Jordan Bardella, který má podle některých průzkumů dokonce vyšší šance stát se příštím prezidentem než Le Penová.
17: Marcel, já můžeš závěrem už jen velmi stručně připomenout, v jaké kauze byla Marine Le Pen uznána vinou?
18: Le Penová byla uznána vinou z toho, že mezi lety 2004 až 2016 společně s dalšími představiteli její strany využívala peníze určené na platy asistentů europoslanců k financování zaměstnanců strany.
17: Tak tolik. Marcel Falty z zahraniční redakce. Díky, do Paříže, naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
17: Je 15:30 a další zprávy už má pro vás připraveny Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Pěkné odpoledne. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a zvýšení státního dluhu. Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye. Rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva

0: často nevyzvedávají. Teď máme informace ze silnice. Na Pražském okruhu zůstává zastavený provoz směrem z D1 na letiště. Důvodem je vážná nehoda před sjezdem na Jesenici. Z D1 se nedá na okruh sjíždět a ucpává se už i D1 před sjezdem na okruh od Průhonic i od Mirošovic. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy i z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od Kývalky z kilometru 182 a také od Vyškova z kilometru 225. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu celkově na 15 minut. A dopravu v Praze komplikuje také omezení Vekbelské. Kolony začínají už na Lanovém mostě a pokračují na Černý most přes Spojky a pak i v Novopatské do Kbelské. Plní se pak i liberetka z centra od Bulovky k omezení u Belské. Je to na 10 minut. Dobře, dojďte. V noci a zítra bude foukat čerstvý a místy nárazový vítr o rychlosti kolem 55 km za hodinu. V noci bude místy přes den zpočátku už jen na jihozápadě Čech občas pršet, jinak bude slunečno s teplotami do 25, na jihu Moravy až do 27 stupňů a v noci bude kolem 16. Tolik zprávy a teď už je připravena repríza Interview Plus.
1: V turecké Ankaře začal summit NATO. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš. Zúčastní se i prezident Petr Pavel, jak vládě uložil v předběžném opatření ústavní soud. Jaká bude prezidentova role? Nehrozí Česku protokolární fópa? I o tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A vítám také senátora, bývalého diplomata a někdejšího ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Pavla Fischera, který je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jaká bude v Ankaře role prezidenta Pavla?
3: My o tom víme jenom málo, ale z těch tiskových zpráv z dnešního rána vyplývá, že tam prezident je na pozvání tureckého partnera, hostitele toho summitu, takže bude se účastnit večeře, povede neformální jednání, má tam mít dokonce i nějaké dvoustranné rozhovory a další program.
1: No, jak už jste říkal, prezident ráno oznámil, že tedy půjde na tu neformální večeři lídrů zemí NATO. Je tam na pozvání tureckého prezidenta Recepa Erdoána. Vláda na večeři nominovala premiéra Babiše. Tak není to trochu matoucí?
3: Je to hodně matoucí a tohle všechno jsme si mohli ušetřit, kdyby Andrej Babiš namísto toho blokování nebo omezování výkonu práv nebo povinností, ústavních povinností vůči prezidentovi dělal svoji práci. To znamená, aby se s ním například sešel. O tu schůzku, jak známo, měl prezident zájem už na jaře a dokonce neodpovídal ani na dopisy hlavy státu. To vidím jako selhání předsedy vlády.
1: No i pan premiér psal ale prezidentovi dopis před pár dny, kde ho žádal, aby nejel na ten summit, aby byl jeho slovy rozumný, ale na to také nebylo zodpovězeno.
3: Víte, moc znamená odpovědnost. Na jedné straně má Andrej Babiš moc měnit zákony, například o střetu zájmu nebo o veřejnoprávních médiích. A to tak, aby mu nekřížili cestu. Na druhé straně ale má odpovědnost za bezpečnost státu a za to, aby se tady koordinovala zahraniční politika. A on v tom nic nedělá. Neodpovídat prezidentovi na dopisy je prostě skandál. To muselo skončit před ústavním soudem a to, že se vlastně nedůstojně řešilo složení delegace místo reálných problémů, například výstavba obranných schopností v České republice, tak vidíme z toho, že to, co dělá Babišova vláda pro obranyschopnost České republiky nebo ve prospěch připravenosti na krize komplexního charakteru, včetně těch válečných, takže tady vláda vlastně zaspala. My tady řešíme hlouposti.
1: No, k tomu všemu se dostaneme. Ještě ale k té neformální večeři. Proč podle vás turecký prezident zasáhl? Mohlo to pozvání z turecké strany přijít nezávisle na české vládě, třeba i s vědomím toho, jaký spor se v Česku odehrává?
3: Je to velmi pravděpodobné. Turecký lídr je velmi zkušený politik, ostřílený v těch mezinárodních vztazích. Turecko je dneska velmoc. Je na dotyku těch nejhorších krizí v našem okolí, jak s ruskou agresí vůči Ukrajině, protože to je černomorský stát, tak s Íránem nebo se Sýrií, kde se také bojovalo. Turecko zkrátka si uvědomuje, že Evropa je v nebezpečí a že spojenci musí spolupracovat. I proto to muselo zřejmě tureckým představitelům připadat jako špatný vtip a proto se rozhodl, a teď spekuluji, turecký prezident pozvat našeho prezidenta zkrátka, aby tam nechyběl.
1: No, zmiňoval se také určitá bilaterální jednání, které by tam pan prezident měl vést. Zatím není jisté s kým, to je stále ve vyjednávání. V médiích se ale pár dní objevuje to, že by se chtěl setkat třeba s německým kancléřem Friedrichem Mercem nebo s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Kdyby na to skutečně došlo, jak to podle vás bude brát vládní tábor?
3: Úplně standardně. Je obvyklé, že na velkých akcích máte několik vysokých ústavních činitelů a každý z nich má vlastní program. Tohle je standardní věc, která se děje běžně na summitech nebo na valném shromáždění OSN. To je velká rutina. Ale jak si to bude brát Petr Macinka osobně, který z toho zdá se udělal casus belli, tedy téma k vyhlášení války s prezidentem, tak to já věru nevím. Mně jeho výroky připadají jako nezralé, jako nebezpečné a jako podlamující schopnost České republiky reagovat na probíhající krize. Podívejte se, Rusko dneska v noci podniklo brutální útoky na Kyjev. V jakých dalších kulisách by si měl premiér a jeho ministři uvědomit naši, nebo svoji spíš odpovědnost? To je přeci skandál.
1: No ale předpokládám, že obsahem jednání bude agenda NATO. Budou mít ti světoví lídři, kteří by se s panem prezidentem teoreticky potkali, zájem hovořit právě s ním, když není vedoucím delegace?
3: Podívejte se, ono to může být pro premiéra Babiše pokořující a pro jeho ministry také. Oni, představte si tu situaci. Bude večeře, oni budou se držet svých židlí, kde mají svoje cedulky se jmenovkami, ale ten největší hrozen zájmu a účastníků půjde k prezidentu Petru Pavlovi, protože ho zkrátka znají a respektují jeho autoritu. A k té Ukrajině zpátky, Ukrajina je jedním ze tří nejvýznamnějších témat celého summitu. Podpora Ukrajiny není žádná charita. Náš ministr o tom mlčí už půl roku a to je ve funkci ministra obrany a to by měl mít v popisu práce právě v téhle době prohlubovat spolupráci v obraně s Ukrajinou. A on to nedělá. Takže my vlastně tam máme vládu, která nedělá svoje úkoly, která neplní svůj program, respektive neplní svoje závazky vůči Severoatlantické alianci. I proto předpokládám, že zájem o Petra Pavla bude o to vyšší.
1: No, když říkáte, že to bude pokořující, tak ale on by to asi neměl být závod, kdo se s kým potká. I premiér Babiš tam bude mít určitá bilaterální jednání, pokud vím, tak se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinem nebo se slovenským premiérem.
3: No já to ani nechci komentovat. Pokud si slovensky chtějí popovídat, tak ať to udělají. Ale na té mapě spojenců a spojeneckých zemí máte mnohem významnější země, například významnější, protože plní svoje závazky 2%, respektive 3,5% na obranné výdaje plus další. Slovensko to je s odřenýma ušima, jestli vůbec. To znamená, mně se zdá, že Andrej Babiš nás tady se svojí vládou bavil jako určitý iluzionista a nikoli jako státník. Kdyby totiž stát řídil jako firmu, tak by to znamenalo, že nás dneska vede k nepřátelskému převzetí. On vlastně nedělá svoji práci právě v době, kdy stoupá napětí a zhoršuje se bezpečnostní situace. I proto je ten summit v Ankaře vlastně velmi důležitý.
1: No, když ale říkáte, že kolem pana prezidenta by mohl být ten hrozen státníků, kteří se s ním chtějí potkat, proč by s ním ale měli chtít jednat, když on vlastně není tím, kdo rozhodne, tedy jak se Česko postaví ke své bezpečnosti?
3: Protože mají zájem o jeho analýzu, protože mají zájem o jeho zkušenosti, protože si všimli, že jeho výroky nejsou vždycky marketingově dokonalé, ale z hlediska obranných analýz nebo strategie to sedí. Zeptejte se ukrajinských vojáků, jakého státníka mají, pro koho mají respekt. A možná uslyšíte s překvapením, že to nebude na prvním místě prezident Zelenský, že to bude Petr Pavel. On zkrátka má autoritu u těch, kteří vědí, jak těžké je bránit svoji zemi. A proto si myslím, že bychom měli s ním zacházet spíš jako s esem v rukávu a nikoli jako na nějaké té těch obrázcích od Josefa Lady, kde vidíme, že probíhá právě hospodská rvačka. Mám pocit, že tohle nám vláda mohla vlastně ušetřit.
1: No, je pro prezidentskou kancelář náročné domluvit různá separátní jednání, když je nějak nebo ona se nějak nekoordinuje s vládou, jak jsme slyšeli dnes na tiskové konferenci premiéra Babiše?
3: Není, to je rutina. Tam se nemusíte ptát ve Strakově akademii paní Tunde Bárta, jestli se může prezident nebo někdo jiný s někým sejít, tak to přeci vůbec není. Ale máte pravdu, že v Ankaře například bude velmi složité sehnat dneska hotelový pokoj. My jsme Turecko nedávno navštívili jako senátoři a už tehdy bylo jasné, že ty ceny za pokoje se vyšplhají na možná desetinásobky běžných cen. To znamená, a nebudou k dispozici volné pokoje.
1: Tak čili předpokládám, ta logistika, že to má pan prezident zařízené.
3: Počkejte, ale ta logistika možná může být právě kamenem úrazu, protože nemáte dost vyblokovaných pokojů, respektive nemusí to být v nejbližší vzdálenosti od místa jednání. A na tomhle je potřeba pracovat vždycky ve shodě dopředu a ta shoda u nás, promiňte mi, vůbec nebyla.
1: Myslíte tím, že to bylo na poslední chvíli vlastně po rozhodnutí ústavního soudu, kdy akreditovali i pana prezidenta část delegace?
3: Jenže vemte do úvahy jako přitěžující okolnost, že Petr Macinka velmi dobře ví, jak náročné mohou být tyhle summity. Má ředitele kabinetu, kterého kdyby se zeptal, tak ten mu vysvětlí, že to dělat na poslední chvíli nám může velmi ublížit i z hlediska dobré pověsti České republiky. Proto vláda České republiky vlastně ublížila naší pověsti u našich spojenců už jenom tím, jaké brikule tady vyváděla. A to ještě vůbec nemluvíme o těch výdajích na obranu, které seškrtala, ostatně přesunula některé výdaje například na dotace zemědělcům, což považuji za skandál. To je vlastně okrádání naší armády. A dobře víte, že ten stabilní rozpočtový rámec je pro plánování v důležitých projektů pro obranu republiky mnohem důležitější než nějaká deklarace na poslední chvíli, kterou dneska slyšíme od premiéra.
1: A může Česko nějak poškodit to, že bude prezident na té oficiální části summitu sedět v druhé řadě, jak už se o tom několik dní spekuluje?
3: Já jsem na ty summity jezdil, to znamená, tam nemáte mnoho prostoru ani si pohodlně sednout. Máte opravdu málo času na to se vyslovit, respektive vést dialog. Tam se vůbec neřeší, kdo kde sedí. Tam se řeší, co má za sebou a co přináší. A já mám obavu, že všichni dobře pochopí, že naši vládní představitelé zkrátka vytvořili problém, který vůbec nemusel být.
1: Hostem Interview Plus je senátor, předseda výboru pro zahraničí a bezpečnost a někdejší diplomat Pavel Fischer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Když jste říkal, že to může vyvolat i tato vlastně nezvyklá sestava nebo její rozložení určité komplikace organizátorům summitu, tak nebylo by tedy na místě, aby prezident řekl, že na něj nakonec nepojede, tak jako žádal premiér?
3: Víte, premiér ho požádal o to, aby nejezdil teprve před týdnem. Do té doby se vlastně schovával před tím jednáním. A v tom je to legrační. Andrej Babiš na jedné straně vyzývá Zelenského a Putina, aby spolu jednali. Na druhé straně není schopen ani odepsat na hrad nebo se sejít s prezidentem. To není hodno nejvyšších ústavních činitelů. A pokud se navzájem drží v šachu do poslední chvíle, tak to má svoje náklady, respektive svoje problémy, které to způsobí. Ale promiňte, není na Petru Pavlovi, aby řešil problémy Andreje Babiše, který vyvolal možná někdo z těch, kdo jsou vlastně tak trochu za extremisty v této vládě.
1: Já mám tady dvě citace. Jedna je od Radka Vondráčka z Hnutí ANO. Ten prohlásil, dialog nejde nahradit a už v žádném případě tím, že budou podávány žaloby. A Cyril Svoboda dnes v našem vysílání uvedl, že součástí delegace jsou dvě procesní strany. Jedna žalující a druhá žalovaná a od toho je těžké se oprostit. Tak přece jenom nepřispěla žaloba Pražského hradu k ještě větší eskalaci té situace.
3: Já nevím, mě se Pražský hrad neptal na názor a já nejsem ani ústavní.
1: Já se vás na něj ptám.
3: Já nejsem ani člen ústavního soudu, víte, ale já mám za to, že když se díváme do historie naší republiky, tak tam máme významné dílo, které se jmenuje Budování státu a to napsal Ferdinand Peroutka. A já mám pocit, že v současné době asistujeme něčemu pod taktovkou Andreje Babiše, co je spíš bourání státu. Vždyť koordinace zahraniční politiky mezi našimi nejvyššími ústavními činiteli probíhala i v dobách těch nejtěžších konfliktů mezi prezidenty a vládou nebo parlamentem. Kdo ji zrušil? No, Andrej Babiš. Zavázal se, že ji bude nadále osobně zabezpečovat, ale ten svůj závazek porušil, nesplnil. Nikdy se s prezidentem od té doby k zahraniční politice nesešel. My žijeme v nějakém iluzorním světě. Já jsem se na to téma ptal finského prezidenta, když tady byl na návštěvě, a ve Finsku finský prezident každý týden se setkává s premiérem a s ministry, aby koordinovali obranu a bezpečnost a zahraniční politiku. A dokonce se schází i s příslušnými výbory v parlamentu, osobně prezident, aby měli společné analýzy, respektive společný plán, co budou dělat, protože žijeme v nebezpečném světě. U nás se to ale vůbec neděje. To je rozpad, to je vlastně bourání toho, co činí stát silným. My jsme totiž všichni z ústavy jako ústavní činitelé povinni spolu spolupracovat. A proto se i ta ústavní moc u nás dělí mezi prezidenta a vládu, mezi dvě komory parlamentu, mezi ústavní, soudní systém, který má také vlastně dvě větve. A pokud tohle přestaneme dělat, tak vlastně porušujeme náš závazek vůči naší republice.
1: No ale tyto schůzky v minulosti mezi právě premiérem, předsedkyní poslanecké sněmovny, předsedou senátu v minulosti také za Miloše Zemana jednu chvíli neprobíhaly.
3: Protože byl tak nemocen, že nebyl schopen ani stát z postele a měl pyžámkové dny. Promiňte mi, já bych z toho nedělal vědu. Ta koordinace probíhala už v minulém století. Něco o tom vím a byl jsem u toho za Václava Havla. Tam se řešil třeba už jenom kalendář. Tam se řešily důležité cesty. A věřte mi, Václav Klaus s Václavem Havlem spolu neměli nějaké líbánky. To byl normální politický střet vedený velmi tvrdými prostředky. Ale to, co dělá Andrej Babiš dneska, je ještě něco úplně jiného.
1: No, když prezident říká, že chce vědět, jak bude vláda informovat na summitu NATO o české bezpečnostní situaci a jak budou informovat samozřejmě i spojenci, co tím říká? Znamená to, že kabinetu Andreje Babiše nevěří?
3: Ne, já bych z tohohle nedělal vědu. Mě by taky zajímalo, jak budou vysvětlovat, že nedali dostatek peněz na obranu a že přesunuli ty prostředky, které už tam byly připraveny v tom rozpočtu na rok 2026, jedná se o nějakých 21 miliard, že je přesunuli na jiné priority. No, jakou větší prioritu máte mít v době, kdy vám za humny zuří válka? A vy musíte ty věci stavět postupně. To se nedá přeskočit, to se nedá uplatit, to se nedá zvládnout nějakou účetní operací. Pro našeho protivníka nebo nepřítele, chcete-li, když takhle budeme mluvit o Rusku, jsou naše účetní operace legrační. My musíme ty schopnosti vybudovat. My nemáme lidi, my nemáme personál, my nemáme strategické zásoby, my nemáme legislativu pro krize komplexního charakteru. To všecko musí dělat vláda. Ona to nedělá a řeší, promiňte mi, blbosti v situaci, kdyby se s tím prezidentem měli dohodnout. Vždyť ze Strakovky na Hrad to je 10 minut cesty pěšky a s houkačkou ještě kratší doba. Jak je možné, že si premiér nenašel čas na prezidenta? Mně to hlava nebere.
1: No ale když se vrátím k tomu výroku pana prezidenta, ono to trošičku naznačuje, že si možná pan prezident myslí, že něco budou říkat vládní představitelé v Ankaře a něco jiného v Česku. Je to tak?
3: A víte, že to tak možná bude? Já když jsem četl ten mandát, ty pozice, které zveřejnila Česká televize a které se týkají jednání České republiky nebo vlády České republiky v Ankaře, tak jsem si uvědomil, že by nás ale měli o tom informovat, protože tam jsou docela důležité závazky, ke kterým se hlásíme, respektive ke kterým se jako Severoatlantická aliance hlásíme. No a já mám za to, že to tady tedy bude velmi zajímavé a důležité po tom návratu z Ankary, k čemu došli a také, co s tím chtějí dělat. Mám za to, že v parlamentu budeme mít hodně práce si najít čas právě na to, aby nám jak ministr zahraničí, tak ministr obrany nebo premiér osobně přišli vysvětlit, k čemu vlastně se zavázali. To jsou důležité věci, které by měli vědět nejenom ti, co sedí v parlamentu, ale dokonce občané České republiky, protože to bude mít zcela zásadní dopady. Nejenom na náš rozpočet, ale třeba i na to, jaké priority se u nás budou řešit. Obrana je dneska prioritou číslo jedna. A pokud to Andrej Babiš dělat nebude, tak nepochopil, v jak složitém světě dneska si žijeme.
1: Hostem Interview Plus je senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Andrej Babiš prohlásil na svém facebookovém profilu, když použijí jeho slova, že zřejmě dostane na summitu kartáč a sodu. Má pravdu?
3: Já vůbec nechápu, proč to říká. On má odpovědnost, on má všechny pravomoci, on má všechny informace, i ty nevěřejné, které tady nesmíme ani znát nebo je nahlas říct. A on dopředu říká, že dostane vynadáno. To vypadá...
1: No, protože ví, že ty závazky nesplnil.
3: To vypadá jako uličník, který prostě nesplnil svoje domácí úkoly. Vždyť on ručí za celou zemi. On přísahal věrnost České republice. Takhle se chová nevěrník, který prostě ví, že má průšvih. Ale promiňte mi, oni jsou u vlády už 6 měsíců a dokonce teď jsem slyšel, že budou prý zpátky navyšovat nějaké peníze v našem obranném rozpočtu. No to mi tedy vysvětlete. Jak je možné, že to dělá na poslední chvíli, to je překotné zvýšení výdajů, které se často nedá ani zprocesovat. A co udělají, až se vrátí zpátky? To nám to zase zruší a sníží ty peníze. Vždyť to je jako hokynářství, ale obrana státu a správa státu, to je přeci úplně jiná disciplina. Andrej Babiš se chová, jako kdyby nepochopil, že má za to všecko osobní odpovědnost.
1: Já to ještě doplním. Premiér před odletem řekl, že vláda v příštím roce navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a dosáhne tak naplnění závazku 2% HDP na obranné výdaje v příštím roce. No, nemůže to být tak, že prostě na poslední chvíli ustupuje Andrej Babiš?
3: Mně to spíš připomíná nějakého roztržitého důchodce, který jde okolo pokladny v supermarketu a ještě si tam koupí věci, které vlastně ho ani na začátku nenapadly, že by měl domů přinést. Takhle uvažuje roztržitý člověk a nikoli strateg. Musíte si vzít obranu a bezpečnost občanů České republiky jako absolutní prioritu. Dát tomu tah strategický a pak to je vidět. Pro Andreje Babiše to je jenom nějaká proměna a mně se zdá, že v Severoatlantické alianci platí vztahy určité férovosti, předvídatelnosti, že to je také klub státníků. Ale v tomhle klubu Andrej Babiš, který nedokáže ani odpovědět prezidentovi po několik měsíců na jeho dopisy, tak se mi zdá, že nemá vlastně nepochopil, že tam splatí i pravidla, která nejsou úplně psaná. K těm 2% na obranu, to už jsme měli splnit přeci dávno. Dneska už musíme být na více než 2%.
1: Ale nesplnila ani předešlá vláda tedy v jejím čele.
3: Samozřejmě, a je to hrubá chyba Petra Fialy a osobně Jany Černochové, protože jak dobře víme, tak se ty proměnné mění do poslední chvíle a oni by měli bývali navýšit to úsilí tak, aby tam byla rezerva. Oni si žádnou rezervu neudělali a teď máme z toho problém, který je opravdu mezinárodní. Máte pravdu, ta chyba jde i za minulou vládou. Ale Andrej Babiš není poprvé premiérem této země. A můžeme si vzpomenout, jak tehdy hauzíroval z výdaje na obranu. Sebral jí 10 miliard, jenom proto, že ho o to požádalo KSČM. Takhle Andrej Babiš tehdy přistupoval k obranným výdajům. Proto musíme být ve střehu a vlastně se včas ozvat, abychom potom neříkali, že nám vynadali ti ostatní. Vždyť to je v zájmu České republiky a našich občanů. Žádný kartáč to nevyrovná. Vždyť to je legrační, jak uvažuje Andrej Babiš. Jako kluk, který nese domů špatné vysvědčení a bojí se to ještě doma říct rodičům.
1: Ale tehdy také byla jiná doba, nebyla válka na Ukrajině a k těm obranným výdajům takhle nepřistupovala pouze vláda Andreje Babiše, ale dá se říct téměř celoplošně většina evropských států.
3: Máte pravdu, ale kdybychom byli spravedliví, tak kdybychom byli bývali jako Česká republika, dávali 2% po celou tu dobu a neškrtali, tak dneska jsme v úplně jiné situaci. Ten vnitřní dluh je u nás tak rozsáhlý. Podívejte se do skladů. Kolik tam máme munice pro naše tanky, pro naše ozbrojené transportéry, pro naše letadla? Spláčete nad výdělkem. A to je ale výsledek hospodaření minulých vlád, přesně jak říkáte. Takže ten problém je systémový, celospolečenský. Když dneska Andrej Babiš mluví o tom, že dostane kartáč, mně to přijde jako provokace.
1: No, sám jste zmiňoval, že jedním z těch hlavních témat summitu bude také pomoc Ukrajině. Měl by se tam projednávat návrh na poskytnutí 70 miliard eur zemi napadené Ruskem pro letošek i pro příští rok. Česko podle Andreje Babiše nebude tento záměr blokovat, ale nebude se ho účastnit. Jak to budou přijímat spojenci?
3: Pomoc Ukrajině to není charita. Ukrajina má dneska nejzkušenější ozbrojené síly a je v našem zájmu, abychom se od nich učili a přebírali od nich ty zkušenosti, respektive technologie, které obstály přímo na tom bojovém poli. Pokud si tohle zapovíme a řekneme, že Ukrajině nebudeme pomáhat, ale nebudeme to blokovat, tak jsme černí pasažéry na druhou, protože to znamená, že celá Evropa pochopila, že bez bezpečné Ukrajiny budeme žít ve velmi nebezpečném světě a investuje do toho sama. Pokud ale Andrej Babiš tohle odmítá, tak mně to přijde přinejmenším jako podraz, jako neférové a jako zastírání skutečnosti. Ukrajina je dneska skutečně strategické místo na mapě, od kterého se odvíjí bezpečnost nejenom naší republiky, ale celého regionu. Na Ukrajině v Kyjevě dneska stojí frontu zástupci států arabského poloostrova, aby mohli čerpat zkušenosti a navazovat spolupráci například v elektronickém boji nebo v bezpilotních technologiích, v dronových technologiích. Česká republika tam není. A tohle by měli občané České republiky vědět. Mně to přijde nejenom neférové, mně to přijde velmi nebezpečné.
1: Pokud vím, tak podobný postoj bude mít na summitu určitě i Slovensko, také nechce blokovat, ale nechce se toho finančního obnosu nějak na něm participovat. Vy jste ale na těch summitech, pane senátore, také v minulosti byl. Tak mě právě zajímá, jestli tam může vyvstat takový tlak proti těmto postojům, že třeba Andrej Babiš změní názor, jako teď vlastně oznámil, že se bude navyšovat i rozpočet ministerstva obrany.
3: Já mu nevěřím, dokud to neuvidím, že se to děje. To znamená, pokud on dneska říká, že navýší obraně rozpočet, tak já nevidím záruku, že to nezmění, až se vrátí a nebude zase přispívat těm, co pěstují řepku, nebo co mají benzinové pumpy, on má benzinovou pumpu, nebo co mají biznis ve zdravotnictví, vždyť on podniká ve zdravotnictví. To je systémový problém velkého střetu zájmu, který u něj vidíme a kdy nevíme dopředu, proč o některých věcech rozhoduje tak nebo onak a často tam vidíme opravdu na první pohled střet zájmu. Takže tohle bych si tedy nejprve ověřil. Ale máte pravdu, že ten tlak může být velký a že vláda bude souhlasit s něčím, co svým voličům dokonce dopředu zatajila. A mě to bude zajímat, co bude vláda České republiky říkat po návratu z Ankary. Je to totiž v zájmu bezpečnosti občanů České republiky.
1: Hostem Interview Plus byl senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Děkujeme za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
4: Je 16 hodin, naladěn máte Odpolední Plus, s Lucií Vopálenskou přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
4: Přinese plánované znovuzavedení EET narovnání podnikatelského prostředí, jak slibuje vláda? Jaké změny pravidel čekají aerolinky ve vztahu k pasažérům, které schválil Evropský parlament? A před jakými nástrahami na sociálních sítích v době prázdnin varují odborníci mládež? O tom všem budeme mluvit. Nejprve zprávy a Monika Vrchotová.
0: Pěkné odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval evropské spojence k urychlené výstavbě vlastního systému protiraketové obrany. Řekl to ve své řeči na fóru obraného průmyslu, které se v turecké Ankaře koná na okraji summitu NATO. Evropa podle Zelenského potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Zároveň dodal, že protivzdušnou obranu potřebuje posílit i Ukrajina. Zelenský tak požádal partnery ze Severoatlantické aliance o další pomoc. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přistává přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
5: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Téma pro vysílání odpoledního Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, konkrétně bere 1150 korun za hodinu. Zjistil to Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michála Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Na Slovensku minulý rok vzrostl počet podvedených seniorů. Stoupla i výše způsobených škod, informoval o tom ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů celkem o 1,5 milionu eur. Loni přišlo 215 seniorů o 2 miliony a 700 tisíc eur. To je v přepočtu přes 65 milionů korun. Ministr vyzval lidi k vyšší obezřetnosti v situacích, kdy po nich někdo žádá peníze. Oznámil také zavedení nových preventivních kroků, například kontaktní kampaně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí okolí obtěžovat hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který jí stanovil limity maximální hlasitosti. Podle zástupců závodiště soud omezil jejich právo vlastnit majetek a podnikat. Soudce zpravodaj Tomáš Langášek v odůvodnění řekl, že autodrom může zavést protihluková opatření obdobně jako jiné okruhy v zahraničí. První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavil ji tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
6: Kostka Oasis Alpha, separation confirmed.
7: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
8: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z FEKTu VUT.
9: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
8: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
0: A z vesmíru zpět na silnice. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je po těžké nehodě před sjezdem na Jesenici stále uzavřený. Z D1 se nedá na okruh sjíždět a ucpává se už i D1 před sjezdem na okruh od Chodova i od Mirošovic a ucpané je i širší okolí Modletice nebo Jesenice. Na silnici 35 jsou kolony na příjezdu do Litomyšle směrem z Mohelnice. Zdržíte se asi 15 minut a v Praze jsou ještě komplikace ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Na začátku tunelu stojí 2 auta v pravém pruhu a musí regulovat průjezd tunely a plní se do Břížska. Dobře dojeďte. Středa bude slunečná a větrná, bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech se ještě v první polovině dne udrží zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty zítra 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů a přechodně bude foukat čerstvý vítr, který bude mít místy v nárazech až 55-kilometrovou rychlost. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A pěkné odpoledne vám přeje od mikrofonu Plusu Lucie Vopálenská. Jak už jste slyšeli v našem předchozím vysílání, poslanecká sněmovna se dnes ve druhém čtení zabývá návrhem zákona o znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO říká, že zákon má narovnat podnikatelské prostředí, podporují ho oborové asociace a komory a do státního rozpočtu by měl přinést až 14,4 miliardy korun. Zástupci opozice jsou však k tomuto odhadu skeptičtí. K zákonu samotnému pak některé strany předkládají pozměňovací

0: pozměňovací návrhy. Jiné, jako ODS, navrhují zákon rovnou odmítnout. Starostové a nezávislí upozorňují na to, že předloha obsahuje i řadu doprovodných daňových změn a demontáž konsolidačního balíčku předchozí vlády. Já teď zvu do našeho vysílání ekonomického komentátora Lidových novin Marka Hudemu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane Hudemo, možná začneme odzadu. Co všechno je v podstatě součástí toho zákona o znovu zavedení EET, neboli EET 2.0, o kterém je teď řeč ve sněmovně, kromě samotného znovu zavedení EET? K jakým dalším změnám by v podstatě mělo dojít, pokud ten zákon bude schválen?
1: Popravdě řečeno, já jsem se díval hlavně na to EET, který má být trošku jiný, než bylo to původní. A už jsem se moc nedíval na ty věci, které jsou s tím spřežený a které se týkají vlastně už jiných věcí. Jo.
0: No, já mám na mysli třeba obnovení slevy na studenta nebo školkovné, rušení stropů za nepeněžní benefity, což bylo opatření zavedené předchozí vládou v rámci konsolidačního balíčku. A v zásadě mě zajímá, jaké jsou tedy klady samotného zavedení EET a zda je reálné těch 14 a téměř půl miliardy korun. A kolik zase budou stát ty benefity pro voliče, které se v rámci tohoto zákona mají přijmout rovněž?
1: To ještě uvidíme, co všechno se tam přijme. Já myslím, že ten problém, že to jsou dva problémy. Jedno je, že se tam udělají některé, jak vy říkáte, benefity pro voliče. To znamená, že tam budou vlastně stát přijde o některé příjmy, respektive bude mít vyšší výdaje. A druhá věc je to EET. A potom se musíme bavit o tom, z čeho se budou platit ty výdaje, které vzniknou státu navíc, tím, že teda přijde o některé příjmy. A jestli se to bude platit z toho EET. A tam je hlavní problém, já nevidím v tom, to nebudou až tak vysoké výdaje, na těch věcech, co jsou s tím EET spřežené, ale problém je v tom, že současná vládní koalice říká, že to EET vybere, tuším, tam jsou odhady nějakých 14 až 15 miliard.
0: 14,4 říkala dnes ministrině Alena Schillerová, ano.
1: Jo, ty odhady jsou různé, třeba Centrum veřejných financí při Univerzitě Karlově to odhadlo nějakých 13,9 miliard, ale to opravdu uvidíme, protože ještě nevíme přesně, jak to bude zavedené a jak se budou chovat ty jednotlivé subjekty, na které se to bude vztahovat. Ale problém je v tom, že vlastně současná vládní koalice už měla několik vyjádření ohledně toho, na co se ty peníze použijí. Jednak tady by bylo logické, že by se to použilo na kompenzace toho, kde vypadnou příjmy v těch věcech, které jsou s tím spřežené v jednom návrhu zákona, ačkoliv s tím nemají mnoho společného. Jednak jsme slyšeli, že se to použije
0: na Český rozhlas a Českou televizi.
1: Ano, na Český rozhlas a na Českou televizi, což je nějakých bratru 8 miliard. Mělo se to použít na zvýšení důchodů a mělo se to použít na další věci. Ten problém není jaksi v tom, že by se o trošku zvýšily někde výdaje a že by potom se dělalo nějaké EET, které to má kompenzovat. Ten problém je potom, když se na to podíváme jakoby ze širšího pohledu, je v tom, že to EET evidentně nevykompenzuje všechny vládní sliby zvýšených výdajů, respektive snížených příjmů. Jo.
0: No podle naší ekonomické analytičky Jany Klímové to celé EET nemusí vykompenzovat ani Český rozhlas a Českou televizi, protože právě ta fronta na ty peníze je velmi dlouhá. No jinak, kolik vlastně peněz elektronická evidence tržeb přinesla do státní pokladny za minulé vlády Andreje Babiše? To se dá říct?
1: To se dá říct, to bylo kolem necelých 8 miliard korun, ale tam je zase potřeba se podívat na dvě věci. Jednak tehdy to nebylo to EET, co to bude dnes. Tehdy se zavádělo postupně a vlastně se nikdy nezavedlo úplně. Zároveň, když se zavedlo, tak se zdá podle ekonometrických měření, že zůstaly určité efekty i toho zrušeného EET číslo 1. To znamená, že přece jenom to mělo nějaký výchovný efekt na ty firmy, že když to trošku zjednoduším, prostě přestali tolik podvádět. Tudíž kolik bude mít, jaký bude mít přesně efekt to EET 2 teď, my opravdu jenom jako zhruba odhadujeme. A stejně tak my odhadujeme jenom ty náklady, vlastně nevíme přesně, jak to dopadne s televizními a rozhlasovými poplatky. V jaké výši vlastně po jejich zrušení spadne ta povinnost na stát. My akorát víme to, že opravdu to všechno, co už se naslibovalo, že bude placeno z EET, tak na toto EET v žádném případě stačit nebude.
0: Dodává Marek Hudema, ekonomický komentátor z Lidových novin. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Já také děkuji. Naschledanou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, a to v 16 hodin a 13 minut. Jestli měl váš let někdy velké zpoždění nebo vám ho úplně zrušili, tak máte nárok na odškodné. Letecké společnosti si však s vyplácením často dávaly na čas. Evropský parlament dnes schválil dlouho vyjednávanou dohodu o zlepšení práv cestujících v letecké dopravě. Na co všechno mají cestující nárok, to už ví náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jiří Chábera. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den do Prahy.
0: Tak co nového musí letecké společnosti splňovat ve vztahu k cestujícím?
2: No tak mezi ty úplně nejzajímavější novinky patří, že aerolinky nově tedy musí děti do 14 let posadit vedle osob, které jsou za ně zodpovědné, to znamená většinou vedle rodičů. Předtím si za takovou službu museli rodiče často připlácet, a to hlavně u nízkonákladových dopravců. Podobná pravidla platí nejen pro děti, ale i pro osoby se zdravotním postižením nebo třeba pro těhotné ženy, které tedy nově budou mít opět právo na to sedět vedle lidí, kteří je doprovázejí. V té dohodě, která je mimochodem vlastně první aktualizací těch pravidel po více než 20 letech, je toho ale opravdu hodně. Zdarma bude taky třeba změna jména na boarding pasech, na cestovních dokumentech v případě, že jste se překlepli a nevšimli jste si toho. I za to si totiž lidé v minulosti museli připlácet a mnohdy to nebylo úplně málo. A je tam taky třeba dodatek, že letecké společnosti nesmí nutit cestující používat jejich mobilní aplikace a tím o nich vlastně získávat další data, a ceny, které cestovní společnosti uvádějí na začátku, budou vždy zahrnovat příruční zavazadlo u nízkonákladové, k tomu tak totiž v minulosti občas nebylo a ta cena pak vlastně stoupala, jak jste procházeli tím objednávacím procesem.
0: Rozumím. Jiří, a jak to bude s proplácením odškodného, když se tady lidem spozdí let od let?
2: Tam se ty peníze nemění, ty kompenzace by měly zůstat stejné, jako platili doposud, tedy od 250 do 600 eur v závislosti na délce letu. 250 platí pro ty krátké lety do 1500 kilometrů, 600 eur je pak ta vrchní hranice pro lety přes 3500 kilometrů. To, že ta výše kompenzace zůstala vlastně stejná od roku 2004, je ale podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátů jenom dílčí úspěch.
3: Tyhle jako částky jsou stejné od roku 2004, což není úspěch, protože máme tady třeba určitou inflaci, ty samozřejmě letenky byly zdraženy všechny a podobně, a i tak ty částky zůstaly stejné.
2: Kompenzace neplatí pouze v případě takzvané mimořádné události, to je třeba nějaká přírodní katastrofa, politický protest nebo stávka zaměstnanců letiště. Čekajícím, cestujícím ale podle nových pravidel musí aerolinky poskytnout jídlo, pití, a v případě delšího zpoždění několika hodinového nebo i několika denního musí poskytnout taky ubytování. Tou další pozitivní změnou pro cestující, letecké cestující, je ohledně té kompenzace taky třeba to, že se aerolinkám zkrátila doba na to zpracování žádosti o peněz na 30 dní na polovinu. Všechny tyto nové podmínky by tedy až tu dohodu posvětí členské státy měly začít platit příští rok.
0: A co je to, možná nejdůležitější ještě?
2: Ty aerolinky možná budou to úplně nejdůležitější, abych na to zapomněl. Budou muset cestující informovat, pokud jim vlastně nějaký nárok na kompenzaci vznikne. To tak vůbec nebylo. A nově tedy, pokud cestující mají nárok na nějakou kompenzaci, tak by jim automaticky měl během 4 dní potom tedy spožděném nebo zrušeném letu přijít e-mail se všemi informacemi o tom, jak si o tu kompenzaci požádat.
0: No a říkal jste, že od poslední změny pravidel pro aerolinky uplynulo víc než 20 let. To je opravdu dlouhá doba. Projednávání té dohody trvalo 13 let. Co na tom trvalo tak dlouho?
2: Ono totiž celému tomu dnešnímu schvalovacímu procesu vlastně předcházel návrh Evropské rady, který naopak ty pravidla pro aerolinky vlastně měl rozvolňovat a ne naopak zužovat. Hodně se o to snažilo, se ho snažilo prosadit vlastně lobby leteckých společností aerolinek a tak to vlastně komentoval i europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.
4: Zdá se mi, ale je to jenom můj dojem, že to lobby udělalo chybu, že chtělo víc a ve skutečnosti skončilo jinde, než by mělo, ale já si myslím, že ten text je jako opravdu dobře vyvážený, že je to jako smysluplně postavený, vytváří to více transparence, vytváří to nějaké povinnosti, které při nejlepší vůli se těžko řekne, že jsou nákladné.
2: Aerolinky totiž, a na tom se vlastně shodují úplně všichni přítomní čeští europoslanci, těžko uargumentují, že posadit dítě vedle rodiče je bude stát něco navíc. Na tom se vlastně všichni shodují. A ta podpora europoslanců pro tuto dohodu byla opravdu veliká nejenom mezi českými europoslanci, ale mezi všemi. Pro hlasovalo 646 z 661 přítomných europoslanců.
0: Tak tolik z europarlamentu Jiří Chábera. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Ve španělské Pamploně začaly slavnosti svatého Fermína. Ve světě jsou známé díky běhům lidí před bíky vypuštěnými do starobylých uliček severošpanělského města. Letos však budou v organizaci běhů změny. Pořadatelé chtějí údajně lépe zvládnout davy účastníků a bezpečnost běžců. Víc nám teď ze Španělska poví naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Pěkné odpoledne.
5: Příjemný dobrý den prajem.
0: Tak jaké změny teď v Pamploně připravují a vůbec kolikátý to je už ročník běhu před bíky?
5: No tak oficiálně tyto behy radnica v Pamplone organizuje už od roku 1868. Prerušené boli iba cez občiansku vojnu alebo cez pandémiu, ale konali sa zrejme už od 16. storočia. Pochopiteľne nie v takejto podobe ako teraz. Dovedná sa v histórii bežalo vyše 1000 behov, pretože každý rok ich je 8. Nože tie zmeny tohoročné sú napríklad to, že bestov budú na trať púšťať iba pol hodinku predtým. V tých rokoch minulých to bolo 45 minút pred o 8 ráno, kedy sa tieto behy bežia. Prichádzať sa bude na trať iba z jedného miesta, z radničného námestia. To je preto, aby policajti mohli bežcov lepšie skontrolovať, pretože ľudia musia vedieť, že nesmú si zobrať na ten beh so sebou žiadne tašky, ruksaky, fotoaparáty. Musia mať vhodnú obu, takže aby ich vedeli pretriediť. A takisto tento rok napríklad mestskí technici uzatvorili alebo obmedzili prístup na desiatky balkónov, ktoré sú v tých uličkách pozdĺž trati, pretože sa zistili nejaké narušené statika budov a takisto sa obmedzil aj parking v centre mesta. Treba si uvedomiť, že do Pamplony prichádza každoročne na tieto adrenalinové sviatky vyše milióna turistov, takže na tú bezpečnosť treba dbať.
0: No a jak vôbec dopadol ten dnešný první ranní běh? Bylo tam hodne zranených?
5: Nebolo veľa, ten beh bol rýchly a bol pomerne čistý, ako sa to tu vraví. To znamená, že 4 až 7 bežci mali také menšie zranenia. To zvykne byť priemer. Každý deň sa postaví na tú trať asi 2000 ľudí, takže to naozaj nie je veľa. A tento beh ranejší nikto nedostal zásah rohombíka, to je dôležité, pretože to sú veľké zranenia, ale najčastejšie si ľudia ublížia sami pri pádoch, že majú nejaké pomliaždeniny, alebo si vyvrtnú členok, alebo také niečo. Ale každopádne pri trati sú záchranári, hneď tých ľudí ošetrujú, keď treba niekoho previesť do nemocnice v Pamplone, tak je pripravená sanitka. Takže aj keď to znie veľmi hrozivo, nie sú tam, od roku 1910 bolo 16 mŕtvych.
0: Tak uvidíme, jak budou oslavy svatého Fermína ve španělské Pamploně pokračovat. Dnes jsme o nich mluvili s naší tamní spolupracovnicí Lubicou Zlochovou. Naslyšenou.
5: Pěkný den prajem.
0: Proč je naše společnost systémově nespravedlivá a kolik se musíme učit o nových strukturách, pokud nemáme přímou zkušenost s kolonizací? V knize s názvem Dekoloniální feminismus se tím zabývá francouzská politoložka Françoise Vergès. Rozhovor s ní natočila Kateřina Svátková a teď vám ho nabízíme v repríze.
6: Napsala jste knihu s názvem Dekoloniální feminismus. Vzhledem k tomu, že Česká republika vlastně vůbec nemá tuhle koloniální zkušenost, co je to vlastně za pojem?
7: Tu otázku si kladete správně, protože by se opravdu mohlo zdát, že pokud se na to díváte pohledem země, která nebyla koloniální mocností, dekolonizace se vás netýká, jenže ta dekolonizace znamená podstatně víc než jen osvobození se od přímého kolonialismu. Je to skutečná změna světového řádu, uznání faktu, že tento svět je strukturálně nespravedlivý a že to tak není v pořádku. Dekolonizace s tím pádem vztahuje i na další systémy, které rozdělili svět na sever a jih. Rozdělovalo se i na země, které sloužily jen k produkci cukru, další k produkci kávy nebo kaká. A dnes máme taky takové. Jsou pořád země, které slouží k těžbě niklu nebo uranu. To se nezměnilo. Nejde o to, jestli jsme kolonií byli nebo ne. Jde o strukturu světa, tak jak byla nastavena v 15. století a na kterou každý vtiskl svou pomyslnou pečeť.
6: Dalším termínem je feminismus a odhledněme teď od jeho vln a obecně známých pojmů. Je ale feminismus ze zkušenosti západního světa pořád ještě emancipačním hnutím?
7: Odpovím trochu oklikou. Ale jak se vlastně díváme na ten západní feminismus? Je to pořád ten v uvozovkách bílý buržoázní feminismus, který se domnívá, že jediným problémem je mužská nadvláda a my ženy musíme dosáhnout rovnosti s muži, jenže s jakými muži? Ve skutečnosti se musíme ptát ne na to, co je rovnost s muži, ale rovnost, řekněme, manažer. Vyvstává otázka společenské třídy a ovšem taky ta, jak vnímáme postavení žen ve světě obecně. A je tu další banální konstatování, všechny společnosti jsou ve své podstatě stejné. Slyšíte ten nesmysl? Vždyť to tak není. Jenže jak pak uplatňovat nějaké modely? Proto mluvím i o tom, že ta kolonizace neznamená nutně tu přímou kolonizaci. Feminismus z pohledu západní Evropy se rozhodně netýká všech žen. To je úplně mimo. Jak by v téhle perspektivě vypadala hnutí za národní osvobození v domorodých národech nebo třeba v islámských komunitách? Vždyť tady šlo daleko víc o politickou, ekonomickou, kulturní, jazykovou nadvládu. A netečnost vůči těmhle nadvládám je tu pořád. My máme sklony k civilizačním představám o světě, že předěláme ženy, které nepatří do toho mrňavého kousku světa západní Evropy, Spojených států, Kanady. Jenže zapomínáme na určitou tradici, na to, že zkušenost z různých politických zřízení může být různá. Zabývat se feminismem znamená dávat možnost vzít si vlastní ponaučení, ne rozdávat lekce napravo nalevo. A ten civilizační impuls je pak, jak věřím, obrovský. Nikdo nemůže být přesvědčený o tom, že ví nejlépe, co jsou práva žen a co je pro ženy to nejlepší.
6: I tady teď vychází spousta knížek našich i zahraničních autorů k tomuto tématu. Třeba Neviditelné ženy od Caroline Criado Perez. Dochází třeba v někdejším východním bloku ke zlepšení společenského povědomí.
7: Obávám se, že před sebou máme ještě velký úkol. Když se nad tím zamyslíte, tak práce uklízeček přece není vnímána jako, řekněme, politická otázka. Ne, je to spíš téma, které bude zajímat nevládní organizace. Nikdo si neklade otázku, jestli náhodou ženy v těchto rolích nedrží svět pohromadě. A je jedno, jestli je to v Česku, v Peru, Mexiku, Francii nebo Anglii. Bez téhle práce by těžko fungovala jakákoliv společnost. Nefungovaly by školy, univerzity, natož nemocnice, nebo třeba kina, divadla. Sotva by něco fungovalo bez téhle neviditelné práce brzy ráno nebo pozdě večer. Ale já nechci poukazovat na to, že tyhle ženy nevidíme, jako spíš na to, že existuje určitá struktura, která spolu vytváří celou společnost. Nejde o to, že ženské tělo je vykořisťované domácími pracemi a měli by to dělat i muži. Nejde o to, kdo má co dělat nebo nemá dělat, ale o to, že když tuhle práci dělám, je podhodnocená, často nebezpečná, repetitivní, fyzicky náročná. A měli bychom si uvědomit, že i tahle práce je pro organizaci společenského zřízení důležitá.
6: A je to i generační záležitostí, jak to, co popisujete, vnímáme. Kdo se musí učit nejvíc? Předpokládám, že neukážete prstem na muže.
7: Ne, to opravdu ne, protože existují i muži, kteří jsou vykořisťováni. Jejich povolání jsou úplně podhodnocená. Otázky, o kterých mluvím, by si měla klást celá společnost. Pokud chceme spravedlivější odměny, respekt, důstojnost, musíme změnit její fungování. Společnost si musí položit otázku, kdo celou tu neviditelnou práci bude vykonávat. A není to snadné, protože společnost funguje právě v těch dost tradičních, patriarchálních a rasistických kolejích. Podle mě ale není nutné, aby to tak bylo. Pořád se pohybujeme na základech nějakých silou vymezených hranic. Prostě jsme zdědili staletí stará vynucená pravidla. A dá se to i úplně zjednodušit. Přece není tak těžké si představit, kterou univerzitu chceme studovat, jaký chceme zdravotnický systém, jaký systém uklízení. Myslím, že kdyby se změnilo tohle přemýšlení, pak by se nám žilo o dost lépe a ve větším souladu sami se sebou i s ostatními lidmi.
0: S francouzskou politoložkou François Vergès mluvila v rámci knihy Dne Katka Svátková. V Broumově se řád benediktínů, vlastník barokního kláštera, dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska, jež má velkou část kláštera v pronájmu. Aktuálně však přišla o možnost provozovat v něm prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale nic měnit nemělo.
8: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
9: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
10: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
11: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedny jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
9: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
10: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
9: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
12: My spor o prohlídkové okraje nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
9: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Bylo půl páté a s čerstvými zprávami už je tu opět Monika Vrchotová.
13: Český rozhlas Plus.
14: Hezké odpoledne. Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Americký prezident tlačí ostatní členy aliance, aby navýšili výdaje na obranu výrazně nad povinnou hranici 2% HDP. Česko, jako jedna z mála členských zemí, ale neplní ani tento základní závazek. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. V doplňovacích volbách, které budou následovat, chce usilovat o znovu zvolení. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o to ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37 korun a 29 haléřů.

0: střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. A na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požárů, může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Jaká je situace na silnicích? Pražský okruh směrem z D1 na letiště zůstává po těžké nehodě před sjezdem na Jesenici uzavřený. Na okruh se z D1 nedá sjíždět. Ucpává se kvůli tomu D1 před sjezdem na okruh odchodová i od Mirošovic. Zdržení je výrazné na desítky minut a ucpané je i širší okolí Modletice nebo Jesenice. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy i z Ostravy. Před omezením na kilometru 196 se pomaleji jede od Ostrova a také od Vyškova z kilometru 225, jsou to hlavně kamiony. A na silnici 35 jsou kolony na příjezdu do Litomyšle směrem z Mohelnice. Zdržení asi čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. V noci může místy občas pršet, zítra už jen zpočátku na jihozápadě Čech, jinak bude zítra polojasno až jasno, v noci bude 18 až 14 stupňů na severu kolem 12 a zítra naměříme 20 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A od mikrofonu vás srdečně zdraví Lucie Vopálenská. Tuto půlhodinu zahájíme na Ukrajině. Nedaleko Kyjeva bylo totiž v mělkém hrobu objeveno tělo Anastázie Berezovské. Tato 39-letá Ukrajinka je podezřelá z toho, že před 10 dny spáchala v Monaku bombový útok na ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva. Podle listu Ukrajinská pravda byli v souvislosti s její smrtí zatčeni dva podezřelí a jeden je důstojníkem ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Detaily případu zjišťoval pro naše vysílání komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
3: Dobrý den.
2: Tak vysvětli prosím neznalým, jako jsem já, kdo to vlastně byla Anastázia Berezovská, proč byla právě ona podezřelá z bombového útoku v Monaku?
3: Tak její jméno se opravdu objevilo až tedy po tom útoku, protože na základě studia záběrů z kamer se zjistilo, že teda to byla ona, kdo položila nějakou tašku, ve které byla výbušněna. Bylo to trochu komplikované, protože ona měnila oblečení. Nejdříve francouzská nebo monacká policie pracovala s tím, že to je nejspíš muž a tak dále. Nicméně poté se ukázalo, že teda skutečně je to 39-letá Ukrajinka, která už nějaké od roku 22 žila trvale v Německu.
2: No a kdo tedy je ten Vadim Jermolájev a kdo mohl usilovat o jeho život a proč zrovna by to měla být ta Anastázia Berezovská?
3: Tak je jasné, že Berezovská byla zjevně jako vykonavatelka, která za to dostala peníze a následně tedy ovšem i kulku do hlavy. Počet lidí, kteří si mohli přát Jermolájevovu smrt, je možná jako větší než těch, kteří si ji nepřáli. To byl člověk, který už v 90. letech ve tehdejším Dněpropetrovsku vybudoval takovou velký holding, jak stavební, tak v zásadě dělali úplně všechno. Bylo to napojeno i na organizovaný zločin. Následně jeho syn třeba byl zatčen v Lotyšsku kvůli těm podvodným telefonním centrům, které vám volají a vysvětlují vám, že musíte okamžitě veškeré svoje peníze poslat na nějaký účet Bitcoinema. Takže to byl mimo jiné od roku 2019 kyperské občanství, byl pod ukrajinskými sankcemi, protože obchodoval s ruskými firmami a tak dále. Takže těch lidí, kteří by si mohli přát jeho smrt, je opravdu hodně.
2: Čili my tak úplně asi nemůžeme rozklíčovat, nakolik šlo o jaksi nějaké spory v rámci obchodu a mafií a tak dál, a nakolik třeba mohlo jít i o současný válečný konflikt na Ukrajině. Přesto nakolik je pravděpodobné právě proto vlastně, že jsou do případu zapletené ukrajinské tajné služby.
3: Tak co my víme, a to je oficiálně řekla i generální prokuratura, že jeden z těch zadržených je současný důstojník vojenské rozvědky HUR a ten druhý je bývalý pracovník patrně policie. A také tvrdí prokuratura, že ten důstojník řekl, že to byla jako vlastně jeho soukromá iniciativa, že jeho nadřízení o tom nevěděli. Čemuž můžeme nebo nemusíme věřit, pravda ale je, že jako známe případy, kdy a třeba zrovna z té vojenské rozvědky HUR, tak byli lidé, kteří dělali některé operace, aniž by o tom jejich nadřízení věděli nebo se o tom dozvěděli pozdě, a bylo velmi obtížné potom vysvětlit. A teď se nebavím o možnosti, že třeba to dělal za peníze kvůli někomu, ale čistě kdyby měl pocit, že on a nějaký jeho kolegové, že je potřeba vzájemně Ukrajiny Jermolajova odstranit nebo třeba zastrašit, tak si dovedu představit, že by se do toho pustil.
2: Hmm. No a závěrem dozvíme se někdy další podrobnosti.
3: No, já si myslím, že bychom mohli, protože ti lidé, kteří byli dneska zatčeni, a vzhledem k tomu, že generální prokuratura opravdu velmi podrobně zveřejnila videa třeba z domu toho bývalého policisty a tak dále, je jako velmi otevřena. Uh-huh. Takže zjevně tam není nějaká snaha to ututlat.
2: Dodává Ondřej Soukup z naší zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Každý den vyrážejí evakuační týmy ukrajinských dobrovolníků a zvláštních policejních oddílů Bílí andělé evakuovat civilisty ze zón válečného konfliktu v Donbasu. S nasazením vlastních životů zachraňují životy jiných. Do Druživky v Doněcké oblasti Ukrajiny se za nimi vydal i náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Rozšířenou verzi reportáže pak najdete na stránkách i rozhlas.cz.
4: Не, я говорю, будем заезжать на 33-й дом, на Заборную.
5: S neunavným a nebojácným ukrajinským dobrovolníkem Vladem Jožikovem začínáme naši cestu pro obyvatele ostřelované Druškivky v nedalekém Kramatorsku, kde máme sraz se zvláštní policejní jednotkou Bílých andělů.
6: My znajem, Martin.
4: Da?
6: Vy to děha, da? Zadeha.
5: S některými z nich se známe už od dob evakuace civilistů z Avdijivky a dalších měst Doněcké oblasti. Je to sehraný tým profesionálů, který nás se zbraněmi a druhým pancéřovaným autem doprovodí do Druškivky.
4: Je to Maja.
7: Obléct neprůstřelné vesty, zkontrolovat zbraně.
5: Čtyřproudovka do Druškivky. Sítě proti FPV dronům chrání pouze dva pruhy ze čtyř, a to v opačném směru, než právě jedeme. Míjíme ohořelé vraky vojenských i civilních aut. Ta zasáhly drony na nechráněných úsecích nebo ty, kterým se podařilo proniknout dírami v sítích. Žádná ochrana tady není stoprocentní, ale pocit strachu je díky sítím trochu menší. Pípání detektoru signalizuje, že v našem okolí se pohybují drony. Jsme v Druškivce, ve čtvrti rodinných domků, na kopci nad městem. Vlad říká, že je to nejnebezpečnější část Druškovky. A tady už nás vyhlíží pan Viktor i s taškami a dalšími věcmi, které si bere z rodného domu. Vyrážíme na další adresu pro další lidi, ale po pár metrech se spod auta ozve exploze. Vidím pronikavý záblesk. No a tím naše cesta končí.
7: Teď jsme dostali trošku zásah.
5: Rušička dronů odrušila i můj rekordér, takže nahrávka z vozu je zvukově rozbitá.
7: Mina je rušila.
8: To jak by snízu bachnula.
7: To je ta
8: mina
7: byla.
4: Už
5: musíme se pořádně dívat pod nohy. Oj. Pravděpodobně jsme najeli na minu. To
8: je mina, dron. Vidíš, byl by dron a šmatky a dron nebudou.
5: A, to byla mina, tahle díra v asfaltu, kterou jsme přehlédli. A zrovna už by to bylo.
8: Konkrétně nepoňuji.
5: Naštěstí to pancéřované auto vydrželo, ale nevím, jak pojedeme dál. Nacházíme roztrhanou levou přední pneumatiku a poškozenou přední část auta.
8: Ne, trávku stav.
5: Vlad se pokouší nastartovat, ale nejde to.
8: Vlastně zavodí se, ne?
5: Nemáme se ani moc kde schovat. Kolem mohou být další miny nebo nevybuchlá munice. Policisti vyběhli hledat pomoc druhého auta a my s panem Viktorem trávíme nekonečné dlouhé minuty v křoví a horku. Zavolat se nikam nedá, protože tady je veškerý signál rušený.
9: Co dělat v této situaci? To je těžké rozhodnutí, jestli se jít schovat do toho prázdného domu, do jeho trosek, ale tam může být nějaká nevybuchlá munice nebo nějaká nástraha.
10: Svi i vysilí.
9: Oj, jde to blízko, licit. O tom. Drony se tady prohánějí jako komáři. Nikdy není jasné, čí ten dron je.
8: Podvíhajte se, chlapci. Dva.
5: Pomoc nakonec přijela, ale tím dobrodružství neskončilo, protože naše nepojízdné auto stálo poměrně dlouho na jednom ničím nechráněném místě. Všiml si ho jeden z ruských dronů.
8: O, dron, chlapci.
5: Policisti se s ním se ctí vyrovnali.
8: A jak ty poněl, že to ty?
5: Jen se potom v autě zpět nemohli dohodnout, komu z nich se létajícího zabijáka podařilo sestřelit. Ale to vůbec není důležité. Hlavně, že všichni vybázli živí a zdraví. Z Družkytky Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Současné letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy. Třeba proto, že tráví více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci a i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
11: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek, mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou, říká národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková.
12: Množí se případy sebepoškozování, na linky děti volají, jakým způsobem vlastně mají pracovat s tím, že nejsou spokojeny se svým tělem, co s tím dělat.
11: Narůstá taky sociální vyloučení dětí. Nemají pevný bod, kterým je škola a její režim. Ta navíc podle Bělohlávkové plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, nebo se jim i samo přijde svěřit.
12: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
11: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
13: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
11: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp, chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová.
13: On se vlastně k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí, chápe ho, dává mu pocit jedinečnosti. Tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců a až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
11: Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
14: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
11: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Vůbec nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
15: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
11: V častějším a intenzivnějším kontaktu jsou děti v létě s rodiči, a to třeba i s těmi, se kterými nežijí. Mají u nich ale trávit část prázdnin a mohou se toho obávat, pokračuje Píšová.
15: Ještě tam je třeba nějaký nový partner a děti se s ním třeba úplně nemusí, nebo ho zatím úplně neznají. Děti kolikrát se na nás obrací s tím, že tam buď nechtějí, anebo vlastně se chtějí bavit o tom, jak by to tam mohli líp zvládnout.
11: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: V Karlových Varech i letos probíhá další ročník festivalu a filmová nadace na něm ocenila nadějné české scénáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a také vynálezce Oty Wichterleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
16: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
17: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
16: Ale je to hodně i film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
17: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénarista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
18: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
17: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou, pokračuje autorka Anna Mrázková.
19: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco jí maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
17: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovali právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: 16 hodin a 51 minut se přesouváme do Spojených států, protože necelý rok po vraždě amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při jeho turné v Utahu se tento zločin dostal před soud. Kirk byl zakladatelem mládežnické organizace Turning Point USA a velkým podporovatelem prezidenta Donalda Trumpa. Střelcová kulka ho zasáhla loni 10. září při debatě se studenty na hřišti Utahské univerzity. Případ sledoval a nadále sleduje Pavel Novák z naší zahraniční redakce, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech. Pavle, vítej ve vysílání.
20: Dobré odpoledne.
2: Co přesně se tedy teď v soudní síni ve městě Provo v Utahu projednává? A jestliže jde o soud, tak můžeme říci, že žaloba má dost důkazů proti obviněnému?
20: To je právě to, co je tam potřeba zjistit. Je to vlastně takové předběžné slyšení jednak svědků a také těch důkazů, návrhů důkazů o tom, že podle žalobců, tedy Charlieho Kirka, zabil Tyler Robinson, což je někdejší student té univerzity, na které Kirk tedy debatoval se studenty. Ten soudce musí rozhodnout, jestli tedy žaloba má dost důkazů na to, aby s tím případem šla před velkou porotu. V soudní síni je přítomný jak obviněný tedy, tak rodina zavražděného Charlieho Kirka, včetně vdovy Eriky Kirkové, dnes vlastně po manželovi vede tu organizaci Turning Point USA. Zatím tam vypovídal policista z univerzitní policie, ten měl na starost vlastně, aby obhlédl všechny budovy kolem toho kampusu, a on našel pravděpodobně jedno z míst, kde se vrah ukrýval, kde ležel před tou střelbou. Také se tam v soudní síni přehrávaly videozáznamy z bezpečnostních kamer, ty mají dokazovat, že se obviněný Robinson pohyboval v blízkosti univerzitního kampusu, a tedy až do pátku budou žalobci překladat soudci ty svoje návrhy důkazů, které mají k dispozici. Má tam vypovídat snad i dnes i spolubydlící a milenec obviněného, kterému nechal vzkaz, že má možnost odstranit Charlieho Kirka a že to také tedy udělá.
2: No a Pavle, je jasné, jaké byly motivy obviněného Tylera Robinsona?
20: No, pokud to opravdu tedy spáchal on, což se zatím ještě neprokázalo, to teprve se musí prokázat, nadevší pochybnost, tak on ho chtěl zlikvidovat kvůli té jeho kampani, kterou podnikal na různých vysokých školách. Napsal totiž také zprávu, SMSku tomu spolubydlícímu, že už má dost toho, jak Kirk šíří nenávist. Charlie Kirk byl lídrem té konzervativní mládežnické organizace Turning Point USA, což by mohlo se přeložit jako bod zvratu Spojených států. Rozhodně to nebyl vyznavač nějakých liberálních hodnot, spíše tedy těch tradičních, konzervativních. Byl konzervativním politikem, bychom mohli říct, takže například mluvil proti umělému přerušení těhotenství, proti sexuálním menšinám, ke které jedné z nich tedy obviněný Robinson patří. Měli bychom také připomenout, že Robinson se sám po vraždě Kirka přihlásil policii, vydal se jí, ale nepřiznal ani, že je vinen, ani, že je nevinen.
2: No a kdyby vlastně mohlo začít to samotné líčení před velkou soudní porotou?
20: To bude hodně záležet na soudu, protože po tom pátečním slyšení tedy má soudce rozhodnout, jestli je ten případ dost připravený, jestli může jít před porotu, anebo jestli uloží ještě žalobcům, aby nějak doplnili to dokazování. Potom tedy bude následovat výběr poroty, soud povolá ty občany, kteří by se měli dostavit, prokurátor i obhájci musí těch 12 lidí schválit, jestli vyhovují, jestli jsou nestranní, nezaujatí, a tady snad v létě, i když ve Spojených státech není příliš čas dovolených, tak by snad ta porota se mohla utvořit v srpnu, v září, tak bych to asi viděl.
2: A jenom jednou větou na závěr, jaký hrozí v případě odsouzení obžalovanému trest?
20: Prokuratura navrhuje i trest smrti, obhájci chtějí, aby to tak nebylo, aby ten návrh byl stažený ze stolu, zatím tomu ještě soudce nevyhověl.
2: Tolik Pavel Novák z naší zahraniční redakce, bývalý zpravodaj ve Spojených státech. Děkujeme a naslyšenou.
20: Hezké odpoledne.
2: Tuto neděli skončil největší mezinárodní divadelní festival v Německu, Theater der Welt. A protože je putovní, tak letos zavítal do Chemnicu. Tam díky Česko-německému fondu budoucnosti vyrazili i čeští studenti divadelní fakulty Akademie muzických umění. A ve spolupráci se studenty divadelní vědy Berlínské svobodné univerzity dokumentovali dění na česko-německém blogu v podobě článků, recenzí a úvah. Atmosféru jednoho z divadelních představení zachycuje i následující reportáž.
0: Komplex bývalé továrny Spinbau Chemnitz, kde dnes funguje několik divadelních scén, se začátkem léta na více než dva týdny stal centrem festivalu Theater der Welt. Jedna z těchto scén stojí pod širým nebem a je obklopena vysokými stromy. Příběh o indickém básníkovi ze 13. století zde formou tradičního urdského umění Daštangoj vypráví divadelní soubor z Bombaje. Pro některé členy souboru to byla první příležitost podívat se za hranice Indie, uvedl v rozhovoru jeden z hlavních herců a režisér souboru Ajitesh Gupta.
21: Byli jsme ohromně šťastní, že tu můžeme vystupovat. A je to pro nás o to výjimečnější, protože když jsme se se souborem asi před 7 lety potkali, byli jsme všichni hodně chudí a soubor ani neměl žádné peníze, aby mohl někomu zaplatit. Odehráli jsme 30 představení, ze kterých nikdo z nás nic neměl, až později se nám to začalo vyplatit. Plácet. Takže bych řekl, že když něčemu věříte a máte dobrý úmysl, cesta už se nějak najde.
22: The ways will appear.
3: To, že nedělají nic jiného, než že sedí a vypráví a vy si stále dokážete ty scény sami živě představit, mi přijde kouzelné a působivé.
0: Říká jedna z kurátorek, Srishti Rhee, která představení Joe Doba So Par na festival vybrala. Ke svému výběru má jasnou motivaci.
3: Moc bych si přála, aby se diváci dozvěděli více o tom způsobu vyprávění, který představení využívá, což je starobylá orální tradice Dashtangoy. A také bych si moc přála, aby si lidé uvědomili, že indická hudba může být i něco víc než jen Bollywood.
0: Tak jako na dalších festivalových představeních v cizích jazycích, i zde mohli diváci najít titulky na svých telefonech díky QR kódu, nebo je sledovat na displejích vedle jeviště.
6: Neřekl bych, že jsem měl problém s jazykovou bariérou. Když si zvyknete na čtení titulků, tak to vůbec nevadí, zvlášť když je máte přímo na telefonu.
0: A jazykové bariéře se snažili předejít i samotní vystupující. Svůj příběh vyprávěli v urdštině, perštině a hinštině, ale naučili se také několik frází německy a s diváky komunikovali z velké části anglicky.
22: Nikdy jsem nic podobného neviděla, rozhodně ne naživo. Přišlo mi to velmi zajímavé a skvěle provedené. Hlavně to, jak hráli na ty neobvyklé nástroje. No vlastně ne neobvyklé, jednoduše indické nástroje. Samozřejmě mi u té části, která byla v hinštině, hodně pomohly titulky. A jejich angličtině jsem rozuměla dobře.
23: To představení mě vlastně dojalo. Asi jsem se s touto kulturou nikdy tak hluboce nepropojil.
0: Diváci na představení v průběhu reagovali, tleskali do rytmu a byli dokonce vyzváni k tanci.
24: Moc jsme chtěli tancovat, ale seděli jsme ve třetí řadě a byli jsme nesmělí, protože jsme přece Němci a okolo vždycky bude někdo, kdo vám řekne, ať si sednete, že přes vás nevidí. A tak jsme jen tleskali z celého srdce.
6: Upřímně mi to tím stylem připomnělo sezení u táboráku. Seděli jsme venku a poslouchali, jak někdo poutavě vypráví příběh.
0: V souboru Arena Theatre se podařilo představením vytvořit uvolněnou a pospolitou atmosféru a v duchu festivalu Theatre der Welt tak podpořit mezikulturní dialog v divadelním jazyce. Luisa Marie Marešová, Český rozhlas.
2: No a divadelní Chemnic, to už byl poslední příspěvek dnešního odpoledne na Plusu. Pokud vás něco zaujalo, najdete to v archivu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
25: Zapojení Česka do mechanismu PURL na pomoc Ukrajině český prezident označil za pozitivní signál. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Paralelní obří slalom na snowboardu zůstává v programu zimních olympijských her. Kvůli uzavřenému pražskému okruhu u Jesenice směrem na letiště kolabuje provoz v širokém okolí. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
25: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
26: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
25: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítla. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, pomocí které se nakupují dělostřelecké granáty. Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
4: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize i kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor zároveň předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Fotbalisté Argentiny se v osmifinále ale v mistrovství světa utkají s Egyptem. Zápas začne za necelou hodinu. Ve 22 hodin našeho času pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasů přímo přímé přenosy. Radiožurnál pravidelné vstupy. A tenista Jiří Lehečka dohrává po včerejším přerušení osmifinále Wimbledonu s Němcem Zverevem. V Londýně je u toho reportér Jaroslav Plašil.
7: 4-6, 5-7, ale teď 5-3 a 40-0 pro Jiřího Lehečku, který má teď set boly v duelu s Němcem Zverevem přerušeným a teď tedy dohrávaným. No a na kurtu číslo 1 už jsou také Karolína Muchová a Naomi Osaková, její japonská soupeřka. Obě si zahrají o postup do semifinále, kde už je Coco Gauffová, Američanka. Jiří Lehečka právě SM uzavírá první set 6-3, tedy třetí set 6-3 a snižuje na 1-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D1 u Studenky. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po nehodě tří kamionů u Jesenice na 78. kilometru. Policie dopravu odklání z D1 směrem na Říčany, z Brna dále na jižní spojku. Kruhové objezdy u Modletic jsou ucpané, provoz kolabuje, ze všech směrů stojí dlouhé kolony na dlouhé desítky minut. Stojí i silnice 101 v obou směrech před Modleticemi. Ucpané jsou příjezdy do Jesenice na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 kvůli ucpaným kruhovým objezdům popojíždí kolona už od Jesenice. Na D1 kvůli uzavřenému okruhu stojí dlouhé kolony v obou směrech. Směrem z Brna začíná fronta u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Ve směru z Prahy se jede pomalu už z Brněnské od Chodova, počítejte s dlouhým zdržením a pokud máte možnost, oblasti se zcela vyhněte. A na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Studénku na kilometru 340 havarovalo osobní auto, je mimo vozovku, na místě jsou hasiči. Nezdržíte se, ale vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
25: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm a teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
9: Co si lidé myslí o sporu prezidenta s vládou kvůli účasti na právě probíhajícím summitu Severoatlantické aliance v Turecku? Jaké důvěře se těší u veřejnosti ústavní soud a co naznačují aktuální volební preference? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je sociolog a ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Podle šetření výzkumné agentury STEM Mark téměř polovina všech dotázaných napříč politickým spektrem stojí v konfliktu za prezidentem. Vaše agentura dělala velmi podobný průzkum. Došli jste k podobnému výsledku?
10: Ano, došli jsme k podobnému výsledku. Možná bychom taky mohli říct, že polovina nestojí za prezidentem a zbývající lidé prostě nemají názor na tady tu situaci, nebo ji prostě nesledují, nebo je pro ně příliš složitá, ale opravdu to rozdělení odpovídá i, řekněme, voličskému rozdělení z parlamentních voleb do značné míry.
9: Jakou roli v tom hraje fakt, že velká část veřejnosti má k samotné prezidentské funkci a priori respekt? Nebo i to se mění?
10: Má to spíš, bych řekl, menší vliv, a to proto, že ta společnost je opravdu v tomhle tématu dost rozdělená. Jsou to spíš fanouškovské základny, když to trochu přeženu, ale méně to jsou potom jako nějaké zvažování přesně toho, kde jsou přesně ty ústavní kompetence a tak podobně. Ostatně vidíme, že to není úplně jasné i vzhledem k tomu, že se třeba prezident obrátil na ústavní soud, aby tu kompetenci vyjasnil.
9: Čili hrají v tom roli spíš emoce než ratio?
10: Když se podíváme do minulosti, tak ty summity na to nebyly nějak ostře sledované v českou veřejnosti. Je to věc spíš pro lidi, kteří sledují události na denní bázi nebo několikrát denně konzumují prostě zpravodajství. Myslím si, že tenhle sport, ten summit hodně proslavil a udělal z něj velkou událost. Je to samozřejmě věc, která je spíš, buď to se na ní můžeme dívat jako na zástupný problém, protože určitě si můžeme říct, že Česká republika má mnoho jiných věcí, které by mohla řešit, než to, kde kdo bude sedět v jakém letadle a kdo vedle koho bude sedět na večeři. Když to bagatelizuju, samozřejmě víme, že tam jsou i ústav nějaké kompetenční spory, ale v tom smyslu je to symbol. Je to symbol toho, jestli stojím za vládou, stojím s prezidentem, jestli preferuji nějaký styl komunikace spíš vyostřený nebo ne. Je to i symbol vlastně rozdělení těch voličských základen, čemuž se asi dneska budeme velmi často vracet.
9: Podle červnového průzkumu vaší agentury lidé nejvíc věří obecně bezpečnostním složkám, nejlíp jsou na tom hasiči, hasičský sbor. Naopak nejméně věří členům vlády. To asi ale není nic překvapivého.
10: Ne, to je věc, která je tady dlouhodobá. Myslím si, že členům vlády pořád věří zhruba 25% lidí. Když se podíváme na výsledky voleb, tak to i zhruba tak odpovídá. Je to o něco více, než měla v některé momenty Fialova vláda, ale zároveň můžeme říct, že ty populární vlády, řekněme třeba vláda Bohuslava Sobotky, což teda už je taky v podstatě 10 let, měla v jednu chvíli třeba kolem 40%. Ty vlády většinou mají důvěru ze začátku poměrně vysokou, no a pak poměrně rychle nebo pomaleji, záleží na tom, jak moc věcí konají a v jaké ekonomické situaci té země konají, ji postupně ztrácejí.
9: Prezidentovi v červnu, stejně jako počátkem letošního roku, věřilo 56% občanů. To je, myslím, setrvalý stav.
10: To je poměrně stabilní stav. I po těch volbách to bylo, řekněme, do 60% nebo kolem 60%. A tady ta věc se příliš nemění. Ta důvěra v prezidenta je vysoká a vlastně je to jediná osobnost, která se těší důvěře lidí napříč politickým spektrem do nějaké míry samozřejmě. A nemusí to ale nutně hrát roli třeba v tomhle konkrétním sporu, kterým jsme začali, to znamená o summitu v Ankaře, tam ti lidé můžou mít jiný názor, ale pořád můžou důvěřovat prezidentovi.
9: No tady se patří říci, že dotazování probíhalo ve druhé polovině června, tedy těsně předtím, než vláda oznámila, s kterými účastníky počítá pro summit NATO v Ankaře. Mělo by to nějaký vliv na výsledek, co myslíte?
10: Asi žádný zásadní vliv to mít nebude. To téma je vlastně relativně dlouhodobé, řeší se, já nevím, od března, od února.
9: No, de facto od ledna.
10: De facto od ledna. A obě strany zvyšují sázky. A zároveň je to téma, které je srozumitelné. Rozumíte, prostě důchodová reforma je věc složitá a stane se, její důsledky uvidíme za 20-30 let. Ale to, jestli budu na nějakém místě nebo tam nebudu a jak o tom mluvím a jak mluvím o svých protivnicích v téhle sporu a zároveň to, že každý den můžeme sledovat nějaký byť mikroskopický posun, který zase je srozumitelný, jo, tak prezident podal žalobu kompetenční, ústavní soud vyhověl, ale vlastně vláda jakoby zajistila místo ne pro 7 členů doprovodu, ale pro 3 nebo 4 členy doprovodu a bude prezident na večeři, nebude prezident na večeři, teď se bavíme o večeři, o které běžný člověk jako neví, že vůbec existovala, tak to jsou věci, které tím, že vlastně to sledujete v denním provozu, tak to je to nějaký příběh, stejně jako kdybyste se díval na, a teď to nechci úplně bagatelizovat, ale vlastně na nějaký typ telenovely, protože každý den dostáváte svůj díl, trochu jako říkáte, no já to moc nesleduju, ale přitom všichni víme, že to sledujete.
9: Takže dlouhodobý střet Hradu s vládou, právě kvůli summitu na to, se na míře důvěry v té instituce nějak výrazně neprojevil.
10: On se neprojevil na první pohled, myslím si, že se víc projevuje na, když se podíváme hlouběji do těch čísel a dat, takže ta propast mezi tím, kdo komu věří, se pořád zvětšuje, ale zároveň nemůžeme říct, že ten konflikt se teďkom nepřeleje do nějakého jiného tématu, ale může se taky utlumit. Uvidíme, myslím si, že důležitá je role i Andreje Babiše jako předsedy vlády, který vlastně do tohoto tématu za začátku, když si to promítneme, nechtěl vstupovat. Říkal, ať už si to nějak vyřeší, já o tom nechci nic vědět. A pan Macinka, ať už se takhle ostře nevyjadřuje. A zase pan prezident by mohl být trochu grant a ustoupit. A zkouší různé figury a uvidíme, jestli v tomhle tom on je schopný říct, OK, tak teď proběhla nějaká akce, nějaká věc, to jsme si a teď pojďme dál. Otázka je, jestli další aktéři na tom budou mít zájem.
9: Vysokou míru důvěry veřejnosti si udržuje ústavní soud, konkrétně 66%. Může se v tom teď nějak odrazit ten soustředěný útok na instituci ze strany některých vládních politiků?
10: 66% je opravdu vysoká důvěra. Cokoliv, co má důvěru 40 a víc procent v České republice, tak to je věc, která je jakoby vlastně dost oblíbená. Jo? Jenom abychom to zasadili do nějakého kontextu. Důvěrou v ústavní soud nehnula ani různé nálezy ústavního soudu, co se týká valorizace důchodů a tak podobně. Takže pokud znovu se tohle téma nějakých útoků na ústavní soud a to zpochybňování jeho nezávislosti nestane leitmotivem některých politických stran dlouhodobým, tak v tuhle chvíli, pokud bych to vzal jako izolovanou věc, která teďkom probíhá, tak to může mít dopad 2 až 3 týdny na veřejné mínění, ale pak se na to zapomene. Stejně tak jako na podobné různé výroky nebo přešlapy různých jiných politiků.
9: Z politických institucí je na tom nejlépe Senát, zatímco poslanecké sněmovně věří 35%, u horní komory je to 43%. Mění se tohle nějak v čase?
10: Mění se to hodně. Od začátku Senátu, kdy mu věřilo něco málo přes 20% lidí, je to teďkom 43% lidí. Jasně, je to dlouhý časový úsek. A ta důvěra v Senát je jedna z nejvyšších, ne-li vůbec nejvyšší, kterou jsme za těch 20 let naměřili. Možná díl, vlastně 30 let. A je to hodně dané i tím, že lidé, kteří volili opoziční strany, tak tomu Senátu důvěřují více, protože ho vnímají jako silnějšího aktéra v tuhle chvíli a nějak mají pocit, že může hájit jejich zájmy. Ale zároveň ta důvěra neklesá třeba u voličů ANO a u voličů SPD je dlouhodobě důvěra v Senát velmi nízká. Takže ten nárůst o pár procentních bodů je spíš daný zvýšením důvěry v určitém segmentu voličů.
9: U úřadu místní a krajské samosprávy je důvěra mírně oslabená. Souvisí to nějak s blížícími se komunálními volbami?
10: To bude o pár procentních bodů, jestli se nemýlím. Tam to může být do značné míry i komunálními volbami, i tu začínající komunikací, ale zároveň místní samosprávy třeba ve velkých městech, když si vezmeme některé větší pražské okrsky, mají 100 000 voličů nebo 100 000 obyvatel, abych byl přesný. Menší měst, máme tady 2000 obcí, které mají do 1000 obyvatel. Takže tohle je fakt opravdu strašně různorodý ukazatel a musíme říct, že ta důvěra je poměrně stabilní, zejména v těch menších obcích, tam jako starosta je někdo, koho znáte, koho potkáváte. kdo řeší ty problémy a jak lidé, kteří pracují na té obecní politice, tak zdůrazňují dvě věci, že jsou vlastně pragmatičtí a že teda staví ty chodníky, zjednodušeně řečeno, a že postavit chodník není konzervativní ani liberální, pravicové ani levicové, a že vlastně ta ochota jít třeba do politiky obecně je velmi nízká. To jsou jednotky procent lidí, kteří by šli do politiky. A pokud ti lidé říkají, já bych byl ochotný jít do politiky, tak do té obecní, ta není vlastně tak nějak diskreditovaná nebo není tak ošklivá. Dějí se tam prostě věci, které, na které si můžeme sáhnout a nejsou abstraktní.
9: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel STEMu Martin Buchtík. U důvěry Čechů a Češek v mezinárodní instituce se asi nic výrazně nemění.
10: V posledních měsících nic. Když se podíváme na dlouhodobější vývoj, tak třeba důvěra v NATO od začátku ruské invaze na Ukrajinu stoupá. Je to dané tím, že NATO je opravdu teďkom silný hráč. Většina lidí je toho názoru, že Česká republika by se nebyla schopná bránit samostatně a že NATO je teda ta záruka. Z druhé strany nějaká nejistota vůči třeba roli Spojených států amerických právě uvnitř NATO, zase tu důvěru trochu asi ne snižuje, ale netvoří tak jako dlouhodobě pevnou. U Evropské unie zase vidíme, že třeba před 10 lety velkým tématem bylo referendum o Evropské unii, bylo to v době Brexitu, kdy Velká Británie nejdřív měla referendum, potom vystupovala z Evropské unie, tak to bylo i téma u nás. Dneska tohle není nějaké téma, spíš se bavíme o tom, jakou tu unii chceme, byť jasně ta debata je spíš jako laická a povrchní, než jestli v Evropě být nebo ne. A i ty strany, které dlouhodobě mají v programu, že by z Evropské unie vystoupily, tak vlastně to téma zas tak nějak velkolepě nezvedají, řekl bych.
9: Co nám vlastně o atmosféře ve společnosti říká ta deklarovaná důvěra v instituce obecně?
10: No, ukazuje, když se záleží na tom, na jaké instituce se podíváme. Strašně důležitá je důvěra třeba v armádu, je důležitá...
9: To je máš vysoká.
10: To je dost vysoká, ale zároveň se výrazně liší. U voličů SPD je kolem 50%, u voličů třeba starostů je to, myslím, něco přes 80 až 90%. Takže to je věc, která třeba tady v minulosti nebyla. V roce 2020, 2021 bylo trochu jedno, koho volíte a jakou máte důvěru v armádu České republiky. Dneska už to tak jedno není. Ten největší rozdíl potom byl v roce 22 a 23, kde vlastně docházelo k propadu důvěry v armádu, ale jenom u zase voličů třeba SPD, kde to číslo kleslo po 40%. Takže v tomhle tom je to strašně důležitý. Důvěra v různé instituce typu právě samospráva nebo třeba soudnictví obecně je zase ukazatelem toho, jestli vůbec ten systém, ta společenská dohoda, nepsaná samozřejmě, může fungovat nebo ne. A ta důvěra u nás je tak jako v kontextu mezinárodním vlastně očekávatelná. Když se podíváte na sever od nás do Skandinávie, ta důvěra instituce je velmi vysoká. Když se podíváte na východ, tak tam povážlivě klesá.
9: No chodem, když se ještě vrátím k aktuální vrcholné schůzce aliančních představitelů, snižování výdajů na obranu si přeje jen necelá pětina Čechů. Ostatní by preferovali nárůst na průměr NATO nebo dokonce vyšší. Jsou to sice poznatky z vašeho dubnového šetření, ale mohlo se od té doby na tom něco významněji změnit?
10: Ne. My víme, že velká část veřejnosti ani jako fakticky neví, jaký je přesně ten průměr na to, že je nad ty 2% HDP, že zároveň je to nějaká vlastně deklarace. Podívejte se, my nechceme být černý pasažér, ale zároveň my jsme nikdy nebyli nějaký velcí tady válečníci, nemáme to ani v žádném národním příběhu, teda když vynecháme husity, a to už je, panečku, pěkně dávno. A v tomhle ohledu ta společnost chce zachovávat status quo, prostě nic neměnit. A teď jak ta diskuze, která tady panuje, jak vlastně nic neměnit v momentě, kdy se všechno mění. A co teda znamená, že nic neměníme? Znamená to tak, to, že zůstáváme v těch výdajích na tom, na čem jsme byli, i když se ta situace mění? To si myslí jedna část populace. A druhá část říká, no my nic neměníme, ale ta situace se mění, takže děláme zhruba to, co je jako standardní a tím vlastně zůstáváme jakoby na svém. A ty by zase třeba mírně nějakým způsobem zvyšovaly výdaje na obranu. Jsou to věci, které jsou pro většinu lidí velmi obtížně představitelné abstraktní.
9: Rusko už v následujících měsících může podle polských médií zaútočit na Polsko. Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Máte poznatky o tom, jak vnímají Češi hrozbu agrese ze strany Ruska vůči zemím NATO?
10: Vlastně začnu zase od toho, co už tady několikrát zaznělo. Vím, že jsem trochu jako kolovrátek, ale záleží na tom, jestli vůbec si myslíte, že jako je potřeba stát za Ukrajinou a jestli tohle považujete za důležité téma. Pokud to považujete za důležité téma, tak vnímáte, že Rusko může, že to je velká hrozba a že bychom s tím měli něco dělat, ale pokud to nepovažujete za důležité téma. A teď neříkám, že si myslíte, že prostě Putin je skvělý kámoš, to si skutečně skoro nikdo nemyslí, ale pokud si myslíte, že jsou jediná důležitá témata a jiné priority, tak potom jste trochu skeptičtí k tomu. Je to vlastně to, že když si myslím, že to není priorita, tak potom to není tak důležitý, pak teda to ohrožení vlastně nemůže být velké, protože kdybych si myslel, že ohrožení je velké a není to priorita, tak sám před sebou vlastně nejsem jako racionální, takže v tomhle tom slova smyslu značná část z nás vlastně v důsledku uvažuje. A zároveň si nejsme jistí, jestli bychom měli jít třeba bránit pobaltské státy, respektive to si Polsko by šlo bránit něco přes 80% lidí, nebo ne fyzicky, jakože já bych šel, ale jsou pro. A ale zároveň ty hrozby jsou, hodně se používá slovo hybridní, jo, že prostě to bude nějaká provokace. My si nemůžeme představit nějakou asi frontální útok tak jako za druhé světové války. A zároveň na rozdíl od Finska, pobaltských států nebo třeba Polska, ta naše přímá historická zkušenost a to, co se vypráví v rodinách, to jsou prostě jiné příběhy.
9: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s ředitelem STEM Martinem Buchtíkem. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo něco přes 32% hlasů. Zaslouží se to komentář?
10: No, asi nějaký velký ne, je to prostě stabilní výsledek a myslím si, že kdybychom tady seděli před 4 rokama, jakože jsme tady spolu seděli, tak bychom asi říkali zhruba to samé.
9: Mezi opozičními stranami nejvýrazněji od voleb posiluje hnutí STAN. Čím si to vysvětlujete?
10: No, to je zajímavé. Těch důvodů je několik. Za prvé, rozpadem koalice Spolu vlastně část voličů hledá, koho by volila. Část voličů totiž nevolí pro někoho, ale proti někomu. Takže často volí hlavního vyzývatele. Viděli jsme to jak ve sněmovních volbách, tak to vidíme i třeba v prezidentských volbách, nejenom v České republice. A tady ti voliči vlastně hledají tu nejsilnější stranu nebo to nejsilnější uskupení. Zároveň pokud klesnete, dlouhodobě se držíte pod 5%, tak nejste ani tak přítomní v médiích, je to vidět na vašem stranickém rozpočtu v konečném důsledku a tak podobně, takže to je i to, že část voličů odchází a přemýšlí, koho by volila. A Starostové se nabízejí, oni jsou dlouhodobě stranou takzvané druhé volby, to znamená, že často o nich přemýšlím, že bych je šel volit, ale v případě voleb potom to vlastně spíš hodím někomu jinému, ne vždycky, ale značná část voličů takhle uvažuje. Čili zase ty volební modely v tuhle chvíli, 3 roky před volbami, je potřeba brát spíš jako měření nálad veřejnosti. Mimo jiné teda, protože víme celkem s jistotou, že politické strany to velmi bedlivě sledují. Ostatně na seznamu mých přijatých hovorů vždycky po publikaci volebního modelu je dost rušno, ale určitě se tomu budou i přizpůsobovat, tak jak jsme viděli v minulých volbách. To znamená, že budou vznikat určité jako spojenectví nebo uskupení, tak aby ty hlasy takzvaně nepropadávaly, to znamená, co nejméně zůstalo pod 5%.
9: Spokojenost se sněmovní opozicí je teď celkově nízká. Proč?
10: No, protože jednak sněmovní opozici volilo méně lidí než tu vládu, ostatně proto je to z definice věci opozice, a zároveň lidé, kteří volili opozici, tak tam je jako zajímavá věc, že zatímco u témat ti voliči opozice se vlastně napříč tím, koho volí, vlastně tematicky shodnou, tak ale mnohem více mají svoje favority personálně. Zatímco u voličů vlády, zejména značná část voličů vlády podporuje jak Tomia Okamuru typicky, tak Andreje Babiše, byť Andrej Babiš je ten populárnější politik a silnější, ale u těch voličů opozice je to mnohem víc. Jo, jestli to, že třeba mám rád Zdeňka Hřiba, už vůbec neimplikuje, jestli budu mít rád pana Havla nebo jak, třeba takhle.
9: Podle sněmovního modelu Medianu za květen by se motoristé se 3,5% do sněmovny nedostali. Vy jim teď v červnu přičítáte 5,3%. Mně se zdá, že to není malý rozptyl, ale je to dáno jenom statistickou chybou, nebo jak tomu rozumět?
10: U voličů motoristů a my od přímo motoristů za to dostáváme často jako nepěkné komentáře. Je to tak, že ti voliči nejsou nějaká stabilní skupina, je to různorodá základna, na rozdíl, jasně, hnutí ANO je úplně extrém, to má velmi stabilní základnu, ale i třeba ODS má velmi stabilní základnu voličů, tak jde hodně i o to, jaká je zrovna konkrétní situace, co ty představitelé motoristů říkají, jestli jsou zrovna, tak říkajíc, na koni nebo jsou v defenzivě. A jestli naměříte 5,3 nebo 3,5, tak už jasně je to nějaký rozdíl, hodně symbolický, je to kolem té hranice 5%, ale pro nás analyticky to není nějaký velký rozdíl. Znamená to, že ta voličská základna není příliš stabilní a že můžou dynamicky proměňovat ten svůj zisk. Znovu jsme 3 roky do voleb a je to spíš nějaký indikátor spokojenosti voličů.
9: A jak je na tom tedy s mírou důvěry současná vláda v tuto chvíli?
10: U současné vlády můžeme říct, že typicky Andrej Babiš má pevnou podporu jednoznačně svých voličů, ale i třeba voličů SPD. Do značné míry má docela solidní podporu Tomio Okamura. U Petra Macinky to tak moc jako už není. Tam část voličů vlastně v některých ohledech o něm pochybuje. Ale je to zároveň člověk, který je v té politice, v té vrcholné politice nejméně dlouho, jednoznačně, takže to jsou věci, které se nedají příliš srovnávat. A taky Petr Macinka do, řekněme, voleb nechal za sebe nebo za motoristy častěji vystupovat Filipa Turka. Jo? Ten se teďkom, jak když vidíme, tak od začátku roku vlastně došlo k velký výměně uvnitř motoristů.
9: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se sociologem Martinem Buchtíkem, ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. Děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, naschledanou.
10: Naslyšenou.
9: Teď už se blíží další zprávy. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
11: Je 17:30.
12: Český rozhlas Plus.
11: Prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničí Petr Macinka. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová se může příští rok ucházet o prezidentský post. Umožňuje jí to rozhodnutí pařížského volacího soudu, který jí zkrátil zákaz kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Zároveň jí ale za zpronevěru uložil rok domácího vězení s povinností nosit elektronický náramek. Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla. Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů. A v Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Na řadě je doprava. Pražský okruh zůstává neprůjezdný směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici odklízí těžkou nehodu. Ucpává se už i D1 před sjezdem na okruh od Chodova i od Mirošovic. Zdržení je výrazné na desítky minut. Na D2 je ucpaný příjezd do Brna z Bratislavy. Před omezením u D1 je kolona od Modřic ze 4. kilometru na 20 minut. A na dálnici D7 na Prahy z Chomutova příjezdu do

0: vadí mi, že jsou úspěšnější politici velmi často ti, kteří lžou, než ti, kteří nelžou. A přál bych se, aby politici měli vizi, aby byli stateční, aby se vydali z toho, čím chtějí prospět téhle zemi, nebo jestliže nemají čím, tak mají opustit svou pozici. Konec citace. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je autor předchozích věd a taky čerstvý držitel ceny Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, pan Ondřej Vetchý. Vítejte, Ondřej, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A hezký den u Osobnosti Plus vám přeje taky Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
0: Nemáte někdy, Ondřej, s takovou smutek, bych řekla, smutek z toho, že všechna vaše přání směrem k politikům zůstávají stabilně nevyslyšena?
1: Tak já už jsem se na to trochu zvykl. Já minulý týden jsem se podíval právě na projevy pana Karla Kienla, pana Dinsbíra, pana Havla, pana Baťeka a byl jsem ohromen. A když jsem si sestavil časovou osu, že fakt uběhlo asi jenom 25 let a ten propad kultury politický je tak obrovský, tak se mi to jevilo, jako kdyby to bylo z docela jiné galaxie.
0: Vypřemýšlel jste, čím to je, že od takové té první, druhé garnitury, která byla v naší politice, jsme se dostali až tam, kde jsme?
1: Ono se je důležité taky asi uvědomit, že velikánská část lidí, která zažila normalizaci, nebo snad ještě dál, tak už tady není. Myslím, že se obyvatelstvo jako v České Kotlině proměnilo. Ti přímí pamětníci ubývají a řekl bych, že ta ukotvenost v té demokracii, docházení, umožnění, aby lidem docházelo, jak křehká, jak závislá na každodenní péči demokracie je a že ta demokracie bude tak dobrá, jako budeme dobří my, občané této země, jako by tohle to vypadlo z čehosi normativního a mám pocit, že se to lidem asi málo připomínalo, že v lidech vznikl dojem, jak jsme zalití tukem a konzumem, že ta demokracie bude fungovat sama od sebe. Nebude. Nebude a s každým příchodem člověka, který... abyste věděli, já jsem třeba tak naivní, že jsem několika politikům, kteří mě kdysi poprosili, proto abych je podpořil ve volbách, tak jsem řekl dobře a mám na vás jednu prosbu. Vy máte právnické vzdělání, zkuste vymyslet zákon, který nějakým způsobem navýší trestní sazbu pro politiky v okamžiku, kdy budou selhávat, kdy budou krást prokazatelně, kdy nedodrží to, co slíbili. A pojďme to udělat třeba na bázi, já nevím, třeba vlastizrady. Že v okamžiku, kdy já nebudu mít žádnou zodpovědnost za kroky, který udělám v té politické funkci, tak když se dostaví třeba, dejme tomu, třeba 5-10letý trest, tak se zbavíme oportunistů, zůstanou jenom psychopati a pak lidi, kteří nemají důvod se třeba prostřednictvím politiky obohatit nebo promasírovat ego.
0: Ale nemyslíte si, a teď rozšířím ten náš pohled z Česka taky do zahraničí, že prostě dobrý politik byl ten, který bez ohledu na existenci jakýchkoliv represí a zákonů prostě chtěl zevnitř udělat to nejlepší upřímně s tou zemí. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo, to je normální, ale jakoby, nechci připomínat stále dokola toho Churchilla, ale prostě politici typu Churchilla už definitivně zmizeli z té země, je to tak?
1: Tak já jsem takový politiky u nás zaznamenal, jako v 20. století, došlo mi, že jsem si skoro jistý, že v okamžiku, když nastoupil německý nacismus k moci v Německu a Německo zašlo odstrašovat, ohrožovat země okolo sebe, tak jsem si jistý, že kdyby v té době žil třeba prezident Masaryk, tak by jsme bojovali, jsem si jist, že by se válka vyvíjela docela jinak, celá druhá světová válka, možná i celé 20. století a všechno následný, ale jsem si jist, že stejně

0: Alois Rašín byl ve své době člověkem, který byl obtížný, když pominul boj, tak ho odstavili, nebo určitě by ho odstavili, ale v těchto těch letech by ho znovu povolali. A to bývají většinou krizový okamžiky té země, kdy tito muži, stejně jako byl Winston Churchill, tak se vrací, a aby tu situaci zvládli a s naprostou nesmlouvavostí, vehemencí jsou schopni dohlídnout důsledky svých konání. Myslím si, že nám chybí politici, kteří jsou ochotní, když pominu tu vizi, kterou jste zmiňovala, převzít tu odpovědnost za všem všudy. I za to, že budou nepopulární. Oni tam nejsou proto, že byli populární.
1: Vzpomenete si na jednoho výrazného českého politika v té polistopadové éře, který podle vás byl statečný, měl vizi a nesl zodpovědnost, kromě Havla, to neříkejte, tady je mimo hru.
0: Já jsem tam zaznamenával spíš takovou jakoby korektní slušnost. Když je člověk slušný, tak je evidentní, že chce sloužit, jo? Když je schopen, protože jak jsem četl, zrovna zmíním pana Havla, protože on tam definuje to, kdo by tu politiku měl dělat. A on tam mluví o tom, že politika není špinavá, ale je to prostředí, který špinavce láká. Ale že si je jistý, že člověk, který má empatii, elementární slušnost, cit, vkus, že to jsou, že ví, co má kdy říct, naopak ví, kam nejít, není-li to důležitý, nebo kam naopak jít a co udělat. Takže ten obraz politiku, který máme před sebou dnes, naprosto nejenom, že nekoreluje s tou jeho představou, ale je v přímém protikladu. A bojím se, že slušní lidi do politiky jít prostě nechtějí.
1: No, pardon, mohu
0: no,
1: do toho
0: musíte.
1: Přistupit. No, problém zdá se, že není v těch politicích, ale v těch voličích. Prostě ti voliči se nám postarali všem o to, aby současná politika byla taková, jaká je.
0: Souhlasím, Baronko, s tím rozdílem, že myslím si, že je to i důsledek vládnutí minulý vlády. Ta velká očekávání, který jsme měli od té vlády, a ona totálně selhala, ne totálně, nemůžu říct, ale špatně komunikovala. Ta komunikace pro mě byla úplně zásadní. Když někdo se mnou nebude komunikovat a budu neustále masírovaný ze všech stran, jak to dělají blbě, a nebudu mít čas se zabývat věcma, politikou, nebudu třeba politický člověk, tak přinejmenším mě to ovlivní. A my ještě musíme počítat s tím, že máme v zádech ještě obrovský jakoby informační zájmy a kanály, třeba z Ruska, který masíruje veřejné mínění, a v součinnosti s tím, že něco je neprůkazný, a s tou obrovskou masáží, která na nás útočí ze všech stran, tak pak není divu, že lidi prostě, jsme se o tom bavili, že prostě pro část lidí je uvěřitelnější fakt to a úlevnější, že náš svět řídí úzká skupina lidí, jako jsou třeba ilumináti, a že představa, že nás někdo řídí, je pro ně víc uklidňující a akceptovatelnější, než že žijeme v chaosu světa a každý máme odpovědnost za vlastní životy.
1: Ale nemusíme jít rovnou k iluminátům. Vy sám říkáte, že úspěšní politici patří více k těm, kteří lžou.
0: Ano.
1: A i v momentu, kdy to nějak vyjde najevo někde, tak to jakoby v nových časech, v uvozovkách, není žádné břemeno.
0: Ne, naopak mají ti voliči teď pocit, ten jim to nandá.
1: No.
0: A ten argument, že lžou, není pro ně vůbec validní. No.
1: Takhle přemýšlíte o tom, co s tím? Máte nějaký výhled na lepší zítřky?
0: Tak myslím si, že bychom měli takhle. Uvidíme, co ta stávající vláda splní pro svý voliče. Uvidíme. Je asi prací opozice, ale asi i občanské společnosti, aby poukazovala na to, že tohle není normální, co dělají, že slíbili něco do čisté jiného. A až třeba to proběhne, nevím, jestli doslouží celý mandát vládní, anebo ne, ale pak by se měly asi skládat účty, a jestli ti voliči nebudou reflektovat to, že ty sliby, který na základě kterých ty svoje politiky volili, že tomu nedostáli, tak tam si budeme muset udělat asi definitivní představu, je-li svět posunut tak, že už to vlastně je jedno, co oni říkají a dělají, a že ta animozita, kterou tady, já jsem, já Barunko, jak jsem o tom mluvil, tak já to, jak se k sobě politici obecně chovají, s tou arogancí, s tím absolutním nerespektem jednou k druhému, jak nedodržují pravidla, tak vlastně pro občany, pro nás občany, je to jaksi něco, že ten segment politický od sebe odstrkujeme. A já jsem právě nabádal k tomu, aby jsme se začali, protože ta naděje, demokracie má tu sílu, že vlastně my můžeme komunikovat, učit se komunikovat mezi sebou na občanské platformě, v každodenním životě tak, aby jsme, že dokážeme, že jsme lepší než ti politici, a jak jsem tam zmínil, pojďme to udělat i politikům navzdory, protože nefunguje-li politika, musíme být političtějšími občani, no.
1: Ondřej Vetchý ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ondřej, jak vy jste říkal, že bychom měli u politiků sledovat rozpory mezi tím, co slíbili, a tím, co plní, tak napůl v žertu říkám, jestli by nebylo lepší, kdyby právě neplnili nic. Protože. Jestli by nebylo lepší, aby se na ty sliby prostě vykašlali. Co myslíte?
0: No, to oni ty sliby říkají, protože ta zahraniční politika naprosto netransparentní napříč politickýma stranama, nesjednocená. Mně strašně chybí, že si nevytyčíme nějaký cíle, kterých se budeme držet bez ohledu na to, kdo zrovna bude vládnout. Absolutně to chybí. To znamená, že často ti politici z těch jednotlivých stran, jejich narrativy a prohlášení směřují jen a jen k jejich voličům. Oni jakoby nedbali na to, že jaká je skutečnost. Oni si chtějí ty voliče ochočit a pak si je chtějí udržet. A mě tohle strašně...
1: Jasně, ale tohle je normální. Že? To chce každá politická strana.
0: To není normální.
1: Ne, jako v politickém prostředí to...
0: Ne, ale pro mě politika reprezentuje něco jiného. Tohle není normální na žádné platformě.
1: Jasně, ale to, že politik vstoupí do vlády, jakýkoliv, a přemýšlí, jak nestratit své voliče, to prostě to předvedl názorně například předchozí premiér Petr Fiala, když neudělal ty reformy, které původně slíbil, protože se bál, co by na to ti voliči.
0: To je absurdní, protože to je, vemte si, že budete mít třeba vynikajícího operatéra, třeba dejme tomu na chirurgii, a vy, protože vynikající operatér, tak z něj uděláte třeba primáře. No a on od toho okamžiku přestane operovat, protože se bude bát, že přijde o tu funkci, když něco zkazí. Ale oni tam byli nominovaní právě proto, aby to dělali.
1: Já jsem myslela, že řeknete, že Petr Fiala měl zůstat operatérem.
0: Operátorem možná. No, ne, je to jako bez pochyby. Petr Fiala je pomohl se vznikem komise vládní k ďábelskému hřbitovu. Tím, že má vzdělání historický, naprosto dopochopil to, že jestliže se v dnešní době všechno relativizuje, i historie, tak pochopil, a tím je udělal radost, že se může naše vztahování se k naší minulosti, ale i budoucnosti odvíjet právě od doby, kdy jak odbojáři proti nacističtí, tak proti komunističtí, tak se nedají relativizovat, protože je naprosto evidentní, kdo stál na správné straně a kdo ne. Že to je pro náš pocit sebeurčení strašně důležitý. No, takže myslím si, že tohle chápe, ale už třeba některé věci neúplně, jako by měl pocit, že všichni uvažují jako on, jako by měl pocit, že je banální vysvětlovat lidem elementární věci, ale když to politik nedělá, tak si vytvářejí ty lidi vlastní narrativy, vlastní doktríny a vzdalují se od toho člověka, který by je měl vést, edukovat o všech svých krocích, o svých motivacích, o záměrech a neustále je seznamovat s tím, co dělá.
1: Jak nesete po spoustě svých aktivit směrem k Ukrajině před nekonečnou řadou varování před Ruskem? Jak nesete ten fakt, který oznámil teď aktuálně Andrej Babiš, že prostě nebudeme plnit ta kritéria pro Severoatlantickou alianci, pokud je o financování zbrojaři?
0: Tak já furt doufám, že to řekl jenom ve vztahu ke svým voličům, že to plnit bude. Teď probu, když jsme součástí, jako jsme ukotvení v institucích v celoevropský a v celosvětový, a když nebudeme plnit, ty svoje závazky, tak prostě, jak jsme to tady už citovali, když si přišli pro komunisty, tak jsem jim nepomohl. Já jsem nebyl komunista. No, pak si přišli pro Židy, já jsem jim nepomohl, protože...
1: Pro odboráře.
0: Jasně, protože jsem nebyl Žid, pak si přišli pro odboráře. Já jsem nebyl odborář. Pak si přišli pro katolíky, já jsem nebyl katolík, no. A pak si přišli pro mě, ale už tam nebyl nikdo, kdo by mi pomohl.
1: Řekněte mi jenom, v okamžiku, jestli by to Andrej Babiš opravdu v podstatě dělal jako trolling směrem ke svým voličům, a pak by to nakonec tam dohodil na tu obranu, ty peníze, tak tam je to jasné. Ale co by se stalo, kdyby to neudělal?
0: Tak on o sobě tvrdí, teďka prohlásil, že bude dělat pragmatickou politiku, ne hodnotovou. A tohle je prostě pragmatická politika, že dostojíte svým závazkům, a jakmile si jim dostojíte, tak budete, nepojedete černým pasažerem, budete součástí a pak si můžete dělat svoje věci.
1: Někdo to nazval, tenhle postup, totiž neplnění těch závazků směrem k Alianci, to nazval jakoby snižování, výrazné snižování bezpečí Česka. Vidíte to takhle stejně?
0: No tak to přeci, my jsme v té Alianci, protože si nás v minulém století vzali dvakrát bez ptání, nikdy jsme nebyli takhle silně ukotveni a máme obrovskou naději a představa, že ji probendíme jenom proto, že budeme chytračit, mně přijde při nejmenším nezodpovědná, ale je to jako dětský přístup, dětský chování, naprosto nedospělý, no. A to my nemůžeme potřebovat.
1: No, myslíte si, že tenhle styl politiky, a není jenom český momentálně, běží to všude možně, totiž, že budu říkat voličům, že nebudu posílat tolik peněz na obranu, ale na důchody, a že se všichni budeme mít dobře a tak dále. Víte, o čem mluvím? O té populistické větvi. Tak se ptám jenom, jestli si myslíte, že odejde v dohledné době tato populistická politická větev, anebo ještě vydrží po vzoru, já nevím, Donalda Trumpa taky.
0: To by museli ty politici chtít začít říkat pravdu. To by museli, museli reflektovat jakou geopolitickou situaci, v které se nacházíme. To by museli skutečně vtáhnout veřejnost do reálného světa, v kterém žijeme. A v okamžiku, kdy to udělají, tak jsem si jist, že většina obyvatel České republiky je v tom podpoří. A já bych si přál, aby to bylo napříč všema stranama, aby na tomhle našli konsenzus a nenacházeli na tom témata, který v slušného člověka vůbec nenapadnou a pracují s nima jako s faktem. Jo, někdo vymyslí jako díru na trhu a teď s tím pracuje jako politik. No ale co kdyby se stalo tohle? Ale to slušného člověka vůbec nenapadne. Prostě. Takže já jsem si skoro jist, že si lidi, kteří nějakým způsobem chtějí žít v České republice, tak to po těch politicích budou vyžadovat.
1: No a není to tak, že ti politici v momentu, kdy takhle budou těm voličům otvírat normální svět, tak o ty voliče přijdou?
0: No tak oni přijdou. Já jsem tak naivní, že jsem navrhoval to, že bych politikům umožnil pouze jedno období, s tím, že se vydají absolutně ve prospěch této země, pak budou nahrazeni někým jiným a oni s tím vědomím, že už nebudou moct kupčit s těmi voliči pro příští úspěch, takže poslouží této zemi v plný míře, bude to mít kontinuální navazující na sebe směřování a přesto nejde vlak.
1: A víte, proč to neprojde?
0: Vím, protože
1: nechtějí ty voliče přijít.
0: Přesně tak, to je to samé jako komunisti, když vyhrá volby, tak první, co udělali, tak zrušili demokracii, aby ty volby už nikdy neprohrály.
1: Přesně. Já
0: ještě poslední věc, já jsem teďka viděl Milana Mikuleckýho a Jakuba Landovskýho, mluvili o geopolitické situaci a bylo to tak erudovaný. Já bych je konfrontoval s těma politikama. Mě vadí, když v těch diskuzních pořadech je politik, druhý politik a pak je odborník a druhý odborník. Na ty už skoro nikdo nekouká. ale já bych je konfrontoval s odborníkama, kteří budou uvádět věci na pravou míru, oni budou muset na to reagovat, reflektovat a jsem si jist, že třeba nemají takový znalosti jako třeba tyhle kluci, ale že to na ně zapůsobí a nám bude garantovat, že když tam bude nějaký politik, který má svůj elektorát, tak se díky němu setká i s odborníkem, který ty věci odprezentuje.
1: Mimochodem, když se zmínil jméno Jakuba Landovského, ano, našeho bývalého velvyslance u NATO, tak nás všichni tady překvapil, když byl v tomhle studiu na téhle židli, jako sedíte vy, před několika měsíci nebo týdny a přesvědčoval nás, že výdaje na obranu té nové vlády jsou v podstatě v pohodě. Tak jsme si říkali, že to je zvláštní, speciálně u něj.
0: A já nevím, kolik uváděl tehdy, taky nevím, jestli nevycházel z těch parametrů, který přislíbila třeba minulá vláda, no a mezi tím uběhl nějaký čas, říkáte-li měsíce, tak kdybyste ho pozvali znovu a zeptali se, jak teďka ty čísla seděj Jakubovi, který ho moc zdravím, ho mám moc rád, a tak to, jak ty čísla korelujou s tím, co předjednala ta minulá vláda a k jakýmu došlo navýšení nebo naopak snížení.
1: Když mluvíme o zbraních, o zbrojení, tak nemůžu na závěr nezmínit tu vaší obří aktivitu, kdy jste, stále to děláte samozřejmě, dovážel drony, celá vaše skupina D, projekt Drony Nemesis, tak jste je na Ukrajinu odvážel, ale konce minulého roku tam došlo k nějakému temnému mráčku.
0: Ten mráček tam už na těm byl rok a půl předtím.
1: Byl zveřejněn.
0: Ne, on byl zveřejněn průběžně.
1: Takže, a byl to mrák spíš, to se
0: shodne. No, je to pořád mrak, který to, jakoby, když jsme byli pozvaní na odprezentování na Pražském hradě dárku pro Putina, právě, že byla poptávka po dronech, protože to Rusko mělo drtivou převahu, tak jsme tam byli pozvaní, jsme tam přišli, a tam v podstatě pan Vondráček, který vede ten dárek pro Putina, tak nás v podstatě, my jsme se to chtěli zúčastnit, chtěli jsme tomu prospět, já jsem byl ochoten se stát tváří, ale oni měli jiný priority, takže nás nereflektovali příliš. No a když tomu nedošlo, tak jsme se pokusili to udělat sami, jako sbírku veřejnou a k tomu jsme si najali, protože to bylo pod kuratelou jak vojenského zpravodajství, tak vojenské policie, tak jsme s plnou důvěrou chtěli pomoct sami. Kdyby jsme věděli, jak se to bude vyvíjet, tak bychom možná to úplně neudělali, protože jsme, podařilo se na muselský kousek, vybrali jsme obrovské množství peněz a skutečně 17 000 dronů se dopravilo v té nejtěžší době pro Ukrajinu a myslím si, že jim pomohlo v určitý fázi eliminovat tu obrovskou ruskou převahu.
1: Ale já jenom připomenu, že v té době na konci roku tak padala taková silná slova jako razie, blokace peněz.
0: No to se vůbec, oni nám teda ty peníze samozřejmě zablokovali, ale nás jako skupiny D se to vůbec netýká. My tam vypovídáme.
1: Já bych dokončila tu otázku jenom. Takže prostě razie, blokace peněz, trestní oznámení, podezření kolem dodavatelů a tak dále. Ale řadu měsíců poté nikdo není obviněn. Chápu to dobře?
0: Chápete to úplně správně.
1: Takže kdo to celé spískal, si myslíte?
0: Ne? No, tak já, když se podíváme zpětně, kdo první přišel s těma spochybňováníma na naši iniciativu, tak se tam neustále objevuje paní ministryně Černochová. Nevím, jakou měla motivaci, to zřejmě se musí ona vyřešit se svým svědomím a pak třeba s pánem Bohem.
1: Takhle. Evidentně to jde, ale musím se stejně zeptat. To
0: my věříme, že žijeme v zemi, kde si nikdo nemůže objednat trestní stíhání.
1: Ale to stačí. Jediný ministr jediné vlády na to, aby v podstatě přivázal koule na nohu všem lidem, co dělají něco smysluplného.
0: No, těch iniciativ tam byla celá řada. My dokonce sami nad rámec toho, co jsme dělali, jsme si nechali udělat forenzní audit, aby ty útoky vůči nám přestaly. Aby jsme naprosto legitimizovali to, co děláme. Udělala to jedna z největších firm na světě, nadnárodní, a pochválila nás, jak dobře to děláme. Nic tam nebylo, nikdo z naší skupiny si nikdy nevzal ani korunu. To je to nejhorší. Naopak jsme tam sami peníze posílali. No a pokud vím, tak teď je prověřována ta naše, ta skupina, ta dodavatelská, ty výrobci, nebo ti kolegové, kteří jsou odborníci. Jeden z nich je světová kapacita a druhý je hrdina válečný a jsou to, jeden byl reprezentant vojenského zpravodajství a druhý vojenský policie, jo. Takže je to o to absurdnější.
1: Ondřej Vetchý, čerstvý držitel ceny Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost byl dnešním hostem. Vy jste nešťastný, že už to končí?
0: No to nějak rychle uteklo, jsme si nic neřekli, ale rád jsem vás věděl a zdravím moc posluchače, mějte krásný den a i ty následující, držte se. A budeme k sobě schovat líp na ulicích, budu vás zdravit a vy mě a usmívat se.
1: Hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V turecké Ankaře neformální večeří začíná summit NATO. Jedná se o společné obraně a investicích.
5: We need it. Potřebujeme transatlantickou revoluci v obraném průmyslu. Hučení výrobních strojů se musí proměnit v řev. Aurora.
4: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro aerolinky a větší ochranu zákazníků. Změny ovlivní třeba poplatky za výběr místa v letadle.
6: Už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
4: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací na hry v Los Angeles, rozhodl o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po nehodě zůstává uzavřený pražský okruh u Jesenice směrem na letiště. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27. stupňů. Je úterý 7. července. Dobrý den, hlavní zpráv vám přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
7: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obraném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obraného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Poslanci se znovu zabývají změnami rozpočtových pravidel. Novelu vrátili do sněmovny s výhradami senátoři. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek. Fungují.
8: Podle rozpočtové novely by se do limitu schodku státního rozpočtu nepočítaly třeba dopravní stavby. Opozice varuje, že to bude znamenat nekontrolované zadlužování země. Mluvil o tom třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
9: Často já tady slyším od vládních zástupců argument. My musíme hlavně podpořit růst a z těch dluhů vyrosteme. Já doufám, že vyrostete někdy z těchto řečí.
8: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opakovaně upozorňovala, že situaci způsobila minulá vláda, když Evropské unii slíbila pro příští rok schodek 150 miliard korun, který je podle ní nereálný a znamenal by razantní škrty.
10: Fialová vláda, která mimochodem Česko zadlužila nejvíce ze všech vlád v jeho historii, nám totiž jako svým nástupcům přichystala doslova minové pole.
8: Koalice je tak připravená senát přehlasovat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
11: Soudy rozhodovaly déle než rok od vzetí do vazby, ale nikoliv déle než rok od té doby, co byl ve vazbě. On byl ve vazbě jenom 11 měsíců.
7: Objasňuje ústavní soudkyně Veronika Křesťanová. Miloslav Ludvík tvrdí, že soud neřešil všechny jeho argumenty.
12: Já jsem byl ve vazbě podle vyjádření policie, protože jsem nevypovídal. Právo nevypovídat je vaše základní ústavní právo. K této problematice se ústavní soud vůbec nevyjádřil.
7: Kvůli tomu zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Obvinění z přijímání úplatků dlouhodobě odmítá. Alena Hysová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
13: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
14: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
13: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
15: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová se může příští rok ucházet o prezidentský post. Umožňuje jí to rozhodnutí pařížského odvolacího soudu, který zkrátil zákaz kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Zároveň ale za zpronevěru uložil rok domácího vězení s povinností nosit elektronický náramek.
16: Marine Le Penová verdikt zatím nekomentovala. Její advokát Rodolf Bosselu rozsudek označil za dobrý začátek. Tím, že 15-měsíční zákaz kandidovat soud počítá od loňského jara, kdy si Le Penová zákaz poprvé vyslechla, se političce otevřela možnost kandidovat příští rok na prezidentku. Kampaň by jí ale stížil elektronický náramek, kdyby musela soudce žádat o povolení pokaždé, kdyby chtěla vyjít z domu. Za takových podmínek Le Penová už dřív kandidaturu několikrát odmítla. Místo ní by mohl kandidovat šéf strany Jordan Bardella. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
17: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
18: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
17: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zumaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
18: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Ruští sportovci, včetně týmů, se můžou zapojit do kvalifikací na letní hry v Los Angeles za 2 roky. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají 8. finále mistrovství světa. Duel sleduje Lukáš Michalík.
20: V 7. minutě je skóre nerozhodné 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
19: Ve 22 hodin českého času začne poslední 8. finále mezi Kolumbií a Švýcarskem. Tenista Jiří Lehečka hraje v 8. finále Wimbledonu s Němcem Zverevem. Karolína Muchová bojuje ve 4. finále proti Japonce Osakové. V Londýně je Jaroslav Plašil.
21: Jiří Lehečka teď odvrací matchball. Pomohl si ranou z podání, takže 5-6 Jiří Lehečka snížil. Ale stále ještě 2 matchboly proti českému hráči. Teď tedy Alexandr druhý matchball bude mít k dispozici a bude servírovat, takže výhodnější pozice. 2-1 na sety vede Alexandr Zverev, teď 6-5 v tiebreaku. Mezitím Karolína Muchová vyhrála také v tiebreaku nad Naomi Osakovou první sadu, takže se ujímá vedení 1-0 na sety. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak dopadne utkání Němce Zvereva a Jiřího Lehečky. Lehečka teď odvrací další matchball. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
22: Uzavřený Pražský okruh a kolony na D1 před Modleticemi. Pražský okruh je od dálnice D1 uzavřený po nehodě u Jesenice. Sjezdy z dálnice jsou nejen uzavřené, ale ten směrem z Brna i zcela zablokovaný. Stojí tam kamiony a nedá se tak najet na D1 směrem z Říčan. Ucpané jsou také kruhové objezdy u Modletic a i v Šechrom na exitu 15. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Choceradi se popojíždí z 26. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje na 11. kilometr, je to kvůli uzavřenému okruhu, a to na 10. minut. A v Brněnské na výjezdu z Prahy je silný provoz a kolona za sjezdem na Chodov ze 4. kilometru. V koloně se jede až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty 20 až 25, na jihomoravě až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
25: Jaké pozice se chystá na aliančním summitu obhajovat česká vládní delegace a do jaké míry ve shodě s prezidentem? Jak významný posun představují unijní legislativní změny, které rozšířují práva cestujících v letecké dopravě? A co může dnešní výrok odvolacího soudu znamenat pro prezidentské ambice vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penové? Recepcí a neformální večeří pro hlavy států a vlád začíná v turecké Ankaře 2-denní summit NATO. Zaměří se především na posilování obrany schopnosti aliance a navyšování výdajů na obranu. Česko bylo loni jednou ze 3 členských zemí, které nesplnily závazek výdajů ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš před dnešním odletem do Ankary uvedl, že vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
26: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
25: Do Ankary odletěl i prezident Petr Pavel přes původní nesouhlas vlády a na základě předběžného opatření ústavního soudu. Zítra se zapojí i do hlavního jednání Severoatlantické rady a oproti původnímu plánu vlády se zúčastní dnešní státnické večeře. Ještě předtím na briefingu mimo jiné ocenil příslib ministra zahraničí Petra Macinky, že Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy, v jejímž rámci spojenecké země financují americké vojenské vybavení pro Ukrajinu.
27: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něho nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila. Pokud to tady teď proběhne, tak to určitě je pozitivní signál.
25: Prezident dnes na okraj summitu vystoupil na akci Mnichovské bezpečnostní konference, kde vyzval k posilování výdajů na obranu, absolvoval několik krátkých schůzek s některými státníky a na recepci před neformální večeří chce s premiérem Babišem mluvit o svém dalším programu. Zdravím profesora Ladislava Cabadu, politologa a proděkana Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
0: Dobrý den vám přeji.
25: Vládní plán s účastí prezidenta na úvodní večeři nepočítal. Může být pro vládní delegaci pozvání pro Petra Pavla od tureckého prezidenta poněkud prekérní situace?
0: Já si to nemyslím. V zásadě lze předpokládat, že Andrej Babiš a Petr Pavel nebudou sedět u jednoho stolu. Ten diplomatický protokol v tomhle ohledu je poměrně jasný. Petr Pavel má pozvání tureckého prezidenta, který bez pochyby tuší, jaké kolize tady máme v posledních měsících mezi vládou a prezidentem. Čili v tomhle ohledu si nemyslím, že by mělo dojít k nějakým fopa nebo k nějakým nepřiměřenostem.
25: Premiér přislíbil, že příští rok by mělo Česko dosáhnout 2% HDP pro výdaje na obranu. Jak víme, loni byla Česká republika jednou ze tří členských zemí, které závazku nedostály, a nestane se to pravděpodobně ani letos. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib za to dnes vládu ve sněmovně ostře kritizoval a vyzýval ke svolání mimořádné schůze. Změnilo by něco?
0: Já myslím, že vidíme velmi dobře, že ta vládní většina v poslanecké sněmovně je v tuhle chvíli velmi konzistentní. Nevidíme žádné výraznější disidence jednotlivých poslanců nebo dokonce skupin poslanců. V tomhle ohledu si myslím, že mimořádná schůze samozřejmě je prostorem vyjádřit nespokojenost a k tomu opozice určitě takovou možnost může využít a je to její právo. Nicméně nemyslím si, že to cokoliv změní na tom postupu, který vláda do této chvíle deklarovala nebo který deklarovala dnes a který chystá na ty příští období.
25: Cílem aliance je ovšem směřovat ke 3,5% HDP na obranné výdaje a 0,5% na související infrastrukturu. Jak se k tomuto závazku z Hágu staví česká vláda?
0: Tak my jsme v podstatě čekali na nějaké vyjádření vlády. Myslím si, že je velmi smutné, že v podstatě několik měsíců se tady řešily spíše otázky, kdo bude na tom summitu zastoupen, než ty věcné záležitosti, čili co vlastně je programem České republiky, jaký je postoj. Dneska jsme slyšeli, že vláda v podstatě začíná přislibovat, že se bude chovat tak, aby dostala těm závazkům. Nicméně tady je potřeba jednoznačně říci, že pokud přislíbí, že někdy v roce 2035 bude Česká republika plnit třeba 3,5% HDP na přímé obranné výdaje, tak je to za horizontem existence této vlády a je to příslib, který v podstatě vůbec nebolí.
25: No a tu pozici nepochybňují hlasy z kruhu vládní koalice, které se vymezují vůči právě zmíněným závazkům z Hágu a k té části vládního mandátu pro summit, která se týká další pomoci pro Ukrajinu?
0: Tak já si myslím, že to není jenom tahle záležitost. V minulém týdnu se konalo setkání předsedů parlamentu nebo některých parlamentních komor zemí NATO, kde Tomio Okamura jako předseda poslanecké sněmovny a současně hnutí SPD jako vládní strany deklaroval, že je můj blížší to číslo 1,5, které by neplnilo ten závazek. A myslím si, že v tomhle ohledu vidíme určitou nekonzistenci uvnitř vlády a je velká otázka, co vlastně platí, jestli to, co dneska před odletem řekl premiér nebo ministr zahraničních věcí, anebo to, co někde říká třetí člen té koalice, a to je v tom jeho Okamura a jeho hnutí.
25: Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za pozitivní. Je toto dnešní vyjádření ministra zahraničí Macinky překvapivé?
0: Opět říkám, že by bylo daleko lepší, kdybychom tohle slyšeli v posledních měsících a ne v podstatě v ten den, kdy začíná ten summit těsně před odletem na nějaké rychlé tiskové konferenci před odletem. Ale samozřejmě, pokud tento příslib bude skutečně naplněn, tak je to změna v tom postoji, který vláda do této chvíle deklarovala. A i za mě, myslím, změna pozitivní, protože naznačuje, že si vláda uvědomuje, jak významná záležitost je, aby Ukrajina udržela své pozice, aby měla vybavení pro obranu svých pozic a že to v podstatě je služba i těm dalším evropským zemím, protože zadržuje tu ruskou agresi směrem na západ.
25: V Ankaře by se měl projednávat také návrh na poskytnutí 70 miliard eur Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Premiér Babiš k tomu už dřív řekl, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. Mohla by i tady vláda ještě postoj přehodnotit?
0: Myslím si, že ho přehodnotit nechce. Myslím si, že je viditelné a v podstatě od samého počátku, že možná pod tlakem Tomia Okamury, ale možná je to skutečně postoj všech partnerských stran v té vládní koalici. Je to takový ten typický závazek, ano, my nebudeme proti, ale současně od nás nic nechtějte. Myslím si, že to je pozice, která je samozřejmě krátkozraká, nicméně dobře vystihuje tu orientaci těch vládních stran v podstatě do vnitřní politiky a zejména do komunikace s jejich voliči, s nimiž vytváří symbiozu v tom, že pomáhat mají ti druzí a my se máme spíše vést.
25: Prezident Petr Pavel řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů kvůli koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky. Myslíte si, že se teď po Ankaře třeba ta situace nějakým způsobem uklidní?
0: Bylo by to samozřejmě záhodno. To, co si myslím já, je v podstatě nepodstatné. Myslím si, že důležité je, co si myslí Andrej Babiš. Já myslím, že on je klíčový partner prezidenta. A je otázka, jestli v sobě má skutečně jaksi sílu, řekněme touhu, nějakou tendenci spíše ty příkopy zakopávat. Ale samozřejmě dneska jsme viděli tu tiskovou konferenci a i v těch posledních dnech je možné vidět, že Andrej Babiš spíše přebírá retoriku Petra Macinky, než by tady směřoval on jako hlavní představitel vlády k nějaké spolupráci s Pražským hradem a s prezidentem.
25: Politolog profesor Ladislav Cabada, prorektor Metropolitní univerzity Praha. Děkuju, nashledanou.
0: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
25: Evropský parlament dnes přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Schválená pravidla také zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc, jako je malá taška nebo batoh. Letecké společnosti budou muset také už na začátku rezervačního procesu zobrazovat cenu letenky, včetně příručních zavazadel. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky. Naším hostem je Martin Pitron, koordinátor služby Vaše stížnosti CZ ve společnosti D-Test. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
25: Jak důležitá je to změna pro cestující a co všechno se mění?
1: Tak mnoho cestujících tyto změny pozná, tudíž je lze považovat za důležité. Mění se mnoho práv a povinností, jak už zaznělo, a ty změny by měly zajistit a nějak zlepšit pozici cestujících. Letecké společnosti by nově měly přidělovat místa k sezení takovým způsobem, aby nedocházelo například k rozdělování rodin s dětmi. Zároveň pokud cestujeme s dítětem do 14 let, tak budeme mít nárok na sousední sedadlo bez příplatku. Rozšiřují se rovněž práva pro osoby se zdravotním postižením a mimo jiné, co například v současnosti relativně často trápilo spotřebitele, tak aerolinky zároveň nebudou moci požadovat používání aplikace jen pro získání palubní vstupenky a zároveň budou muset právě každému umožnit vzít si na palubu jednu osobní věc, kterou může být právě nějaké malé zavazadlo, třeba nějaká taška či malý batoh.
25: No a výše kompenzací za spožděné nebo zrušené lety se nemění?
1: Co se týká toho zvýšení kompenzace, tak to nebylo schváleno, takže tato kompenzace zůstává neměná a to ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce letu jako dosud.
25: A budou teď ceny letenek transparentnější?
1: Měly by být, protože v zájmu té lepší transparentnosti a srovnatelnosti cen prosadili poslanci, nebo respektive europoslanci také to, aby nejen letecké společnosti, ale také zprostředkovatelé, vyhledávací portály a tak dále, vždy už na začátku toho rezervačního procesu zobrazovali cenu letenek, včetně příručních zavazadel, což se dosud bohužel nedělo. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez těch příručních zavazadel, mohou ty letecké společnosti nabídnout levnější letenky, jak už jste říkal. Nicméně nebude to jejich povinností, takže uvidíme, jak se k tomu budou stavět.
25: No a nemůže to způsobit zdražení cen letenek?
1: Určitě může, nicméně to otázka na ty letecké dopravce a na jejich cenotvorbu. To rozšíření povinností těch společností mohou kompenzovat právě tím zvýšením cen. Nicméně ta pravidla budou pro všechny společnosti stejná, tak záleží na nějakém tom konkurenčním boji, který může udržet ty ceny na podobných hodnotách jako dodnes.
25: A co konkrétně ona nová pravidla přináší lidem se zdravotním postižením, jak jste se o tom stručně zmínil?
1: Tak v případě osob se zdravotním postižením a omezenou schopností pohybu a orientace bude mít doprovod právo na sousední sedadlo bez příplatku. To bude vlastně podobné jako u těch dětí do 14 let. Zároveň tyto osoby se zdravotním postižením budou mít právo na odškodnění v případě, že kvůli nedostatečné pomoci personálu nestihnou svůj let, což se bohužel také občas stane.
25: Jak složité bude všechna tato opatření vymáhat?
1: Tak to vymáhání by opět mělo být zjednodušené pro ty cestující. Bylo vlastně schváleno i nějaké zjednodušení těch procesů. Například u nějakých zrušených a zpožděných letů by některé kompenzace měly být vypláceny automaticky. U jiných se třeba prodloužily doby na podání žádosti o náhradu škody. Budou mít cestující 9 měsíců a letecké společnosti budou mít pouhých 30 dnů na to vyplacení či odůvodnění, proč tak neučinili. Takže máme za to, že to vymáhání se zlepší.
3: A kdyby opatření mohlo vstoupit v platnost?
1: Co se týká těchto nových pravidel, tak ty vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v úředním věstníku Evropské unie. Od tohoto okamžiku budou mít členské státy jeden rok na přípravu a zavedení konkrétních pravidel. Zároveň tato pravidla musí do začátku srpna přijmout i Rada Evropské unie, takže se domnívám, že by ty změny mohly cestující pocítit relativně brzy.
3: Martin Pitron, koordinátor služby Vaše stížnosti CZ ve společnosti D-Test. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
25: Francouzský odvolací soud dnes vynesl verdikt, podle něhož je vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová vina ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení z prostředků na financování asistentů v Evropském parlamentu. Soud zakázal Le Penové po dobu 45 měsíců vykonávat veřejnou funkci, 130 měsíců podmíněně. Uložili taky pokutu 100 000 eur a 3 roky vězení, z toho jeden rok s elektronickým náramkem a 2 roky podmíněně. Le Penová by se tak příští rok mohla zúčastnit prezidentských voleb sama, ale už dřív řekla, že s elektronickým náramkem to pro ní nepřipadá v úvahu. Dnes večer by měla v televizi promluvit o své politické budoucnosti. Oslovili jsme politického komentátora, bývalého velvyslance ve Francii, Petra Janišku. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý večer.
25: Čeho se Le Penová podle soudu dopustila?
5: No, Le Penová se dopustila v podstatě dvou věcí. Jednak, že evidentně organizovala a byla inspirátorkou celého toho systému, kdy její strana vlastně vypumpovávala, zneužívala peníze Evropského parlamentu dohromady skoro 3 miliony eur a platila své pracovníky pod rouškou, že to jsou asistenti europoslanců. A zároveň sama měla několik takových asistentů, které tímto způsobem platila.
25: Co soudní výrok znamená pro případnou kandidaturu Le Penové v příštích prezidentských volbách? Pokud tedy dosud vylučovala, že by vedla volební kampaň, jak řekla, s vězeňským náramkem?
5: Tak to rozhodnutí je velmi zajímavé a je to teda rozhodně mírnější trest, než dostala v té první instanci, to je třeba říct. Znamená to tím, že ona dostala nevolitelnost 45 měsíců a z toho jenom 15 měsíců nepodmíněně, čili natvrdo, a protože to běží už, to bylo aplikováno tenkrát od prvního dne toho prvního soudu, tak to znamená, že ona si to už dneska odpikala, čili ona už je volitelná. To je ten základní message toho dnešního trestu. To znamená, že ona může, protože podle toho původního trestu to znamenalo, že několik let vůbec nemůže kandidovat. Proč to ten soud udělal? Já myslím, že ten soud bral samozřejmě v úvahu spoustu věcí a ta nejdůležitější je asi taková, že odvolací soud, to jsou tři soudci a oni nemohli nést zodpovědnost za to, že by svým rozhodnutím změnili nebo předem, takhle ne změnili, ale předem určili víceméně výsledek prezidentských voleb. A protože Le Penová je výrazná kandidátka a její strana dneska má vlastně největší podporu v té zemi, tak ti soudci udělali trošku takovéhle jako chytrá horákyně rozhodnutí. Vy jste se ptal na ten náramek. Tak ten náramek ona by měla teďka nosit rok, to je elektronický náramek, jestli se nemýlím, tak na kotníku. Marine Le Penová, jak jste říkal správně, několikrát prohlásila, že v takovém situaci by nekandidovala, ale je možné, o tom už se dneska spekuluje, že soudce jí ten trest sníží na polovinu. To je od roku 2023 ve Francii, 2023, pardon, ve Francii je možnost, a dělá se to velmi často, že se ty tresty zredukují na polovinu. Což by znamenalo, že ona by ho nosila jenom teďka 6 měsíců, jsme v červenci, 7 a 6 je 13, to znamená, že od ledna by ho neměla. Ale samozřejmě tohle je spekulace a nikdo neví, co ten soudce udělá. Na druhou stranu, pokud by jí to neskrátil, ten trest, tak ona by mohla samozřejmě kandidovat, ale dovedete si představit kandidátku na tak jaksi významný post, jako je prezident státu, s náramkem. Navíc to nejde o tom, že by ten náramek měla, ale ona by se musela hlásit, měla by omezený pohyb, já nevím, na víkend by ji nepustili z Paříže a tak dále a tak dále. Takže to by bylo velmi, velmi pro ní komplikované. Takže dneska večer v těch 8 hodin uslyší Francouzi od ní, protože už má rezervovaný čas na té hlavní televizní stanici, jestli se rozhodne kandidovat nebo ne. To bude úplně základní informace.
2: A vy si tady netroufáte odhadovat, co národ tedy v televizním prohlášení od Le Penové uslyší?
5: To si skutečně netroufnu, to si dneska nemůže troufnout vůbec nikdo. Takhle, ti soudci jí vlastně vyšli vstříc. Já bych řekl, tak laicky, já nejsem právník, ale když to celý tady o tom přemýšlím a čtu, tak vyšli vstříc tak, jak to bylo možné, protože aby jí ten trest zrušili, to nebylo možné, protože ona se evidentně dopustila těch věcí. A je samozřejmě otázka, kterou si taky Francouzi kladou, jestli je vůbec možné, nebo jak by to bylo, že by se prezidentem stal někdo, kdo byl zároveň zcela regulérně odsouzen za zneužívání veřejných prostředků. To je vlastně jako protimluv. Takže já myslím, že ona teďka má velmi těžkou hlavu. Samozřejmě je to její poslední životní šance. Když do toho půjde, tak se jí to možná podaří. Pokud teď do toho nepůjde, tak její kariéra skončila.
2: A to by odpovědět? Znamenalo... Ano.
5: Povídejte.
2: Ne, ještě jsem se chtěl doptat, co by, nebo s jakými vylítkami by šel do prezidentských voleb předseda jeho národního sdružení Jordan Bardella, jestli můžeme říct si v půl minutě.
5: Jordan Bardella má zatím v průzkumech stejnou podporu jako ona, to znamená má těch svých tu 1/3 voličů stabilních. Je otázka, aby byl zvolen, tak by musel samozřejmě na svou stranu získat jako velkou část centristického voličstva. A to není tak úplně jisté, že by dostal, protože je to mladíček, je mu 30, nikdy nic neřídil, nikdy byl akorát teda europoslancem a bez jakékoliv takovéhle zkušenosti jít do toho je skoro nemyslitelné.
2: Říká politický komentátor Petr Janeška, bývalý velvyslanec ve Francii. Děkuju, nashledanou.
5: Děkuju za pozvání a hezký večer.
24: Radiožurnál Plus 7.
23: Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Vysíláme zprávy. Státy na to budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. Je to skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000, způsobená škoda je několik set milionů korun. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom dnes informovala agentura AFP. Půjde už o 6. kolo jednání mezi oběma znepřátelenými zeměmi, které mezi sebou neudržují diplomatické vztahy. Fotbalisté Argentiny a Egypta bojují v 8. finále mistrovství světa. Stav a čas zná Lukáš Michalík.
20: 30. minuta Argentina-Egypt 0-1. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
24: Ve 22 hodin českého času začne poslední 8. finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Tenista Jiří Lehečka vypadl z Wimbledonu v 8. finále s Němcem Zverevem, prohrál 1-3 na sety. Karolína Muchová hraje ve čtvrtfinále proti Japonce Osakové, je u toho Jaroslav Plašil.
21: Karolína Muchová, připomínám, vyhrála první set v tiebreaku, v tom druhém teď jde servírovat za stavu 2-3. Něco jí padlo do oka, takže si teď vyžádala kapky a už je to snad v pořádku, takže česká hráčka může servírovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
22: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D2 v Brně. Pražský okruh je ve směru z D1 na letiště, nadále uzavřený po srážce 3 kamionů u Jesenice. Policie dopravu odklání už ve sjezdech z dálnice D1. Důsledky jsou stále v širokém okolí. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady z 25. a 5. kilometru se popojíždí nesouvisle až na 11. kilometr, je to na desítky minut. Navíc kvůli zcela zablokovanému sjezdu se nedá na dálnici najíždět od Říčan. Samotný okruh jde obět po jižní spojce. V Brněnské na výjezdu z Prahy se zpomaluje na 5. kilometru před průhonicemi, dlouhá fronta pokračuje až k exitu 15. V Šechromy tam jsou ucpané kruhové objezdy. Rušno je kvůli okruhu i na příjezdech do Jesenice nebo Světic, zejména směrem z Říčan. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se na prvním kilometru srazil kamion a osobní auto. Je to v koloně před dálnicí D1, zdržení 10 minut. A v Praze na Nuselském mostě směrem na Pankrác před sjezdem ke kongresovému centru stojí auto, blokuje pravý pruh a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: O summitu NATO, o úpravě jednacího řádu poslanecké sněmovny, o zásahu amerického prezidenta do průběhu

0: čekává kritická a bouřlivá diskuse o jednotlivých problémech. Budou v této souvislosti vůbec někoho zajímat spory o složení české delegace? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
1: Dobrý den.
0: Zdění kolem summitu v České republice by se mohlo zdát, že zásadním tématem je složení naší delegace, kdo povede delegaci, kdo se čeho zúčastní. Bude to vůbec někoho zajímat?
1: Myslím si, že v dané situaci v podstatě si sám odpověděl už tím výčtem témat, která summit musí řešit. A nejenom tato témata budou podstatná, protože to, co v současné době asi trápí Evropu nejvíce a čeho se nejvíce obává, je právě postoj amerického prezidenta Trumpa, s čím na summit přijede a jestli se podaří udržet dále jednotu NATO. Protože to je samozřejmě to pro Evropu v této době klíčové. V této chvíli by se samozřejmě těžko bez svého amerického dlouhodobého spojence bránila. Trump ovšem dává najevo dlouhodobě, že se Severoatlantickou aliancí není spokojen s tím, že, jak tvrdí, Spojené státy musí doplácet na evropskou obranu a vlastně se starat o evropskou obranu. V určité ohledu měl pravdu, nyní ale Evropa se snaží Trumpovi ukázat, že opravdu se o svou obranu chce postarat. Generální tajemník NATO Mark Rutte předkládá vlastně jeden návrh za druhým už před summitem a jedno ujištění za druhým, například, že spojenci v NATO investují v příštích 5 letech více než 40 miliard dolarů do svých schopností obrany proti dronům, že vlastně aliance posílí své letecké kapacity a samozřejmě tady jde hlavně o ty evropské spojence. Ovšem zároveň Evropa v rámci toho chce posilovat i svůj obranný průmysl a mnoho těch věcí zajišťuje z vlastních zdrojů, což se Trumpovi tolik nemusí líbit, protože on hlavně by chtěl, aby Evropa nakupovala americké zbraně. To, co chce po svých spojencích, vlastně řekl v oválné pracovně Marku Rittemu před časem, buďte prostě lojální, já chci jen vaši lojalitu, nepotřebujeme vaše peníze, nepotřebujeme nic, máme zdaleka nejsilnější armádu na světě, ale chceme prostě lojalitu. Do toho tady je samozřejmě otázka Grónska, která také vyvolává stále obavy. Před odjezdem na summit jeden vysoce postavený americký představitel podle CNN předeslal, že zatím jediným řešením, na které jsme v této věci přišli, je převzetí Grónska Spojenými státy. Nicméně budeme nadále zkoumat i jiné možnosti, jak tyto záležitosti řešit. To znamená, že přece jenom Trump se nevzdal Grónska a možná i ten summit na to využije k tomu, aby na evropské spojence tlačilo.
0: To byl Petr Švarc.
1: Díky, naslyšenou.
0: Poslanecká sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem ztížit možnost obstrukcí. Novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
2: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal spor o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Jedna cesta, jak vše urychlit, ale existuje. Její souhlas nynější opozice, nebo aspoň její většiny. A k tomu došlo. Za symbol můžeme považovat už to, že k předkladatelům návrhu patří šéf poslanců ODS Marek Benda. Úpravy sice nepodpořili lidovci, TOP 09 a část členů dalších klubů. Souhlas 110 ze 136 přítomných poslanců je ale výmluvný. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
0: To byl Lukáš Jelínek. Americký prezident se v posledních dnech živě zajímal o dění na fotbalovém mistrovství světa. Svědčí o tom jeho telefonát s předsedou FIFA. V něm požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace o přezkoumání faulu, za který dostal americký útočník červenou kartu. FIFA změnila v rozporu s dosavadní praxí útočníkovi jednozápasový trest na roční podmínku a umožnila mu nastoupit v osmifinále. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Bylo to tehdy zcela šokující. Když se na přelomu let 2020-2021 ukázalo, že dosluhující, neboť ve volbách poražený americký prezident Donald Trump tlačí na státního tajemníka Georgie, aby pro něho dodatečně našel 11 780 hlasů, čili o jeden víc, než v jižanském státě činil rozdíl mezi Trumpem a vítězným Joem Bidenem. Znělo to neuvěřitelně, ale z telefonátu existovala nepopiratelná nahrávka. Není nic špatného přiznat, že jste se přepočítali, zapracujte na tom, říká na ní Trump. Jenomže to státní tajemník Raffensperger jasně odmítne a odpoví prezidentovi, že vychází ze špatných dat. Jak ovšem známo, Trump stejně dál masíroval své voliče narativem o kolosálním podvodu a ty nejradikálnější pak nepřímo poslal 6. ledna zaútočit na Kapitol. A nyní se člověk může s nadsázkou říkat, že kdyby tehdy byl georgijským úředníkem šéf Světové fotbalové asociace Gianni Infantino, nejspíš by po Trumpa skutečně zapracoval. Jak to evidentně učinil v minulých dnech, když mu prezident požádající země mistrovství světa také zavolal. aby vrcholná organizace FIFA změnila názor na to, že v utkání s Bosnou za ostrý faul kvůli podle Trumpa hroznému brazilskému rozhodčímu vyloučený střelec amerického mužstva Folarin Balogun nemůže nastoupit v osmifinále proti Belgii. Jak stanovují regule mistrovství? Po vyloučení následuje stopka na příští zápas. Respektive to stanovovali do Trumpova telefonátu, protože po něm FIFA servilně prezidentovi vyhověla a Balogun hrát směl, což samozřejmě vyvolalo nejen ve fotbalovém světě obrovský poprask. Trump hovor s Infantinem přiznával, neviděl na něm vůbec nic špatného a na své sociální síti funkcionářům FIFA gratuloval. Udělali jste správnou věc a napravili jednu velkou křivdu. Historka je to příšerná po více stránkách. Že by snad americké mužstvo milost z nejvyšších sfér odmítlo, bylo nemyslitelné, de facto by tak Trumpovi plivlo do očí. Takže Balogun ve středu evropské noci z pondělí na úterý nastoupil, ale hrál matně, jako celý tým, který si od Trumpem pobouřených Belgičanů odnesl prohru 4-1. Podle mnohých dvojnásobně spravedlnou. A bude se rozebírat, jestli do té doby kvalitní mužstvo USA fatálně nepodlomila právě situace nastala po Trumpově gestu mocenské arogance a Infantinově služebné vstřícnosti. To jistě možné je. Stejně jako je možné čekat od Trumpa v podstatě kdykoliv cokoliv a že i ty nejabsurdnější věci bude přitom on považovat za jediné správné. Záleží pak ale na tom, jak k ním kdo přistoupí, pokud jako Infantino Trumpovi fanfáry znějí naplno. Což je vysoce aktuální vzhledem k právě začínajícímu summitu NATO v Ankaře, kde mimochodem kvůli výdajům na obranu očekává premiér Babiš od Trumpa kartáč, jak sám řekl s užitím termínu z 90. let, kdy na rokování širšího vedení ODS kartáčoval podle něj méně výkonné funkcionáře Václav Klaus. Ale Trump spíš bude dorážet na celou evropskou větev aliance. Již má mimochodem za zlé, že mu nepřispěchala na pomoc, když zaútočil na Irán. Společně s Izraelem, který v NATO není. Ale Trump, jak jsme viděli na fotbalovém příkladu, chce, aby bylo všechno po jeho. Jak to má ale vypadat, je v mnoha případech nepředvídatelné.
0: To byl Ondřej Konrád.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Komunikace s umělou inteligencí se stává čím dál tím více součástí běžného života. Není proto překvapením, že se týká rovněž duševního zdraví lidí. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
5: Co dnes udělá velké množství lidí, když si chtějí ve vedrech koupit klimatizaci? Co udělají, když se dohadují, jak rychle doletí raketa na měsíc? Po čem sáhnou, když je začne bolet ucho? Co udělají, když mají napsat motivační dopis nebo nějaký obyčejný dopis? Správná odpověď, mnoho lidí se dnes zeptá umělé inteligence, nechá si to napsat umělou inteligencí a ti lidé zhusta také umělé inteligenci věří, dají na ní. Stejnou metodu zřejmě volí mladí lidé, když je sevřou úzkosti, dostanou se do stresu, zužují je psychické potíže. Nejdou k psychologovi, nevyhledají terapii, ale obrátí se na ChatGPT nebo další AI chatboty, tam se svěří, odtud očekávají pomoc a radu. Doba se změnila. Dřív by se svěřili přátelům, rodičům, sourozencům, farářovi, blízkým lidem. V době sociálních sítí je mobil a tablet první místo, kam se část z nás obrátí. Často jsou mladí lidé vystresovaní ze zkoušek a státnic. Chmurná je ale i situace, ve které žijí. Obklopuje je nejistota, jak se budou jejich životy vyvíjet. Vnímají, jak se extremizuje společnost i klima. Děje se to u nás, v Německu, v Americe. Jakoby ani nebylo kam utéct, kam se uchýlit. Že mladí nejdou za psychologem či terapeutem má i jiný důvod. těchto odborníků je kritický nedostatek a terapie si často studenti musí platit. Některým je platí rodiče, ale i placených terapeutů je málo, takže se nakonec ChatGPT nebo jiná AI nabízí jako východisko, je po ruce. Server Forum 24 upozornil na monitoring duševního zdraví vysokoškoláků, na kterém spolupracovala Univerzita Hradec Králové. Víc než 65% studentů uvádí nízký well-being, 45% projevuje známky středně těžké až těžké úzkosti. Více než polovina vykazuje symptomy středně těžké až těžké deprese a u téměř poloviny studentů bylo identifikováno významné riziko sebevražedného chování. Stejný trend platí mezinárodně. Duševní zdraví mladé populace je dlouhodobě zhoršené. Pandemie covidu to ještě posílila. Většina duševních poruch startuje před 24. rokem věku a vysokoškolské prostředí se ukazuje jako klíčové pro včasnou diagnózu a nabídku podpory. Krize duševního zdraví mládeže postihla i Spojené státy. Loni tam 18% dospívajících ve věku 12 až 17 let zažilo epizodu těžké deprese a 40% z nich se nedostalo žádné péče. Podle studie americké výzkumné organizace RAND Corporation z roku 2025 využívá generativní AI chatboty při psychických obtížích přibližně každý osmý mladý Američan. Zdrcující většině z nich přišly odpovědi umělé inteligence užitečné. U nás taková studie zatím neexistuje. Autoři té americké ale varují, že umělá inteligence není schopna nahradit ani terapii, ani psychiatrii. Pomůže jen v základní orientaci při problémech. Využívání AI vyvolává obavy zejména u uživatelů s intenzivními klinickými potřebami. Jednoduše řečeno, vážné psychické potíže umělá inteligence nevyřeší. Člověk pak potřebuje odbornou lidskou pomoc.
0: Hovořil Martin Fendrich. Ukrajinský prezident zvažuje na podzim uspořádání prezidentských voleb. S odvoláním na své zdroje to píše web Ukrajinská pravda s tím, že to zaznělo na jeho setkání s bývalým šéfem armády, dnes velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii, Valeriem Zalužným. Ten měl na schůzce v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
6: Zápletka s případnou volbou nového ukrajinského prezidenta je o to zajímavější, že Zelenský se od řádného termínu voleb v roce 2024 ohánil tím, že jejich uspořádání za válečného konfliktu podle zákona není možné. Proč tedy najednou otočil? Jistě ne proto, že v nedávné minulosti na něj naléhal jak Donald Trump, tak Rusové. Ti svorně tvrdili, že jeho výkon úřadu je nelegitimní. Jaké jsou tedy vyhlídky Volodymyra Zelenského, pokud se letos na podzim volit bude? Bývalý oblíbený filmový komik, který se ve své nejslavnější roli z obyčejného učitýlka stává hlavou státu, tuto svou filmovou roli v souboji s Petrem Porošenkem v roce 2019 zopakoval i v reálu. Byl tehdy pro ukrajinské voliče jednoduše lákavější variantou. Opravdově však jeho hvězda zazářila 24. února roku 2022, kdy po věrolomném vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nejenže svou vlast ani národ neopustil a nevyužil nabízeného amerického letadla pro únik do bezpečí, ale zůstal v Kyjevě a stanul v čele celonárodního odporu. V tomto okamžiku se stal miláčkem národa a jeho opravdovým vůdcem. Pravdou ovšem je, že stupeň jeho obliby postupem času přirozeně klesal, což pro něj byl další důvod, proč se opřít o zákon a řádným volbám se po dva roky vyhýbat. Jeho hlavní protihráč, nejvyšší armádní velitel generál Valerij Zalužný, se naopak po celou dobu svého válečného působení, tedy první dva válečné roky, mezi obyvatelstvem těšil stále a vysoké oblibě, hlavně pro své skromné vystupování, které bylo občas v prudkém protikladu s nesporným, má až komediánským fanfaronstvím prezidenta, který jakoby se chvílemi nedokázal vymanit ze své původní bubliny. Nemluvě o korupčních skandálech, které se kolem něj dnes množí. Proto také Zalužný jako největší Zelenského sok skončil v Noble diplomatickém vyhnanství v Londýně. Jak by skutečný prezidentský souboj těchto dvou mužů mohl skončit, ukazuje důvěrná statistika. V prvním kole by Zelenský asi o 4 až 5% zvítězil. Nadpoloviční většinu hlasů by však nezískal. Přišlo by kolo druhé a tam už by se vítězem o stejná procenta stal Zalužný. Takže si v klidu počkejme, jak to celé nakonec dopadne. Ale ať už finále bude jakékoliv, historické zásluhy o stát a o hrdinský odpor Ukrajiny v boji s ruským agresorem Volodymyru Zelenskému nikdo nevezme.
0: To byl Libor Dvořák. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
7: V centru našeho jiholondýnského městečka je potkáte skoro vždycky. Někteří ke své činnosti potřebují stánek polepený plakáty, 6 zaměstnanců a hlásnou troubu. Jiným stačí tepláky, tričko, tenisky, které buď koupili za 5 liber, anebo jim je někdo dal, a neúnavný hlas. Věřte tomu nebo ne, ti nejubožejší pouliční kazatelé jsou ze všech nejnebezpečnější. Když nepočítám samozvané horlivce, kteří si prostě nemůžou pomoct, musí trávit život na nároží a chrlit na kolem jdoucí své poznatky o Bohu, a těch není mnoho, je takový týpek nejspíš najatý pohůnek, lákající zoufalce do jednoho z kostelů, které tu vysávají ty nejchudší z nejchudších. Ilegální imigranty, vesměs z Afriky, kteří už nevěří, že jim povolení k pobytu a práci dokáže opatřit někdo jiný než sám Bůh. Chlapík, kterého jsem viděla a slyšela hřímat v naší čtvrti, neměl mnoho posluchačů. Ať mával Biblí sebe víc, kolem jdoucí to nezajímalo. Neříkal ostatně nic poutavého. Jen donekonečna opakoval, se sotva srozumitelným přízvukem, že Ježíš přijde, musíme věřit v Ježíše, Ježíš je naše spása. Staršího bělocha, který se u něj zastavil a ptal se, jakého vyznání přesně je, si křiklou nevšímal. Jen dál mlel svou, jako by mu do krku vopedovali gramofon s jednou jedinou deskou. Když jsem k němu přišla já a požádala ho o lístek s adresou kostela, kterých měl týpek plnou kabelu, jen něco zamručel, možná dělal, že nerozumí. 10 vteřin na to ale strčil lísteček do ruky paní tmavší barvy pleti, co vlekla 4 tašky s proviantem z toho nejlacinějšího obchodu. Vyslaný špion, můj skoro manžel K, dorazil na místo patřičně ošuntělý. Oslovil Ježíšova zástupce brácho a dostal od něj celou hrst papírků. A po naučení, že každý pravý věřící, co do kostela přijde, si tenhle papírek musí přinést sebou. Jinak ho dovnitř nepustí, dodal a výhrůžně zakoulel očima. To dávalo smysl. Každý papírek byl označený 4-ciferným, rukou psaným číslem. To byl určitě kód tohohle chlapíka. Čím víc papírků s jeho číslem se vrátí do kostela v rukou ulovených oveček, tím víc tenhle týpek dostane zaplaceno. Ani tak to nebude žádná sláva. Další investigativní činnost jsme provádět nemuseli. Na papírku byla adresa kostela, který K dobře zná a vyhýbá se mu. Věřící v něm povinně platí 10. A to zdaleka není všechno. Platí se na kostel, platí se při příchodu, platí se při odchodu. Každou chvíli je kázání přerušeno a vybírá se na tohle nebo tamto. Navíc si můžete objednat církevní služby. Vigílie vás přijdou na 200 liber, Vyhánění zlých duchů na 300. Příslib života věčného není zadarmo. A naděje na dobrý život tady, v Anglii, je prostě k nezaplacení.
0: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda podle premiéra přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Inflace v Česku v červnu zpomalila. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají v osmifinále mistrovství světa. Uzavřený je dál Pražský okruh u Jesenice ve směru na letiště. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, a na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
9: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
8: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 6 desetin procentního bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 3 desetiny procenta. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem 1 bilionu korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Badefula ale nejde jen o peníze.
10: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Vadeful ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupující. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou porazila 7-6 a 6-4. Naopak Jiří Lehečka končí na londýnském turnaji v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Ruští sportovci včetně týmu se mohou zapojit do kvalifikací pro olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. MOV o tom informoval na webu. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Duel komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík.
12: Krátce před začátkem druhé půle Egypt vede nad Argentinou 1-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
11: Ve 22 hodin českého času odstartuje poslední osmifinále světového šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem.
13: Nehoda na D5 u Rokycan a uzavřený pražský okruh u Jesenice. Na D5 z Prahy do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 65. a půltém kilometru se srazila dvě auta, prudce se brzdí.
14: Nebylo to velká bouračka, ale stáli tam a byly na blikačka. Nechápu to, v levým pruhu.
13: Pražský okruh je ve směru z D1 na letiště nadále uzavřený po srážce tří kamionů u Jesenice. Policie dopravu odklání už ve sjezdech z dálnice D1. Důsledky jsou stále v širokém okolí. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 26. kilometru popojíždí dlouhá kolona až k ucpanému sjezdu na okruh. Ten je zablokovaný kamiony a kvůli tomu se nedá najíždět z Říčan. Na D1 směrem do Prahy z Říčan se tak dá jet přes Kuří a napojíte se za Nupaky. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice se jede v koloně ze 7. kilometru až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15.5. zpoždění půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noc bude zatažená až oblačná, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm anebo přeháňkami. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra pak má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě až 18. To byly zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
17: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další tři neregistrované domovy pro seniory.
18: V nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál.
19: V poslední době takových zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě.
20: Obchází systém a vyhýbají se tak kontrole ze strany oficiálních institucí.
21: Jeden z provozovatelů pro Radiožurnál pochybení odmítl.
22: Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu.
16: Podávání léku bez předpisu, nedostatek soukromí, v minulosti myši nebo zápach výkalů. Veřejný ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis a neukazuje na širší problém v péči o stárnoucí populaci? Ptám se Aleny Hesové, naší brněnské reportérky. Dnes je úterý, 7. července. Dobrý den, Aleno, zdravíme vás do Brna.
23: Dobrý den.
16: Veřejný ochránce práv znovu, už po několikáté nutno říct, upozorňuje na nelegální domovy důchodců v Česku a teď jmenuje například Mutěnice, Svitavy, Budějovice, že v nich, v těchto městech, ty domovy jsou. Co znamená nelegální domovy důchodců? Co si mám pod tím představit?
23: Tak úplně nejjednodušší definice je ta, že nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ono je to vlastně taková šedá alternativa k těm registrovaným domovům pro seniory nebo domovům s pečovatelskou službou, které jsou mnohdy plné, mají dlouhé pořadníky a lidé často potřebují toho seniora umístit hned. No a kde je díra na trhu, tak tuhle tu díru na trhu se povedlo těm nelegálním provozovatelům vlastně zaplnit.
16: A vy mluvíte o tom, že to je teda šedá alternativa, že jsou tedy nelegální tyhle ty domovy. Proběhly tam některé kontroly, které inicioval sám ombudsman. Například ve Svitavách, tam mají nábytek pokrývat skvrny, možná od moči. Jsou tam loupající se stěny, jsou tam deky propálené od cigaret. Klienti, kteří jsou právě v těchto domovech a v tomto konkrétním domovu, tak dostávají mimo jiné obědy, které jsou z rozmixovaných francouzských brambor a čočkové polévky v lahvičce od vody Rajec. To se píše v závěrečné zprávě z té kontroly. Tak to má vypadat ve všech těch centrech?
23: Já bych řekla, že z těch zpráv vyplývá, že Svitavy na tom byly vlastně nejhůř. Konkrétně tam se šla i podívat moje kolegyně Barbora Soukupová z redakce z Pardubic. Ona si tam sama všimla nějakých lidí, kteří postávali venku, pravděpodobně klientů, kteří tam pokuřovali. Oni sami tvrdili, že se tam o ně dobře starají. Potom taky zaznamenala jednu pečovatelku a když se potom chtěla dostat k vedoucímu toho zařízení, no tak ten jí tvrdil, že je to vlastně jenom ubytovna.
24: Všechny věci řeším s orgánama.
1: tady ve Svitavách.
23: Jo. Když si ho ale chtěla nahrát, tak to on už se okamžitě odmítl vyjadřovat.
2: Vyjádření novinářům nechcete?
1: Komunikuju s úřadama.
2: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama?
23: Potom tam máme ty Budějovice, tam byl problém hlavně se soukromím. Kancelář veřejného ochránce práv upozornila na to, že tam nejde zamknout koupelna, že na záchodech je jenom závěs, že klienti jsou vlastně přebalovaní před ostatními lidmi a že ti ležící klienti se dlouhodobě třeba vůbec nedostali ven. No a potom tam byly ty Mutěnice u nás na Hodonínsku, což byl takový rodinný dům, tam byly problémy hlavně v podávání léku. Já bych možná ještě dodala, že ten proces kontroly je poměrně dlouhý. Třeba v těch Svitavách na té první neohlášené kontrole byly v červnu 2024, v Budějovicích potom v lednu 2025, v Mutěnicích v březnu 2025, takže ten proces je opravdu dlouhý. Kancelář ombudsmanky se snaží vlastně nakontaktovat ty provozovatele, řešit to i s hasiči a podobně.
16: Vy jste mluvila teď o kanceláři ombudsmanky a já předtím o veřejném ochránci práv, tak jenom na vysvětlenou. Oni se v posledních dnech totiž vystřídali. Stanislav Křeček skončil a teď nově je ombudsmankou Eva Kostolanská, takže ne, že by se nám to pletlo, ale některé ty kroky jdou za ombudsmanem, některé už za ombudsmankou, tolik na vysvětlení a určitě na to narazíme ještě v průběhu téhle epizody. Jinak, vy jste zmiňovala, že v těch Mutěnicích byly problémy například s podáváním léku. Já jsem se díval do těch zpráv, abychom byli konkrétní, tak personál tam měl lidem podávat psychofarmaka bez předpisu. Jak si to vůbec může ten personál dovolit?
23: Tak na místě to vysvětlovali lidem z kanceláře ombudsmana, takže je uklidňují, když jsou rozrušení. Já budu citovat, že kdyby někdo šílel, tak to tam takhle mají. Mně se podařilo potom nakontaktovat provozovatele Pavla Neničku, což je lékař, který byl vyloučený z lékařské komory. Při tom prvním telefonátu hned po zveřejnění té zprávy od ombudsmana on všechna pochybení popřel. Podle něj je to kampaň proti jeho zařízení, respektive možná i proti ostatním podobným zařízením.
3: A celé je to děláno jenom tak, aby stát, ti úředníci zakryli vlastní chybu.
23: Dokonce mě pozval na návštěvu, abych se to tam prohlédla. Nakonec si to ale rozmyslel. My jsme spolu potom ještě telefonovali. On tvrdí, že se vlastně starají dobře, že on má spoustu zkušeností jako lékař a že tam vlastně žádný problém není.
3: Jo, máme tady zdravotní péči zajištěnou, chodí sem rehabilitační sestřičky a jinak máme tady kvalifikované pečovatelky, takže fungujeme absolutně na jedničku.
23: On vlastně připouští, že takováto zařízení vlastně pomáhají v tom, že navyšují kapacity, které jsou v těch registrovaných domovech pro seniory prostě nedostatečné.
3: A ti, kteří vlastně zřizují ta neregistrovaná zařízení, tak zachraňují vlastně to, co vzniklo. Jo, tlumí se, jinak by ty lidi by vůbec nebylo kam dávat.
16: Pardon, tento konkrétní lékař, to je tedy provozovatel toho centra v Mutěnicích konkrétně. Je to jeho biznis?
23: Ano, je to tak.
16: Je to jeho biznis. To znamená, vždycky to je tak, že to je nějaká soukromá iniciativa a je to domov důchodců, který funguje na trhu se službami pro seniory.
23: Ano, je to tak. V podstatě se dá říct, že většinou fungují jako spolky. Oni na to mají živnostenské oprávnění, ale nemají ho přímo na provozování sociálních služeb. Ale je to třeba na ubytování, na stravování, na nějakou zdravotní péči a podobně. A ti klienti obvykle bývají členy toho spolku. To znamená, že nejsou klienti domova pro seniory, ale klienti toho daného konkrétního spolku. Ono, ten biznis spočívá i v tom, že tím, že taková zařízení nejsou registrovaná, tak nepodléhají třeba úhradové vyhlášce, to znamená, nejsou omezeni maximální možnou částkou, kterou si můžou za jednotlivé ty služby účtovat. Každopádně já, když jsem našla některé domovy pro seniory, které nejsou registrované a mají webové stránky a třeba tam mají ceníky, tak ty ceny nebyly nějak výrazně vyšší než třeba ty v těch standardních registrovaných zařízeních.
16: Samozřejmě teď se to netýká úplně těchto konkrétních zařízení, kde byly nalezeny ty problémy, ale přeci jenom v momentě, kdy skutečně my víme, že domovy důchodců, ty registrované, jsou přeplněné v České republice, tak když říkáte, že to je šedá alternativa, která našla jakési slepé místo na trhu, nepomohlo by to, kdyby takovou iniciativu možná stát třeba lépe kontroloval, ale která by existovala, která by pomáhala právě umístit rodinám své blízké, které nemohou nikam jinam dostat, protože všude jinde je plno?
23: Tak pravděpodobně pomohlo. On vlastně i sám zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm připouští, že pokud se takové zařízení vlastně zavře, což je mimochodem velmi složitý proces, protože vlastně krajský úřad, i když tam přijde na kontrolu, nemůže ho zavřít, může ho v podstatě jenom upokutovat. tak musí se ti klienti někam umístit a není kam je vlastně dát.
0: Pokud dochází k neoprávněnému poskytování sociálních nebo i zdravotních služeb, tak je to námět pro kontrolu krajského úřadu případně.
23: Takže určitě by to samozřejmě byla alternativa, tím pádem by se ale museli změnit celostátně ta pravidla pro to, jaká zařízení jde nebo nejde registrovat.
0: A v některých horších případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
23: A narážíme tam na to, že tahle zařízení často bývají třeba v rodinných domech nebo třeba ve starších upravených bytových domech. A je tam problém, že oni nesplní požární předpisy. Třeba jsou tam uší dveře, muselo by dojít nějaké jako ohromné rekonstrukci. Bývá tam třeba i trochu méně personálu, není tam třeba 24-hodinová služba, nebo není tam těch sester nebo pečovatelek tolik v daný okamžik. To znamená, zvýšily by se jim náklady, takže těch úpravy muselo být opravdu hodně moc a je to jako obrovský zásah vlastně do změny systému těch pobytových sociálních služeb.
16: A zároveň je teda otázka, ptám se na to na kvalifikaci personálu, protože znovu se vrátím k tomu mutěnice podávání lidem léku bez předpisu. To je přeci závažný asi prohřešek, nebo není?
23: Ano, tak samozřejmě každý lék by měl být předepsaný lékařem. Co vyplývá z těch zkušeností ombudsmana za těch 11 let, co tyhle ty kontroly dává, tak v téhle oblasti je vlastně takový asi největší problém, zároveň největší ve smyslu, že je nejčastější. Jde o to, že léky by měly podávat i sestry, někde třeba tvrdí, že ty léky jim sestra nebo lékař přijde, nachystá jim je na celý den a pečovatelky potom jenom vlastně podávají. Problém opravdu je zdravotnický personál dostat kamkoliv, nejenom do domovů pro seniory, ale třeba i do nemocnic. A hlavně oni často dělají podle ombudsmana zákroky, které by vůbec dělat neměli, protože na to nemají tu správnou kvalifikaci. Jsou to nějaké převazy, výměny kanyl a podobně, na což by se opravdu měla zavolat kvalifikovaná zdravotní sestra.
16: Vy jste říkala, že mutěnice logicky tady u vás na Hodonínsku, že jsou, tak jsou tam i některé jiné nelegální domovy důchodců. Je to jediné centrum v těch mutěnicích, nebo jich je tam víc?
23: Je jich víc na Hodonínsku a Kyjovsku, to je taková oblast, řekněme, kde se jim opravdu daří těmto zařízením. Je to opravdu dáno tím, že tam ta místa v oficiálních zařízeních jako kriticky chybí. Mě to třeba potvrdila radnice v Kyjově, která za posledních 10 let zaznamenala zhruba 45 takových zařízení, z nichž většina funguje dál, neskončila, to znamená stále se jakoby přidávají další, není to tak, že by jedno skončilo, nahradil ho jiné, to je spíš takový ojedinělý případ. Já jsem byla na několika takových místech, byla jsem třeba v Kyjově přímo, kde to vlastně vypadalo jako takový bytový dům, opravený, krásně zrekonstruovaný. Mě tedy na první pohled okamžitě zaujalo to, nebo zaujalo, všimla jsem si na první pohled toho, že tam vlastně není žádná velká reklama, žádný velký název, že obvykle je tam opravdu jenom taková cedulka na dveří s nějakými základními informacemi, s kontaktními údaji nebo s názvem, případně třeba s návštěvními hodinami. Zrovna v tom Kyjově měli vlastně kameru, zvonek, já jsem si zazvonila, představila jsem se, že jsem z Českého rozhlasu, všechno jsem to samozřejmě přiznala. Dobrý den.
5: Dobrý.
23: Chtěla jsem mluvit s někým, kdo to tam provozuje. A paní ředitelka nebo provozovatelka, tak když jsem řekla, o co mi jde, tak ta už mi potom vlastně vůbec nechtěla odpovídat.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
23: Já jsem se ale nevšimla žádných jakoby viditelných nedostatku, které jako lék můžu posoudit, že by tam byla nějaká špína nebo něco, bylo to tam jako hezké, uklizené. Všimla jsem si vlastně pečovatelek v takových oděvech, připomínaly opravdu sestřičky nebo pečovatelky ze standardních domů s pečovatelskou službou. Pak jsem byla v takovém větším rodinném domě v Miloticích, naproti kostelu. Tam mě pustili zaměstnankyně vlastně na chodbu.
6: Vodu nebo kávu nepijeme?
7: Ne, děkuju.
23: Byli na mě moc milé a když jsem jim řekla, o co mi jde, tak mi zavolali po jejich telefonu nějakou paní Andrejku.
6: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu.
23: Tato tam má na starosti a když jsem opět řekla, o co mi jde, tak telefon položila, už se mi nepodařilo nakontaktovat. Aha.
4: Což je samozřejmě problém, ten kontakt, protože většinou nemají webové stránky. Když se k nějakému kontaktu dostanete, tak je tam číslo na mobil, které nikdo nebere nebo už neexistuje třeba. Což je možná takové varování, když někdo hledá domov pro své blízké, tak tohle je takové typické poznávací znamení, stejně jako název. Většinou jsou to názvy typu poklidné stáří, krásné stáří a podobně.
16: To znamená, vy, když zmiňujete ty příklady těch domovů, ve kterých vy jste se byla podívat, vy jste tam neviděla nic podobného, co zaznamenali ty kontroloři veřejného ochránce práv, znovu připomenu, loupající se stěny, deky propálené od cigaret, skvrny možná od moči, anebo to, co zmiňovali už ve zprávách v minulých letech, protože zprávy jsou už 11 let staré klidně, že v několika zařízeních dokonce narazili na zápach výkalů nebo na myši. Na něco podobného vy jste nenarazila?
4: Na to jsem nenarazila, ale většinou jsem opravdu skončila jenom na chodbě. V tom jednom zařízení jsem z té malinkaté chodby viděla do jednoho pokoje, kde byly minimálně 3, myslím možná i 4 postele, což mimochodem taky není úplný standard. Většinou v těch registrovaných zařízeních se klade důraz na to, aby klienti byli ubytováni po jednom, po dvou. Tady těch lidí bylo víc, byl tam takový jakoby úzký prostor, takže si třeba vůbec neumím představit, jak by s tou velkou postelí, pokud ti lidé byli imobilní, by je jako vyvezli ven, aby se dostali nějak na vzduch. To si úplně jako třeba neumím představit. Ale žádný zápach jsem opravdu nezaznamenala nebo nějaké takovéhle porušení, ale jak říkám, ty kontroly ombudsmana, ty jsou samozřejmě mnohem důkladnější, nejsou předem ohlášené a mají zkušenosti opravdu z různých míst. Zároveň bych tedy doplnila, že i kancelář veřejného ochránce práv říká, že ne všechny zařízení plošně musí být špatné.
5: Úplně automaticky to, že to zařízení není registrované, ještě nemusí znamenat nutně špatnou péči.
7: Kristýna Boušková, právnička z kanceláře ombudsmana.
5: Poměrně často se také setkáváme s tím, že v těch zařízeních bývá.
4: Neříká, že by se tam všude nějak špatně zacházelo s těmi seniory nebo měli nějakou špatnou péči. A upozorní na to, že tam opravdu většinou pracují lidé, kterým jde o blaho těch lidí.
5: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často.
4: Ale že opravdu jsou tam třeba ta rizika v té zdravotní péči a podobně, problémy s tou kontrolou.
5: Chybí tam často třeba prevence podvýživy a setkáváme se i s dalšími problémy.
4: Nedodržování třeba nějakých hasičských předpisů a podobně. Vůbec si nebudeme představovat, co by se stalo, kdyby byl nějaký požár nebo něco podobné.
16: Ale třeba ten režim v takovém domově důchodců je velmi podobný tomu, jako známe z těch legálních, těch běžných, těch domovů s pečovatelskou službou a podobně.
4: Tak slibují to takhle třeba na webových stránkách, pokud ty webové stránky mají. Oni často mají ten popisek i takový velmi, řekněme, že jsou velmi opatrní v tom popisku. Já z jednoho takového zařízení budu citovat. Domov klidného stáří je určen především seniorům přibližně od 65 let, kteří hledají klidné a bezpečné bydlení a zároveň chtějí být součástí menší komunity. Což úplně na první dobrou nezní jako domov pro seniory. Mají tam třeba napsáno, poskytujeme celodenní péči s ohledem na individuální potřeby, zajišťujeme nejen kompletní zdravotnický servis, ale také příjemné a klidné prostředí. To znamená, i třeba ty zdravotnické služby tam slibují. A ono zjistit, jak se s těmi klienty zachází, to je vlastně strašně komplikované, protože já jsem se k ním nedostala. Většinou jsou to lidé ve stavu, kdy už třeba, řekněme, nejsou natolik schopni bojovat za svoje práva. Ombudsmanovi často říkají, že jsou tam spokojení. To samozřejmě může být dáno tím, že nemají srovnání, neví, jak to v takovém zařízení má vypadat, nebo mají třeba strach, co by se s nimi stalo, kdyby si postěžovali. Ale zároveň to samozřejmě může být i pravda, že ti lidé tam jsou spokojení. No a v některých případech, což mi zase potvrdili třeba starostové, tam často jsou lidé, kteří třeba nejsou tak často navštěvovaní ze strany svých příbuzných a podobně. To znamená, v normální situaci by za ně bojoval někdo blízký, což se třeba tady tolik nestává.
16: No současně ale, když říkáte, že potíže mohou nastat v případě, že je potřeba nějaká lékařská péče, tak ale v ten moment, stejně jako kdyby to byl legální domov důchodců, tak v ten moment se asi organizuje nějaký převoz do nemocnice na ošetření, ne? V tom se to asi neliší, nebo?
4: Ano, v tom se to v podstatě neliší. Kontaktovala jsem konkrétně vedení kyjovské nemocnice, kde mi potvrdili, že se jim stává, že někteří ti klienti se jim vlastně vrací opakovaně s podobnými problémy, že tam stráví mnohdy třeba několik dní z toho měsíce a že naráží na spoustu problémů třeba v tom, že chybí nějaká anamnéza u těch klientů nebo nějaká konzistentní informace o podávaných lécích, o nějaké diagnóze nebo předchozí léčbě, což samozřejmě těm lékařům v té nemocnici tu péči komplikuje. Oni takové pacienty mívají i několikrát do měsíce, často mají nějaké chronické nemoci, oni zmiňovali infekci, dehydratace, nějaké srdeční
23: selhání, komplikace kvůli cukrovce a podobně. Většinou je třeba do týdne propouští, ale některé ty stavy by třeba mohly v tom registrovaném zařízení zvládnout s pomocí zdravotníků. Některé samozřejmě třeba ne a je nutné opravdu zavolat tu záchranku. Není to určitě tak, že kdyby tomu klientovi bylo zle, takže mu jakoby nepřivolá nikdo pomoc.
16: Záchranka mimochodem teď vyjížděla i do jednoho z podobných zařízení na Kladensku, spolu teda s policisty, protože klienti tam měli být podle zpráv, které mám z médií, bez jídla a bez péče. Nic takového se u vás na Jižní Moravě neděje? To byl výjimečný případ?
23: Byl to spíš výjimečný případ, já minimálně o takovém na Jižní Moravě nevím. Několik let zpátky měla policie podnět od nějakého příbuzného, který si stěžoval na to, že v takovém podobném zařízení jeho příbuznému amputovali nohu a jak se to mohlo stát a podobně. Nakonec se ale opravdu zjistilo, že on měl nějaké zdravotní problémy, že ta amputace byla nutná a že vlastně ten člověk, který si stěžoval, ho 2 roky vůbec nenavštívil a neměl vůbec zájem o to, co se s ním děje, jaký ten jeho zdravotní stav je. Nicméně samozřejmě, kdyby došlo nějakým závažnějším problémům, nějakému týrání a podobně, tak by to bylo řešeno jako v podstatě trestný čin, zabývala by se tím policie, ombudsman by na to taky upozorňoval, o tom určitě není pochyb.
16: Kolik takových domovů v Česku je?
23: To se vůbec vlastně nedá kvantifikovat. Samozřejmě, kdyby nějaký registr měli, bylo by to rozhodně jednodušší. Nicméně veřejný ochránce právě přesvědčený, že tahle zařízení se vlastně vyskytují po celé České republice, že opravdu hodně jich přibývá na Jižní Moravě, ale nemusí to být jenom tím, že třeba je nedostatek těch kapacit. Ono to může být i tím, že úřady jsou aktivnější v téhle oblasti, starostové na to víc upozorňují, to znamená, že se snaží to aktivněji řešit. My jsme zmínili region Kyjovska, Hodonínska, kde jich bylo 45, to znamená, to jsou nějaké třeba i stovky lidí, kteří se tam můžou vlastně vyskytovat a ta jejich péče není pod nějakou pravidelnou kontrolou.
16: Co pak těm poskytovatelům podobných služeb, co jim hrozí?
23: Oni riskují pokutu až 2 miliony korun a ta pokuta je vlastně takový, řekněme, nejúčinnější nástroj, který ti úředníci z kraje mají. Oni se opravdu můžou pokusit upokutovat toho člověka a to zařízení. Může se vlastně ta pokuta vztahovat na to zařízení opakovaně nebo na tu osobu, která ho provozuje. Nicméně jinak oni fungují na tom živnostenském oprávnění, i když by vlastně neměli tyhle služby v rámci tohohle oprávnění nabízet. Jeden takový případ se vlastně i dostal k soudu, bych zmínila, byl to spolek v obci Práče. Oni nejdřív po kontrole ombudsmana někdy v roce 2021 tvrdili, že oni vůbec nic nelegálního nedělají, ale nakonec to zařízení opravdu řešila policie a podle těch posledních informací, které mám, tak ona případ uzavřela, předala ho státnímu zastupitelství ve Znojmě a teď ho řeší Znojemský soud a ta obžaloba se vlastně týká toho, že měli vykonávat bez příslušného živnostenského oprávnění služby sociální péče. Takže i takový závěr třeba může mít případ, na který upozornil ombudsman a řeší se jakoby dlouhodobě několik let, ale dospěl vlastně do fáze, že se dostal před soud.
16: A záměrem teď státu je, aby ty spolky něco takového vůbec nedělali, aby v tomhle odvětví nepodnikali, anebo aby se zpřísnily ty kontroly, aby se zlepšila ta poskytovaná péče v těch domovech, ve kterých je třeba špatná?
23: Tak úřady i ombudsman vlastně shodně tvrdí, že cílem není represe. Cílem je na tu situaci upozornit a řešit ji. A ta řešení můžou být různá. Může to být třeba to, že se opravdu tyhle ty nelegální černé domovy pro seniory legalizují. Oni k tomu ty provozovatele opakovaně vyzývají v případě těch posledních 3 případů medializovaných, tedy Mutěnice, České Budějovice a Svitavy. Se to ale nestalo. No a samozřejmě další krok, pokud se tedy nechcete registrovat nebo to neuděláte, tak jako nefungujte. No a to nefungování samozřejmě, pokud to neudělají dobrovolně, což se obvykle nestává, tak tam opravdu potom přichází ten krajský úřad, který vyrukuje s těmi pokutami. Nicméně těch kontrol, mluvili jsme 45 zařízení na Hodonínsku, za rok a půl třeba krajský úřad v Brně, pod který spadá celý Jihomoravský kraj, udělal ty kontroly 4. Ale to je trochu nepoměr číselný, jakoby 45 v jednom regionu, 4 kontroly v celém Jihomoravském kraji.
16: Vy, když jste se teďka tomu tématu věnovala, byla jste v těch domovech a povídali jsme si teďka o něm, vy si myslíte, že se teď po té zprávě ombudsmana něco změní, když za ty léta, znovu říkám, v podstatě jenom na to upozorňuje, ale ten biznis funguje dál?
4: Tak je tady jistá jiskřička naděje, protože zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm, on teď vlastně i sbírá data od těch krajských úřadů, ve kterých ho zajímá, jaké s tohletou problematikou mají zkušenosti, a začíná je analyzovat. No a jakmile je bude mít analyzované, tak chce navrhnout nějaké legislativní opatření. Zatím není konkrétnější, ale to by snad mohl být nějaký přínos v téhle oblasti, ale obecně samozřejmě mluvili jsme o té případné legalizaci, možná o nějakém zmírnění pravidel pro tu registraci, ale takovéhle, řekněme, inovativní, velké řešení, tak to zatím na stole v nejbližší době určitě není. Přitom je jasné, že populace stárne. Do 15 let se zvýší počet seniorů nad 80 let víc než dvojnásobně. Alespoň to takto spočítal Ústav zdravotnických informací a statistiky. A kapacity domovů pro seniory nestačí už teď.
16: Tak moc díky, že se tomu věnujete.
4: Není zač.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu dnes o černých domovech pro seniory, jak je sama nazvala, mluvila Alena Hesová, zkušená krajská reportérka z Českého rozhlasu Brno. Tématu se určitě bude dál věnovat, její práci uslyšíte tedy jak v brněnském rozhlase, tak na celostátních stanicích, a nebo si ji můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Všude tam, kde můžete slyšet nebo číst Alenu, tak najdete i Vinohradskou 12, to je jasné. Ta tento týden vychází vlivem volného pondělí jen 4x, možná ale o to bohatší bude. Naslyšenou zítra.
15: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity, nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye, rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obraného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátil k opětovnému posouzení s některými úpravami Senát. Nový apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent nastoupí do svého úřadu v Česku začátkem září. Informovala o tom Česká biskupská konference. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Dosavadní nuncius Jude Tadeusz Okolo se letos stal vatikánským velvyslancem na Haiti. Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla. Tenista Karolína Muchová postoupila do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila 2-0 na sety. V osmifinále vypadl Jiří Lehečka. Němci Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají osmifinále mistrovství světa. Aktuality má reportér Lukáš Michalík.
9: Aktuálně se hraje 67. minuta. Egypťané vedou nad Argentinci už 2-0. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Za 2,5 hodiny začne poslední osmifinálový duel mezi Švýcarskem a Kolumbií.
13: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D5 u Plzně. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je nadále uzavřený. Na 78. kilometru se po srážce 3 kamionů stále nedá projet. Teď se překládá náklad, vozidla jsou stále na místě, uzavírka ještě nějakou dobu potrvá. Na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony, zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony a na dálnici se u Říčan nedá najet. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady 27. kilometru čekejte kolonu, na 25. stojí dodávka a kamion v pravém pruhu v omezení a za nimi stojí fronta kamionů. Levý pruh je průjezdný, dál směrem na Prahu z 21. kilometru se popojíždí až k uzavřenému okruhu. Ten se dá objíždět po jižní spojce, celkové zdržení je stále na desítky minut. Na D1 z Prahy do Brna se kolona zkrátila, brzdí se za sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Pomalu se jede k Ucpanému, sjezdu na Velké Popovice na 15,5. kilometr. Jsou tam plné kruhové objezdy kvůli koloně směrem na Prahu. A na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Domažlice dejte pozor, na 89. kilometru máme hlášený nějaký předmět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Mně se rozpadalo manželství, takže to byl jeden z těch jako předělů určitě. Nastalo takové prosévání toho nejbližšího okruhu. Taky jsem měl třeba kapelu, která v té době fungovala jako terapeutická skupina. Byla situace, kdy člověk mohl třeba upadnout do nějakých krátkodobých vztahů, úplně jako ze samoty a z té frustrace. Mezi tou 40 a teď skoro 50 jich odpadlo docela hodně.
15: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší se dnešní generace.

0: farář. To, jak se tam třeba pro mě osobně docela úzce stírá hranice mezi osobním a profesním životem. A taky s ním chci probrat, jak je obtížné, když se vám kolem 40 rozpadne manželství a zásadní partnerský vztah. A třeba co mu pomohlo tuhle krizi překonat. Petře.
1: Ahoj.
0: Moje klasická otázka na úvod. Když se tě někdo zeptá, kolik je ti let a ty řekneš tu číslovku, tak jakou číslovku řekneš a jaký máš u toho pocit?
1: Řeknu číslovku 49, těsně před 50, a pocit u toho mám, že teda mi nepřijde, že mi bude za chvilku 50. Měl jsem dojem, že 50letý lidi už jsou starý. Mm-hmm. Takhle si úplně nepřipadám.
0: Takže jsi měl pocit, že 50letý lidi už jsou starý a zároveň ti jako přijde, že to uteklo rychle?
1: Mezi 40 a 50 to podle mě uteklo extrémně rychle.
0: Protože mně třeba osobně připadalo, že to uteklo i poměrně rychle mezi, dejme tomu třeba 35 a 40, takže mám ještě teď očekávat, že k 50 se to ještě bude zrychlovat.
1: Myslím, že jo, no. A po 50 asi ještě víc.
0: Tak to si možná řekneme v nějakém dalším pořadu klub 60 nebo klub 80, jestli se tam dostaneme. Ale mě by zajímalo otázka specificky pro tebe, protože ty jsi farář.
1: Ano.
0: A to není úplně časté povolání. A moje taková asi hodně zkreslená představa je, že když máš takovéhle duchovní povolání, tak máš automaticky nějaký recept i na nějakou tu jako životní spokojenost, což samozřejmě není pravda, protože to je asi něco podobného, jako kdybych si myslela, že když jsi zubař, tak nikdy nebudeš mít zkažený zub. Samozřejmě, že budeš někdy. Ale stejně mám takovou jako představu, že když jsi farář, tak bys měl mít ten recept na to, jak i v krizi středního věku nemít krizi, tak jak ty ten věk vnímáš v kontextu toho svého hodně specifického povolání faráře?
1: Asi to bude jiný typ krize středního věku, protože u nás farářů to bude taky hodně závislé na tom, kdy člověk přišel do služby a jak moc se třeba přiblížil vyhoření, nebo jestli ho má za sebou. A někteří chodí do služby teda hned po fakultě, někdo jde na praxi ještě během studia a někdo třeba se dostane k té plné službě až jako ve zralém věku. Já měl třeba vikáře, který přišel do duchovenské služby, když mu bylo právě 50. A je teda pravda, že on vydržel sloužit do 90 asi, jo? Takže měl docela dlouhou kariéru, ale myslím si, že dost se to proměňuje právě, kam se člověk dostane ve fázi té farářské služby. A to ještě závisí na tom, jestli třeba vystřídal vícero náboženských obcí nebo vícero míst působiště, nebo pořád zůstává na tom jednom.
0: A když to vztáhneme specificky na tebe, tak ty si teda na tu svou cestu faráře nastoupil v kolika letech a řekl bys, že jsi tam měl nějaký propad nebo vyhoření, anebo že to je něco, co tě buď mine, anebo tě to teprve čeká?
1: Mně bylo 26, když jsem šel na praxi a vlastně měl jsem základnu na sboru, kde jsem zůstal doteď, takže to je už docela jako hodně let. Jenom jsem to měl zpestřeno během let, že jsem vždycky k tomu měl ještě nějakou jinou náboženskou obec, nebo dvě třeba, takže jsem trošku si vyvětral hlavu z toho, ale stejně cítím, že už jsem dlouho na tom samém místě a že jsem třeba naplno nezažil jiný typ služby než služby na vesnici s vymírajícím a skoro vymřelým sborem. Že to vlastně neznám, jak by to mohlo být nějak jinak. A vlastně si říkám, jo, po té 50 tohle by bylo dobrý změnit, protože se mi třeba už pak nebude chtít nic změnit a tak.
0: Tady tu touhu po změně si někdy lidi právě spojují s tím takzvaně středním věkem nebo krizí středního věku nebo právě třeba plus minus s tou 40, že se tam občas děje, že lidi i poměrně radikálně třeba mění kariéru. Když uvedu nějaký hodně extrémní příklad, tak jsem slyšela o někom, kdo byl velice finančně úspěšný právník a právě po 40 začal chovat slepice a odstěhoval se z velkého města na vesnici a začal úspěšně taky chovat slepice. Tak myslíš, jako, že ty jsi jenom v tomhle trochu opožděný ve smyslu, že ty máš teď tendenci měnit tu kariéru kolem 50, a že to je něco, co jiný lidi zažívají kolem 40.
1: Já jsem zcela 100% opožděný, jo, protože kolem 40, kdy tohle lidi běžně prožívají, což vím od kamarádů a tak dále, tak já jsem prožíval úplně jinou turbulenci životní, kterou teda vlastně taky někdy lidi kolem 40 řeší, ale mně se rozpadalo manželství, takže to byl jeden z těch jako předělů určitě. Jo, ale myslím si, že jak jsem se pozdě oženil po 30, nebo to je relativní, co je pozdě, ale dejme tomu, je to jako už větší věk. A jak jsem najednou měl spoustu dětí, protože jsem 3 vyženil a pak bylo ještě jedno, tak vlastně to období mezi 33. rokem a 40. byl strašný fofr. Dělo se tam všechno možný, včetně toho konce. Mm-hmm. No a tím pádem teda ale to odstředilo taky moje myšlenky na jiné věci, protože já jsem moc nepřemýšlel o tom, že bych se nějak třeba posunul ve službě. Bylo to spíš otázka udržení toho, jestli v té službě vůbec vydržet, jestli to dává smysl, jestli mě někdo nebude káznit za ten rozvod tím, že mě trošku odstaví třeba a bude se po mně chtít, abych chvilku nikde nesloužil a našel si nějakou jinou zábavu lomeno zaměstnání a tak dále. Takže teď jako tu opožděnost bych potrhl, ale myslím si, že je to ještě navíc ta padesátka, že je fakt předěl, jestli teda fakt opravdu něco změnit, tak je to možná ta poslední dekáda, kdy se to dá udělat.
0: Takže bys neřekl, že to je ta čtyřicítka, že často se ten střední věk nebo to období po čtyřicítce uvádí jako takový ten čas, kdy si lidi říkají, tak jestli něco mám změnit, tak teď ještě mám na to sílu, pokud samozřejmě si to můžu dovolit kvůli financím, zdraví a tak dál, že vůbec mám to privilegium, že můžu něco měnit, tak to někdy mají lidi tendenci spojovat s tou čtyřicítkou, ale ty z pohledu někoho, komu je 49, bys to posunul ještě teda do té 50.
1: Jo, ale je vidět zase, že nad tím uvažuju už v nějakých jako konturách, že to nebude změna, totální obrat, ale že vlastně chci něco udělat s tím, co už si myslím, že nějak vím, o co jde.
0: Když se vrátím v čase zpátky k té čtyřicítce, protože přeci jenom plus minus 40 a ty krize týkající se středního věku jsou to téma, kterým se tady chceme primárně zabývat. Tak ty jsi říkal, že v tu dobu si neměl tak úplně kapacitu řešit pracovní záležitosti, protože si řešil vlastně krizi jiného typu, která ale taky někdy kolem toho 40. roku věku lidi potkává a to je nějaký jako rozpad nějakého vážného partnerského vztahu nebo rozpad manželství, tak jak třeba vzpomínáš na tuhle dobu, nebo jako jak se to vůbec tenkrát dalo, jako nejsi říct přežít, možná spíš jako prožít?
1: No, určitě to bylo složitý a těžký a tím myslím pro obě strany, taky pro děti, ale kdybych to měl tak jako ze své perspektivy, tak se taky dost ukázalo, jaký okruh lidí má kolem sebe člověk, kdo s ním zůstane, kdo má odvahu mu třeba říct, že udělal chyby a který a přesto s ním zůstane a kdo s ním se přestane úplně bavit a opustí ho takhle, tak to nastalo takové prosévání toho nejbližšího okruhu. Bylo dost zajímavé, kdo tam vlastně zůstal a kdo nějakým způsobem byl zároveň schopen všechno neodkejvat. Že já třeba nemám moc rád kamarády kejvače, naštěstí jich nemám tolik, tak to je fajn. Takhle jsem to prožíval já a dost to otřáslo taky mojí nějakou sebedůvěru, sebevědomím ohledně toho, co jsem schopný zvládnout nebo co jsem schopný překonat a tak. No.
0: A řekl bys, že třeba pro tebe specificky ten rozvod byl v něčem obtížnější právě proto, že pocházíš z toho církevního prostředí, že třeba by to tam lidi v uvozovkách víc řešili, než lidi, kteří jsou třeba bez vyznání nebo nepřináleží k žádné církvi.
1: Určitě se to tam víc řeší. Nemůžu si stěžovat, že bych třeba měl kolem sebe nějak extra zákonické prostředí a sudičské, dejme tomu, ale určitě se to víc řeší, je to víc téma a víc se klade ta otázka, co potom teda s tou službou. A jestli se to nemá nějak přeformátovat, jestli toho člověka neodstavit, nebo tak.
0: Ale řada lidí, kteří právě někdy kolem té čtyřicítky projdou třeba tím rozchodem nebo rozvodem s někým, s kým do té doby jako trávili poměrně dost času nebo hodně let, tak to popisují i tak, jako kdyby se najednou potom zase ocitli někde jako na začátku nebo v nějakým bodě nula a v nějakým trochu váku, kdy najednou začnou teda řešit, co je ta jejich identita nebo ta jejich role, když už nejsou najednou třeba manžel nebo něčí partner. Tak jak ty si tohle vlastně vnímal? Jako přišlo ti, že jsi v bodě nula, nebo že se ti něco zhroutilo a začínáš někde od začátku, nebo jsi to měl nějaký jinak úplně?
1: Úplně čistá nula to nebyla, protože táto člověk, když už jednou je, tak jim zůstane tak, jak tak. A s tím bylo potřeba nějak počítat. Pak nastalo spousta let vyjednávání, jak to otcovství v tom vztahu vlastně bude vypadat. Jak se dohodneme, jak častý bude se vidět s dětma nebo s kterýma a tak dále. Ale ten návrat, který úplně jsem nenesl dobře, bylo vlastně do způsobu fungování podobně jako na koleji, na studiu, protože jsem šel do podnájmu. Kamarád to komentoval, že je to takový centrum Kaštánek, protože nás tam bydlo víc jako singles v té době, ale singles, kteří už byli takzvaně v letech, že jim bylo třeba 30 plus, že jo, nebo takže to bylo hrozně zvláštní prostředí, protože všichni jsme byli, nebo téměř všichni jsme byli nějakým způsobem nabouraní a sešli jsme se v jednom baráku. A tak někdy to bylo fajn, že měl člověk s kým sdílet tu svoji neveselou situaci a někdy to bylo strašný, protože se násobily ty naše traumátka a ty chmury, takže no, ale to bylo trošku jako těžký, ale zároveň chci tady vyjádřit velký vděk za to, že bylo kam jít a má jedna z těch kamarádek jako to byl vlastně jejich rodinný dům, jejich rodiny a ta to umožnila, aby jsme se tam vůbec takhle jako sešli. A aby jsme tam fungovali. Ona tam taky žila v tu dobu a nějak to dala, no, což bylo docela odvážný od ní.
0: Ale to mi přijde docela zajímavý koncept, jakože se v nějaký nelehký životní situaci, kdyby třeba i hrozil nějaký pocit velké osamělosti, tak že se sestěhuješ nebo minimálně bydlíš v nějakém obydlí s víc lidmi, kteří jsou třeba v podobné situaci, protože asi to musel být docela velký zlom z toho, že bydlíš s manželkou, s dětmi v nějaký domácnosti, která jako hodně asi žije, bzučí a tak dál. Není tam asi moc jako ticha a klidu. A teď najednou teda se rozejdeš a máš se odstěhovat někam sám do pokojíčku a tam poslouchat tikot hodin na stěně.
1: To bylo asi hrozný, no. To uznávám. Takhle v tomhle tom to splnilo asi nějakou roli, ale musím teda říct, že já jsem neměl nikdy nouzi o sociální síť kamarádů a tak dále a taky jsem měl třeba kapelu, která v té době fungovala jako terapeutická skupina, jako, že bylo kam jet, kde to sdílet, kde ještě zároveň mít nějaké jako další jako mechanismy toho sebeošetření, protože ta tvorba dost pomáhá, když se na něčem dělá společně, člověk přijde dost často na jiný myšlenky. Takže kapela a tohleto společenství v centru Kaštánek mě dost pomohlo překlenout nějaký ty klíčové roky první.
0: A to se opravdu jmenovalo Centrum Kaštánek?
1: Ne, to tomu nebo... tak zlegrace říkám.
0: Já tomu tak říkáš...
1: Byl to prostě rodinný dům a tenhle ten náš společný kamarád to tak okomentoval, dal tomu tu nálepku. No.
0: Jo, Centrum Kaštánek, jakože to je třeba nějaká aluze na Klokánek, nebo
1: jo,
0: že, to,
1: tak.
0: Že to má takový hezký, hřejivý název.
1: Přesně Centrum tak, to zároveň ten Kaštánek, no, jako... Prostě tak byli jsme v problémech, tak jo. Myslím, že to na to sedělo.
0: Mm-hmm. Dobře, a teď ty teda spolu bydlíš někde v tom domě, je ti dejme tomu plus minus někde kolem 40, projdeš touhle jako zásadní změnou a teď mě třeba zajímá to, jak jsi to jako řešil nebo jak jsi k tomu přistupoval, včetně třeba toho, kdy jsi znovu nějak pozbíral sílu na to se třeba znovu s někým seznámit, protože potom, co se člověk s někým rozejde, takzvaně se třeba nějak spálí nebo nějaký dlouhodobý vážný vztah nevyjde, tak podle mě zvlášť potom třeba po 40, jako není úplně jednoduché někam znovu jít se srdcem takzvaně na dlani se seznamovat.
1: No není, no. Zase člověk musí, nebo mně se tehdy asi osvědčilo, že jsem se zase spolehl na nějaký ty kamarádský kruhy a čekal, že z toho něco třeba vyplyne. No a že získám nějaká doporučení nebo tak podobně. Ale jako je fakt, že jako v nějakým vztahu partnerským normálním se usadit, už jsem pak po třeba 2 letech cítil potřebu nebo roce a půl, protože mám dojem, že na mě lezly hodně jako špatný jako myšlenky nebo nenosný, řekněme, že bych se mohl v tom jakoby dost jako rozpadnout A
0: jakože ti nedělalo dobře být sám úplně?
1: No, moc mi to nedělalo dobře a moc mi taky nedělali. Prostě to byla situace, kdy člověk mohl třeba upadnout do nějakých krátkodobých vztahů, úplně jako ze samoty a z té frustrace, a vlastně by to mělo jenom jako špatný dopad na kvalitu těch vztahů a asi by to nestálo za to, no.
0: Že bys měl pocit, nebo že jsi měl pocit, že ta osamělost by tě mohla nutit k tomu navazovat nějaký jako povrchní, rychlý známosti,
1: jo,
0: jenom z důvodu toho, aby člověk nebyl sám.
1: Přesně tak, no. To je to největší riziko, že jenom ze samoty a z toho smutku vnitřního, že člověk tak akorát zkazí nějaký roky někomu dalšímu nebo měsíce třeba.
0: A ty často zmiňuješ tu důležitost té své sociální sítě nebo těch kamarádů, těch vztahů, tak tam by mě zajímalo, jestli ty na ně kladeš důraz takhle kontinuálně nějak celou dobu, nebo jestli třeba právě i s tím přibývajícím věkem po té čtyřicítce se to nějak proměnilo.
1: Myslím si, že to je důležitější. Mám příležitost ve sboru pozorovat seniory a oni opakovaně mluví o tom, že je pro ně strašně důležitý třeba to naše miniaturní sborové prostředí, protože mají mezigenerační kamarády, se kterými jsou v každotýdenním kontaktu, nebo třeba dvakrát týdně, nebo i víc. A že je to něco, co tu jejich kvalitu hrozně zvyšuje, protože spousta lidí na starou už po 70 jsou hodně osamělí. Jsou tam třeba ty dvojice, co si lezou na nervy, jako už mají děti dávno z baráku, a oni teda dost opakovaně jako verbalizují to, že je strašně důležitý, že jsou v kontaktu, že ten okruh je větší, než je běžný, že jejich sousedí nemají tolik známých a nemají tolik možností taky jako se udržovat mentálně čerství, protože tam dochází samozřejmě k výměnám informací a náš sbor není nikdy jako koncipován úplně pasivně, že by tam lidi chodili nabrat moudro od pana faráře, taky dost často nemají moc co, že jo? A že to je hodně o tom sdílení, že jo? Takže oni to hodně jako, hodně to potrhlo a já tomu věřím absolutně. Myslím si, že je to čím dál důležitější a ještě je důležitější, že už se postupem času taky protříbí, kdo s tebou skutečně zůstane v tom životě.
0: Mm-hmm.
1: A někdo je z tebe otrávený, no tak už si tě tam jako dál nepouští, protože ho zklameš v nějakých jako zásadních životních rozhodnutí, někdo nedá rozvod, někdo třeba nedá tvoje jiný postoje, kteří se postupem času taky nějak vytříbějí u nás, u křesťanů, případně u farářů, jsou rozdělující témata, jak se kdo staví k LGBTQ problematice, jak se kdo staví k uprchlíkům, jak se kdo staví k válce na Ukrajině, jak se kdo...
0: A tak to asi i u nevěřících, ale
1: taky, no,
0: možná u vás tam tomu ještě přibývají nějaká, dejme tomu, ta duchovní
1: je to tak, no,
0: témata.
1: Protože když stojíš špatně, tak to znamená nejenom to, že jako, že máš špatné názory, ale že vlastně duchovně něco chybí.
0: Jo, že se
1: nejsi
0: to...
1: ten správný farář, když třeba
0: že se to přelívá...
1: nechceš odsoudit homosexuály, tak to nejsi jako ten správný farář.
0: Takže třeba to, co by nevěřící lidi se jako pohádali, já nevím, v hospodě a řekli by si, tak o tomhle se dál nebudeme bavit, ale budeme spolu chodit na ryby, tak u vás se to jako může přelít do mnohem širších vod.
1: Jo, úplně se přestane chodit na ryby třeba.
0: Podívej.
1: A řekne se, už sebou nikdy na ryby nepůjdu.
0: Hmm.
1: No, takhle to je, no.
0: Takže se to může i teď nějak víc jako selektovat, že některá ta přátelství ti mohou i jako odpadat.
1: Jo, odpadlo mezi tou čtyřicítkou a teď skoro padesátkou jich odpadlo docela hodně.
0: A jak to máš třeba s navazováním po čtyřicítce těch nových přátelství? Protože já jsem zrovna tohle téma v klubu 40 řešila s herečkou Terezou Hof.
1: Mm-hmm.
0: A došli jsme k tomu, že po čtyřicítce je to třeba výrazně těžší navazovat nová přátelství, než když je člověku 20, protože kromě toho, že jsi nějak třeba víc vyprofilovaný, tak taky máš i méně času, protože třeba se staráš o rodinu, nebo už pečuješ o rodiče, nebo máš hodně práce. Takže je to v něčem i těžší navazovat nová kamarádství a přátelství po čtyřicítce.
1: No asi je, ale zase bych to neviděl tak beznadějně, protože si myslím, že je to stejně o tom, jak je člověk třeba otevřený a tak. A myslím si, že možná, že tam nastává to, že se člověk zdráhá navazovat ty přátelství, kde je třeba větší věkový odstup nebo propast, jak tomu říct, rozdíl, jo. Já nemám díky práci faráře, nemám problém se kamarádit teda s někým třeba starší než mý rodiče, protože to o tom, jakým způsobem jsme schopni spolu něco sdílet a komunikovat. A zase mám taky dojem, že tím, že pracuju s dětma ve škole, čím náboženství, takže mě vlastně baví se kamarádit s těma dětma, protože mi to taky dává smysl, oni mi zase dávají jiný typ zpětný vazby a tak dále. No.
0: Takže jsi jako rozšířil ten perimetr, že mnoho z nás se kamarádí převážně s lidmi nějak plus minus podobného věku.
1: No nebude to kamarádství asi takový jako s vrstevníkama, ale to neznamená, že to není, nebo že je to zbytečně. Je to podle mě doplňující právě element v tom životě. Já jsem to někde, myslím, dokonce čet nějaký rady pro seniory. Jo.
0: Už jsi četla rady pro seniory.
1: Ano, už

0: už dopředu. A tam se radí seniorům, kamaraďte se s kamarádama svých vnoučat. Překvapí vás, že skutečně oni se s váma třeba budou chtít dát do řeči, jenom je tam vzájemný ostych kvůli třeba dvougenerační mezeře, ale ono se zjistí, že třeba to normálně funguje a že dost často vás můžou překvapit. A taky teda jako je to podle mě dobrá rada, aby se z člověka nestal nerudnej dědek nebo bába, protože když bude mít přátelé mezi dětma v úrovni svých vnoučat, tak je bude taky víc chápat a bude mít jako před naštvaný a tak dál.
1: Ty možná díky tomu svýmu založení třeba nad tím nějak uvažuješ častěji, ale přemýšlíš někdy víc o smrti, jako čím bys byl starší, protože já jsem tak třeba do 35 určitě nad tím jako nijak nepřemýšlela a pak někdy kolem 40 se to začalo lámat ve smyslu, že jsem si začala občas říkat, no kolik ještě mám času a co ještě stihnu a co už nestihnu a to mě třeba do té doby nikdy nenapadalo.
0: Jo, no určitě nad tím přemýšlím často. Často myslím na tu konečnost a tak dále, proto jestli po 40 byla moje otázka dělat jenom to, co mě opravdu jako baví a zajímá, tak teď je moje otázka dělat jenom to, co je důležitý.
1: Po 40 se ti to zlomilo v to, že jsi řekl, že budeš hlavně soustředit energii do toho, co tě zajímá a co tě baví. Mm-hmm. A teď se to ještě posunuje zase do jiné úrovně, že se chceš soustředit na to, co je důležité.
0: Jo, hodně si to zvědomuju. Musí mě to zajímat a bavit, ale ještě navíc to být důležitý, což pravděpodobně omezí to pole působnosti, ale mohlo by se to nějak jako protříbit právě.
1: No a co je teda teď z pozice někoho, komu je 49, co je podle tebe to důležité?
0: Myslím si, že je pořád důležitý, když už jsem farář, tak být farář a zkvalitnit a prohloubit tuhle, tu jako tu duchovní část. To znamená především teda dělat na sobě, aby měl člověk z čeho jako brát, ale za druhý jako věnovat se i tematicky věcem, který souvisejí s tím podstatným, no, se smyslem života nebo s orientací na ty správné věci v životě a tak dále. A to může člověk dělat skrz prostředky, který si už do té doby nějak oťukal, ale něco třeba mu jde víc a něco míň, takže já se budu přeorientovat na to, co mi přijde nosný, důležitý a co mi jde líp.
1: Je tohle i jeden z těch důvodů, proč se zvrátil zpátky do školy, protože ty chodíš na teologickou fakultu?
0: Je to jeden z těch důvodů, jako vědomí rozhodnutí pro to, že jsem si říkal, teď je ještě ten čas, že taky si můžu říct, že chci přijímat, že chci nabírat ještě nějaké jako vědomosti a chci se zlepšovat a ono se mi může přestat chtít, to může přijít kdykoliv téměř, ale teď ještě se mi chce, tak je potřeba to chytit.
1: No. Teď ještě můžeš být takovou houbou, která ještě nasává a pak máš pocit, že až budeš ještě starší, tak už budeš jenom houbou, která se ždíme?
0: Ne, já bych doufal, že budu pořád ještě jako nasávat, tak, ale je pravda, že musí už taky člověk jako to nějak, já prostě na tu fakultu taky vzpomínám a teď znovu se rozpomínám hodně v dobrým, jo. A já mám dojem, že by člověk měl něco jako vydat ven taky z toho, co tam dostal.
1: Jako vrátit zpátky.
0: Vrátit to zpátky do oběhu a snad jakoby třeba Hergot je jeden z těch plodů.
1: Ten můj pořad
0: v rozhlase, kde ty přístupy a ty témata se snažím vracet, ale třeba se ukážou ještě nějaký další možnosti a na to se chci teďka soustředit, no.
1: Tak díky tady za návštěvu v klubu 40, ale kdybys měl ještě závěrem všem, kdo poslouchají a ať už čekají na 40, nebo jim bylo 40, ať už mají třeba zrovna krizi a smutek, anebo třeba se zrovna nacházejí v nějakým úplně krásným období svého života, tak kdyby si měl něco vzkázat za Petra z klubu 40, tak co by to bylo?
0: Nepropadat bez naději.
1: Díky Petře za návštěvu v klubu 40.
0: Já taky děkuju za pozvání.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
3: Všechny státy Evropské unie využívají víc obnovitelných zdrojů energie než my. Sousední Polsko s tradičním těžkým průmyslem a těžbou uhlí buduje zdroje větrné a sluneční energie nesrovnatelně rychleji. Můžeme na svou liknavost doplatit? Petr Vizina se zeptá Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Maďarská státní televize vypnula zpravodajskou stanici. Podle vlády se musí zásadně reformovat. Tenistka Mochová postoupila do semifinále Wimbledonu a zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na Jihomoravě až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
3: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
4: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
5: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
4: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali 90. v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
5: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 2-0 na sety. V boji o postup do finále čeká Muchovou Američanka Goffová. S londýnskou trávou se naopak loučí v osmifinále Jiří Lehečka. S Němcem Alexandrem Zverevem z Německa prohrál 1-3 na sety. Fotbalisté Argentiny a Egypta bojují o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Duel sleduje reportér Lukáš Michalík.
7: Už se hraje 10. nastavená minuta. Fotbalisté Argentiny jsou blízko čtvrtfinále mistrovství světa, byť ještě v 78. minutě prohrávali 0-2 s Egyptem, tak následně třemi slepenými brankami skóre otočili a aktuálně v závěru zápasu vedou 3-2. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Za necelé 2 hodiny odstartuje poslední osmifinále. Kolumbie nastoupí proti Švýcarsku a cyklista Matias Vacek je třetí v průběžném pořadí Tour de France. Český cyklista ve čtvrté etapě pomohl k triumfu dánskému týmovému kolegovi Matsi Pedersenovi. Vacek projel cílem 10.
8: Zavřený Pražský okruh a kolony na D1. Pražský okruh je neprůjezdný za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 78. kilometru překládají náklad z havarovaných kamionů. Na dálnici D1 jsou kvůli zavřenému okruhu kolony v obou směrech. Směrem do Brna od sjezdu na Čestlice od 8. kilometru až po odbočku na Popovice. Od Brna se tvoří kolona už od sjezdu na Benešov až k uzavřenému Pražskému okruhu. Pak se dá pokračovat k jižní spojce. Na D1 z Brna do Prahy počítejte navíc ještě se zdržením za sjezdem na Chocerady. Od 29. kilometru se jede pomalej až do zúžením. Na 25. kilometru byl provoz na chvíli zablokovaný nehodou. Teď už se ale opět jezdí a zdržení se tady bude zkracovat. Další kolona ale následuje od 21. kilometru až k zavřenému okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor za odbočkou na Modřice. Na 8. kilometru leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Padouch nebo hrdina? I tak by se dal v nadsázce charakterizovat spor, který se už 600 let vede o osobnost husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Jak se v české veřejnosti vyvíjel pohled na jednu z nejvýznamnějších postav naší historie, shrnuje v knižním eseji Spory o Jana Žižku historik Petr Čornej. Knihu v roce 2023 vydal spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici a v příštích minutách vám ji představí Milena Štráfeldová. Hezký poslech.
0: Ex libris.
9: Profesor Čornej, jehož zásadní monografie Jan Žižka, život a doba husitského válečníka, získala v roce 2020 ocenění Kniha roku Magnesia Litery, zarámoval svůj esej lety 1424 až 2024, tedy rokem Žižkova úmrtí u Přibyslavy a jeho 600. výročím v roce 2024. Po celou dobu přitom Žižkovu osobnost i její odkaz provázejí střety protichůdných postojů a názorů. Autor hned v úvodu své knihy zmiňuje, že nezasvěcený pozorovatel může tyto střety vnímat jako paradox.
10: Slavný husitský hejtman strávil na jevišti velkých dějin pouhých 5 let a 10 týdnů. Od 30. července roku 1419 do 11. října 1424.
9: Uvádí s odkazem na datum první pražské defenestrace, která fakticky zahájila husitskou revoluci, a datem Žižkovy smrti.
10: Přesto, stejně jako všechny skutečně velké historické osobnosti, vyvolával a vyvolává vášnivé debaty. Kořeny polarizace jsou zjevné, sahají k názorovému rozdělení české pozdně středověké společnosti, jejíž značná část nejen podpořila program nápravy křesťanské církve, zaštítěný autoritou mistra Jana Husa, nýbrž svedla za jeho uhájení ozbrojený zápas. Stělesněním krvavých bojů se stal právě Jan Žižka. V očích svých přívrženců hrdina bez bázně a hany, leč v barvitém líčení nepřátel démonizovaný do podoby zločince, bezectného násilníka a vraha.
9: K analýze sporů, které se vedou o osobnost Jana Žižky, zvolil Petr Čornej vcelku logicky chronologický přístup. V 9 kapitolách přehledně mapuje, jak se na Žižku dívali jeho současníci i další generace až po dnešní dobu. A také, jak se do jejich pohledu promítaly a promítají aktuální historické děje a události, změny společenského paradigmatu a konfesijní, kulturní či politické střety, které se samotným Žižkou už vůbec nesouvisí. V úvodu Petr Čornej alespoň krátce sumarizuje, co vlastně o životě Jana Žižky víme, nebo spíš nevíme.
10: Nevíme, kdy a kde se narodil, jak vypadal, zda dříve oslepl na levé či pravé oko. Netušíme, zda uměl číst a psát, zda a jaké ovládal cizí jazyky, ve kterých zemích pobýval, na jakém místě přesně zemřel a kde definitivně spočinuli jeho tělesné ostatky. Vlastně o něm, navzdory veškerému úsilí, víme žalostně málo.
9: Z toho mála se dá shrnout, že se narodil kolem roku 1360, pocházel z jihočeského Trocnova a jeho rodina patřila k tamní nižší šlechtě. Trocnovská tvrz však Žižku nedokázala uživit a mladý Zeman se dal do služeb mocného Jindřicha z Rožmberka. Brzy se však proti němu zase obrátil. Z historických záznamů vyplývá, že na počátku 15. století patřil k Lapkovské družině, jejíž členové byli popraveni. Kdosi vlivný u dvora krále Václava IV. Se však za Žižku přimluvil a zachránil ho tak před smrtí. Poté se Žižka nechal najmout do vojenských oddílů, které bojovaly ve válce mezi Polsko-Litevskou unií a řádem německých rytířů. V létě roku 1410 se snad zúčastnil i slavné bitvy u Grunwaldu a po návratu do Čech se stal vrátným u pražského dvora Václava IV.
10: Pražský pobyt vtáhl stárnoucího vojáka do velkých dějin. V prostředí hlavního města a královského dvora se nadchl proreformní koncept mistra Jana Husa, aniž s určitostí víme, zda se s ním osobně setkal a zda poslouchal jeho kázání. Na otázku, proč se zhruba 60-letý dvořan zapojil do husického zápasu, existuje pouze hypotetické vysvětlení. Možná se svědomím blížícího se konce pozemského života zalekl, že nedojde spasení. Upřímná identifikace s husitským programem a urputný zápas za jeho vítězství mu dávali alespoň malou naději, že se nad ním Kristus smiluje a zařadí jej mezi vyvolené.
9: Své předchozí válečné zkušenosti i nepochybný válečnický talent uplatnil Žižka v průběhu husitské revoluce v bitvách, kde získal pověst nepřemožitelného vojevůdce. Velký podíl na oslavném obrazu Jana Žižky měl Vavřinec z Březové, který ovšem ve své husitské kronice jaksi opomněl uvádět drastické okolnosti Žižkova plenění klášterů a dobývání měst. Proti vypalování kostelů, vraždění kněží, řeholníků i civilních obyvatel, kteří jen odmítli přijmout kalich, se stavěli dokonce i méně radikální vyznavači Husovy reformy, například Petr Chelčický nebo Jakoubek ze Stříbra. Tím spíš krutý způsob válčení husitů vadil druhé straně, přestože si mnohdy počínala podobně. Její postoj je patrný i z populárního spisu Enea Silvia Piccolominiho, z něhož Evropa po další 3 století čerpala základní informace o husitech a Žižkovi.
10: Eneas Žižkův životopis obohatil několika smyšlenkami i velmi spornými údaji. Podle něj si Žižka počínal jako zločinec. Jeho monstrózní zjev dovršila slepota, kterou Eneas komentoval cynicky. Slepému lidu se líbil slepý vojevůdce. Konec Žižkovy existence vyšperkoval s myšlenkou, podle níž zoufalý Zikmund Lucemburský nabízí Žižkovi správu celého království, pokud mu pomůže získat český trůn. Žižka souhlasí, ale při cestě za Zikmundem umírá, přemožen morem, který sám v podobě husitské hereze šířil. Příšeru ohavnou, krutou, strašlivou, bezohlednou zhubil boží prst, když ji nemohla zničit lidská ruka.
9: Píše Eneas budoucí papež Pius II., jehož dílo se do poloviny 18. století dočkalo téměř 30 vydání a několika překladů. Mezitím se ovšem Evropa i české země měnily. A s nástupem humanismu a renesance se měnil i pohled na Žižku. Radikální kališníci v něm sice dál viděli skvělého válečníka, zesílil však důraz na jeho češství. Podle nich měl jeho boj silný národnostní a protiněmecký aspekt. Mezi domácími a zahraničními katolíky ovšem Žižka stále vyvolával mocný odpor. humanista Bohuslav Hasištejnský Žižkovi vyčítal, že poškodil církev a zničil množství kostelů. V poněkud pábitelské interpretaci Václava Hajka z Libočan byl Žižka běs a jeho husité mordíři a zhoubci. Nový pohled na Žižku pak přinesl nástup luterské reformace.
10: Sám Martin Luther se veřejně přihlásil k husovi a husitství, když prohlásil: aniž to víme, všichni jsme husité. Po 100 letech se tak hus a husitský program dočkali satisfakce v prostředí, které se vůči nim dlouho vymezovalo nepřátelsky. Netajený obdiv k Žižkovi chovali především přívrženci radikální reformace, vyzývající k násilné sekularizaci církevních statků. Díky luterství získali Žižkovi osudy ozvuk v evropských reformacích, jež rozdělili obyvatelstvo kontinentu a vyvolali kruté náboženské války.
9: Pohled na Žižku se začal opět měnit koncem 18. století s nástupem osvícenství a s ranými počátky národního obrození. Od té doby se datují spory o to, zda lze považovat za velkou a pozitivní historickou osobnost vojevůdce, který sice proslavil svůj národ, avšak prosazoval husitský program za cenu obrovských materiálních, lidských a kulturních ztrát. Za těmito spory, které fakticky trvají dodnes, přitom stojí změna paradigmatu či úhlu pohledu, pod jakým se moderní společnost dívá na lidský život a jeho jedinečnost. Podle Petra Čorneje je i pro mnohé naše současníky přijatelnější myslitel Hus než nesmlouvavý válečník Žižka. Autor eseje však připomíná i jednu specifickou okolnost, která nás nejspíš překvapí.
10: Zásadní změna optiky, která z Jana Žižky na počátku 19. století učinila pokrokovou historickou osobnost, se nezrodila v českém obrozeneckém prostředí vesměs loajálním k vládnoucí habsburské dynastii, ale mezi liberálně smýšlejícími českými Němci, vyznávajícími hodnoty Velké francouzské revoluce a evropských demokratických hnutí.
9: Důvody jsou na snadě. Velká část českých obrozenců z přelomu 18. a 19. století totiž pocházela z katolického prostředí. Názor české společnosti na husitského vojevůdce se výrazně proměnil až v souvislosti s revolučními událostmi let 1848 až 49.
10: Mladí radikální demokraté v něm viděli přívržence republikanismu, lidového vůdce, stoupence myšlenky slovanské vzájemnosti a revolucionáře. Umírněnější liberální vlastenci jej naopak pojímali jako českého státníka, který měl ambice usednout na český trůn. Léta 1848 až 49 však byla přelomová i v jiném ohledu. Zatímco před revolucí se k husitům a k Žižkovi hlásili z pozic zemského patriotismu i někteří čeští Němci, po roce 1849 se ukázalo, že politické představy etnických Čechů a českých Němců jsou neslučitelné. Žižka se stal znovu výhradně českým rekem.
0: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Zásadní vliv na to, jak i dnes vnímáme Jana Žižku, měl v 19. století historik František Palacký. Ten ve svých Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě zpracoval dějiny husitství na základě historických pramenů a zbavil je tak výmyslů renesančních a barokních autorů. Jeho pojetí husitské epochy přitom bylo převratné. Viděl v něm nejen nejslavnější období českých dějin a projev slovanského demokratismu, ale i předstupeň evropských reformací 16. století a dokonce demokratických revolucí 19. století.
10: Čeští liberálové toto pojetí husitství ochotně přijali, protože vyhovovalo představám české obrozenské společnosti o sobě samé. Byl to svým způsobem paradox. Moderní český národ, hlásící se nadále ve zdrcující většině k římskokatolickému náboženství, viděl nyní v radikálních husitech své pokrokové předchůdce, kteří mu poskytují vzor a inspiraci v probíhajícím zápase o dosažení politické svébytnosti. Evangelík Palacký dokázal zdánlivě nemožné. Dotvořil husitský mýtus v jeho moderní a nadlouho kanonické podobě.
9: Je jen logické, že osobnosti, jejíž odkaz tak rezonoval v české společnosti, se chopili i politici. O Žižku se na konci 19. století strhl doslova boj mezi českými národovci, liberály, sociálními demokraty či agrárníky. A tento boj se přenesl i do dalších let. O husitství se opřel Tomáš Garrigue Masaryk, když 6. července 1915 ve výroční den Husovy mučednické smrti vyhlásil v Ženevě začátek své zahraniční akce. Podle něj každý Čech, znalý dějin své země, se může rozhodnout buď pro reformaci, to znamená vznik české samostatnosti, nebo pro protireformaci, to jest pro Habsburky a Rakousko. Jeho stanovisko bylo přitom zřejmé. Tábor je náš program a tomu programu zůstaneme věrni, prohlásil už jako prezident samostatného Československa 21. prosince roku 1918 na Táborském nádraží při svém legendárním návratu z exilu. Nový stát učinil z husitství jeden z pilířů své oficiální politiky.
10: Významný podíl na pozitivním vyzdvihování husitství Jana Husa a Jana Žižky připadl církvi československé, ustavené v lednu 1920, reformně smýšlejícími katolickými kněžími. Ti vyzvali obyvatele, aby opustili zkompromitovanou římskokatolickou církev a vstoupili do nové náboženské organizace. Jejich snaha byla úspěšná. Ve 30. letech 20. století sdružovala tato církev téměř milion věřících.
9: A Hus, Žižka a další husitské osobnosti byly připomínáni i ve veřejném prostoru. Neexistovala obec, aby neměla ulici či náměstí s jejich jménem. Vznikaly jejich sochy, pomníky i pamětní kameny. Kult Jana Žižky přitom kulminoval v roce 1924 při 500. výročí jeho úmrtí. Ne všichni však byli tímto trendem nadšeni. Jedním z těch, kdo s ním polemizovali, byl historik Josef Pekař, autor 4 svazkové monografie nazvané Žižka a jeho doba, se stal jedním z protagonistů slavného sporu s Tomášem Garriguem Masarykem o smysl českých dějin.
10: Pekař podrobil kritice Masarykovu představu o návaznosti národního obrození na českou reformaci 15. století a hájil tezi, že obrozenské snahy kontinuálně vyrůstají z barokního a osvícenského patriotismu. Husitská revoluce je v Pekařově pojetí revolucí politickou, náboženskou, národní i sociální. Není však demokratickou ve smyslu demokracie 19. a počátku 20. století. Její dějinnou progresivitu a novověkost Pekař otevřeně zpochybnil. Vyvolal tím bouři nevole, protože tak záměrně provokoval Masarykovce, zastydlé obrozence i pokrokáře všech odstínů.
9: Nový akcent do pohledu na husitského vojevůdce přinesla 30. léta s nástupem nacismu v sousedním Německu. Žižka se stal jedním ze symbolů boje za demokratické Československo. Během nacistické okupace se Žižkovy osobnosti i husitských tradic podle Petra Čorneje dovolával domácí i zahraniční odboj. V samotném protektorátu však byly připomínky revolučního husitství potlačovány. Například všechny ulice, náměstí a veřejná prostranství nesoucí Žižkovo jméno byly přejmenovány. V povědomí české veřejnosti to jen posílilo jeho renomé nejslavnějšího válečníka, věrného Čecha a nesmiřitelného protivníka Němců. Za okupace změnili svůj pohled na Žižku i komunisté, kterým byl v meziválečném období zcela lhostejný.
10: Po 22. červnu 1941, kdy hitlerovské Německo napadlo Sovětský svaz, přišel Žižka vhod i vedení československých komunistů v Moskvě. Zdeněk Nejedlý, který vstoupil do KSČ oficiálně až v sovětské emigraci, v rozhlasových projevech i tištěných příspěvcích akcentoval vypjatě český a protiněmecký tón, současně však v souladu se záměry Stalinovy politiky neustále připomínal Žižkovo slovanské cítění.
9: A ve stejném duchu pracovala s odkazem Jana Žižky komunistická propaganda i v poválečném období. Husité představovali revolucionáře, kteří v zárodku vedli třídní boj proti reakčním společenským silám.
10: Husité a Žižka byli v letech 1949 až 56 bez nadsázky všude. Na poštovních známkách, na bankovkách, na divadelních jevištích, v krásné literatuře i v učebnicích. Propagandistická masáž přinesla jisté výsledky. Část veřejnosti podlehla představě, že husité byli první komunisté a Žižka jejich vůdce. Naopak ti, kteří husity a Žižku nemuseli už dříve, se vůči nim ještě víc zatvrdili. Mnoha ostatním pak komunisté husitskou epochu natrvalo znechutili.
9: Ke konci husákovské éry se zdálo, že husité a Žižka už nikoho nezajímají. Progresivně uvažující badatelé ale dokázali využít husitství ke skryté kritice totalitního režimu. Posloužili jim k tomu odkazy na svobodu svědomí, které se husité domáhali. Rok 1989 s erupcí svobody projevu pak podle Petra Čorneje vnesl do vnímání českých dějin doslova chaos.
10: Ve veřejném prostoru se náhle překřikovaly rozmanité, nejednou protichůdné názory, dožadující se nároku na uznání. Mnohdy je autoritativně pronášeli lidé, kteří o historii měli jen matné tušení, za to hlasitě prosazovali zájmy nejrůznějších politických, náboženských, regionálních i jiných uskupení. Mínění historiků se v této kakofonii často ztrácelo. Heslem dne se stalo zaplňování bílých míst a přehodnocování dějin.
9: Polemický či přímo recesistický přístup k Žižkovi zaujali autoři komiksů, výtvarných děl či divadelních představení. Za všechny je možné zmínit alespoň divadlo Járy Cimrmana, kde nebyl Žižka vpuštěn do českého nebe. Žijeme ve zvláštní době, uzavírá v epilogu ke svému eseji Petr Čornej.
10: Vědecká pracoviště v České republice i v zahraničí se zabývají husitskou epochou a krok za krokem zpřesňují naše vědomosti o pozoruhodné a vzrušující době a jejich protagonistech. Populárně naučné pořady a přednášky o husitství a Žižkovi vyvolávají v Česku zvýšenou pozornost. Zájem o husitství stále žije, i když není politicky glorifikováno.
9: Velmi podnětným příspěvkem k polemice o Žižkovi je právě Čornejův esej, který jsme představili v dnešním pořadu Ex Libris. Podíleli se na něm dramaturgyně Naďa Reviláková, ukázky z knihy četl Ivo Tajmer a technicky spolupracovala Valerie Racmanová. A trochu netypicky na závěr ještě jedna závěrečná a zcela osobní citace z knihy Petra Čorneje.
10: Ve sporech o Jana Žižku a husitství jsem si užil své a schytal mnoho ran. Před listopadem 1989 proto, že jsem se snažil vzdálenou dobu oprostit od účelových aktualizací, v posledních třech desetiletích naopak kvůli tomu, že prý nejsem vůči husitům a Žižkovi dostatečně kritický. Sám sebe v tomto sporu soudit nebudu. Nechám to na jiných a na jiném. Třeba už zanedlouho zjistím, zda mě Jan Žižka uvítá u nebeské brány, nebo se spolu s ním budu škvařit v pekle.
9: S přáním profesoru Čornejovi, aby v této otázce ještě dlouho neměl jasno, se s vámi loučí autorka pořadu Milena Štráfeldová.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra v Česku opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. Je to o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv stát má rezort financí určovat do 19. července. Mezinárodní letiště ve Venezuele poškozené zemětřesením obnoví komerční provoz co nejdřív, využije k tomu vedlejší vzletové a přistávací dráhy. Podle agentury AFP to dnes oznámila venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Dosud bylo letiště Simona Bolívara u Caracasu částečně otevřené jen pro humanitární lety. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Egypt porazili po obratu 3-2, i když ještě v 78. minutě prohrávali 0-2. V boji o semifinále čeká Argentince vítěz zápasu Kolumbie-Švýcarsko. Ten začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport za hodinu a půl. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
8: Pražský okruh opět průjezdný a dlouhé kolony na D1. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště bude v místě nehody 3 kamionů u Jesenice už velmi brzy průjezdný jedním pruhem. Ještě tam uklízejí, překládají náklad, pravý pruh zůstává uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 25. kilometru popojíždí dlouhá kolona až k ucpanému sjezdu na okruh. Ten je stále zablokovaný kamiony, kvůli tomu se nedá ani najíždět z Říčan na D1 směrem do Prahy. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Čestlice se jede v koloně z 8. kilometru až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15,5. kilometr. Zpoždění je tam kolem půl hodiny. Pokud objíždíte dálnici, upozorňujeme, že silnice 107 od Všechrom a Všestar na Říčany je uzavřená ve Světicích. Nákladní auto tam narazilo do železničního mostu. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce pozor za sjezdem na náměstí na Hané. Na kilometru 256 stojí porouchané vozidlo a částečně zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra má být polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude doznívat déšť. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
11: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
11: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
11: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska? Už po 60. ovládl Karlovy Vary Mezinárodní filmový festival. Podíváme se, jak je to velký biznis a kdo festival hlavně platí.
0: Probereme také, jak je velký filmový průmysl v Česku, z čeho hlavně žije, kdo jsou největší producenti a distributoři filmů a jaké filmy jsou trháky v kinech.
11: Petře, ty teď sedíš ve studiu v Karlových Varech, kde festival začal, ten 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak je to pro zajímavost velký podnik uspořádat takový festival? Kolik je na to potřeba peněz?
12: Tak vlastně můžeme říct na začátku, že to je největší kulturní akce v Česku. Nic většího se v Česku nekoná. Přes 260 milionů korun je rozpočet letos a ten rozpočet roste v posledních letech, ale on se mění s tím, jak se měnila taky majetková struktura celého festivalu, k tomu se dostanu možná za chvilku, ale kdo těch 260 milionů zaplatí, část stát, radí

0: musí ještě připočíst peníze od kraje a od města, ale myslím si, že tak, jak znám Vary a jak sem jezdím 30 let, tak se to Varům mnohonásobně vyplácí a speciálně i proto, že ten festival v poslední době nezůstal ojedinělou akcí ve Varech, ale díky novému majiteli toho festivalu se tady dějí věci přes celý rok a to je to, co tomu regionu a městu pomáhá nejvíc.
1: A ten festival, když jsi zmínil majitele, tak dříve samozřejmě víme, že za ním stál Jiří Bartoška, respektive za firmou Film Service Festival Karlovy Vary, mám pocit, že se jmenuje. Jak je to teď, tedy kdo vlastně tu firmu vlastně a potažmo tedy kdo organizuje ten festival?
0: Od Jiřího Bartošky tenhle festival koupil Rockaway, investiční skupina, která vyčlenila a začala budovat speciální takovou nohu, ruku, já nevím, jakou končetinu mám říct, která se jmenuje Rockaway Art a která právě v Karlovarský festival koupila. Vedle toho koupila taky Colors of Ostrava a Design Block a buduje takovou kulturní část té investiční společnosti s tím, že do těch všech festivalů investuje nemalé peníze a samozřejmě je používá na networking, ale taky, jak sami proklamují, chce taky dát společnosti něco zpátky, aby se zkrátka tyhle velké značky v české kultuře mohly rozvíjet dál.
1: No a za Rockaway stojí kdo?
0: Jakub Havrland je hlavním majitelem a je to jedna z největších finančních nebo investičních skupin v České republice. Je to taková investiční skupina dravější, mladší, zaměřená na technologie, má například jeden z největších kryptofondů na světě, ne v České republice, ne v Evropě, ale na světě a profiluje se především přes tyhle technologicky pokrokové věci a teď vlastně investuje taky do té kultury.
1: Pojďme se podívat, kdo jsou vlastně ty sponzoři, protože jsme říkali, že to má rozpočet 260 milionů, stát dává 50 necelých, pak samozřejmě tady ty kraje, město, ale to hlavní leží na sponzorech, tak kdo to je?
0: To hlavní a řekněme si, že už tam není jeden jediný generální, nebo jak říkali, geniální partner, ale těch partnerů je víc a ti hlavní partneři platí plus minus 10 až 11 milionů korun ročně, jsou to třeba Innogy, Vodafone, ČES, nově Allwyn a Rohlík. To jsou ti nejznámější a největší, kteří se profilují v Karlových Varech.
1: Jako vyplatí se to, já nevím, Innogy prodává plyn, jo, ČES elektřinu, Vodafone telefony.
0: Jestli to dává smysl, se ptáš.
1: No, proč jdeš sponzorovat filmy?
0: Třeba Innogy je dlouhodobě spojená s českou kinematografií a dává peníze právě sem, je to jejich rozhodnutí, jak zase dávat společnosti něco zpátky a vybrali si zkrátka film jako to odvětví, do kterého budou ty peníze dávat, ale není to altruismus, jo? Jako je to, musíme to vidět tak, že všechny tyhle ty firmy, které jsme vyjmenovali, jsou takzvané B2C, business to customers, to znamená,
1: že mají koneční zákazníky.
0: Přesně tak, jo? Že mají koneční zákazníky, mají jich 10 000, 100 000, je to klasický retail a tady ve Varech se oficiálně protočí nějakých 10 až 15 tisíc registrovaných účastníků a akreditovaných, kteří chodí na filmy, ale to festival přiláká těch lidí daleko víc, 20-30 tisíc každý rok v tomhle festivalovém období a pro tyhle lidi mají tyhle firmy samozřejmě připravené svoje nabídky a je to pro ně zajímavé. Mají zkrátka velké soustředění lidí na jednom místě, podobně jako když jedou na Colors of Ostrava a proto tady ve Varech vidíš velký stánek Rohlíku nebo Vodafone VIP Lounge a tak dále a tak dále. Jako, takže není to altruismus, je to velká marketingová akce pro ty firmy.
1: Ale když jsi zmiňoval ČES a geniální partner, což byla, myslím, jeho, že jo, taková jako marketingová větička právě ve Varech.
0: Já si myslím, že ji vymyslel Jiří Bartoška, skoro bych se o to vsadil.
1: Tak nedá mi to tedy nepřipomenout, že ČES to sponzoroval dlouhá léta, vlastně 16 let až do roku 2018, kdy teda se tahle štědrost jako přerušila. Mimochodem, tehdy on na to dával 20 milionů korun, jako v těch letech, jo. Proto byl geniální partner, si jako z dnešního pohledu, co to bylo tehdy za peníze. Ale ten jeho výpadek tehdy, v tom roce 2018, to bylo jako mimochodem velká bouře kolem toho, protože ten ČES to, že už nebude teda geniální partner, geniálně oznámil asi 3 měsíce před začátkem festivalu. A víš, co se stalo tehdy?
0: No já to právě nevím, ale byla to jako bomba, která vybuchla úplně náhle a nikdo nechápal, co se děje. Tak co se dělo, ty to víš?
1: No, tak já jsem o tom tehdy psala něco a zjišťovala a bylo to teda trošku bizarní, často zdůvodňoval tím, že prostě zjistil, že musí šetřit, že se jako výsledky nevyvíjejí tak dobře, jak si myslel.
2: ČES už dál nebude podporovat Karlovarský filmový festival. Generálním partnerem byl 16 let.
3: Ta situace na energetických trzích, kdy se to projevuje i do našich hospodářských výsledků, nás nutně vede k tomu, že omezujeme naše sponzorské aktivity.
4: Já věřím tomu, že 53. ročník proběhne normálně a že nikdo nepozná, že jsme se dostali do této patové situace.
0: A na to si vzpomněl 3 měsíce před začátkem.
1: No, já jsem se dívala potom zpětně, tak viděl 10 miliard čistýho, no. Bylo to teda méně než v předchozím roce a v tom dalším, ale jako OK.
0: A co zatím teda bylo?
1: Hlavně se spekulovalo tehdy o politických nebo zákulisních tlacích kolem toho, jo, protože na Hradě byl prezident Miloš Zeman a ten k filmařům typu režisér Marek Najbrt, který na Cenách Český lev vyzval lidi v přímém přenosu, aby nebolili Zemana za prezidenta. Stejně tak Zeman dlouhodobě nesnášel Jiřího Bartošku nebo se s ním nemusel, protože připomenu, že Jiří Bartoška se zapojil kdysi do kampaně proti podlézavosti Zemana k Číně třeba, což mu samozřejmě Miloš Zeman nezapomněl. A šéf ČES dlouholetý Daniel Beneš, tak byl stejně jako Zeman dřív sociální demokrat a s Milošem Zemanem měl dobré vztahy. Mimochodem ho zachránil před tlaky od Andreje Babiše tehdy, Daniela Beneše ve funkci, takže já bych si tipla, že tohle to tam opravdu hrálo velkou roli.
0: Já si pamatuju akorát ty následná jednání, protože ta byla, jestli se to dá říct, jako frenetická, protože 3 měsíce před festivalem, když ti vypadne 20 milionů, tak je to strašná rána. A tehdy festival zachránili noví sponzoři, jako třeba Accolade.
1: Tak já si pamatuju, že jeden z prvních, kdo oznámil, že jim dá peníze, no to takový odvážný, protože nikdo nevěděl, co se děje. Vlastně bylo jasný, že tam je nějaká politika kolem toho. Byl už zesnulý taky František Štěpánek, majitel Sokolovské uhelné.
0: Vlastně. Tak tam to dávalo logiku, protože to je sousední firma.
1: Kraj, no.
0: Přesně tak. Takže tam to dávalo jasnou logiku. A já musím říct to, co jsem postřehl po tehdejším odchodu ČESu, tenkrát to dramaticky změnilo kulturu celého festivalu. Protože když tam ČES byl jako ten hlavní partner, tak jako můry na světlo se sem sletali různí lobbysté,
1: politici
0: a tak dále.
1: Bylo to hodně spojované.
0: Ano.
1: Bylo známé, kdy poslanci nebo ministři se nechávali třeba platit pobyt na festivalu a různé vstupy na VIP akce, že jako novináři jsme kolem toho kroužili.
0: Tohle to je zajímavá věc, protože mě tohle to zase tak strašně nepohoršuje, když se vrátíme na začátek a víme, že stát do toho dává plus minus 50 milionů z ministerstva kultury plus kraj plus město něco dalšího, takže sem přijedou politici a někde bydlí a mají vstupenky do kina, to mi nepřipadá jako nějak zvláštní, protože je to prostě placené zdaní. A když zmiňujeme ty VIP akce, ty se neplatí. Na VIP akce, které se tady konají každý den a je jich dokonce několik a jsou to opravdu velké mejdany, nebo jak to říct, ale velké kulturní akce, ty jsou jako invites only, prostě jenom prozvané, ale nic neplatíš, musíš dostat tu pozvánku.
1: No jasně, tak jim platili třeba ten pobyt jako nějakým luxusním hotelu a podobně, že jo?
0: No, festival má třeba celý hotel PUP zabukovaný a že tam je jeden pokoj pro ministra kultury, to mě osobně teda fakt nepohoršuje.
1: Máme tu druhé téma a to je filmový průmysl v Česku. Není moc velký vlastně, ale zároveň ani zanedbatelný. Podle nové výroční zprávy Asociace producentů audiovize byl loni obrat audioprůmyslu v Česku přes 11 miliard korun, což je tedy asi o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. A nejvíc se na tržbách podílí zahraniční produkce, které jezdí do Česka točit filmy nebo reklamy. Loni to byla víc než polovina veškerých tržeb tuzemské audiovize, a to 6,6 miliardy, takže je to opravdu velmi významné, ty zahraniční produkce. Pak další části, které spadají do toho celého průmyslu, tak jsou samozřejmě produkce českých filmů a seriálů a také právě reklamy. No a pokud jde o ty zahraniční produkce, ty loni narostly asi o 1 miliardu a dařilo se jim i proto, že se ten systém podařilo konečně vyjednat tak, aby se zlepšil tedy systém státních pobídek pro ty produkce. Je to systém, kde jim stát tedy vrací filmařům část výdajů, když točí u nás a zaměstnávají tu místní firmy. prostě biznis a biznis to je. Ostatně o tom svědčí to, že pro letošní rok byly ty státní pobídky vyčerpané během prvních třech měsíců a teď se zase celý systém zastavil, protože se to prostě přenastavuje a cílem má být, aby byly ty pobídky na 3 roky, dalo se s tím počítat dopředu, protože ty velké produkce samozřejmě plánují x let. Mimochodem, ale že jako nejde o žádné malé peníze, tak máš představu třeba, kolik stát dává formou pobídek?
0: Vůbec nevím, ale myslím si, že se to bude pohybovat v řádek jednotek miliard, něco takového.
1: Je to 1,5 miliardy zhruba. Cílem je právě, co se snaží asociace, navýšit to do roku 2028, by to mělo vycházet, že půjde do toho průmyslu asi 2 miliardy na takzvaných jako vratkách, vlastně, co se filmařům vrací. A ty už jsi to zmiňoval, ty pobídky jsou fakt důležité kvůli konkurenci okolních zemí, která je štědřejší, což mi potvrdil ředitel asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer.
5: Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltské země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhání v těch jako pobídkách. U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme totiž ale velkou výhodu, že ten náš systém je velmi stabilní a rychlý. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů.
1: No a Petře, pro představu, jak je velký filmový průmysl celosvětově?
0: No právě, aby jsme to dali do nějakých kontur Česko versus svět, tak globální kina jsou dnes biznis za 33-34 miliard dolarů ročně. Po covidu se tahle industry zpamatovala, ale pořád nejsou zpátky na vrcholu z toho předcovidového roku 2019, kdy se ještě chodilo normálně do kina a pak na to lidi trochu zapomněli, to bylo 42 miliard dolarů. Ale růst se vrací, lidi chodí do kina, ale spíš samozřejmě se přesouvají ty tržby na ty streamingové platformy typu Netflix, HBO a podobně a tam pořád plynou desítky miliard dolarů ročně. Takže celá ta industry roste pořád, ale je strašně zajímavá otázka, co s tím udělá do budoucna AI a jestli na tom budou šetřit nebo jestli bude té produkce víc, nevím.
1: No určitě AI, ale zároveň i když jsi zmiňoval ty digitální platformy, streaming, obojí tady ty věci, ovlivňují celý ten průmysl. A AI, pokud já jsem se tak bavila s filmaři, tak zatím asi nejvíce projevuje v reklamě. A jak se třeba na AI producenti dívají, tak o tom jsem si povídala právě taky s Vratislavem Schleyerem.
5: Jedno je to samotné generování toho videoobsahu, což tak jako je vlastně hrozně zmiňovaný a znají to vlastně jako běžní uživatelé, že si vypromptují nějaký krátký video. To samozřejmě jde, ta kvalita se zlepšuje každým týdnem, ale to vlastně pro projekty dlouhodobého typu jako filmů, seriálů těm divákům jako nestačí. Tam ty nároky jsou mnohem vyšší. To AI se mnohem víc přesouvá do toho jako backendu, to znamená optimalizace nějakých jako procesů. Směřuje k tomu, že bude optimalizovat třeba výrobu triků. Ale vypadá to, že se taková ta jako velká panika, že se začne všechno generovat, to se úplně nestane a že spíš bude o nějakou jako optimalizaci.
0: A mě by teda teď zajímalo, když jsme se bavili o kinech, kdo vlastně na tom českém trhu panuje, kdo jsou největší distribuční firmy, kdo nám láduje ty filmy a vybírá?
1: U nás je to celkem přes 50 firem a vůbec největší na trhu, pokud jde o tržby za filmy v kinech, tak je podle statistiky Unie filmových distributorů za loňský rok společnost Falcon, podnikatele Pavla Vodičky s tržbami přes 500 milionů korun. A tahle firma mimochodem produkovala, třeba distribuovala známé filmy s Bartoškou, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel, ale hlavně tady ona má distribuci amerických firm a jejich filmů, jako je Sony Pictures nebo Disney a loni do kin také Falcon právě dodal dvojku v návštěvnosti tržbách, a to Zootropolis, Město zvířat. Dvojkou na českém trhu je potom Cinemark, která opět zastupuje dvě hollywoodská studia, Universal a Paramount Pictures. Tady je majitelem Aleš Tříska a jeho tři manažeři. A trojkou je Vertical Entertainment s majiteli registrovanými na Maltě, jak jsem se dívala. Mm-hmm. A tahle firma mimochodem dodala loni vůbec nejúspěšnější film z americké produkce v českých kinech. To byla produkce Warner Bros. A víš, co to bylo? Nejúspěšnější film v kinech?
0: Já vůbec nemám páru, nechám se podat.
1: Já jsem to taky nevěděla.
0: Romantická komedie nějaká?
1: Ne, ne, ne, byl to Minecraft film.
6: But the call of the mines was too strong. So one day I started digging.
1: Jinak Falcon a Cinemart mají historicky nejúspěšnější filmy podle tržeb v Česku a to byly, víš co?
0: No to nevím, zahraniční Avatar. Filmy v Česku.
1: Avatar, The Way of Water a Bohemian Rhapsody taky.
0: A tam jsem přispěl, na Avatara ne, ale Bohemian Rhapsody jsem viděl dokonce dvakrát.
1: A třetí od Cinemartu, tak tady už se dostáváme do českých vod a to je komedie, myslím, že Ženy v běhu.
0: Ženy v běhu, tak ty jsem neviděl a asi neuvidím. Ale jak si stojí české filmy v téhle konkurenci?
1: Docela dobře. Asi největší v českých filmech je u nás, pokud je o distribuci, částečně produkci Bonton Film, jinak je to celkově čtyřka na tom trhu. A její majitelem je Martin Palán. Pro představu, ta firma má roční tržby přes 300 milionů a je zisková. V roce 2024 to bylo 22 milionů. A Bonton měl loni druhý nejúspěšnější český film v kine. Nevíš, věď.
0: Vůbec, já se začínám stydět.
1: Komedie na plech. Já jsem to taky neznala, jo. A vůbec první tedy z těch českých filmů v kinech bodoval Vyšehrad 2, taky komedie dodaná bioskopem a třetí byl Job, což je pokračování Gimplu od Tomáše Vorla. Tak z toho asi vidíš, že pokud jdou Češi na český film, tak jak to asi mají, což mi potvrdil i Martin Palán právě z Bonton filmu.
7: Český divák stále preferuje komedii. V uplynulém roce, tedy v roce 2025, to byly spíše nekorektní komedie a pokračování úspěšných předloh.
1: No, ale můžeme dát Čechům i nějaký intelektuálnější trošku kredit, musím říct, protože předloni dominoval třeba z českých děl v kinech film Vlny.
8: My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači, jakéhokoliv věku, bolži nestojíte.
0: A zaplať pambu, to ten jsem viděl, aspoň se, teď se vracím trochu do hry.
9: Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jakoby
8: nic nenašli.
1: Ten distribuoval také Bonton Film a měl návštěvnost skoro milion lidí, jo. Ve srovnání s loňským vítězem Vyšehrad 2, ten měl 500 000 diváků.
0: No tak jako myslím, že ve srovnání s Vyšehradem taky pojednával o trochu důležitějším tématu a myslím si, že dnešní politici by se zrovna na Vlny mohli podívat, aby věděli, jak důležité jsou veřejnoprávní média.
1: A jinak ale z hlediska ocenění loni, že budoval pan Nikdo proti Putinovi taky z distribuce Bonton filmu, ale přesně komerčně tak to nějak úspěšné nebylo, myslím, co mám informace.
0: Ale má Oscara.
1: Přesně tak.
0: No a jak je vlastně kino důležité pro distributory ve chvíli, kdy máme doma všichni Netflix nebo HBO a prostě kecneme si do gauče a zapneme to a je hotovo, proč chodit do kina?
1: Je to pořád velmi významné. Loni se v kinech prodali lístky za 2,3 miliardy korun, ale je pravda, že ten kinotrh stagnuje třeba nebo klesá. Loni meziročně návštěvnost klesla o víc než 3%, ale pořád to bylo přes 12 milionů diváků dohromady a naopak samozřejmě sílí tržby z prodeje přes ty digitální platformy a třetí nohou pro ty distributory třeba i v příjmech jsou příjmy z licencí právě pro televize. No a jak vlastně ty kina a platformy fungují vedle sebe, tak to mi popsal Martin Palán.
7: Obecně platí, že pravděpodobnost, že titul bude úspěšný v následné distribuci po kině, je větší, pokud je úspěšný v kinech, ale ta přímá úměra neplatí. A ani neplatí přímá úměra té výtěžnosti, protože můžete mít film, který je v kinech úspěšný, ale stál 100 milionů. A tak abyste pokryli rozpočet 100 milionů, tak potřebujete těch diváků doopravdy hodně. To znamená, z pohledu biznisu je daleko lepší mít velmi levný film, který v kinech udělá nadstandardní neočekávané číslo a potom se to sledovanost násobí i na platformách a v televizích.
1: No jinak Česká televize taky musíme zmínit, je dost důležitý koproducent českých filmů a tady je otázka, to jsem zaznamenala i z hovory s některými lidmi z filmového průmyslu, že je otázka, jak se vlastně to ořezávání peněz, pokud bude veřejnoprávní média platit stát, tak jak se to projeví, ale nic, pojďme na závěr, už jsme u konce. My jsme se jednou bavili, že máš rád zápasy MMA, veď?
0: No dívám se na ně, nedávno jsem měl Jiřího Procházku u sebe doma.
1: Ty jo, tak mám pro tebe dobrou zprávu, jo.
0: Jaká je ta zpráva?
1: Protože ve Varech má premiéru film Bojovník.
10: Dostal jsem nabídku na zápas.
11: Záleží na tom, za kolik ty kupuju starý železo.
1: Který Bonton film posílá do kin letos v srpnu.
12: Vrcholom zápasu legend bude souboj, který prepíše historii.
0: Tak já se půjdu podívat konečně.
1: Je to pro něj velká věc, jak říká Martin Palan.
7: To je titul, na kterém jsme pracovali uplynulých 7 let a od něj máme velká očekávání. Je to jeden z nejdražších komerčních titulů vlastně všech dob a pro nás nejdražší produkce, kterou jsme zatím realizovali. Rozpočet se pohybuje přes 70 milionů korun.
13: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
0: Ale já se samozřejmě vždycky dívám na to, kdo je nejúspěšnější, dívám se ty žebříčky miliardářů a tak. Tak jaký je nejúspěšnější film český všech dob? Podle návštěvnosti, podle toho, co lidi baví.
1: Ale je to Tankový prapor.
0: Tankový prapor?
1: No, ze začátku 90. let.
0: Pro pamětníky,
1: dohromady to
0: ale...
1: vidělo přes 2 miliony lidí.
0: Většina z nich už dneska nežije asi. Ne, loupý vtip, já samozřejmě jsem ho viděl taky. A podle tržeb?
1: Podle tržeb jsou to Ženy v běhu, o kterých jsme mluvili. A za tenhle film dali lidi za lístky do kina 213 milionů korun.
0: Neuvěřitelná věc, Ženy v běhu jsem vůbec neviděl, nevěděl jsem o nich a vidíš nejúspěšnější film podle tržeb. Ale když se díváme na sledovanost, co myslíš, co je nejsledovanější věc na světě zrovna teď?
1: Asi myslíš fotbal, veď?
0: Je to fotbal, samozřejmě. To trapné vystoupení českého týmu vidělo třeba skoro 2 miliony lidí, 1,6 milionů lidí, náš zápas s Jihoafrickou republikou v televizi a online. Ale když se podíváme zpátky na, protože čísla aktuální o tomhle mundiálu ještě nejsou úplně k dispozici, a když se podíváme zpátky 4 roky do Kataru, tak celé to klání fotbalové sledovalo 5 miliard lidí, ano. 5 miliard lidí to vidělo a v finále vidělo 1,5 miliardy lidí Messi versus Francie a každý pátý člověk na planetě a myslím, že se to letos bude opakovat. Nemyslím ten zápas Messi versus Francie, protože ani si nepamatuju ten pavouk, jestli to vůbec bude, ale já bych byl rád, kdyby Argentina byla ve finále, ale 100% to zase budou miliardy lidí, které to uvidí.
1: Dobře, a my jim to nezávidíme, protože my si dáme nějaký intoušský film ve Varech.
0: Ne, já se budu dívat normálně na fotbal.
1: Jo, no, výborně. Tak, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek.
0: Ano, dneska je to všechno. Těšíme se zase příště při poslechu našeho pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
1: Příjemný poslech Plusu přejí
0: Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
14: 90kové léto.
15: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Běly.
16: On uměl vydělat peníze, mluvíš, jo. Ale ne podvodem, jo. On tam dohodil. Víte co, on nikdy nikoho nepodvedl. Nikdy jsem neviděla za celý můj život, aby někdo přišel a vydíral ho. Akorát s tím ráskem měl. To pak dopadlo špatně.
14: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Pro a proti.
17: Do Senátu míří zákon, který má umožnit snazší výměnu státních úředníků a nahradit platný zákon o státní službě. Podle vlády systém víc přiblíží klasickému pracovnímu poměru. Opozice má ale obavy, že rozhodujícím faktorem bude lojalita úředníků vládnoucím politikům. Skutečně hrozí masivní odchody odborníků ze státní správy? A není na čase zákon o státní službě modernizovat? Zeptám se senátorky Jany Zvirtek-Hamplové a senátora Stanislava Balíka.
14: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
18: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
19: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
18: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Šéfka francouzské krajní pravice Le Penová po verdiktu odvolacího soudu řekla, že chce kandidovat na prezidentku. Fotbalisté Argentiny otočili duel s Egyptem a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok potom, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročena.
2: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
1: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po verdiktu odvolacího soudu, který uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. V televizi TF1 také uvedla, že se kvůli části rozsudku obrátí na kasační soud. Do té doby, než rozhodne, nebude muset nosit sledovací náramek, který by ji v kampani omezoval. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vrácení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
3: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
4: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
3: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Argentiny jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Egypt porazili 3-2, přestože ještě v 78. minutě Argentinci prohrávali 0-2. Ve čtvrtfinále čeká Argentinu vítěz posledního osmifinálového souboje šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem. Toto utkání začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
6: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na matchball. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten game, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
5: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
7: Kolony na D1 po zavřeném okruhu a nehoda na sedmičce u Třebíze. Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna se zkrátila kolona, začíná teď u nájezdu z pražského okruhu a pokračuje ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. A tam brzdí provoz ucpané kruhové objezdy u exitu, zdržení do 20 minut. Ve směru z Brna do Prahy na 27. jednom kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobní auta pak zpomalují až u zúžení na 25. kilometru. Popojíždí se pak až k Pražskému okruhu téměř 40 minut. Na jedničce z Brna do Vyškova pozor na překážky před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 je rozházené dopravní značení. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. U kolize dvou osobních aut zasahuje policie, tvoří se kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítřek bude polojasný až jasný, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty zítra od 20 do 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, na horách většinou kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Vítejte v devadesátkovém létu na Plusu. Také dnes vám nabídneme dvě mimořádně úspěšné série Českého rozhlasu. Už za chvíli to bude jeden z dílů seriálu Kellner, ale ještě předtím dokument Té noci pes neštěkal. Tak se jmenuje oceňovaný rozhlasový pořad věnovaný jednomu z nejmocnějších mužů českého podsvětí 90. let. Třídílnou sérii v roce 2020 připravila Bronislava Janečková. Poslechněte si druhou část.
9: Posloucháte dokumentární trilogii
10: Té noci pes neštěkal.
9: Díl druhý.
10: Smrt přišla dvakrát.
11: V 80. letech měl Antonín Běla dobře rozjeté kšefty. Mimo jiné šéfoval týmu vexláků, řídil nelegální dovoz nedostatkového zboží ze zahraničí, fungoval jako soukromá banka, půjčoval peníze a pozvolna se stával romským bosem, který organizoval akce a soudil spory svých lidí z galerky.
12: Můj muž za totálu byl někdo. Víte co, protože on byl vlastně podnikatel už za totálu, když se to tak veme, jo. A po té revoluci tam, jo, než se to překlenulo, tak trpěl i můj muž, protože můj muž byl osobnost a najednou nebyl nic. A tyhle lidi tím trpějí. No, ale zpamatoval se, on říkal, převlíknul jsem si kabát. Já jsem nepotkala tak výjimečného člověka, musím říct výjimečného, jako byl můj manžel.
11: K tomu, aby mohly mafiánské akce a obchody dobře fungovat, bylo třeba si předcházet vlivné policisty a politiky. Mít své lidi v těchto kruzích bylo důležité, protože za úplatky byli schopni přivřít oko nebo zamést lecos pod koberec. A od 90. let pak bylo třeba rychle hledat nové vlivné a dařilo se to. Doba byla divoká, divoká 90. léta.
10: Wikipedie. Antonín Běla je vnímán jako romský šéf podsvětí s kontakty s rusky mluvícími mafiány. Ale těžké zločiny mu policie za jeho života neprokázala.
11: Antonín Běla se svou ženou Marií vychovali dva syny, Marcela zvaného Macka a Jaroslava.
12: My jsme měli dva rottweilery, dva psy, rozverný takový, neposlušný, no a Marcel byl tady někde v restauraci a tam oni seděli na pivě a tam se mluvilo, že cvičí psy a Macek ho sem přived.
11: Takže to byla náhoda vlastně.
12: No to byla náhoda.
11: Marii se nepodařil sen stát se novinářkou a tak si alespoň píše do šuplíku o svém životě.
13: Tak k nám do rodiny přišel Pája. Bývalý policajt z Urny, čili z útvaru rychlého nasazení. Cvičený na ostré akce snad ještě víc než ti psi, které cvičil sám. Tehdy bylo normální, že kluci z Urny přestupovali do služeb lidí z galerky.
14: Čím to je, že najednou tyhle ty lidi, kteří prošli Urnou, se dávají na tuhle cestu? Pochopíš to?
12: No, protože to byly ty 90. leta. Teď my jsme začínali stavět podnik teprve, jo, v těch 90. letech. A tady byly prachy, že jo. A u Mrázka taky.
15: No a Jarda, jak všichni říkali mému muži, požádal Páju, aby kromě cvičení psů hlídal Marcela, aby neutíkal. Jeho závislost na drogách už byla zlá. Ale stejně ho neuhlídal. Utekl za svou přítelkyní Feťačkou a dodnes pořádně nevím, jak ke všemu došlo. To byl nejhorší den, jaký jsem do té doby prožila. Co se stalo, vím od lidí, kteří byli tehdy s Marcelem. Droga. Je mu zle. Jde na záchod. Zamčeno nemůže ven. Volá, křičí. Nemůže dýchat. Strach. Vyrazili dveře. Marcel v bezvědomí. A pak smrt. Už jen smrt.
12: Dávala jsem mu 20 tisíc tomu primáři na pitevně. Prosila jsem takhle policajty. Neřekl mi nic. Bylo napsáno, úmrtní list byl neznámou látkou. Já když jsem ho oblíkala v té márnici, tak měl husí kůži. A já říkám, Ježíš, doktore, když on má husí kůži, když je živej. A mu říkáme, on musel umřít ve strašný hrůza. To bylo hrozné.

0: Marcelovi bylo 28 let. Přežít svý dítě je to nejstrašnější, co může mámu potkat. A v našem uvalském domě po smrti Macka už nic nebylo jako dřív. I mladší syn Jarda, který se vždycky chtěl vyrovnat staršímu bratrovi, to říká. A bohužel i on začíná brát drogy. Jsem bezmocná. Je to i tím, že je u nás hodně peněz, takže drogu si může koupit kdykoliv chce. A taky se nedá říct, že bychom si ty peníze nějak užívali. Jezdíme drahýma autama, to jo, máme na sobě zlato a značkový oblečení. Ale tohle ze všední. Nikdy jsme společně nebyli třeba na dovolené. Já bych chtěla k moři, ale pro tohle můj muž nemá pochopení. A tak se u nás válí peníze. A k čemu vlastně? Při životě, jaký vedeme, se občas do mých pocitů začíná vkrádat úzkost. Můj muž to necítí a nevnímá, ale já se občas bojím. O svého teď už jediného syna, o svého muže a někdy se bojím svého muže. Bojím se o nás.
1: Marie Bělová, vdova po Antonínu Bělovi, vypráví svůj příběh. Život, v němž se sice točí hodně peněz, ale všechno je a bude tvrdě vykoupeno. Záměrně nezkoumám, jestli něco Marie říci nechce, nebo zda řadu věcí opravdu neví. To, co vypráví a píše ve svém deníku, je její pohled na věc. Úzkost, o které psala, se brzy naplní. Události první půle 90. let pomalu ústí do další rodinné tragédie.
2: On uměl vydělat peníze, můj muž, jo. Ale ne podvodem, jo. On tam dohodil. Víte co, on nikdy nikoho nepodved. Nikdy jsem neviděla za celý můj život, aby někdo přišel a vydíral ho. Akorát s tím Rázkem měl. To pak dopadlo špatně. Tam něco projelo, nevím co. Já taky nevím o jeho konání. Já vím, co jsem jako u toho nádobí a u toho vaření zaslechla. Ale jako jeho vyložený kšefty, tak to nevím. To jsem řekla i u soudu. Protože opravdu to nevím.
0: Pája přestoupil od policie do podsvětí a přišel do jiného světa. Myslel si, že půjde jako někde ve filmu z akce do akce. Pořád mužovi říkal, šéfe, to chce akci. A Jarda se usmíval, když říkal, chlapče, ty seš jak malej, furt si chceš hrát na vojáčky. A ještě z legrace řekl, počkej, mám sem text dole v uhelně, tak až přijde čas, bude akce, ale to nebudeš rozhodovat ty. Pája se asi urazil, ale pár týdnů potom do baráku vrazili policajti a jakože domovní prohlídka. Prý mají hlášku, že ve sklepě jsou trhaviny. Nejspíš nás udal Pája, protože nikdo jiný tu pohádku o Semtexu neznal. Policajtní schránce odnesli kousek trhaviny. Já jsem přesvědčená, že Jarda by něco jako Semtex do baráku nikdy nedal. Ale je možné,

0: že ho tam dal Pája.
1: Mladší a teď už jediný syn Jaroslav si našel známost. Hana byla o dost starší a měla dítě. Po smrti bratra Jarda rychle dospěl. Poznal se s partou, která na dálnici.
2: Můj muž to bylo těsně před smrtí a můj muž to zakázal. Oni prostě koupili kradený kamion. Ty jeho kamarádi Jardy. A Jarda byl malý kluk, komu, jemu bylo 17 let. Jo. A zatáhli ho do toho, protože tady byl velký barák a že by se to tady složilo. No Jarda to zakázal prostě. Jarda řekl, neexistuje v jeho dělě, Jarda v tomhle nevinej. No a byl teda zavřený taky. Ale dostal nejmíň.
1: Zpravodajství ze dne 18. listopadu 1995.
3: Na dálničním odpočívadle u Průhonic došlo k přestřelce dvou ruskojazyčních gangů. Rušné parkoviště začala kropit střelba ze samopalu a když se rozptýlil kous, na místě činu zůstal jeden mrtvý.
1: Šlo prý o pojistný podvod ve výši desítek milionů a podle výpovědi svědků měl být do této akce zapleten i Bělův syn Jaroslav, který později u soudu vypověděl.
4: Původně jsme tam měli být s jedním kámošem taky, ale nakonec jsme od toho cukli. Poskytli jsme pak Arménům pomoc a úkryt, ale oni nás začali vydírat. Když se necháte vydírat jednou, budou vás vydírat pořád. Seděl jsem s otcem a dalšími chlapy a plánovalo se, co dělat s Armény. Cítili jsme, že mohou být nebezpeční. A nakonec jsme se rozhodli, že policii prozradíme, kde jsou. Byla tam i domluva s policejním prezidentem, že je snad vyhostí.
1: Na základě tohoto incidentu údajně odešel od Antonína Běly Pája. Prý nebude dělat s někým, kdo udává vlastní lidi. Ale existuje ještě druhá verze jeho odchodu. Že by měl odejít, mu prý řekl sám Běla, když ho podezíral z umístění Semtexu v domě. Prostě Pája byl pryč a v zápětí poté začal dělat pro vyhlášeného mafiána Františka Mrázka. Asi za měsíc přišlo něco, čemu mnozí říkali odveta. Od koho, to dodnes není jasné. Běla tehdy spal se svou ženou v domě a v hluboké noci se v úvalech ozvala ohlušující rána. A pak druhá. Někdo vystřelil na dům Bělových dvě protitankové střely.
2: To bylo jako varování, bych řekla. No, tak se otřás barák a oni si to špatně vyměřili. Buď to byl záměr, nebo se netrefili do překladu. Jo? Jak jsou ty okna, tak tam je ten železný překlad nahoře.
5: Takže se nic moc nestalo?
2: Ne, akorát tam byly dvě díry a otřás se celý barák. Celý barák. A Jarda říká, no já jsem tomu sousedovi říkal, aby ten plyn nedělal sám. No. A já říkám, Jardo, to bylo tady v baráku a prosím tě, kdo by co na nás střílel v baráku. Jo, a Jarda ještě mi říká, pojď Maruno, jdeme si zapálit cigaretu. No a pak nám přišel známej a říká, Jardo, ty tady máš nějaký trichtýře. A Jarda mi říká, Maruno, ty jsi vyhazovala nějaký nádobí? A já říkám, ne. No pojďte se podívat, Maruno, teď já koukám. A to byly, jak trichtíš, opravdu to vypadalo jak trichtíš.
5: To bylo kus ty střely, jo?
2: No ale my jsme to zjistili až půl druhý. A tak jsme zavolali hned policajty. A policajti řekli, že jsme to tajili. Oni neznali povahu mýho muže, můj muž byl ležer. Nic ho nerozčílilo. Myslel si, že je neprůstřelný. A já byla s ním ležet. My jsme tady... Ty policajti řekli, že není možný, že jsme to nehlásili hned. A já říkám, no my už jsme šli spát.
5: No a jaký to je pocit, když člověk zjistí, o co vlastně šlo?
2: Člověk je vykulený, jo. Rozumíš, my jsme byli takový neohrožení. Dneska bych byla úplně jiná.
5: No, ale kdyby si to bývali lépe vyměřili, tak jste tu taky nemuseli být už tehdy.
2: No, to je jasný. A my jsme se tomu i smáli, protože

0: jsme řekli, že to je celý ten pachatel, protože on vždycky udělal chybu nějakou. Tak jsme se tomu smáli.
1: Bělovi byli přesvědčeni, že za útokem na dům mají prsty Pája s Mrázkem. Ale vyšetřovací verze se přikláněla k tomu, že šlo o odvetu za udání Arménů. Kdo skutečně vystřelil, se nikdy nezjistilo. Běla strach neměl. Podle svědectví řady lidí měl práh strachu posunutý o několik set metrů za hranici, při níž strach vnímá normální člověk. V té době měl už dlouholeté kontakty s mafiánem Františkem Mrázkem. O jednom z jejich posledních setkání píše Jaroslav Kmenta ve své knize Kmotr.
2: Koncem roku 1995 se Běla ocitl ve finanční nouzi. Potřeboval půjčit peníze a tak jeho cesta vedla za Mrázkem. Peníze potřebuje každý, řekl neobvykle tvrdě Mrázek. Já vím, že ty peníze, které ti půjčím, už nikdy neuvidím, tak tomu nebudeme říkat půjčka. Tak co potřebuješ? Odtušil Běla.
1: Mrázek něco opravdu potřeboval. Odklidit člověka, který na Mrázku v příkaz zavraždil nepohodlného novináře. A teď se stal nepohodlným sám. Běla slíbil, ale rozhodl se na Mrázka udělat fintu.
2: Nechal toho muže odvést do lesa, jakoby zmlátit a nastražil vše tak, jakoby byl prostřílený samopalem jako řešeto. Pak udělali snímek jakoby zabitého a poslali ho Mrázkovi. Mrázek se pohledem na fotku uklidnil a řekl jen fajn. Běla toho muže mezi tím poslal do Německa. Byl to podraz, který se neodpouští.
1: O tom, jak tohle období prožívala, Marie Bělová moc mluvit nechce. Naše dohoda je, že řekne jen to, co ví a co chce. Zda neví nebo nechce, nepátrám. Zatímco Antonín Běla měl své akce, ona žila ve stínu svého muže tak trochu jiný život. Ale je jasné, že to nebyl život snadný.
0: Teda byl hráč s lidma. Víš, proč taky jsem mu byla věrná, protože já jsem takovýho chlapa nepotkal. My jsme přišli do kavárny, počkej, jak se jmenoval, Červený mlín. No a on šel a říká, jdu se svojí ženou. A teď jsem viděla, jak všechny ženský dali takhle hlavy. Tak jsem říkala, no tak to ne všechny musím, Marunko, sedni si. Jdu se svojí ženou, já říkám, proč to říkáš? No, co kdyby náhodou. On měl úžasný charisma a no a pak začal žárlit. On už byl takovej. No.
3: To, co cítím ke svému muži ještě dnes po tolika letech, je zvláštní směsice lásky a hořkosti. Párkrát mě napadlo, že odejdu, když mě tejral a zbyl, ale věděla jsem, že kdybych našla tu sílu a odešla, strašně bych to odnesla. A přišla bych o děti. Ano, obdivovala jsem ho. Jeho duševní sílu, to, jak ho všichni kolem respektovali. Bylo zatím vším takové zvláštní tajemno. Můj muž byl autorita. Ale musím přiznat, že mi dělalo dobře mít vedle sebe silného chlapa. I ke mně dokázal být galantní a skvělý a v zápětí nemilosrdně krutý. Nikdy jsem nevěděla, kdy a co přijde. Strašně žárlil. Když mi jednou někdo dal kytku a já ji donesla domů, dostala jsem pořádných pár facek.
0: Já jsem byla robot, Emil robot. On mi nedal možnost přemýšlet nebo vybrat si. Když byl na mě hodně zlej, tak mi říkal, drž hubu a krok si moje věc. On by jinou ženu nesnes, jako z jejich řady neexistovalo, on byl jiný, jo. On byl opravdu jiný. On miloval lidi, hrál si s nima, dovedl je i potrestat, jo. Ale měli ho rádi. Ale tak rádi, že ho museli odstranit už potom.
1: 14. duben roku 1996.
2: Ve své vile v Úvalech u Prahy byl zavražděn romský mafián Antonín Běla.
4: Pes vždycky, když sem přišel někdo cizí,
0: tak štěkal.
4: Štěkal.
0: No a Pavla znal.
1: Té osudné noci pes neštěkal.
2: Do domu o sobotní noci vtrhlo ozbrojené komando a našlo v domě jen dvě spící ženy a dítě. Šlo o partnerku Bělova syna Jaroslava Hanku, její 3letou dceru a hospodyni. Ženám za kuklenci svázali nohy i ruce, zavázali oči a zalepili ústa. Holčičky se prý ani nedotkly.
0: A oni sem prostě vrazili. Já jsem měla kamarádku, ta tady byla, ta tady dělala mužovi prostě jako hospodyně, když jsem byla v nemocnici.
1: Útočníci Antonína Bělu doma nenašli. Zatímco v prvním patře v ložnici leželi dvě svázané ženy a dítě, čekali, až pán domů přijde. Dočkali se.
2: Antonín Běla byl prostřílen 37 ranami ze samopalu. Nejméně 15 ran z toho bylo smrtelných. Policie je přesvědčena, že na Bělu stříleli bývalí elitní policisté a bodyguardi. Šlo o profesionálně naplánovanou akci.
4: A kde ty jsi vlastně byla, když se to stalo?
0: V nemocnici. Měla jsem mozkovou příhodu. Na Homolce jsem byla.
4: A měla jsi tušení, že se něco takového může stát?
0: No, to byly ty 90. leta, to tam odešlo spousta lidí, že jo.
4: Kdo ti to přišel říct?
0: Sestřenice mých kluků. To byl šok, že já jsem tam lítala po chodbě s kapačkou. To bylo šílený, no.
4: Takže ses nechala odvést sem, domů?
0: No, to bylo hrozně. Já jsem křičela furt a chtěla jsem vyskočit z auta. Tak mě drželi a vozili mě, protože nechtěli, abych viděla mýho muže tady ležet. Já jsem ho neviděla tady ležet.
1: Z výpovědi syna Jaroslava.
2: Byl jsem na diskotéce. Volali mi, že to otec nepřežil. Nechtěl jsem, aby to matka viděla, tak jsem všem zakázal, aby pro ní jeli do nemocnice, než se to všechno uklidní.
0: No, když už mě přivezli, tak už tady stál Jarda. Jemu bylo 17,5 let, 18 let. Mě přivezli a on tam stál mezi těma, no a plakal, jo. Já říkám, pojď, jak jdeme domů. Tady byl policajti, nesmíte do domu. Já říkám, já půjdu domů, že jo, do svého baráku.
1: Vypovídá syn Jaroslav.
2: Myslel jsem si tehdy, že to byli buď Rusové, nebo František Mrázek. Jel jsem za Mrázkem. Řekl jsem mu, jestli se dozvím, že jsi v tom měl prsty, tak ne ty, ale tvoje děti to odnesou, rozumíš? Abys věděl, co je to bolest, protože tak si neublížil otci, ale mě a mámě.
4: Tam se říkalo, že je to nějaká arménská mafie.
0: A kde pak arménská mafie? To bylo postavený od Mrázka. Tady v životě žádný Arméni ani žádný Rusové nebyli. To bylo všechno postavený, proto mluvili rusky na tu Lenku, ne? A ptali se, kde máš. Ta Hanka, ta mi to přesně řekla, kdo to byl.
1: Ti, kteří byli u toho, se domnívali, že jeden z popravčích, kteří byli té osudné noci v domě, byl Pája. Ten už v době vraždy Antonína Běly spolupracoval s mafiánem Františkem Mrázkem.
0: On posmrkával.
4: Měl takový tik.
0: Měl tik, akor když dělal nějakou akci, jo, že ho poznal každý. Když pan Kmenta měl s ním rozhovor, říkal, podle vaší mluvy vás každý pozná. To je veřejný tajemství, jenomže teď už je to promlčený po 20 letech.
4: Jak oni se mohli dostat do toho bytu? To znamená, že bylo otevřeno?
0: Nebylo otevřeno. On tady bydlel, no on měl klíče.
4: Nebyly porušený zámky, vyvražený dveře, nic?
0: Ne, nebyly porušený zámky, ale byly, a to taky bylo, ty policajti, ty, co tady byli prvně, tak stáli za prd, protože já jsem sama poznala, že ty dveře byly vykopnutý zevnitř a ne zvenku. My jsme tady měli skleněné dveře dole. No, oni, aby to zamaskovali, jo, oni si to pak uvědomili, tak když utíkal ze zdola, tak do těch dveří, takže to bylo vykopnutý zevnitř.
4: Ztratili se nějaký peníze nebo něco?
0: No, ztratilo těch 12 milionů.
4: A nějaký šperky. No, ale to někdo musel vědět, kde to je?
0: No, jasně. A ten člověk šel na jisto.
4: A to nebylo v žádném trezoru nebo v něčem?
0: Bylo to v tamhle tý truhle a byl na tom zámeček.
4: To leželo volně?
0: No, takhle to stálo tady. Peníze byly jindy, ty byly v převlíkárně, ty byly na zámek, ale tady byly šperky.
1: Začíná vyšetřování, které bude trvat léta. Brzy je jasné, že co mělo na první pohled vypadat jako loupežná vražda, byla poprava člověka, který začal být některým lidem nebezpečný a nepohodlný. Marie Bělová tohle všechno musela žít.
0: Je to smutný. Nechci už na to vzpomínat, nechci.
4: Přitom ten dům je tak krásný.
0: Ale já tady být nemůžu. A mně všechno padá tady. Tady je nábytek po mackovi, po mrtvým klukovi. Tam je jídelna po mrtvým mužovi a já budu šťastná, až se vypadnu.
4: Co ti uleví, Finko?
0: Ježíš, ono prší, opravdu. Teď na podívej se ta zahrada, no? A teď ten majitel, nový, co to kupuje, tak myslím, byl v pondělí, že mi ji posekají. Já jsem to poznala až po jeho smrti. Měla jsem takovou tu zeď, jo? On vždycky říká, když jsi hraběnka, tady máš zámek, tak si tady panuj. Já si budu panovat v Plzni, jo? To bylo, jo? A když zemřel, tak jsem tu zeď cítila. Tu první noc, to se nikdy nespí, to nemůžeš usnout ani. To jsem zažila u Macka a u Jardy taky. Tak jsem cítila úplně ta zeď, jak padá. A řekla jsem, Maruno, a teď jsi tady sama, teď boju.
5: V posledním díle uslyšíte, co se stalo po vraždě Antonína Běly a s čím vším může jeho násilná smrt souviset. Paní Marie bude v prázdném domě přemítat o soudním procesu, při kterém zjistila, že někteří klíčoví svědci pravděpodobně změnili svou původní výpověď.
6: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
7: Místo mřenek velké ryby a především ta jedna slepice, která snese zlaté vejce. V případě Petra Kellnera to byla Česká pojišťovna. Její ovládnutí definitivně vystřelilo Kellnera z první ligy do extraligy, ale tehdy i dnes vzbuzovalo také řadu otázek. O tom všem v úspěšné sérii Českého rozhlasu Kellner.
8: Kamany se valí do Prahy.
9: Polovina 90. let v České republice. Na Prahu se už po druhé valí kameny, tedy hvězdní Rolling Stones.
10: Ahoj, Prahu!
9: Zemi zasáhla smrtící vlna chřipkové epidemie, která si vyžádala přes 6 000 mrtvých.
11: Školy byly zavřeny, hrsta zdravých školáčků se raduje z prodloužených prázdnin.
12: HDP roste, ekonomice se daří a privatizace je v plném běhu, i když jedna z jejich nejvýraznějších tváří, Viktor Kožený, už je v daňovém ráji na Bahamách. Ani tak se ale nebojí dávat rozhovory českým médiím.
13: Kradete? Nekradete? Lžete? Nelžem. Tunelujete? Netunelují.
9: Češi se musí naučit pár nových slovíček. Tunelář, bankomat, sitcom, internet, nebo taky nové pozdravy.
14: Takže čágo bello, peace.
6: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kellner. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Epizoda 3. Zlaté vejce.
12: Je evidentní, že Česko se zkrátka ocitlo na úplně nové dálnici. Stává se členem OECD, začíná pomýšlet na členství v NATO a v Evropské unii a taky je stále častěji koncertní zastávkou opravdu slavných světových kapel. Pár měsíců po Stounech do Prahy míří taky Iron Maiden a v červnu AC/DC. Asi nejoblíbenější kapela Petra Kellnera.
9: Ale zpátky k biznesu. Kuponová privatizace byla pro PPF velká příležitost a taky velká škola. Kellner a jeho lidé si například ověřili, že není ideální tříštit svoji pozornost a investice mezi velké množství podniků.
12: Že bude strategičtější soustředit se spíš na velké ryby.
9: Nebo třeba slepice, které snáší zlatá vejce.
15: Někdy na přelomu roku 94-95 jsme se začali na Českou pojišťovnu dívat jako

0: pojišťovny v 90. letech psal.
1: Protože přece jenom po kuponové privatizaci byly skupinou významnou, ale ještě nebyly to úplně jako dominantní, ještě nebyly, řekněme, v tom, já nevím, top 5 třeba. Prostě nebyla to tehdejší úroveň třeba harvardských fondů, ale v určitém duchu jako šla samozřejmě vládě i na pomoc.
2: Česká pojišťovna se totiž náhle dostává do velkých problémů a hrozí, že kvůli špatným obchodům přijde o 10 miliard korun. Vláda zvažuje, jak z toho ven. Nabízí se prodej do zahraničí, ale ve hře je právě i PPF.
1: Ten souběh okolností byl takový, že rychlým způsobem padala řada bank v té době. Kreditní banka Plzeň patřila k těm jako ne úplně největším samozřejmě, ale nebyl to bezvýznamný hráč regionální a hlavně v něm byla Česká pojišťovna zaháčkovaná, čili jako velmi záleželo vládě na tom, aby významnou banku se podařilo zachránit. Tím spíš jako, že tam se ocitla v ohrožení kvůli chybám tehdejšího managementu polostátního, samotná Česká pojišťovna. Jo?
0: Čili na poradě hlavních akcionářů v červnu 1996 u ministra financí Ivana Kočárníka se rodí plán. PPF, která už má v té době díky úspěchům z privatizace mezi politiky dobré renomé, převezme manažerskou správu pojišťovny a investiční a poštovní banka se postará o krachující banky. A
3: zřejmě už v té době se ukázala určitá vizionářská myšlenka Petra Kellnera nebo tehdejších vlastníků PPF. V té době myslím, že byly ještě tři. A uvědomili si, že pojišťovnictví má budoucnost.
2: Roman Češka, tehdejší šéf Fondu národního majetku.
3: Z dnešního pohledu se to může zdát jako rozhodování o nějakém rodinném stříbře, ale tehdy Česká pojišťovna žádné rodinné stříbro nebyla.
2: Fond vznikl v roce 1991, aby dohlížel na vybrané privatizační projekty a dočasně spravoval státní podíly ve firmách, které se měly postupně privatizovat.
0: Sám o prodejích nerozhodoval, to mělo na starosti ministerstvo financí. Češka jako šéf fondu nicméně byl konkrétně v případě České pojišťovny u vyjednávání.
3: Petra Kellnera a pana Maďa Řiče jsem poznal právě při těch jednáních o České pojišťovně a měl jsem pocit, že mají docela dobře rozdělený role mezi sebou, kdy Maďeřič byl ten, který komunikoval a nějakým způsobem se staral o ty věci, aby se třeba podařilo někomu vysvětlit a tak dál. A Petr Kellner na mě působil jako takový velmi usebraný introvert, analytik, který to měl v hlavě docela dobře rozmyšlený, uměl dobře argumentovat, působil jako taková velmi klidná síla, jako velmi rozvážný člověk.
2: Rozdělení rolí bylo zkrátka jasné. Petr Kellner se snažil být trochu stranou a rozhodně se nechtěl s nikým hádat. Na to měl právě Milana Maďeřiče. A zdá se, že jim to takhle fungovalo.
1: Musíte si prostě opravdu uvědomit tu atmosféru konce 90. let, kdy Klausova druhá vláda žije ve vypůjčeném čase, drží se jenom tak na základě nejtěsnější většiny pomocí přeběhlíků.
2: Tomáš Němeček.
1: A je pod jako velkým tlakem. Jo? Uvědomte si, stávka železničářů, pády bank, stávka lékařů, tehdy mladý David Rad s lékařským odborovým klubem. Zdá se, že se to prostě na vládu snáší ze všech stran. Hrozí imploze zevnitř.
4: Stávka na železnici pokračuje. Dosavadní jednání ministra dopravy a odborového svazu železničářů byla neúspěšná.
5: Jsou tady čtyři požadavky a čtyři splněné body budou při podpisu dohody, to vám garantuju.
6: Ministr Říman je ochoten podat demisi, pokud to pomůže železnici. Řekl to současně.
7: Dnes začala dvoudenní výstražná stávka pracovníků ve zdravotnictví.
8: A tak já bych doporučovala amputovat onu neviditelnou ruku trhu, která celý ten chaos ve zdravotnictví zapříčinila.
1: A v tu chvíli přichází PPF jako nějaký andělský investor, který bez toho, že by bylo třeba používat peníze státního rozpočtu, vykryje tu situaci, pohlídá to a je připravená do toho vstoupit nějak jako agilně. Čili já si myslím, jako, že PPF tam byla tehdy vítána a že zatím nebyl jako nějaký demonický masterplan, takový jako, že by bylo jako připraveno od začátku, kam až to půjde a kdo si kam rozdělí místa v dozorčích radách. Myslím si, že jak už to tak jako bývá u těchto jako velkých finančních krachů, že se ta rozhodnutí dělají ve velké rychlosti.

0: je třeba prostě někde vsadit na jednu kartu a to si myslím, že Petr Kellner vždycky uměl a že si tadyhle spočítal, že toto se mu prostě vždycky vyplatí. Ať už jako za to sklidí politický vděk, to minimálně, anebo že se podaří vlastně tím občím systémem dosáhnout na mnohem větší teda kus české pojišťovny, než by zprvu měli.
1: Trvalo pouhý rok, než se novému vedení podařilo pojišťovnu dostat znovu do zisku. A záhy přichází odměna. PPF a IPB získávají předkupní právo, opci na dalších 14% akcií. IPB následně svůj podíl převádí na PPF.
2: Česká pojišťovna se brzy stane ryze soukromým ústavem.
3: Státu tedy nezbývalo nic jiného, než se dohodnout
2: finanční skupině PPF.
3: Zcela ovládne pořád největší pojišťovací ústav v zemi.
4: A tím pádem ten stát tam vlastně taky ztratil možnost většinu té pojišťovny kontrolovat a využít toho při privatizaci, protože pochopitelně prodávat většinový podíl, kontrolní balík takovéto firmy by přineslo státu úplně jiné příjmy, než se kterými nakonec skončil.
1: Ivan Pilip, někdejší ministr financí. V roce 1997 vystřídal ve funkci Ivana Kočárníka, ale k tomu se ještě dostaneme.
5: To hlavní schéma, kdy PPF začalo manažersky řídit Českou pojišťovnu,
1: Ladislav Bartoníček,
5: a mělo možnost si dokoupit další akcie, to skutečně byla dohoda, která byla učiněna z politiky. Myslím si, že to byla dohoda, na které všichni vydělali, protože stát si vyřešil problém. My jsme měli možnost ukázat, že něco umíme a dostat se k dalšímu podílu v České pojišťovně.
6: Tahle dohoda ale vyvolává i spoustu otazníků. Proč zrovna PPF? Proč se stát vzdává kontroly? A souvisí s tím vším odchod Ivana Kočárníka z ministerstva financí do představenstva České pojišťovny?
0: Ta společnost ještě pořád byla v lečem zneskušená. Kapitálový trh se rodil, teprve se chystala vznik komise pro ceny papíry, vlastně první nějaký jako seriózní hlídací pes na kapitálovém trhu. Takže všechno bylo v úplném počátku.
6: Tomáš Němeček.
0: Takže si myslím, že tam mohla být nějaká chyba z neskušenosti a že prostě si ne všichni uvědomili, že dávají PP větší koláč, než by si třeba za tu svoji konkrétní zásluhu, kterou by si třeba zasloužili. Asi z dnešního pohledu by byly vlády obezřetnější, asi by šly postupnými kroky, kdyby se na to kdokoliv podíval dnešníma očima, tak by řekl, no, tak to asi půjdete možná po jednotlivých krocích a možná se bude jako ten opční program vyhodnocovat jako každým rokem. Budou tam asi nějaké výkonnostní cíle, potom možná něco jako budou moci získat, ale nebude to tak, jako že rovnou získají, vlastně udělají takovýhle obrovský skok dopředu.
6: Byl to každopádně jeden z prvních momentů, kdy byl Petr Kellner a jeho PPF veřejně spojován s politiky. A čím dál častěji se začala objevovat otázka, jestli si nekupuje jejich přízeň.
1: Jinými slovy, jestli Ivan Kočárník nedostal takzvanou trafiku za pomoc s ovládnutím České pojišťovny.
0: Když se mě zeptáte, co si myslím nebo jaká je moje intuice, tak si myslím, že 90. léta v něčem byla i bezelstná. Ivanu Kočárníkovi se drolilo pod rukama takřka vše, co spadalo do jeho gesce. Kapitálovým trhem počínaje, bankami pokračuje a udržením rozpočtu konče. Čili jeho demise byla ve vzduchu nebo možná i odvolání z vlády. Můj dojem je, že oni jako nemysleli jako na 5 kroků dopředu, ale že když Kočárníku demisi podal a byl v tu chvíli bez práce, jistě jako nebyl to nějaký pauperizovaný politik, který by jako chodil s mošničkou po světě, samozřejmě, že to byl jako úspěšný muž na konci nějaké dlouhé dráhy, takže vlastně se jim zdálo jako na nějaké jako završení toho příběhu, že by to byla taková jako slušnost mu nabídnout místo předsedy dozorčí rady. Ale řekl bych, že je to prostě stejný instinkt, jako když Kellner začal financovat Institut Václava Klause. Kvůli jeho přesvědčení, že Klaus je významný politik polistopadové české společnosti a že je správné, aby ten bývalý prezident měl svou knihovnu ve stylu amerických prezidentů. Čili jako,
6: Ivan Kočárník to vysvětlil například v rozhovoru pro týdeník Ekonom v roce 2017, ze kterého citujeme.
7: Já u privatizace České pojišťovny nikdy nebyl. První fázi privatizace provedla česká vláda. Rozhodující podíly získaly banky. Zbytek zůstal ve Fondu národního majetku. A banky tam bačovaly takovým způsobem, že vyrobili průšvih. Bylo nutné ten průšvih řešit. Řešili jsme ho společně s guvernérem České národní banky Josefem Tošovským a šéfem Fondu národního majetku Romanem Češkou. Dohodlo se tenkrát, že banky jakožto akcionáři část toho průšvihu zaplatí. A jelikož Kellner už tam měl nakoupený nějaký podíl, tak on bude mít manažerskou kontrolu společně s IPB. To je celé.
4: Ale možná ještě vážnější je to, jak vznikla celá ta konstrukce, že PPF bude mít právo to odkoupit od bankovních fondů, proč takhle předurčovali to, co budou dělat s takto strategickým balíkem nakonec.
8: Ivan Pilip.
4: A teď já nevím, nakolik jim do toho rozhodování zasahovalo, či nezasahovalo ministerstvo financí, Fond národního majetku a tak dále. Z dnešního pohledu si samozřejmě myslím, že mělo, že jim nemohlo říct, udělejte si tady, co chcete s takovýmhle firmou. Ale zase vracíme se k tomu, kolik lidí mělo tyhle ty znalosti, které máme dnes, kteří věděli, co všechno se může stát za různé kličky, jak se může státu vymykat ta situace spod kontroly, a byl to prostě objektivní stav. Takže já bych tím nechtěl říkat, že pan Kočárník to udělal nějak s tím, že už měl vyjednanou nebo minimálně doufal v nějakou kompenzaci od PPF. To bych si skutečně netroufl tvrdit.
6: Třeba Erik Tabery ve svém článku v Respektu tak zdrženlivý není a píše, že Ivan Kočárník PPF pomohl Českou pojišťovnu získat. Politik každopádně v červnu 97 končí jako ministr financí a už v srpnu nastupuje coby předseda představenstva České pojišťovny.
5: Angažovali jsme ho proto, protože to je jeden z nejchytřejších lidí. A mimochodem v rámci transformace ekonomiky on se jako podílel poměrně významně vlastně na těch krocích, které bylo nutno udělat, a takže to jako chcete. Chcete pracovat s lidma, kteří jsou vzdělaní, jsou nesmírně zkušení a jsou inteligentní, mají nápady.
1: Ještě jednou citujeme Ivana Kočárníka z týdeníku Ekonom.
7: Každý moderní ekonomický systém je založen na tom, že lidé a firmy optimalizují své výnosy. Na základě toho celá společnost bohatne. I Kellner je optimalizoval. Usoudil, že já budu pro něj přínosem. I já jsem optimalizoval, bylo pro mě výhodné jít do privátu. Tečka. Víc k tomu říkat nechci.
6: Pro média to každopádně bylo zajímavé téma.
5: Dostali jsme strašně za uši v té době.
6: Z jejich kritiky si ale podle Ladislava Bartonička Petr Kellner moc nedělal.
5: Takhle on nefungoval a to je, myslím si, jedna z důležitých vlastností. A to je, že ve chvíli, kdy jsme dali nějaké slovo a řekli jsme prostě ano, my toho člověka chceme a chceme s ním pracovat, tak určitě to nebylo tak, že bychom pak říkali, hele, protože jsou na nás oškliví v novinách, tak co kdyby si odešel nebo tak.
1: Aféra Kočárník byla asi jedním z prvních momentů polistopadové éry, kdy se veřejně mluvilo o propojení biznesu a politiky. Záhy ale přicházejí další kauzy, které novináře zajímají ještě víc.
6: V listopadu 97 se provalilo, že Klausova ODS přijala dary od fiktivních osob. Možná si vzpomenete třeba na jména Lajos Báč nebo Rajiv Sinha. A chvíli na to se něco podobného provalilo i na ODA. A v tomto případě se do hledáčku médií, konkrétně Respektu a Tomáše Němečka, dostala znovu Kellnerova PPF.
0: ODA pod tlakem nakonec přiznala, že nějaké jako jejich dary jsou mimo jiné z Ruska, ale že to je český investor v Rusku, tedy fond Petr Veliký. Když se později jako ukázalo, že velmi pravděpodobně Báč Sinha je ve skutečnosti Milan Schreiber, muž, který měl v té skupině, která zprivatizovala třinecké železárny, tak jsme jako opravdu hodně zkoumali, zda tam bylo něco, nějaká protislužba, která byla poskytnuta. A obecně jako ten závěr byl spíš takový, že často si ten sponzor kupoval do budoucna nějakou nepopsanou výhodu. Kupoval si strejčka, pořizoval si nějakou morální pohledávku, abych tak řekl, kdyby se to náhodou do budoucna hodilo. Ale že to nikdy nebyl jako přímočarý obchod typu, že prostě já ti dám v tomto roce dar a v příštím roce já dostanu tady ekologickou dotaci na sanaci zamořené půdy v třineckých železárnách.
4: Po té, co všechno skončilo, ta privatizace, on jaksi vyhrál a pozval mě na oběd a v podstatě jaksi Ptal se jako, co mi na tom vadilo, na tom celém plánu.
6: Po odchodu Kočárníka se na post ministra financí dostává Ivan Pilip. A s Petrem Kellnerem se setkává z pozice někoho, komu se prodej České pojišťovny PPF moc nezamlouval.
4: Že rozumím tomu, že kdybych seděl na jejich straně, takže bych postupoval jinak. Ale že ten, kdo reprezentovat stál v tuto chvíli, logicky musel usilovat o to, aby, nebo se musel přinejmenším pokusit o to, aby ten kontrolní balík získal, protože ten přínos pro stát by potom byl daleko větší. Druhá věc byla, že když už tedy nenastalo toto optimální řešení, tak to, které reálně nastalo, bylo asi druhé nejlepší možné, protože ta PPF tu pojišťovnu jaksi budovala, rozvíjela, nevykradla, poušila jí k růstu a prodala jí seriózním způsobem, takže tady působí velká evropská skupina. No, tomu víc dodat.
6: Možná ještě sumu, kterou PPF prodejem České pojišťovny italské Generali vydělala. 64 miliard korun.
1: Akvizice České pojišťovny opravdu PPF dostala do extraligy.
6: A taky k mimořádně ziskovému biznisu s nebankovními půjčkami. V roce 1997 vzniká z malé leasingové firmy, která pod pojišťovnu spadala, společnost Home Credit.
1: Rychle se stává lídrem v poskytování spotřebitelských úvěrů na českém trhu a postupně se rozšíří do mnoha dalších zemí, včetně Ruska.
6: V Česku přitom v prvních letech svého působení využívá ve smlouvách s klienty takzvané rozhodčí doložky. Ty umožňují, aby se spory s neplatiči řešily mimosoudně a rychleji dospěly k exekucím.
1: Praxi, kterou využívaly i další úvěrové firmy, dlouhodobě kritizovala například organizace Člověk v tísni. A i soudy to později označily za nelegální. Firma tak smluvní podmínky musela upravit.
6: Na nákup České pojišťovny navázalo i několik výnosných projektů PPF v bankovním sektoru. PPF banka, Airbank a v roce 2018 vstup do Monety.
8: My jsme měli nějaké diskuze o podobě toho dílu a pak si nás jednou s kolegou zavolal k sobě, vzal papír a obyčejnou tušku, protože to byl nejlepší prostředek pro vyjádření myšlenek a dělal to tak často.
6: Kateřina Jirásková, dlouholetá finanční ředitelka PPF a v současné době spolu s Didierem Štoslem, nástupkyně Petra Kellnera v čele firmy.
8: A vlastně celou tu komplexitu toho dílu a ty jednotlivý kroky nám popsal obyčejnou tuškou na jednu A4. A my jsme kejvali, poslouchali a on na konci říkal, chápete? A my jsme říkali, jasně. A já jsem pak říkal, a mohla bych si vzít tu A4? A on říkal, jo, určitě, vezměte. A teď jsme vyšli ven z kanceláře a koukali jsme na sebe s kolegou a oba ve stejný okamžik jsme říkali, no já se tě potřebuju zeptat. No došli jsme k tomu, že jsme sice pochopili, ale ne úplně a pak už jsme si jenom stříhali, kdo se teda za sebe půjde udělat toho pitomce a půjde se zpátky zeptat, jak se ten některý technický detail jako myslel. Ale myslím, že to je krásná ukázka toho, jak se vám i relativně komplexní díl vejde obyčejnou tuškou na jednu A4. A fungovalo to.
5: Je to skutečně o schopnosti a intuici identifikovat zajímavé příležitosti, ale to je hrozně málo, jenom identifikovat. Pak tam ještě musí být ta tvrdohlavost a nasazení a důslednost v tom ty věci dotáhnout. A Petr byl v tomhletom hodně specifický, že nevzdával nic.
6: Ladislav Bartoníček.
5: To znamená, že i věci, které vypadaly na první pohled neuskutečnitelně, tak on se toho nebál a šel do toho. Někdy se to povedlo, samozřejmě byly projekty, které se nedotáhly nebo nepovedly, ale tou jakoby důsledností a neústupností myslím si, že postupně dosáhl toho, že se stal tím nejbohatším člověkem tady.
1: Už v roce 1998 píší Lidové noviny, že základní jmění celé investiční skupiny PPF překračuje 4 miliardy korun. A o půl roku později mluví přímo o Petru Kellnerovi jako o miliardáři.
6: Z nuly na 100 za dekádu, to je docela slušná práce. A tady by celý ten příběh mohl asi klidně skončit.
9: Ale byl to člověk, který ty peníze, které zarobil, si nestečil do kapsy a nešel s nimi na dovolenku, ale věděl, proč jich potřebuje a išel o krok ďalej a znovu o krok ďalej a znovu o krok ďalej.
1: Ivo Nesrovnal, blízký přítel Petra Kellnera.
9: To je fajn, že máte peníze, jste bohatý, můžete někam jít, ale ono vás to stále drží, ten systém. A musíte být stále v něm a musíte ho plnit svojou energiou, víziou. A on byl v tomto multifunkční, jak se hovorí, že ženy jsou multifunkčné, tak on se musel naučit robiť viac věcí, naraz například telefonovat, riešiť důležité věci a popri tom jsme balili kajty. Že jsme boli spolu, on telefonoval s jedným, s druhým, prostě Moskva, Londýn, Šanghaj a Hongkong. A já pri ňom a Naučili jsme se dorozuměvat se gestikuláciami, protože...
10: Představa, že by šel na Maledivy a nic nedělal, jak jste řekl, je... To je něco, co prostě nemohlo existovat.
1: Vladimír Mlynář, někdejší šéf komunikace PPF.
10: Jeho biznis už velmi brzo přestal být o penězích, protože, jak Petr říkával, větší letadlo už nevyrábí a zlatý hamburgery se nedají jíst. To prostě nebylo potom o penězích. Pak to bylo v nějaké míře o odpovědnosti, protože Petr, i když třeba byl nemocný nebo unavený, tak vždycky jako do práce přišel. Jo? Já jako neexistovalo, že by prostě se někam zavřel a řekl, já už jsem unavený, mě se nechce, nebo nemám náladu něco řešit. Prostě byla tam velká odpovědnost za to impérium vybudované. Pak samozřejmě taky nějaké míře to byla zábava, hra, adrenalin. Petr Kellner jako nepochybně miloval riziko. To se mu stalo taky osudným. Já jsem vždycky rostl, když třeba přijel na motorce do práce a měl opravdu velkou motorku, na který jezdil poměrně často po Praze. A já jsem vždycky říkal, co když z té motorky spadnete? A on říkal, já nespadnu. A to musíte mít, Vladimíre, pořádnou silnou motorku, abyste nespadejte. A samozřejmě jeho láska prostě ke kitingu a k snowboardingu na horách, helioskingu, to všechno jsou nějaký verze toho rizika. Takže ano, měl rád riziko. Jak říkám, já bych ho nejvíc připodobnil k tomu, že byl svobodomyslný rocker, který prostě, jak říká se v klasických filmech, musí žít, aby zvěděl, že žiješ.
6: A na téhle cestě za adrenalinem ho východní pasáty zavály dost daleko mimo Českou republiku.
10: Já jsem se ho několikrát ptal, proč samozřejmě šel na východ a ne na západ. A on mě celkem zbrojujícím způsobem říkal, no tak přece ty příležitosti byly na tom východě. Na západě na nás nikdo nebyl jako Čechy zvědavý. Tam byl ten trh obsazený, ale ty příležitosti byly na východě, proto jsme šli do Ruska.
11: Na cestě k miliardám. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Všechny díly a doprovodný obsah najdete na webu plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90 pamatujete vy. Radiokniha.
1: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
12: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
1: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Vlá- Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Dobírka je pro e-shopy ztrátová. Někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Čeká je vítěz aktuálně hraného duelu Kolumbie-Švýcarsko. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek Severoatlantické alianci dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
14: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
13: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
15: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
16: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
15: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
17: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si vždycky vyzvednou.
15: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
13: Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
18: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize. Kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Egyptem vyhráli po obratu 3-2. V další fázi turnaje si Argentinci zahrají proti vítězi aktuálně hraného zápasu Kolumbie-Švýcarsko. A ten sleduje reportér Lukáš Michalík.
19: V úvodu zápasu ve druhé minutě skóre nerozhodné 0-0. V základní sestavě Švýcarů chybí zraněný objev šampionátu Manzambi. Kolumbie nastoupila i se svými ofenzivními oporami Diazem a Rodriguezem. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
13: Zápas dál vysílá Radiožurnál Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety. V boji o postup do finále čeká Muchovou Američanka Goffová. S londýnskou trávou se naopak loučí v osmi finále Jiří Lehečka. S Němcem Alexandrem Zverevem prohrál 1-3 na sety.
20: Kolona na Pražském okruhu a nehoda na D1 u Mirošovic. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od nájezdu z D1 až k nehodě před Jesenicí. Na 78. kilometru se po nehodě nákladních aut projíždí jen levým pruhem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Na D1 z Brna do Prahy u nájezdu od Mirošovic a Benešová na 21. kilometru vyšetřují nehodu. Střetlo se tam osobní auto s kamionem. Jsou v odstavném pruhu označení silničáři. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. Na 31. kilometru havarovala dvě osobní auta. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Na dálnici D35 hlásíte nebezpečnou situaci u Svitav ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 196,5 se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta.
2: Je pouze na blikačích bez trojúhelníku a lidi bez lest se motají po cestě.
20: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Zítra má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm, teploty přes den 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus.
22: Osobitý a pro něho obzvlášť platí slovo jedinečný písničkář. Momentálně vydal nové album Šénau a vyšla zároveň i kniha rozhovoru, který s ním vedl hudební novinář Tomáš Polívka. Petr Linhardt, písničkář, jak už řečeno, je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád.
11: Hovory.
22: Budeme si říkat, protože se známe už celkem dlouhá léta, ostatně máme také společné spoluhráče. To období, které trvá už dneska 20 let, ale ta tvoje písničkářské nebo vůbec hudební je podstatně delší, k tomu se ještě dostaneme, je spojeno takovou červenou linií a tou jsou vlastně Sudety, což je ale velmi rozličná oblast, protože Sudety jsou jak na severní Moravě, tak v jižních Čechách. Jak jsi se vlastně k tomu dostal, protože Sudety jsou, jak říkám, opravdu tématem tvých už asi dneska 5 alb, jestli se nemýlím. Jak jsi se vlastně k tomu dostal? Sám jsi se narodil ještě ne v Sudetech na Kladensku?
23: Ještě ne v Sudetech, ale se sudetskou babičkou. Moje babička z tátovy strany byla sudetská Němka. Mm-hmm. A vlastně to bylo celý život tak trošku jako ve mně pod pokličkou, protože doma se to jako příliš jako neřešilo. Tatínek uměl skvěle německy, ale bohužel mi ten dar nějak jako neuměl úplně jako předat. A mě to téma vlastně potkalo, když mi bylo tak okolo 40, kdy jsem měl takový nutkání se vydat do místa, který se jmenuje Skoky. Je to kousek u Žlutic na Karovarsku, zaniklá obec a...
22: Ale zůstal v ní kostel.
23: Zůstal v ní kostel, tak. A,
22: respektive a, ne v ní, ona tam jinak není.
23: Ona tam jinak není, ona tam je jenom ten kostel jenom právě. A z té výpravy jsem si přines písničku Maria Štok, která je nazvaná podle původního názvu té obce a mě potom vlastně začalo docházet, kolik já mám v sobě takovýhle jako souvislostí, počínaje dětstvím, který jsem strávil třeba často v Jizerských horách, v oprázninách. Potkával jsem tam ještě starý původní německý usedlíci, oni ne všichni museli odtud odejít. A tak vlastně mě to celý přivedlo nejdřív k tomu albu Sudeta a to bylo první v roce 2007 tuším a potom tak následně jsem propadl jednak tomu místu, těm Skokům a jednak celému kraji nejprve tam a potom i díky Petrovi Mikšíčkovi Krušným horám a potom tak různě ještě jako výletně nebo nějak ohlasově se ke mně dostávaly další věci, které mě zajímaly a které nakonec byly nějakým způsobem promítnuty do písniček.
22: To znamená, že v té době, kdy tě tohle zaujalo, tak ještě se dali najít nějací živoucí pamětníci?
23: To se dali už velice vzácně. Já jsem ty živoucí pamětníky potkával jako dítě, třeba v těch Jizerkách. A já vlastně v době, kdy jsem se začal zabývat, nebo kdy jsem se stal vlastně solovým písničkářem, tak už jsem vlastně chodil po krajinách, které byly osídlený nově, ale zároveň jsem tam chytal ten zajímavý proces té druhé, třetí generace těch dosídlenců, kteří už tam hledají domov. Vlastně přerod z toho vykořenění do toho současného stavu, který myslím dneska naděje plný.
22: A když teda se už nemohl nalézt ty autentické pamětníky, tak znamenalo to hledání třeba v literatuře?
23: No, jenom trošku. Já vlastně nejsem takový typ, že bych si dělal moc velký rešerše. Já tak spíš jako čekám, co mě kde jako osloví, nebo a to je často nějaký místo prostě ve výle, člověk nějaký výlet prostě podnikne a zjistí, že je tam něco zajímavého, co na první pohled nevypadá úplně vysvětlitelně a tím, jak teprve potom třeba jako začínám pátrat po nějakých souvislostech. Ale má to nejrůznější možný cesty, kudy ty inspirace těm písničkám přicházejí. Někdy mi někdo něco vypráví, někdy se něco jako dočtu a přejdu do krajiny a zjistím, že ten příběh je tam nějakým zvláštním způsobem třeba zakotvený, že se dá jako poznat v té krajině. Taková jako paralela, třeba Kovářská přísečnice, místo známý mimo jiný jako leteckou bitvou, která tam proběhla před koncem války 11. září 44. A teď člověk jako ví ten příběh, 50 let spadlo během půl hodiny v poledne, je to ráj leteckých archeologů a když tam poprvé jsem přišel nebo přijel vlakem tehdy, tak mě zaujalo množství větrných elektráren, které tam dneska stojí a oni mají tři listý vrtule, které jsou tak hrozně podobné těm starým vrtulím těch amerických bombardérů, jenom jsou trošku jako větší. A člověk si říká, že to je takový jako by nějaký velký land artový umělec tam postavil pomníky takový kinetický.
22: Já nevím, kdyby se to celý změřilo, kolik je to kilometrů jako na délku.
23: To úplně nevím, ale řeknu třeba takové věci, že Sudety začínaly 60 kilometrů na západ od Prahy, kousek s Rakovníkem, to je úplně jako nepředstavitelný, že jo. Celá ta chmelařská oblast už byla vlastně německojazyčná. Sudety byly taky uvnitř země, svitavská jazyková oblast. Já nakonec na tom novém albu mám písničku, která se jmenuje Vysoký les a ona tam odděluje, ten Vysoký les vlastně odděluje starou vždycky česky osídlenou část od té německé a lidi, kteří tam žijou dneska na té české straně, říkají, že od jak živa to bylo tak, že jedna a druhá strana o sobě nikdy nevěděli. Mm-hmm. Že ten Vysoký les byl něco jako pohraniční Šumava třeba pro mě, jo. Mentálně, řekněme.
22: Já jsem nedořekl vlastně tu otázku, že ten pruh celý okolo drtivé části republiky na kilometry, že by byl hrozně asi dlouhý, nehledě na to, že byl samozřejmě různě široký v různých místech.
23: Mám takovou, a je to kolikrát jako překvapivý, já mám takovou historku, jezdívali jsme s kapelou Majerovy Brzové tabulky zkoušet na Pálavu a tak jsme tak jako říkali místnímu vináři, jak je úžasný, jak je tam ta tradice toho folkloru a toho vína a tak. A on nás vyvedl z omylu, říkal, jo chlapče, jde pak, my jsme tady všichni Valaši, my jsme sem přišli až po válce. Aha. Tak to, co se nám jako jo, vínečko bílé a tady ty písně, co se nám jako jeví být jako jaksi ozvěna dávný historie tradice, není tomu tak, je to poměrně mladý všechno.
22: Jsou nějaké oblasti, které těch Sudet, ve kterých jsi vůbec nikdy nebyl?
23: Jsou, neumím Šumavu. A to je prostě tak, že člověk žije pouze jeden život a vlastně jakmile nějakým kraji jdete do hloubky a ono to za to stojí vždycky, tak najednou nezbývá energie pro kraj jiný. No. To je podobně jako s cestováním po světě. To prostě, to se za život nedá nic jako ucestovat a úplně dokonale poznat.

0: Já jsem z těch prvních desek měl dojem, že právě tě spíš zaujal ten prostor, který se týká západních Čech, protože konec konců právě ty skoky u těch žlutic, to jsou jistě, západní Čechy zcela určitě, ale i vlastně to, co je titul té další desky Autobus do Podbořan, čili to je tahle ta oblast, ta je nějak specificky zajímavá?
1: No, ono je to tím, že tam je taková obec, já jsem Lubenec, já v tom Lubenci mám takovou maličkou, řekněme, rekreační garzonku a když tam člověk pobývá, tak se dostane dost jako pod kůži toho kraje. A je to hodně inspirativní. Jsou to věci, které kdybych tam jako nechodil, nepovídal si s lidma a nepoznával třeba nějaký starý prameny, tak bych na tom jako v životě jako se jako nedostal. Jak tam jsem prostě pobýval poměrně intenzivně několik let a jezdím tam dodnes, tak to bylo pochopitelně jako velkým zdrojem inspirace. A dělá mi radost, že v tom kraji dneska znám plno lidí, kteří nějakým způsobem to jako třeba ocenějí, že tvořím písničky, které jsou tím krajem inspirovaným.
0: A bude to ještě, myslíš, pokračovat?
1: No, jakmile se něco objeví, nějaká příhoda, tak já myslím, že jo, dokonce už jednou tuším teďko.
0: Ta poslední deska se jmenuje Schönau, což je německý název obce Šanov.
1: No jasně, on tam mimochodem Šanovu je hrozně moc.
0: No to je, to
1: ale
0: je.
1: Tohle to je Šanov v Teplicích vlastně.
0: Čili to je čtvrť Teplická.
1: To je vlastně čtvrť, byť to historicky bývalo vždycky jako Teplic lomeno Schönau, jako psáno, že takové dvojměstí se to jako chápalo a vlastně ta stará secesní lázeňská část, to je ten Šanov, který mě přijde jako nejhezčí a jsem se tam tak potloukal svého času a potom jsem stanul před Šanovskou poštou a uvědomil jsem si, že to je místo, kde měl služební byt takový jeden náš rodinný vzdálený příbuzný pan Václav Chaloupka a on to byl jako místní muzikant a i jeho synové byli muzikanti a já jsem tam k ním jezdíval, když mi bylo tak 14 nebo 15 let a oni mě poprvé strčili do ruky kytaru a poprvé mi pouštěli Beatles a nahrali mi je na kazety, což jsem si přivezl domů a takhle mě vlastně pěkně jako rozvíjeli. Tak je vlastně o tom ta titulní písnička a protože to album je takový jako trošku jako víc jako osobní, tak jsem ho i takhle jako nazval a ta líška, která je na obalu, to je líška ze strun, které byly z tehdejší NDR, jmenovaly se Goldfuchs, neboli Zlaté lišky a protože měli takřka kvalitu amerických martének, tak byly velmi vyhledávané a nedostatkové. Ale vzpomínám si, že ta první kytara je měla na sobě a potom ještě v dobách ČP8 se mi taky scháněl, pořád se na ně hrávalo, takže odtud i ta liška.
0: Tím se vlastně dostáváme k tvé hudební historii, protože ta první jako vážná kapela právě byla ta ČP8, což ale jsou Karlovy Vary.
1: Jasně.
0: Ten Jára Ježek, jak se mu říkalo, protože aby se to nepletlo s Jaroslavem Ježkem, který teda bohužel zemřel necelých, myslím ani ne 30, že mu bylo
1: 28.
0: Už někdy v polovině 80. let, což bylo velmi specifický písničkář. To byla pro tebe asi docela silná škola.
1: Nesmírně. Byla to kapela, kterou jsme dělali na 100% opravdu. Ty 3 roky byly nesmírně intenzivní pro mě a tak jsem se jako naučil, jak by to mělo v kapele být, aby to fungovalo. To je ty základní věci. Hodně jsem si střebal pod kůži Jarovu melodiku. Já jsem tenkrát vůbec jako neskládal. Já jsem tam byl jako kytarista, musím říct, jako mizerný kytarista. Jo. Když jsem potom s Pepou Štěpánkem a s dalšími muzikanty udělali tu vzpomínkovou desku Milostné vzpomínky na ČP8, tak jsem říkal, jo, to bych Jarovi přál takovouhle kapelu. Jo. Ale pro mě to byl úžasný start. A i to, že jsem byl z té kapely, jak už jsem naznačil kvůli mé mizerné kytarové hře, nakonec jako odporoučen a přišel nový lepší kytarista, tak to si myslím, že bylo dobře, protože mě to, chvilku to trvalo, ale naklplo mě to možná na tu cestu, na již nějakém už dalším kilometru stojím dneska.
0: Ale mezi tím právě byli, nenechal se odradit tím, že Jára Ježek je vlastně, jak se říká, mezi muzikanty vyhodil z kapely, ale zároveň si založil ty už dneska zmíněné Majorovy brzdové tabulky, které vlastně fungují do dneška, i když především se asi věnuješ té své folkové podobě.
1: Je to tak, no, Majorovy brzdové tabulky vznikly někdy v roce 86, 87, tady někdy v té době jsme začali fungovat tehdy jako taková novovlná kapela. Potom přišel rok 89, padl nám Nepřítel a trošku jsme jako nevěděli, jak dál, tak se to tak jako částečně jako rozpadlo a částečně to zase znovu vzniklo s některými jinými lidmi. A ta kapela v tom původním čtyřčlenném akustickém složení funguje opravdu dnes, i když dneska si moc nedokážu představit, co bych měl pro Majerovky psát. Bylo to napsáno hrozně moc, pět řadových alb a já jsem jako trošku jako jinde a mám dneska potřebu si ty věci zpívat sám, že mi přijde, že už mi to tak jako úplně jako nejde to jako předávat dál, až jako na výjimky, tu a tam pro někoho něco napíšu, to jo, ale jako ty věci, na které mi hodně záleží, tak to jako považuji, že by měl být autorsky zpívaný se všema těma nevýhodama, co můj zpěv má, že je vypravičský příliš a to tam taky není moc dobrý zrovna.

0: Mluvíme o tvé hudební dráze, ale co jí vlastně předcházelo? Co ty jsi původně?
1: Já jsem původně a stále jsem konstruktor jízdních řádů. A teda úplně původně jsem železničář, výpravčí, celoživotní koníček vlastně od mládí. Já jsem skončil vysokou školu ekonomickou v roce 86 a začal se řešit, kam jít pracovat, a potom se ukázalo, že dobrá volba je jít do kurzu výpravčích. Za prvé práce, která mě jistě bude bavit, za druhé práce, která byla jako lépe honorovaná než veškeré práce mých bývalých spolustudentů, a za třetí to byla práce v prostředí, kde byli rádi, že to někdo jako dělá a nehrozilo jako moc velký jako politizování toho, že člověk se tím prostě jako dostal jako do stínu všech těch snah dostat člověka do KSČ a do nějakých jiných takovýchhle jaksi aktivit, se kterýma jsem opravdu nechtěl mít nic společného. Vydrželo mi to 8 let a potom jsem se stal konstruktorem jízdních řádů, což vedle muziky dělám dodnes.
0: A zažil jsi to ještě v nějakém takovém trošku romantickém duchu, hrabalovském, řekněme?
1: No je, to jsem zažil. Ono to svým způsobem pořád v tom romantickém duchu, ale takový jako by tak jako člověk vzpomínal jako na to, že když jsem byl mladý, bylo to hezčí než dneska. To asi takhle není. Ale příhod všelijakých, které jsou hrabalovského typu, tak těch by bylo asi jako hodně. Bylo by to jistě na rozsah našeho dnešního povídání, ale trošku uvažuji o tom, že by z toho mohlo něco zejít, spíš možná knížka teda, než písničky.
0: A kde jsi mimochodem působil jako výpravčí?
1: Jo, Praha, Zličín, všechny stanice pražského Semmeringu počínají Žvahovem, Jinonice, Zličín, Hostivicích jsem sloužil, v Praze ve Veleslavíně, Kladno, Ostrovec, takový jako trošku útulný fary to všechno byly. Jsem z toho jako měl člověk časy to užívat tam. Hladinou rybníka blíží se bouře,

0: A co to znamená konstruktor jízdních řádů?
1: To je člověk, který mu přinesou objednavatele, což jsou dneska krajské úřady a ministerstvo, představu, jak by měla fungovat třeba osobní doprava. A já spočítám jízdní doby a teď to vymyslím technologicky. Ty vlaky se musí potkávat, mít přípoje, předjíždět se, křižovat na jedno kolo jiných třetí a to má různě jako technický jako specifika.
0: Logistika toho je rozkomplikovaná.
1: Tak a musím to vymyslet jako tak, aby to fungovalo. Aby to zároveň nebylo zbytečně rozvláčný, ale aby jako bylo bezpečný, že ta konstrukce, když jako proběhne, že ten model toho jízdního řádu bude trvalej a použitelný pro praxi.
0: Kolik vás takovýchhle je v republice konstruktorů jízdních řádů?
1: Řeknu úplně přibližný číslo třeba 30.
0: Aha, takže jste vlastně nějaký ohrožený druh?
1: No, až přijde umělá inteligence, až sem, a tak to nás samozřejmě ohrozí, ale jak to jako pozoruju, ona se moc rychle nejde zrovna.
0: A to znamená, že dorůstají i noví konstruktéři jízdních řádů?
1: No, když jde někdo do penze, tak potom musí přijít nějaký nový konstruktér, ano.
0: Znáš nějakého vysloveně mladého?
1: No, máme tam dva mladé kolegy třeba, no. Oni dneska mají možná trošku složitější situaci, protože tam kolikrát přijdou z vysoké školy a nemají provozní praxi, takže to, co já mám hrozně zjednodušený, protože to prostě dokážu představit a nemusím úplně všechno počítat do poslední desetinky, tak oni vlastně jako musí, protože je to pro ně jako víc matematická úloha. A já tam pořád jako vnímám, že tam trošku jako toho uměleckého pohledu, že se do toho taky dá jako vnést.
0: Říkali jsme, že to povolání výpravčího má v sobě cosi romantického. Rozhodně celá řada těch písní na tvých dohromady už pěti albech je romantická v podstatě. Zrovna ta úvodní skladba Ten dávný déšť, nebo jak se to jmenuje, je vysloveně taková romantická představa krásné mladé dívky nebo ženy, která se psem se koupá za bouřky v nějakém rybníce. A to je tedy tvoje představa, že se to děje, ale v době toho česko-německého soužití.
1: To se děje až dneska. Já jsem to totiž viděl. Já jsem tam s tou slečnou taky zmoknul, i když jsem s ní neměl nic společného, ale tak mě to jako fascinovalo celý. A ono to trošku tady o té slečně, o té jakýsi sudecký Dajáně, řekněme třeba, ale taky je to vlastně o mých dcerách, protože jsme se tomu rybníku chodívali koupat, když oni ještě byli...
0: Není tajemství, co je to za rybník?
1: V Lubenci, takzvaný velký sportovní rybník v Lubenci, ano. Není to tajemství. A tak se mi tak vlastně trošku jako ty vzpomínky na dětství mých dcer a tady na tu slečnu, kterou jsem tam reálně viděl, tak jako protknuli tady do té podstatě romantické písně. No.
0: Říká Petr Reinhardt, autor pěti desek, které se zabývají česko-německým někdejším soužitím, tak v takzvaných sudetách a respektive tomu, co z nich zbylo a co je tam stále ještě někde ve vzduchu přítomno. Tak já moc krát děkuju za návštěvu v Českém rozhlase Plus.
1: Děkuju za pozvání, všechno dobré přeju.
0: A od mikrofonu hovorů se loučí Ondřej Konrád.
2: Místo činu. Oběť a vrazy aneb práce operativy. Jak pracovat s pachatelem? Uleví se vrahovi, když se přizná? A jaký je rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
4: Czech Radio. News in English.
5: More investment in defense is needed, and people are beginning to realize that it is also an investment in their own future. President Petr Pavel said it during his speech at a Munich Security Conference event held alongside a NATO summit. The Czech president later attended the Defense Industry Forum and is scheduled to take part in an informal dinner hosted this evening by Turkish President Recep Tayyip Erdogan. More about the ongoing NATO summit in Ankara later in today's program. During this year's weapons amnesty, members of the public surrendered 5,918 firearms, more than 213,000 rounds of ammunition, and over 2,600 items of military ordnance and around 64 kilograms of explosives. More than 1,000 adult secondary school students across the Czech Republic are taking part in this year's second edition of the Army's voluntary military training program. 49 of them reported for duty this morning at Prague Castle, where they received their military uniforms and moved into their accommodation. Weather. Tomorrow the weather is going to be partly cloudy to mostly clear. The highest daytime temperatures will range from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. The row over who should represent the Czech Republic at the NATO summit in Ankara is over. Both the Prime Minister and President are attending the high-profile event. Attention has now turned to what is expected to be the main issue facing the Czech delegation, explaining why the country has failed to meet NATO's defense spending target. Daniela Lazarová has more.
6: The government delegation led by Prime Minister Andrej Babiš and President Pavel traveled to Ankara on separate planes on Tuesday, with government sources citing security reasons. However, the atmosphere remains frosty, and the Prime Minister has made it clear that he is the one holding the reins at the talks.
7: For us, it is important that we will appear there as a delegation of the Czech ruling coalition, which is responsible for defense policy. We have agreed to increase the defense budget by 36 billion Czech crowns next year, so as to reach the 2% target for the first time. We will naturally try to reach the benchmark this year as well, but I honestly do not think that we will succeed. We will not try to beat about the bush as the former Fiala government did. We will say it as it is and defend our position.
6: Commentators predict that providing a satisfactory explanation will not be easy amidst a concerted drive to increase defense spending and Europe's contribution to security. Czechia is one of three NATO members, together with Slovenia and Albania, who have failed to meet the 2% of GDP obligation. The Prime Minister's line of defense has been that the lapse is temporary due to the poor state of public finances caused by the former government. During talks with NATO Secretary General Mark Rutte, Babiš pledged that his government would honor the country's alliance obligations from next year onward. It has also agreed to honor the longer-term goal of reaching 5% of GDP on spending by 2035. Mr. Babiš stressed that it is important not just to spend the given amount of money, but to spend it effectively so as to boost the country's combat capability. He said his government was working hard to meet that goal. In addition to defense spending commitments, the summit will also debate a proposal to provide Ukraine with 70 billion euros this year and at least the same amount next year. Mr. Babiš said the Czech Republic will not seek to block the proposal, but will not offer finances, which must now primarily go to meeting the 2% target. Meanwhile, President Pavel, a former NATO commander, has repeatedly criticized the Babiš cabinet for slashing defense expenditure at a time when Europe needs to take over a bigger share of responsibility for its security. One of the reasons why the Czech Prime Minister did not want him at the negotiating table in Ankara. Although the President and Prime Minister do not always see eye to eye on defense spending, under Czech law it is the government, not the President, which molds the country's defense policy and makes executive decisions. How the Czech delegation will pull together and function in this difficult situation will put their diplomatic skills to the test and indicate their ability to coexist on the home front in the months to come.
5: Daniela Lazarová with that report. Thank you for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: V Ankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Česko na něm bude reprezentovat jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Petr Pavel. Byť se vláda účast hlavy státu nepřála, musela ji umožnit. Hlavou delegace je ale premiér Babiš. Budou čeští představitelé na summitu vystupovat jednotně? Co chtějí při jednáních se spojenci prosazovat? A jak se projeví, že Česko neplní svůj závazek ve výdajích na obranu?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda výboru pro obranu, poslanec zvolený z hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A člen výboru pro obranu, poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den.
8: Pane Reichle, jak velký problém to pro Česko je, že na summitu bude patřit k té menšině zemí, které neplní svůj závazek a nedávají na obranu ani ta 2% HDP?
9: No, rozhodně je to otázka, která se tam diskutovat bude, to je zřejmé, ale jak už řekl jeden člověk, který je tam obeznámený s těmi vnitřními procesy, tak Donald Trump tam bude mít v ruce dva papíry. Na jednom bude seznam těch, kteří mu nepomohli při jeho

0: bude vystupovat jakožto země, která neplní svoje závazky?
1: Já to vnímám, že ten problém už je tady. Mimochodem, skrytě to avizoval při odletu i Andrej Babiš jako premiér, kdy řekl, pokud si na mě Trump vzpomene, tak se potkáme a pozdravíme, čili je pryč ta doba v prosinci, kdy mu volal. Já mám takovou pracovní teorii, že si splet chtěl zavolat Madurovi a zavolal Babišovi. To já říkám spíš lehkým tónem.
0: Problém nejsem si jistý, jak jste tomu dospěl, ale nechme to asi stranou.
1: To byl ten den, kdy měl být ten útok na první útok na Venezuelu. Dělám si z toho legraci. Ale tohle je vážná věc. Domnívám se, že bude platit to i to. Trump bude pracovat s oběma seznamy a myslím si, když bude potřebovat, tak napadne a osolí to i těm, kteří nedosáhli ani těch 2%, a stejně tak se bude věnovat těm, kteří ho nepodpořili v Iránu. Mimochodem, to jsme také my, protože do dneška ten radar, který údajně Babiš slíbil veřejně, tak tam stále nefunguje.
0: Zaměřme se teď na ten druhý papír, tedy na seznam zemí, které neplní svůj alianční závazek, na kterém je i Česko. Deník N napsal, že jsme dostali od Američanů jasnou radu, abychom na summitu nevysvětlovali, proč neplníme svoje závazky, a místo toho to napravili, protože prezident Trump to právě nebude tolerovat. Tak soudě podle toho to vypadá na nějakou kritiku na adresu Česka.
2: Tak já bych zaprvé chtěl poznamenat to, že opravdu neberu informace deníku N za příliš relevantní, to zaprvé, tím se rozhodně nehodlám
0: řídit. Premiér Babiš je nevyvrátil a zareagoval na to slovy, že Česko není americká kolonie, takže předpokládám, že ta informace k němu doputovala v nějaké podobě.
2: No, tak logicky premiér Babiš zareaguje na otázku, kterou dostal. Já za sebe říkám, že deník N nepovažuji za příliš relevantní médium. Každopádně na tu otázku já odpovídám úplně stejně. My nejsme žádná kolonie, my prostě nejsme v pozici, aby nás tam někdo káral jak malého kluka. Situace je taková, že ta 2% jsou výsledkem nějakého lobby zbrojařských firm, proto na to ta Amerika tolik tlačí, protože samozřejmě ví, že čím více se bude utrácet za obranu, tím více budou inkasovat příjmy americké zbrojařské firmy.
0: A nepotřebujeme, to je, pane Reichle, 2% na svoji vlastní obranu?
2: Já si to nemyslím z jednoho prostého důvodu, protože neexistuje přímá úměra mezi výší výdajů na obranu a na zbrojení a obrany schopností státu. Za současné situace my ty zbraně, které si kupujeme, když vidíme tu situaci na bitevním poli, jak na Ukrajině, tak v Iránu, tak si nekupujeme zbraně, ale muzejní exponáty. V roce 2035, až budeme dostávat ty F-35, tak už se bude válčit úplně jiným způsobem.
0: Pane Žáčku, tak není důležitější, než kolik dáváme na obranu, co přesně nakupujeme, do čeho přesně investujeme?
1: Já bych dodal ještě jednu věc, ono to není o Trumpovi, ale o evropské bezpečnosti jako takové. My tímto postojem spolu s Albánií a Slovenskem podrýváme evropskou bezpečnost.
0: Tedy s těmi zeměmi, které nedávají 2%
1: přesně
0: svého hrubého domácího.
1: Čili to má politicko-bezpečnostně vojenskou rovinu. My tím společně neplníme to hlavní, co je proti Rusku, to znamená odstrašení, protože nejdřív musí politická vůle vyjádřena finanční prostředky a vyjádřena vojáky a technikou, který umí s tou technikou zacházet. A tohle všechno u nás není možné. Jsou to spojité nádoby, jak výběr té techniky, ta modernizace. Podívejme se, jak dlouho mají působit na nadbojišti F-35, ty letouny páté generace. Takže a bude jich tady několik set hájit a odstrašovat to východní křídlo, tak aby Rusko si nic nedovolilo.
0: Tedy podle vás má Česko úplně jasno v tom, do čeho by mělo investovat?
1: Pokud je obranu. Já si myslím, že armáda měla vždycky jasno. My tady máme obrovskou tu, jak tomu říkáme, mírovou dividendu. Už x vlád prostě nedalo té armádě, co jí bylo přislíbeno. Armáda na to připravovala rozpočty. A ty rozpočty byly na reálné konkrétní projekty, ať už modernizaci nebo infrastrukturu.
0: Když jste řekl, že dneška x vlád nedalo armádě to, co potřebovala, tak mezi ně počítáte i bývalou Fialovu vládu.
1: Ano, samozřejmě vlády předtím, to je věc dvou dekád, takže my dneska se vezeme a bohužel na to naskočil i Andrej Babiš v letošním roce, kdy nemusel, a příští rok to bude šroubovat s tím zakolísáním tohoto roku, které způsobí a bude se dlouhou dobu střední době prostě řešit, bude to muset skokově navyšovat příští rok.
0: Pane Reichle, když vy jste tady jakožto koaliční poslanec řekl, že 2% hrubého domácího produktu na obranu dávat nemusíme, že to nepotřebujeme, tak jste vlastně v rozporu s tím, co dnes ráno ještě před svým odletem do Ankary oznámil premiér Babiš, že ty výdaje v rezortu obrany, který vede váš ministr, se v příštím roce zvýší tak, abychom právě ta 2% plnili?
2: To jsem v rozporu, ale to je můj dlouhodobý postoj. Já se tím vůbec netajím, protože v současné době, jak už jsem říkal, kupovat prostředky, železo, se kterým se zcela jednoznačně za pár let válčit nebude, je vyhazování peněz. Nic jiného. Podívejte...
0: Nemá to funkci odstrašující vůči Rusku, jak připomínal pan poslanec Žáček?
2: Já vždycky, když slyším o tom odstrašení, tak se mi zvedají všechna obočí, která mám na svém obličeji. Prostě já nechci nikoho odstrašovat. Přesně tak. Jak to byla takový slovní obrat. Podívejte se, ta realita je taková, že velká část toho, co dáváme, jsou prostě zálohy. Jestli si někdo myslí, že zálohovými faktorami někoho odstrašíme, tak opravdu ne. A i kdyby to nebyly zálohové faktory, tady prostě celá ta retorika o tom odstrašování mně přijde jako absolutní nepochopení toho z té současnosti. Každý, kdo kdy odstrašoval, každý, kdo kdy se pustil do závodu ve zbrojení, tak buď to skončil ve válce, nebo skončil v ekonomickém
0: krachu.
2: Čili
0: svoji obranu kvůli válce na Ukrajině Česko posilovat nemusí?
2: Já jsem přesvědčen, že bychom měli si stavět obranu pro sebe, nikoli proti někomu, to za prvé, protože ta obrana musí být postavená také na tom, abychom byli připraveni pomáhat, naše armáda byla připravena pomáhat při živelných pohromách a dalších takových situacích. A za druhé, a to je to nejpodstatnější, abychom si skutečně v tuto chvíli nakupovali prostředky, se kterými se bude válčit za 5 let, a ne prostředky, se kterými se válčilo před 15 lety. Dnes už na Ukrajině vidíme v podstatě jenom drony, rakety, protivzdušnou obranu, tam už žádné tanky, BVPčka, to už se tam vůbec nepohybuje a za 5 let bude dominovat... Jenom poslední větu, za 5 let bude dominovat tomu vojenskému prostředí nebo jakýmkoliv těm konfliktům umělá inteligence a různé robotické prostředky, to znamená kupovat tuhle chvíli supakaty a opravdu kupovat exponáty do muzea.
0: Čímž, pane Žáčku, se obloukem vracíme k té otázce, zda Česko z dlouhodobého hlediska v rámci investic do obrany dává peníze na to, do čeho peníze má smysl dávat.
1: Já bych reagoval na to, podívejme se na historii NATO, kterou pan kolega evidentně nezná. To odstrašení zde bylo do roku 89, respektive 91, a Západ válku ani nevyvolal, ani nezahájil a stejně vyčerpal toho největšího nepřítele, čili Sovětský svaz, který prostě kleknul na kolena a díky tomu se pak staly ty události, díky jim tady žijeme i v svobodě a tak dále. Dneska jsme v podobné situaci, kdy je zde agresor velmi silný, který má velmi silný vojenský potenciál, ukazuje to na Ukrajině, byť tam dosahuje i díky tomu, jak se Ukrajinci brání těch úspěchů, které by chtěli. My se samozřejmě musíme připravovat na budoucí konflikt, který bychom rádi, aby nenastal, ale musíme být tak silní. Proč vypukla ta válka na Ukrajině? Protože jsme byli slabí, protože jsme nedostatečně dávali najevo tu vůli potom po té obraně a potom odstrašení.
0: Čili... A co říkáte na tu obavu pana Reichla, abychom si nenakupovali zbraně, které za 5, za 10 let už budou zastaralé?
1: Naštěstí o tom nerozhodují politici, co se má nakupovat. Naštěstí o tom rozhodují experti v NATO. To, že my dneska diskutujeme tady o 2%, tak to je projednáno vojáky, to je projednáno vojenskými experty, je to vypočteno tak, abychom byli schopni v případě potřeby uhájit to východní křídlo. Mimochodem i ty F-35 budou součástí toho, co třeba Ukrajina není schopna dneska eliminovat, to znamená těch raketových útoků spoza z hlubokého ruského zázemí, tím my budeme moci odstrašit, aby a případně zabránit tomu, aby rakety netrefovaly Prahu, Varšavu, Berlín a další evropská města. Myslím si, že se na to, a jsem o tom přesvědčen, jako člen delegace do NATO, v komunikaci s vojáky a s civilními představiteli, dalšími poslanci, tak se připravím na ten budoucí možný konflikt, který by ale nastat neměl, protože budeme silní, abychom odstrašili.
0: Pánové, já bych teď byl nerád, aby se ta naše dnešní debata zvrhla v debatu o F-35, protože tomu jsme pro a proti dělali mnohokrát.
1: A to je komplexní, to není jenom o F-35, není to jenom o dronech.
0: Rozumím. Pane Reichle, proč vy nevěříte expertům, které máme v naší armádě a kteří jsou při centrále v Severoatlantické alianci, kteří samozřejmě mají co říct k tomu, do čeho by armáda ta které země měla investovat?
2: Ale podívejte se, já vždycky tohle odvolávání se na experty, tomu se také jenom usmívám. Jsou experti, kteří vám řeknou A, jsou experti, kteří vám řeknou B, žádný konsenzus na tom neexistuje. Každopádně stačí se podívat na to, co se děje v současné době v Iránu. Američané s Izraelci mají obrovskou technologickou převahu a přesto v tom konfliktu prohráli. prohráli na hlavu, to je naprosto evidentní v tuto chvíli.
0: Co z toho vyplývá pro Česko?
2: Proč prohráli? Proto, že v současné době už nerozhoduje technologická převaha, rozhoduje ekonomická udržitelnost vedení toho konfliktu. To znamená, že Iránci posílají drony za $1,000 a proti tomu startují patrioty za $1,000,000.
0: To je co prostě z toho vyplývá fakt, pro Česko?
2: To je to, co říkám já, že v tuto chvíli kupovat si předraženou techniku, kupovat si Leopardy, kupovat si CV-90, BVPčka, kupovat si tady F-35, je prostě zastaralý model. Každou tu F-35 sundá dronový roj, který bude stát toho oponenta $10,000.
0: Myslíte si, že stíhačku F-35 sundá dron?
2: Dronový roj.
0: Dronový roj.
2: Ano, to znamená, to je ale ověřitelný fakt, takže já jenom ještě doplním jednu věc k tomu odstrašování, protože to je to nejdůležitější.
0: Nechte pana Reichla, pak vám tam reagovat.
2: My jsme byli zaprvé, já tu historii znám velmi dobře, je to můj koníček, my jsme byli v roce 1962 na pokraji třetí světové války při té kubánské krizi, kdy se právě ty země navzájem odstrašovaly a ten problém v současné době je v tom, že už se nepíše rok 85, kdy evropská ekonomika i americká ekonomika byly extrémně výkonné. Naopak ty ekonomiky v tuto chvíli, zejména v Evropské unii, značně pokulhávají, dodýchávají a v tuto chvíli ten model bude obrácený. V tuto chvíli, pokud se pustíme do závodu ve zbrojení, tak to ekonomicky zničí Evropu, nikoli v Rusko. To je ten největší problém, na který upozorňuji.
0: Tak pane Žáčku, neinhibují třeba i naši ekonomiku ty investice do obrany?
1: Já se domnívám, že naopak to naší ekonomice pomáhá, že to je věc, která pomůže nakonec i zvednout a obnovit evropskou schopnost třeba v obranném průmyslu. Ty finanční prostředky, které do ní z evropské úrovně i na národní úrovni půjdou, budou prostě obrovské. Ano, bude to pro obranný průmysl, ale to je podle mého názoru premisa budoucího mírového vývoje, budoucí stability, udržení míru ve světě a taky ekonomického rozvoje. Tím spíše, když víme, že Američané se prostě stěhují do Indopacifiku, aby zabránili případné agresi komunistické Číny, asi nejenom na Tajván, tak my musíme se o vlastní bezpečnost postarat sami, jinak to dopadne špatně. Znovu opakuju, my jsme byli slabí, my jsme nevysílali ty signály, jaké jsme vysílat měli. Tím myslím Evropu a NATO pod vedením třeba demokratických prezidentů a proto vypukla, proto si Putin dovolil tak brutálně zaútočit na Ukrajinu a to v podstatě není jenom útok na Ukrajinu, to je prostě útok proti Evropě. Takhle to musíme brát, takhle to bude NATO. A to A nebo B, tady máme buď skupinu A, a to jsme my v rámci NATO s posilováním východního křídla, a skupinu B, a to je prostě Rusko, které si hraje svoji hru slábné. Myslím si, že to není ta superpower, jako to bylo na začátku. Myslel si, že Ukrajinu dobyde velmi rychle. Dneska je závislý na Číně a na Severní Koreji. Nicméně pro nás z toho plyne, že i po skončení případnému toho konfliktu nebo dočasném musíme být silní a musíme být schopni odstrašit. Nebojte se toho slova.
0: Neoslabí nás ty závody ve zbrojení, jak to nazývá pan Reichl?
1: Já si myslím, že Západ, který prostě funguje na principu tržního kapitalismu a ukázalo se to ve Spojených státech během první světové války, pak obnova, druhá světová válka a obnova, tak by to být prostě nemělo. Je to pro nás priorita, je to prostě věc, která udrží mimochodem i ten kapitalismus, i ten svobodný demokratický řád ve světě, je to prostě nutnost. Jak se máme jinak bránit proti těm autoritativním či totalitárním režimům, které sami o sobě zdrojí a mají ty imperiální.
0: Pane Reichle, tak nesměřuje Evropa k tomu, a možná v tom duchu se ponese i ten dnešní a zítřejší summit, že o svoji bezpečnost se bude muset výhledově starat úplně sama. A není ta vaše námitka proti investicím do obrany v souladu s tím, o co, jak říkáte, že vám jde, a to je posilování ekonomiky. Nemůžou tyto investice nakopnout český obranný průmysl?
2: Přesně obráceně tomu samozřejmě. V momentě, kdy my budeme investovat, a bohužel velmi často investujeme do zahraničí, to není o českém obranném průmyslu, my tady takové ty výrobní kapacity nemáme.
0: Počkejte, nemáme české zbrojovky?
2: No, nemáme tak velké, určitě prostě ty zásadní investice, které jdou, tak jdou do Lockheed Martinu, jdou do Rheinmetallu, jdou do Švédska na ty BVPčka a nikoliv do českých zbrojovek. To znamená, celá jednoznačně masivní část toho rozpočtu jde do zahraničí, z čehož nebudeme mít vůbec žádný prospěch. Ale o to primárně nejde. Primárně jde o to, že jakmile postavíte ekonomiku na válečné ekonomice, což bohužel v současné době Evropa činí, tak se tím střílíte do vlastní nohy. Ještě jednou připomínám tu realitu. V době, kdy se uzbrojil Sovětský svaz, tak Německo rostlo tempem 4 až 5 % HDP. HDP ročně. Dnes je to 0%, 4 roky za sebou. To znamená, že ta Evropa skutečně pokulhává a nemá na to, aby investovala takové prostředky do obrany. A z hlediska odstrašení už teď dáváme 7x víc peněz do obrany než Rusko. Tak když budeme dávat 8x víc, tak už jako v tu chvíli už to Rusko bude odstrašené. Vždyť je to naivní. Mír se nedojednává tím, že si koupíte víc zbraní. Mír se dojednává.
0: Podle vás odstrašuje Evropa Rusko dnes víc než dost?
2: Já znovu říkám, z mého pohledu prostě to není o žádném odstrašení, protože odstrašení žádné válce nezabrání. Nikdy v historii nezabránilo žádné válce odstrašení. Vždycky zabránilo válce diplomatické jednání a to, že si prostě dokázali ti lidé sednout k jednomu stolu. To bylo konec konců v roce 62 u té karibské krize, kdy navzájem si sice odstrašovali až na půdu, ale kdyby si nakonec chruščovské nedým nesedli a nedomluvili se, tak jsme tady měli třetí světovou válku.
0: Pane Žáčku, tak neměl by být větší prostor i pro diplomacii v určitý moment?
1: Já si myslím, že ta diplomacie běží za scénou. Jednání podle mého názoru probíhají i v těch největších krizích, jenom o nich prostě nevíme, ale znova, o čem byla studená válka? Studená válka byla o odstrašení. Síla to byla v tom, že se Sovětský svaz neodvážil zaútočit bezprostředně na členské státy NATO. O tom to celé je. Z toho jsme poučeni.
0: Krize, kterou znovu vzpomenul pan poslanec Reichl, nehrála roli i diplomacie nakonec?
1: A to samozřejmě hrála, ale zase si řekněme, kdo to vyvolal. Zase předchůdce Ruska, Sovětský svaz. Teď ten tam, Chruščov tam nechal dovést ty rakety, které vlastně změnili poměr sil i na západní hemisféře, západní polokouli bezprostředně několik desítek mil od Spojených států. Čili to byla akce a reakce. To si myslím, že bylo něco jiného, ale v Evropě prostě válka nevypukla díky tomu, že na to bylo silné. A dneska my se vracíme k tomu modelu. A tak to mimochodem ty plánovači na to říkají, vracíme se k tomu modelu, který zde fungoval do roku 89.
0: Než budeme pokračovat a než se z historie vrátíme do současnosti, tak připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl a poslanec ODS Pavel Žáček.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V mandátu pro členy té delegace, která míří za Česko do Ankary, tak stojí, a teď cituju, že je na místě hovořit o přesunu odpovědnosti za bezpečnost a obranu Evropy, jakož i za pomoc Ukrajině od Spojených států směrem k evropským spojencům. Konec citátu. Souzníte s tím, pane Reichle?
2: No, já jsem přesvědčen, že NATO rovná se Spojené státy americké v současné době v Evropě. Fakticky kromě Polska neexistuje armáda, která by byla jakýmkoliv způsobem akceschopná a konkurenceschopná už jenom třeba ukrajinské armádě. To je jednoznačný fakt.
0: Souzníte s tím, co jsem teď citoval?
2: Já znovu říkám, nesouzním s tím, protože bez Spojených států ta Evropa v současné chvíli prostě nemá šanci jakýmkoliv způsobem se kolektivně bránit, jelikož ty kapacity tomu absolutně neodpovídají. My, když se podíváme do Francie, do Velké Británie, to už je jenom stín těch původních armád, které tady byly. Proto znovu říkám, že je na čase se přestat tady na sebe dívat skrz nějaké ploty a cenit na sebe zuby, ale daleko více jednat a být rozumnější v rámci té politiky a ne prostě neustále vytvářet tady atmosféru blížícího se konfliktu. To je věc, která je z mého pohledu naprosto zřejmá. Já bych chtěl, aby vyhrála racionalita a ne to neustále prostě zastrašování jeden druhého, protože to prostě nikam nepovede a skončí to válkou.
0: Pane poslanče Žáčku, já nějak tak tuším, že tady paradoxně vy souzníte s tím mandátem, který si pro členy delegace vláda schválila na summit v Ankaře.
1: Já si myslím, že nemohla jinak, protože taková je realita. Američané míří jinam. Skončí to tak, když už jednou nabízeli Sakéra, čili vrchního velitele sil NATO, dokonce předat evropskému generálovi. Nevím, kdo by to byl, Němec, Francouz, Brit, nevím. Já jsem rád, že to je stále Američan, ale prostě ty kapacity míří jinam. Amerika dneska už není v takové pozici, aby byla schopná vést 2,5 či 1,5 konfliktu. Musí se soustředit na obranu míru a udržení toho mezinárodního řádu v Indo-Pacifiku a proto nám všechno odpovědnost předává. Proto nám Spojené státy vyčítají, vy jste se víc věnovali budování sociálního státu než obraně Evropy. Už není to on Trump, mimochodem, to říkali i demokratičtí prezidenti, věnujte se obraně. Dneska na to nemáme čas, ta situace evidentně, a odpočítávají to Číňané, komunistická Čína. Nechci chci strašit, prostě takhle to vyhodnocují Američané, a proto nám předhazují tu evropskou válku, za kterou považují tu Ukrajinu, a pokud bychom my nepodporovali Ukrajinu, tak ta předsunutá obrana prostě Evropy může padnout a budeme bezprostředně konfrontováni na východním...
0: A co přesně by z toho mělo pro Česko vyplývat, že tedy že bychom ta měli odpovědnost se přesune na Evropu a tedy i na Česko?
1: Proto jsem předtím říkal, že my tím nejenom vysíláme určitý signál a evidentně si toho je Trump vědom, protože mluvil s generálním tajemníkem Rutem a teďka si není jistý, jestli se na něj vůbec, jestli na něj padne zrak toho nejvyššího, to znamená prezidenta Trumpa. A on ví prostě proč, protože jedna věc je vztahy k Trumpovi a druhá věc je podrývání evropské bezpečnosti, podrývání toho, co Američané předávají na naše bedra, to znamená obranu toho východní křídla. A proto to musí být vyjádřeno financemi a proto to musí být vyjádřeno vojenskými kapacitami a schopnostmi, to je prostě jasné.
0: Opět se tady, pane Reichle, vracíme k tomu, zda by Evropa neměla převzít odpovědnost za svoji vlastní bezpečnost.
2: Já znovu říkám, v současné době je to o tom, že Spojené státy jsou hegemonem, co se týče toho zbrojení. Evropa může převzít odpovědnost za svou bezpečnost v momentě, kdy bude ekonomicky výkonná. To v současné době není. Ta kombinace s Green Dealem, který ničí evropskou ekonomiku a s masovou migrací, prostě vyústila
0: to. Což je tedy váš pohled?
2: No to tak je, to je fakt. Podívejte se na to, jakým způsobem Evropa ztrácí v oblasti ekonomiky, kdy ještě v roce 2004 měla podíl přes 30% na světovém HDP, dnes už to není ani 20%. To je naprosto objektivní fakt. Prostě Evropa od doby, kdy se pustila do tohoto nesmyslného projektu, tak začala ekonomicky dodýchávat a čím jste ekonomicky slabší, tím jste samozřejmě slabší.
0: Nemáme už čas na to, abych se vás doptal, která čísla toto dokládají, tak věřím, že se k tomu dostaneme v některém z příštích Pro a proti. Hosty toho dnešního byli místopředseda výboru pro obranu, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl. Díky, že jste si udělal čas.
2: Děkuji za pozvání.
0: A taky člen zmíněného výboru, poslanec ODS Pavel Žáček. Díky i vám.
1: Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Z blízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
4: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22-letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
5: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
4: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Maximální ceny nafty i benzínu zítra oproti dnešku znova porostou. Fotbalisté Kolumbie a Švýcarska hrají o poslední místo ve čtvrtfinále mistrovství světa. Vítěz si zahraje s Argentinou. A počasí zítra čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
7: Kdybychom měli výjimout části plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje, a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
6: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů na 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má ministerstvo financí určovat do 19. července. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem 1 bilion korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Wadefula ale nejde jen o peníze.
8: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Wadefull ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212 CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupujícího. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu víc než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebrala firma, která vybuduje nové koryto za 190 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029.
9: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Švýcarska a Kolumbie hrají závěrečné osmifinále mistrovství světa. Zápas sleduje reportér Lukáš Michalík.
10: Krátce před startem druhé půle hrají Švýcaři s Kolumbijci nerozhodně 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Vítěz utkání Švýcarsko-Kolumbie si ve čtvrtfinále šampionátu zahraje s Argentinou. Ta po obratu zdolala Egypt 3-2. Úřadující mistři světa přitom ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali o 2 góly. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou 7-6 a 6-4 a prošla do semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Goffovou. Jiří Lehečka na londýnském Grand Slamu dohrál v osmifinále, když podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety. Český cyklista Matias Vacek se na Tour de France posunul na průběžné 3. místo. Ve 4. etapě byl 10. při vítězství Dana Pedersena. Novým lídrem je Nordtren.
11: Nehoda na Pražském okruhu před Jesenicí a omezení na D1 u Jihlavy. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě před Jesenicí. Na 78. kilometru se po kolizi kamionů projíždí pouze levým pruhem, už je to ale bez výraznějšího zdržení. Na D1 počítejte s nočním omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 pracují silničáři. A v každém směru je volný pouze jeden pruh. A ve směru do Brna jsou také v plánu po půlnoci kratší uzavírky. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282, to je před sjezdem na Olomouc a Prostějov, je ve vozovce větší výtluk. A na D3 opatrně u Českých Budějovic směrem do Dolního Dvořiště. Za tunelem Pohůrka na kilometru 136 stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů Celsia a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: O summitu NATO, o úpravě jednacího řádu poslanecké sněmovny, o zásahu amerického prezidenta do průběhu mistrovství světa ve fotbale. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
13: Názory a argumenty.
12: Růst výdajů na obranu, posílení vojenského průmyslu a podpora Ukrajině. To patří mezi hlavní témata summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Vzhledem k osobní účasti amerického prezidenta se očekává kritická a bouřlivá diskuse o jednotlivých problémech. Budou v této souvislosti vůbec někoho zajímat spory o složení české delegace? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
14: Dobrý den.
12: Zdění kolem summitu v České republice by se mohlo zdát, že zásadním tématem je složení naší delegace, kdo povede delegaci, kdo se čeho zúčastní. Bude to vůbec někoho zajímat?
14: Myslím si, že v dané situaci v podstatě si sám odpověděl už tím výčtem témat, která summit musí řešit. A nejenom tato témata budou podstatná, protože to, co v současné době asi trápí Evropu nejvíce a čeho se nejvíce obává, je právě postoj amerického prezidenta Trumpa, s čím na summit přijede a jestli se podaří udržet dále jednotu NATO. Protože to je samozřejmě to pro Evropu v této době klíčové. V této chvíli by se samozřejmě těžko bez svého amerického dlouhodobého spojence bránila. Trump ovšem dává najevo dlouhodobě, že se Severoatlantickou aliancí není spokojen s tím, že, jak tvrdí, Spojené státy musí doplácet na evropskou obranu a vlastně se starat o evropskou obranu. V určité ohledu měl pravdu, nyní ale Evropa se snaží Trumpovi ukázat, že opravdu se o svou obranu chce postarat. Generální tajemník NATO Mark Rutte předkládá vlastně jeden návrh za druhým už před summitem a jedno ujištění za druhým, například, že spojenci v NATO investují v příštích 5 letech více než 40 miliard dolarů do svých schopností obrany proti dronům, že vlastně aliance posílí své letecké kapacity a samozřejmě tady jde hlavně o ty evropské spojence. Ovšem zároveň Evropa v rámci toho chce posilovat i svůj obranný průmysl a mnoho těch věcí zajišťuje z vlastních zdrojů, což se Trumpovi tolik nemusí líbit, protože on hlavně by chtěl, aby Evropa nakupovala americké zbraně. To, co chce po svých spojencích, vlastně řekl v oválné pracovně Marku Rittemu před časem, buďte prostě lojální, já chci jen vaši lojalitu, nepotřebujeme vaše peníze, nepotřebujeme nic, máme zdaleka nejsilnější armádu na světě, ale chceme prostě lojalitu. Do toho tady je samozřejmě otázka Grónska, která také vyvolává stále obavy. Před odjezdem na summit jeden vysoce postavený americký představitel podle CNN předeslal, že zatím jediným řešením, na které jsme v této věci přišli, je převzetí Grónska Spojenými státy. Nicméně budeme nadále zkoumat i jiné možnosti, jak tyto záležitosti řešit. To znamená, že přece jenom Trump se nevzdal Grónska a možná i ten summit na to využije k tomu, aby na evropské spojence tlačil.
12: To byl Petr Švarc.
14: Díky, naslyšenou.
12: Poslanecká sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem ztížit možnost obstrukcí. Novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
15: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení spatřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Jedna cesta, jak vše urychlit, ale existuje. Její souhlas nynější opozice, nebo aspoň její většiny. A k tomu došlo. Za symbol můžeme považovat už to, že k předkladatelům návrhu patří šéf poslanců ODS Marek Benda. Úpravy sice nepodpořili lidovci, TOP 09 a část členů dalších klubů. Souhlas 110 ze 136 přítomných poslanců je ale výmluvný. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
12: To byl Lukáš Jelínek. Americký prezident se v posledních dnech živě zajímal o dění na fotbalovém mistrovství světa. Svědčí o tom jeho telefonát s předsedou FIFA. V něm požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace o přezkoumání faulu, za který dostal americký útočník červenou kartu. FIFA změnila v rozporu s dosavadní praxí útočníkovi jednozápasový trest na roční podmínku a umožnila mu nastoupit v osmifinále. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
16: Bylo to tehdy zcela šokující. Když se na přelomu let 2020-2021 ukázalo, že dosluhující, neboť ve volbách poražený americký prezident Donald Trump tlačí na státního tajemníka Georgie, aby pro něho dodatečně našel 11 780 hlasů, čili o jeden víc, než v jižanském státě činil rozdíl mezi Trumpem a vítězným Joem Bidenem. Znělo to neuvěřitelně, ale z telefonátu existovala nepopiratelná nahrávka. Není nic špatného přiznat, že jste se přepočítali, zapracujte na tom, říká na ní Trump. Jenomže to státní tajemník Raffensperger jasně odmítne a odpoví prezidentovi, že vychází ze špatných dat. Jak ovšem známo, Trump stejně dál masíroval své voliče narrativem o kolosálním podvodu a ty nejradikálnější pak nepřímo poslal 6. ledna zaútočit na Kapitol. A nyní se člověk může s nadsázkou říkat, že kdyby tehdy byl georgijským úředníkem šéf Světové fotbalové asociace Gianni Infantino, nejspíš by po Trumpa skutečně zapracoval. Jak to evidentně učinil v minulých dnech, když mu prezident požádající země mistrovství světa také zavolal. Aby vrcholná organizace FIFA změnila názor na to, že v utkání s Bosnou za ostrý faul kvůli podle Trumpa hroznému brazilskému rozhodčímu vyloučený střelec amerického mužstva Folarin Balogun nemůže nastoupit v osmifinále proti Belgii. Jak stanovují regule mistrovství? Po vyloučení následuje stopka na příští zápas. Respektive to stanovovali do Trumpova telefonátu, protože po něm FIFA servilně prezidentovi vyhověla a Balogun hrát směl, což samozřejmě vyvolalo nejen ve fotbalovém světě obrovský poprask. Trump hovor s Infantinem přiznával, neviděl na něm vůbec nic špatného a na své sociální síti funkcionářům FIFA gratuloval. Udělali jste správnou věc a napravili jednu velkou křivdu. Historka je to příšerná po více stránkách. Že by snad americké mužstvo milost z nejvyšších sfér odmítlo, bylo nemyslitelné, de facto by tak Trumpovi plivlo do očí. Takže Balogun ve středu evropské noci z pondělí na úterý nastoupil, ale hrál matně, jako celý tým, který si od Trumpem pobouřených Belgičanů odnesl prohru 4-1. Podle mnohých dvojnásobně spravedlnou. A bude se rozebírat, jestli do té doby kvalitní mužstvo USA fatálně nepodlomila právě situace nastala po Trumpově gestu mocenské arogance a Infantinově služebné vstřícnosti. To jistě možné je. Stejně jako je možné čekat od Trumpa v podstatě kdykoliv cokoliv a že i ty nejabsurdnější věci bude přitom on považovat za jediné správné. Záleží pak ale na tom, jak k ním kdo přistoupí, pokud jako Infantino Trumpovi fanfáry znějí naplno. Což je vysoce aktuální vzhledem k právě začínajícímu summitu NATO v Ankaře, kde mimochodem kvůli výdajům na obranu očekává premiér Babiš od Trumpa kartáč, jak sám řekl s užitím termínu z 90. let, kdy na rokování širšího vedení ODS kartáčoval podle něj méně výkonné funkcionáře Václav Klaus. Ale Trump spíš bude dorážet na celou evropskou větev aliance. Již má mimochodem za zlé, že mu nepřispěchala na pomoc, když zaútočil na Irán. Společně s Izraelem, který v NATO není. Ale Trump, jak jsme viděli na fotbalovém příkladu, chce, aby bylo všechno po jeho. Jak to má ale vypadat, je v mnoha případech nepředvídatelné.
12: To byl Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Komunikace s umělou inteligencí se stává čím dál tím více součástí běžného života. Není proto překvapením, že se týká rovněž duševního zdraví lidí. Více už komentátor Forum24.cz Martin Fendrich.
17: Co dnes udělá velké množství lidí, když si chtějí ve vedrech koupit klimatizaci? Co udělají, když se dohadují, jak rychle doletí raketa na měsíc? Po čem sáhnou, když je začne bolet ucho? Co udělají, když mají napsat motivační dopis nebo nějaký obyčejný dopis? Správná odpověď, mnoho lidí se dnes zeptá umělé inteligence, nechá si to napsat umělou inteligencí a ti lidé zhusta také umělé inteligenci věří, dají na ní. Stejnou metodu zřejmě volí mladí lidé, když je sevřou úzkosti, dostanou se do stresu, zužují je psychické potíže. Nejdou k psychologovi, nevyhledají terapii, ale obrátí se na ChatGPT nebo další AI chatboty, tam se svěří, odtud očekávají pomoc a radu. Doba se změnila. Dřív by se svěřili přátelům, rodičům, sourozencům, farářovi, blízkým lidem. V době sociálních sítí je mobil a tablet první místo, kam se část z nás obrátí. Často jsou mladí lidé vystresovaní ze zkoušek a státnic. Chmurná je ale i situace, ve které žijí. Obklopuje je nejistota, jak se budou jejich životy vyvíjet. Vnímají, jak se extremizuje společnost i klima. Děje se to u nás, v Německu, v Americe. Jako by ani nebylo kam utéct, kam se uchýlit. Že mladí nejdou za psychologem či terapeutem, má i jiný důvod. Těchto odborníků je kritický nedostatek a terapii si často studenti musí platit. Některými platí rodiče, ale i placených terapeutů je málo, takže se nakonec ChatGPT nebo jiná AI nabízí jako východisko, je po ruce. Server Forum 24 upozornil na monitoring duševního zdraví vysokoškoláků, na kterém spolupracovala Univerzita Hradec Králové. Víc než 65% studentů uvádí nízký well-being. 45% projevuje známky středně těžké až těžké úzkosti. Více než polovina vykazuje symptomy středně těžké až těžké deprese a u téměř poloviny studentů bylo identifikováno významné riziko sebevražedného chování. Stejný trend platí mezinárodně. Duševní zdraví mladé populace je dlouhodobě zhoršené. Pandemie covidu to ještě posílila. Většina duševních poruch startuje před 24. rokem věku a vysokoškolské prostředí se ukazuje jako klíčové pro včasnou diagnózu a nabídku podpory. Krize duševního zdraví mládeže postihla i Spojené státy. Loni tam 18% dospívajících ve věku 12 až 17 let zažilo epizodu těžké deprese a 40% z nich se nedostalo žádné péče. Podle studie americké výzkumné organizace RAND Corporation z roku 2025 využívá generativní AI chatboty při psychických obtížích přibližně každý osmý mladý Američan. Zdrcující většině z nich přišly odpovědi umělé inteligence užitečné. U nás taková studie zatím neexistuje. Autoři té americké ale varují, že umělá inteligence není schopna nahradit ani terapii, ani psychiatrii. Pomůže jen v základní orientaci při problémech. Využívání AI vyvolává obavy zejména u uživatelů s intenzivními klinickými potřebami. Jednoduše řečeno, vážné psychické potíže umělá inteligence nevyřeší. Člověk pak potřebuje odbornou lidskou pomoc.
12: Hovořil Martin Fendrich. Ukrajinský prezident zvažuje na podzim uspořádání prezidentských voleb. S odvoláním na své zdroje to píše web Ukrajinská pravda s tím, že to zaznělo na jeho setkání s bývalým šéfem armády, dnes velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii, Valeriem Zalužným. Ten měl na schůzce v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
18: Zápletka s případnou volbou nového ukrajinského prezidenta je o to zajímavější, že Zelenský se od řádného termínu voleb v roce 2024 ohánil tím, že jejich uspořádání za válečného konfliktu podle zákona není možné. Proč tedy najednou otočil? Jistě ne proto, že v nedávné minulosti na něj naléhal jak Donald Trump, tak Rusové. Ti svorně tvrdili, že jeho výkon úřadu je nelegitimní. Jaké jsou tedy vyhlídky Volodymyra Zelenského, pokud se letos na podzim volit bude? bývalý oblíbený filmový komik, který se ve své nejslavnější roli z obyčejného učitýlka stává hlavou státu, tuto svou filmovou roli v souboji s Petrem Porošenkem v roce 2019 zopakoval i v reálu. Byl tehdy pro ukrajinské voliče jednoduše lákavější variantou. Opravdově však jeho hvězda zazářila 24. února roku 2022, kdy po věrolomném vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nejenže svou vlast ani národ neopustil a nevyužil nabízeného amerického letadla pro únik do bezpečí, ale zůstal v Kyjevě a stanul v čele celonárodního odporu. V tomto okamžiku se stal miláčkem národa a jeho opravdovým vůdcem. Pravdou ovšem je, že stupeň jeho obliby postupem času přirozeně klesal, což pro něj byl další důvod, proč se opřít o zákon a řádným volbám se po 2 roky vyhýbat. Jeho hlavní protihráč, nejvyšší armádní velitel generál Valerij Zalužný, se naopak po celou dobu svého válečného působení, tedy první 2 válečné roky, mezi obyvatelstvem těšil stále a vysoké oblibě, hlavně pro své skromné vystupování, které bylo občas v prudkém protikladu s nesporným, máš komediánským fanfaronstvím prezidenta, který jakoby se chvílemi nedokázal vymanit ze své původní bubliny. Nemluvě o korupčních skandálech, které se kolem něj dnes množí. Proto také Zalužný jako největší Zelenského sok skončil v Nobel diplomatickém vyhnanství v Londýně. Jak by skutečný prezidentský souboj těchto 2 mužů mohl skončit, ukazuje důvěrná statistika. V prvním kole by Zelenský asi o 4 až 5% zvítězil. Nadpoloviční většinu hlasů by však nezískal, přišlo by kolo druhé a tam už by se vítězem o stejná procenta stal Zalužný. Takže si v klidu počkejme, jak to celé nakonec dopadne. Ale ať už v finále bude jakékoliv, historické zásluhy o stát a o hrdinský odpor Ukrajiny v boji s ruským agresorem Volodymyru Zelenskému nikdo nevezme.
12: To byl Libor Dvořák. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
19: V centru našeho jiholondýnského městečka je potkáte skoro vždycky. Někteří ke své činnosti potřebují stánek polepený plakáty, 6 zaměstnanců a hlásnou troubu. Jiným stačí tepláky, tričko, tenisky, které buď koupili za 5 liber, anebo jim je někdo dal, a neúnavný hlas. Věřte tomu nebo ne, ti nejubožejší pouliční kazatelé jsou ze všech nejnebezpečnější. Když nepočítám samozvané horlivce, kteří si prostě nemůžou pomoct, musí trávit život na nároží a chrlit na kolem jdoucí své poznatky o Bohu, a těch není mnoho, je takový týpek nejspíš najatý pohůnek, lákající zoufalce do jednoho z kostelů, které tu vysávají ty nejchudší z nejchudších. Ilegální imigranty, vesměs z Afriky, kteří už nevěří, že jim povolení k pobytu a práci dokáže opatřit někdo jiný než sám Bůh. Chlapík, kterého jsem viděla a slyšela hřímat v naší čtvrti, neměl mnoho posluchačů. Ať mával Biblí sebevíc, kolem jdoucí to nezajímalo. Neříkal ostatně nic poutavého, jen donekonečna opakoval, se sotva srozumitelným přízvukem, že Ježíš přijde, musíme věřit v Ježíše, Ježíš je naše spása. Staršího bělocha, který se u něj zastavil a ptal se, jakého vyznání přesně je, si křiklou nevšímal. Jen dál mlel svou, jako by mu do krku voperovali gramofon s jednou jedinou deskou. Když jsem k němu přišla já a požádala ho o lístek s adresou kostela, kterých měl týpek plnou kabelu, jen něco zamručel, možná dělal, že nerozumí. 10 vteřin na to ale strčil lísteček do ruky paní tmavší barvy pleti, co vlekla 4 tašky s proviantem z toho nejlacinějšího obchodu. Vyslaný špion, můj skoro manželka, dorazil na místo patřičně ošuntělý. oslovil Ježíšova zástupce Brácho a dostal od něj celou hrst papírků. A po naučení, že každý pravý věřící, co do kostela přijde, si tenhle papírek musí přinést sebou. Jinak ho dovnitř nepustí, dodal a výhrůžně zakoulel očima. To dávalo smysl. Každý papírek byl označený čtyřciferným, rukou psaným číslem. To byl určitě kód tohohle chlapíka. Čím víc papírků s jeho číslem se vrátí do kostela v rukou ulovených oveček, tím víc tenhle týpek dostane zaplaceno. Ani tak to nebude žádná sláva. Další investigativní činnost jsme provádět nemuseli. Na papírku byla adresa kostela, který K dobře zná a vyhýbá se mu. Věřící v něm povinně platí desátky, a to zdaleka není všechno. Platí se na kostel, platí se při příchodu, platí se při odchodu, každou chvíli je kázání přerušeno a vybírá se na tohle nebo tamto. Navíc si můžete objednat církevní služby. Vigílie vás přijdou na 200 liber, vyhánění zlých duchů na 300. Příslib života věčného není zadarmo. A naděje

0: Lékařka, sestra pachatelky absolvovala vysokou školu humanitního směru. Byla to tedy kategorie, jíž se tehdy sice už neříkalo pracující inteligence, nicméně ten pojem jako kdyby byl v atmosféře doby stále přítomný. Jistě by se hodilo, kdyby se jednalo o dceruška některého opozičníka z 68. roku, ale na druhé straně by zase bylo nesrovnatelně horší, kdyby to bylo dítě někoho z vyvolených.
1: Nikdy jsem se o politiku nestarala. Můj čin nebyl v žádném případě motivován politicky, ale byla to odveta lidem za to, jak se ke mně po celý můj dosavadní pokažený život chovali.
0: Pomineme-li úvodní, víceméně orientační výslech, uskutečněný hned 10. července 1973, v jehož neklidném průběhu byla Olga Hepnarová obviněna a formálně vzata do vazby, konal se první důkladný a ničím nerušený výslech obviněné až v pátek 13. července. Nechali ji, jak se tomu s trochou fachmanského cynismu říká, uležet. Dva dny, ve středu a ve čtvrtek, tedy mohla Hepnarová v celé vyšetřovací vazby přemýšlet o tom, co řekne a jaké zaujme postoje. Páteční výslech započal v 9.45 a skončil v 15 hodin a 30 minut. Otázky kladl vyšetřovatel nadporučík JUDr. Václav Froněk a z 9stránkového protokolu lze vyčíst, že dal obviněné dostatečný prostor k jejím osobním vyjádřením.
1: Svého činu v žádném případě nelituji a i nyní jsem přesvědčena, že jsem jednala správně. Přesněji řečeno spravedlivě, protože nikdo jiný by moji spravedlnost nehájil než já sama. Vše jsem udělala z nenávisti ke společnosti, kterou ona sama ve mně vypěstovala svým chováním ke mně. Rozhodně to nebyl čin ze zoufalství, ale naopak pramenící z mého zdravého rozumu, kdy jsem došla k závěru, že již nemám žádné šance najít si jiný způsob života, který by mi vyhovoval, protože takový neexistuje. Nebylo mi prostě dáno, abych žila jako ostatní, a to od samého počátku.
2: Myslíte tím vaše dětství?
1: Ano. Krutě jsem byla tělesně trestána nejen rodiči, hlavně otcem, ale také oběma babičkami. I moje starší sestra se ke mně stavila negativně, spíš tedy nepřátelsky. Už tehdy započalo to, co pak pokračovalo natolik, že zmrzačili mou duši.
2: Změnilo se něco vaším nástupem do školy?
1: Změnilo se k horšímu. Do základní školy jsem začala chodit normálně v 6 letech. Učila jsem se velmi dobře, ale doma se stupňovalo ponižování a hlavně tělesné tresty. Občas to bylo zejména u otce i zcela bezdůvodné. O nic lepší to nebylo ani ve škole. Můj prospěch se tím, že se ke mně rodina, spolužáci, učitelé i lidé na ulici chovali negativisticky, začal zhruba kolem 7. třídy zhoršovat. Chodila jsem do školy jen silou vůle. Byla to každodenní hrůza, doslova hrůza. Popíši vám klasický den mého tehdejšího života. Ráno jsem vstávala již se strachem, co zase během toho dne zažiji a co kdo proti mě bude mít. Začala jsem být nervózní a proto jsem i špatně snídala. Pak jsem šla do školy s obavami, které se vždy vyplnily. Zase se něco stalo a celá třída i s učitelkou či učitelem se mi vysmívali. A když jsem to nějak protrpěla, odpoledne jsem mívala soukromé hodiny. Třeba klavír nebo němčinu. A i tam jsem chodila nerada, protože jsem na ulici i v tramvaji potkávala spoustu nepříjemných lidí. Třeba cestou z hodiny klavíru mne náhodně protijdoucí kluk náhle kopl mezi nohy. Vše vyvrcholilo tím, že mne v 7. třídě proti mé vůli a navzdory mým námitkám přeřadili do jiné třídy v téže škole. A tam to bylo ještě horší. Začala jsem se škole co nejvíce vyhýbat. Chodila jsem za školu, čímž narůstaly doma konflikty, a také jsem se v té době pokusila vzít si život. Spolikala jsem doma 2 tuby nějakých prášků, lehla jsem si na gauč a čekala na smrt. Tak mne tam nalezla moje sestra Eva a zachránila mi život. Byla jsem sestře i lékařům docela vděčná, tehdy mi ještě na životě trochu záleželo. Jenže pak následovaly mnohem nepříjemnější věci. Vyptávali se mne na věci, na které jsem se styděla odpovídat, a tak jsem raději řekla, že jsem ty prášky chtěla jen ochutnat a že jsem tím nemyslela nic vážného. Pravdou však je, že jsem tenkrát chtěla umřít a že to byl pokus o sebevraždu.
0: Nechuť k docházení do školy nezmizela a nic na tom nezměnili k lepšímu, spíš tomu možná bylo naopak, pokusy vyřešit stav věcí postupným přemístěváním do jiných škol. Olga Hepnerová vždy nakrátko prošla školními budovami v Ostrovní ulici v Praze 1, pak v Truhlářské ulici. Později ji rodina dokonce zkusila umístit pod dohledem příbuzných do školy až v Českých Budějovicích. Ale nic z toho nepřineslo výsledek. Co s ní? Ptali se doma. Tutéž otázku, formulovanou odborným jazykem, vyslovovali však také psychiatři z kliniky věhlasného profesora Vondráčka, kde Olgu Hepnerovou protrvalé záškoláctví a další výchovné problémy několikrát vyšetřovali a načas i hospitalizovali, když její rodiče už ztráceli víru ve schopnost vlastními silami situaci zvládnout. A pak padl pojem Opařany. Přesněji, dětská psychiatrická léčebna v Opařanech na Táborsku. V lékařské zprávě se o jejím pobytu píše.
3: Olga Hepnerová byla ve zdejší léčebně hospitalizována nejprve od 23. března do 27. června 1965, podruhé od 12. září 1965 do 3. července 1966. V obou případech byly důvodem jejího přijetí poruchy neurotického rázu v pubertě u disharmonicky se vyvíjející osobnosti. Přijetí se uskutečnila se souhlasem rodičů a vnějším podnětem byly výchovná nezvládnutelnost, opakované záškoláctví a nevhodná parta vrstevníků. Posouzení osobnosti a průběh pobytu. Kontakt povrchní, málo spolupracuje, odpovědi stručné a až po dlouhých latencích. Odměřeně povýšené chování k sestrám i ostatním pacientům. S kolektivem se nezžila, do programu se zapojovala s nechutí. Neurotické projevy, časté bolesti hlavy, neadekvátní smích, afektované teatrální vystupování, snaha prosazovat své názory, zvýšené sebevědomí a zcela nekritický postoj vůči sobě. Velmi rafinované účelové lži, setřelý pocit viny, střídání nálad s převažujícím sklonem k depresivnímu ladění, jednou útěk při návratu z pololetních prázdnin. Z pozitiv je třeba uvést úsilí o dobrý školní prospěch, výrazný zájem o literaturu, intelekt v lepším průměru, v něčem až nadprůměru, ale se značnou variabilitou výkonů.
1: Pobyt v Opařanech zařídila matka. Otec a sestra o tom skoro nic nevěděli. Třeba to myslela dobře, ale rozhodně to pro ně bylo snadné řešení. Prý záchrana. Jenže mě měli zachraňovat lidé, kteří to nezvládli. Proto jsem z Opařan také utekla. 2 dny jsem jen tak bez cíle jezdila vlakem, potom jsem ale měla smůlu, chytli mě jako černého pasažéra a poslali zase tam, kde jsem nechtěla být.
2: Co vám z pobytu v Opařanech utkvělo v paměti?
1: Párkrát jsem si povídala s jedním tamním panem doktorem, který mě snad trochu pochopil, a tomu jsem pak také později napsala dopis. Vzpomínám si, že mi jednou řekl, abych se snažila stavět i na jiném než lidském společenství.
2: Jak jste si tu myšlenku vyložila?
1: Až tak zcela se mi tehdy pochopit nemohla, ale zaujala mne. Myslím, že mne tím vyzýval k přemýšlení, k vytváření vlastního duševního světa a třeba i k četbě.
2: Nikdo jiný vám v Opařanech nepomohl?
1: Učitelé a učitelky tam měli větší trpělivost. Dodělala jsem tedy při druhém pobytu 9. třídu a tím i celou povinnou školu. A dokonce s vyznamenáním, což nevím, jak bych zvládla jinde. Některé děti se tam ale ke mně chovaly stejně hnusně jako všude jinde. Hned z kraje mne strašně zbyli za to, že si prý o sobě moc myslím. Pak už se to dalo vcelku vydržet. Přece jen jsem nebyla úplnou černou ovcí, jak tomu bylo předtím v pražských školách. Možná to bylo i průběhem dospívání a tím, že jsme jako holky přestávali být jen holkami.
2: Mluvíte o pohlavním zrání?
1: Jistě.
2: Uvědomovala jste si už tehdy svou poněkud odlišnou sexuální orientaci?
1: Doma se mnou o těchto věcech nikdo nemluvil a jinde také ne. Kluci mě absolutně nezajímali. K holkám jsem se však v Opařanech dokázala přiblížit aspoň tak, jak to tam bylo běžné. Děvčata vedle sebe lehávala v posteli a však víte, co se asi dělo. Zpočátku jsem podobné nabídky odmítala, pak mě přemohla zvědavost a zkusila jsem to také. Ne často, snad jen 2krát a jen s jednou, která se mi líbila víc než ostatní. Líbali jsme se a navzájem dráždili. Byla to taková objevovací záležitost. Ani si nevzpomínám, jak se ta holka jmenovala. Tak jako tak vše brzy skončilo. Jedna ženská z personálu léčebny mne přistihla při kouření, nahlásila to, začali mi dávat 3x denně plegomazin. Byla jsem pak permanentně ospalá a o nějaké sexuální zážitky jsem ztratila zájem.
0: Z dětské psychiatrické léčebny v Opařanech byla Olga Hepnarová na žádost matky trvale propuštěna domů dne 3. července 1966. V září nastoupila do učebního poměru na obor knihařka v knihařském a poligrafickém podniku Tomos. Dne 22. června 1967 poslala velmi osobní dopis adresovaný jednomu z vedoucích odborných pracovníků dětské psychiatrické léčebny v Opařanech.
1: Změnila jsem se hodně od doby, co jsem odjela z Opařan. Jsem sama a proto vám píšu. S otcem nemluvím už od podzimu, kdy mě naposledy zbyl. Sestru jsem nedávno zbyla já. Docela hloupě pro maličkost a je zvláštní, že toho nelituji. Dřív mě byla ona. Jediný člověk, se kterým za celý den prohodím pár slov, je máma. Nemám s ní ale o čem mluvit. Pořád mě podezírá za věci, které by mne vůbec nenapadly a nevěří mi. V tom snad dělá chybu. Nemám ji ráda. Do školy, do práce, tam zpátky. Všude jsem sama. Zvykla jsem si na to. Chovám se k lidem přezíravě. Snad je to uráží, ale já jimi nepohrdám, ne. Já nenávidím lidi. Víte, zajímalo by mě, jaký asi bude můj vztah k nim později. Chtěla bych, aby pro mě lidi nebyli. Aby mi byla lhostejná jejich slova, jejich úsměvy, jejich pohledy, jejich řeči. To bych si přála. Samotě dávám přednost před jejich společností. Cítím nevyslovitelný odpor k většímu houfu lidí. Jsou vždycky ochotně někoho odsoudit. Zmrzačili mou duši a proto je nenávidím. Nevěděli o mě nic. Věděli akorát, že chodím kouřit. Říkali o mě, že jsem taková divná, že neví, co mi je a že mají ze mne strach. Teď konečně o mě všichni ví, že jsem byla v psychiatrické léčebně. Už si konečně nebudou dělat starosti s tím, že jsem divná. Je mi moc smutno. Já je nenávidím, ale proč nikomu nedokážu ublížit? Jestli existuje nějaká svoboda, pak je větší v člověku, který není vázán na ostatní, na kolektiv. Když jsem sama, jsem šťastná. Oni mne od sebe vyvrhli a já se k ním mám vracet? Ne, to nikdy neudělám. Necením se tak vysoko, abych stála proti nim. Jen má nenávist bude proti. Ta nenávist, která nikomu neublíží a mě bude asi jen škodit. Snažím se, aby mi nebyla samota přítěží, ale abych v ní byla šťastná i přes všechen stesk a hořkost. To, co vám píši, jsou myšlenky, kterými si také nejsem jista. Jsem tak nešťastná, nebo jsem tak šťastná? V učení se mi daří dobře. Ve škole vynikám v češtině. Knihařina se mi líbí. Mám ráda knihy. Z knih také mám víc než od lidí. O dovolené chci jet na Moravu, na kole. Matka mi řekla, a to chceš jet sama? Ona neví, že jsem sama. Chtěla bych jezdit a zůstat kdekoliv, kde by se mi to líbilo a pak bych zase jela dál. Matka se také diví, že nechci chodit do tanečních. Říkat společenské fráze? Děkuji, nechci. Tak jako se obejdu bez lidí, obejdu se i bez tance. Moc bych si přála překonat sama sebe svým životem tak, jak jste mi to napsal.
0: Zvláštní dopis. Nepodobá se náhodou volání o pomoc? Nevyslyšenému volání? Už v 16 letech se prohlubovala její vnitřní odtrženost od ostatního světa a začala se zabývat tím, co se v nadcházejícím období stalo myšlenkovou osou jejího bytí. Cítila potřebu něco zásadního učinit a dokonce si pořadí možností, jež se jí podle ní jako jediné nabízely, seřadila do 3 očíslovaných bodů.
1: Za prvé, pomsta. Za druhé, jít společnosti z cesty. Klášter, trvalý pobyt někde na chalupě. Za třetí, sebevražda. Poslední možnost.
0: Na rozhraní června a července 1969 se v jejím životě udály dvě závažnější události. Dovršením 18 let se stala plnoletou a také dokončila učňovský poměr v Tomosu. Jejím přáním bylo odejít z domova, kamkoliv.

0: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Aleš Slanina a Petr Kubes. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
4: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
3: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
4: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
3: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
5: Místo činu. Oběti a vrazy aneb práce operativy. Jak pracovat s pachatelem? Uleví se vrahovi, když se přizná? A jaký je rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších

0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Ankaře pokračuje summit NATO. Spojené státy mezitím podnikly sérii útoků proti Íránu. Poslanci znovu projednávají změny rozpočtových pravidel. Hlasovat by měli zhruba za hodinu. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Je středa 8. července. U hlavních zpráv vás vítá Lukáš Pastejřík.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Turecká Ankara dnes druhým dnem hostí summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní 32 lídrů států, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
2: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
3: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
2: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
4: Jsem samozřejmě hlavně zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
2: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Americká armáda podnikla sérii útoků na Írán. Jde podle ní o odpověď na předchozí íránské údery proti třem komerčním lodím, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Američané na Írán zaútočili navzdory memorandu o porozumění, které země podepsali v polovině června. Obě strany se v něm zavázaly k dodržování příměří s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Washington i Teherán se ale navzájem obvinují z porušování memoranda. Poslanci se dnes v noci znovu zabývají změnami rozpočtových pravidel. Novelu vrátili do sněmovny s výhradami senátoři. Koalice je připravená senát přehlasovat. Prosadila pevné hlasování nejdéle hodinu po půlnoci.
5: Podle rozpočtové novely by se do limitu schodku státního rozpočtu nepočítali třeba dopravní stavby. Opozice varuje, že to bude znamenat nekontrolované zadlužování země. Mluvil o tom například předseda ODS Martin Kupka.
6: Je to snaha otevřít bránu k daleko větším schodkům a opustit to, co se dařilo v tom předchozím období. To znamená investovat, ale zároveň schodky snižovat.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO oponuje. Upozorňuje, že situaci způsobila minulá vláda, když v Evropské unii slíbila pro příští rok schodek 150 miliard korun, který je podle ní nereálný a znamenal by razantní škrty.
7: Rozpočtová pravidla nejsou zákonem, který si můžeme dovolit napsat jen na ideální časy.
5: ODS uvažuje o tom, že se kvůli novele obrátí na ústavní soud. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při spožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
8: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě spožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
9: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
8: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku. Řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.
10: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku, zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf Národního sdružení Jordan Bardella, které kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Zpravodajský kanál maďarské státní televize dočasně přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďár to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
11: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďár ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
12: Soudy rozhodovaly déle než rok od vzetí do vazby, ale nikoliv déle než rok od té doby, co byl ve vazbě. On byl ve vazbě jenom 11 měsíců.
13: Objasňuje ústavní soudkyně Veronika Křesťanová. Miloslav Ludvík tvrdí, že soud neřešil všechny jeho argumenty.
14: Já jsem byl ve vazbě podle vyjádření policie, protože jsem nevypovídal. Právo nevypovídat je vaše základní ústavní právo. K této problematice se ústavní soud vůbec nevyjádřil.
13: Kvůli tomu zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Obvinění z přijímání úplatků dlouhodobě odmítá. Alena Hysová, Radiožurnál.
1: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
15: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
16: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
15: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zumaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
16: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu. Mezi nejlepší čtyřku travnatého Grand Slamu postoupila po vítězství ve dvou setech nad Japonkou Osakovou. Další soupeřkou Muchové bude Američanka Goffová. Jiří Lehečka skončil v Londýně v osmi finále, když v dohrávaném utkání nakonec podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech sadách. Argentinští fotbalisté jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Úřadující světoví šampioni zdolali po obratu Egypt 3-2. Závěrečné osmifinále šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarském sleduje reportér Lukáš Michalík.
17: Hraje se prodloužení, konkrétně jeho první část, polovina 99. minuty, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Před malou chvílí kolumbijský stoper Lukumi trefil po rohu hlavou tyč. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých třech letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028.
18: Uzavřený Klimkovický tunel na D1 a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 je obousměrně uzavřený Klimkovický tunel u Ostravy. Silničáři přestavují dopravní značení kvůli údržbě. A provoz má stát maximálně půl hodiny, pak se bude opět jezdit obousměrně v jednom pásu. Na D1 se pracuje také mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Od půlnoci do 3 ráno je v plánu také několik krátkých, maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace za Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během dne čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Co si lidé myslí o sporu prezidenta s vládou kvůli účasti na právě probíhajícím summitu Severoatlantické aliance v Turecku? Jaké důvěře se těší u veřejnosti ústavní soud a co naznačují aktuální volební preference? Hostem 20 minut radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je sociolog a ředitel analytického ústavu STEM, Martin Buchtík. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Podle šetření výzkumné agentury STEM Mark, téměř polovina všech dotázaných napříč politickým spektrem stojí v konfliktu za prezidentem. Vaše agentura dělala velmi podobný průzkum. Došli jste k podobnému výsledku?
20: Ano, došli jsme k podobnému výsledku. Možná bychom taky mohli říct, že polovina nestojí za prezidentem a zbývající lidé prostě nemají názor na tady tu situaci, nebo ji prostě nesledují, nebo je pro ně příliš složitá, ale opravdu to rozdělení odpovídá i, řekněme, voličskému rozdělení z parlamentních voleb do značné míry.
19: Jakou roli v tom hraje fakt, že velká část veřejnosti má k samotné prezidentské funkci a priori respekt? Nebo i to se mění?
20: Má to spíš, bych řekl, menší vliv, a to proto, že ta společnost je opravdu v tomhle tématu dost rozdělená. Jsou to spíš fanouškovské základny, když to trochu přeženu, ale méně to jsou potom jako nějaké zvažování přesně toho, kde jsou přesně ty ústavní kompetence a tak podobně. Ostatně vidíme, že to není úplně jasné i vzhledem k tomu, že se třeba prezident obrátil na ústavní soud, aby tu kompetenci vyjasnil.
19: Čili hrají v tom roli spíš emoce než ratio?
20: Když se podíváme do minulosti, tak ty summity NATO nebyly nějak ostře sledované v českou veřejnosti. Je to věc spíš pro lidi, kteří sledují události na denní bázi nebo několikrát denně konzumují prostě zpravodajství. Myslím si, že tenhle sport, ten summit hodně proslavil a udělal z něj velkou událost. Je to samozřejmě věc, která je spíš, buď to se na ní můžeme dívat jako na zástupný problém, protože určitě si můžeme říct, že Česká republika má mnoho jiných věcí, které by mohla řešit, než to, kde kdo bude sedět v jakém letadle a kdo vedle koho bude sedět na večeři. Když to bagatelizuju, samozřejmě víme, že tam jsou i ústav nějaké kompetenční spory, ale v tom smyslu je to symbol. Je to symbol toho, jestli stojím za vládou, stojím s prezidentem, jestli preferuji nějaký styl komunikace spíš vyostřený nebo ne. Je to i symbol vlastně rozdělení těch voličských základen, čemuž se asi dneska budeme velmi často vracet.
19: Podle červnového průzkumu vaší agentury lidé nejvíc věří obecně bezpečnostním složkám, nejlíp jsou na tom hasiči, hasičský sbor. Naopak nejmíň věří členům vlády. To asi ale není nic překvapivého.
20: Ne, to je věc, která je tady dlouhodobá. Myslím si, že členům vlády pořád věří zhruba 25% lidí. Když se podíváme na výsledky voleb, tak to i zhruba tak odpovídá. Je to o něco více, než měla v některé momenty Fialova vláda, ale zároveň můžeme říct, že ty populární vlády, řekněme třeba vláda Bohuslava Sobotky, což teda už je taky v podstatě 10 let, měla v jednu chvíli třeba kolem 40%. Ty vlády většinou mají důvěru ze začátku poměrně vysokou, no a pak poměrně rychle, nebo pomaleji, záleží na tom, jak moc věcí konají a v jaké ekonomické situaci té země konají, ji postupně ztrácejí.
19: Prezidentovi v červnu, stejně jako počátkem letošního roku, věřilo 56% občanů. To je, myslím, setrvalý stav.
20: To je poměrně stabilní stav. I po těch volbách to bylo, řekněme, do 60 nebo kolem 60%. A tady ta věc se příliš nemění. Ta důvěra v prezidenta je vysoká a vlastně je to jediná osobnost, která se těší důvěře lidí napříč politickým spektrem do nějaké míry samozřejmě. A nemusí to ale nutně hrát roli třeba v tomhle konkrétním sporu, kterým jsme začali, to znamená o summitu v Ankaře, tam ti lidé můžou mít jiný názor, ale pořád můžou důvěřovat prezidentu.
19: No tady se patří říci, že dotazování probíhalo ve druhé polovině června, tedy těsně předtím, než vláda oznámila, s kterými účastníky počítá pro summit NATO v Ankaře. Mělo by to nějaký vliv na výsledek, co myslíte?
20: Asi žádný zásadní vliv to mít nebude. To téma je vlastně relativně dlouhodobé, řeší se, já nevím, od března, od února.
19: No, de facto od ledna.
20: De facto od ledna a obě strany zvyšují sázky a zároveň je to téma, které je srozumitelné. Rozumíte, prostě důchodová reforma je věc složitá a stane se, její důsledky uvidíme za 20-30 let. Ale to, jestli budu na nějakém místě, nebo tam nebudu a jak o tom mluvím a jak mluvím o svých protivnicích v téhle sporu a zároveň to, že každý den můžeme sledovat nějaký, byť mikroskopický posun, který zase je srozumitelný, jo, tak prezident podal žalobu kompetenční, ústavní soud vyhověl, ale vlastně vláda jakoby zajistila místo ne pro 7 členů doprovodu, ale pro 3 nebo 4 členy doprovodu a bude prezident na večeři, nebude prezident na večeři, a teď se bavíme o večeři, o které běžný člověk jako neví, že vůbec existovala, tak to jsou věci, které tím, že vlastně to sledujete v denním provozu, tak to je to nějaký příběh, stejně jako kdybyste se díval na, a teď to nechci úplně bagatelizovat, ale vlastně na nějaký typ telenovely, protože každý den dostáváte svůj díl, trochu jako říkáte, no já to moc nesleduju, ale přitom všichni víme, že to sledujete.
19: Takže dlouhodobý střet Hradu s vládou, právě kvůli summitu na to, se na míře důvěry v ty instituce nějak výrazně neprojevil.
20: On se neprojevil na první pohled, myslím si, že se víc projevuje na, když se podíváme hlouběji do těch čísel a dat, takže ta propast mezi tím, kdo komu věří, se pořád zvětšuje, ale zároveň nemůžeme říct, že ten konflikt se někom nepřeleje do nějakého jiného tématu, ale může se taky utlumit. Uvidíme, myslím si, že důležitá je role i Andreje Babiše jako předsedy vlády, který vlastně do tohoto tématu za začátku, když si to promítneme, nechtěl vstupovat. Říkal, ať už si to nějak vyřeší, já o tom nechci nic vědět. A pan Macinka, ať už se takhle ostře nevyjadřuje. A zase pan prezident by mohl být trochu grant a ustoupit. A zkouší různé figury a uvidíme, jestli v tomhle tom on je schopný říct, OK, tak teď proběhla nějaká akce, nějaká věc, co jsme si, to jsme si a teď pojďme dál. Otázka je, jestli další aktéři na tom budou mít zájem.
19: Vysokou míru důvěry veřejnosti si udržuje ústavní soud, konkrétně 66%. Může se v tom teď nějak odrazit ten soustředěný útok na instituci ze strany některých vládních politiků?
20: 66% je opravdu vysoká důvěra. Cokoliv, co má důvěru 40 a víc procent v České republice, tak to je věc, která je jakoby vlastně dost oblíbená. Jo? Jenom abychom to zasadili do nějakého kontextu. Důvěrou v ústavní soud nehnula ani různé nálezy ústavního soudu, co se týká valorizace důchodů a tak podobně. Takže pokud znovu se tohle téma nějakých útoků na ústavní soud a to zpochybňování jeho nezávislosti nestane leitmotivem některých politických stran dlouhodobým, tak v tuhle chvíli, pokud bych to vzal jako izolovanou věc, která teďkom probíhá, tak to může mít dopad 2 až 3 týdny na veřejné mínění, ale pak se na to zapomene. Stejně tak jako na podobné různé výroky nebo přešlapy různých jiných politiků.
19: Z politických institucí je na tom nejlépe Senát, zatímco poslanecké sněmovně věří 35%, u horní komory je to 43%. Mění se tohle nějak v čase?
20: Mění se to hodně. Od začátku Senátu, kdy mu věřilo něco málo přes 20% lidí, je to teďkom 43% lidí. Jasně, je to dlouhý časový úsek. A ta důvěra v Senát je jedna z nejvyšších, ne-li vůbec nejvyšší, kterou jsme za těch 20 let naměřili. Možná díl, vlastně 30 let. A je to hodně dané i tím, že lidé, kteří volili opoziční strany, tak tomu Senátu důvěřují více, protože ho vnímají jako silnějšího aktéra v tuhle chvíli a nějak mají pocit, že může hájit jejich zájmy. Ale zároveň ta důvěra neklesá třeba u voličů ANO a u voličů SPD je dlouhodobě důvěra v Senát velmi nízká. Takže ten nárůst o pár procentních bodů je spíš daný zvýšením důvěry v určitém segmentu voličů.
19: U úřadu místní a krajské samosprávy je důvěra mírně oslabená. Souvisí to nějak s blížícími se komunálními volbami?
20: To bude o pár procentních bodů, jestli se nemýlím. Tam to může být do značné míry i komunálními volbami, i tu začínající komunikací, ale zároveň místní samosprávy třeba ve velkých městech, když si vezmeme některé větší pražské okrsky, mají 100 000 voličů nebo 100 000 obyvatel, abych byl přesný. Menší měst, máme tady 2000 obcí, které mají do 1000 obyvatel. Takže tohle je fakt opravdu strašně různorodý ukazatel a musíme říct, že ta důvěra je poměrně stabilní, zejména v těch menších obcích, tam jako starosta je někdo, koho znáte, koho potkáváte, kdo řeší ty problémy a jak i lidé, kteří pracují na té obecní politice, tak zdůrazňují dvě věci, že jsou vlastně pragmatičtí a že teda staví ty chodníky, zjednodušeně řečeno, a že postavit chodník není konzervativní, ani liberální, pravicové, ani levicové. A že vlastně ta ochota jít třeba do politiky obecně je velmi nízká. To jsou jednotky procent lidí, kteří by šli do politiky. A pokud ti lidé říkají, já bych byl ochotný jít do politiky, tak do té obecní, ta není vlastně tak nějak zdiskreditovaná nebo není tak ošklivá. Dějí se tam prostě věci, které, na které si můžeme sáhnout a nejsou abstraktní.
19: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel STEMu Martin Buchtík. U důvěry Čechů a Češek v mezinárodní instituce se asi nic výrazně nemění.
20: V posledních měsících nic. Když se podíváme na dlouhodobější vývoj, tak třeba důvěra v NATO od začátku ruské invaze na Ukrajinu stoupá. Je to dané tím, že NATO je opravdu teďkom silný hráč. Většina lidí je toho názoru, že Česká republika by se nebyla schopná bránit samostatně a že NATO je teda ta záruka. Z druhé strany nějaká nejistota vůči třeba roli Spojených států amerických právě uvnitř NATO. Zase tu důvěru trochu asi ne snižuje, ale netvoří tak jako dlouhodobě pevnou. U Evropské unie zase vidíme, že třeba před 10 lety velkým tématem bylo referendum o Evropské unii, bylo to v době Brexitu, kdy Velká Británie nejdřív měla referendum, potom vystupovala z Evropské unie, tak to bylo i téma u nás. Dneska tohle není nějaké téma, spíš se bavíme o tom, jakou tu unii chceme, byť jasně ta debata je spíš jako laická a povrchní, než jestli v Evropě být nebo ne. A i ty strany, které dlouhodobě mají v programu, že by z Evropské unie vystoupily, tak vlastně to téma zas tak nějak velkolepě nezvedají, řekl bych.
19: Co nám vlastně o atmosféře ve společnosti říká ta deklarovaná důvěra v instituce obecně?
20: No, ukazuje, když se záleží na tom, na jaké instituce se podíváme. Strašně důležitá je důvěra třeba v armádu, je důležitá.
19: To je nás vysoká.
20: To je dost vysoká, ale zároveň se výrazně liší. U voličů SPD je kolem 50%, u voličů, třeba starostů, je to, myslím, něco přes 80 až 90%. Takže to je věc, která třeba tady v minulosti nebyla. V roce 2020, 2021 bylo trochu jedno, koho volíte a jakou máte důvěru v armádu České republiky. Dneska už to tak jedno není. Ten největší rozdíl potom byl v roce 2022 a 2023, kde vlastně docházelo k propadu důvěry v armádu, ale jenom u zase voličů třeba SPD, kde to číslo kleslo po 40%. Takže v tomhle tom je to strašně důležitý. Důvěra v různé instituce typu právě samospráva nebo třeba soudnictví obecně je zase ukazatelem toho, jestli vůbec ten systém, ta společenská dohoda, nepsaná samozřejmě, může fungovat nebo ne. A ta důvěra u nás je tak jako v kontextu mezinárodním vlastně očekávatelná. Když se podíváte na sever od nás do Skandinávie, ta důvěra v instituce je velmi vysoká. Když se podíváte na východ, tak tam povážlivě klesá.
19: Mimochodem, když se ještě vrátím k aktuální vrcholné schůzce aliančních představitelů, snižování výdajů na obranu si přeje jen necelá pětina Čechů. Ostatní by preferovali nárůst na průměr NATO nebo dokonce vyšší. Jsou to sice poznatky z vašeho dubnového šetření, ale mohlo se od té doby na tom něco významněji změnit?
20: Ne, My víme, že velká část veřejnosti ani jako fakticky neví, jaký je přesně ten průměr na to, že je nad ty 2% HDP, že zároveň je to nějaká vlastně deklarace. Podívejte se, my nechceme být černý pasažér, ale zároveň my jsme nikdy nebyli nějaký velcí tady válečníci, nemáme to ani v žádném národním příběhu, teda když vynecháme husity, a to už je, panečku, pěkně dávno. A v tomhle ohledu ta společnost chce zachovávat status quo, prostě nic neměnit. A teď jak ta diskuze, která tady panuje, jak vlastně nic neměnit v momentě, kdy se všechno mění. A co teda znamená, že nic neměníme? Znamená to tak, to, že zůstáváme v těch výdajích na tom, na čem jsme byli, i když se ta situace mění? To si myslí jedna část populace. A druhá část říká, no my nic neměníme, ale ta situace se mění, takže děláme zhruba to, co je jako standardní, a tím vlastně zůstáváme jakoby na svém. A ty by zase třeba mírně nějakým způsobem zvyšovali výdaje na obranu. Jsou to věci, které jsou pro většinu lidí velmi obtížně představitelné a abstraktní.
19: Rusko už v následujících měsících může podle polských médií zaútočit na Polsko. Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Máte poznatky o tom, jak vnímají Češi hrozbu agrese ze strany Ruska vůči zemím NATO?
20: Vlastně začnu zase od toho, co už tady několikrát zaznělo. Vím, že jsem trochu jako kolovrátek, ale záleží na tom, jestli vůbec si myslíte, že je potřeba stát za Ukrajinou a jestli tohle považujete za důležité téma. Pokud to považujete za důležité téma, tak vnímáte, že Rusko může, že to je velká hrozba a že bychom s tím měli něco dělat, ale pokud to nepovažujete za důležité téma, a teď neříkám, že si myslíte, že prostě Putin je skvělý kámoš, to si skutečně skoro nikdo nemyslí, ale pokud si myslíte, že jsou jiná důležitá témata a jiné priority, tak potom jste trochu skeptičtí k tomu. Je to vlastně to, že když si myslím, že to není priorita, tak potom to není tak důležitý, pak teda to ohrožení vlastně nemůže být velké, protože kdybych si myslel, že ohrožení je velké a není to priorita, tak sám před sebou vlastně nejsem jako racionální, takže v tomhle s tom slova smyslu značná část z nás vlastně v důsledku uvažuje. A zároveň si nejsme jistí, jestli bychom měli jít třeba bránit pobaltské státy, respektive to si Polsko by šlo bránit něco přes 80% lidí, nebo ne fyzicky, jakože já bych šel, ale že
19: jsou
20: že
19: bychom, za.
20: Ano, jsou pro. A ale zároveň ty hrozby jsou hodně se používá slovo hybridní, jo? Že prostě to bude nějaká provokace. My si nemůžeme představit nějakou asi frontální útok tak jako za druhé světové války. A zároveň na rozdíl od Finska, pobaltských států nebo třeba Polska, ta naše přímá historická zkušenost a to, co se vypráví v rodinách, to jsou prostě jiné příběhy.
19: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s ředitelem STEM Martinem Buchtíkem. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo něco přes 32% hlasů. Zaslouží se to komentář?
20: No, asi nějaký velký ne, je to prostě stabilní výsledek a myslím si, že kdybychom tady seděli před 4 rokama, jakože jsme tady spolu seděli, tak bychom asi říkali zhruba to samé.
19: Mezi opozičními stranami nejvýrazněji od voleb posiluje hnutí STAN. Čím si to vysvětlujete?
20: No, to je zajímavé. Těch důvodů je několik. Za prvé, rozpadem koalice Spolu vlastně část voličů hledá, koho by volila. Část voličů totiž nevolí pro někoho, ale proti někomu. Takže často volí hlavního vyzývatele. Viděli jsme to jak ve sněmovních volbách, tak to vidíme i třeba v prezidentských volbách, nejenom v České republice. A tady ti voliči vlastně hledají tu nejsilnější stranu nebo to nejsilnější uskupení. Zároveň pokud klesnete, dlouhodobě se držíte pod 5%, tak nejste ani tak přítomní v médiích, je to vidět na vašem stranickém rozpočtu jako v konečném důsledku a tak podobně, takže to je i to, že část voličů odchází a přemýšlí, koho by volila. A Starostové se nabízejí, oni jsou dlouhodobě stranou takzvané druhé volby, to znamená, že často o nich přemýšlím, že bych je šel volit, ale případě voleb potom to vlastně spíš hodím někomu jinému, ne vždycky, ale značná část voličů takhle uvažuje. Čili zase ty volební modely v tuhle chvíli, 3 roky před volbami, je potřeba brát spíš jako měření nálad veřejnosti. Mimo jiné teda, protože víme celkem s jistotou, že politické strany to velmi bedlivě sledují, ostatně na seznamu mých přijatých hovorů vždycky po publikaci volebního modelu je dost rušno, ale určitě se tomu budou i přizpůsobovat, tak jak jsme viděli v minulých volbách. To znamená, že budou vznikat určité jako spojenectví nebo uskupení, tak aby ty hlasy takzvaně nepropadávaly, to znamená, co nejméně zůstalo pod 5%.
19: Spokojenost se sněmovní opozicí je teď celkově nízká. Proč?
20: No, protože jednak sněmovní opozici volilo méně lidí než tu vládu, ostatně proto je to z definice věci opozice, a zároveň lidé, kteří volili opozici, tak tam je jako zajímavá věc, že zatímco u témat ti voliči opozice se vlastně napříč tím, koho volí, vlastně tematicky shodnou, tak ale mnohem více mají svoje favority personálně. Zatímco u voličů vlády, zejména značná část voličů vlády podporuje jak Tomia Okamuru typicky, tak Andreje Babiše, byť Andrej Babiš je ten populárnější politik a silnější, ale u těch voličů opozice je to mnohem víc. Jo, jestli to, že třeba mám rád Zdeňka Hřiba, už vůbec neimplikuje, jestli budu mít rád pana Havla nebo jak, třeba takhle.
19: Podle sněmovního modelu Medianu za květen by se motoristé se 3,5% do sněmovny nedostali. Vy jim teď v červnu přičítáte 5,3%. Mně se zdá, že to není malý rozptyl, ale je to dáno jenom statistickou chybou, nebo jak tomu rozumět?
20: U voličů motoristů a my od přímo motoristů za to dostáváme často jako nepěkné komentáře. Je to tak, že ti voliči nejsou nějaká stabilní skupina, je to různorodá základna, na rozdíl, jasně, hnutí ANO je úplně extrém, to má velmi stabilní základnu, ale i třeba ODS má velmi stabilní základnu voličů, tak jde hodně i o to, jaká je zrovna konkrétní situace, co ty představitelé motoristů říkají, jestli jsou zrovna, tak říkajíc, na koni nebo jsou v defenzivě. A jestli naměříte 5,3 nebo 3,5, tak už jasně je to nějaký rozdíl, hodně symbolický, je to kolem té hranice 5%, ale pro nás analyticky to není nějaký velký rozdíl. Znamená to, že ta voličská základna není příliš stabilní a že můžou dynamicky proměňovat ten svůj zisk. Znovu jsme 3 roky do voleb a je to spíš nějaký indikátor spokojenosti voličů.
19: A jak je na tom tedy s mírou důvěry současná vláda v tuto chvíli?
20: U současné vlády můžeme říct, že typicky Andrej Babiš má pevnou podporu jednoznačně svých voličů, ale i třeba voličů SPD. Do značné míry má docela solidní podporu Tomio Okamura. U Petra Macinky to tak moc jako už není. Tam část voličů vlastně v některých ohledech o něm pochybuje. Ale je to zároveň člověk, který je v té politice, v té vrcholné politice nejméně dlouho, jednoznačně, takže to jsou věci, které se nedají příliš srovnávat. A taky Petr Macinka do, řekněme, voleb nechal za sebe nebo za motoristy častěji vystupovat Filipa Turka. Jo? Ten se teďko, my když vidíme, tak od začátku roku vlastně došlo k velký výměně uvnitř motoristů.
19: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se sociologem Martinem Buchtíkem, ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. Děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, naschledanou.
20: Naslyšenou.
19: Teď už se blíží další zprávy. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
21: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další tři neregistrované domovy pro seniory.
21: V nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál.
22: V poslední době takových zařízení přibývá hlavně na jižní Moravě.
23: Obchází systém a vyhýbají se tak kontrole ze strany oficiálních institucí.
24: Jeden z provozovatelů pro Radiožurnál pochybení odmítl.
25: Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovu pro seniory v regionu.
26: Podávání léku bez předpisu, nedostatek soukromí, v minulosti myši nebo zápach výkalů. Veřejný ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis a neukazuje na širší problém v péči o stárnoucí populaci? Ptám se Aleny Hesové, naší brněnské reportérky. Dnes je úterý, 7. července. Dobrý den, Aleno, zdravíme vás do Brna.
27: Dobrý den.
26: Veřejný ochránce práv znovu, už po několikáté nutno říct, upozorňuje na nelegální domovy důchodců v Česku a teď jmenuje například Mutěnice, Svitavy, Budějovice, že v nich, v těchto městech, ty domovy jsou. Co znamená nelegální domovy důchodců? Co si mám pod tím představit?
27: Tak úplně nejjednodušší definice je ta, že nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ono je to vlastně taková šedá alternativa k těm registrovaným domovům pro seniory nebo domovům s pečovatelskou službou, které jsou mnohdy plné, mají dlouhé pořadníky a lidé často potřebují toho seniora umístit hned. No a kde je díra na trhu, tak tuhle tu díru na trhu se povedlo těm nelegálním provozovatelům vlastně zaplnit.
26: A vy mluvíte o tom, že to je teda šedá alternativa, že jsou tedy nelegální tyhle ty domovy. Proběhly tam některé kontroly, které inicioval sám ombudsman. Například ve Svitavách, tam mají nábytek pokrývat skvrny, možná od moči. Jsou tam loupající se stěny, jsou tam deky propálené od cigaret. Klienti, kteří jsou právě v těchto domovech a v tomto konkrétním domovu, tak dostávají mimo jiné obědy, které jsou z rozmixovaných francouzských brambor a čočkové polévky v lahvičce od vody Rajec. To se píše v závěrečné zprávě z té kontroly. Tak toto má vypadat ve všech těch centrech?
27: Já bych řekla, že z těch zpráv vyplývá, že Svitavy na tom byly vlastně nejhůř. Konkrétně tam se šla i podívat moje kolegyně Barbora Soukupová z redakce z Pardubic. Ona si tam sama všimla nějakých lidí, kteří postávali venku, pravděpodobně klientů, kteří tam pokuřovali. Oni sami tvrdili, že se tam o ně dobře starají. Potom taky zaznamenala jednu pečovatelku a když se potom chtěla dostat k vedoucímu toho zařízení, no tak ten jí tvrdil, že je to vlastně jenom ubytovna.
28: Všechny věci řeším s orgánama tady ve Svitavách.
27: Když si ho ale chtěla nahrát, tak to on už se okamžitě odmítl vyjadřovat.
29: Vyjádření novinářům nechcete?
28: Komunikuju s úřadama.
29: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama?
27: Potom tam máme ty Budějovice, tam byl problém hlavně se soukromím. Kancelář veřejného ochránce práv upozornila na to, že tam nejde zamknout koupelna, že na záchodech je jenom závěs, že klienti jsou vlastně přebalovaní před ostatními lidmi. A že ti ležící klienti se dlouhodobě třeba vůbec nedostali ven. No a potom tam byly ty Mutěnice u nás na Hodonínsku, což byl takový rodinný dům, tam byly problémy hlavně v podávání léku. Já bych možná ještě dodala, že ten proces kontroly je poměrně dlouhý. Třeba v těch Svitavách na té první neohlášené kontrole byly v červnu 2024, v Budějovicích potom v lednu 2025, v Mutěnicích v březnu 2025, takže ten proces je opravdu dlouhý. Kancelář ombudsmanky se snaží vlastně nakontaktovat ty provozovatele, řešit to i s hasiči a podobně.
26: Vy jste mluvila teď o kanceláři ombudsmanky a já předtím o veřejném ochránci práv, tak jenom na vysvětlenou. Oni se v posledních dnech totiž vystřídali. Stanislav Křeček skončil a teď nově je ombudsmankou Eva Kostolanská, takže ne, že by se nám to pletlo, ale některé ty kroky jdou za ombudsmanem, některé už za ombudsmankou, tolik na vysvětlení a určitě na to narazíme ještě v průběhu téhle epizody. Jinak, vy jste zmiňovala, že v těch Mutěnicích byly problémy například s podáváním léku. Já jsem se díval do těch zpráv, abychom byli konkrétní, tak personál tam měl lidem podávat psychofarmaka bez předpisu. Jak si to vůbec může ten personál dovolit?
27: Tak na místě to vysvětlovali lidem z kanceláře ombudsmana, takže je uklidňují, když jsou rozrušení. Já budu citovat, že kdyby někdo šílel, tak to tam takhle mají. Mně se podařilo potom nakontaktovat provozovatele Pavla Neničku, což je lékař, který byl vyloučený z lékařské komory. Při tom prvním telefonátu hned po zveřejnění té zprávy od ombudsmana on všechna pochybení popřel. Podle něj je to kampaň proti jeho zařízení. respektive možná i proti ostatním podobným zařízením.
2: A celé je to děláno jenom tak, aby stát, ti úředníci zakryli vlastní chybu.
27: Dokonce mě pozval na návštěvu, abych se tam prohlédla. Nakonec si to ale rozmyslel. My jsme spolu potom ještě telefonovali. On tvrdí, že se vlastně starají dobře, že on má spoustu zkušeností jako lékař a že tam vlastně žádný problém není.
2: Jo, máme tady zdravotní péči zajištěnou, chodí sem rehabilitační sestřičky a jinak máme tady kvalifikované pečovatelky, takže fungujeme absolutně na jedničku.
27: On vlastně připouští, že takováto zařízení vlastně pomáhají v tom, že navyšují kapacity, které jsou v těch registrovaných domovech pro seniory prostě nedostatečné.
2: A ti, kteří vlastně zřizují ta neregistrovaná zařízení, tak zachraňují vlastně to, co vzniklo. Jo, tu mi se, jak by, ty lidi by vůbec nebylo kam dávat.
26: Pardon, tento konkrétní lékař, to je tedy provozovatel toho centra v Mudenicích konkrétně. Je to jeho biznis?
27: Ano, je to tak.
26: Je to jeho biznis. To znamená, vždycky to je tak, že to je nějaká soukromá iniciativa a je to domov důchodců, který funguje na trhu se službami pro seniory.
27: Ano, je to tak. V podstatě se dá říct, že většinou fungují jako spolky. Oni na to mají živnostenské oprávnění, ale nemají ho přímo na provozování sociálních služeb. Ale je to třeba na ubytování, na stravování, na nějakou zdravotní péči a podobně. A ti klienti obvykle bývají členy toho spolku. Uhum. To znamená, že nejsou klienti domova pro seniory, ale klienti toho daného konkrétního spolku. Ono, ten biznis spočívá i v tom, že tím, že taková zařízení nejsou registrovaná, tak nepodléhají třeba úhradové vyhlášce. To znamená, nejsou omezeni maximální možnou částkou, kterou si můžou za jednotlivé ty služby účtovat. Každopádně já, když jsem našla některé domovy pro seniory, které nejsou registrované a mají webové stránky a třeba tam mají ceníky, tak ty ceny nebyly nějak výrazně vyšší než třeba ty v těch standardních registrovaných zařízeních.
26: Mm-hmm. Samozřejmě teď se to netýká úplně těchto konkrétních zařízení, kde byly nalezeny ty problémy, ale přeci jenom v momentě, kdy skutečně my víme, že domovy důchodců, ty registrované, jsou přeplněné v České republice, tak když říkáte, že to je šedá alternativa, která našla jakési slepé místo na trhu, nepomohlo by to, kdyby takovou iniciativu možná stát třeba lépe kontroloval, ale která by existovala, která by pomáhala právě umístit rodinám své blízké, které nemohou nikam jinam dostat, protože všude jinde je plno?
27: Tak pravděpodobně pomohlo. On sám vlastně i

0: případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
1: A narážíme tam na to, že tahle zařízení často bývají třeba v rodinných domech nebo třeba ve starších upravených bytových domech a je tam problém, že oni nesplní požární předpisy. Třeba jsou tam uší dveře. Muselo by dojít nějaké jako ohromné rekonstrukci. Bývá tam třeba i trochu méně personálu, není tam třeba 24-hodinová služba, nebo není tam těch sester nebo pečovatelek tolik v daný okamžik. To znamená, zvýšily by se jim náklady, takže těch úprav by muselo být opravdu hodně moc a je to jako obrovský zásah vlastně do změny systému těch pobytových sociálních služeb.
2: A zároveň je teda otázka, ptám se na to na kvalifikaci personálu, protože znovu se vrátím k tomu mutěnice podávání lidem léku bez předpisu. To je přeci závažný asi pro hřešek, nebo není?
1: Ano, tak samozřejmě každý lék by měl být předepsaný lékařem. Co vyplývá z těch zkušeností ombudsmana za těch 11 let, co tyhle ty kontroly dává, tak v téhle oblasti je vlastně takový asi největší problém, zároveň největší ve smyslu, že je nejčastější. Jde o to, že léky by měly podávat i sestry, někde třeba tvrdí, že ty léky jim sestra nebo lékař přijde, nachystá jim je na celý den a pečovatelky je potom jenom vlastně podávají. Problém opravdu je zdravotnický personál dostat kamkoliv, nejenom do domovů pro seniory, ale třeba i do nemocnic. A hlavně oni často dělají podle ombudsmana zákroky, které by vůbec dělat neměli, protože na to nemají tu správnou kvalifikaci. Jsou to nějaké převazy, výměny kanyl a podobně, na což by se opravdu měla zavolat kvalifikovaná zdravotní sestra.
2: Vy jste říkala, že mutěnice logicky tedy u vás na Hodonínsku, že jsou, tak jsou tam i některé jiné nelegální domovy důchodců. Je to jediné centrum v těch mutěnicích, nebo jich je tam víc?
1: Je jich víc na Hodonínsku a Kyjovsku, to je taková oblast, řekněme, kde se jim opravdu daří těmto zařízením. Je to opravdu dáno tím, že tam ta místa v oficiálních zařízeních jako kriticky chybí. Mě to třeba potvrdila radnice v Kyjově, která za posledních 10 let zaznamenala zhruba 45 takových zařízení, z nichž většina funguje dál, neskončila, to znamená stále se jakoby přidávají další, není to tak, že by jedno skončilo, nahradil ho jiné, to je spíš takový ojedinělý případ. Já jsem byla na několika takových místech a byla jsem třeba v Kyjově přímo, kde to vlastně vypadalo jako takový bytový dům, opravený, krásně zrekonstruovaný. Mě tedy na první pohled okamžitě zaujalo, všimla jsem si na první pohled toho, že tam vlastně není žádná velká reklama, žádný velký název, že obvykle je tam opravdu jenom taková cedulka na dveří s nějakými základními informacemi, s kontaktními údaji nebo s názvem, případně třeba s návštěvními hodinami. Zrovna v tom Kyjově měli vlastně kameru, zvonek, já jsem si zazvonila, představila jsem se, že jsem z Českého rozhlasu, všechno jsem to samozřejmě přiznala. Dobrý den.
3: Dobrý.
1: Chtěla jsem mluvit s někým, kdo to tam provozuje.
3: Jo, dobře.
1: A paní ředitelka nebo provozovatelka, tak když jsem řekla, o co mi jde, tak ta už mi potom vlastně vůbec nechtěla odpovídat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Já jsem si ale nevšimla žádných jakoby viditelných nedostatku, které jako lék můžu posoudit, že by tam byla nějaká špína nebo něco, bylo to tam jako hezké, uklizené. Všimla jsem si vlastně pečovatelek v takových oděvech, připomínaly opravdu sestřičky nebo pečovatelky ze standardních domovů s pečovatelskou službou. Pak jsem byla v takovém větším rodinném domě v Miloticích, naproti kostelu. Tam mě pustili zaměstnankyně vlastně na chodbu.
4: Vodu nebo kávu nepijeme?
5: Ne, děkuju.
1: Byli na mě moc milé a když jsem jim řekla, o co mi jde, tak mi zavolali po jejich telefonu nějakou paní Andrejku.
4: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu.
1: Tato tam má na starosti a když jsem opět řekla, o co mi jde, tak telefon položila a už se mi nepodařilo nakontaktovat.
3: Aha.
1: Což je samozřejmě problém, ten kontakt, protože většinou nemají webové stránky. Když se k nějakému kontaktu dostanete, tak je tam číslo na mobil, které nikdo nebere nebo už neexistuje třeba. Což je možná takové varování, když někdo hledá domov pro své blízké, tak tohle je takové typické poznávací znamení, stejně jako název. Většinou jsou to názvy typu poklidné stáří, krásné stáří a podobně.
2: To znamená, vy, když zmiňujete ty příklady těch domovů, ve kterých vy jste se byla podívat, vy jste tam neviděla nic podobného, co zaznamenali ty kontroloři veřejného ochránce práv, znovu připomenu, loupající se stěny, deky propálené od cigaret, skvrny možná od moči, anebo to, co zmiňovali už ve zprávách v minulých letech, protože zprávy jsou už 11 let staré klidně,

0: že v několika zařízeních dokonce narazili na zápach výkalu nebo na myši. Na něco podobného vy jste nenarazila?
1: Na to jsem nenarazila, ale většinou jsem opravdu skončila jenom na chodbě. V tom jednom zařízení jsem z té malinkaté chodby viděla do jednoho pokoje, kde byly minimálně 3, myslím možná i 4 postele, což mimochodem taky není úplný standard. Většinou v těch registrovaných zařízeních se klade důraz na to, aby klienti byli ubytováni po jednom, po dvou. Tady těch lidí bylo víc, byl tam takový jakoby úzký prostor, takže si třeba vůbec neumím představit, jak by s tou velkou postelí, pokud ti lidé byli imobilní, by je jako vyvezli ven, aby se dostali nějak na vzduch. To si úplně jako třeba neumím představit. Ale žádný zápach jsem opravdu nezaznamenala nebo nějaké takovéhle porušení, ale jak říkám, ty kontroly ombudsmana, ty jsou samozřejmě mnohem důkladnější, nejsou předem ohlášené a mají zkušenosti opravdu z různých míst. Zároveň bych tedy doplnila, že i kancelář veřejného ochránce práv říká, že ne všechny zařízení plošně musí být špatné.
2: Úplně automaticky to, že to zařízení není registrované, ještě nemusí znamenat nutně špatnou péči.
3: Kristýna Boušková, právnička z kanceláře ombudsmana.
2: Poměrně často se také setkáváme s tím, že v těch zařízeních bývá.
1: Neříká, že by se tam všude nějak špatně zacházelo s těmi seniory nebo měli nějakou špatnou péči. A upozorní na to, že tam opravdu většinou pracují lidé, kterým jde o blaho těch lidí.
2: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často.
1: Ale že opravdu jsou tam třeba ta rizika v té zdravotní péči a podobně, problémy s tou kontrolou.
2: Chybí tam často třeba prevence podvýživy a setkáváme se i s dalšími problémy.
1: Nedodržování třeba nějakých hasičských předpisů a podobně. Vůbec si nebudeme představovat, co by se stalo, kdyby byl nějaký požár nebo něco podobného.
0: Ale třeba ten režim v takovém domově důchodců je velmi podobný tomu, jako známe z těch legálních, těch běžných, těch domovů s pečovatelskou službou a podobně.
1: Tak slibují to takhle třeba na webových stránkách, pokud ty webové stránky mají. Oni často mají ten popisek i takový velmi, řekněme, že jsou velmi opatrní v tom popisku. Já z jednoho takového zařízení budu citovat. Domov klidného stáří je určen především seniorům přibližně od 65 let, kteří hledají klidné a bezpečné bydlení a zároveň chtějí být součástí menší komunity. Což úplně na první dobrou nezní jako domov pro seniory. Mají tam třeba napsáno, poskytujeme celodenní péči s ohledem na individuální potřeby, zajišťujeme nejen kompletní zdravotnický servis, ale také příjemné a klidné prostředí. To znamená, i třeba ty zdravotnické služby tam slibují. A ono zjistit, jak se s těmi klienty zachází, to je vlastně strašně komplikované, protože já jsem se k ním nedostala. Většinou jsou to lidé ve stavu, kdy už třeba, řekněme, nejsou natolik schopni bojovat za svoje práva. Ombudsmanovi často říkají, že jsou tam spokojení. To samozřejmě může být dáno tím, že nemají srovnání, neví, jak to v takovém zařízení má vypadat, nebo mají třeba strach, co by se s nimi stalo, kdyby si postěžovali. Ale zároveň to samozřejmě může být i pravda, že ti lidé tam jsou spokojení. No a v některých případech, což mi zase potvrdili třeba starostové, tam často jsou lidé, kteří třeba nejsou tak často navštěvovaní ze strany svých příbuzných a podobně. To znamená, v normální situaci by za ně bojoval někdo blízký, což se třeba tady tolik nestává.
0: No současně, ale když říkáte, že potíže mohou nastat v případě, že je potřeba nějaká lékařská péče, tak ale v ten moment, stejně jako kdyby to byl legální domov důchodců, tak v ten moment se asi organizuje nějaký převoz do nemocnice na ošetření, ne? V tom se to asi neliší, nebo?
1: Ano, v tom se to v podstatě neliší. Kontaktovala jsem konkrétně vedení kyjovské nemocnice, kde mi potvrdili, že se jim stává, že někteří ti klienti se jim vlastně vrací opakovaně s podobnými problémy, že tam stráví mnohdy třeba několik dní z toho měsíce a že naráží na spoustu problémů třeba v tom, že chybí nějaká anamnéza u těch klientů nebo nějaká konzistentní informace o podávaných lécích, o nějaké diagnóze nebo předchozí léčbě, což samozřejmě těm lékařům v té nemocnici tu péči komplikuje. Oni takové pacienty mívají i několikrát do měsíce, často mají nějaké chronické nemoci, oni zmiňovali infekci, dehydratace, nějaké srdeční selhání, komplikace kvůli cukrovce a podobně. Většinou je třeba do týdne propouští, ale některé ty stavy by třeba mohly v tom registrovaném zařízení zvládnout s pomocí zdravotníků. Některé samozřejmě třeba ne a je nutné opravdu zvolat tu záchranku. Není to určitě tak, že kdyby tomu klientovi bylo zle, takže mu jakoby nepřivolá nikdo pomoc.
0: Záchranka mimochodem teď vyjížděla i do jednoho z podobných zařízení na Kladensku spolu teda s policisty, protože klienti tam měli být podle zpráv, které mám z médií, bez jídla a bez péče. Nic takového se u vás na Jižní Moravě. právě neděje? To byl výjimečný případ?
1: Byl to spíš výjimečný případ, já minimálně o takovém na Jižní Moravě nevím. Několik let zpátky měla policie podnět od nějakého příbuzného, který si stěžoval na to, že v takovém podobném zařízení jeho příbuznému amputovali nohu a jak se to mohlo stát a podobně. Nakonec se ale opravdu zjistilo, že on měl nějaké zdravotní problémy, že ta amputace byla nutná a že vlastně ten člověk, který si stěžoval, ho 2 roky vůbec nenavštívil a neměl vůbec zájem o to, co se s ním děje, jaký ten jeho zdravotní stav je. Nicméně samozřejmě, kdyby došlo nějakým závažnějším problémům, nějakému týrání a podobně, tak by to bylo řešeno jako v podstatě trestný čin, zabývala by se tím policie, ombudsman by na to taky upozorňoval, o tom určitě není pochyb.
0: Kolik takových domovů v Česku je?
1: To se vůbec vlastně nedá kvantifikovat. Samozřejmě, kdyby nějaký registr měli, bylo by to rozhodně jednodušší. Nicméně veřejný ochránce právě přesvědčený, že tahle zařízení se vlastně vyskytují po celé České republice, že opravdu hodně jich přibývá na Jižní Moravě, ale nemusí to být jenom tím, že třeba je nedostatek těch kapacit. Ono to může být i tím, že úřady jsou aktivnější v téhle oblasti, starostové na to víc upozorňují, to znamená, že se snaží to aktivněji řešit. My jsme zmínili region Kyjovska, Hodonínska, kde jich bylo 45, to znamená, to jsou nějaké třeba i stovky lidí, kteří se tam můžou vlastně vyskytovat a ta jejich péče není pod nějakou pravidelnou kontrolou.
0: Co pak těm poskytovatelům podobných služeb, co jim hrozí?
1: Oni riskují pokutu až 2 miliony korun a ta pokuta je vlastně takový, řekněme, nejúčinnější nástroj, který ti úředníci z kraje mají. Oni se opravdu můžou pokusit upokutovat toho člověka a to zařízení. Může se vlastně ta pokuta vztahovat na to zařízení opakovaně nebo na tu osobu, která ho provozuje. Nicméně jinak oni fungují na tom živnostenském oprávnění, i když by vlastně neměli tyhle služby v rámci tohohle oprávnění nabízet. Jeden takový případ se vlastně i dostal k soudu, bych zmínila, byl to spolek v obci Práče. Oni nejdřív po kontrole ombudsmana někdy v roce 2021 tvrdili, že oni vůbec nic nelegálního nedělají, ale nakonec to zařízení opravdu řešila policie a podle těch posledních informací, které mám, tak ona případ uzavřela, předala ho státnímu zastupitelství ve Znojmě a teď ho řeší Znojemský soud a ta obžaloba se vlastně týká toho, že měli vykonávat bez příslušného živnostenského oprávnění služby sociální péče, takže i takový závěr třeba může mít případ, na který upozornil ombudsman a řeší se jakoby dlouhodobě několik let, ale dospěl vlastně do fáze, že se dostal před soud.
0: A záměrem teď státu je, aby ty spolky něco takového vůbec nedělali, aby v tomhle odvětví nepodnikali, anebo aby se zpřísnily ty kontroly, aby se zlepšila ta poskytovaná péče v těch domovech, ve kterých je třeba špatná?
1: Tak úřady i ombudsman vlastně shodně tvrdí, že cílem není represe. Cílem je na tu situaci upozornit a řešit ji. A ta řešení můžou být různá. Může to být třeba to, že se opravdu tyhle ty nelegální černé domovy pro seniory legalizují. Oni k tomu ty provozovatele opakovaně vyzývají v případě těch posledních 3 případů medializovaných, tedy Mutěnice, České Budějovice a Svitavy. Se to ale nestalo. No a samozřejmě další krok, pokud se tedy nechcete registrovat nebo to neuděláte, tak jako nefungujte. No a to nefungování samozřejmě, pokud to neudělají dobrovolně, což se obvykle nestává, tak tam opravdu potom přichází ten krajský úřad, který vyrukuje s těmi pokutami. Nicméně těch kontrol, mluvili jsme 45 zařízení na Hodonínsku, za rok a půl třeba krajský úřad v Brně, pod který spadá celý Jihomoravský kraj, udělal ty kontroly 4. Ale to je trochu nepoměr číselný, jakoby 45 v jednom regionu, 4 kontroly v celém Jihomoravském kraji.
0: Vy, když jste se teďka tomu tématu věnovala, byla jste v těch domovech a povídali jsme si teďka o něm, vy si myslíte, že se teď po té zprávě ombudsmana něco změní, když za ty léta, znovu říkám, v podstatě jenom na to upozorňuje, ale ten biznis funguje dál?
1: Tak je tady jistá jiskřička naděje, protože zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm, on teď vlastně i sbírá data od těch krajských úřadů, ve kterých ho zajímá, jaké s touhletou problematikou mají zkušenosti a začíná je analyzovat. No a jakmile je bude mít analyzované, tak chce navrhnout nějaké legislativní opatření. Zatím není konkrétnější, ale to by snad mohl být nějaký přínos v téhle oblasti, ale obecně samozřejmě mluvili jsme o té případné legalizaci, možná o nějakém zmírnění pravidel pro tu registraci, ale takovéhle, řekněme, inovativní, velké řešení, tak to zatím na stole v nejbližší době určitě není. Přitom je jasné, že populace stárne. Do 15 let se zvýší počet seniorů nad 80 let víc než dvojnásobně, alespoň to takto spočítal Ústav zdravotnických informací a statistiky. A kapacity domovů pro seniory nestačí už teď.
0: Tak moc díky, že se tomu věnujete.
1: Není zač.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu dnes o černých domovech pro seniory, jak je sama nazvala, mluvila Alena Hesová, zkušená krajská reportérka z Českého rozhlasu Brno. Tématu se určitě bude dál věnovat, její práci uslyšíte tedy jak v brněnském rozhlase, tak na celostátních stanicích, a nebo si ji můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Všude tam, kde můžete slyšet nebo číst Alenu, tak najdete i Vinohradskou 12, to je jasné. Ta tento týden vychází vlivem volného pondělí jen 4x, možná ale o to bohatší bude. Naslyšenou zítra.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Aaron Gurevič byl světoznámý ruský historik, medievalista, který se zabýval obdobím středověku. Narodil se v roce 1924 v Moskvě, pocházel ze sekularizované židovské rodiny. Studia na Moskevské státní univerzitě dokončil v roce 1946. Studium během války nebylo vůbec jednoduché.
6: Ve svých pamětech vzpomíná, že kromě přednášek musel denně chodit do továrny, protože většina mužů byla v té době odvedena na frontu. Několik měsíců spal jen pár hodin denně, což se podepsalo na jeho zdraví. Až do smrti pak trpěl bolestmi hlavy.
5: Gurevičova vědecká dráha je spjata s Institutem všeobecné historie Akademie věd Sovětského svazu, který vedl od konce 60. let až do roku 1992. Vyučovat na univerzitě nemohl, protože jeho knihy byly považovány za nemarxistické. Odezvy se dočkaly jen v zahraničí.
6: Gureviče formovaly především práce francouzských historiků Georges Debyho a Jacques Le Goffa. V době, kdy ještě nebyly k dispozici české překlady jejich děl, to byl právě Gurevič, kdo myšlenky těchto autorů zprostředkoval české odborné veřejnosti.
5: Revoluční byla zejména jeho práce Kategorie středověké kultury, která vyšla v Praze v roce 1978. Přestože zemřel v roce 2006, jeho knihy nestárnou. Svědčí o tom i nedávné první české vydání jeho knihy o roli jedince ve středověké společnosti.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Ve výzvě na to upozornili organizace z oblasti vzdělávání. Ukrajinský prezident Zelenský se má dnes v Ankaře sejít s americkým prezidentem Trumpem. Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Kolumbii porazili na penalty. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali je například organizace EduIn nebo pak Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Münich z think tanku IDEA.
8: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
7: Pro letošní rok se částka počítá s průměrné mzdy za rok 2024, kterou Český statistický úřad vyčíslil na necelých 46 tisíc korun. Jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
9: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Zpráva z Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na Stříbrné návrší nedaleko Luční Boudy proto poslala na pastvu 2 krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
10: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
7: Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Po bezbrankové základní hrací době i prodloužení zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Dalším soupeřem Švýcarů budou Argentinci, kteří v osmifinále zdolali po obratu Egypt 3-2. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněné matchballu.
11: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na mečko. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam superově zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
7: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do 2 dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
12: Zavírky na D1 za Jihlavou a překážka za Všechromy. Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Jihlavou a Velkým Baranovem. Na kilometru 116 se jede v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru do Brna je v plánu také několik kratších uzavírek až do rána. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše a blokuje tam odstavný pruh, je označený světelnou šipkou a kužely. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282 a před sjezdem na Olomouc a Prostějov je ve vozovce větší výtluk. A v Praze pokračuje noční uzavírka Letenského tunelu. Celou noc tam budou pracovat údržbáři. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
13: Czech Radio, news in English. More investment in defense is needed and people are beginning to realize that it is also an investment in their own future. President Petr Pavel said during his speech at a Munich Security Conference event held alongside a NATO summit. The Czech president later attended the Defense Industry Forum and is scheduled to take part in an informal dinner hosted this evening by Turkish President Recep Tayyip Erdogan. More about the ongoing NATO summit in Ankara later in today's program. During this year's weapons amnesty, members of the public surrendered 5,918 firearms, more than 213,000 rounds of ammunition, and over 2,600 items of military ordnance and around 64 kilograms of explosives. More than 1,000 adult secondary school students across the Czech Republic are taking part in this year's second edition of the Army's voluntary military training program. 49 of them reported for duty this morning at Prague Castle, where they received their military uniforms and moved into their accommodation.
14: Weather. Tomorrow the weather is going to be partly cloudy to mostly clear. The highest daytime temperatures will range from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. The row over who should represent the Czech Republic at the NATO summit in Ankara is over. Both the Prime Minister and President are attending the high-profile event. Attention has now turned to what is expected to be the main issue facing the Czech delegation, explaining why the country has failed to meet NATO's defense spending target. Daniela Lazarová has more.
15: The government delegation led by Prime Minister Andrej Babiš and President Pavel travelled to Ankara on separate planes on Tuesday, with government sources citing security reasons. However, the atmosphere remains frosty, and the Prime Minister has made it clear that he is the one holding the reins at the talks.
16: For us, it is important that we will appear there as a delegation of the Czech ruling coalition, which is responsible for defense policy. We have agreed to increase the defense budget by 36 billion Czech crowns next year, so as to reach the 2% target for the first time. We will naturally try to reach the benchmark this year as well, but I honestly do not think that we will succeed. We will not try to beat about the bush as the former Fiala government did. We will say it as it is and defend our position.
15: Commentators predict that providing a satisfactory explanation will not be easy amidst a concerted drive to increase defense spending and Europe's contribution to security. Czechia is one of three NATO members, together with Slovenia and Albania, who have failed to meet the 2% of GDP obligation. The Prime Minister's line of defense has been that the lapse is temporary due to the poor state of public finances caused by the former government. During talks with NATO Secretary General Mark Rutte, Babiš pledged that his government would honour the country's alliance obligations from next year onward. It has also agreed to honour the longer-term goal of reaching 5% of GDP on spending by 2035. Mr. Babiš stressed that it is important not just to spend the given amount of money, but to spend it effectively so as to boost the country's combat capability. He said his government was working hard to meet that goal. In addition to defence spending commitments, the summit will also debate a proposal to provide Ukraine with 70 billion euros this year and at least the same amount next year. Mr. Babiš said the Czech Republic will not seek to block the proposal, but will not offer finances, which must now primarily go to meeting the 2% target. Meanwhile, President Pavel, a former NATO commander, has repeatedly criticised the Babiš cabinet for slashing defence expenditure at a time when Europe needs to take over a bigger share of responsibility for its security. One of the reasons why the Czech Prime Minister did not want him at the negotiating table in Ankara. Although the President and Prime Minister do not always see eye to eye on defence spending, under Czech law it is the government, not the President, which moulds the country's defence policy and makes executive decisions. How the Czech delegation will pull together and function in this difficult situation will put their diplomatic skills to the test and indicate their ability to coexist on the home front in the months to come.
14: Daniela Lazarová with that report. Thank you for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Dobrý den, přeje Zita Senková. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor v souvislostech. Svůj prostor dostane Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Zajímat mě bude váš pohled na mandát české delegace na summitu Aliance. Zda si na něm, či spíše po něm, aktéři několika měsíčního sporu podají ruce. Zda nový zákon o státních zaměstnancích přispěje k větší flexibilitě státní správy. A co Američané v současnosti říkají ideje, na kterých před 250 lety vznikly Spojené státy. Přeji nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
17: Turecké Ankaře dnes večer začne summit Severoatlantické aliance. Česko na něm podle premiéra Andreje Babiše, který vede naší delegaci, dostane sodu a kartáč kvůli neplnění výdajů na obranu, řekl to včera. Vládní koalice nicméně ještě před summitem se dohodla na zvýšení výdajů ministerstva obrany v roce 2027 z letošních zhruba 1,7 na 2% HDP. Ministryně financí Schillerová počítá s tím, že rezortní výdaje v příštím roce vzrostou téměř o 36 miliard korun. Tak co nás čeká v Ankaře, paní Dvořáková?
18: Tak já si nemyslím, že by celý svět sledoval o tom, jak se náš pan premiér nebo naše vláda hádá s panem prezidentem a snaží se vlastně posunout i ty postupy nebo ty pozice těch jednotlivých ústavních aktérů, byť samozřejmě tomu asi pozornost bude věnována a možná spíš ze strany takových těch bulvárních médií, které budou sledovat, jak se kdo na koho podíval a jak kdo komu podal ruku nebo nepodal ruku. Ankara má velký význam, kromě teda těch výdajů, kde se očekává, že Česká republika bude kritizována, to je předpoklad poměrně dost realistický, tak tam se samozřejmě bude jednat o mnoha dalších věcech, o kterých my tady příliš nehovoříme, protože se pořád bavíme o tom, kdo tam pojede, jak tam pojede, kdo bude ve vedení. A o něch 2%. A tam si myslím, že bude také hodně důležité, jaké stanovisko bude mít Česká republika, nebo jak se zapojí do těch jednání. Tam budou se vyjednávat i zbrojní zakázky, tam se bude jednat samozřejmě i o třeba posilování vzdušné obrany a věci tohoto typu, které jsou samozřejmě velmi důležité.
17: Nicméně o té atmosféře v české delegaci už opět lecos napověděl krátký briefing, který se konal před několika málo minutami před odletem té vládní části delegace. Pan premiér a oba ministři, kteří ho doprovázejí, pánové Macinka a Zuna, byli také přítomni za několik minut. Když vysíláme nyní v premiéře, by měl mít svůj briefing i prezident Petr Pavel. Premiér nyní řekl, že neví o žádné koordinaci s prezidentem před summitem, že s ním není v kontaktu. Ministr zahraničí Macinka řekl na krátkém briefingu před pár minutami, že panu prezidenti, cituji, drží palce, ať si to tedy summit v Ankaře užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů. Tak jak to na vás působí, paní Dvořáková? Mimochodem všichni teda odlétají odděleně dvěma vládními speciály.
18: Já jsem si, když jsem sledovala tyto různé diskuse a vystoupení některých našich politiků, tak se mě vybavila slova Tomáše Garrigua Masaryka, když hovořil o problému, který jsme dokázali vyřešit, a to jsou dvě vesnice, Kocourkov a Hulvátov. A já mám obavy, že se v těchto vesnicích vlastně pohybujeme velmi silně. Toto je naprosto nesmyslné. Ta skutečnost a ještě jako být pyšný na to, že se některé věci nekoordinovaly, že se nebyla snaha, aby Česká republika na takto významném zasedání, aby vystupovala nějakým způsobem jednotně, koordinovaně, aby využila určité expertízy, znalostí, přemýšlela o tom, kde, co, jak může být i v těch neformálních jednáních. Tak si myslím, že opravdu ukazuje, že ten problém Kocourkova a Hulvátova u nás nějak přetrvává hodně dlouho.
17: A jak rozumíte tedy motivům toho celého sporu?
18: Já si myslím, že to je možná pro psychologa jako odpověď, protože dobře, politickou racionalitu to nemá, ani politologickou. Lidé se nemusí mít rádi, nemusí spolu chodit na kafe, ani na pivo, nebo kamkoliv. Ale jestliže se reprezentuje Česká republika, tak by vláda měla koordinovat a měla se snažit vlastně maximálně využít potenciál, který je v této zemi.
17: No a skončí řečeno vašimi nebo Masarykovi teda slovy Kocourkov a Hulvátov po tom summitu, summit skončí ve čtvrtek, tak udělají aktéři, řekněme, po něm tlustou čáru, podají si ruce.
18: Já si myslím, že ne, protože Kocourkov a Hulvátov je bohužel něco, co hrozně dlouho vytrvává a je nyní posilována tahle ta logika. Takže já mám obavy, že nás budou čekat další takovéhle konfrontační linie, které jsou nesmyslné, poškozují Českou republiku a ubírají vůbec jakousi důstojnost. Tam je to prostě jako, jsme směšní, asi tak.
17: Lze říct, koho případně celý tento spor nějakým způsobem posílil, nebo naopak? z vašeho pohledu?
18: Tak prohrála Česká republika, to se dá říci jednoznačně. Jestli nějaké preference někomu stoupaly, jako je vidět jenom zatím, ale já jsem dost opatrná u preferencí, pokud jsou krátkodobé, nebo ta jednou za měsíc, vždycky je důležité sledovat trendy, zejména u malých stran, a vypadá to, že u motoristů ta popularita poklesla. Ten důvod je zase ten, že vlastně lidé chtějí v té politice profesionály. Oni snesou ve volební kampani, to berou jako takové divadelní představení, tak snesou lecos a třeba to berou, tohle je vtipný a to se mu povedlo a zasmějí se a podobně. Ale poté, když někdo je v politice, tak očekávají profesionální chování. A to si myslím, že motoristé v tohle chvíli příliš teda neprokázali.
17: Často se v komentářích objevuje tvrzení, že vlastně to, co sledujeme na české politické scéně, už souvisí nejenom s předvolbní kampaní před říjnovými komunálními volbami a volbami do třetiny Senátu, ale vlastně už i s prezidentskou přímou volbou, která se uskuteční až za 2 roky. Teda ten řádný termín.
18: Je to možné, ale je to dlouhodobější horizont. Co se týče těch místních voleb, které nás čekají, tak tam, pokud pomineme velká města, Praha je obec, takže je také vlastně jako volena v těchto místních volbách a tam určitě bude vidět, že ty se promítnou, ty výsledky budou velmi relevantní, Brno, další statutární města, kde ty volby probíhají. Ale v těch běžných obecních volbách tam spíše voliči volí podle toho, jak ho znají, co se těm lidem podařilo v těch menších obcích, je to jednoznačné.
17: Co si, paní Dvořáková, myslíte o zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to schválila sněmovna?
18: Tak schválila to v zákonu, není to změna teda ústavy v tomhletom směru, je to jakoby interpretace té ústavy a zase ukazuje to prostě spíše na takovou tu nenávistnou kampaň, tyto věci tam byly dávány, je snaha omezit pravomoci prezidenta, je snaha, aby nebylo jakékoliv vyvažování moci. Já osobně jsem byla proto, aby když byla přímá volba, aby se upřesnily pravomoci prezidenta, třeba jmenování členů Národní banky, kde prezident je může jmenovat bez vlastně jakékoliv další konzultace, je to jenom čistě jeho pravomoc. Takže byla jsem proto, ale politické strany se prostě nedohodly, takže máme tu některé ty věci dost vágně napsané. Ale ty kroky, které se teďko dělají, opravdu spíš nesvědčí o tom, že by byla snaha racionalizovat nějak ty vztahy nebo upřesnit, aby nedocházelo k nějakým třenicím zbytečným. Uvidíme, jak se rozhodne ústavní soud, protože to rozhodnutí ústavního soudu teď bylo jenom předběžné opatření a uvidíme, jak ústavní soud bude potom reagovat na tu kompetenční žalobu prezidenta.
17: A myslíte si, paní Dvořáková, že ta kompetenční žaloba, až tedy ústavní soud ji posoudí a rozhodne, což by mohlo nastat zhruba v září podle spekulací nebo dostupných informací, tak udělá jasno nebo půjde pouze v uvozovkách o tento spor, jaksi o dozvuk Ankary?
18: Ústavní soud musí rozhodovat vždycky v otázce, která je mu dána. Nemůže říkat, prezident může tady v této oblasti toto a nemůže v jiné oblasti něco. On musí se vyjádřit k tomu otázce zastupování státu navenek, to je jedna věc. A k tomu může mít potom i v tom rozhodnutí a zdůvodnění, potom by mělo vycházet se celkově z charakteru prezidentské moci, jak je definován celkově v té ústavě, že ty argumenty musí být podloženy zase celým ústavním systémem. Ale konkrétně bude rozhodovat podle mého názoru tedy o té otázce, co vlastně znamená to zastupování státu navenek.
17: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Vláda prosadila nový zákon o státních zaměstnancích, dotkne se zhruba 70 tisíc úředníků. Paní Dvořáková, byla novela nutná?
18: Já si myslím, že novela byla nutná, ale byla nutná úplně v jiném smyslu, než jak ta novela proběhla.
17: Tak v jakém?
18: Ten zákon o státních úřednicích je vlastně svým způsobem dost nedokonalý z hlediska nezávislosti úředníků. Ponechává i v tom, jak to bylo přijato velmi dramaticky. Vlastně v tom roce 2015, projednávala od roku 2014, tak ona ponechává prostor pro politické vlivy, které by tam být neměly. Kdy se musí jasně rozlišovat, co je rozhodnutí vlády jako politikum a co je potom administrativní řešení a postupy. A byla vnímána, nebo byl ten zákon přijímán vlastně, protože hrozilo, že přijdeme o evropské dotace. A já si myslím, že už v tuto chvíli se také velmi sleduje, jak ta novela vlastně probíhá, protože ono to dále více rozmělňuje nezávislost státní správy. Mm.
17: Přispěje podle vás, paní profesorko, ta novela zákona o státních zaměstnancích k větší flexibilitě, tak jak si to alespoň slibuje vládní koalice?
18: Pokud pod flexibilitou vnímáme to, že můžeme někoho vyhodit bez jakýchkoliv problémů, nebo snáze ji vyhodit, tak ano.
17: Vidíte tam to riziko?
18: No, samozřejmě to riziko tam je, protože končí jako jakési pojistky, které tam byly, byť nebyly příliš dokonalé. Já bych jenom chtěla říct, že ten zákon už se měnil, už ho měnila i předchozí vláda způsobem, který nebyl úplně ideální. To bylo to navýšení těch politických náměstků. Pokud si stěžujeme na byrokracii a stěžujeme si, že prostě úředníci strašně řeší zbytečnosti a tak dále, občan je zahlcen různými povinnostmi, tak to může poslanecká sněmovna udělat velmi jednoduše. Může zjednodušit náš systém. Legislativní systém. To zná projít zákony, podívat se, kde co je nadbytečné. Protože ten úředník se musí držet zákonu. A jestliže zákony po něm chtějí, že má od občana vyžadovat prostě tisíce věcí a tisíce razítek, když to přeženo samozřejmě, tak ten úředník nemůže dělat nic jinak, koná v rozporu se zákonem. Takže místo, aby tedy poslanci si řekli, ano, chceme snížit tady legislativu, což by bylo, nebo tu zátěž byrokratickou, což by bylo racionální, tak pojďme a proberme si teda tu současnou legislativu a dojdeme k závěru, kdy a jak můžeme některé věci zjednodušit. A to by bylo určitým způsobem řešení, které by se snížilo tu byrokratickou zátěž. Ale touhle cestou se nejde, naopak i ten zákon o státní službě je zase přijímán, teda o zaměstnancích nyní, protože je to změna, je přijímán v situaci, kdy jde o poslanecký návrh. Byť byl připravován někde, samozřejmě už je na úřadu vlády, ale
17: ano,
18: není připomínkován. Ano, ale nebyl připomínkován. Nám se může stát, že budeme mít zákon o zaměstnancích, který souvisí samozřejmě s celou řadou dalších zákonů, kde běžně se to připomínkalo je z jiných rezortů a to tady neproběhne. Takže se dá očekávat, že ten zákon bude umožňovat a více ovlivňovat úředníky, ale zároveň může být i to, že vyvolá další nějaké problémy. Není to opravdu dobrá cesta a mě nějak líto, že dneska mluvíme o takových jako negativních věcech, ale tak bohužel je to problém. Ta realita je taková.
17: Paní Dvořáková, podle kritiků ta změna zákona nyní teda o státních zaměstnancích by mohla vést k privatizaci státní služby.
18: Ona posiluje ten rozměr, ten způsob myšlení politiků, který mají tady a řekla bych, že skoro bez ohledu na to, kdo je momentálně u moci.
17: Jaký je ten způsob myšlení?
18: Ano, ty politici se domnívají, že ten stát je jejich. Oni se domnívají, že ten stát je jejich a oni když vládnou, takže jsou vlastníci toho státu. Ale to není pravda. Proto musí být nezávislá státní správa, protože ten stát není jejich, tam musí být do určité míry autonomní a říkám, politická rozhodnutí, jaká bude výše daní, jaký budou sociální dávky a podobně, to jsou politická rozhodnutí. Ale poté ta implementace nebo expertní stanoviska, které se třeba dávají vládě, tak to jsou věci, které musí vznikat nezávisle a ne tak, že pod tím tlakem nutíme vlastně státní zaměstnance, aby vykonávali přání politiků a tím vytvářeli vlastně velký prostor pro korupci.
17: Kdo ten způsob myšlení politikům, jak jste to teď popsala, paní Dvořáková, jim vyžene z hlavy?
18: Já si to nedokážu představit, protože skutečně je to přetrvávající. Je to přetrvávající prostě pocit, že když jsme u moci, tak můžeme úplně všechno. A zase Přiznejme si, že mnohdy při některých korupčních kauzách se ukázalo, že to prostě spadlo na naprosto nevinné úředníky, kteří se dostali pod tlak a byli pod tlakem něco podepisovat. To je prostě hrozně špatně. Samozřejmě vždycky je nutné to mít nastavený rozumně. Nejsou to úředníci, kteří rozhodují o politických otázkách, ale musí se to přesně rozlišit. A toto rozlišení tady není. A zase je to ten Kocourkov a Hluvátov.
4: Jak to vidí?
17: Pokračujeme v rozhovoru s ředitelkou Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, profesorkou Vladimírou Dvořákovou. Americký sen je zpět, řekl Donald Trump v projevu k 250. výročí nezávislosti Spojených států amerických. Připomeňme, paní Dvořáková, na jakých ideích, konceptu vznikly.
18: Válka za nezávislost a vyhlášení nezávislosti je strašně zajímavé téma i z hlediska politologického, nejenom historického, a já jsem se tím zabývala hodně, hodně dlouho. Je to vlastně vyhlášení nezávislosti bylo něčím, co nikdo na počátku konfliktu nechtěl. Nikdo k tomu nesměřoval. Na začátku konfliktu byla velké vítězství Velké Británie v něčem, co u nás mluvíme o sedmileté válce, ale tam se odehrávala na americkém kontinentě francouzsko-indiánská válka. Získávají Kanadu, kromě jiného. Ale najednou zjistili, že v pokladně už nejsou peníze a že musí vybírat daně. A že musí získávat ty finanční prostředky, ale že tam musí, taky to není stabilní, musí tam držet armádu. A začal se postupně vyhrocovat konflikt s kolonisty. A ten konflikt byl zajímavý tím, že velmi dlouho ho kolonisté drželi na právním základě britské. Oni vycházeli vlastně z tradic britských, ze takzvané slavné revoluce, a pořád říkali, nemůže nám britský parlament dávat zákony. Oni chtěli takzvanou domácí vládu, že prostě budou uznávat panovníka, ale vlastně budou jinak prostě samostatní. Je zajímavý, že Británie se potom poučila. Tak to pak šla Kanada, takhle šla Austrálie, takovýmhle způsobem postupně se ty země proměňovaly. Ale v té době se rozhodli pro neústupnost a ten konflikt se vyhrotil. A pak je taky zajímavé sledovat to z hlediska dynamiky. My víme, že teď, když se něco stane, tak to vidíme skoro v přímém přenosu. Tehdy něco se stalo, to slavné bostonské pití čaje, to asi znají skoro všichni. A co se stalo? Guvernér napsal dopis. Tento dopis poslal lodí do Británie. Tam to projednali. Rozhodli se přijmout jako nějaká opatření. Mimochodem hrozně tvrdá opatření. Sepsali to, dali to na loď, vrátilo se to zpátky. A tam už byla úplně jiná atmosféra.
17: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Já vám děkuji za váš čas, vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
18: Krásný den.
17: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
4: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 1:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tyto obavy odmítla a vyzvala k podpoře původní sněmovní verze. Maloobchodní tržby v Česku Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. V doplňovacích volbách, které budou následovat, chce usilovat o své znovu zvolení. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají taky Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
12: Omezení na D1 u Velkého Beranova a nehoda u Horní Bečvy na Vsetínsku. Na dálnici D1 se pracuje mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Do rána je v plánu také několik krátkých, maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto a blokuje odstavný pruh, místo je označené šipkou a kužely. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most, pravý pruh je uzavřený. A na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko vyšetřují nehodu na konci Horní Bečvy. V lokalitě Podlízaná osobní auto srazilo zvěř, policie už je na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
19: Politikům vyčítám mnohé. Vyčítám jim to, že nezvládnou nebo nekomunikují tak, aby to bylo srozumitelné. Vadí mi, že jsou úspěšnější politici velmi často ti, kteří lžou, než ti, kteří nelžou. A přál bych se, aby politici měli vizi, aby byli stateční, aby se vydali z toho, čím chtějí prospět téhle zemi, nebo jestliže nemají čím, tak mají opustit svou pozici. Konec citace. Začíná osobnost Plus. Mým hostem je autor předchozích věd a taky čerstvý držitel ceny Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, pan Ondřej Vetchý. Vítejte, Ondřej, hezký den.
20: Dobrý den.
19: A hezký den u Osobnosti Plus vám přeje taky Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
19: Nemáte někdy, Ondřej, s takovou smutek, bych řekla, smutek z toho, že všechna vaše přání směrem k politikům zůstávají stabilně nevyslyšena?
20: Tak já už jsem se na to trochu zvykl. Já minulý týden jsem se podíval právě na projevy pana Karla Kienla, pana Dinsbíra, pana Havla, pana Baťeka a byl jsem ohromen. A když jsem si sestavil časovou osu, že fakt uběhlo asi jenom 25 let a ten propad kultury politický je tak obrovský, tak se mi to jevilo, jako kdyby to bylo z docela jiné galaxie.
19: Takhle detekoval, nebo vypřemýšlel jste, čím to je, že od takové té první, druhé garnitury, která byla v naší politice, jsme se dostali až tam, kde jsme?
20: Ono se je důležité taky asi uvědomit, že velikánská část lidí, která zažila normalizaci, nebo snad ještě dál, tak už tady není. Myslím, že se obyvatelstvo jako v české kotlině proměnilo. Ti přímí pamětníci ubývají a řekl bych, že ta ukotvenost v té demokracii, docházení, umožnění, aby lidem docházelo, jak křehká, jak závislá na každodenní péči demokracie je, a že ta demokracie bude tak dobrá, jako budeme dobří my, občané této země, jako by tohle to vypadlo z čehosi normativního a mám pocit, že se to lidem asi malo připomínalo, že v lidech vznikl dojem, jak jsme zalití tukem a konzumem, že ta demokracie bude fungovat sama od sebe. Nebude. Nebude a s každým příchodem člověka, který... abyste věděli, já jsem třeba tak naivní, že jsem několika politikům, kteří mě kdysi poprosili proto, abych je podpořil ve volbách, tak jsem řekl dobře a mám na vás jednu prosbu. Vy máte právnické vzdělání, zkuste vymyslet zákon, který nějakým způsobem navýší trestní sazbu pro politiky v okamžiku, kdy budou selhávat, kdy budou krást prokazatelně, kdy nedodrží to, co slíbili. A pojďme to udělat třeba na bázi, já nevím, třeba vlasti zrady. Že v okamžiku, kdy já nebudu mít žádnou zodpovědnost za kroky, který udělám v té politické funkci, tak když se dostaví třeba, dejme tomu, třeba 5-10letý trest, tak se zbavíme oportunistů, zůstanou jenom psychopati a pak lidi, kteří nemají důvod se třeba prostřednictvím politiky obohatit nebo promasírovat ego.
19: Ale nemyslíte si, a teď rozšířím ten náš pohled z Česka taky do zahraničí, že prostě dobrý politik byl ten, který bez ohledu na existenci jakýchkoliv represí a zákonů prostě chtěl zevnitř udělat to nejlepší upřímně s tou zemí. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo, to je normální, ale jakoby, nechci připomínat stále dokola toho Churchilla, ale prostě politici typu Churchilla už definitivně zmizeli z té země, je to tak?
20: Tak já jsem takový politiky u nás zaznamenal, jako v 20. století, došlo mi, že nebo jsem si skoro jistý, že v okamžiku, když nastoupil německý nacismus k moci v Německu a Německo zašlo odstrašovat, ohrožovat země okolo sebe, tak jsem si jistý, že kdyby v té době žil třeba prezident Masaryk, tak by jsme bojovali, jsem si jist, že by se válka vyvíjela docela jinak, celá druhá světová válka, možná i celé 20. století a všechno následný, ale jsem si jist, že stejně jako Alois Rašín byl ve své době člověkem, který byl obtížný, když pominul boj, tak ho odstavili, nebo určitě by ho odstavili, ale v těchto letech by ho znovu povolali. A to bývají většinou krizový okamžiky té země, kdy tito muži, stejně jako byl Winston Churchill, tak se vrací, a aby tu situaci zvládli a s naprostou nesmlouvavostí, vehemencí jsou schopni dohlídnout důsledky svých konání. Myslím si, že nám chybí politici, kteří jsou ochotní, když pominu tu vizi, kterou jste zmiňovala, převzít tu odpovědnost ze všem všudy. I za to, že budou nepopulární. Oni tam nejsou, protože byli populární.
19: Vzpomenete si na jednoho výrazného českého politika v té polistopadové éře, který podle vás byl statečný, měl vizi a nesl zodpovědnost, kromě Havla, to neříkají, tady je mimo hru.
20: Já jsem tam zaznamenoval spíš takovou jakoby korektní slušnost. Když je člověk slušnej, tak je evidentní, že chce sloužit, jo? Když je schopen, protože jak jsem četl, zrovna zmíním pana Havla, protože on tam definuje to, kdo by tu politiku měl dělat. A on tam mluví o tom, že politika není špinavá, ale je to prostředí, který špinavce láká. Ale že si je jistý, že člověk, který má empatii, elementární slušnost, cit, vkus, že to jsou, že ví, co má kdy říct, naopak ví, kam nejít, není-li to důležitý, nebo kam naopak jít a co udělat. Takže ten obraz politiku, který máme před sebou dnes, naprosto nejenom, že nekoreluje s tou jeho představou, ale je v přímém protikladu. A bojím se, že slušní lidi do politiky jít prostě nechtějí.
19: No, pardon, mohu
20: no,
19: do toho
20: musíte.
19: Přistoupit. No, problém zdá se, že není v těch politicích, ale v těch voličích. Prostě ti voliči se nám postarali všem o to, aby současná politika byla taková, jaká je.
20: Souhlasím, Barunko, s tím rozdílem, že myslím si, že je to i důsledek vládnutí minulý vlády. Ta velká očekávání, jsme měli od té vlády, a ona totálně selhala, ne totálně nemůžu říct, ale špatně komunikovala. Ta komunikace pro mě byla úplně zásadní. Když někdo se mnou nebude komunikovat a budu neustále masírovaný ze všech stran, jak to dělají blbě, a nebudu mít čas se zabývat věcma, politikou, nebudu třeba politický člověk, tak přinejmenším mě to ovlivní. A my ještě musíme počítat s tím, že máme v zádech ještě obrovský jakoby informační zájmy a kanály, třeba z Ruska, který masíruje veřejné mínění, a v součinnosti s tím, že něco je neprůkazný, a s tou obrovskou masáží, která na nás útočí ze všech stran, tak pak není divu, že lidi prostě... Jsme se o tom bavili, že prostě pro část lidí je uvěřitelnější fakt to a úlevnější, že náš svět řídí úzká skupina lidí, jako jsou třeba ilumináti, a že představa, že nás někdo řídí, je pro ně víc uklidňující a akceptovatelnější, než že žijeme v chaosu světa a každý máme odpovědnost za vlastní životy.
19: Ale nemusíme jít rovnou k iluminátům. Vy sám říkáte, že úspěšní politici patří více k těm, kteří lžou.
20: Ano.
19: A i v momentu, kdy to nějak vyjde najevo někde, tak to jakoby v nových časech, v uvozovkách, není žádné břemeno.
20: Ne, naopak mají ti voliči teď pocit, ten jim to nandal. No. Ten argument. No. A

0: ty a jestli ti voliči nebudou reflektovat to, že ty sliby, který, na základě kterých ty svoje politiky volili, že tomu nedostáli, tak tam si budeme muset udělat asi definitivní představu, je-li svět posunut tak, že už to vlastně je jedno, co oni říkají a dělají, a že ta animozita, kterou tady, jak jsem o tom mluvil, tak já to, jak se k sobě politici obecně chovají, s tou arogancí, s tím absolutním nerespektem jednou k druhému, jak nedodržují pravidla, tak vlastně pro občany, pro nás občany, je to jaksi něco, že ten segment politický od sebe odstrkujeme. A já jsem právě nabádal k tomu, aby jsme se začali, protože ta naděje, demokracie má tu sílu, že vlastně my můžeme komunikovat, učit se komunikovat mezi sebou na občanské platformě v každodenním životě tak, aby jsme, dokážeme, že jsme lepší než ti politici, a jak jsem tam zmínil, pojďme to udělat i politikům navzdory, protože nefunguje-li politika, musíme být političtějšími občani, no.
1: Ondřej Vedchý ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ondřej, jak vy jste říkal, že bychom měli u politiků sledovat rozpory mezi tím, co slíbili, a tím, co plní, tak napůl v žertu říkám, jestli by nebylo lepší, kdyby právě neplnili nic. Jestli by nebylo lepší, aby se na ty sliby prostě vykašlali. Co myslíš?
0: No, to oni ty sliby říkají, protože ta zahraniční politika naprosto netransparentní napříč politickýma stranama, nesjednocená. Mně strašně chybí, že si nevytyčíme nějaký cíle, kterých se budeme držet bez ohledu na to, kdo zrovna bude vládnout. Absolutně to chybí. To znamená, že často ti politici z těch jednotlivých stran, jejich narrativy a prohlášení směřují jen a jen k jejich voličům. Oni jakoby nedbali na to, že jaká je skutečnost. Oni si chtějí ty voliče ochočit a pak si je chtějí udržet. A mě tohle strašně...
1: Jasně, ale tohle je normální, že jo? To chce každá politická strana.
0: To není normální.
1: Ne, jako v politickém prostředí to...
0: Ne, ale pro mě politika reprezentuje něco jiného. Tohle není normální na žádný platformě.
1: Jasně, ale to, že politik vstoupí do vlády, jakýkoliv, a přemýšlí, jak nestratit své voliče, to prostě to předvedl názorně například předchozí premiér Petr Fiala, když neudělal ty reformy, které původně slíbil, protože se bál, co by na to ti voliči.
0: To je absurdní, protože to je, vemte si, že budete mít třeba vynikajícího operatéra, třeba dejme tomu na chirurgii, a vy, protože vynikající operatér, tak z něj uděláte třeba primáře. No a on od toho okamžiku přestane operovat, protože se bude bát, že přijde o tu funkci, když něco zkazí. Ale oni tam byli nominovaní právě proto, aby to dělali.
1: Já jsem myslela, že řeknete, že Petr Fiala měl zůstat operatérem.
0: Operátorem možná. No, ne, je to jako bez pochyby. Petr Fiala je pomohl se vznikem komise vládní k ďáblickému hřbitovu. Tím, že má vzdělání historický, naprosto dopochopil to, že jestliže se v dnešní době všechno relativizuje, i historie, tak pochopil, a tím je udělal radost, že se může naše vztahování se k naší minulosti, ale i budoucnosti odvíjet právě od doby, kdy jak odbojáři proti nacističtí, tak proti komunističtí, tak se nedají relativizovat, protože je naprosto evidentní, kdo stál na správné straně a kdo ne. Že to je pro náš pocit sebeurčení strašně důležitý. No, takže myslím si, že tohle chápe, ale už třeba některé věci neúplně, jako by měl pocit, že všichni uvažují jako on, jako by měl pocit, že je banální vysvětlovat lidem elementární věci, ale když to politik nedělá, tak si vytváří ty lidi vlastní narrativy, vlastní doktríny a vzdalují se od toho člověka, který by je měl vést, edukovat o všech svých krocích, o svých motivacích, o záměrech a neustále je seznamovat s tím, co dělá.
1: Jak nesete po spoustě svých aktivit směrem k Ukrajině Ukrajině, před nekonečnou řadou varování před Ruskem. Jak nesete ten fakt, který oznámil teď aktuálně Andrej Babiš, že prostě nebudeme plnit ta kritéria pro Severoatlantickou alianci, pokud jde o financování zbrojaři?
0: Tak já furt doufám, že to řekl jenom ve vztahu ke svým voličům, že to plnit bude. Teď pro Bůh, když jsme součástí, jako jsme ukotvení v institucích v celoevropský a v celosvětový, a když nebudeme plnit, ty svoje závazky, tak prostě, jak jsme to tady už citovali, když si přišli pro komunisty, tak jsem jim nepomohl. Hmm. Já jsem nebyl komunista. Hmm. No, pak si přišli pro Židy, já jsem jim nepomohl, protože...
1: Pro odboráře.
0: Jasně, protože jsem nebyl Žid, pak si přišli pro odboráře. Já jsem nebyl odborář. Pak si přišli pro katolíky, já jsem nebyl katolík, no. A pak si přišli pro mě, ale už tam nebyl nikdo, kdo by mi pomohl.
1: Řekněte mi jenom, v okamžiku, jestli by to Andrej Babiš opravdu v podstatě dělal jako trolling směrem ke svým voličům, a pak by to nakonec tam dohodil na tu obranu, ty peníze, tak tam je to jasné. Ale co by se stalo, kdyby to neudělal?
0: Tak on o sobě tvrdí, teďka prohlásil, že bude dělat pragmatickou politiku, ne hodnotovou. A tohle je prostě pragmatická politika, že dostojíte svým závazkům, a jakmile si jim dostojíte, tak budete, nepojedete černým pasažerem, budete součástí a pak si můžete dělat svoje věci.
1: Někdo to nazval, tenhle postup, totiž neplnění těch závazků směrem k alianci, to nazval jako výrazné snižování bezpečí Česka. Vidíte to takhle stejně?
0: No tak to přeci, my jsme v té alianci, protože si nás v minulém století vzali dvakrát bez ptání, nikdy jsme nebyli takhle silně ukotveni a máme obrovskou naději a představa, že ji probendíme jenom proto, že budeme chytračit, mně přijde přinejmenším nezodpovědná, ale je to jako dětský přístup, dětský chování, naprosto nedospělý, no. A to my nemůžeme potřebovat.
1: No, myslíte si, že tenhle styl politiky, a není jenom český momentálně, běží to všude možně, totiž, že budu říkat voličům, že nebudu posílat tolik peněz na obranu, ale na důchody, a že se všichni budeme mít dobře a tak dále. Víte, o čem mluvím? O té populistické větvi. Tak se ptám jenom, jestli si myslíte, že odejde v dohledné době tato populistická politická větev, anebo ještě vydrží po vzoru, já nevím, Donalda Trumpa taky.
0: To by museli ty politici chtít začít říkat pravdu. To by museli reflektovat jakou geopolitickou situaci, v které se nacházíme. To by museli skutečně vtáhnout veřejnost do reálného světa, v kterém žijeme. A v okamžiku, kdy to udělají, tak jsem si jist, že většina obyvatel České republiky je v tom podpoří. A já bych si přál, aby to bylo napříč všema stranama, aby na tomhle našli konsenzus a nenacházeli na tom témata, který pro slušného člověka vůbec nenapadnou a pracují s nima jako s faktem. Jo, někdo vymyslí jako díru na trhu a teď s tím pracuje jako politik. No ale co kdyby se stalo tohle? Ale to slušného člověka vůbec nenapadne. Prostě. Takže já jsem si skoro jist, že si lidi, kteří nějakým způsobem chtějí žít v České republice, tak to po těch politicích budou vyžadovat.
1: No a není to tak, že ti politici v momentu, kdy takhle budou těm voličům otvírat normální svět, tak o ty voliče přijdou?
0: No tak oni přijdou. Já jsem tak naivní, že jsem navrhoval to, že bych politikům umožnil pouze jedno období, s tím, že se vydají absolutně ve prospěch této země, pak budou nahrazeni někým jiným a oni s tím vědomím, že už nebudou moct kupčit s těmi voliči pro příští úspěch, takže poslouží této zemi v plný míře, bude to mít kontinuální navazující na sebe směřování a přesto nejde vlak.
1: A víte, proč to neprojde?
0: Vím. Protože
1: nechtějí ty voliče přijít.
0: Přesně tak, to je to samé jako komunisti, když vyhráli volby, tak první, co udělali, tak zrušili demokracii, aby ty volby už nikdy neprohráli.
1: Přesně.
0: Já ještě poslední věc, já jsem teďka viděl Milana Mikuleckýho a Jakuba Landovskýho, a mluvili o geopolitické situaci a bylo to tak erudovaný. Já bych je konfrontoval s těma politikama. Mě vadí, když v těch diskuzních pořadech je politik, druhý politik a pak je odborník a druhý odborník. Na ty už skoro nikdo nekouká. Ale já bych je konfrontoval s odborníkama, kteří budou uvádět věci na pravou míru. Oni budou muset na to reagovat, reflektovat. A jsem si jist, že třeba nemají takový znalosti jako třeba tyhle kluci, ale že to na ně zapůsobí a nám bude garantovat, že když tam bude nějaký politik, který má svůj elektorát, tak se díky němu setká i s odborníkem, který ty věci odprezentuje.
1: Mimochodem, když jste zmínil jméno Jakuba Landovského, ano, našeho bývalého velvyslance u NATO, tak nás všichni tady překvapil, když byl v tomhle studiu na téhle židli, jako sedíte vy, před několika měsíci nebo týdny a přesvědčoval nás, že výdaje na obranu té nové vlády jsou v podstatě v pohodě. Tak jsme si říkali, že to je zvláštní, speciálně u něj. Ne?
0: A já nevím, kolik uváděl tehdy, taky nevím, jestli nevycházel z těch parametrů, který přislíbila třeba minulá vláda. No a mezi tím uběhl nějaký čas, říkáte-li měsíce, tak kdybyste ho pozvali znovu a zeptali se, jak teďka ty čísla seděj Jakubovi, který ho moc zdravím, ho mám moc rád, a tak to, jak ty čísla korelují s tím, co předjednala ta minulá vláda a k jakýmu došlo navýšení nebo naopak snížení.
1: Když mluvíme o zbraních, o zbrojení, tak nemůžu na závěr nezmínit tu vaší obří aktivitu, kdy jste, stále to děláte samozřejmě, dovážel drony, celá vaše skupina D, projekt Drony Nemesis, tak jste je na Ukrajinu odvážel, ale konce minulého roku tam došlo k nějakému temnému mráčku.
0: Ten mráček tam už na těm byl rok a půl předtím. Tam
1: ale,
0: byl
1: se, ale byl, se, byl zveřejněn.
0: Ne, a, byl zveřejňován průběžně.
1: Takže, a byl to mrak spíš, to se shodne.
0: No, je to pořád mrak, který to, když jsme byli pozvaní na odprezentování na Pražském hradě dárku pro Putina, právě, že byla poptávka po dronech, protože to Rusko mělo drtivou převahu, tak jsme tam byli pozvaní, jsme tam přišli, a tam v podstatě pan Vondráček, který vede ten dárek pro Putina, tak nás v podstatě, my jsme se to chtěli zúčastnit, chtěli jsme tomu prospět, já jsem byl ochoten se stát tváří, ale oni měli jiný priority, takže nás nereflektovali příliš. No a když tomu nedošlo, tak jsme se pokusili to udělat sami, jako sbírku veřejnou a k tomu jsme si najali, protože to bylo pod kuratelou jak vojenského zpravodajství, tak vojenské policie, tak jsme s plnou důvěrou chtěli pomoct sami. Kdyby jsme věděli, jak se to bude vyvíjet, tak bychom možná to úplně neudělali, protože jsme, podařilo se na muselský kousek, vybrali jsme obrovské množství peněz a skutečně 17 000 dronů se dopravilo v té nejtěžší době pro Ukrajinu a myslím si, že jim pomohlo v určitý fázi eliminovat tu obrovskou ruskou převahu.
1: Ale já jenom připomenu, že v té době na konci roku tak padala taková silná slova jako razie, blokace peněz.
0: No to se vůbec, oni nám teda ty peníze samozřejmě zablokovali, ale nás jako skupiny D se to vůbec netýká. My tam vypovídáme.
1: Já bych dokončila tu otázku jenom. Takže prostě razie, blokace peněz, trestní oznámení, podezření kolem dodavatelů a tak dále. Ale řadu měsíců poté nikdo není obviněn. Chápu to dobře?
0: Chápete to úplně správně.
1: Takže kdo to celé spískal, si myslíte?
0: No, tak já, když se podíváme zpětně, kdo první přišel s těma spochybňováníma na naši iniciativu, tak se tam neustále objevuje paní ministryně Černochová. Nevím, jakou měla motivaci, to zřejmě se musí ona vyřešit se svým svědomím a pak třeba s pánem Bohem.
1: Takhle. Evidentně to jde, ale musím se stejně zeptat. To
0: my věříme, že žijeme v zemi, kde si nikdo nemůže objednat trestní stíhání.
1: Ale to stačí. Jediný ministr jediné vlády na to, aby v podstatě přivázal koule na nohu všem lidem, co dělají něco smysluplného.
0: No, těch iniciativ tam byla celá řada. My dokonce sami nad rámec toho, co jsme dělali, jsme si nechali udělat forenzní audit, aby ty útoky vůči nám přestaly. Aby jsme naprosto legitimizovali to, co děláme. Udělala to jedna z největších firm na světě, nadnárodní, a pochválila nás, jak dobře to děláme. Nic tam nebylo, nikdo z naší skupiny si nikdy nevzal ani korunu. To je to nejhorší. Naopak jsme tam sami peníze posílali. No a pokud vím, tak teď je prověřována ta naše, ta skupina, ta dodavatelská, ti výrobci, nebo ti kolegové, kteří jsou odborníci. Jeden z nich je světová kapacita a druhý je hrdina válečný a jsou to, jeden byl reprezentant vojenského zpravodajství a druhý vojenský policie, jo. Takže je to o to absurdnější.
1: Ondřej Vetchý, čerstvý držitel ceny Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, byl dnešním hostem. Vy jste nešťastný, že už to končí?
0: No, to nějak rychle uteklo, jsme si nic neřekli, ale rád jsem vás věděl a zdravím moc posluchače, mějte krásný den a i ty následující, držte se. A budeme k sobě schovat líp na ulicích, budu vás zdravit a vy mě a usmívat se.
1: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spojené státy znovu udeřily na Írán, cílily na vojenské vybavení. Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Američané se při nejnovějších útocích na Írán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Íránská média informují, že projektily zasáhly mimo jiné město Sirík na jihu země a několik lidí tam zranili. Exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Washington a Teherán podepsali v polovině června memorandum o porozumění, které mělo vzájemné boje ukončit. Obě strany se ale obvinují z jeho porušování. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení tzv. Uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
4: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
3: Senát bude dnes taky řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se každoročně na festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
5: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
3: Fotbalisté Argentiny jsou dál ve hře o obhajobu titulu mistrů světa. V osmifinále letošního šampionátu zdolali Egypt 3-2, když ještě 12.